prosperitě, o které snili. Protože v tom Německu ta krize, to, co se tam odehrálo, to bylo absurdní. To bylo něco, co ty Němce srazilo úplně na kolena. A ten hrdý Němec to prostě neustál. A to, proč se přidávali lidé do NSDAP, teď ještě v dubnu 1945 bylo v NSDAP, v dubnu 1945 bylo v NSDAP 6 milionů lidí, jo. 6 milionů členů měla. Otázka zní, kam se za ten měsíc, co se stalo v hlavách těch Němců po tom jednom měsíci, teda, kdy byla podepsaná kapitulace, oni jako NSDAP pochopitelně byla zrušena nebo zakázána. Oni změnili názor? Ne. To dál žije. Je to pěstované v těch rodinách, je to pěstovaný kult té říše, té německé nadřazenosti, té víry v to, že Německo má to poslání a požehnání. To tam všechno je. Jestli si někdo myslí, že ne, tak na velikém omylu. Bacha, to se bavíme o 6 milionech Němců v dubnu 1945, kde jsou ty Němci, dejme tomu, z toho boomu té NSDAP. Kde jsou ty Němci z těch jednotek SS, kde jsou ty Němci z toho gestapa, kde jsou ty Němci z toho Wehrmachtu. A tak dál, kde jsou ty dozorci z těch různých donucovacích a vykrádačských lágrů, kde to všechno je. Dělíme si iluze, jako. Tak, přátelé, budeme končit. Máme dneska pondělí, máme před sebou poslední dva týdny prázdnin, koukejte si je užít, teď se tady přehnala bouřka, pořádně zapršelo, hezky zalilo, tak doufám, že zase všecko poběží, jak má, trošku se ochladilo, máme venku 19 stupňů, no ale to vůbec nevadí, protože léto je léto. Mějte se fajné, od mikrofonu se loučí a na vás se těší, jak jinak než Petr Václav.

0: Krásný, příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální sváteční stream. Je sice pondělí, mnozí by řekli, ale máme tady velice vzácného hosta, poslance parlamentu České republiky, předsedu strany PRO, Jindřich Reichl. Vítej, doktore.
1: Peťo, děkuji moc za krásný antré, ale já se opravdu nějak speciálně necítím a pořád to vnímám úplně stejně, jako když jsme dělali spolu rozhovory dávno předtím, než jsem v nějaký sněmovně byl a když jsme se bavili o covidu a o Ukrajině, o všech možných cenách plynu, já nevím čeho všeho, lipský burze, tak já to vnímám prostě pořád stejně. Z mýho pohledu se nezměnilo vůbec nic, takže já jsem rád, že tady zase po čase jsem a že můžu odpovídat na dotazy, jak třeba tvoje, tak i diváků. Petr, budeš ty.
0: Přátelé drazí, samozřejmě teď máte možnost psát do chatu otázky, pište je tam a než začneme, tak aby to nebylo takový jako tenkrát, tak já tady dám takovouhle fotku. Možná ji poznáváš. Můžeš mi říct, co to je za lidi?
1: No, to jsou skvělí lidi, kromě toho prostředního. Jsou naše čtyřka senátních kandidátů. Já myslím, že všichni ty čtyři lidi jsou velmi důstojnými reprezentanty naší strany PRO a hlavně toho programu, který se snažíme prosazovat už delší dobu, nejenom teď v té poslanecké sněmovně, ale i na těch náměstích a všude, kde jsme byli. Tak když to vezmu zleva, tak tam je Hynek Beran, toho asi tvoji diváci velmi rychle poznají. Člověk, který je hlavní tváří boje proti stavbě větrných elektráren v České republice, což je věc, která pro mě osobně je velmi důležitým tématem, neboť Evropská unie nás fakticky vydírá v tom, abychom si zhyzdili naši krásnou krajinu a naši půdu těmi větrnými monstry, a vydírá nás s našimi vlastními penězi a to je něco naprosto šíleného. A já myslím, že Hynek Beran dlouhodobě konzistentně bojuje proti tomuhle tomu nešvaru. A jsem rád, že za nás bude kandidovat na Trutnovsku, je to tuším obvod 39, jestli se nepletu. Takže Hynek Beran jednoznačně známá tvář a budu rád, když ho Trutnov podpoří. Samozřejmě škarohlídí opozičníci hned mu vyčítali, že se fotil v sandálech, ale on má vlastně zranění takové, které je chronického charakteru a tudíž jak si musí nosit tyhle ty boty, protože do těch polobotek by se normálně nevešel, takže není to žádná neúcta, ale prostě zdravotní důvod. Vedle je pan doktor Šorna, to je člověk, který není asi tak známý celorepublikově. Nicméně on kandiduje na Příbramsku, to je senátní obvod číslo 18 a je to tam dlouholetý lékař v nemocnici, nad to učil studenty, trénoval fotbalisty, člověk, který s tím regionem je bytostně spjatý úplně pupeční šňůrou a bude se snažit bojovat za Příbramáky a za lepší zdravotnictví, protože tohle téma je hodně opomíjeno a je zužováno na COVID, který samozřejmě je moje blízký téma, o tom žádná, a na národní očkovací strategii a pandemickou úmluvu, ale nás čeká daleko těžší boj, jo, protože do 10 let nám třetina lékařů a zdravotních sester odejde do důchodu a pokud se tady jaksi něco zásadního nestane, tak budeme čelit obrovskému problému. A já fakt nechci, aby nás tady léčili jenom Ukrajinci, což už v současné době ten trend je docela sílící. Takže Josef Šorna, zdravotnictví Příbram. Na druhé straně ode mě Milan Loprajs, můj kamarád, předseda naší krajské organizace v Moravskoslezském kraji, samozřejmě známý jméno, synovec legendárního Karla Loprajse, bratr Aleše Loprajse, který je dneska naším nejlepším závodníkem v kamionech na Rally Paříž-Dakar, ale především strašně poctivý, slušný kluk. On podporoval už Janu Zvěrtek-Hamplovou senátní kampani, tenkrát jí tam přijel do Kroměříže s Tatrovkou, podpořit neskutečně čestný, rovný, poctivý kluk a kdykoliv já ho prostě vidím a slyším mluvit, ať už to jsou hovory z Radhoště nebo jakýkoliv rozhovor, tak prostě si říkám, takhle by měl jako vypadat senátor. Tohle je prostě to, co já si představuji od senátora České republiky. Nadhled, inteligence, moudrost, rovnost, čestnost. Opravdu jako kluk, za kterýho bych dal ruku do ohně kdykoliv. No a úplně napravo, no tak to snad tady představovat, to by bylo asi zbytečný, protože Honzu Skalického, myslím, tady znají úplně všichni, kdo tady v současné době jsou. Takže Honza Skalický kandiduje na Děčínsku, člověk, který je odkojený Labem a říčními toky, a který je neskutečně pracant a dříč a musím říct, že bych byl moc rád, kdyby Honza Skalický na tom Děčínsku uspěl. On tam vlastně má proti sobě velmi těžkého protikandidáta, kterým je obhajující senátor Linhart, ale za ANO je tam ten pan doktor Heitzmann, který složil tu adorační píseň na Petra Pavla, kdy tam prostě zpívá tatíček Masaryk, Havel a Petr Pavel a generál Laudon a Petr Pavel jedou skrz vesnici, no strašného něco, jo. Prostě úplně hroznýho. Tak to opravdu nevím, jestli tohle člověka by tam někdo chtěl, tak doufám, že Děčínsko podpoří Honzu Skalického. Každopádně všechno čtyři kluci, který opravdu dlouhodobě, myslím, a konzistentně ukazují, že hájí ty správné zájmy, že jsou připravení bojovat za Českou republiku, za naše lidi. A já jsem strašně moc rád, že kandidujou, že se rozhodli kandidovat za pro, protože si myslím, že jsou fakt jako důstojnými reprezentanty toho, co my se snažíme prosazovat toho našeho programu.
0: Děkuji ti, tak přejme těmto kandidátům samozřejmě úspěch. Já doufám, že se všemi se časem uvidíme do voleb ještě v jednotlivých pořadech, aby jsme si taky všichni přátelé mohli pěkně proklepnout tak pěkně jednotlivě. A to jsme si slíbili, takže je to vlastně už daný. Přátelé drazí, pojďme se podívat, tady vemu Marii, tak, Jindra Reichl válcuje všechny oponenty v debatách, posílá pozdrav z Havířova, kde kandidoval, vidíš to tady.
1: Moravskoslezském kraji. Tak já moc děkuju paní Zaoralové, ono totiž, zaprvé tedy bych, to, nebo chtěl bych tomu dodat dvě věci, ono to není zas tak složitý, protože ti opozičníci, oni chodí do těch debat a myslí si, že vystačí s těmi frázemi prázdnými, které tady říkali 20 let a že prostě tam pořád budou chodit a říkat, za všechno může Rusko a Putin a za všechno může Babiš a my jsme ty nejlepší, protože my jsme na té správné straně a my jsme tady demokrati, kdežto vy jste ty extrémisti. A já tam prostě nosím tabulky, čísla, data, konkrétní věcné argumenty a konkrétní řešení. Všimni si, že oni vlastně nikdy neřeknou řešení. Jo. Oni řeknou migrační pakt a to je správný a musíme prostě najít celoevropské řešení, posílit Frontex. Jo. Oni vůbec nevědí, že Frontex nejsou žádní policajti. Frontex jsou úředníci. Frontex jsou úředníci. Ty sedí v kanceláři a zapisují a vlastně dělají tu registraci těch afrických migrantů, kteří přicházejí do Evropy. Jo. To nejsou žádní jako borci se samopalama někde na lodi, kteří jsou připraveni proti tomu zasahovat. A já si dovolím ještě jednu odbočku. Já si kdysi pamatuju, a to možná bude lidi zajímat, jo, to je krásná příhoda, strašně mě mrzí, že jsem si tehdy nestáhnul to video, strašně. A byl to rozhovor na libanonské televizi s vysoce postaveným člověkem z Al-Kaidy. A tehdy už Al-Kaida vlastně jako nebyla in, už byl in ISIS, jo, který byl vlastně operoval v Sýrii a v Iráku. A teď si ho tam vzala taková mladá moderátorka z té libanonské televize a teď se obsala a říkala, a jak teda máme zničit ten ISIS? Vy jste byl v té Al-Kaidě, co byste poradil? A on říká, já bych vám poradil jednu jednoduchou věc. Přestaňte je financovat. No prosím. Říká, no teď vy je platíte, ne? Západ je platí. No jak to myslíte? On říká, no tak z čeho žijou? Představte si, že mají milion bojovníků. Já jsem měl 1000 bojovníků pod sebou. A teď si představte, že měsíčně to stojí několik milionů dolarů, protože ty lidi musíte živit, šatit, dávat jim zbraně, náboje, dávat jim žolt, protože tam ty lidi nejsou zadarmo. Takže prostě jednotka o 1000 lidech stála miliony dolarů měsíčně, tak kolik myslíte, že stojí jednotka nebo celá ta armáda o milionu lidech? A ona říká, no. A on říká, tak z čeho myslíte, že žijou? A ona říká, z prodeje ropy. A on říká, správně, komu ji prodávají? Teď ona na to koukala a říká, no tak kam jezdí ty cisterny? Všechny jezdí do Turecka, do Iráku, ne? Tak se podívejte na mapu a je vám to jasný, teď vy je platíte, že jo? A pokračoval prostě tím, že jí opravdu jako argumentama, silnýma argumentama, s tím, jakože, kde leží bojovníci ISIS, takže v americké vojenské nemocnici a tak dále. Takže prostě, jak říkal Jan Werich, všechno je jinak. Jo? Všechno je jinak. Ale každopádně já si myslím, že co se týče těch debat, tak já prostě sázím na věcnost a na konkrétní řešení pro lidi, pro to, aby jsme tady měli lepší život, bohatší život, bezpečnější život a snažím se vždycky ukazovat cestu, jo, kdežto oni jenom říkají, my jsme ty správní a my víme, jak na to, ale neřeknou ti už jak a pořád samozřejmě melou to celoevropské řešení, přičemž od té doby, co byla schválená Lisabonská úmluva a víc pravomocí se přesunulo ze strany členských států na tu bruselskou centrálu, tak od té doby to jde cugrunt, čím dál tím hůř. A zase jsem si vzpomněl, já mám hrozně rád ty vtipy, tak si dovolím jeden nekorektní, když si ho říkal Zdeněk Izert, když četl tu zprávu, říkal, česká vláda projednala zprávu o stavu ekonomiky v České republice a Evropské unii, zkonstatovala, že s ní v podstatě souhlasí, pouze poznamenala, že cugrunt jsou dvě slova a v prdeli se píše měkké i. A prostě tenhle vtip jako dokonale platí na současnou Evropskou unii. A já prostě nevěřím žádným celoevropským řešením, protože ta celoevropská řešení neprosazují zájmy všech lidí v Evropě, prosazují zájmy Německa, převážně Německa. A vlastně ta Evropská unie, ten Brusel se stal nástrojem Německa, jak znovu ovládnout Evropu. Prostě to je evidentní fakt, kdo to nevidí, tak je blázen. A to už není prostě o nějakých jednáních, to už je všechno o čistém vydírání. A kdokoliv přijme euro, tak už ho mají definitivně v hrsti. Definitivně v hrsti. Georgia Meloniová nemůže dělat ty věci, které by chtěla dělat jenom proto, že v Itálii mají euro. A když ji prostě zavřou kohoutek, tak Itálie do 2 měsíců zkrachuje. No a co se týče ještě Havířova, když jsem viděl ten pozdrav, tak bych chtěl jenom poprosit moc, jestli byste právě v Havířově volili kandidátku pro. Máme tam samostatnou kandidátku. V jejím čele je Martin Gara. Možná ho paní bude znát. Je to člověk, který je tam podnikatelem, který je od začátku s náma, od začátku nás podporoval, byl na všech demonstracích, kluk, který si dal můj billboard k sobě na zahradu a kvůli tomu přišel o městské zakázky. Prostě to je něco neskutečného. Okamžitě prostě mu nedali ani korunu z města. A je to jeden z nejpoctivějších lidí, kterýho já znám. Fakt, jako to je tak strašně poctivý, hodný kluk, že a neuvěřitelně jako srdcař. Takže já bych byl velmi rád, kdyby v Havířovští volili kandidátku pro v čele s Martinem Gareu a pokud můžu, myslím, že to byla paní Zatloukalová, jestli se nepletu to jméno, jestli ne, tak se omlouvám, ale každopádně pokud můžete a budete přesvědčovat lidi kolem sebe, že tam máme kandidátku strany pro čistě složenou z našich lidí, v jejím čele je právě Martin Gara, pokud jim dáte hlas, tak za to budu strašně moc rád, protože to jsou opravdu lidi, kteří vás nesklamou. A to, co se tam dělo v Havířově, protože to tam známe s hejtmanem Bělicou a tak dále, ty různý zakázky a šméčka a tak dále, tak můžu říct, že Martin Gara teda opravdu jako si nevezme do kapsy ani korunu. Ten bude pro ten Havířov dejchat s každým jedním krokem, který ujde.
0: Tak děkuju. Ještě jsme zapomněli na evropské hodnoty, protože oni razejí hodnotovou politiku, ty druhý. A To posloucháš taky asi často.
1: Jako já víš co, prostě evropské, nic není vzdálenějšího od skutečných evropských hodnot, než je současný Brusel. Nic. Prostě to je, co jsou evropské hodnoty? Evropské hodnoty, základní evropské hodnoty jsou přece svoboda slova. Respekt vůči soukromému vlastnictví, vůči jinému názoru, debata, ne utlačování, žádný centrální plánování, ale soukromí podnikání bez dotací, bez toho, aniž by se tady řídila ekonomika z jednoho místa. To všechno ten Brusel popírá. Tady máš chat control, prostě šmírování, fízlování, kdy oni uvidí, pozor, oni uvidí i rozepsanou zprávu. Ty to ani neodešleš, ty jenom rozepíšeš zprávu a oni už budou schopni ji přečíst. To je velký bratr úplně v té nejčistší možný, nejkrystaličtější podobě. Do toho samozřejmě snaha totálním způsobem ruinovat demokracii a potlačovat jakýkoliv opoziční názor. Ať už prostě formou reputační likvidace nebo formou kriminalizace. To je fakt jako před tím rokem 89 všechny ty negativa, ten Brusel si vzal všechny ty negativa z toho období roku 89 a přidal další negativa. On si vzal z obou dvou těch dob, před rokem 89 a po roce 89 to špatný. A sloučil to v Ursulu von der Leyenu a ten její ensemble. A když dneska vidíš, já se musím smát, když v Rusku je soud, který na základě podnětu strany Rodina, to je taková pravicová strana tam, velmi konzervativní, zakázal účast ve volbách straně Jabloko. A samozřejmě tady se to dělá, že to je jediná strana, která chce mír na Ukrajině, ale ten podnět byl na základě toho, že je financovaná ze zahraničí, což se v Rusku nesmí. A já tomu tleskám. Já si myslím taky, že žádná politická strana v České republice by neměla být financována ze zahraničních zdrojů. Žádná. Jo? Protože pak už vždycky je to, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A tam prostě ten soud teda řekl, ano, my ji vylučujeme, protože porušila zákon, dostala finance z jiný země. A ta strana Jabloko se odvolala, teď se čeká na nějaké odvolání. A tady z toho prostě všechny média dělají, jaká je to totalita, jak prostě zase Putin si to určitě zařídil, strana, která má preference asi 7%, a to je ještě fandí. Jak si to prostě Putin zařídil a tak dále. Ale to, že Zelenský na Ukrajině zakázal 19 politických subjektů a 3 televizní stanice opoziční, které hlásili něco, co jemu se nelíbilo, jednu dokázal zavřít za hodinu, jo? Já jsem říkal v jednom pořadu Máte slovo, že jsem si psal s Dianou Pančenko, což je ukrajinská novinářka, oni, a ta je proruská. Diana Pančenko dostala několik mezinárodních cen a byla prostě vyhlášená v roce 2020 už za Zelenského 7. nejvlivnější ženou Ukrajiny. Prostě skvělá novinářka. Samozřejmě dneska ji tam úplně totálním způsobem degraduje. Ale co chci říct, v Rusku prostě se vyloučí, ne že se zakáže ta strana, ona se vyloučila z voleb, protože prostě v tom volebním cyklu porušila ty pravidla ohledně financování stran a je to největší totalita. Jo. Zelenský zakáže 19 politických subjektů a 3 televizní stanice, jednu vypne za hodinu po zahájení vysílání, za hodinu. Žádným soudem, dekretama, svýma dekretama, jo, podepíše na shledanou, žádnej soud, žádná možnost odvolání. A to je lídr demokracie. Jo. To je lídr demokracie. A pak se podíváš do západní Evropy a říkáš si, tak tady se snad nic takového nemůže stát. A vidíš, že prostě v Německu chtějí zakázat AfD. Jo. A to není strana, ale která má 7%. To je strana, která dominuje průzkumu a prostě v některých státech, v tom Sedenu má, v těch spolkových státech má přes 40%. Jo. A do toho přijde to, že v Sasku-Anhaltsku teď rozhodnul odvolací soud v Magdeburgu, to je ten vyšší správní soud v Magdeburgu, rozhodnul o tom, že členům a příznivcům AfD můžou státní orgány odejímat zbrojní průkazy. To si nedělám legraci. Oni prostě říkají, že příznivci strany, která je extremistická, která prosazuje vytvoření Německa na etnologickém základu původních Němců bez migrace a bojuje tvrdě proti migraci, takže porušuje demokratické hodnoty, je extremistická a tudíž každý příznivec je v podstatě potenciální extremista. Takže v tomhle státě, v Sasku-Anhaltsku, můžou momentálně, kde má právě ta AfD přes 40%, to znamená jinými slovy, tam volí skoro každý druhý, tak můžou členům a příznivcům AfD bez dalšího, neudělal si nic, jenom řekne, že jsi člen AfD, můžou ti odebrat zbrojní průkaz. To je demokracie.
0: To je podle těch evropských hodnot.
1: To jsou ty evropské hodnoty. Jo. A samozřejmě v Evropském parlamentu chtějí zakázat frakci ESN, Evropa suverénních národů, kde je právě AfD, kde je i SPD. A to na základě toho, že zase je, přesně jak jste říkal, jo, je proti, nebo nedodržuje ty evropské hodnoty, jo. To znamená, není v souladu s evropskými hodnotami, a taky prostě chtějí zakázat, ale oni to chtějí zakázat hlasováním těch ostatních stran. Jo. To je prostě jak my, kdybychom přišli do parlamentu příští týden, řekli bychom, Piráti mají blízko k Antifě, tak jdeme hlasovat o tom, že zakážeme Piráty. Jo. To prostě to by se tady úplně rozstřelil svět a všichni by metali kotrmelce v mainstreamových médiích. Ale v Evropském parlamentu o tom vážně uvažují. Ten podnět už je podaný. Jo? Ten podnět už je podaný, bude se o tom hlasovat. A já jsem přesvědčený, že to ESN zruší a tím pádem přijde o ten příspěvek asi 2 nebo 3 milionů euro, který mají dostat za ty volby. Prostě tohle jsou ty evropské hodnoty. Nelíbíte se nám, tak vám zakážeme. Každý, kdo prostě volí jinak, než my chceme, tak mu sebereme zbroják. Jo, v tom Německu, oni nebudou brát, prosím tě, pěkně ty mačety a ty nože těm migrantům. Oni seberou zbrojáky těm původním Němcům, kteří se chtějí prostě v tohle invazí bránit. To je něco neskutečného. To je,
0: no
1: to,
0: nějak to, musíš, to je realita, musíš to násilí snížit, no.
1: No to takže je, jako, to je prosím tě pěkně, jak kdyby ještě ženským začali odebírat petrový spreje tam. Jako. To už jenom čekám, kdy to přijde, protože přece je to kulturní obohacení z té Afriky je natolik jako krásný a vzácný, že bychom všichni za to měli být rádi.
0: No ne, tak jako už víme, přece Kalergi to napsal naprosto jasně, jasně, že ty německý ženy se mají mísit teda s těma nově příchozíma, že jo, takže jako pepřový spreje budou moct použít pouze proti bílejm.
1: To je opravdu jako směšný a to jsem jenom vyjmenoval pár příkladů, ale prostě evropské hodnoty je jako spojit výraz evropské hodnoty a Brusel do jedné věty, to je oxymoron, to nejde. To nejde, to je absolutně nesouladný, protože prostě Brusel je absolutním opakem evropských hodnot. Brusel pošlapává evropské hodnoty, na které byla tradiční Evropa vystavená, který jsme znali ještě my, který pamatujeme to období těch 90., kdy to opravdu byla svoboda se vším všudy.
0: No ne, no tak Evropská unie má svoje evropské hodnoty, jo. Já si myslím, počkej, kdo to byl, abych teďka nekřivdil, ale myslím, že Alexander Vondra nebo další jakovýhle specialisti, který už jako dlouho se pohybují v tom veřejném prostoru, že vědí, tak někdo říkal, že právě na obranu těch evropských hodnot a té demokracie prostě musí ustoupit i ta svoboda slova, aby náhodou ta demokracie nebyla nějak poškozená. Takže... No. Myslím,
1: přesně tak, já musím říct, že to je prostě až neuvěřitelný, kam jsme se dostali, že já že vedu teď soudní spor se Seznam zprávy, mm-hmm. Že jsem je zažaloval za to, že oni tvrdili o tom covidovém semináři, který jsme měli v lednu, že jsem tam šířil proruské dezinformace. A za mnou, když přišla ta Ciroková, která to celou dobu v podstatě neposlouchala, protože prostě ona není novinářka, ona je aktivistka, ona má ten názor už dávno jako utvořený. Tak za mnou přišla a říká, proč šíříte pro ruské dezinformace? Já říkám, počkejte. Ale děláte to na schvál. Já říkám, počkejte. Nejdřív si musíme ujasnit jednu věc. Co je podle vás pro ruská dezinformace? A říká, no třeba, že virus vzniknul v laboratoři ve Wuhanu. Uměle. A já říkám, počkejte, tak teď jako pojďme dát stranu, jestli je to pravda nebo lež. Můžeme se bavit o tom, že to je jedna z variant. Vy budete tvrdit, že to přeskočilo z netopíra na člověka, že prostě virus nějakým záhadným způsobem překonal 800 tisíc letý vývoj a prostě někdo tam sehrál netopíra a na něj to skočilo. Já budu tvrdit, že se tam prostě dělal gain of function research a že to z té laboratoře uniklo, což dneska víme, že už i Anthony Fauci měl ve svém zápisníku. A moc se těším na nový dokument o covidu, protože to potvrzuje i pan Slovutný Primula, tak to jsem fakt zvědavý, jak Seznam bude argumentovat u toho soudu. Ale ta realita je taková, že já říkám, řekněte mi prosím vás, v čem je to proruský? Já tomu nerozumím. Jako, v čem pomůže Rusku to, jestli ten virus byl vyrobený ve Wuhanu, v laboratoři, anebo jestli jako přeskočil z toho netopíra? Ona říká, vy tím podlamujete důvěru v naše státní instituce a v naše demokratické zřízení. A to už jsem prostě nevydržel. A zeptal jsem se, jestli je normální. Protože já se říkal, takže jako, když naše instituce budou lhát, tak my nemůžeme říkat pravdu, protože bychom tím podlamovali důvěru. To jsou opravdu lidi, kteří jsou jako založením myšlenkově. To jsou fašisti. A bez legrace, bez jakýkoliv nadsázky. Oni prostě jsou přesvědčení, že je jenom jedna možná oficiální linka. A kdokoliv ji zpochybňuje, tak je prostě dezola, dezinformátor a je to prostě proruský agent. Jo. To je nejlepší, protože to funguje samozřejmě na první dobrou, na první signální. Oni se fakt jako definitivně zbláznili. Oni nejsou normální ani trochu. A já se na ten soud jako strašně těším, protože to bude jako ukázka. Mně už to stálo strašný peněz vůbec to připravit ten soud, protože to je spoustu důkazů a všeho. ale z mýho pohledu prostě já to dělám jako kvůli principu. Jo. Já tam nechci ani žádný prachy, já chci prostě kvůli principu dokázat to, že tady nemůžou tyhle ti šmejdi psát o každém, že proruský dezinformátor, aniž by k tomu měli jakýkoliv důkaz. Prostě podle nich je proruská dezinformace to, že virus SARS-CoV-2 vznikl v laboratoři ve Wuhanu. To, co dneska říkají v Americe v Senátu, to, co měl Fauci ve svém deníku, to, co dneska říká Roman Primula, tak podle Cirokovi je to proruská dezinformace.
0: A tady vidíš, že ten Putin má prsty všude, že už ovlivnil i ten americký Senát.
1: To je jednoznačně. Podle mě i kvůli němu je sucho tady. A dneska kvůli němu začalo pršet. Oni to dělají tu politiku a ty média dělají to zpravodajství a publicistiku, jak když Jirka Babica vaří. Jo. Nevíš, co tam máš hodit, nemáš nic doma, hoď tam Putina. To zafunguje. Vždycky tam hoď Putina, ten může úplně za všechno.
0: A když nepomůže Putin, přisyp tam trochu Babiše.
1: A je přesně tak, jako to je, tím se to dokořenuje.
0: Ano, za všechno.
1: Já za sebe prostě říkám, já prostě odmítám vnímat svět jak pohádku, černobílou pohádku, kde jsou ty hodný a ty zlí. Prostě všude, všechny státy na světě mají horší politiky, lepší politiky. To není o těch státech, to je u toho, kdo je zrovna taky u moci. Já můžu Trumpovi vyčítat ledacos a taky mu vyčítám zejména to iránský dobrodružství nesmyslný. Ale je to pořád tisíckrát lepší, než kdyby tam byla Kamala Harris. Já bych mnoho věcí v naší vládě dělal jinak, než je dělá současná vláda. Mnoho věcí bych dělal jinak, rychlejc, efektivnějc, radikálnějc. Ať už se to týká těch větrných elektráren, ať už se to týká ukrajinské migrace, ať už se to týká migračního paktu a tak dále. Green Dealu samozřejmě. Ale furt je lepší, o 1000000% lepší, když prostě vládne Babiš, než když vládnou Fiala. Jasně, my máme nějaký názory, které jsou jiný, ale dostali jsme na to 7,8%. Ano, dostalo 35%. Kdyby to bylo obráceně, tak hold, ty věci běžejí trošku jinak, jiným spádem. Ale to je prostě demokracie, takhle voliči ty karty rozdali. To znamená, můžeme mít výhrady vůči všem těmhle těm lidem, ale já prostě odmítám vidět ten svět, jakože ty jsou ty zlí a proti ním budeme válčit a budeme na ně cenit zuby a budeme prostě zbrojit ideálně zálohovýma faktorama na F-35, protože to jako toho se Putin lekne nejvíce, když zamáváš těma zálohovýma fakturama, kdy ty letadla dostaneme za 10 let, kdy už budou totálně prostě nepoužitelný muzejní exponáty, tak těma zálohovýma fakturama těch se bojí on nejvíc, podle mě. A já jsem prostě člověk, který věří v dialog i s těma, se kterýma prostě nejsme kamarádi. A to, že prostě zahraniční politika České republiky nemá být postavená na tom, koho jsi fanoušek. Jestli máš radši toho nebo onoho, jestli máš radši Rusko nebo Ameriku nebo Německo nebo Japonsko nebo Čínu. Ta zahraniční politika, to prostě fakt jako nesedíš šálou na Baníku nebo na Spartě. Jo? Mně to tak připadá, že to mnoho lidí tak vnímá. Mnoho politiků to tak vnímá, jakože oni vždycky, tak komu fandíte? Jo? Jako, koho podporujete? A já vždycky říkám, no Českou republiku. Prostě naše zahraniční politika nemá být o tom, jako, komu s čí šálou budeme mávat nebo s čí vlajkou budeme mávat. Zahraniční politika má být o prosazování našich národních zájmů v dialogu s těmi partnery. Náš národní zájem je zcela jistě mír. Jo? Ten bychom měli prosazovat s každým, s kým se budeme bavit. Náš národní zájem je diverzifikace exportu našich podnikatelů, aby nevyváželi 80% věcí do Evropské unie, protože když jsi závislý na jednom odběrateli, tak je to obrovský podnikatelský riziko, protože jakmile ten odběratel padne a ta Evropská unie je na nejlepší cestě padnou, tak padneme i my. To znamená, čím víc budeme diverzifikovat, čím víc budeme podporovat naše podnikatele, aby byli schopni dodávat do Číny, do Afriky, do Indie, kamkoliv jinam, i klidně do Ameriky, tím lepší to pro nás bude. Náš zájem je zcela jistě bezpečnost. To znamená, že pro mě největší ohrožení v tuhletu chvíli nejsou ruský orešníky, pro mě největší ohrožení České republiky jsou migranti, a to nejenom ty z Ceuty, ale prostě ty, kteří nás tady zahlcují ze všech možných směrů, včetně migrantů ukrajinských. Říkám to úplně jednoznačně jasně. To je pro mě to největší ohrožení. A zase, proč to říkám, proč to tak beru? Protože já nevím, za poslední 4 roky že by tady jako Putin zařídil, že by někoho zabili nebo znásilnili nebo někomu něco ukradli. Ale znám stovky a tisíce lidí, kteří byli okradený Ukrajincema. Znám lidi, kde došlo ke znásilnění ze strany ukrajinských migrantů a kde došlo k vraždě ze strany ukrajinských migrantů. Znám současný případ, kdy prostě ten ukrajinský migrant hodí zápalnou láhev molotová, hodí na zeď rodinného domu v noci, kde tam spí dvouletý dítě. A oni mu dají podmínku za poškozování cizí věci. Jako to se ten soud zbláznil. Takže abych se vrátil z této odbočky zase zpátky na hlavní trasu. Pro mě prostě zahraniční politika není o tom, komu fandím. Mě, když se zeptáš, jestli fandím víc Rusku, Ukrajině, Německu, Americe, tak já ti na to neodpovím, protože mě to nezajímá. Mě zajímají naše zájmy, zájmy našich lidí, to, aby prostě měli lepší život. A ta zahraniční politika je tady od toho, aby tyhle naše zájmy prosazovala. Právě v dialogu s těmi partnery. A tohle je prostě můj pohled na celý fungování České republiky, zatímco prostě ty opozičníci ty to berou jako tak, že si vezmou tu modrožlutou vlajku a takhle tam mávají a u toho řvou jako sláva Ukrajině, případně prostě říkají, že Evropská unie je ta nejlepší a všichni ostatní jsou zlí a špatní a měli bychom prostě s nima bojovat a připravovat se na válku s nima. Tak já to takhle nevnímám, já nejsem prostě přiblblej fanoušek, já jsem člověk, který je tady k tomu, aby reprezentoval zájmy našich lidí a prostě ty budou reprezentovat jak uvnitř toho státu, tak i v rámci té zahraniční politiky. To je absolutní základ a kdokoliv to vidí jinak, tak podle mě vůbec nepochopil to, o čem zahraniční politika je.
0: Přesně tak, je to dialog prostě a faktem je, že v Evropské unii nás žádný jako nový exportní příležitosti nečekají, že?
1: No tak já vždycky říkám, skoro já tady teď tu tabulku nemám, jo, ale úplně jedna jediná je graf za všechny. Všechno ostatní jsou zbyteční grafy. Podíl HDP jednotlivých kontinentů na celosvětovým HDP. V roce 2004, možná bych to našel tady někde, nevím, asi by mi to trvalo chvilku. Podíl v roce 2004 na celosvětovém HDP Amerika, Evropa a Čína začínaly zhruba stejně. Měli zhruba stejný procentuální podíl na celosvětovým HDP v roce 2004. Od té doby Čína udělala tohle, Amerika je zhruba na svým a Evropa udělala takhle dolů. Totální kandahár dolů. Tak to je prostě tabulka, která hovoří za vše. Kdybychom dneska odečetli ten zbrojní průmysl, který jede na dluh, tak Evropa bude v podstatě celá v minusovém trendu, to znamená, bude klesat její HDP. A ta válečná ekonomika jako nevede k dobrým výsledkům. Prostě když si půjčuješ na to, abys vyrobil traktory, tak je to dobře, protože ty traktory ty umožňují efektivněji a rychleji obdělávat půdu a tím pádem zvyšovat produkci potravin a rostlin a tak dále a ta ekonomika stoupá. Jo? Takže prostě půjčit si na traktor je fajn. Půjčit si na tank je k ničemu, protože ten tank reálně, ano, to je zhruba to, co jsem říkal. Jo? Když se podíváš na rok 2004, tak jsme na tom byli zhruba stejně a teď se podívej, kde je Čína, kde a kam jde prostě celá Evropa.
0: Jo, tohle jsem v rychlosti našel, jenom do roku 23. Určitě jasně. Po delším hledání bych našel. Bohužel ty křivky padají prostě v náš neprospěch. Furt. Tak.
1: Je to absolutní průšvih a prostě tohle by měl být náš hlavní zájem a druhý náš hlavní zájem by měl být to, abychom udělali něco s porodností, protože jestliže jako nezvedneme porodnost a budeme mít dál 1,3 dítěte na jednu matku,

0: půdu a ten statek po 3-4 generace a přesně vědí, jak zadržet vodu a jak s ní hospodařit. Takže když budeme méně stavět větrných elektráren a více starat o naši půdu, tak to s tím suchem určitě bude lepší, než když budeme platit emisní povolenky. Tím jsem si vcelku jistý.
1: Takže myslíš, že když zvedneme emisní povolenky, že nám to nepomůže jako zadržet víc vody v krajině?
0: Emisní povolenky to je lék na všechno. Když je sucho, tak je to lék na sucho, když prší, tak je to lék na mokro, když jsou povodně, tak je to lék na povodně. Prostě emisní povolenky jsou přece geniální vynález. To geniální vynález. Ty se dají použít úplně na všechno. Jakákoliv změna počasí, tak se řekne, že to je klimatická změna. Dřív, jestli si pamatuje, se říkalo globální oteplování. A to je blbý, že? Protože to jde použít jenom, když jako je teplejc. Ale klimatická změna, to jde použít na všechno. To jde použít úplně na jakýkoliv stav, na jakoukoliv změnu. A vždycky řekneš, podívejte se, klimatická změna. Takže místo globálního oteplování už je klimatická změna. A realita je prostě taková, že já jsem to říkal několikrát a pokusím se to ještě zjednodušeně říct znova. To je prostě pořád systém církevních odpustků. Jo? Ta církev to tehdy vymyslela dokonale, díky tomu taky fantasticky zbohatla a je nejrozšířenější tady církví široko daleko. Prostě to nebylo o tom, že lidi chtěli být bohabojní a chtěli žít v souladu s Bohem. To bylo o tom, že se báli, že přijdou do pekla. A cokoliv si proved, jakýkoliv hřích si proved, tak stačilo koupit si odpustek. Ono to sice nemělo s Bohem vůbec nic společného, ale ty církevní chrámy, ty rostly, člověče, jak houby po dešti. To byla nádhera, co dokázali postavit za ty prachy z těch odpustků. Když Gutenberg vynalezl knihtisk, tak nejvíce netiskla Bible, nejvíce tiskly odpustky. To je prostě z té mašiny, jak na běžícím pásu. A samozřejmě dneska emisní povolenky je úplně to samé. Prostě vy jste hřešili proti přírodě, to je ty plasty a to spalování uhlí a to spalování plynu a to všechno špatné, co vy děláte. To je, když si koupíte prostě tu emisní povolenku, tak to je, když si kupujete ten odpustek, protože tím se vyviníte a pomůžete ty klimatické změně, že už nebude tak drastická. To samý byla vakcína. Jo. Vybudování strachu, vy všichni umřete a když neumřete vy, tak umřejí vaše rodiče a prarodiče, takže se musíte naočkovat. 71 miliard euro v prachu. No a to samý je samozřejmě se zbraněma. Vytváření strachu z Putina, zaútočí, za 4 nebo za 5 let zaútočí. Nikdo neví, jestli tam Putin za 4 za 5 let bude, ale všichni vědí, že za 4 nebo za 5 let zaútočí na NATO. Nevím, proč by to dělal, to by musel být fakt úplný blázen. Protože by prohrál, prostě by prohrál. A situace je taková, že prostě tady všichni říkají, teď už to není 70 miliard, teď už je to 700 miliard. To znamená, kupte si zbraně za 700 miliard a vykoupíte se z toho strachu. Jo? Už to bude, už když zaplatíte těch 700 miliard euro, nebo u nás v našem případě příští rok 200 miliard korun na zbraně, 200 miliard korun na zbraně, přitom bychom mohli dát do zdravotnictví, do vzdělávání, mohli bychom dát do sociálních systémů, mohli bychom prostě přidat našim důchodcům, invalidním důchodcům, mohli bychom pomoct našim firmám, mohli bychom pomoct rodinám s dětma, samoživitelkám. Ne, prosím tě, my si za to koupíme to železo, který nám bude rezivět někde ve skladech, protože díky tomu se Putin bude bát a nezaútočí na nás. To jsou prostě ten systém emisních povolenek, systém nákladů na zbraní, systém vakcín je úplně totožný jako systém církevních odpustků. Lidi se vykupují ze strachu. A ten základ je v tom přestat se bát, přestat tuhle tu hru hrát a říct, já se nebojím klimatické změny. Tahle planeta fakt neschoří. Jo? Před 20 lety jste říkali, že už nebudou Maledivy, že už budou potopený, že už nebudou existovat. Pořád tam můžete si zajet na dovolenou, prostě jste lháři, nic jiného. A oni samozřejmě to posunují a vždycky říkají, teď za 20 let už nebudou Maledivy. A já myslím, že budou ještě za 100 let a za 200 let tam ty Maledivy pořád. A místo toho, abychom prostě my platili ty emisní povolenky, tak bychom si na ty Maledivy mohli pomalu zajet. Protože prostě to jsou tak obrovský peníze, který připravuje státní rozpočet. A mimochodem, my platíme za emisní povolenky 19x víc než Německo a 30x víc než Švédsko. My, Česká republika, my platíme nejvíc v Evropě. Přepočtu prostě, jenom to spočítal Varšavský ekonomický institut, jo, který dopočítal, že my platíme nejvíc a Poláci druhý nejvíc.
1: Takže a v tom případě ale by jsme měli žádat, aby teda sem dovezli tu vodu.
0: Ne, to je čistá okrádačka.

0: prachy.
1: Mě vždycky prostě tam, ten problém je v tom, že ty emisní povolenky fakticky už nejdou zrušit. Nejdou zrušit proto, že veškerý německý banky, investiční fondy a penzijní fondy do nich dali peníze a velký peníze. Spekulovali na růst, což jsem samozřejmě vyplatil, protože prostě dneska emisní povolenka 7x dražší, než když se prodávala původně. A kdyby jsi to dneska zrušil a ty emisní povolenky, protože už všichni vědí, že to je zlo, jo? Že to je prostě blbost, že to brzdí evropskou ekonomiku. Kdyby jsi zrušil a padlo to na nulu, tak ale jako příští měsíc nemají německou penzi. Jo? A nemají státní zaměstnanci, nemají výplaty. To je prostě, to je konec. To je game over. Oni se do toho natolik ponořili a dali do toho tolik peněz, že to reálně prostě, kdyby dneska někdo přišel a řekl by, Merz by řekl, já to ruším, tak ty správci těch penzijních pojišťoven by mu řekli, pane Merci, to je super, my vám gratulujeme, a ještě jestli byste k tomu teda dodal všem důchodcům, že příští měsíc nedostanou penzi. To, jako, to byste mohl k tomu doplnit. Takže to si nikdo netroufne udělat. A proto říkám, že opakovaně ze znalostí všech těch věcí, které se na nás řítějí, RED 3, povinnost 42,5% do roku 2030 mít z obnovitelných zdrojů. Nesmysl, nedosažitelný. EPBD 4, od roku 2028 všechny veřejné budovy budou muset mít nulový emise CO2. Nedovedej si představit, jak to bude drahý. Od roku 2030 všechny nově postavené soukromé budovy budou muset mít nulový emise. Nulový emise. Jinými slovy, jediný, čím můžeš topit, je tepelný čerpadlo. Tak to, až bude minus 15, tak přeju všem hodně štěstí při vytápění. A ještě víc štěstí přeju při placení faktury za elektriku. Že to bude neskutečný randál. To půjde do 10 tisíc. A když si tohle všechno spočítáš, prostě ETS 1, ETS 2, RED 3, CBAM, Chat Control, EPBD 4, já nevím, co ještě, mohl bych tady jmenovat buchy, jak dlouho všechny ty jejich nesmysly. Migrační pakt samozřejmě. Tak ti prostě opravdu jako naprosto racionální úvahou vyjde, že už jako dost, že ta západní Evropa, ta Evropská unie už je pro nás přítěží. Už dávno není přínosem. Dávno je přítěží. Já bych byl strašně rád, kdyby myšlenka evropské spolupráce fungovala. Já jsem velký fanda spolupráce napříč zeměma. Ale tohle už není spolupráce, to je čistý diktát. To je čistý diktát, co oni předvádějí, a okrádání těch menších zemí ve prospěch těch větších. Takže já jsem prostě přesvědčený, že ta západní Evropa díky migraci, Green Dealu a všem těm nesmyslům se fakticky už jako zničila a už jako nemá šanci na obnovu. A proto jsem velký, velký propagátor spolupráce v rámci střední a jihovýchodní Evropy. To znamená V4 plus státy bývalé Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko a všechny tyhle státy, které mimochodem podle předpokladu mají mít nejvyšší ekonomický růst v příštích asi 5 letech. Albánie, Makedonie a tak dále a tak dále. Tak jsem přesvědčený, že tím, že tyhle země si ještě nezničily vůbec svoji ekonomiku a svoji demografickou strukturu migračním paktem a Green Dealem, tak tyhle země jsou budoucností Evropy. My teď buď to najdeme tu odvahu se odpoutat a odříznout od toho západu, nebo oni nás stáhnou pod tu vodu jako sebou. Protože oni pod tu vodu jdou. To je dneska naprosto neodvratitelný fakt.
0: No, pravda je ta, že ale myslím si, že to Německo nás nepustí jen tak, jako, protože vlastně Česká republika je ta, která tam zajišťuje právě ten sociální smír, díky tomu, co my jim platíme, tak...
1: Jednoznačně, Petře, máš absolutní pravdu a proto já říkám, opakuju to pořád, že prostě příští 4 roky, a ne 4 roky ještě víc, jako příští období, nebude ve znamení boje proti Rusku, ale ve znamení prostě toho, že se budeme muset postavit proti té Evropské unii. A musíme najít politiky, kteří mají tu odvahu jet do toho Bruselu a být tam jak ten Orbán. Jo? Ne prostě tady říká, tady se takhle být v presa a pak přijet do Bruselu a tam sklonit hlavu a říct ano, paní von der Leyenová, jistě paní von der Leyenová. Prostě tam musíš přijet a říct, už ne, už dost. A samozřejmě na tenhle ten moment musíš být dobře připravený. Jo? Nedá se jít jako do bitvy neozbrojen. A podle mého názoru ta nejlepší příprava je právě to spojení se s Polskem, Maďarskem, Slovenskem, třeba i Rakouskem, když tam vyhrajou svobodný FPE, Bulharsko, který jednoznačně má dneska národně konzervativní vládu, Srbsko, který je naším tradičním spojencem. A samozřejmě to třeba Srbsko není v Evropské unii, ale v momentě, kdy přijedeš do toho Bruselu a řekneš, přátelé, buď to se budete k nám chovat jako líp, anebo prostě my jdeme, tak a prostě vytvoříme si svůj vlastní ekonomický prostor, protože už na to jsme dostatečně silní, tak máš úplně jinou vyjednávací kartu, než když tam prostě přijedeš a řekneš, my tohle nechceme, a ta von der Leyenová ti řekne, no a co jinak? Co budete teda dělat, jako když my vám to nepovolíme? Ty řekneš, no nic, budeme dál u vás, protože prostě my neodejdeme, my jsme stabilní součástí Evropské unie a my budeme vždycky hájit Brusel. Tak ona řekne, tak nashledanou. Hodnej hujer nikdy nic nedostane. A ještě to převedu na příklad z manželství. Jako když budeš říkat svýmu manželovi, hele, nemlaď mě, nebíj mě, nepodváděj mě. A on řekne, no a co jako? A ty řekneš, jako odejdeš ode mě? A ty řekneš, ne, neodejdu. Já s tebou budu dál, i když mě budeš mlátit, i když mě budeš podvádět, i když mě budeš zajíbat. Takže tak co?
0: Ne, tak apeluješ na tu lepší stránku, no.
1: Ne, prostě ty musíš přijít a říct, prostě my tady máme druhou variantu. My tady máme plán B, jo? Protože ano. Dneska, když řekneš, přijedeš do Bruselu, a řekneš prostě, já nechci emisní povolenky a nechci tady migrační pakt a nechci tohle. A ta Leyenová ti řekne, a co budeš dělat, jako, když ti řeknu ne? Řekneš, nic, nemám žádný jiný plán. Tak řekne, tak ahoj, tak nashledanou, měj se fajn. A prostě ty musíš mít ten plán B, že anglicky se tomu říká leverage, páka, na vyjednávání, abys prostě mohl v té Evropské unii něco vymoct. A to samý samozřejmě si dneska uvědomují Poláci, to sami si uvědomují i ty Maďaři, i ten prostě Maďar, byť já jsem samozřejmě fanda Orbána, ale ten Maďar pořád není jako úplná loutka toho Bruselu, dá se s ním jednat. To sami si prostě uvědomují dneska ty Bulhaři, kteří naběhli na strašnou léčku, když si přijali to euro. A spousta dalších zemí, které dneska mají to vidění úplně stejný a budou prostě připravení se do toho zapojit. A já myslím, že Česká republika by měla být tahounem společně s Polskem tohohle projektu suverénní střední Evropy, kde bychom si vytvořili vlastní ekonomický prostor.
0: Určitě, protože tohle to je víceméně dneska jako jediná šance, no, udělat se pro sebe a být dostatečně ekonomicky silný, jak říkáš, a dostatečně velký. A ono vlastně v Unii, že jo, se to v současné Unii se to pořád počítá podle počtu obyvatel, že jo. Kolik zastupuješ lidí, takovou máš sílu. Takže když se Česká republika domluví se Slovenskem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem na konkrétní věci, alebo s někým, já nevím, zbývalým...
1: Bulharsko, Rumunsko, jo? Bulharsko, dalšíma, Rumunsko, velký země.
0: Tak prostě už v tu chvíli máš lepší vyjednávací pozici, protože zastupuješ prostě x států, který mají už nějakou sílu a tohle je potřeba prostě budovat. Proto Unie zlikvidovala V4 jako takový, že ho znefunkčnila. Jo, to jsou ty evropské hodnoty tam a ty je potřeba hájit, no.
1: Proto byla rozložená Jugoslávie, že? Protože Jugoslávie by byla velmi silný stát dohromady, no tak jako to, že prostě tam byla ta občanská válka, všechno to, co se tam stalo, to, že se uměle vytvořilo Kosovo, no to jako nebylo, že se to stalo. To prostě samozřejmě byl
0: pán. To dlouhodobě připravovalo, ano.
1: A celá ta situace je dneska prostě, jako, když to úplně zjednoduším, tak to, co, v jaký fázi jsme v současné době, to je pomalá smrt. Jo. To je úpadek, který vede k pomalý smrti. A my buď si budeme říkat, ještě to je dobrý a ještě to je dobrý. Až jako za 10-15 let už tím nepůjde dělat vůbec nic. A nebo teda jako riskneme tu operaci, kde samozřejmě bude bolet a bude to znamenat, že třeba 3-4 roky budeme na tom jako špatně, jo. Protože ten můj plán, který já jsem opakovaně představil, snížení daní, zjednodušení byrokracie, snížení cen elektřiny a tak dále, tak než se ta ekonomika nastartuje, rozjede, než tady začnou vznikat nový podnikatelský projekty, než diverzifikujeme ten export, než sem přijdou zahraniční firmy, které tady velmi rádi budou podnikat a stavět tady fabriky na čipy, protože čím máš levnější elektriku, tím víc těch firm tady budeš mít. Jo? Z toho Tajvanu stojí ta fabrika v Drážďanech a ne u nás, protože u nás prostě dražší elektrika. Tak bude třeba přechodný období 3-4 let, kdy to prostě, ten deficit bude klidně přes 500 milionů. A já to klidně těm lidem řeknu. Tohle je přechodný období, kdy prostě to musíme přežít a budeme zadlužovaný, ale Druhá věc je, a to je zase součást toho mýho plánu, já chci ten státní dluh si nepůjčovat u zahraničních bank. Já bych byl, a jsem absolutní zastáncem vydávání dluhopisů pro český občany a české firmy. Protože když dneska platíme na obsluhu státního dluhu, všichni to říkají 100 miliard korun, to je strašná částka. Je to strašná částka. Ale strašná je v tom, že míří do zahraničních bank. Že těch 100 miliard dáme pryč a nic z toho není. Kdežto kdyby ten dluh drželi naši lidi, občani, firmy v dluhopisech a těch 100 miliard by zdal jim, tak oni by je zase do té ekonomiky rozpustili. Začali by podnikat, koupili by si další věci, přes DPH by se ti to znova dostalo do státního rozpočtu. Ty peníze by ti znova tam protekly. To samé je prostě státní zakázky. Ty, když to dáš zahraniční firmě, tak ona ti dodá ten výrobek, ale ty peníze jsou pryč. Když dáš český firmě ty samé peníze, tak ona ti to dodá, ale 50% z těch peněz se ti vrátí do státního rozpočtu, protože zaplatí zdravotní, sociální, DPH, všechny tyhle ty věci. A my se prostě musíme naučit hospodařit zase znova selsky a držet ty peníze tady. A ne je prostě posílat po celém světě, protože prostě si půjčujeme u těch zahraničních bank a těch 100 miliard dáváme pryč. Kdyby jsme těch 100 miliard dali našim lidem, tak to bude fungovat úplně jinak. A dám ti jeden příklad, a to je Japonsko. Japonsko má jedno z nejvyšších zadlužení vůči HDP na světě, přes 200%. Přes ano, 200%. Ano, ano. A proč nemá problém s ratingama? Proč nemá problém vůbec ničím? Protože drtivou většinu z toho dluhu, obrovského astronomického dluhu, drží japonský občané a japonské firmy ve formě těch dluhopisů. Tohle je prostě cesta, kde já bych nejradši celý ten státní dluh přefinancoval, aby jsme to nedlužili bankám, ale aby si to koupili naši lidi v rámci těch dluhopisů. To samé samozřejmě vydávat, já tomu říkám adresní dluhopisy, aby stát vydal dluhopisy třeba na výkup ČEZu. Jo? Všichni říkají, kde vezmeme peníze na výkup ČEZu. Tak teď já tady ti říkám, že když vydáme dluhopisy na výkup ČEZu v hodnotě 300 miliard, což je na to zhruba potřeba, tak do týdne to máme ve státní kase. Ty lidi si to strašně rádi koupí. Strašně rádi. A je to skvělá investice. Vykoupit ČEZ je skvělá investice. Protože prostě ty dividendy už nepůjdou 30% soukromým investorům, ale půjdou do státního. Z toho klidně splatíme ty dluhopisy v nějakém horizontu a budeme mít 100% ČEZu a budeme fantasticky na tom. Tak proč dneska jako děláme nějakou restrukturalizaci a tak dále? Pojďme to vykoupit přes dluhopisy našich lidí. Budeme jim třeba 10 let nebo 15 let platit 5% ročně, ale našim lidem, našim občanům, kteří to zase utratí tady samozřejmě převážně. A za 15 let máme 100% ČEZu, máme všechno splaceno a ještě máme spoustu peněz do naší ekonomiky. Takhle pojďme uvažovat úplně jinak než v současné době. To samý obrana, když už dáváme takový prachy, já teda bych dával daleko míň, ale budiš, když už dáváme takový prachy, tak pojďme to dělat jako Izraelci. Izraelci mají dvě velké zbrojské firmy a s nima dělají společný vývoj. To znamená, oni řeknou, my chceme vyvinout takovou a takovou techniku, zbraň, munici, já nevím co. My se zavazujeme jako ministerstvo obrany, že to od vás odebereme, ale v momentě, kdy ten společný projekt dokončíme, tak chceme 10% ze všech prodejů, který uděláte do celého světa. No ale to je investice. Ty peníze se ti v tu chvíli vracejí. Není to tak, že vyhodíš za Leopardy, za BVPčka do Švédska a nemáš nic. Takhle máš investici, která si vrací ty peníze. A dneska tady máme silný zbrojské firmy CSG, STV, Omnipol a tak dále a tak dále. A když se s nima na tomhle dohodneš, že nebudeš kupovat žádný tanky a BVPčka, že budeš prostě vyvíjet společně drony, protidronové obrany, protivzdušnou obranu, AI zbraně, jo? To je dneska obrovský moderní věc, jsou zbraně typu LOS, LAWS, které jsou prostě už na bázi umělé inteligence, kdy ta umělá inteligence je schopná vyhodnotit milion podnětů za jednu milisekundu a samozřejmě v tu chvíli obrovský účinek. Tohle pojďme vyvíjet. Za prvé budeme mít moderní zbraně, které opravdu budou skvělé na obranu proti komukoliv. A za druhý tyhle zbraně po nás bude chtít celý svět. A pokud my to vyvineme společně a stát bude inkasovat 10% z prodeje do veškerých zemí, kdo si to od nás bude kupovat, tak ty peníze se budou zase vracet do státního rozpočtu. Takže pro mě prostě ten základ je, pojďme investovat, ne vyhazovat prachy. Do současné doby ta politická reprezentace prostě řekla, tak si koupíme tohle, tamhle, tohle. Ne, všechno musí být investice. U všeho chci slyšet, kolik se nám z toho vrátí. Z každého výdaje chci slyšet, kolik se nám z toho vrátí do státního rozpočtu. Tohle je úplně nová filozofie.
0: No ne, tak počkej zase, tak tohle to přece už razila i Černochová a spol, že jo, když nakupovali pětka na předražený zakázky, kolik se jim z toho vrátí, to byla jediná základní otázka.
1: Tam byl jeden drobný rozdíl, Peťo. Oni analyzovali, kolik se jim vrátí do vlastní kapsy, ne do státního rozpočtu. To si možná přehlídnul. To měli zanalizovaný perfektně.
0: Ano, to máš pravdu, tak... Faktem je, že těch věcí, kdyby člověk, jako kdyby to někdo vzal vážně a fakt začal myslet na stát jako takovej a ne na sebe, tak těch věcí by se dalo dělat opravdu obrovské množství.
1: Vem si jenom ještě jeden příklad, promiň.
0: Pojď.
1: Když tady Fialová vláda nabídla pobídku 10 miliard americké firmě Onsemi na výrobu polovodičů, aby si postavili v Rožnově fabriku. Co za to? Teď si vem ten deal. Jo. 10 miliard korun jim dáme a oni se zavázali vytvořit 1000 pracovních míst. Jinými slovy 10 milionů korun na jedno pracovní místo.
0: Mm-hmm.
1: U většině těch pracovníků z těch 1000 pracovních míst, to jsou pracovníci ze zahraničí. Oni se dovezou. Jo, svoje lidi. Takže pro český občany žádný přínos. Mají tady ještě daňovou výjimku, to znamená nemusí po nějakou dobu platit daně a veškerý know-how patří jim. Tak jako proč těch 10 miliard dáváme? Já tomu absolutně nerozumím. Proč těch 10 miliard, jako na co? Že se tam postaví fabrika, když prostě nebudou tam placení naši lidi, když know-how nebude naše? Tak prostě proč těch 10 miliard nedáme české firmě na stavbu podobné fabriky, na polovodiče? Věř mi, že tady jsou firmy, které by to dokázaly postavit a zrealizovat. A ty peníze prostě se nám vrátí. Já to nechci platit Američanům. Proč? Nějakému Onsemi. Mě to nezajímá. Já to chci, aby ty peníze zůstaly tady, aby je dostala česká firma a prostřednictvím ty české firmy, aby je dostali naši lidi na výplaty. Protože prostě samozřejmě takováhle firma dává velmi solidní mzdy těm svým zaměstnancům. A tohle je prostě základ, kdy my musíme zase prostě vidět ten svět českýma očima. A ne se tady podbízet, že Američani přijdou k nám investovat. No to je fantastický, že čím jsme si to zasloužili, že k nám přijdou ti božský Američané investovat. Jo. Ne, já chci české firmy, aby investovali v České republice. Chci, aby český miliardáři investovali v České republice. Ať už je to PPFK, ať už je to Tykač, ať už je to Křetínský. Oni by rádi investovali v České republice. Oni žijou v České republice. Jejich děti žijou v České republice. Ale prostě problém je, že ten stát jim dává takové podmínky, že to nedává absolutně žádný smysl, aby investovali. Oni radši kupují prostě elektrárny a fabriky v zahraničí, než aby je kupovali tady. Tohle je prostě totální změna myšlení. To je vždycky to nejtěžší. Nejtěžší je změnit myšlení, ne jednoho člověka nebo jeden zákon. Nejtěžší je změnit myšlení. A to myšlení, které tady je prostě dlouhodobě postavené na tom, že stát je dojná kráva a že prostě můžeme vyhazovat ty prachy, kde se nám zlíbí, tak to musíme prostě změnit na to, aby jsme zase znova hospodařili s těma penězma prostě tak, jak hospodaří každý normální člověk. To znamená snažit se vydělávat a obracet je v našem státě s našima lidma, s naší rodinou.
0: Tak, k tomu Rakousku tady píše jeden z našich milých diváků, teď mi to uteklo, že už se tam nechali slyšet, že rakouské ženy by se měly zakrývat stejně tak jako v muslimských zemích, jako pro solidaritu.
1: V Německu teď v Berlíně na koupališti chtěli udělat koupací den jenom pro Černochy.
0: Pátek.
1: Ano, v pátek. Nakonec to zrušili pod velkým tlakem a řekli...
0: Black teda, Friday.
1: Řekli teda, že by to bylo jako bezpečnostní riziko a já nevím. Představ si, kdybys udělal koupací den pro bílý. Co by se stalo? To byste by udělali největšího nácka prostě ever. Prostě to bys byl největší nacista na světě. To bys byl druhý Hitler. Vy řeknete, tenhle odpoledne jenom bílí děti. Tak to mě připomíná jak hlášku z Mostu, rozumíš mi? Jo? To je absurdní. Jo? A prostě oni udělali jako koupací den pro černý děti a to je v pořádku. To je naprosto OK. To je rasismus na ruby. To vidíš každý jeden den, kdy já už jsem předtím varoval tehdy v Americe, kdy začalo to Black Lives Matter a začali si tam plakát a tohleto. Já jsem sledoval americký fotbal, tam to začal ten magor Colin Kaepernick, který bych nejradši uškrtil toho chlapa. Obrazně řečeno samozřejmě, ať vlastně tady někdo nebere za slovo. A ten si tam začal klekat a teď všichni prostě s toho udělali Black Lives Matter. Jo. A to už prostě potom vedlo k tomu, že že prostě, já nevím, byl basketbalový komentátor, který mu řekli, a jaký je váš názor na Black Lives Matter? A on říká, pro mě All Lives Matter, já to nerozlišuju. Druhý den ho vykopli, že to je rasistický. All Lives Matter je rasistický. Black Lives Matter ne, ale All Lives Matter jo. A pak to už byly takové absurdity, jako že nějaký univerzitní zápas měl komentovat nějaký bývalý Korejec, který se jmenoval Lee, a protože měl stejný jméno jako generál Lee z civilní války mezi severem a jihem, tak ho prostě stáhli z toho zápasu, aby neurazili prostě ty multikulturní diváky jménem Lee. Jo. Prostě to už jsou totální absurdity. A už tenkrát to tam začalo a bohužel to pokračuje dál, kdy ta hyperkorektnost nás vede k tomu, že vlastně ničíme ten svět, jak jsme ho znali. Já nejsem žádný rasista, ale prostě odmítám to, aby tady fungoval rasismus na ruby, že vlastně budeme říkat, že když tady přijdou ty jiní chlapci, tady neplatí, že když dáme prostě na plakát černocha s nožem a napíšeme prostě, že jsme proti migračnímu paktu, tak aby někdo prostě z toho udělal trestný čin, no to prostě to nemá, to je rasismus na ruby, úplně jednoznačné. Kdybychom tam dali blondiáka, modrovokýho blondiáka, tak to bylo úplně cajk.
0: Jo, to je normální. Vždycky, já se dívám, občas tady moje milá vždycky kouká na nějaký ten myšlenky zločince a tam jako ten tým specialistů jako vykresluje ten profil, jo. A vždycky to je běloch mezi 30 a 40, jo, je to heterosexuál, jo, říkám, jo, to, jak oni vždycky udělají ten profil, tak já už to jako říkám před nima, takže... Protože už vím, že jo.
1: Víme, kdo je pachatel.
0: Ano, už dopředu víme, kdo je pachatel, prostě. Prosím tě, tady, Ludmilo, sorry, já než vemu tvůj komentář, tak chci poděkovat tady Baštulce 69, děkuji ti moc za příspěvek, píše, letos kvůli operaci nebudu v Příčovech, tak zatím aspoň takto, budu se těšit na přenos odtamtud a děkuji za ni, ať se všechno povede. Snad bez pšenáka, no uvidíme. Pavel Sichra, děkuji ti tobě též za tvůj příspěvek a pomoc finanční. Martin Malma, díky opět, pánové, BBTV stream a rozhovor. Díky, Martine. A tady Lamia, Libor Vítovi. EU vedení nám vše diktuje, ženou nás klidně do války za miliardy, nás klidně zadluží. Musí se hledat mír, nejde se připravit na válku proti sousedovi. A teď jako...
1: A oni, oni jenom, já k tomu dodám, oni nás nechtějí nahnat do války, oni nás tou válkou chtějí jenom strašit, že jo. Prostě ten základ je, že prostě jim jde o biznis. Na prvním místě jde vždycky o peníze. A ta válka pro ně jako není dobrá. Jo? Oni jenom potřebují prostě neustále vytvářet ten pocit, že ta válka je za dveřma, že je za rohem, že prostě už tady bude, takže kdokoliv, kdo řekne, hele, ale já nechci dávat prachy na tanky, já chci dávat peníze do lepších jako nemocnic, aby jsme vylečili nemocný rakovinu. Teď prostě tam je obrovský efekt, ty takový jako absolutního kolektivního nesoucitu, jo, že prostě my si řekneme, no nás se to nedotkne. No dotkne. Jo. Já myslím, že každý z nás už zná někoho, kdo měl rakovinu, kdo ji trpěl, nebo minimálně ho za svůj život bude znát. A bude to někdo prostě blízký. To už je dneska prostě fakt. Ta choroba je tak rozšířená, že prostě se dotkne téměř každýho. Jo. A teď si vím, že kdybychom tyhle peníze vzali, tak jsme schopní prostě vyléčit z té nemoci neskutečnou řádku lidí, protože už dneska existují individuální léčby, imunoterapie a další věci, který prostě fungují ve Švýcarsku a dokážou zachraňovat lidi v naprosto bezvýchodných situacích, který tady prostě necháváme umírat pod paliativní léčbou. Tak si řekněte, jestli prostě každý z vás, jestli chcete dát 100 miliard na zbraně, anebo do toho zdravotnictví, který jednou může zachránit prostě vaše dítě, vaši manželku, nebo vašeho bratra, vaši sestru. Jako. Přece ta úvaha je naprosto jednoduchá. Ty peníze do těch zbraní nezachrání vůbec nikoho. A protože samozřejmě takhle by uvažoval každý, tak se musí vytvořit to populární slovíčko narrativ, že Rusko na nás chce zaútočit. Protože kdyby tohle tady nebylo, tak s těma penězma do těch zbraní nebude souhlasit nikdo. Nikdo. Všichni budou říkat, na co zbraně, teď jako nejsme v žádné válce, nic nám nehrozí. Takže se musí vytvořit ten strach, ta panika. A v tu chvíli každý z nás, politiků, kteří říkají, ale my nechceme ty peníze prostě do zbraní, Tak a vy hazardujete s naší bezpečností. Takže vy jste agent Putina, který chce, aby jsme byli nepřipravení na to, až na nás zaútočí. Prostě bez toho, že my se ubráníme tomu Putinovi, tak tady žádný zdravotnictví nebude a nebude tady vůbec nic, protože on nás obsadí a zničí. A už jedou tuhletu přiblblou retoriku, že? Která je totálně prostě postavená na palici, nemá s racionalitou vůbec nic společného. Ale prostě na spoustu lidí to funguje, protože vyvolá ten strach. Jo. A proto říkám, prostě základ změny je zbavit se strachu. Pokud se budeme bát, jo, stejně jsme tady jednou, stejně všichni umřeme, do hrobu si to nevezmeme, tak se prostě přestaňme bát a pojďme jako začít žít beze strachu. Jakmile oni nás budou mít v tom strachu, v těch mřížích, virtuálních mřížích toho strachu, tak do té doby prostě my budeme dělat to, co chtějí oni. A ne, že oni budou dělat to, co chtějí, to, co chceme my. Takže prostě tohle je naprostý základ a oni nechtějí válku. Oni chtějí jenom strašit tou válkou. Jo? Církev nechtěla satana na zemi. Církev potřebovala strašit tím satanem, že půjdete do pekla, když nebudete platit ty odpustky. Jo?
0: Takže... No dobře, no, ale pozor, jako tady bych se zastal církve. Na rozdíl od Green Dealu, já jsem nepamatuju to, že by někdo se teda vrátil a reklamoval to, že peklo neexistuje.
1: To je pravda, tam je výhoda, ale tady to taky jako nemůžeš reklamovat, protože než se, to je právě ta genialita toho Green Dealu, že než se ta klimatická změna projeví, tak už tady nikdo z nás nebude. Takže už to jaksi nedokážeme zkontrolovat. Ono, když jako řekneš, že to nastane v roce 2060, jo, tak je to super, protože toho se pravděpodobně ani jeden z nás nedožije a už to jako nebudeme moc reklamovat úplně. Takže to je prostě trošku problém.
0: A druhá, ty politici, kteří to schvalují, že jo, ty prachy tam, tak už dávno nebudou ve funkcích. Ale je fakt, že já jsem, teď nevím, jo, myslím, že to bylo loni si Vidlák stěžoval tady jaro, že bylo nějaký studený a prostě tohleto. A v přímém přenosu, jak jsem na ně vybalil, říkám, no tak vidíš, tady máš důkaz, že Green Deal konečně funguje. Jo. A on úplně se zarazil, teď nevěděl, co na to říct, než jsme oba vybuchli smíchy.
1: Jo, ale... Emisní povolenky konečně zabrali, jo, bylo studenější. Jo.
0: Ano, ano, tady je ten důkaz, konečně, plaťme ještě víc. Ale to je prostě, no je to, jak říkáš, je to prostě tvorba prostě nových model, nový víry, prostě v pálení planety a už tenkrát vlastně ať to byl Soros, ať to bylo Světový ekonomický fórum a další, že jo, tak prostě říkali, mládež, musíte jejich pozornost přesunout právě k těmhletěm tématům, aby protestovali proti upálení se zaživa, aby protestovali za klima, že jo.
1: Všimni si, že geniální na tom je vždycky jakoby vytvořit jako toho nepřítele virtuálního, jo. Prostě
0: no, jasně.
1: Virus nevidíš, jo. Klimatickou změnu nevidíš, nemůžeš si na to šáhnout. Dřív byla, že jo, moderní válka proti terorismu.
0: Toho taky nevidíš.
1: To,
0: ne?
1: Jako to je skvělý, válka proti terorismu. To musíš zaútočit na kohokoliv, protože určitě všude nějaký teroristi jsou. A vlastně vem si, že v té moderní historii neustále existovalo nějaké ohrožení. Jo? Nejdřív to byl prostě konflikt, studená válka, Sovětský svaz, že jo, versus Amerika a její blok. A teď prostě se to na konci těch 80. let rozpadlo. A co v tu chvíli? Že jo? No tak musel vzniknout tady Saddam Hussein, jo? Který prostě proti tomu bylo potřeba válčit. Pak prostě 11. září 2001, no tak válka proti terorismu, musíme obsadit všechny. A pořád byl někdo nějaký nepřítel. Ten musí být pořád. Jo? Protože nejhorší, co se může stát vojensko-průmyslovému komplexu, je to, že nebude nepřítel. Že ty lidi řeknou vlastně, teď my ty zbraně nepotřebujeme. To je nejhorší, co se jim může stát. Takže pořád tady bude nějaký nepřítel, dokud my tuhletu hru s nima budeme hrát. Bohužel.
0: No a zase, že jo, vyhovuje to i médiím, protože palcový titulky o připravované hrozbě, která je, že jo, tak máš dneska extrémní sucho, teď teda extrémně prší, pak na podzim bude, že jo, extrémně foukat, jo,
1: a zimě bude extrémní sněžit.
0: Zima, ano. A co na to v lékaři, že jo. A ty se připravují na sezónu. Ale pojďme tady, Alenka píše, dobrý večer, pane doktore, myslíte, že někdy dojde k tomu, že bude podána na Petra Pavla žaloba pro vlastizradu? Já mám pocit, že on může být velezrada, ne? Teď se nevybavuju, jestli vele nebo vlasti. Obzvlášť, jestli bude pokračovat svých prohlášení, které jsou proti zájmu České republiky. Já jenom připomenu, on tady vzývá, že jo, Habsburky, aby si nás zase jako vzali, že monarchie měli bychom se stát monarchií, bude to skvělý. Druhák, aby jsme ztratili suverenitu v oblasti ekonomiky, což znamená, že
1: vzít euro,
0: tak.
1: Rušit a ještě, prolomit Benešovy dekrety, přivítat sudeto německé Landsmannschaft a samozřejmě absolutní třešnička na dortu vytvořit Spojené státy evropské. Že? Jako to je podle mě první prezident jakýhokoliv státu v historii, který usiluje o to, aby ten stát zanikl. To nebylo.
0: Už na něj dal někdo žalobu, protože tohle přece jako co jinýho ještě má jako udělat, než...
1: Teď musím právně.
0: Ano,
1: máš pravdu, vlastizrada není, je to velezrada. Vlastizrada je v trestním zákoníku a může se jí dopustit každý občan České republiky. Jo? Tím, že prostě zradí vlast v době války a tak dále, nebo sabotuje nějakým způsobem ve prospěch cizí moci Českou republiku a podobné věci. Tam už je buď to sabotáž, vlastizrada a tak dále. Ale prostě platí to, že vlastizrady se může dopustit každý občan. Prezident má absolutní imunitu. Prezident se nemůže dopustit žádného trestního činu, který je uvedený v trestním zákoníku. I kdyby zastřelil prostě člověka na ulici, tak nemůže být za to souzený. Jediný, čeho se může dopustit prezident, je takzvaný ústavní delikt, a to je velezrada, ne vlastizrada, ale velezrada. Ta není v trestním zákoníku, ale je v ústavě, jo. Takže to je ústavní delikt. A ten problém je prostě v tom, že ten, kdo podává žalobu, jediný, kdo může podat žalobu, v tomhle případě je Senát. A o vině či nevině rozhoduje ústavní soud. Čímž zodpovídám otázku, že se to nestane, rozhodně ne za současný konstelace v Senátu a rozhodně ne za současný konstelace na ústavním soudu. Prostě nikdo jiný nemůže tu žalobu podat než Senát a rozhoduje o tom ústavní soud, takže prostě dokud bude mít pěti opozice převahu v Senátu, tak je to úplně zbytečná diskuze, protože i kdyby Petr Pavel tady říkal, že Česká republika má zítra zaniknout, zrušit a včlenit se do Německa, tak ten Senát samozřejmě na to žalobu nepodá. Ještě tam řada senátorů v čele s Vystrčelem mu zatleská.
0: No, ale já jsem hrozně rád, že jsi to takhle krásně vysvětlil. A tady na tom příkladě je vidět, jak je strašně důležitý mít naše lidi v Senátu, prostě je vlastence.
1: Je to tak? Prostě Senát je, já vím, že prostě spousta lidí říká, že Senát je zbytečný a on jako v mnoha ohledech je zbytečný. Já s tím plně souhlasím. Jediný kredit, který jim dávám, ale teda velký kredit, že díky Senátu neprošla ratifikace Istanbulské úmluvy, což je teda jako velký plus, tam jako bych jim za to zatleskal těm senátorům, to je taky jediný, kde tam ten zdravý rozum vyhrál. Ale problém je, že pro řadu věcí potřebujeme souhlas Senátu, ať se nám to líbí nebo ne. Senát my nemůžeme zrušit. Senát je v ústavě, to znamená, aby byl zrušený Senát, tak o tom musí rozhodnout sám Senát. Oni by se museli zrušit sami sebe, což se prostě asi nestane. Tudíž prostě se musíme smířit s tou situací, jaká je. A jakmile ten Senát je v rukou té opozice, tak třeba naše návrhy na to, abychom zakotvili hotovost do ústavy, abychom zakotvili právo platit korunou do ústavy, abychom zakotvili právo žít offline do ústavy, tak to neuděláme, protože pro jakoukoliv změnu ústavy potřebujeme i souhlas toho Senátu. Dokonce 3/5 většiny. To znamená, že prostě pro nás ten Senát je extrémně důležitý a průšvih je ještě v tom, že zatímco sněmovnu vyměníš jednou za 4 roky celou, komplet, a můžeš ji úplně kompletně převolit, tak Senát měníš každý 2 roky 1/3. Jo, 27 obvodů, je jich tam celkem 81, 27 měníš každý 2 roky, to znamená celý Senát vyměníš až za 6 let. Takže my, když teď prostě prošvihneme tohleto období, tak ty senátory, který tam teď si 5 opozice protlačí, tak tam budou sedět 6 let, ať se nám to líbí nebo ne. Jo, tudíž prostě ty volby jsou extrémně důležitý, i když to prostě nemusí vypadat na první pohled, a můžeme si říkat, o co Senát, no je to strašně důležitý, protože to všechno, co my tady chceme prosadit, a právě třeba ta změna ústavy v těchto těch oblastech, včetně toho, co udělalo Slovensko, jo, že manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy, že je zakázaná adopce prostě dětí homosexuálními páry a tak dále a tak dále. To jsou všechno věci, které my bez toho Senátu nejsme schopni prosadit. Takže pojďte prosím k těm senátním volbám, je to extrémně důležitý. Tam, kde nemáme my naše kandidáty pro, tam podpořte kandidáty SPD nebo ANO, a ne, protože motoristi nestaví nikoho, tak cokoliv je prostě lepší než ta současná situace, kdy nám tam sedí opravdu lidi, se kterými se nedá bavit absolutně o ničem.
0: Děkuju. Co říkáš, Jindro, tomu, že odebrali paní Pekové právo dělat znalecké posudky, sebrali pro ministerstvo spravedlnosti, sebralo doktorce Pekové razítko soudního zánce. Ano, bude líp s toto...
1: Mě to mrzí, já se to dovolím komentovat. Já jsem v době, kdy vlastně bylo podaný na to podnět, což byl podaný vlastně ještě za ty bývalý vlády. Ona vlastně, Soňa Peková, dělala znalecký posudek na Slovensku pro Petra Kotlára a na základě toho se podal prostě podnět na to, že by jim mělo být odebráno znalecký oprávnění. A já jsem přesvědčený, že ten podnět byl absolutně mimo, že byl prostě špatný. Ale ten základ je, že to ministerstvo zahájí proces, kdy pošle tomu dotyčnímu, v tomhle případě Soně Pekový, výzvu, aby se k tomu vyjádřila. Já tehdy, když jsem to zaznamenal, tak jsem Soně volal a nabízel jsem jí, že prostě ji budu zastupovat zadarmo, že za to nechci ani korunu, že prostě jsem přesvědčený, že to vyhrajeme, že jsem přesvědčený o tom, že vlastně jakoby došlo už ke změně i na tom ministerstvu, že už tam sedí normální lidi, kteří se prostě na to budou dívat jinak, ale že je potřeba, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřila. A fakt jsem jí přemlouval strašně dlouho a Soňa nechtěla. Říkala, že prostě ona se nechce s nima dohadovat přes to právní řízení a že prostě říká, pokud mě chtějí to razítko sebrat, ať mi ho seberou. Takže mě to mrzí, já bych býval za ní bojoval jak lev do roztrhání těla a fakt jsem za to nechtěl ani korunu, ale prostě já, když tu plnou moc nedostanu, tak s tím nic neudělám. To tak je.
0: Dobře, byla to její volba, no.
1: Já snažím se jezdit. Soňa má jiný prostě pohled na svět. Jo. Chraň Bůh, že bych jí to vyčítal. Ona prostě má pohled, který je pro nás asi těžko uchopitelný, protože ona věří vlastně na to dobro proti tomu zlu a na určitý síly, který my třeba nejsme schopní vnímat nebo je nevidíme, ona prostě v to věří, já to respektuju a ona vlastně říká, já se s nima jako nechci na tyhle ty úrovni vůbec bavit, pro mě je to pod mojí úroveň. Jo, jestli mě chtějí to razítko vzít, ať mě ho vezmu, já ho vlastně k ničemu nepotřebuju a má prostě jiný pohled na svět, vnímá to z úplně jiný perspektivy, než to vnímáme my a znova říkám, já to plně respektuju, fandím Soně, protože je to prostě odvážná žena, která tady bojovala, ale já jako můžu zastupovat a můžu v tom dělat jenom cokoliv, jakýkoliv kroky, jenom když mi někdo dá plnou moc, jinak ne. Prostě když mě oslovil tamhle pán jako z Chebu, tak jsem jel jako do Chebu zastupovat a vyhráli jsme to, protože udělal strašnou věc, že napsal Sláva Rusku, popel Ukrajině, tak to je u nás trestný čin, jo, prostě nepochopitelný. A snažím se těm lidem pomáhat, kde můžu. Soničce bych samozřejmě pomohl mile rád a nechtěl bych za to opravdu ani korunu, už jenom za to, co ona tady udělala pro nás, pro všechny v té době, ale ona to prostě vnímá jinak a mě nezbývá, než to respektovat a prostě smířit se s tím.
0: Jo, je to její volba prostě, takže tak to prostě je, no. Nedá se nic dělat.
1: Nevím teď, jak je to rozhodnutí, jak je to fázi, kdy jí vlastně to dorazilo, jestli je to třeba tam ještě prostor pro odvolání, abych to strašně rád sepsal a porval bych se o to a jsem přesvědčený, že bych tam byl úspěšný, jo. Ale prostě ona se musí rozhodnout, to je prostě její život, její rozhodnutí, za to já za ní udělat nemůžu, ale kdyby to chuť měla, tak jsem připravený pořád samozřejmě se za ní prát jak eskimácký pes.
0: No, to já tady taky připomenu, že si spoustě lidem pomohl nejenom za covidu, ale i potom, když tady prostě byly ty boje o to, jestli nějakou nášivku nosit, nebo ne, jestli to je teda teroristický čin, nebo já nevím co všecko, když to bylo úplně jako vylomený z kloubů a ty si prostě šel proti zdi hlavou a bojoval se jako lev, jako.
1: Nejhorší je, že jdeš proti hlavou proti zdi pořád, jo, protože ta justice je zaběhlá v nějakých kolejích a vždycky, než změníš někde jako ty procesy v rámci ty justice, tak to strašně dlouho trvá. Bohužel ty právní věci trvají několik měsíců, ne-li let, většinou let. a jako změnit myšlení zejména prostě státních zástupců. A ono to často je takovou metodou padajícího exkrementu, abych nebyl zprostý, že prostě už ty státní zástupci a policisti často i sami by to nestíhali, ale protože k tomu byli nucený už předtím do těch věcí ta zahajovat je, tak je zahajujou i teď. Ale je opravdu jako tragédie vnímat ten, pro mě teda je to neskutečně frustrující. Jo. Já musím říct, že politika je frustrující sama o sobě, ale právo je ještě víc frustrující. Protože když tam jdeš na ten soud a teď jako nestačíš kroutit hlavou, co jsou schopní tam jako vyplodit. Jo. A musím říct, že teda speciálně Praha je na tohleto jako extrémní. Jo. Extrémní, kdy já jako v podstatě, když jsem se soudil mimo Prahu, tak jsem vždycky vyhrál úplně jako s přehledem. Ale tady jako třeba ta kauza tý Martiny Bednářové, to mě do dneška jako budí ze sna, protože to, co já jsem si tam poslech, tak jsem si říkal, tak takhle se nějak cítili za tou Urválka. Ohrožení demokratického vývoje naší společnosti tím, že dezinformuje děti. No strašný, strašný. A teď prostě jezdíš po celé té republice, samozřejmě ono je to totálně nevděčný, protože jsi v rukou toho soudce, ale musím říct, že zase na druhou stranu, třeba teď právě když jsem byl v tom Chebu, tak ten soudce, který to soudil, byl excelentní. Excelentní. Prostě to, jak dokázal ten rozsudek jako vypadnout, ono to bylo usnesení a to je jedno, to je formální věc, ale jak to dokázal prostě vystřelit, to odůvodnit, z patra, opravdu jako s perfektní strukturou, to by byla radost se soudit jako u takových lidí. Jo. Ale bohužel ten boj je strašně složitý, protože ono to ty lidi poznamená, i když jako vyhraješ u toho soudu. Jo. Já jsem zmiňoval tu kauzu těch dvou plzeňských kluků, který napsali na Facebook u toho 18-letého Ukrajince, který znásilnil a pokusil se zavraždit tu 15-letou holku, tak oni tam napsali, jeden napsal, že by zasloužil zastřelit a druhý napsal, že zastřelit a hodit do řeky. A oběma jim sdělili obvinění za podněcování trestní činnosti. A teď já jsem jel do té Plzně, ty policajti tam seděli, říkali, no my to nechceme dělat, ale máme to rozkazem, máme to pokynem, my to prostě musíme dělat. Já říkám, chlapi, ale jako vy nemáte doma dceru? Já říkám, já mám doma 15-letou dceru, tehdy bylo 15. Tady můj klient, který ho tady obvinujete, má taky 15-letou dceru. A vy? On říká, já taky zhruba v tom věku. Já říkám, tak si představte, kdyby to udělal vaší dceři. Jako to byste to tam nenapsal? On jenom jako pokejval. Říkal, no, jako to. Já říkám, já bych to tam nepsal. Já bych si prostě to s tím člověkem šel vyřídit sám, kdyby tohle někdo udělal prostě mojí dceři, jako prostě táta, který miluje, který prostě držel od narození v rukou a milovali celou dobu, od té doby, co se narodila, až do posledního dne, kdy vydechnu. A prostě jako tam seš a teď oni jim sdělej to obvinění a už to jde na jeho zaměstnavatele. Už se to dostane do jeho práce. Už o tom ví jeho rodina. Jo. Teď prostě nespíš, protože jako slušný člověk, který napíše jeden nějaký komentář na Facebook, tak jako není zkušený s tím, že chodí na soudy. A já mu stokrát můžu říct, nebojte se, to dobře dopadne, tohle prostě vyhrajeme. Když prostě každý den jdeš usínat s tím, jestli náhodou ti nedají podmínku nebo dokonce tě nezavřou, že přijdeš o práci, protože on byl třeba ve zkušební době a teď to tam přijde šéfovi na stůl, že je trestně stíhaný. Jo, to už tě ovlivní tak jako tak. Vždycky, když sedím v těch televizních debatách, a oni říkají ty, no tak vidíte, že tady spravedlnost funguje, že jste nakonec ho jako osvobodil. Já říkám, no ale vy si vůbec nedovedete představit, co ten člověk prožil do té doby. Ten rok a půl nebo dva roky, než jsme se dostali k pravomocnému rozhodnutí. Že prostě měl zkažený rodinný život, totální nervy, nespal, že to ovlivňuje celou jeho rodinu, jeho práci. Vy si to vůbec nedovedete představit, že tady prostě dva roky někoho stíháte a ničíte mu život každý jeden den. To, že já ho nakonec jako dokážu z toho vysekat, no to ty dva roky už mu nikdo nevrátí toho života, nikdo. Jo. A tohle ta svévole je tady jako šílená a bojovat proti tomu je strašný. A já když vidím, že jako na jednu stranu tady jeden Čech hodí zápalnou láhev, dostane za to 11 let a pak Ukrajinec hodí zápalnou láhev a dostane za to podmínku. Tak si říkám, jako pardon, ale to už jsme opravdu blázinci. Jo. Nebo v komentáře na Facebook prostě někdo napíše komentář, ať už tu svini někdo zabije, což je teda, já s tím nesouhlasím, připadá mi to vulgární, hrozný, hnusný, nenapsal bych to, ale mně někdo napíše komentář, za 3 dny jsem u tebe doma s baseballovou pálkou a rozmlátím ti palici. Už se těším, adresu znám. Jo. Naprosto konkrétní, to není jako běžte někdo někomu něco udělat, nějaký výkřik na Facebooku. To je naprosto konkrétní, napsal za 3 dny, budu u tebe s baseballovou pálkou, rozmlátím ti palici. Tak to dáš na policajty, to není trestný čin. To podle nich není trestný, protože Rajchlovi můžeš vyhrožovat smrtí. Nikomu jinému jako ne. A to není prostě o mně, já na to kašlu, to jsou většinou prostě lidi, který ti nikdy nic neudělají, protože to jsou zbabělci ve finále, oni umějí jenom psát na ten Facebook, ale ten problém je prostě v té nerovnosti toho práva, v tom, že trestný musí být to z obou dvou pohledu. Jo? Já teď jsem byl v tom Chebu, tak on napsal sláva Rusku, popel Ukrajině. A byl za to souzený. Kdybys to napsal obráceně, napsal bys sláva Ukrajině, popel Rusku, tak se nestane vůbec nic. A to už je špatně. Prostě to právo z hlediska národnosti, to znamená podněcování k národnostní nesnášenlivosti, nemůže rozlišovat aktuální politickou situaci. Prostě pokud podněcuješ k nenávisti vůči jakýmkoliv národu, tak bys měl být za to souzený. To znamená, musí to být platný v obou dvou verzích. A jestliže ne, tak v tu chvíli tady máme pokřivený justiční systém a něco tady jako kruci nefunguje. Ale to je potom prostě 1000 změn, které tady musíme udělat a tohle je taky ta změna v myšlení té justice a myslím si, že by bylo potřeba, aby tady ministr vnitra i ministr spravedlnosti vydali naprosto jasný pokyn, že tohle teda ne, že tohle do soudních síní nepatří, zejména teda jakoby z hlediska státních zastupitelství, protože prostě nejde dál pokračovat v tomhletom marazmu a v tomhle stíhání kriminalizace názoru, který se nehodí jako někomu do krámu. To fakt jako nejde, já to absolutně odmítám. Bylo to tady za covidu a je to tady v ještě horší míře teď v té době ukrajinské. Strašně.
0: No někdo to ale jako podněcoval, že jo, jako aby se tohle dělo, jako já pochybuju, že ty státní zástupci který, a policajti, který mají své práce dost, jako s jinýma druhama, trestní činnosti, závažnějšíma možná i, že by jako aktivně řekli, hele, tohle to bude dobrý job, jako tady se...
1: To bylo právě ten zákon toho padajícího exkrementu, to už si lidi nepamatuju, já jsem to tehdy proti tomu strašně tvrdě vystupoval. To bylo výkladový stanovisko nejvyššího státního zastupitelství těsně po 24. únoru 2022, který říkalo, že a dávalo pokyn státním zastupitelstvím nekompromisně stíhat jakékoliv projevy schvalování ruské agrese na Ukrajině. Jo? Tehdy prostě to bylo vydané krátce po tom 24.2. A samozřejmě to stanovisko platí do dneška. Jo? To znamená prostě, jak říkám, ty doběhy v té justici jsou strašně dlouhé a trvají několik let. A tehdy prostě v tom totálním, jako v té hysterii, kdy se tady blokovaly weby nepohodlný, kdy se tady prostě rozjela cenzura úplně totální na základě toho, že někdo řekl, že seš proruský, jak ti zavřeli celý web, zničili ti celý biznis, tak se vydávaly tyhle ty stanoviska a prostě do dneška ta setrvačnost jako funguje a jede. Jo. A prostě do toho systému, do té struktury někdo musí sáhnout a říct a dost. Tohle prostě tady nemůže být jako vůbec braný do oblasti trestního práva, protože to tam nepatří. A jakákoliv politická diskuze je naprosto na místě. A nemůže být prostě, zejména to je i v rozsudky Evropského soudu pro lidský práva, že zejména a i ústavního soudu našeho, že zejména debata v politické oblasti má a požívá nejvyššího stupně ochrany v rámci článku 17 listiny základních práv a svobod.
0: Tak, pojďme na další konkrétní tady Cook for Cook. Dotaz, dokážeme se prezidentské volby seřadit za Cyrila Svobodu? Kdyby do toho šel, ať to beru zleva zprava, nikdo jiný mi nevychází, možný kandidát na prezidenta.
1: Já se dovolím nesouhlasit, já musím říct, že v současné době, v poslední době s mnoha myšlenkama Cyrila Svobody souhlasím, ale možná tady je někdo, kdo byl na akci 8 let s Xaverem, což bylo v podstatě někdy před rokem, že jo? A tehdy prostě tam naopak byl jako velký střet, jo? To znamená, já, možná se to někomu líbí, možná ne, znovu říkám teď v poslední době, co Cyril říká, tak je to v pořádku, ale když si jako najdete starší výroky, tak jako, nevím, já bych chtěl prostě někoho, kdo je absolutně dlouhodobě konzistentní, kdo u koho je záruka, že zase neotočí, jo? Že prostě v momentě, kdy na něj bude nějaký mediální tlak, takže zase prostě neotočí úplně někam jinam. To znamená, já bych si představoval ještě jako úplně jinýho kandidáta, než je Cyril Svoboda. Pokud to bude někdo z politiky, byl bych rád, kdybychom se na tom shodli jako celá koalice, ale já samozřejmě jaksi dlouhodobě pořád tvrdím a budu to tvrdit, že pro mě prostě naprostým etalonem kandidáta na prezidenta by byl profesor Jiří Beran. Prostě to je člověk, který ukázal neuvěřitelně rovnou páteř v době covidu, má neskutečný charisma, je to esence inteligence, to je prostě jeden z nejchytřejších lidí, na kterého jsem kdy narazil. A strašně moc bych si přál, abychom jednou měli takového prezidenta, před kterým bychom se jako všichni mohli poklonit. Jo. Před ním já se pokaždý, když ho vidím, tak jsem připravený se uklonit až k zemi, protože na to, jaký na něj musel být tlak. Jo. On byl z těch chlípků, primulů, helů a tak dále. On byl ta jednička. On byl ta jednička, který mu by zaplatili, co by si řekl, kdyby šel do té televize a řekl, očkujte se. Je to super, je to nejlepší. Já jsem profesor Jiří Beran, já přednáším po celém světě, on skutečně přednáší po celém světě, uznávaná kapacita. A já přednáším po celém světě a já vám říkám, naočkujte se, je to dobře. Tak by mohl by si říct cokoliv a dali by mu to. A on prostě neunul a radši se nechal nazývat dezolátem, antivaxerem, já nevím co. A stál na té správné straně. Já jsem měl s ním příležitost mnohokrát mluvit. A musím říct, že jaksi z hlediska kombinace všech těch vlastností, které by měl prezident České republiky mít, tak mě on z toho vychází jako jednoznačně nejlepší kandidát. Ale to je takový moje zbožný přání. Jako realita bude taková, že pevně doufám, že se dohodneme na nějaký méně v rámci té koalice, což by bylo úplně nejlepší.
0: Děkuju. Já nebudu připomínat, že Cyril Svoboda má rodinu, která tady opravuje kousek od nás ty tanky na Ukrajině, na Ukrajinu a tak, ale tak to je jenom tak jako drobný.
1: Jako nenechme se prosím vždycky jako strhnout tím, že někdo řekne hezky dvě věty. Jo. Já už jsem to zažil mnohokrát v politice, že prostě někdo najednou něco jako řekne pěkně a všichni, ježiš, to je paráda, to, jako, to by byl někdo. Jo. Podívejte se do historie toho
0: tak,
1: člověka.
0: Tak. Jako, přímo na začátek SVO třeba, co vykládal, jo, jak vykládal, jak na Ukrajině není fašismus a takovýhle věci a to prostě se hýňal do očí prostě v televizi.
1: Já prostě fakt si vážím ty lidi, víš co, otočit teď,
0: je to jasný,
1: prostě to chápe téměř úplně každý, jo, tak to umí jako každý. V tuhle tu chvíli už jako to přehodit na tu naši stranu, když už prostě je zřejmý, že to jinak na té Ukrajině nedopadne než nějakou mírovou dohodou, to je strašně jednoduchý. A já si vážím těch, kteří, a teď to řeknu úplně lidově, dostávali přes tu držku od prvního dne a stejně prostě z toho názoru svého neuhnuli. Takových lidí já si vážím ne z toho důvodu, že by jako říkal, že nikdo nemůže změnit názor, o tom to není. To je prostě záruka toho, že ten člověk neotočí nikdy. Jo? Že v momentě, kdy si prošel někdo covidem a dostával tam strašný záhul, jaký je dezinformátor, dezolát, jak prostě po něm plivali vrah, dědečků, babiček a tak dále, co jsem si poslech na sebe a všechno. V době, kdy prostě někdo od 24. února 2022 říkal, tohle není správná cesta, nechoďme do té války, pojďme jednat o míru, pojďme být normální, protože prostě ta válka nemůže dopadnout dobře, především pro tu Ukrajinu nemůže dopadnout dobře a bude mít obrovský negativní dopady pro Českou republiku z hlediska migrace a z hlediska všeho dalšího. A ty lidi si v tu chvíli, já si ho pamatuju, co mě říkali, jo, jaký jsem agent a že mě platí Putin a kolaborant, zrádce. Rakušan mě vyhrožoval, trestní oznámení na mě chodili, podněty na advokátní komoru, prostě dnes a denně pořád musel jsem to řešit. A já si dovedu představit, že ty lidi, kteří jako hlásali to samé od té první minuty, takže si museli procházet něčím podobným. A ten člověk, který neuhnul pod takovýmhle tlakem, a věř mi, že to je obrovský tlak, na rodinu, na přátelé, přestanu se s tebou bavit lidi, blízký lidi. Jo, já tady jdu po ulici, starší pán, se kterým jsem se vždycky bavil o fotbale, protože jsem dřív dělal fotbal a vždycky on se mě ptal, a co Dukla, a to. Tak teď jsem šel po ulici a říkám, dobrý den, on říká, s váma už se zdravit nebudu, pane Reichle. A říkám to, ještě to jsem já, ale teď prostě co jako zažívá rodina, jo, že prostě moje dcera mi říká, že se bojí prostě na vysoké škole, že se někdo po ní sveze na zkoušce, protože se jmenuje Reichlová. To fakt není jako jednoduchý. Jo. A tyhle lidi, kteří si vším tímhletím prošli a dokázali neuhnout, dokázali prostě pořád ten názor držet, tak to je pro mě prostě záruka toho, že se i v budoucnu tak budou chovat. Jo. Já vždycky říkám, nevěřte slibům, slibit vám může každý cokoliv. Nejlepší záruka toho, jak se někdo bude chovat v budoucnosti, je to, jak se choval v minulosti. tam se podívejte a ten, kdo prostě integrálně držel to, co říká celou dobu, to, co říká i teď, tak to je nejlepší záruka toho, že bude i v budoucnosti takový. Ale chraň Bůže, já bych chtěl kandidovat na prezidenta, to opravdu jako ani náhodou. Vidím tady opravdu daleko, daleko lepší kandidáty. Já jsem člověk, který se chce prát v té politice a nebej ten rozumnej stařešina na hradě, jo, kde musíš být prostě, ať chceš nebo nechceš, tak ta funkce vyžaduje důstojnost, nestranost, jo, prostě nemůžeš tvrdě prosazovat svoje názory a svoje vize. A já chci prosazovat vize strany pro lidi, kteří ji se mnou táhnou kupředu, samozřejmě kolegů z SPD, ze Svobodných, a prostě chci se o to prát, aby ta Česká republika někam směřovala. Ta hradní funkce je

0: tam oslavujou Havla a teď oslavujou Pavla, který studoval na to a cvičil se na to, aby toho Havla sledoval. To dělám a nebere. Ale to bychom tady jako hodinu opakovali to, co všichni lidi už vědí. A víš, co je na tom absolutně nejsmutnější? Že prostě víc než polovině tohle národa to stačí. Jo? To stačí. Jim stačí to, že je pěkný, že jezdí do Le Mans fotografovat a do Brna fotografovat a že jede na ten Trutnov a že vyleze na stožár, no to by přece Zeman nesvět v životě, aby vylez na nějaký stožár nebo dokonce čistí okna na katedrále svatého Víta, jo. Zachránil paraglidistu, mu zachránil život, jo. A tak dále. Tak těm lidem tohle, jako víc než polovině národa, to je prostě, to není o Petrovi Pavlovi, jo. Kdyby ten národ měl svoji hrdost a dostatečnou informovanost, tak ten člověk se tady nikdy prezidentem nemůže stát. A to je ten nejsmutnější vzkaz. Že víc než polovina lidí v téhle zemi jim stačí to, že se vytvoří marketingová figura, prázdná loutka, bez jakýhokoliv vlastního názoru, která prostě jenom opakuje to, co mu někdo napíše na papír. A teď se prostě hezky vyfotí a tamhle a tohle. A jim to stačí, aby mu šli dát hlas a zvolit jeho prezidenta. To je nejhorší vzkaz jako o tom, kde je náš národ. A já to porovnám třeba i když to vezmu na tu naši politiku. Jo. A jsem rád, že jsme se k tomu dostali, protože to jsou jako úvahy, které jsou podle mě důležitější, než řešit zrovna sucho. Jo. Podívej se do Polska. Proč Polsko dneska je v daleko jiným tempu, než jsme my? Jo. Poprvé v historii mají vyšší mzdy průměrný, než máme my. Poprvé v historii, to nikdy nebylo. Vždycky jsme byli bohatší, než Poláci už nejsme. Podívejte se na infrastrukturu, na úroveň služeb. Na to je nesrovnatelné, kde oni dneska jsou. Oni nám ujeli prostě za posledních 15 let o století. Ale v čem to je? Tam, když vezmeš Tuska, premiéra a prezidenta Navrockyho a zavřeš je do jedné místnosti a zasneš, tak můžeš volat sanitku nebo pohřebák. Ty se nesnáš, to je bytostná nenávist. Bytostná, to je daleko horší než mezi Babišem a Petrem Pavlem. Jo. To je něco jako mezi Macinkou a Petrem Pavlem. Ty se nesnáš. Ale v momentě, kdy se dopolskovali Green Deal, tak oni stojí vedle sebe a říkají ne. V momentě, kdy se napolskovali migrační pakt, tak oni stojí vedle sebe a říkají ne. Že by někdo chtěl v Polsku udělat sjezd sudeto německého landsmanšaftu, jo, tak to ti garantuju, že to by toho poslata ani nenapadlo, protože by ty Poláci ho vyhnali vidlema, zborově, jeden vedle druhýho. Když Ukrajinci pojmenují jednotku, Zelensky pojmenuje jednotku UPA, tak celý Polsko říká, seberte mu to vyznamenání. Odprava doleva. To je úplně jedno, kdo to je. Jo. A my tady máme, a to je prostě, to je daný tou společenskou poptávkou, že kdyby jakákoliv strana, jakýkoliv politik řekl v Polsku, no ne, teď to je v pořádku, že pan Zelenský pojmenoval tu jednotku UPA, tak skončil. Tak už nedostane v tom Polsku ani jeden jediný hlas. Kdyby v Polsku prostě řekl, Green Deal je super, pojďme zavádět tady tyhle ty věci, nebo migrační pakt je super, tak ten politik skončil. Když to u nás, ty piráti, topáci, stanaři, můžou prostě říkat, tyhle ty pitomosti jednu za druhou, můžou tady říkat, že Green Deal je super, Rakušan může podepsat migrační pakt, můžou říkat, že je skvělý přijmout euro, já nevím, co ještě. A je tady prostě pořád téměř polovina národa, který je volí. Lidi, kteří jdou naprosto očividně proti českým národním zájmům. Jo? Prokazatelně. A to je ten rozdíl oproti tomu Polsku. Proto to Polsko jede a my ne. Protože my tady máme půlku lidí, která je schopná volit politiky, který evidentně se snaží poškodit naši zemi. Evidentně poškodí.
1: No, je to tak. Tomáš Bůžel pravdu, že Venderín dává tip ještě na doktora Skálu. Pak tady jsem viděl, děkuju ti, Venderínku, za příspěvek.
0: Já jsem to říkal, mnohokrát jsem se vyjadřoval k Pepovi. Pardon, já furt bojuji s nějakým nachlazením. Je to těžký. Já u Pepi Skály si vážím jeho konzistentního postoje. To je jedno.
1: Napíš, máš tam nějaký pití.
0: Mě odchází. Třetí rozhovor děláme.
1: Skoro. Tak než se Jindra napije, já poděkuju všem přátelé za vaše příspěvky. Dejte lajky, je vás tady hromada. Tak dejte ještě, ať tu tisícovku dotáhnem.
0: Už jsem se z toho rozbrečel.
1: Vidíte, Jindru, to jde

0: poprvé Jindra Reichl dojatý takže, v přímém přenosu.
1: Takže situace je taková, že Pepa Skála je prostě člověk, který drží konzistentně svůj názor, ale myslím si, že v současné době prostě jako nemá šanci na zvolení. To je prostě fakt a my musíme na prvním místě dosáhnout toho, aby tam neseděl Petr Pavel. Kdokoliv bude lepší než on, kdokoliv z té naší scény bude lepší než Petr Pavel.
0: Tak Kursov, taky za příspěvek, že se Petr Pavel stal prezidentem České republiky, to je stejné, jako kdyby se v roce 72 prezidentem Německa stal Otto Skorzeny.
1: No, je to podobný a já říkám to, že kdyby tady ten režim v roce 89 se nezměnil, tak on zůstal v komunistické straně a možná byl prezidentem taky. Jo. Prostě je člověk, který vždycky pluje s proudem za jakýkoliv režimu, je mu to úplně jedno. Mě nevadí lidi, kteří mají opačný názor, než mám já, pokud vidím, že mu skutečně věří a že se ho snaží jako prosazovat v rámci nějaký věcní diskuze. Mě vadí oportunisti. Nevadí lidi, kteří žádný názor nemají, kteří jsou jenom připravení sloužit jakýmukoliv režimu, který je aktuálně u moci. To jsou charakterově ty nejhorší lidi a to je...
0: No bohužel, jako těchto těch lidí v těch funkcích tady podržtašek elit jako je docela dost, že to Peťa Fiala a další. A je vidět, že...
1: Ale protože si je volíme.
0: Peťo, no ale někdo nám je přihrál, že jo? Jako Petr Pavel se tady taky nezjevil zdarma. Toho někdo zaplatil a někdo, někomu pravdu, prosazuje zájmy, že jo?
1: Ale to je právě otázka, jak moc je ten národ odolný proti té propagandě, proti té demagogii, jo? Že prostě v Polsku, kdyby cokoliv prostě se snažil a udělal si Petra Pavla a snažil se ho jakýmkoliv způsobem prosadit, tak si ho ty Poláci nikdy nezvolí. Tím jsem si fakt jistý. Srbové, kdyby jako si mediálně tlačil od rána do večera někoho, kdo by říkal, a pojďme do Evropské unie a pojďme prostě zrušit Srbsko, pojďme se vzdát Kosova, protože to bude lepší pro nás, když se vzdáme Kosova. Tak ten člověk, to by ho mohli tlačit od rána do večera. Od rána do večera všema médiama, nikdy by si ho nezvolili. Nedostal by ani 5% ten člověk. A my si ho zvolíme. My jsme jako velmi náchylní podlíhat tomu mediálnímu obrazu, že prostě ho někdo vykreslí jako toho přece statečného heroje, který tady jezdí na té motorce a zachraňuje lidský životy a nám to stačí, nám tohle prostě jednoduchý, ta jednoduchá propaganda bohužel stačí.
0: Přesně takže tak, jako, ale jako tady
1: neukazujeme prstem, jo. Ta změna začíná v nás, ta změna začíná v každém z nás, v tom, že prostě musíme přesvědčovat lidi kolem nás, každý z nás prostě je schopný přesvědčit, někdo je schopný přesvědčit jednoho člověka, někdo 100, někdo 1000, někdo 100 000. Ale každý ten jeden přesvědčený člověk je krok kupředu. Každý ten jeden váš známý člen rodiny, kdokoliv další je krok kupředu. A věřte mi, jde to. Já mám na zítra připravený příspěvek na Facebooku, kde mě napsali mě lidi, kteří tady ze začátku ubytovávali Ukrajince, říkali prostě my chceme, jsme jim chtěli pomoct, a nechali prostě vystudovat, aprobovat si a v dentální ordinaci ukrajinskou zubařku, dali jí na to volno, dali jí peníze, všechno. A ona se prostě vrátila, udělala jim totální scénu, obvinila je úplně křivě prostě z toho, že jí napadli a že jí oloupili, takže měli dokonce doma domovní prohlídku a tak dále. A oni říkají, my už jsme prostě pochopili, my už jsme procitli. Takže fakt ty normální lidi, je tady, ano, je tady 15% fanatiků, který nepřesvědčíte, který tady budou mávat tou modrožlutou vlajkou od rána do večera, tak nepřesvědčíte nikdy. Ale je tady obrovské množství lidí, který dokážete přesvědčit jenom tím, že s nima budete mluvit, že jim to budete vysvětlovat, že jim to budete ukazovat. A spousta z těch lidí otvírá oči. Ta změna tady je, ale je potřeba pracovat dál a snažit se. A možná, jak říkám, já jsem teď u Xavera dostal ve čtvrtek otázku, že se toho možná nedožijem té změny. Možná ne, jo. Ale znova říkám, když v 19. století začala obnova českého národa, vlastně ty obrozenci, kteří zase znova začali český jazyk a všechno to se tlačit do popředí, tak oni se toho taky nedožili. Jo. Oni se toho taky nedožili toho roku 1918 vzniku Československa. Ale nebejt jich, tak Masaryk, Beneš, Rašín, Kramář neměli na co navazovat. Neměli na co navazovat. To znamená, ten úkol je prostě níst tu štafetu, níst ten oheň a snažit se udělat maximum pro to, abychom ty změny dosáhli co nejdřív. A třeba to udělá generace po nás, je to možný všechno, ale jako realita je taková, že to nemůžeme vzdát a že musíme dnes a denně přesvědčovat a nestačí se prostě spokojit říct, podívejte se, tady ten Fiala je hrozný a ten Pavel je ještě horší a Rakušan to je vůbec. Prostě je to o tom, že jsou tady, že je tady pořád obrovské množství lidí, kteří je volej a naše snaha by neměla směřovat k tomu, abychom to kritizovali, ale abychom přesvědčovali ty lidi v našem okolí a konvertovali je na tu správnou stranu. A jestli budou volit pro nebo SPD motoristy, to je jako ve finále jedno, nebo stačilo, to je ve finále jedno hlavně, aby prostě nevolili ty probruselský kolaboranty. Máš mute, Peťo, seš vypnutý.
0: A to se mi to hezky kecá, viď? Ale...
1: Jo.
0: Ano.
1: To taky znám.
0: Prosím tě, poslední, řekněme, okruh. A to jsou média. Ty seš teďka v mainstreamu pečenej, vařenej, ještě se teda soudíš se Seznamem.
1: No, v mainstreamu, na Primě, jo, a na Primě do Český mě neberou. Teď jsem viděl rozhovor pana Řeznička, jak říkal, že je strašně těžký přemluvit nějakého koaličního politika, aby přišel do České televize, tak mě prosím tě nepřemluvaj, mě nevolaj. A dokonce, když byla sudetoněmecký Landsmannschaft a měla být o tom debata, o tom usnesení, tak já jsem jedním ze spoluautorů. Jo? Já jsem ho psal úplně jako ten první návrh a pak ho kolegové z SPD dopracovávali, za což jim jako velmi děkuju. Luce Šafránkovi, která tam odvedla spoustu práce, Tomášovi Dolažalovi, skvělí prostě lidi, kteří fakt jako na tom dřeli. Ale jako tam měla být debata v České televizi a teď prostě volali na tiskový oddělení SPD, že jo, a tam jsou řekli, no my pošleme Reichla, že jo, ten to jako psal, ten zatím je to. A Česká televize říká, tak to ne, Reichla ne, to přeobsadíme. Takže v mainstreamu jsem na Primě, která je normální a nejlepší a i když lidi si občas stěžují na to, že mě někdo skáče do řeči a podobně, to je nepodstatný. Jo. To prostě já se s tím umím poradit. Hlavní je, že vůbec ta Prima je tak úžasná, že nám dá prostor a myslím si, že na místo jako kritiky by se zasloužila potlesk, protože oproti jako České televizi dělají naprosto fenomenální práci za daleko méně peněz.
0: No ale počkej, jako čím to je, že ČT si dovolí jako vygumovat prostě tady, ne jako někoho z mimo parlamentní opozice, ale člena parlamentu a člena vlády, jako, nebo respektive jo, jako vládní strana, to je jako v pořádku, že...
1: Jsou i tací, kteří tvrdí, že jsem jedním ze tří nejviditelnějších poslanců, jako mimo vlády, ale realita je taková, já jsem teď poslouchal rozhovor, někdo mě poslal úryvek, Václav Moravec byl na nějakým talk show a říkal, a to přece není o tom, že někdo ty lidi zvolí a oni mají automaticky právo jít do České televize. My přece musíme udržovat určitou úroveň, to je naše povinnost jako novinářů České televize. Oni prostě absolutně nepochopili svoji úlohu. Prostě zákon jasně říká, že Česká televize musí nabízet rovnoměrně různé názorové proudy. A oni prostě to pojali tak, že oni budou určovat, jako kdo tam může a kdo tam nesmí. Že oni jsou majitelé ty České televize. Právě to je ten největší problém, že ta Česká televize vlastně řeší na to. Jo. Mě vadí, že vlastně ty peníze nejsou dostatečně kontrolované. To znamená, tam se posílá obrovské množství peněz a fakticky nikdo...
0: No tam sedělo věci, já jsem slyšel už hodně.
1: To já taky, jo, ale principiálně mě to vadí. A když jsem navrhoval, aby tam přišel nejvyšší kontrolní úřad, protože NKÚ nemá pravomoc kontrolovat Českou televizi, což je úplně právě pomatený. A to je ten hlavní důvod, proč my to chceme dát pod státní rozpočet. Jo? Protože když to jsou koncesionářské poplatky, tak NKÚ tam nemůže. Když to je pod státním rozpočtem, tak NKÚ tam může, logicky. A já když jsem to říkal, že prostě NKÚ, že by byl rád, aby tam prověřila to hospodaření, tak pan poslanec Baxa z ODS mi říkal, že vyhrožuju České televizi. Že já vyhrožuju tím, že bych chtěl, aby byl v těch penězích pořádek, aby tam prostě se nekradlo. Takže
0: no víš,
1: já,
0: kolik říkám, tam jede lidí, druhá, jako teď to můžeš taky paralyzovat vlastně možná celý chod ČTčka, jako jo. Podle toho, jak oni se ježejí kvůli tomuhle tomu, že někdo bude kontrolovat, jestli kradou nebo ne, kdyby byli všichni tak strašně poctiví, tak už dávno řekli, hele, sice na to nemáte pravomoc, ale my s tím naprosto souhlasíme, pojďte, jsme transparentní, ukážeme vám všechny smlouvy, jo, a tak dál, nebudem to mít začerněný, jo.
1: Ale víte, víš, čem je vtip, jo? To je největší vtip, že oni samozřejmě to hrají na to zpravodajství a na tu publicistiku, že jako chceme ovládnout. Jako já nevím, jak bychom je ovládli, že kdybychom je platili jako z rozpočtu, tak tím už bychom ovládali řeznička. Jo? Nebo to,
0: ne, řezničkovi prostě by někdo snížil plat.
1: No ale ne, v tom je právě ten největší problém, jakože, a to lidi málo jako vědí, že z toho celkového rozpočtu České televize jde na zpravodajství a publicistiku jenom 8%. Jenom 8%. Jo, 92% je úplně něco jiného. To znamená, ty kdybys to vzal jako na státní rozpočet a o něco to snížil, tak toho zpravodajství a ty publicistiky se to stejně nedotkne. Protože to je tak malá procentuální část, že prostě oni by to vůbec nepocítili. Tam je problém prostě úplně někde jinde, že se neustále dělají různý ty seriály, teď se to outsourcuje, já nevím co všechno, jo. To tam se prostě ztrácejí největší peníze. A největší vtip je v tom, že já když prostě přijdu a řeknu, já chci kontrolovat to, jestli se na České televizi nekrade, tak mě Baxa řekne, že jim tím vyhrožu. Prostě to je geniální.
0: No tak Baxa je ODSka, ne? No tak ty se jasně, udělali jasně, na krádežích ze státního, no, tak jako... To, tam, ty jsou ne, tím, tím spjatí, to je, chápu, že je to vyhrožování.
1: Já myslím, že naštěstí pod Martinem Kupkou jako úspěšně směřují do zapomnění a do definitivního zániku, což je pozitivní. Co je ovšem negativně, že díky tomu sílí jako Rakušan, jo, který je jako daleko.
0: No, než... co ten, počkej, ten hejtman dole na jihu, jihočeskej, on nedělá nic novýho, nebo dělá...
1: Já myslím, upřímně, já si myslím, že to naše Česko je projekt jenom pro ty jižní Čechy. Že on už mnohokrát měl nabídku jít dělat ministra z ODSky, nikdy to nechtěl. Podle mě jemu je na těch jižních Čechách dobře. Ono tady, tady v Praze jako fouká. Jo? Tady jsi hodně na kopci a tady fouká. Tady, když jako cokoliv uděláš jako ministr, tak tě ty novináři roztrhají tam a zpátky. A když jako si pěkně to šudláš někde, jako co by hejtman v jižních Čechách, tak to by tam na to nikdo jako moc nedohlídne a seš trošku jako v závětří. Jo. A myslím si, že on kdyby jako opravdu šel do toho souboje čelem, tak na něj vytáhnou ten jeho solární biznis s ČEZem a myslím, že by zase hodně rychle skončil. Takže já myslím, že celý projekt Naše Česko je jenom vlastně takový vehikl, aby on mohl dál vyhrávat v klidu ty volby v jižních Čechách, kde je prostě absolutní neomezený král a že on se do té jako celostátní politiky...
0: Ale a co ta vaše, když jsme teda u toho Rakušana, co ten dozimetr a ta komise?
1: To bude ještě trvat, Peťo, my tam máme na to rok, vem si, že teď vlastně přes prázdniny jsme se nemohli scházet, protože nás tam 13, to prostě nedáš dohromady ty dovolený ani náhodou. Takže vlastně teď se 4. září střetáváme vlastně poprvé k tomu jako věcnému jednání, předtím to byly organizační a bude nám to trvat minimálně rok, protože my se nemůžeme scházet častěji s tím, že je sněmovna, my se nemůžeme v době sněmovny scházet, když je sněmovna, tak my nemůžeme dělat tu komisi. Takže můžeme to dělat jenom ve výborových týdnech, to znamená vlastně jednou za měsíc a tak dále a tak dále, takže tam to bude jako trvat minimálně rok a já samozřejmě budu se snažit udělal maximum pro to, abychom to rozpletli a myslím si, že vím jak na to, ale bude to dlouhý, bude to práce, náročná práce a budou nám spoustu lidí nám budou házet klacky pod nohy. Velmi zásadní. Takže těžká práce, ale jako já samozřejmě vůbec se nevzdávám, naopak pořád věřím jednoznačně, že to jako dotáhneme, že ukážeme, co byl dozimetr zač.
0: Tak jo. Vážení přátelé, 2 hodiny utekly jako voda. A bylo to milý, krásný povídání, plný spousty obsahu, žádný planý žvatlání, ale konkrétní věci. Já děkuju Jindrovi Reichlovi za jeho čas. Děkuji ti moc, Jindro. A...
1: Já děkuju, Peťo. Omlouvám se za tu hlasovou indispozici, ale ono prostě, když děláš jako 3. rozhovor za den a máš nějaký nachlazení, tak je to fakt jako strašně náročný. Tak se omlouvám divákům, že jsem tady měl to zasýpání.
0: Žádný problém. Michalku, děkuji ti taky za tvůj příspěvek tady. A vážení přátelé, než půjdete, dejte like, ještě 931, tak tu 1000 snad dotáhnem. A díky za vaši podporu, díky za to, že budete sdílet a sdílejte tohle video dál. Doporučujte ho, posílejte ho třeba řetězovými maily, prostě ať se informace šíří, když už Česká televize na to prdí, a ať lidi vědí, prostě zač to je toho loketa třeba, to pomůže rozlepit ospalky některým našim milým spoluobčanům. Dál v sobotu Příčovy, akce roku, přijďte a užijeme si to od 10 hodin až do večera, spousta zajímavých lidí, debaty, stánky z různých antisystémových vydavatelství, nakladatelství, televizních portálů a YouTubeových kanálů. Samozřejmě Petr Bureš TV nemůže chybět, takže budeme tam mít stán, budeme nabízet nejnovější tituly, máte co, budete mít možnost, popovídáme si a bude to fajn. Moc děkuju. Indro.
1: Já děkuju, Petře, za pozvání a díky za tvoji práci. Všem divákům určitě doporučuji odebírat tvůj kanál, je to jenom dobře, protože vám neutečou žádný videa, a každopádně vám přeju krásný večer, ať se vám daří a moc díky za pozvání.
0: Ke 100 tisíců nám chybí něco málo, přes 4 tisíce odběratelů, přátelé, takže kdo tam ještě nemá ten odběr a máte tam odebírat, hned tak dávat. Pojďte do toho. A Jindro, já ti moc děkuju za všechno, držím pěsti, přeju hodně sil a doufám, že se nevidíme naposled a doufám, že by sem naženeš i ty kandidáty do Senátu, který tady nejsou pravidelně, to znamená, tam máme ty dva, pana Loprajze a pana Šorna. Tak tyhle dva potřebuji, určitě nemám na ně kontakty, aby jsme to dali všechno dokupy. Vážení přátelé, zítra v 18 hodin Vítě Pilmajer se svojí nejnovější analýzou ve 20 hodin z Kaldoviny, což je právě jeden z těch kandidátů, Honza Skalický, který bude mít vlastní pořad. Takže máte se na co těšit. Díky za všechno a mějte se krásně. Dobrou noc.
1: Krásnou dobrou noc.
0: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Čau.

Vítejte, vážení a milí protiproudeři, přátelé protiproudu, nepodvolení. Vítám vás, řeknu na naší poradě, protože o tom, zda se to mu říká tý party, ještě bude docela řeč. A mimochodem není to úplně banální, ale pojďme rychle se podívat na chat. Helena Domanská, děkuji za perfektní úvahy. Pravděpodobně asi směřujete k tomu včerejšímu článku, který byl, no my si o tom řekneme něco. Ale děkuji také za toto, za tuto větu. Tady ještě byl Jirka z Ostravy, ten to asi stahnul sám, tak nevím, jestli jeho otázku po Mefistovi mám zvedat, asi ne. František Toula, zdravíme všechny protiproudaře, dobré a slušné lidi, protože pokoj a mír všem přál Jirka z Ostravy, tak to pan František Toula asi už přeskočil, ale já myslím, že to platí a tak já to jenom takhle zopakuji. Je to důležité přání. Modrý baran. Miroslav, pokojný děň vám prajem. Dobrý večer všem nepodvoleným, píše Soňa T2. P. Je mi smutno, že nejen nesehnala paní doktorka Peková dostatečný počet podpisů ke kandidatuře do Senátu, ale ještě ji soudně zbavili licence soudního znalce. Hnus. Je to hrůza, jo, ale nebyl to ne soudní znalec, je to trošku jinak. My se k tomu určitě vrátíme ještě ve dvou dopisech dokonce, protože jste na to reagovali docela, myslím, správně. Takže necháme si to, abychom se tam dostali k té úvaze, co to vlastně bylo. Soně Pekové, píše Lenka Neumannová, byl odejmut statut soudního znalce, prosím, pozvěte ji do redakce, abychom ji mohli podpořit. Lenko, je to hnus, prostě se jim nehodí a pomstili se jí. Já myslím, že to je ještě složitější právě. Proto je dobré se k tomu dostat. Hlavně mír v duši a ve světě všem, akorát se ukazuje, že jediná vlastenecká strana je Jasan, ale z těch velkých stran bohužel není volitelná žádná strana, jsou to jen korytáři a slouhové cizím zájmům. Jirka z Ostravy, Baba Vanga prý předpovídá katastrofální podzim 2026, moje maminka předpovídá katastrofu v příštím roce 2027, jinak oba obdivujeme intelektuální hloubku vaší nedělní úvahy, Jirko. Já jenom jsem možná nereagoval správně na to, na tu úvahu o těch, že jediná vlastenecká strana je Jasan. Ono je to s tím vládnutím složité, ale já jsem dostal tolik různých právě dotazů a konstatování na to vládnutí, že tím hned začnem. Protože opravdu ty otázky vznikají. Říkat ovšem, že to je pouze Jasan, je trošku, abych tak řekl, nefér, protože Jasan se do vlády nedostal, takže tam nevidíme, co by dělal, nedělal. Ale k tomu, k těm předpovědím těch podzimů, já bych se trošku předpovědím našim odhadovaným trošku bránil. Faktem je, že všechno se tak nějak zbíhá k roku 2029, včetně významného mariánského proroctví a různých signálů, které vysílají tentokrát ne Fialové, ale Fialové v jiných zemích, například kancléř Merz a jeho ministr obrany, kteří také hovoří o roku 27, který bude prý tím rokem války. Myslím, že žádný plán nikdy nevyjde. Pojďme na to. Thank you.
si prostě plánují všechno možné, včetně toho, jak nás vymydlí. Ani to jim nevyjde, ale mohou to být ještě velmi krušné chvíle. Takže já bych nepocenil ani ten podzim, co přijde, který bude velmi dramatický, nejen proto, že budou u nás volby, v Americe volby, v Rusku volby. A všechno se může kolem toho ještě poskládat trošku jinak, ale opravdu sledujeme spíš ten čas. On je v každou chvíli trošku jiný. Někdy se zrychluje, znáte to, když čekáte na něco intenzivně, tak minuta je nekonečná. A pak něco nestíháte a 10 minut vám nestačí, bylo to jak půl minuty a tak dále. Ten individuální čas je pozoruhodná věc. Docela bych doporučoval o tom někdy přemýšlet. Dobrý den proti proudu. Tak, klimatická změna je prý nespochybnitelná. Aspoň to říká ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Co tomu říkáte, pane Hájku? To je přece v přímém rozporu s Macinkovým oznámením, že klimatická krize nástupem nové vlády právě skončila. Motoristé to drží a SPD jde proti? Proč se potom Babiš čílí nad Green Dealem? Jestli je to nespochybnitelná věc, tak hurá na stromy se zelenými, s Piráty, se Stanem a ODS. Tohle je ta nová vláda, která chce údajně zatočit se zvěrství Fialinka, pak do ní ale asi SPD nepatří, nebo určitě ne její ministr zemědělství. O ministru obrany se raději už šířit nebudu. Všechny moc zdraví Ludvík z Praha 5. Ludvíku, je to, musím vám říci, že mě to trošku nadzvedlo také, také tomu příliš nerozumím, jak tento pan ministr zemědělství sklapne rovnou a tvrdí, že klimatická změna je nespochybnitelná. Je to samozřejmě naprostý nesmysl. On si nepochybně myslí jenom, že tím jednak, pardon, že jak jsem nerozmluvený, tak člověk začne trošku. On si myslí, že se tím nepochybně jednak udělá dobře v Bruselu, nepochybně. A možná, že i počítá, že s tím, že vlastně na tom by se dali nějaké ty penízky udělat a zdůvodnit. Ta vláda jednala o těch věcech kolem sucha vlastně ve skutečnosti a tato poznámka tam vůbec nemusela být. My se k tomu ještě dostaneme, co vlastně to sucho způsobilo a způsobuje. Ale já tomu nerozumím právě tak jako vy, Ludvíku, úplně a řekl bych, že je to, znovu říkám, vím, že si tohleto téměř nikdo v tom klubu SPD nemyslí, ale tohle vlastně nejsou členové SPD, ti ministři, oni jsou jakoby zvnějšku. Znovu a znovu mě hryže ta pochybnost, jestli to bylo uděláno správně, že tam nejsou členové SPD. Vážený pane Hájku, na více zahraničních webech jsem se dočetl úvahy, jestli to letošní sucho v Evropě, které nemá žádný racionální důvod, nezpůsobili HARP a další metody ovlivňování počasí, jak jste o tom také mluvil, myslím, na minulé Tea Party. Napadá mě ale přitom, jestli to není tentokrát pozdrav z Ruska a ubezpečuji vás, že nejsem rusofob, naopak, ale bylo by to vcelku pochopitelná odpověď na všechny sankce a v podstatě válečné akty EU a Británie, ne? Těžko by zrovna oni, kteří to pořád vydávají za konspirační teorie, mohli najednou s tím přijít. Odpovíte mi dnes na to? No, Jiří M. ze Zlína, do Zlína zdravím. Myslím, že tam mám ještě jeden dopis ze Zlína. Asi od Oto N., jestli se nepletu. No já odpovím samozřejmě.
protože opravdu nejen na nějakých těch zatím tady neuvedených webech, ale tuším, které myslíte, se hovoří o těchto pochybnostech, o těchto úvahách, o té nové generaci HARP, která má označení Next Threat, ale to je úplně jedno, jak to označujeme, prostě je to záležitost, která, nebo zařízení, které opravdu může s těmito věcmi hýbat. O tom, že se to děje, já opravdu nepochybuji. Ta bublina, která se najednou vytvoří jako nad Evropou a nehne se nikam, případně se vytvoří, když někde začne trochu pršet a byl by z toho běžný déšť, který přejde přes celý kontinent, pěkně zaleje, ale on se najednou někde zastaví. U nás se to také stalo. Při povodních se zastaví. Zastaví ho jedna nebo druhá tlaková výše a teď ho sevřou a drží a on bobtná. To jsou věci, které takhle neprobíhaly. S klimatickou změnou, onou lží, nesouvisejí vůbec. To dokonce už ani ti její propagátoři neříkají. Jsou, myslím, z toho trochu také vyplašení. Já si vzpomínám, že dokonce někdy v červenci byla předpověď v České televizi, protože to sleduju, to je politický meteorologing, tak předvídali, že bude srpen chladný. A hle, srpen začal docela ostře suchý a horký. Ty úvahy o tom, co to způsobuje a jestli je to řízené, jsou všude možně. A nejsou už vůbec pokládány ani příliš za konspirační teorie. Už se stávají pravdou zase. Mě ale zaujala ta úvaha, jestli to náhodou není nějaká ruská odpověď. To totiž Jiří ze Zlína vůbec není špatná úvaha. Já musím říct, že mě to tak úplně nenapadlo, ale je to zajímavá úvaha. Ono je tady, když jsme měli teď ten rozhovor s Michalem Svatošem, přišlo spousty odpovědí a různých reakcí. Jedna říkala Gnagebauer, jakýsi značka. Tak si říkám, jestli to také není plán. Východ porazí Západ a pak globalisté, kteří mají vliv i v Rusku a v Číně, nastolí tyranii ve všech směrech a už nebude zastánce a zachránce, jako je teď Rusko. A lidstvo skončí, zůstane těch pár tisíc vyvolených a pár stovek tisíc otroků. Je to sci-fi? To se my už asi nedovíme. Gnagebauer, jestli jste součástí porady, tak musím říct, že i u vás ta poznámka, že vlastně v Číně i v Rusku jsou ty skupiny globalistické, které by chtěly, v Číně specificky, Číně vyhovoval globalismus, než se začal hroutit, než ho začal Západ používat k vyvolání další války světové. Všechno jsou to úvahy zajímavé. Jo. Já myslím ale, že pokud by k tomu takhle jako mělo dojít, že Východ porazí Západ a pak Čína a tak dále, to je moc překombinované. Opravdu. Myslím, že kdyby vznikla taková válka, tak už po ní se nebude nikdo rozhlížet, kdo na koho zaútočí a bude se jenom rozhlížet, kolik lidí to přežilo. A ti, kteří přežijí, možná nebudou nejšťastnější, protože taková válka by opravdu nebyla konvenční, ta by byla za využití všech zbraní hromadného ničení, z nichž ty jaderné jsou nejznámější, ale zdaleka dnes nejsou jediné. Ty systémy, jako HARP nebo ty další systémy Next Threat a tedy ty, by se toho rozhodně účastnili také.
No, opravdu si to nepřejme, ale abych se vrátil k té základní úvaze, jestli vlastně dnes to třeba není Rusko, které používá tuto technologii, aby oslabilo západní Evropu, to je docela myšlenka, ze kterou si trošku pohraju a zamyslím se nad ní a podívám se po nějakých zdrojích, protože to, co se teď jakoby stalo s tím evropským kontinentem, je pozoruhodné. Jako kdyby Rusko bylo agresor, tak teď tu Evropu přepadne. Ale ona není. Ona opravdu nechce tu válku. Prostě nechce je. I když si to mnozí, kteří občas, ti provokatéři, kteří se občas objevují na našich YouTubeových komentářích, třeba nemyslí. My ostatní doufáme, že všechno dopadne mírovou cestou a máme proto i nějaké důvody si to myslet. Ale ta myšlenka s tím podivným suchem, o kterém oni opravdu nic netušili, to by nepředvídali, že bude studený srpen. Ta myšlenka je zajímavá. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku. Lovil jsem perseidy a napadlo mne, vypouští na nás z letadel nějaký sajrajt i v noci? Jsou noční fotografie zachycující onen akt? V noci je mnohem méně svědků a složitější fotografické podmínky. S pozdravem Otto N. ze Zlína, Morava. Ano, o to vím, že Zlín je na Moravě. My jsme tady měli minule takovou drobný zádrhel kolem toho, že jsem se odvážil polemizovat s jedním moravským vlastencem. Jsem rád, že píšete dál a že už to mezi námi není. Ne, myslím si, že v noci moc tyto pokusy s tím zasypáváním nás neprobíhají. Ono je to také dáno tím, že ty tlakové poměry v noci jsou jiné. Není to také ta záře slunce. Všechno, co může udržet po dosti dlouhou dobu ty rozprášené sajrajty v ovzduší, je důležité, protože jde o to, aby se to rozprostřelo na co největší plochu. Oni udělají těch několik čár, nebo tak, zase ještě napříč. A pak to, kdyby to v noci, by to spadlo hrozně rychle. Jde o to, aby se to rozprostřelo, aby to zasáhlo co největší území a co nejvíc lidí. Čili myslím, že večer tyhle útoky na nás nepodnikají. Perseidy, chápu, že jste lovil. Je to krásné vidět padat hvězdy a něco hezkého si přitom přát. Pojďme dál. Dobrý den, pane Hájku, neměl byste už si trochu sladit noty s Okamurou? Ten teď vydal desatero, proč nesmí být Ukrajina přijatá do EU, a jsou to docela dobré argumenty, se kterými bych souhlasil. Vy ale jste už několikrát zmínil, že byste si přijetí Ukrajiny do EU přál. Nemůžete se nějak dohodnout třeba v Příčovech, kam jak jste řekl, oba přijedete? Ale jinak chci říci, že vám moc fandím, Protiproud i Akademie je jednička. Nepodvolený Mirek z Budějovic zrovna teď ze Srbska, odkud vás pořád čtu a poslouchám stanici Hvězda. Dobře děláte? Možná, já nevím, jestli posloucháte opravdu často, tak jste zaslechl to. Čas je běžet s dlouhým krokem. Nikdy pokoj nedá si. I ta písnička trošku vede k tomu mému článku. Dostaneme se ještě k němu. Píšou nám také lidé
z Turecka, že poslouchají tam stanici Hvězdu naši dovolenkáři. Myslím, že i vzhledem k té spoustě pozdravů z dovolených bych skoro soudil, že buď se připojují lidé k této naší poradě ze zahraničí, z dovolených, nebo že to bude tady prázdné dneska, protože zdá se, že teď ten srpen vystřelil většinu pryč, doufám, že se vrátí do příčov. No, zpátky k té otázce. Jo, a já jsem ještě chtěl říct jedno, pardon, že se vracím. Myšlenky někdy skáčou. Ale k té stanici Hvězda. Teď to máme uděláno tak, že u každého článku v protiproudu i v akademii na pravé straně nahoře uvidíte takové to modré tlačítko, modrá je značka tedy stanice Hvězda, ale ne se zlatou, není to Evropská unie, je to jiná modrá. A tam je dokonce i takový, jde seznam toho, co se právě hrálo. Vy jste si o to často psali a říkáte, že chcete vědět, co se hraje, tak tam je i vidíte seznam toho, těch písniček, které se právě hrají, přibývají. Ty, které se budou hrát, to je těžko říct, protože tam do toho může vstoupit moderátor. Už máme některé moderátory. Když jsme u příčov, budu tam nejen já, budou tam nejen kolegové z redakce Protiproudu, ale také, abych tak řekl, plné obsazení Hvězdy. Budou tam i ti moderátoři, kteří už jsou teď někteří na Hvězdě. Jsem rád, že se nám to takhle trošku daří. Je to namáhavé pro nás ze všech stran i finančně, ale chceme to udržet za každou cenu. Teď jsme zrovna museli platit nějaké celoroční poplatky. Vždycky nás to docela zatíží. Ale stanice Hvězda vysílá a vysílat bude, pokud nás nezavřou zase znovu. Čili na pravé straně takový kaslíček s modrou šipčičkou, tam když ťuknete, hned hraje stanice Hvězda a máte tam i ty písničky, které se právě hrají. Takže to jenom k tomu. A teď k tomu, co s tím Tomiem Okamurou, jestli bych si neměl sladit noty. To, kdybych asi s ním byl v nějakých takových vazbách, tak bych si asi sladit měl, ale já jsem s ním v nulových vazbách. Prostě mně se z větší části líbí, co SPD vedená Okamurou prosazuje. Líbí se mi tam i mnozí dnes lidé z těch dalších menších stran, kteří se tam dostali na kandidátce SPD. Takže to je veškerý vztah a jenom vlastně spíš je mojí rolí a myslím, že to je logické, kriticky sledovat, co dělají. A neopakovat to, co dělával mainstream, když tam byli fialovci, tak jim jenom tleskal. To my neděláme, my jsme svobodní lidé. Ale k tomu sporu, že Okamura říká, že nesmí být Ukrajina přijata do EU a já bych ji tam docela chtěl. Ano, já bych ji tam docela chtěl, protože, a to všichni vědí, přijetí Ukrajiny do EU znamená konec, definitivní a rychlý konec Evropské unie, rozpad. To není snad třeba ani vykládat. Proto se taky zkoušejí takové ty různé pokusy, že by se vzala jen tak jako na půl nebo něco. Je to konec, ten okamžik. To je ještě horší, než tam vzít Turecko, kterému to také slibovali. A nikdy ho tam ten Brusel neveme, protože by to byl konec. Vzniklo by další obrovské centrum. A co by dělalo Německo? A co by dělala Francie? Ne, nic takového nehrozí.
Bohužel nehrozí ani to přijetí Ukrajiny do EU, ale líbí se mi zase na druhé straně, když jste to napsal, já jsem se na to podíval. A těch 10 bodů, které Okamura říká, jsou bez ohledu na to, zda Ukrajina do EU patří nebo nepatří, jsou perfektní, protože vlastně explikují, přímo bezprostředně vypočítávají všechny ty věci, které jsou katastrofální kolem Ukrajiny. Ale noty si ladit nebudem a tím méně. V Příčovech také se rád potkám s Tomiem Okamurou a dalšími, kteří tam budou. A bude tam opravdu letos hodně zajímavých lidí, takže no, kdo může, tak přijeďte. Pojďme dál. A tady jsme u toho. Píši vám, vážený a milý pane Hajku, píši vám, protože jsem pobouřen, na Soně Pekové vzali razítko pro znalce a neudělal to Fiala nebo Rakušan, ale současný ministr spravedlnosti Jaromír Tejc, prý kvůli tomu, že je podjatá, protože svědčila na Slovensku o těch covidových zvěrstvech. Udal jí nějaký progresivní slovenský poslanec a naše ministerstvo na to kývne. Je to vůbec možné? Nedávno jste měl se Soničkou moc hezký rozhovor, ani vlastně nevím, jestli bude kandidovat do Senátu, nebude. Asi ale ne, to by už byla v ČT proti ní bouře, to máte nepochybně pravdu. Tahle skvělá vědkyně, která se nás za Babišovy covidové tyranie tak zastala, je nyní zase Babišem pronásledovaná. Co si o tom máme myslet? Jestli s ní mluvíte, moc ji ode mě pozdravujte a vyřiďte jí, že za ní stojíme. Teď mluvím i za naši babskou sešlost u nás v Chebu. Děkuji za všechno, co pro nás děláte a moc zdravím Antonie K. Antonie, děkuji za tento dobrý, hezký dopis. Já jsem jenom kratince, nebo já to řeknu takhle. Já jsem samozřejmě, když jsem se to dozvěděl, tohle, tak jsem paní doktorce Soně Pekové volal. Ptal jsem se jí, jak to vypadá. Ona mě vlastně vysvětlovala, že ptal jsem se také, jestli se s nimi bude dál soudit. To je hrozně jednoduché, nebude, protože na to nemá peníze. Jedna hodina u právníka 3,5 tisíce, teď jí dali 2,5 tisíce pokutu a ona opravdu maká ve své laboratoři a těžce vydělává své korunky, tak jako my všichni, kdo se živíme prací a nejenom tím, že máme politickou funkci někde nebo nejsme soudci. Případně. Čili ona to bere docela, řekl bych, statečně, tak jako vždycky. To, že jí sebrali to kulaté razítko, je samozřejmě nepříjemné, je to nepředstavitelně sprosté a já souhlasím s tím, že vůbec nechápu, ale zkusím to zjistit, jak mohla současná vláda něco takového a Jaromír Tejc, nebo zeptám se určitě i jeho náměstka pana Koudelky, kterého jsme tady také měli relativně nedávno. Zeptám se na to, jak to proběhlo. Možná, že o tom vůbec nevěděli. Možná, že to je právě ten deep state, ten úřednický, který to rychle provedl. Zjistíme to. Ale je to nechutné, je to zlé a o něčem to svědčí. Hlavně nás to znovu upozorňuje, v čem to nadále žijeme, že těch 3/4 roku, co tady ta nová vláda je, i když zase buďme spravedliví, udělala řadu kroků proti tomu deep stateu, udělala řadu kroků proti těm neziskovkám a dalším příživnickým strukturám, které ve skutečnosti pak tady vládnou, tak zatím je toho málo, co bezprostředně cítíme. Ale já myslím, že mají ještě před sebou docela dlouhou dobu a když nebudou ministři za SPD říkat, že
je covidová lež pravdou, tak tomu snad porozumíme. Pojďme dál. A tady je k tomu taková hezká, řekl bych, zkušenost od časté naší spolupracovnice Evy J. z Prahy 6. Vážený pane Hajku, vzhledem k tomu, že jsem se objednala po 2 letech na preventivní prohlídku k praktické lékařce a dokonce jsem sama požádala o očkování proti tetanu, protože od posledního očkování uběhlo letos 10 let, mě zaujal článek Mike'a Adamse ze dne 7. srpna 26 k vakcíně proti chřipce pro seniory. Paní doktorka mi nabízela i možnost trojkombinace, tedy kromě tetanu ještě černý kašel a záškrt, což jsem odmítla, protože černý kašel jsem měla jako dítě a nikdy jsem, ač se už proti černému kašli očkovalo, já očkovaná nikdy nebyla. Nemohu sice dokázat, že ty potíže, které se mi po pár dnech objevily, byly po této vakcíně, ale protože jsem dodržela 3denní klidový režim a opravdu nic mimořádného jsem nedělala, jsem přesvědčena o tom, že ty potíže jsem měla po této protitetanové injekci, po které jsem nikdy žádné problémy v minulosti neměla. Po nějakých 30 letech se mi objevil opar nartu a tak mě rozbolely klouby, že jsem se sotva pohybovala. Prakticky jsem nebyla schopna chodit do schodů. Problémy jsem měla jít i do normálního mírného kopce a vůbec to nešlo rozhýbat, jako se mi to daří, když to třeba přeženu při práci na zahrádce. A trvalo to skoro 3 týdny. Proti chřipce ani proti covidu jsem se nikdy očkovat nedala a nyní jsem přestala věřit i takovým zdánlivě klasickým a osvědčeným vakcínám. S pozdravem píše Eva J. z Prahy 6. Já, Evo, naprosto tomu rozumím. A musím říci, že ta samotná vakcína proti tetanu byla pokládána dlouho i těmi lidmi a lékaři a vědci, kteří jsou stejně odvážní jako, jako Soňa Peková a varují nás před těmi různými následky, tak byla pokládána za relativně bezpečnou. Ona je to totiž ještě skutečná vakcína, to není to mRNA, to není ten spike protein, to ještě byla ta klasická vakcína. Ale problém je v těch nosičích toho. A paní profesorka Strunecká a další právě se zabývají tím, co je v těch nosičích. Ta látka sama o sobě se musí do něčeho dát, aby to tělo akceptovalo, přijalo. Tam jsou, kromě toho, že v nich opravdu jsou i používány buňky z potracených dětí a podobně, tak jsou tam látky, které jsou čím dál tím nejasnější. Ten hliník a tak dále, to ještě bylo jasné. Co tam do toho dávají dneska? Já chci o tom udělat pak jeden docela důkladný pořad, obdobně důkladný, jako když se chystáme na tu kulatou zemi, budu říkat. Protože tohle jsou závažné otázky, které opravdu je nutno dostat na veřejnost bez strašení, bez vytváření paniky, ale zjistit, co se tam děje, protože to očkování, ta vakcinační tyranie je jednou z nejděsivějších, která se teď vyzkoušela během covidu a oni v tom nepochybně dál pokračují. Zavírají lidi, kteří to odhalují a podobně. Bez ohledu na to, že dnes třeba i v Americe už je tam antikovidovec Kennedy mladší a podobně. My o té moderní medicíně mimochodem máme článek na Akademii o těch nebezpečích, které prostě přináší ta moderní medicína. Dnes jsme ho tam dali, tak se možná na to podívejte, protože tam i tohle z části zmiňujeme.
Já bych řekl odhadem svým, že to skutečně bylo v důsledku toho té vakcinace, ne té samotné látky, ale toho, co s tím dostali k vám do těla. Znovu říkám, jsou metody, jak tyto následky zmírňovat. Podívejte se, třeba stovky a tisíce dnes skvělých reakcí jednak na Supramedexu a jednak i v Bevitu. Když tam půjdete do toho bevitáckého prostředí, tam si lidé sdělují spoustu užitečných rad vzájemně s tím, co lze dělat, s čím, proti čemu. Stojí to za to, stát se tam jedním z těch četujících, jedním z těch diskutujících. Tam se docela bych vám to, a nejen vám, Evo, tohle doporučil. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, dobrý den, jsem váš člověk a fandím vám. Neberte tyto riadky jako útok, skôr jako priatelské škádlení. Prepáčte mi, musel jsem se smiať, ako jste znova hájil názov Tea Party v poslednej Tea Party. Bylo to už dost dávno, byl jsem jeden z prvých, kterému ten názov v angličtině Tea Party neseděl. Počujem, že se to nepáčí aj druhým ľuďom, ale ta vaša slovná ekvilibristika s tvrdohlavým odvodněním a obranou byla super. Působil jste na mě jako malý chlapec, děkuji, který se tvrdohlavo brání a presadzuje svoju pravdu. Bylo to dost komické v kontextu s chrámem a tvrzí.

Dobře, to vnímání obou národů jako jednoho většího společenství. Mýlíte se. Ono totiž, asi jste to dobře neposlouchal, to vysvětlení. Ono to tak opravdu vznikalo u nás. Znovu zopakuji, že Tea Party byla v Americe, vznikla skupina skupinek, které se pak začaly různě propojovat, které se bouřily proti tomu systému, který tam za těch Clintonů, Obamů a Bidenů vládl. A proč Tea Party? Protože ty čajové dýchánky byly tím, co způsobilo, nebo kde se připravovala americká revoluce a americká nezávislost. Takže oni se k tomu jako po těch několika staletích vrací a začali dělat ty Tea Party od bojářů, čajové dýchánky od bojářů. No, čajový dýchánek to tedy tady nazvat nešlo a navíc jsme nechtěli vůbec se tvářit, že to nemáme od někud, že ta inspirace nepřišla. Přišla tam odtud. A my jsme ještě před dávnými lety začali dělat takové ty Tea Party, jenom když jsme ještě neměli naše televizní studio, jenom, abych tak řekl, v písmenkách. Ale dnes tomu spíš říkáme opravdu porada nepodvolených. To, že tomu mnoho lidí dál říká Tea Party, já naprosto respektuji, ale ono je to už posunuto tak daleko, že už jsme trochu něco jiného než ti Tea Partyáci američtí, kteří dostali nakonec do Bílého domu Donalda Trumpa. Nebráním to urputně, jenom vysvětluji, o co šlo, ale jsem rád, že jste si toho tak všiml a jsem také rád, že jste jeden z těch, já se k ním také počítám, kteří nenávidí ty anglizmy vsunované do slovenštiny nebo do češtiny. Ano, chrám i tvrz musíme bránit. Pojďme dál. Já se ještě vracím k ratince, k tomu mému včerejšímu článku, který vyvolal zajímavé reakce, opravdu zajímavé. Petr Kadles třeba napsal skvělá páně Hájkova filozofická úvaha o čase. Propojení Goethe s Orwellem bylo dechberoucí, byť obě díla znám, nikdy by mi nenapadlo je propojovat, ale řada lidí se tak jako divila vlastně, proč takový článek. Mně se tam moc líbil také jeden z těch provokatérů, který dal najevo další hlubokou neznalost, jo. I když oni jsou většinou už dnes profesionalizovaní, oni jsou za ty vstupy obvykle placeni. Tak jakýsi jméno alias Aleš Kmuníček. Jako každý týden děkujeme české pobočce Russia TV za překlad do češtiny. Už jsem se bál, že po první polovině bludů nepřijde část se zprávami ze zaslíbené země. Doufám, že se v příštím díle bude hlasatel věnovat zákazu strany Jabloko. Velmi zvláštnímu, když na východě vládne svoboda a my tu trpíme v diktatuře pod jihem kapitalismu. No, to je na pohled jenom primitivní útok, ale prozrazující hroznou neznalost. Jestliže říká, že na východě vládne svoboda a my tu trpíme pod jihem kapitalismu, tak on je to opačně. Kapitalismus je na východě. V Rusku je kapitalismus, tady už dávno není. Tady je zmršený socialismus, který na 50 způsobů vyzkoušeli v západních zemích, hlavně v Německu ještě před
převrat.

0: tématem naším před pádem bipolarity, pádem železné opony. A teď ho sem jenom nasunují skrz Evropskou unii. Je to takový sparchantělý socialismus se všemi prvky tyranie a totality, které do toho našeho, který už byl v těch posledních 20 letech značně unavený a hlavně řízený lidmi, kteří už tu totalitu taky si na vlastní kůži zažili, tak už nebyl tak dramatický v té totalitě. Ale samozřejmě to byla totalita. Tak proti tomu, to, co dneska je v Evropské unii, je skutečně ta čerstvá, děsivá totalita, která má ty prvky toho socialismu, ale s kapitalismem nemá vůbec co dělat. V Rusku kapitalismus je. Je to ruský kapitalismus, vyvíjí se podle jejich přání a jejich tradic, možností a zkušeností. Proč bylo zakázáno jablko, to je celkem známo. Česká televize a Český rozhlas, protože jsou nestranné a objektivní, tak o tom dělali několik pořadů. Jablko samozřejmě bylo původně připuštěno k volbám a teprve později vyřazeno, protože je válečný stav a oni chtějí, a oni jdou prostě proti tomu. Oni ohrožují tu zemi v její válce se Západem. Je to něco, jako když jsme dnes měli ten článek o tom, jak na to chtělo a rozhodlo se skoncovat s Varšavskou smlouvou tím, že zevnitř ji rozloží, což se v postavě Michaila Gorbačova a dalších podařilo. Ale zajímavé, že tento člověk se nezmíní o tom, co se děje za hrůzy kolem AfD v Německu, která má, jablko je bezvýznamné, jablko by nemohlo ne vyhrát, ale nemohlo by vůbec nic ovlivňovat, i kdyby se účastnilo voleb. Ale AfD má na východě země, kde se teď v Sasku a Anhaltsku připravují volby, 40%. A oni chtějí zakázat, berou těm lidem zbrojní pasy, nejenom členům strany, ale i jejich příznivcům. To tam už za Hitlera bylo, taková situace. A o tom ten jistý Kmůníček ku podivu nemluví, že? Já těm chci říct, opakovaně nás žádáte, aby jsme tyhle ty lidi tam blokovali. Ne, neblokujme je. Koukejme se na to, co to je zač. Oni se nám sami svlékají před očima. Pojďme dál. Milý pane Hájku, jsem opravdu moc ráda, že přijedete do Příčov. Vloni jsem se tam se synem zúčastnila i vaší živé porady nepodvolených. Výborně. Ano, správně to říkáte. Doufám, že bude i letos. Já myslím, že ano, tak jako není asi třeba se na tom tak nějak specificky domlouvat. Uvidíme se tam a podle toho, jak budou tam naplánovány ty časy, tak bychom si asi dali takový orientační sraz. My se budeme pohybovat s kamerami a s tím tam u té zadní části zámku, když stojíte proti němu, tak po levé straně, kde je největší klid od těch reproduktorů, ale možná, že bychom pak tu Tea Party případnou tu naši poradu udělali ještě na jiném místě, kde to nebude tak silně slyšet. Tam se dohodneme, na místě si to řekneme, v kolik hodin, v jakém době mezi těmi panelovými přednáškami bychom se tam případně sešli, kdo bude mít zájem, budu nepochybně připraven. Já konec konců i ti lidé z Hvězdy, naši moderátoři, první dva a tak dále. Jsem pro, zvlášť když Tady paní doktorka, to už předbíhám, protože nám to napsala MUDr. Ludmila Ch. z Hradce Králové, abych tedy předběhl. Vlastně teprve, když jsem vás slyšela reagovat na poznámky zúčastněných nepodvolených, začalo mi být jasnější, proč se tak chcete věnovat i té drzé, v úvodovkách drzé otázce kulaté nebo ploché země. Začali jsme si o tom schánět nějaké materiály a videa a vážně je to sporné. Jenže to by člověk musel překonat v sobě nějakou brzdu, kterou má odmala. Vždyť je to přece tak jasné, koulené, jenže není. A možná vím, kam tím míříte, že i ty zdánlivě nejjasnější věci mohou být jinak. Zrovna jsem si na to vzpomněla při vašem nedělním článku o čase. To určitě nebylo určeno masám, abych tak řekla. A je to od vás vlastně hodně odvážné, protože spousta lidí si pomyslí, že je to nezajímá. Chtěl jste si přitom něco vyzkoušet? Nebyla to taková plavba na hlubiny jako při vašich pořadech Alfa a Omega, protože i ta duchovní témata jsou z podobného druhu. Odpovím naráz. Snažíte se i ve vaší akademii zaměřit pozornost na hlubší porozumění tomu, co se kolem nás děje. A já myslím, že i kdyby to zaujalo jen menšinu, zrovna tak jako ta otázka kulaté nebo ploché země, že jste udělal něco moc důležitého. Budu se moc těšit, že se v příčovech spotkáme a řekneme si k tomu třeba ještě něco. Ono se to obtížně píše, říká se to snadněji. MUDr. Ludmila Ch. Hradec Králové. Paní doktorko, moc za ten dopis děkuji. Jestli jsem se tím něco chtěl otestovat, nevím. Já jsem si byl vědom a jsem si v případě takovýchto témat vědom, že to třeba nezaujme desetitisíce našich čtenářů. Ale myslím, že jsou chvíle, kdy je potřeba do toho něco vložit, kdy je čas se nad něčím zamyslet a myslím si, že právě takový čas teď za polovinou prázdnin, polovinou doby, která v našich krajinách je obvykle vyhrazena nepřemýšlení a jenom báječnému užívání si světa, pokud ještě je, tak že je možná právě ta doba před těmi příčovy vhodná něco tam do toho takového vložit. V tomto smyslu jistý test to byl, ale netestuji vás, tak jsem to nemyslel. Ta úvaha, že i ty nejjasnější věci mohou být jinak, je velmi přesná a děkuji za ní, protože jsou toho desítky, co jsme za dobu existence protiproudu za těch 15 let. Neuvěřitelné. Za těch 15 let psali o věcech, kdy nám spílali do konspirátorů a konspiračních teorií. Dneska je to všechno už normální, používá se ten vůbec, všichni okamžitě zapomenou, že to zesměšňovali jako konspirační teorii. O těch harpech a o těch věcech, kterých jsme mluvili dneska, to možná bude také platit brzy. Ale ten prostor, o kterém tam hovoříte, ten prostor myšlení, který to ve vás vyvolá, toho si nesmírně cením, protože to je pak ten opravdový dialog, který spolu vedeme. I když se jako tváří v tvář s většinou potkáme jednou ročně v příčovech, ale já doufám, že opravdu nám to finanční poměry umožní, abychom až stabilizujeme stanici Hvězda, vyrazili někam ještě dál. Všechny peníze, které od vás dostáváme, ať už přes Supramedex, ať už přes Bevit nebo Firegold, přes to zlato, všechny i hned investujeme, dáváme je okamžitě ven. Ten provoz je trošku, někdy trošku nákladnější, ale díky vám ho máme. Ostatně já jsem vynechal to vaše PS, paní doktorko, protože tam jste nám zrovna posílala docela hodně hezký a významný dárek finanční. Takže moc za to také děkuji. Prostě těším se na Příčovi a možná i na naší poradu nepodvolených z očí do očí. Pojďme dál. Je tady... jedna otázka, na kterou příliš neumím odpovědět, ale zkusím ji. Chvála Kristu a Paně Marii, z vašich videí a článků vidím, že jste věřící, který vidí, co se děje v duchovním světě. Již delší dobu jsou věřící rozděleni v názorech na tradiční liturgii a novus ordo. Mimochodem jsem zvědav, co se bude sloužit dnes, tentokrát v Příčovech, protože tam nebude sloužit už pan nebo otec Přibyl, ale někdo jiný, otec Vrás, jestli se nepletu, tak možná, že už bude, protože tam byla i ta mše. Nevím, jak to bude letos. Nyní se k tomu, pardon, skvělý čaj. Je to přeci jenom čajový dýchánek. Nyní se k tomuto rozdělení v názorech přidala ještě Medjugorje. Sleduji misia Fatima a slovenský dohovor za rodinu. Ti měli na toto téma videa s rozdílnými názory. Já jsem osobně v Medjugorji nebyla. V generální zpovědi mi nejvíce ale pomohli kněží sloužící tradiční liturgii. Vnímám, že někteří katolíci přebírají protestantská učení a modernismus, chodí na charismatické obnovy. Vidí to jako cestu k evangelizaci bližních a mládeže. Já to vidím jako přizpůsobování se tomuto světu. Já také, Eliško. Jsou zde tanec, zpěv, emoční zážitky, uzdravování, charisma bez kříže, bez obětování, bez se, bez utrpení, například konference Gadzone nebo vystoupení knize Guillerme s technohudbou, kde měl i poselství od papeže Lva 14. Můžete mi napsat váš názor na Medjugorji s přáním božího požehnání Eliška T. Eliško, nemohu. Já jsem tam také nebyl. Ty zprávy jsou pozoruhodné, mnohé z toho opravdu pozoruhodné. Nebrání mi v tom, že to zatím církev za oficiální zjevení neuznala, ale současně si vždycky kladu stejnou otázku, kterou si docela vždycky katolická církev klade velmi intenzivně, jestli to není něco jiného, nějaký jiný jev. V každém případě Medjugorje je pozoruhodná věc, doufám, že se tam ještě někdy dostanu, ale ta otázka, kterou jste nadhodila, je daleko, daleko, řekl bych, vážnější. To přizpůsobení se světu, ono totiž, to souvisí s tím mým článkem trošku a s tou otázkou, kterou Jirka z Ostravy stáhnul na začátku. Kdo je ten Mefisto? Mefistofeles. Já byl Satan, pokušitel, pán tohoto světa. Ten s námi obvykle nemluví přímo, ale právě přes ty lemury, přes ty své pomocníky, kteří nám chtějí vykopat hrob věčného zatracení. A my směřujeme jinam. Takže to přizpůsobování se světu je přizpůsobování se Mefistovi, Satanu. A myslím, že to správně odhadujete. Ten platí to, co tady řekl pan docent Tera, nedávno bude také v Příčovech. Tam, kde je Duch Svatý, je konec konců jedno, jde-li o tu nebo onu společenství věřících, je-li tam Duch Svatý. Ale Duch Svatý nás nenabádá k tomu přizpůsobit se světu. Ostatně proto vzniknul protiproud, že se nechtěl přizpůsobit světu, který se v té době dramaticky začínal měnit. Tak se na vás těším v Příčovech a možná, že tam mnoho z těchto otázek ještě dopovídáme. Opatruji vás, náš dobrotivý, všemohoucí Bůh a Panna Maria.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: No tak vítejte, vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům a právě teď posloucháte a nebo budete poslouchat tento pořad pokřivených zrcadel, protože dneska, myslím, bude zase výživno. Uvidíme, jaký si to uděláme, takové to budeme mít. Já vás všichni zdravím, vítám, no a taky mezi námi vítám jaksi vzácného hosta, který se již přestal válet v Luhačovicích, v Lázních a už konečně taky něco dělá. Míšo, já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím naše posluchače z plného pracovního nasazení.
0: Jo.
1: Jo.
0: Jo. No,
1: jsem přiběhla za 10 minut 9 z kanceláře.
0: Jo.
1: Jo.
0: K čemu ti ta dovolená byla?
1: Aby mě tam píchala včela.
0: Jo, to upřímně, to jsem viděl a vzpomněl jsem si na ten film Všichni z Kačerova, nebo na ten seriál. Promiň.
1: Ne, bylo to strašný.
0: Ale bylo to tak autentický. Bylo to, jako.
1: Hele, ne, bylo ne. To tak děsivý a hlavně to hrozně bolelo.
0: No jo,
1: jako tak... fakt strašně.
0: Promiň, ale jako vosy jako... jsou v srpnu divoký, no, musíš dávat pozor.
1: To je počkej, hned... ale to byla včela, ta byla i s prdelkou.
0: No to byla včela.
1: Normálně,
0: aha.
1: To byla včela a trefila mě úplně do prostředka horního rtu, aniž by jsem cokoliv pila. Prostě najednou, kde se vzala, tu se vzala, už tam byla. A musím říct, že teda v tu chvíli viděla všechny svatý. A teď jsem si říkala, no a teď jako co bude? Jo? Jako, co bude následovat? Kde co oteče? Ještě včera jsem měla trochu opuchlou levou tvář.
0: Vidíš to. No, vosy jsou taky pochopitelně takový...
1: A vosy taky, ano, ano.
0: Takový neoblomný, řekl bych. A u těch vos je to jasný, no tak ono u těch včelek asi taky, jo, protože toho, co můžou jaksi požírat, nebo to, čím se můžou živit, toho je čím dál tím míň. Na jaře to asi nejlepší. No u těch vos je to jasný, protože vosy, víš jak se stravujou vosy?
1: Jsem to dokonce viděla na vlastní oči. Sežrala mi kus šunky.
0: A to byla ti nesežere tu šunku. Ona tu šunku
1: ona
0: vezme,
1: ji okousala.
0: Ukousne, letí s ní prostě do toho jejich hnízda.
1: A tam, ano,
0: tam
1: ano.
0: Jsou larvy. A ona to dá té larvě a ta larva to sežere. A buď to vyzvrací, nebo to vykálí. A teprve to je potrava pro tu vosu. Jo?
1: Ježišmarja.
0: A protože ty larvy se nerodějí, jako, respektive nedospívají a nekladou se jakoby pořád, tak v podstatě ty larvy většinou už v srpnu nejsou. No a ty vosy mají hlad a jsou divživí z toho, že mají hlad, že jo? Takže oni všechny ty vosy pochcípají časem, jako by do toho podzima. Mm-hmm. Přežije jenom pár královen.
1: To jo, jasně.
0: A ty královny pak zase zakládají ta hnízda a nakladou ty vajíčka, že jo? A opakuje se to takhle, jako ten proces. Takže proto oni jsou v tom na konci července a v srpnu. Už ty vosy jsou absolutně dotěrný a jsou šílený hlady, protože de facto jsou ve smrtelných křečích. Představ si,
1: no,
0: že bys měla
1: říct,
0: hlad,
1: že, teda opravdu...
0: že bys hlady umírala,
1: jo, jako...
0: a nějaký turisti se tam požírají šumku. Jako.
1: No ale klidně, viď, jako já jsem si jako klidně požírala. Teda pak už jsem ji nepožírala, protože pak už jsem na to koukala a říkám, no tak děravou šunku fakt jíst nebudu, jo. To, ale já jsem si to i natočila na video, protože jsem tomu sama nevěřila, že dokáže prostě uhlodat centimetr skoro na centimetr šunky a odvíst ji, jo.
0: No, aspoň je... víš, jak tenkou šunku krájejí dneska.
1: No. No, ale prostě jako pomstili se mi děvčata, no, tak jako, a akorát, že ta včela u toho přišla o život, no, to je docela blbý, no, to mi je líto, no. Ale nedá se nic dělat. No.
0: A mouchy, to je ještě horší případ, jako. Mouchy, ty nemají ty larvy.
1: Jo, to z video viděla, ano.
0: Takže moucha jako vyzvrací takový enzymy, ty enzymy naruší to tvoje jídlo, který normálně máš ráda. Moucha si vyžere to svoje a to ty poblitý kraje ti nechá, jako jo. No, ty pak přijdeš a začneš papat hezky.
1: Tak jsem dopapala dneska. Naštěstí jsem
0: asi... Já jsem ti chtěl jako zoologicky, jsem tě chtěl trošku erudovat, víš? Jako edukovat.
1: Jo,
0: no.
1: Děkuji.
0: Chtěl jsem tě edukovat v rámci hmyzu. Doufám, že jsem tě potěšil.
1: No, úplně nejvíc, jako. Všechno jdu okamžitě zabalit.
0: Tak, jak bych to řekl?
1: Myslím, ne, já mám všechno zabalené.
0: No to ještě musíš k tomu přičíst to, že ta moucha předtím, než si sedla na tvoji šunku, nebo než si nešla na tvůj rohlík, seděla na úplně něčem jiným, jo? Jako.
1: Tak já ti člověče nevím, jako jestli já budu asi jenom pít vodu, jako rovnou z vodovodu.
0: A to jsem ti chtěl říct, že ty mouchy přistávají i na vodě.
1: No jasně, no. Tak jenom, že já ji budu pít jenom z mýho filtru a
0: z tvého
1: tam
0: kohoutku.
1: Teda určitě není. Rovnou.
0: A z tvého kohoutku. No. To víš, tak to je příroda prostě. To tomu neuvídeš. Já jsem ti měl ale zážitek.
1: Povídej.
0: U Staňkovského rybníka.
1: Ajaj.
0: U Staňkovského rybníka normálně lítala, byli jsme po krk ve vodě a lítali vášky, jako byli zvědaví, jo. Tak to, a já jsem takhle na tu jednu zamával a teď poslouchej, co se stalo. Druhý den přiletěly dvě vášky, které byly vášnivě spojené v jednu, prožívaly vášeň.
1: No.
0: Asi. A normálně ta jedna, jestli už toho měla dost, nebo co, nevím, nebo jestli jsem se jí líbil, nějaký pouto tam bylo, jo. Normálně se mi sedla takhle na bok, jak jsem stál po kolena ve vodě, nebo po pás vodě, tak jsem jako na bok. Já jsem takhle dal ruku, jako blízko, a ty vášky mě přeletěly normálně na ruku, měl jsem je na ruce a koukal jsem na ně, jak je mám v té dlani prostě, a jako papouška jsem je měl. Než jsme stihli vyndat prostě nějaký cajk, že to vyfotíme, tak byli pryč, jo. Ale seděli na mě úhrnem asi 10 vteřin.
1: Obyl.
0: Asi 10 vteřin na mě seděli takhle.
1: Tak ona si tě pamatovala víc z toho minulýho dne.
0: No právě, jsi mě to... Vidíš, jak jsi inteligentní, jak jsi to dala dohromady. Já jsem to nechtěl... Ale no. Ty jsi to vymyslela prostě. Stačí, když prostě jsi slušná, zamáváš na vášku, která letí okolo, ona si tě zapamatuje a potom, když má krásnou chvilku, tak si jde odehrát s tebou, nebo na tebe. Pěkný, ne?
1: To je úžasný. No. To je úžasný.
0: A potom jsme měli další poznatek. Pozor, to chci říct. Teďko něco, co mě absolutně překvapilo. Tam v tom rybníku pochopitelně jdeš a okolo tebe, no, před tebou takový hejno, já je třeba 7 cm dlouhých, 5 cm dlouhých rybiček z toho potěru, že jo. Ale to je opravdu hejno, jako hejno, no, třeba 500, 300, prostě to. No a chodili tam děti s různýma jakoby síťkama a lovili ty rybičky do kbelíku.
1: Jejda.
0: S vodou. Takých pár ulovili a to jsem netušil, co to s nima udělá. Ty rybičky dostali šok, protože byly oddělený od toho hejna.
1: Od toho hejna.
0: Jo. Jednak je v tom kbelíku bylo horko. bylo jim teplo, protože ta voda v tom blíku se na tom sluníčku asi ohřála víc, než bylo jako dobrý, a neměli kyslík, takže někteří začali kolabovat. No, tak jsem to těm dětem vysvětlil a ty rybičky jsme pustili do vody. Ale člověče, oni se dlouho dávali do pořádku a víceméně přežili to jenom ty, pro který si to hejno dojelo, jakože to hejno připlulo, my se přidali jako a odpluli s ním. Řekl bych, když jsem si to tak jako, nejsem v tom expert, možná nějaký rybář nám to tady vysvětlí, že nám zavolá. A já jsem to vyhodnotil tak, že prostě ten, že dostali šok z toho, že byli oddělený od toho hejna, ve kterým se nějakým způsobem komunikuje vibračně. A on, až když ta ryba jakoby dospívá, tak potom začíná být jako čím dál tím víc samostatná, protože v tom, s tím hejnem se naučila jakoby těm životním úkonům v tom, že jak rostla. A teprve potom začíná být samostatná, že už to hejno tolik nepotřebuje. Ale dokud ta ryba je v tom hejnu a ty ji oddělíš, tak ji de facto pohřbíš, zabiješ ji.
1: No, člověče, jako to by klidně mohlo takhle být. Jako.
0: Zajímavý poznatek. Jo, nevinná záležitost, pochopitelně přijelo tam auto pražský, že z toho vyskákali tři dravci se síťkama druhý den a zase tam ty ryby. Oni tam nechali přes noc, rozumíš? Normálně v tom belíku. Tak já jsem jim je vylil, tam přišla nějaká paní nám poděkovat, že teda ona to chtěla udělat už dávno, ale manžel jí varoval, že co když jí někdo vynadá, jo, a bude se tam s někým dohadovat, s nějakým tatínkem. Já jsem říkal, to já bych s tím byl nehotový, abych mu řekl, ty ryby jsou vaše, ne, ty ryby jsou tady rybářů v rybníce, tak vy tady jako chcete říct, že kradete ryby, když je prohlašujete za svý, nebo co? Ty rybičky nejsou na hraní prostě. Takže ty dravečci vyskákali, že jo, hned.
1: Tak je to jako příroda, to, že jo, no.
0: No, teď pražský děti, že jo, viděli žábu, já hned ji zabijem, ty jo. No, to ti hlava nebere už prostě, Maria. Jo. Tam krásný skokan skřehotavej, jo. No a oni hned klacky, až ho jdou utlouct. Říkám, jste normální. Děti, se podívejte, jak vypadá žába, jste asi vidíte poprvé v životě, nebo co. Ta agresivita těch dětí, prostě žádnej vztah, jo. A pak jsem jim to říkal s těma rybama, říkám, jako nedělejte to, protože ty rybičky jako trpě a většina jich potom tady chcípne. A oni dělali, že mě neslyšejí, jako, a lovili dál, že jo.
1: No, jasně, zacpaný uši a zacpaný špinavý uši a nic neslyšeli.
0: Tak to jsou zajímavé věci, takhle mezi lidma, jo, zjistíš, třeba jdeš se vykoupat. A co všecko jako se nedá zjistit, že jo. No tak. U Staňkovského rybníka, tam se dozvíš plno věcí zajímavých. No,
1: tam se... Já se omlouvám, ne? Martin šel jako dub a já jsem se ho lekla.
0: Ty jsi se jako jo, lekla vlastního manžela? Vlastně.
1: Jo, manžel. No, protože on zůstal dole v kanceláři. A já jsem šla dřív. A on teď přišel a jak mám sluchátka na uších a měla jsem otočenou hlavu jiným, tak jsem ho neslyšela a jsem se lekla, no. Tak jako dobrý, no.
0: No jo, no.
1: Tak
0: no,
1: se omlouvám. Jsem sebou cukla.
0: Jsi sebou cukla.
1: No, to se tak stává, no.
0: To se tak stává. Tak si přečteme agenturní zprávy, ne?
1: A neměli bychom popřát.
0: Tak, když jinak nedáš. Dobře, popřejeme. Ale proč popřejeme? To je, proč popřejeme? Jo, to je.
1: Protože má dneska někdo svátek, ne?
0: Jasně. Skoro každý den má někdo svátek. Ale dnes slaví 18.8. slaví Helena. Helena, a my víme, že máme kolegyňku tady na svobodném vysílači a to je Helenka, takže
1: ano.
0: My víme, že Helenka má dneska svůj svátek a taky Helenka Vondráčková, to si tady počkej přečtem. Jméno Helena jednoznačně náleží ke krásné ženě. Vždyť bájná Helena byla v řecké mytologii nejkrásnější ženou světa. Žena jménem Helena dokáže každého muže oslnit svoji jasnou září, která je jí dána do vínku. A uvidíš, už tady v těch 2,5 řádcích je obrovské množství chyb. Protože neexistuje na světě nejkrásnější žena. A to je z jednoho důvodu, protože my muži to máme tak, že každý z nás má jiný vkus. To je prostě podle vkusu každého soudruha, abych tak řekl. No a tím pádem nemůže existovat jedna jediná žena, ke které by všichni zhlíželi, že je nejkrásnější, protože, jak se říká, někdo má rád holky, druhé sevdolky, že? Někdo má rád štíhlé ženy, někdo má rád korpulentní, někdo má rád blondýnky, někdo má rád mavovlásky, někdo huňatý, někdo zase holý, tak to je těžký, že jo? No. Takže je to jakási předtucha těch, nebo řeknu mýtus těch, kteří by si přáli, jo? Ale, a tím nechci říct, že Helenky nejsou hezké ženy, jo? Ale prostě není máma jako máma. Tak ženské křestní jméno Helena má stejný význam jako jméno Elena, Alena, Ilona, Jelena a jiné. Vedle krásné Heleny ve starém Řecku nosila jméno i svatá Helena Konstantinopolská nebo vévodkyně Helena Bavorská. Mezi nejvýznamnější české nositelky jména patřily spisovatelky Helena Malířová nebo Helena Šmahelová. Také známá ilustrátorka dětských knížek Helena Zmatlíková. Proslavila se i herečka Helena Růžičková. V současnosti třeba, jo? Rozumíš, někdo považoval Helenku za nejkrásnější třeba. V současnosti u nás září populární zpěvačky Helena Zeťová, no bohužel víme, ta už nezáří.
1: Ano.
0: Nebo Helena Vondráčková, a to Helča zase pořád. Která je stálicí na scéně pop music již několik desítek let. Ženské křestní jméno Helena má řecký původ. Jméno pochází z řeckého Helene, které se překládá jako světlo nebo pochodeň. Přesně tak jméno Helena znamená světla, ženoucí nebo zářiva. Jméno Helena je nedílně spojeno s řeckými bájemi. V nich byla Helena nejkrásnější ženou na světě. Helena byla v mytologii manželkou krále Sparty. Počkej, já myslím, že Sparta má nějakýho šéfa. Ona má Sparta krále, člověče. Melela, počkej, a ten král se jmenoval Meleál. A kvůli lásce prince Parise, také příčinou trojské války. Jeho Helénové se ve starověku označovali Řekové. Ja, tady máme jako Helénové. Jo, ne jeho Helénové.
1: Jako.
0: He, to prostě to je hrozný. No a tipni si, kolik máme těch Helenek, těch nositelek tohoto jména. Věče, 85 958. 14. nejčastěji používaná varianta jména. A já teda nevím, člověče, ale já mám pocit, že nedávno jsme měli nějaký svátek. Já jsem to vysílal na život, člověče. V pátek 14. A mám si, že byla taky 14. jako 14. ta. Ne, komnata.
1: Pátek 14. Co bylo, no, tak to ne. Za svát?
0: To měl Alan. V pátek 14.
1: No, pátek měl Alan, no.
0: Tak jsme ještě vysílali v úterý. Zuzana.
1: V úterý jsme... Zuzana 50, byla v úterý, ano, Zuzka.
0: 58, před týdnem byla Zuzanka, to je moje dcera, tam je 58 tisíc nositek, nevím. Tak mi to přišlo, že nedávno někdo měl těch Taky tu 14, no, no budíš. Tak, takže milé Helenky a milá Helenko, ty naše Helenko, my přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také hojné promořování. Abych tak řekl, dejte si ale u toho pozor, ono, nemusíte zase hned s každým se jako promořovat. No, pěknou oslavu, to ještě možná někde je v plném proudu. No a vy, kteří znáte nějakou Helenku a ještě jste ji nepopřáli, tak tak učiňte, protože jí nadělíte radost a to jí způsobí prodloužení života. Podpoříte její imunitní systém. Helenka, Helena. No. Bože, už je 18. Prázdniny za chvilku v trapu.
1: To to vzalo nějaký strašný šupec.
0: Viď? No to ještě počkej, co, se, toho? To ještě, co se bude dít, ten mazec.
1: No já to tak jako očekávám, protože ty zprávy, které jako, tak jako se trousí, tak se trousí
0: čím dál. Zprávy jsou masakrání. Razancí. Zprávy jsou masakrání.
1: To je úplně prostě...
0: Víš, jak Donald vyřešil hormuzský konflikt?
1: Ano.
0: Hormuzskou krizi.
1: Úplně velmi... To když jsem četla, tak jsem si říkala, tak tohle snad jako nevymyslí nikdo jiný než Donald.
0: No ne, tak to je hodno to diktátora. Je fakt jako... to je hodno diktátora prostě. Říkám hodno, aby se asi nikdo... Říkám, že to je hodno diktátora.
1: Já jsem rozuměla, že, ta, že tam není v... Hele, a... Jako, myslíš si, že je to normální?
0: No on prostě nakonec se vyřešil tak, že prohlásil hormuzský no. průliv za americké území. Ale to je typický. Hele, to je typický. Oni tenkrát přišli zločinci z Evropy, ty byli vyvezený prostě na území Ameriky dnešní.
1: Do Ameriky.
0: A zabrali to. Rozumíš? Oni plijou po Rusech, jo, že máme se všichni bát Rusů, ale Rusové nezabírali žádný území. Rusům má, stačí
1: já,
0: to
1: já
0: jejich.
1: Já jako nevím, co kdyby náhodou zítra přiletěl Donald do Prahy, vystoupil na letišti a řekl, Praha je území USA.
0: Jako Grónsko a jako Hormuz.
1: No. Jako Kuba a jako Kanada.
0: No, není já. Blázen?
1: Já když jsem to viděla, já si myslím, že přes, není přes mysle. Já jsem to četla, já jsem si ten článek četla a říkám, no tohle snad není normální. Tak on to vyřeší tak, že je to jeho území.
0: No. To je frajer.
1: A teď jako? A co budou všichni ostatní dělat? To mi řekni, jak...
0: Všichni to budou muset přijmout.
1: Všichni postaví. Cerknou.
0: A od teďka budete platit daně jako... americkému daňovému úřadu. Dobrý, ne?
1: Tohle přeci nemůže nikdo akceptovat. Jako každý rozumný člověk.
0: No to je právě
1: na
0: ten problém.
1: Planetě.
0: To, teď jsi řekla dvě věci, které jsou dost jako odvážné. Promiň, v jeho případě.
1: Ano. Jo, no já vím, no.
0: No, vyslovila si dvě slova, která, nevím, no.
1: Mhm, nejdou dohromady, no. Já tomu rozumím.
0: Rozumný a ještě člověk, no tak.
1: No, to vůbec, jako, hele, to...
0: No já tak dáme si přehled, dáme si přehled zpráv, ne?
1: No ale počkej, já jenom ještě, jako, se chci zeptat, jo, myslíš, že zítra už na té mapě to bude, jako, že to je území USA? Já když si zadám Google Maps, tak jestli už to tak bude.
0: No tak záleží na tom, co mu přijde do mailu ráno. Víš?
1: Dobře. No tak uvidíme. Dobře, tak já poslouchám.
0: No tak. Helikoptera amerických ozbrojených sil typu Apache se zřítila v Texasu, informovali představitelé místního šerifského úřadu. Evropa si vytvořila intuitivní imunitu vůči snaze Kyjeva vtáhnout ji do vojenských akcí. Informoval Mirošník, když komentoval to, že v Německu se připouští možnost, že Ukrajina se mohla podílet na operaci v letišti Lipsko-Heil pod falešnou vlajkou s cílem diskreditovat Rusko. A diví se, když se v Německu ví, kdo odprásk Nord Stream. Rusové žijící v Kanadě se stále více zajímají o přesun zpět do vlasti kvůli zhoršující se kvalitě života a rostoucí rusofobii v zemi. Se vyjádřilo ruské velvyslanectví v Otavě. Putin, tedy Vladimír Vladimirovič Putin, navštívil ostrov Iturup v Kurilských ostrovech, nebo na Kurilských ostrovech, informuje tisková služba Kremlu. Ukrajinské síly kvůli obrovským ztrátám přesouvají nové jednotky pod Sumy z Doněcké lidové republiky, informovala agentura TAS. Účastníci Majdanu v roce 2014 dostávali 600 hřiven za každý den účasti na demonstraci, uvedl na videu zajatý Žarkov. Celý smysl NATO spočívá v tom, aby dohnal Rusko k západnímu chování, uvedl americký novinář Tucker Carlson. Zástupci aliance se domnívají, že mají právo kontrolovat, co se děje v Rusku a jak je tato země řízena, dodal. Návštěva Vladimíra Putina na Kurilských ostrovech okamžitě odstartovala nejdiskutovanější téma v japonské části sítě X. Ozbrojené síly Ruska zasáhly v přístavu Izmail základní jednotek ukrajinských ozbrojených sil a objekty přístavní infrastruktury, informovalo ministerstvo obrany. CIA skepticky vnímá informace od Izraele o hrozbě na Trumpa ze strany Iránu, kvůli kterému v začátku července tajně opustil Turecko ne ve svém osobním letadle, ale v jiném, píše The Washington Post. OSN pomalu umírá, prohlásil v rozhovoru pro Financial Times generální ředitel IAEA Grossi. Snažíme se o to, protože máme stále méně lidí. Mobilizaci žen, které nemají děti, navrhl voják ukrajinských ozbrojených sil Sergej Gnězdilov. Agentura RBK Ukrajina uvedla, že mobilizace žen na Ukrajině je nevyhnutelná. Voják také nevyloučil snížení mobilizačního věku z 25 na 21 let. Spojené státy nepředaly Rusku prostřednictvím diplomatických kanálů žádné návrhy Zelenského na ukončení konfliktu, uvedl Ryabkov. Rusko zváží možnost využití právních prostředků vůči novináři deníku FAS Martensovi. Jeho slova o Rusích jsou odporná a diskreditují ho jako profesionálního novináře, uvádí velvyslanectví Ruska v Německu. Ruská federace předala Ukrajině 261 těl padlých ukrajinských vojáků. Na oplátku Rusko obdrželo 24 těl padlých ruských vojáků, oznámil válečný reportér Alexander Koc. Ministerstvo zahraničí Japonska povolalo ruského velvyslance v Tokiu Nikolaje Nozdreva kvůli cestě prezidenta Ruska Vladimíra Putina na ostrov Iturup, informovala agentura Kyodo. Pašinjan se domnívá, že je možné, aby Rusko částečně prodalo železniční koncesi v Arménii. Současně uvedl, že má zájem najít přátelská řešení této situace. Rosatom je připraven k dialogu o jaderné elektrárně Pax 2 s novou vládou Maďarska, uvedl Lichačev. Zdůraznil, že revize klíčových parametrů projektu jaderné elektrárny Pax 2 ovlivní rozvoj Maďarska. Ruský velvyslanec v Japonsku vysvětlil šéfovi japonského ministerstva zahraničí, že Jižní Kurilské ostrovy jsou nedílnou součástí Ruské federace, uvedlo velvyslanectví. Uprchlíci z Ukrajiny masivně opouštějí Polsko. Země se stala lídrem v EU, v tomto ohledu uvádí Eurostat. Ozbrojené síly Ruska zasáhly nádrže s pohonnými látkami a zařízení používané k vykládce vojenského materiálu v přístavu Oděsa, informovalo ministerstvo obrany. K výbuchu došlo na podniku vyrábějícím munici poblíž Říma. Agentura NSA informovala, že se jednalo o bývalou továrnu Samuel Defasa, která nyní patří společnosti KNDS Amo Italy. Ruská federace si sama zvolí cíle pro odvetu proti agresivnímu chování a pirátství západních zemí a nemusí se jednat nutně o oblasti, které se tyto nyní aktivity odehrávají. Nebo kde se tyto aktivity nyní odehrávají, uvedl Lavrov v rozhovoru pro televizní stanici Vesti. Fidel Castro 100 let. Jak vhodně bychom měli oslavit z té výročí narození jednoho z největších mudrců, humanistů a revolucionářů naší doby? A teď je tady docela dlouhá stať, kterou nebudu číst. Čínský vlak na magnetické levitaci poprvé na světě dosáhl rychlosti 800 km za hodinu. A teď poslouchej. Za pouhých 5,3 sekundy. Tento výsledek představuje absolutní světový rekord a vlak se rychlostí jen mírně liší od rychlosti osobního letadla. Já jsem to viděl, když v jednom streamu to tam bylo jako zachycený.
1: Jak se to rozjelo?
0: No, oni tam ty lidi jako čekali a to. A to bys viděla, jak to proletělo, to bylo prostě, to byl hurikán. Říkal jsi hurikán. No a teď mám pro tebe úplně nejstrašnější zprávu.
1: Už se normálně děsím.
0: Co?
1: Je, že se děsím.
0: To byly zprávy ze 14. srpna a teď zprávy z 18. To mi to tu posunulo, no, tak co mám dělat?
1: A tak to je v pořádku, tak z toho 14. si je taky nečet, že jo, no tak jako, tak to máme, no to je, hele, v pohodě.
0: To je
1: jako.
0: Pravda, já jsem 14. možná čet, ale už, ne, to jsem nečet tyhle ty. 18. srpna 1682 oficiálně nastoupil na ruský trůn Petr Alexejevič, budoucí Petr I. Veliký. Měl pouhých 10 let, spolu s ním formálně vládl starší bratr Ivan, asi pátý, ale skutečnou moc v prvních letech držela sestra Sofie. Od tohoto dne však začala cesta muže, který navždy změnil Rusko. Během svého panování vytvořil Petr pravidelnou armádu a flotilu, dovedl zemi k Baltskému moři, otevřel okno do Evropy, založil Petrohrad a provedl rozsáhlé reformy, které se dotkly téměř všech aspektů života státu. Byl to přísný, protichudný a někdy nemilosrdný vládce, ale právě jeho energie a vůle proměnily moskevské carství v ruskou říši. Několik zemí, teď jako ze světa, agenturní zprávy, několik zemí Blízkého východu tajně převáží ropu přes Hormuzský průliv. Toto je jeden z faktorů, které brzdí růst cen energií, uvádí Bloomberg. Účast na významných obchodních fórech v Rusku se pro cizince stává prestižní, uvedl Kobjakov. Ozbrojené síly Ukrajiny vyhrožovaly obyvatelce města Konstantinovka zastřelením, pokud odmítne evakuaci na Ukrajinu. Takajči nemá právo kritizovat Putina za návštěvu Iturup. Premiérka Japonska má dost odvahy přednášet Rusku o tom, že japonské pocity byly raněny Přestože Tokio nese odpovědnost za krev ruských civilistů tím, že podporuje kyjevský režim, píše publikace Strategie kulture. V Soutě se sešly stovky migrantů, kteří protestovali a požadovali azyl, informovala agentura Reuters. Irán se připravuje na obnovení konfliktu se Spojenými státy, píše The Wall Street Journal. Rusko se záměrně nezúčastňuje Davovského fora, uvedl poradce prezidenta Ruska Kobjakov. Formulace, že Rusko bylo vyloučeno z akcí, jako je Davos, je nepřesná. Davovské fórum není olympiáda ani Eurovision. Zda se tam zúčastníme nebo ne,

0: Je představit zemím Evropské unie nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku.
1: Ano.
0: Obchodní obrat mezi Čínou a Ruskem dosáhl v prvním pololetí 159 miliard dolarů v prvním pololetí. Konflikty a klimatické změny vedly k výraznému nárůstu nákladů na námořní a říční přepravu na klíčových trasách, včetně Panamského průplavu, řeky Rýn, Rudého moře a Černého moře, píše FT. Uživatelé zařízení Android z více než 26 zemí, včetně Ruska, byli napadeni novým špionážním programem Dragon Doll. Tento program se maskuje jako aktualizace prohlížeče Google Chrome, uvádí RBC. To je maskovaný útočník. Rusko budoucnosti by mělo být zemí velkých rodin, uvedla dětská ombudsmanka Lvova Belová v rozhovoru s generálním ředitelem agentury TAS Kondrašovem. Předseda vlády španělské Seuty Jean Vesus Vivas pohrozil centrální vládě Španělska soudem, pokud se situace s migrační krizí ve městě během 30 dnů nezlepší, píše El País. Rusové budou od 1. října moci vstoupit na území Belgie, Nizozemska a Lucemburska pouze s biometrickým cestovním pasem. Biometrickým asi ne. No, ale to mám dobrou zprávu, že automobilová asociace FIA potvrdila, že Bělorusové a Rusové už nejsou vyloučeni z automobilových soutěží.
1: Myslím, teď z Dakaru jsem nějak slyšela, že nejsou.
0: No i z Dakaru tím pádem. Tam se psalo, že zase jsou kamazy ve hře, ale ani z mistrovství světa třeba, že jo, závodů automobilových soutěží a podobně. Čili na mezinárodní úrovni zrušili sankce. To je zajímavé, jako, jo, když tady Evropa šílí, tak prostě někde se rozhoduje úplně jinak.
1: No, vidíš to, posun.
0: V Indonésii se počet obětí zemětřesení zvýšil na 68, informovala agentura Reuters s odvoláním na Národní agenturu pro zmírňování následků přírodních katastrof země. Lotyšsko žádá z rozpočtu Evropské unie 7 miliard eur, aby pokrylo dopady přerušení vazeb s Ruskem, uvedl premiér země Kulbergs. Takže cože to tady vlastně čteme? Že Lotyšsko žádá po Evropské unii vlastně reparace.
1: Za to,
0: že bylo donuceno přerušit vazby s Ruskem. No to tak je, ne? Jestli to chtějí odškodnění.
1: No to je bezva.
0: Ne? Dobrý. Ale to musí přijít, že jo, ze všech stran. Ruská federace povolala velvyslance Japonska poté, co Tokio protestovalo kvůli návštěvě Vladimíra Vladimiroviče, ale na velvyslanectví uvedli, že se nebude moci setkat s ministrem zahraničí 14. nebo 17. srpna, prohlásil Lavrov. Japonský velvyslanec má přijít na ministerstvo zahraničí, kde s ním budou jednat o protestech v souvislosti s Putinovou návštěvou ostrova Iturup a o jeho přístupu k práci v Rusku, uvedl Lavrov. Zničíme je. Spojené státy zaútočí na Omán, pokud tato země bude bránit řešení konfliktu s Íránem, prohlásil Trump.
1: Rozsekají a
0: prají. To by mě zajímalo, jak Omán může bránit řešení konfliktu s Íránem, když Američani nejsou schopni navrhnout Iránčanům podmínky, s kterými by prostě souhlasili.
1: No tak Omán jako bude rozsekané a bude to úplně jednoduchý. Oni teda už nemají čím to rozsekat, ale vyhrožovat můžou. Že? A nebo

0: Počkej. Prohlásí, že Omán je americký.
1: To je možný.
0: Tady už jako je všechno možný.
1: Účast na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě je prestižní záležitost pro zahraniční hosty, uvedl poradce prezidenta Ruska Anton Kobjakov. Spojené království se snaží eskalovat konflikt na Ukrajině tím, že povoluje Kyjevu používat britské bezpilotní letouny k útokům na území Ruska. Ale to není pravda, že jo? Musí se to říct tak, že ne, že povoluje Kyjevu, ale že povoluje a provádí.
0: Provádí, přesně.
1: Jo, provádí britskými bezpilotními letouny útoky na území Ruska. Netanyahu se dohodl s Radou pro mír na vytvoření dvou pracovních skupin pro sektor Gazy. První skupina se bude zabývat odzbrojením a demilitarizací města, druhá otázkami hygieny, čisté vody a dalšími problémy veřejného zdraví obyvatel Gazy. Tedy oni je odzbrojí, aby je mohli umýt. Pochopil jsem to dobře.
0: No, tyjo, hele, tam, z toho to tak jako vypadá. To je zvláštní, viď? Jako.
1: Oni provádějí normálně sprostou hnusnou genocídu.
0: A ještě, ale oni je nejdřív umejou, aby byli čistý.
1: No, to je fakt dobrý, jako, to je prasárna. No, tak to takhle
0: já ti nevím. To je jako docela...
1: Dáme si písničku, já ti pustím jednu písničku, ta se ti bude strašně líbit.
0: Bude se mi líbit, jo.
1: Jasně, ta se bude líbit víc než cokoliv jiného.
0: Tak
1: budeš unešená, budeš uchvácená, budeš wow, prostě úplně bez sebe. Nevěříš?
0: Hele, já si to poslechnu a pak se uvidí.
1: To tady nejde.
0: Jo, tobě nejde. No, vidíš, a já
1: tady,
0: toho
1: ne,
0: využiju.
1: Počkej, já ne, že mi to nejde. A ti chci říct, že tady nejde jako to.
0: To.
1: Bych to řekl. No. Já to musím tady pustit ještě jednou. Já myslím, že to mám člověče připravený. A ono ani prdky.
0: No a tady u nás začíná lítat... okno, protože tady asi se schyluje k nějaké bouřce. Tak uvidíme. Tam
1: okno. No tak pěseňka se jmenuje Babičko, už mi nevolej. Jo?
2: Babičko, už mi nevolej.

0: Jo, takže
1: To bylo dobrý.
0: SSák zůstane SSákem, jo.
1: Ano. A na
0: Zajímavé.
1: Reichstagu pověsej tu správnou vlajku.
0: Ano, jo. Takže já jsem rád, že ta lidová tvořivost pochopitelně se neustále víc a víc šíří internetem a že pochopitelně to všecko spěje ke zdárnému konci. Nevím, proč mám tě z toho takový hřejvej, příjemný pocit.
1: No, já jako taky doufám, že všechna ta očekávání budou naplněna.
0: No, když jsme tady publikovali některé věci, tak vyšly zajímavé zprávy. Ještě než se dostaneme do České kotliny, tak jsme tady měli ten ukrajinský jaksi ukrajinský parametr. Tak já se vrátím ještě i k tomu, co jsme tady se bavili o i o, počkej, o tom Hormuzu, tak to jsem chtěl říct. Teď
1: Jo,
0: mám
1: já jsem se
0: otočku.
1: prosím tě dívala na mapu a stále je Hormuz iránský, jo.
0: Fakt, jo.
1: Na
0: Kdo by to byl řek?
1: Google Maps je stále iránský,
0: Jo, to
1: ano.
0: víš, jo, to i zůstane tak. No, pustíme si Zaorálka, který si myslím docela pěkně vystihl tu záležitost toho pokrytectví. Protože to tak ve světě je. Tady všichni se vrhli na řešení věcí, které nejsou až tak úplně, bych řekl, ne v pořádku, ale a teď nechci jako říct, že někde to je důležitější, někde to je méně důležité. Jo. Ale pojďme si to poslechnout. Pro něj hraje. Pačemu? Ještě to slučilo. Wow. No jasně, už to vidím. Tak, ještě jednou.
1: Pokus číslo 2.
2: Stydím se za českou politiku, stydím se i za tyto české politiky s tím, co tady předvádějí,
1: Proč?
2: protože nedokáží reagovat ani na to, když ministr financí Smotrič řekne, že Gaza bude totálně zničena a lidé budou donuceni k vystěhování. Když prostě máme tady vládu, která má mezi sebou extremisty, kteří říkají věci, které připomínají nacistické výrazy, jako a česká vláda na to nedokáže zareagovat. Jako tady nějak nikdo nechápe, že my pokládáme za přítele dneska Benjamina Netanyahu a k tomu se hlásíme, odsuzujeme Vladimíra Putina, ale já znám dobře Benjamina Netanyahu, který mi neustále opakoval, budoucnost patří takovým politikům, jako je Vladimír Putin, jako je Erdogan a jako je Donald Trump a říkal mi, od těch se uč. Podporujeme Izrael, ať se tam děje cokoliv, ať se tam vraždí děti, ať se tam vraždí ženy. Podívejte se, tady tihle politici, kteří tady vystupují, odsuzují to, co se děje na Ukrajině, to je podle toho, co máme čísla 12. Politici, kteří tady vystupují, odsuzují to, co se děje na Ukrajině, tam je podle toho, co máme čísla 12 tisíc civilních obětí, jak na území větším než Francie. Na území Gazy, které je veliké jak Praha, je podle odhadu 53 tisíc obětí, podle Lancetu 67 tisíc obětí, mezi tím většina žen a dětí. A co my děláme? My vlastně tady vedeme tady tyto nesmyslné řeči, vlastně svět je pobouřen, česká televize vysílá v podstatě naprosto jednostranně jenom obrázky z Ukrajiny. Když se podíváte na zahraniční televize, tak zjistíte, že tam každý den se dovídáte o zvěrstvech na západním břehu Jordánu. Tam se dovídáte o tom, jak jsou tam lidé neuvěřitelně šikanováni, jak tam dochází k násilí ze strany osadníků. Dokonce, kdyby vás to zajímalo, tak tam jsou křesťanské osady. Ti křesťané jsou tam, kdyby nám byli blízcí,
1: Pane
2: ti křesťané
1: Zaorálku,
2: jsou omezováni
1: vysílá
2: v
1: Česká
2: základním
1: televize,
2: životě.
3: kontroluje někdo tady, jiný než ne, politici. Bavte se o tom, prosím. Co,
2: já tvrdím, že Česká televize
3: řeší...
2: neinformuje o tom, co se děje v Gaze, že je to tady naprosto jednostranné a tady vidíme tato alibistická vystoupení někoho, kdo nedělá nic.
3: A my vždycky zveme obě strany a myslím si, že tohle vydání je toho příkladem.
2: Já jsem si nevšiml, že by tady existovala základní proporce v tom, kolik je mrtvých tam a kolik je mrtvých tam. Tady je to naprosto zkreslené.
0: To, o čem mluvil Lubomír Zaorálek, tak to bylo na adresu vyjádření dvou politiků. Mm-hmm. Jedním z těch politiků je prázdnuše a druhým je Tajvanec. Jo?
1: Mm-hmm.
0: Tyhle ty dva blbečci, o těch byla řeč. Jo? Takže to byly ty, který on kritizoval, jo? Že to jsou ty politici. Ona jako evropská europoslankyně a on jako
1: předseda senátu.
0: Jo? Tak takováhle verbež tady je.
1: No tady ty verbeže je, pane, jo.
0: Takže myslím, že to se dobře zhrnul. A udělal to dobře, jo, protože si to zaslouží pozornost. Na Ukrajině, nevím, jestli do toho počítal těch 14 nebo 15 tisíc mrtvých od roku 2014. Co pak?
1: To nevím, no, to těžko říct.
0: Nechutná ti to? To? Jo. Mám tady návštěvu, víš teďko?
1: Já jsem pochopila, že tam, má návštěvu, že tam máš návštěvu.
0: Máme tady malou moderátorku, Elišku.
1: A něco jí nechutná. Něco není dobrý.
0: Uhum. Aha. My půjdeme do školy totiž, že?
1: No, tak to jako budu chtít vidět aspoň ze záznamu.
0: To, vysvědčení?
1: Vysvědčení ne, ten první den ve škole ne.
0: To říkáš?
4: Můžu už tam plátnout.
0: Co si můžeš? Můžeš, běž. Já ti pak zase řeknu, jo? Mm-hmm. Tak utíkej.
1: Můžu taky. No.
0: To víš, to jsou povinnosti.
1: Můžu taky.
0: Ne, ona je, no protože ona je vyspínkaná, víš? My jsme byli v Praze na otočku dneska.
1: No to jsem slyšela, ano.
0: No a Eliška spinkala 2,5 hodiny v autě, takže
1: takže tím pádem, jo.
0: Přijeli jsme v 8 večer.
1: A takže... bylo pravý poledne.
0: No já bych si šel akorát tak lehnout.
1: No jo, to já taky, no.
0: No ale víš co, pořád si uvědomuju jednu takovou věc, kterou nejsme schopni docenit a tohle to jsou takový, jak bych to řekl, jako Zaorálek. Já vím, že on jako mluví, říká se o něm, že jako říká to, co lidi chtějí slyšet, nebo tak, ale on říká spoustu těch věcí, které jsou pravda. A když si představíš, že by tvoje dítě mělo vyrůstat a mělo by být třeba 8 nebo 12 let, ve sklepě strávit svého života. To je...
1: Ne, to je strašný.
0: To je případ dětí, to je případ dětí na Ukrajině. Respektive v těch takzvaných zbouřeneckých lokacích, kde jakoby ta byla Luganská republika a Doněcká republika, kterou oni ostřelovali, nacističtí, banderovští hajzli odstřelovali civilní obyvatelstvo. Pozabíjeli nějakých 8 tisíc dětí. A když ty rodiče chtěli ty děti, to jsou ruskojazyční Ukrajinci, tak když je chtěli ochránit, tak je prostě drželi ve sklepě. Tady se bavíme o tom, že doba covidu, kdy děti nemohly chodit do školy, poznamenala tu jednu generaci. Jo? Děti nemohly chodit do školy, ale mohly být doma, přes internet komunikovat s lidma, mohly chodit až na nějaký týdny, tak mohli chodit po ulici, mohli chodit prostě běhat venku, jít do lesa se podívat, prostě tam ty děti to nemůžou. Děti v tom pásmu Gazy, jenom protože to jsou Palestinci, obyvatele území, na kterým se roztahuje Izrael, tak
1: nemůžou taky.
0: Tak nesměj, a vraždě je tam systematicky. A celý svět na to kouká, jako že to je cajk, jako že to je v pořádku.
1: Že to je v pořádku, ano.
0: Protože to je Izrael a to jsou chudáčci.
1: A ten je nedotknutelný.
0: Ano, nedotknutelný Izrael, protože oni můžou všechno a ostatní nesmějí nic. To je prostě takový svinstvo. A vždycky prostě, když máš to dítě na klíně, tak si to uvědomuješ, že bohužel na tom světě nemají takovýhle luxus všichni rodiče a všechny děti. Jo. Že spousta rodičů o své děti přišla, nebo jim byli zmrzačený, byli jim unesený a podobně. To je civilizovaný svět 21. století, bože můj, jako jak tohle tomu, a my chceme na západ, my patříme na západ podle idiotů,
1: jo, to,
0: který
1: to
0: neznají, víš, to může říct idiot, který nezná historii a kulturu národa, jo. A takovýhle idioti, neználci, blbečci a povl a verbež sedí někde na místech, která patří mezi místa, odkud se řídí stát. Jak může někdo toto, já jsem dneska měl takový pár rozhovorů a jsme se bavili o tom, kolik doktorů bylo zabito svýma kolegama, jo. Byl tam případ, že nějaká zdravotní sestra celý život se věnovala lidem a protože má nějaký problémy se zádama, tak jí dělali odběr z myšního moku,
1: uh-huh.
0: Dělali odběr z myšního kanálu, pochopitelně jí napíchli míchu, ona ochrnula, respektive necítí nohy. Šla, zlomila si kotník a ani to necítila, prostě má ty nohy takhle jako to. Pak se ukázalo, že ta doktorka, která to dělala, tak na to neměla vůbec atestaci. A pak to přikryl doktor, který měl atestaci, tak to podepsal za ní, že to dělal on, jako jo. Že jí zmrzačil on v podstatě. A to je zdravotnictví. A já na to říkám. Ale to je proto, že když to zdravotnictví se transformovalo v tenhle ten strašný hybrid a v tuhle tu zrůdu, jo, tak ty doktoři, kteří měli o tom jasno, co se děje, prostě mlčeli. Nechali to zlo, aby se takhle rozvíjelo. Výsledek je, že tito lékaři potom jsou zavražděni vlastníma kolegama jakožto produktem té transformace v tu zrůdu, jo, toho zdravotnictví. Společnost může nadávat, jako, ale nikdo nebo ti, co nadávají, nebo tak si málo uvědomujou, že tady byly nějaké volby a že ten Fiala byl zvolený a tyhle ty hajzlové. Jak je možný, že ta společnost byla schopna zvolit takovouhle verbež? Jako? Proč? Protože byla k tomu přizpůsobena, obalamucená a tak dále, tak dále. Tak si to musí vyžrat, aby si to uvědomili ti lidé, že tudy má cesta nevede. A to, co sedí dneska na Hradě, to neštěstí a jak bych to pojmenoval, ta hromádka toho, nebo ta hromada toho hnoje a zla, jo, propojená agenturními nitkami, to je taky výplod a důsledek toho, jak lidé primitivně jsou schopni hodnotit. Jo. Primitivové a primitivky, který prostě on je takovej, on vypadá jako ten Masaryk. Jo.
1: No on vypadá tak jako krásně.
0: No, a to jim bude stačí. Prezident, jo.
1: Jo, jo, a, to je, a s tím jsou spokojený a s tím si vystačí 5 let. No, teď se na něj podívej, jaký je pěkný, rostlej, jako, no skoro jako Masaryk, no.
0: Skoro jako voják.
1: Mm-hmm. Rovnej, no. Přímej.
0: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: No.
0: A důsledkem zase těch všech věcí je to, co jsi mi poslala, že 21. srpna, ne náhodou, teda, se u vás v Praze, musím takhle říct, koná...
1: Klidně, je to pravda.
0: Koná festival Pulse of Nation. O akci Pulse of Nation Fest 2026 v Praze. Hudební festival Pulse of Nation Fest událost, která spojuje, inspiruje a přináší pocit jednoty, vás čeká v Praze 21. srpna 2026. Jde o kulturní akci věnovanou Dni nezávislosti Ukrajiny. Oni mají Američani den nezávislosti. A ta banderovská svoloč má taky svůj den nezávislosti.
1: Jestli je to opravdu taky toho 21. to zkusím najít. No, povídej. No.
0: Kde se hudba stává hlasem, místem, kde se národ znovu propojuje, dýchá společně a připomíná si, kým je. Spojování ukrajinských komunit v zahraničí. Zachování a předávání kulturního kódu Ukrajiny. Takže obchod s dětmi, obchod s drogama, obchod se zbraněma, obchod s orgánama, nadměrná až jaksi nezvládnutelná korupce. Co je tím kódem ještě? Pochopitelně nacistické symboly, retorika nacistická, no a pochopitelně nacistické vedení, nacistická chunta v Kyjevě, to je asi ten kód, jak bych se jako připomněl. To jsou, kulturní kód Ukrajiny, zdůraznění hodnoty svobody a vytvoření moderního kulturního symbolu nezávislosti, to jsou hlavní cíle Pulse of Nation Fest. Čověče, já jsem asi blbej, já tomu nerozumím. Zdůraznění hodnoty svobody a vytvoření moderního kulturního symbolu nezávislosti. Já si myslím, že tohle to už dávno existuje, to se nemusí vytvářet, ne? Jerry Hale a Drevo již byli potvrzeni pro pódium festivalu Pulse of Nation. Hlavní hvězdou festivalu bude Artem Pivovarov a jména dvou dalších umělců jsou stále stejná. Sledujte novinky, abyste se jako první dozvěděli kompletní program a nenechali si ujít největší hudební překvapení večera. Hudební festival svobody a ukrajinské identity. Tento festival je oslavou národa, jehož puls se nikdy nezastaví. Připomínkou kořenů, událostí, oslavující život, lásku a sílu kreativity navzdory všem překážkám. Posláním Pulse of Nation Fest je uchovávat, posilovat a rozvíjet ukrajinskou kulturní identitu po celém světě. Přijďte společně oslavit nezávislost, uctít svobodu a ukázat, že ukrajinská kultura je živá a nezlomná. Vstupenky na webu, cena, když svoboda najde svůj zvuk a svůj tep. Umělci, to už jsme tady něco řekli, no je tam asi 1150 až 1300 korun. Tady cena 1155 až 1600 korun. Místo konání areál 7 za elektrárnou, hlavní město Praha. Tam v Roští za plynárnou.
1: Já ti jenom chci říct.
0: Začátek v 15 hodin. Promiň ještě, Míšo, než ti dám slovo. Jo.
1: No.
0: Já prostě chci tady jenom říct, že za A. pravděpodobně vystoupí Pelageja a pravděpodobně vystoupí vystoupí ten, že jo, co ho taky hrajou, mi vypad, to je jedno. A řada dalších ruských umělců, protože ukrajinská kultura je kultura Rusů, Rusínů, kultura Tatarů a dalších mnoha menšin národnostních, protože ukrajinská kultura žádná neexistuje. Neexistuje ani ukrajinský národ. Neexistuje. Existuje stát Ukrajina a ten stát Ukrajina, teda existoval, než ho prodali, jo? Než ho Zelenský rozprodal. A ten stát Ukrajina začleňoval většinu Rusů a potom národnostní menšiny Maďarů, Poláků, Rumunů. Takže tam budou asi všichni ti lidi vystupovat? Já se ptám, já nevím, pokud by to takhle jako mělo být, co tady píšou, kdybych to chtěl pochopit. No, Ukrajinec asi žádnej, protože kultura ukrajinská není. Jediná ukrajinská kultura je, kde se dá co ukrást, zpronevěřit, rozprodat. Jaká
1: šmelina, kde, ano.
0: A
1: mafie,
0: jako
1: a SS-ácky,
0: jo, jako nacisticky, mm-hmm. jako to pojmu.
1: Ale já jsem ti jenom chtěla říct, že den nezávislosti Ukrajiny je ukrajinský státní svátek slavený 24. srpna na paměť vyhlášení nezávislosti Ukrajiny v tento den roku 1991. Předtím byl den nezávislosti slaven 16. července, kdy se připomínal 16. červenec 1990, tehdy nejvyšší sovět ukrajinské SSSR přijal rezoluci o státní suverenitě Ukrajiny. Tak jenom, aby bylo jasno. A oni vymysleli, že budou 24. slavit 21. Tak jako aby, lehce symbolicky.
0: Aby
1: no,
0: lehce je... symbolicky propojili
1: jo.
0: toho zlýho Rusa. Mm-hmm. Že? No hele, mně to přijde jako, že tady opravdu se někdo už asi tak trochu zbláznil, jo. Ale v Praze
1: hele,
0: tam je možný všechno.
1: Zbláznil
0: a v Brně.
1: Se Trump, zbláznilo se Brno, zbláznila se Praha. Hele,
0: Praha
1: já
0: už
1: nevím.
0: Volá, Praha už volá.
1: Hele, tady jako se to fakt sype, jako moc pěkný, jako.
0: Ale no. Mě ještě nehráblo, jo, jako, ale už tomu začíná mít blízko. Jako, nevím, jestli jsme to probírali spolu, jak víš ten film, jak vlastně z toho vyplynulo, že kdyby si Sovětský svaz nemohl koupit motorky a auta od západu, jo, a kádečka pro
1: tak,
0: stravování,
1: tak ano, to jsme probírali
0: tak
1: spolu,
0: nemohli
1: tak
0: vyhrát
1: jasně
0: válku.
1: Jo. Na to zapomeň, že by vůbec jako nevyhrál, ale že jo.
0: No, tak teď tady máme další takovou zkratku a tou je právě tady hen oni toto. No. Tak co bys tomu řekla, člověče? My takovýhle akce tady pořádáme jako mezinárodně asi tady Ukrajinci. Oni budou pravděpodobně ti člověče asi jako jak se na nás chystají, víš? Tak oni se musí nějak spojit. No a protože jsme u té Prahy, jo, tak já ti něco pustím, chceš?
1: No, zkusím to poslouchat.
0: Já se to Prahy, ale prosím tě, jako musíš to ustát.
5: Já jsem dnes informovala vládu, tak jako bývá každý rok zvykem, o vývoji a trendech hospodaření obcí a krajů, kde dlouhodobě nejsem spokojena s tím, jak některé samosprávy využívají svůj investiční potenciál. Alarmující situace je zejména v případě hlavního města Prahy, kde je tento problém naprosto největší a dosáhl doslova gigantických rozměrů. Jen za posledních 6 let byl nevyužitý investiční potenciál hlavního města, rozumějte, očištěno od provozních nákladů, od zamašličkovaných výdajů na investice, to znamená opravdu volné peníze, tak za posledních 6 let byl nevyužitý investiční potenciál hlavního města Prahy 114 miliard korun. A to je mimořádně špatně, protože tyto peníze samozřejmě mohly a měly přispívat k růstu HDP nebo například zmírnění bytové krize nebo našemu společnému boji proti suchu. Můžete si vybrat. Každopádně prostě ty peníze leží ladem. Dlouhodobé nevyužívání investičního potenciálu v kombinaci s růstem daňových příjmů, jejichž zhruba třetina míří právě k samosprávám, vedlo v prvním poletí letošního roku k překročení, pozor, historické hranice 600 miliard korun na účtech obcí a krajů. Ano, je to tak. Stavy na účtech samospráv dosahují rekordních 625 miliard korun, z toho 205 miliard korun, tedy neuvěřitelnou třetinu, drží Praha. V této souvislosti se musím vrátit k údajnému problému s financování silnic druhých a třetích tříd, které jsou ve vlastnictví krajů, patří do samostatné působnosti krajů, ale kde si kraje nárokovaly prostředky ze státního rozpočtu. Slyšeli jsme to v médiích v posledním týdnu. Chci jasně říci, že kraje dostávají na pozemní komunikace prostředky v rámci rozpočtového určení daní, a to již od roku 2005. Konkrétně, podle klíče, jimž je rozpočtové určení daně stanoveno, získali loni na tuto oblast 33,4 miliardy korun. A víte, kolik utratili, dámy a pánové? 25,5 miliardy. Kraje tedy z peněz na silnice a dopravní obslužnost objektivně nevyužili 7,9 miliardy korun. A například Jihomoravský kraj pod vedením Jana Grolicha takto trestuhodně nevyužil 716 milionů korun jenom loni. Středočeský kraj loni nevyužil na silnice 219 milionů, Liberecký kraj pak 209,5 milionů. A tak bych mohla pokračovat. Tyto tři kraje jsem vybrala proto, protože ti nejvíc křičeli. A kraje nevyužívají peníze z RUDu na silnice dlouhodobě. V roce 2024 si místo investic do silnic ponechali nebo využili na jejich jiné priority 8,2 miliardy. V roce 2023 dokonce 11,9 miliardy korun. V takové situaci považuji natahování rukou směrem ke státnímu rozpočtu za mimořádně nezodpovědné vůči všem daňovým poplatníkům v této zemi. Navíc si připomenout, že státní rozpočet už krajům s financováním silnic samozřejmě pomáhá. Loni prostřednictvím státního fondu dopravní infrastruktury to bylo 2,5 miliardy korun, letos to podle upraveného rozpočtu SFDI má být dokonce 4,1 miliardy korun, a to na vysoké desítky krajských dopravních projektů napříč Českou republikou. Takže vraťme prosím tuto diskuzi na zem a ideálně do řeči čísel. Stát opravdu není bankomatem, ke kterému si samosprávy přijdou pokaždé, když se jim nechce sáhnout na vlastní rekordní zůstatky. Peníze vybrané od občanů mají občanům sloužit, ne ležet na účtech. A pokud mají obce a kraje připravené smysluplné projekty, mají investovat. Teď je na to nejen prostor, ale také nejvyšší čas. Já jsem dnes informovala vládu, tak jako bývá každý rok zvykem, o vývoji a trendech hospodaření obcí a krajů.
0: Za mě toto je něco, co nechápu úplně přesně, a jako snažím se v tom najít nějakou logiku, jo. Protože neposypaný silnice, nemáme na to peníze. Rozsekaný silnice, nemáme na to peníze.
1: Máme peníze.
0: Objížďkové trasy buchví jak dlouho někde, protože se něco rozbourá a nemáme na to peníze. Tak mě řekni. A to jako v Praze vůbec. Jako.
1: No, v Praze to je drama.
0: Takže Praha má na účtech 230 miliard korun. To je, úhrnem to bylo nějakých 630 miliard, který tam někde ležejí. Čověče, proč o tom mluví ministryně financí? Já bych prostě, ne aby občané se skládali, ne aby se občané skládali na stát. Já bych teďka udělal to, že bych jim to skrouhnul, nechal bych jim prostě 10% z toho, nebo 20% z toho, co mají na účtech. Nadbytek, jako, jo, o kterým tady mluvila, tak já bych jim z toho vzal 80% s tím, že bych jim vystavil nějaký cenný papír, jakože třeba si to město koupilo jako od státu něco, jo, a že stát se zavazuje potom to zase od nich vykoupit nazpět, až bude líp, jo, protože to si přímo o to říká. My tady máme prázdnou kasu a v krajích leží peníze. No to je divný, ne?
1: Ale proč tam leží?
0: No proč tam leží?
1: To je jak si to chce, proč tam leží?
0: Když pořád ty kraje křičí, leží že nemají peníze, protože... že jo?
1: Tak ale z těch peněz musí plynout nějaký úroky.
0: Počkej, a teď je otázka. Jsou tam ty peníze... Jsou v těch bankách.
1: A nebo tam nejsou.
0: Nebo tam mají být.
1: No jo, ale to my dva teďka takhle nezjistíme, chápeš to?
0: No, chápeš, v těch krajích se přeci mění vedení, že jo? V mnoha krajích se mění vedení. Očekával bych, že když jeden hejtman tam nasyslí peníze, tak ten druhý...
1: A druhý to uvidí, tak to rozfofruje.
0: Buď rozfofruje, nebo... Jo. Ale oni jako kdyby syslej ty peníze, ať je u té moci kdokoliv.
1: Tak potom to jako může být trošku jinak. Pak je to jenom tak, že by tam ty peníze měly být.
0: To je otázka. Co z toho vlastně nakonec bude?
1: Já si ale myslím, že tadyhle ty instituce musí být auditovaný. Ty jsi se nám nějak zakuskal.
0: Kdo by jako auditoval? Ministerstvo vnitra? S vykulenou čivavou, na kterýho leze jedna kauza za druhou, rozkrádačka za rozkrádačkou, kriminální průšvih za kriminálním průšvihem, nebo ministr přes justici, minister spravedlnosti, který se spolučil v organizovaný zločin s prodejcem drog a buchvíčeho ještě.
1: No hele, já si to jdu zjistit, protože já jsem se tímhle teda nikdy nezabýval. Audit hospodaří.
0: No teda říkala, že na účtech ležejí peníze, jo. No ale to by museli potvrdit ty banky, že jo.
1: Tak to je.
0: Asi to je z těch výpisů, by hele, to asi mohlo být, ne?
1: Takhle. Když se dělá audit firmy, vztáhnu to na normální firmu, tak ty si musíš jako auditor vyžádat od banky takzvanou konfirmaci ke konci roku a ta banka ti musí vystavit, že ta firma má u ní takový a takový účty s takovýma a takovýma zůstatkama. Plus nějaký ostatní třeba finanční nástroje a podobně. Takže pokud tam ty peníze leží, tak musí existovat takováhle konfirmace. Jo?
0: Hele, a neděláme to příliš složitý, není to vlastně úplně jednodušší?
1: Mm-hmm.
0: Není to jednodušší v tom, že ty investice váznou na tom, že se dělá všechno pro to, aby ty zakázky vyhrály ty správné firmy. A ty správné firmy,
1: to bude další.
0: A ty správné firmy nemají dostatečnou kapacitu na zhotovení.
1: Možná bych ani neřekla, že nemají dostatečnou kapacitu, ale vysvětlím to na příkladu praktickým, který se týká tady u nás ulice Za rohem.
0: Tak se jmenuje ta ulice Za rohem?
1: Ne, myslím si, že se tak nemenuje ta ulice Za rohem, ale je to ulice tady u nás Za rohem. Počkej, já ti řeknu, jak
0: no,
1: se ta ulice...
0: No, radši neříkej, nikdo nemusí vědět, kde bydlíš.
1: Jasně,
0: kde se nalezá vaše vila.
1: No,
0: s třemi koupelnami, jedním bazénem, s protiproudem.
1: Ano, ten byl v neděli. Ten byl v neděli. No, takže ta ulice. To už minimálně 3 roky kutají ze všech stran. Nejdřív zprava, pak zleva, pak ze spoda, pak ze zhora, to si nedělám srandu. A momentálně zhruba tak už od ledna předělávají dlažbu, takový ty malý kostičky a tak. A upřímně máme srpen, udělali půlku ulice a teď jako jsou tak v polovině ty druhý půlky. A za mě osobně si myslím, že se to natahuje proto, aby se tyhle zakázky předražovaly a pak se z toho ty peníze takovýmhle způsobem vytahaly.
0: Takže je to rezerva na předražené zakázky,
1: ano,
0: aby bylo co rozkrádat, myslíš?
1: Mm-hmm. No tak když si povím, když jsme to sami říkali, ten rozpočet na ten úplně novej, nejnovější most v Praze, který je nakonec úplně k ničemu, protože po něm můžeš takokrát chodit pěšky na kole nebo autobusem, ale auto tam věc nesmí. Tak byl 1 miliardu a ten most stál 2. Takže jako co?
0: Asi musí být bytelný, aby unesl ty lidi na tom kole, ne? Protože oni počítali, že tam budou jezdit lidi na kolách, a mezi tím se rozmohly elektrokola, ty jsou těžší, že jo?
1: No.
0: To bude asi ono, člověče.
1: Takže já jsem přesvědčená, že je to dvojí pravda i v tom, že čeká se na ty správné firmy, ty pak ale nemají tu kapacitu, protože prostě jako jsou zaháčkovaný třeba na jiný práci. Tak se to natahuje a natahuje a ty peníze tak jako různě se tam převalujou, tam a zpátky. Hele, kdo ví? Jo?
0: Hmm.
1: Ale v každém případě je to pěkný průšvih, jo?
0: No, no, tak jsou to umrtvený peníze, který... A to... Pozor, ale to je, jak bych to řekl, to není nějakých 630 miliard, který jsou zakonzervovaný jakoby v těch bankách. Jo. To tam zaznělo. Prostě kdyby se ty peníze proinvestovaly, tak by se projevily, vlastně těch 630 miliard by se z nějakých 73% vrátily zpátky do té kasy. Ve formě daní, jo. Protože ty peníze by se proinvestovaly,
1: ty firmy by
0: platily odvody za svoje zaměstnance, nakoupily by materiál, tam by bylo DPH, šlo o 630 miliard máme nižší HDP, to znamená, že o to víc bychom museli odvíst jakoby do NATO, jo.
1: Mhm.
0: Nižší HDP, ale pochopitelně ukazuje nějaký problém v neodebraných energiích. Čili pro investovaných 630 miliard by znamenalo obratově v tom, co by se odehrálo, tak pochopitelně obrovský vítr, protože to není o 630 miliardách, to je o tom, že by to rozproudilo tu ekonomiku. Vybralo by se o to víc na daních, o to víc by se někam mohlo poslat víc peněz a ty peníze by se znova zrcadlily, oni by zase vydělávali, jo?
1: No jo, ale tady třeba někdo nechce, aby se vydělávalo, že jo?
0: Myslíš, že to je jako na úrovni krajů zaškrcená ekonomika?
1: Hele, netroufnu si to takhle říct.
0: A teď si vem, úplně... že ty peníze ztrácí kupní sílu, jo? To je další jakoby efekt.
1: Hele, Martin mi tady ještě teďka poslal, se tak jako píšem, víš, takový jako zprávy mezi jednotlivým...
0: Mezi manželi je úplně normální.
1: Mezi manželem asi píšem, že ty peníze by měly ležet na účtě v bance bez úroku a že tím se teda jakoby hraje na ruku těm bankám, že jo?
0: No to je totiž přesně to, co jsem teďko ještě mi jako tady brnklo v hlavě, že to je ve prospěch bankéřů. A teď je...
1: No.
0: Teď si dáme... abych to řekl, kasičskou otázku. Za kolik a pro koho tam ty peníze ležejí? Protože kdybych byl bankéřem, tak bych ty peníze chtěl mít, jo? Ne? Protože když máš 2 koruny jakoby aktivum, tak můžeš půjčit 100 korun.
1: Mm-hmm.
0: Podle zákona jsi úplně ready, v pohodě, tomu se říká bankovnictví částečných rezerv, to už jsme se tady jako školili s našimi posluchačima, to už známe.
1: Ano.
0: Takže pro banku to je obrovský aktivum, který v podstatě na základě kterého může tvořit. To znamená, že máme to krát 49, tak když si vezmeš jenom takovou malou matematiku si dáme, 630 miliard, počkej, já to jenom naladím.
1: Ježiš, ty nuly nechtějí po mně?
0: To je jednoduchý, já ti to řeknu, se neboj, to zdáme jako 630 miliard. Krát 49 a jsme na čísle. Banky můžou rozpůjčovat 30 bilionů 870 miliard.
1: Uh-huh. A komu to budou, prosím tě, pěkně jako půjčovat?
0: Třeba státním podnikům, jestli máme ČEZu, vládě.
1: Uh-huh.
0: To není blbý, ne?
1: Zajímavý.
0: Pro 31 bilionů to umožňuje bankám v úvěrových momentech to rozpůjčovat. A teď pozor. My víme, jak to funguje, potom se vydají jaksi hypoteční zástavní listy, to přijde do banky jako aktivum a jede to znova. A čí jsou ty banky?
1: Ty banky nejsou naše.
0: Až na FIO banku, ty banky nejsou naše. To znamená, že těch 630 miliard umožňuje zahraničním bankám
1: vydělávat,
0: ano, neskutečný peníze.
1: Hm?
0: Jako když to začneš pitvat a když se tím začneš zaobírat, tak prostě zjistíš, že opravdu velkým motivem, jak to přišlo Martinovi, může být i to, že když to leží v té bance, tak tam můžou být různé typy služeb pro ty, kteří se o to zapříčinili, nebo kteří se o to zasadili.
1: Jo.
0: Ale to jsou spekulace, protože my tady většinou ty konspirační teorie, že jo, a tak dále.
1: Ale tohle jako odpálila Schillerová, to jako my jenom už se dopátráváme a myslím si, že se to třeba jako dozvíme časem. Uvidíš.
0: No já bych, takhle je. To může být začátek velký kauzy, jo?
1: Ale prosím tě, tady v té republice už je tolik velkých kauz, že já už ani nevím.
0: Ty odmítáš, kauzu.
1: Ne, já už si to budu muset napsat do deníčku, abych je všechny nezapomněla.
0: No, asi tak.
1: Asi tak.
0: Mohli by se něco přečíst třeba, aby jsme tady pořád jenom nepouštěli ty věci. Otvírám web Necenzurovaná pravda. Uh-huh. Kypr, Slovensko, Česko. Strnad inkasuje několikrát za stejnou službu. Včera se Thomas Paukner zabýval poměrně mocným zbrojařem napojeným na politiky. A to nejen u nás. Zásadní otázkou je, kde se právě nachází vrtulník. To je otázka.
1: To je velká otázka.
0: Slováci platí přes 9 milionů eur za pohotovost Strnadova vrtulníků, který se ale nachází na Kypru. Tam za stejný stroj platí jak bysmet. Češi dopadli nejlépe, což původně nebylo v plánu. Dnešní investigace navazuje na zjištění investigativního centra Jána Kuciaka ze Slovenska. Tamní novináři totiž v červnu roku 2025 odkryli, že si Česká republika i Slovensko pronajímají totožné stroje Jaroslava Strnada dvakrát a dvakrát za ně také platí. A vypukla kauza. Dodavatelem pronajatých strojů, které měly být v pohotovosti na dvou místech najednou, byl totiž Jaroslav Strnad a jeho společnost Heli Company. Stejná firma dodává hasicí stroje a jejich pohotovost také České republice. Po vydání reportáže ICJK, tedy Kuciaka Jána, došlo obratem k revizi smlouvy a Strnadová Heli Company do slovenského kontraktu dodala náhradní vrtulníky. Konkrétně šlo o dva stroje UH-60L, z nichž jeden měl podle ICK je registrační značku OM-BHD a druhý OM-BHE. Slovenské ministerstvo k věci uvedlo. Byly doplněné další dva vrtulníky UH-60L Black Hawk, které můžu z technických příčin nahradit původný vrtulník. A já dodám, ak by operoval v České republice. V České republice se nic nestalo. Kauza nevypukla a fakt, že si dodavatel České hasičské pohotovosti nechával proplácet jeden vrtulník dvakrát od dvou států, kde měl držet pohotovost, byl politicky zcela ignorován. Naopak, i po tomto skandálu došlo ze strany České republiky k prodloužení smluv s Jaroslavem Strnadem na další roky. Česká i slovenská smlouva přitom sdílení vrtulníku s jinou zemí kategoricky vylučuje. Dodavatel má jasně dané období pohotovosti a reakční čas 45 minut při akutní hrozbě požáru. Jsou tady smlouvy jak ČR 1, tak smlouva ČR 2, smlouva Slovenská republika. Na co již investigativné centrum Jána Kuciaka nepřišlo, je kyperský kontrakt s Strnadovy Heli Company. Ten celé anabázi dodává nový a poměrně kontroverzní záměr. Rozměr, pardon. Opakuje se totiž totožný trend. Vrtulník OMBHD, který slovenské ministerstvo vnitra zmiňuje jako primární stroj v pohotovosti, je totiž zároveň ve stejném čase požární pohotovosti v obou zemích pronajat kromě Slovenska také kyperský.

0: Přerově. Smlouva 1 o MBHB, smlouva 2 o MBHK. Slovensko si pronajímá jeden stroj UH-60L se značkou OMBHD. Důkaz? Jeden vrtulník, dvě krajiny, píše Kuciak. Kypr si pronajímá dva stroje EH-60A a dva stroje UH-60L. Mají značky OMBHD, OMBHC, OMBHE a OMBHA. Jaroslav Strnad vlastní pouze 6 strojů, nikoli 7, které aktivně pronajímá. Tím, že je slovenský vrtulník OMBHD na dvou místech vzdálených tisíce kilometrů od sebe zároveň, existuje vážné riziko. Seznam Strnadových strojů tady je nutné vyfiltrovat helikompany. Například nyní v době psaní textu je stroj pronajatý v Slovenské republice na Kypru. Je tady je zdroj. I další vrtulník UH-60L, který má mít Slovensko v záloze, jde o značku OMBHE, je momentálně na Kypru, odkud by jen těžko splnil reakční dobu 45 minut, nutnou pro dodržení smlouvy. Stanovisko Slovenského ministerstva vnitra pro ICJK přitom jasně uvádí, že pričom prioritně pre Slovenskou republiku byl určený vrtulník UH-60L Black Hawk s poznávacou značkou OMBHD. Na Slovensku se však nyní nenachází žádný stroj z flotily Jaroslava Strnada. Slováci přitom za pohotovost i nyní platí v rámci 9-milionového kontraktu. Stačí si výše uvedené registrační značky zadat do bezplatné aplikace flikradar24.com a kdokoliv si může ověřit, kde se stroje nachází. Je paradoxem, že se díky práci ICJK vyměnili české vrtulníky za ty kyperské a je to Slovensko, které dnes platí až 9,3 milionů eur za pohotovost vrtulníků, které se nachází na Kypru. Původní plán byl podle reportáže ICJK jiný. Sdílet se měly právě české stroje. Buďme tak rádi, že se alespoň na Slovensku zachovala skutečná a poctivá investigativa, díky které se však bohužel celá anabáze omniprezentních vrtulníků obrátila proti samotným Slovákům. Tímto textem má investigace činnosti Jaroslava Strnada alespoň na čas končí a příštími tématy budou skutečný vládce Ministerstva životního prostředí, aktivity Michala Strnada a holdingu CSG společně s nákupy policejního prezidia. Třeba se mi dnešním textem podaří Slováky pořádně nažavit, aby své vrtulníky vrátili zpět do vlasti nebo si pronajali takové, které neodletí na Kypr v době největšího ohrožení. Tak.
1: No, tak to je taky pěkný.
0: No jo.
1: Tak prostě jako, proč něco nepronajmou dvakrát, když to jde, že jo?
0: Tak.
1: To je šílen.
0: Hele. Takhle, co z toho stříká, jako jo? Co z toho stříká? Je tady vidět, že někteří nemají zábrany, protože mají dobré krytí. Asi tak, no? bych to okomentoval.
1: Asi tak by se to dalo říct, ano, ano.
0: A víc k tomu nemusíme mluvit.
1: Ne, vůbec.
0: Pak se dozvíš, že oni ty vrtulníky mají takovou jednu malou, ale fakt malou slabinu.
1: A to jakou?
0: To se ukázalo při požárech v Řecku, kdy na předměstí Aten de facto hořelo. Oni tam ty vrtulníky, co to tam měli hasit, jo? A ty letadla, oni...
1: A oni jsou jenom do určitých stupňů, že jo?
0: Do určité teploty.
1: Ano, ano.
0: A člověče, ono v létě v tom Řecku je horko.
1: Trošku.
0: No, a tak to tam zachraňovali Rusové.
1: Mhm.
0: Tam někdo plival po těch Rusích... že tam lítá jako ruský letadlo a ten někdo zapomněl, že to ruský letadlo

0: letadlo tam zachránilo Atény, jo. Že to ruské letadlo může lítat a hasit do teploty 42 stupňů. A oni s ním lítali, protože prostě viděli, že to je důležitý, tak s ním lítali při teplotách 45 stupňů. Což už byla to jakoby technická hrana, jo, toho letadla.
1: No.
0: Hasili tam v kuse 100 hodin, protože to letadlo prostě lítalo 100 hodin v kuse. Akorát ho natankovali a to. A to letadlo, jako ono se vrhne k moři,
1: a nabere.
0: Pokud jsou vlny maximálně 120 cm, tak za 14 vteřin nabere 12 kubíků vody, 12 tun, 12 kubíků vody, a to prostě tam pak masivně vypustí na ten požár. Jo. To je takový množství vody, který opravdu je schopno už něco dělat. 12 kubíků, když to chrcne na jedno místo skoro, tak...
1: Tak to už může trošku něco uhasit.
0: Tak a protože to letadlo se točí v podstatě a to natankování v fúzovkách, nabrání vody je otázka 14 vteřin, no tak pochopitelně ten hasící účinek je značný. Takže Řekové děkovali Rusům za to, že jim zachránili Atény. No? Ne Antény, Atény.
1: Atény, já slyším dobře.
0: Ne, to je kvůli nám.
1: Atény.
0: Nevíš, kdo z nahluchlých nás poslouchá.
1: No, to by mě teda hodně zajímalo. Kdo z nahluchlých. No, tak to víš.
0: Dobrá zpráva je, že doktor Rainer Filmich byl propuštěn.
1: Jo, propustili ho.
0: Jestli se nepletu, já to přečtu radši, ať neřeknu nějakou blbost. No, vyšlo najevo, že byl mučený. Opět to necenzurovaná pravda. Doktor Rainer Filmich byl mučen nejméně 6 měsíců ve věznici Rossdorf. Před pár dny jste si zde mohli přečíst o žalobách, které podal Rainer Filmich nejen ve věci zmanipulované kauzy a únosu, ale i takzvané bílé mučení, jemuž byl podroben ve vazební věznici v Rossdorfu. Německo již stále více připomíná to ze 30. let, kdy se šlo také velmi tvrdě právě proti disentu a jakékoliv vládní opozici. Pokud to srovnáváte s tím, jak jsou soustavně plněny psychiatrické léčebny muslimskými vrahy, je jasné, že dnes je v Německu vražda, a to i ta masová, často považována za menší prohřešek než odpor k nespravedlivému systému. I když do věznice nelze vidět, mnohému naznačovalo i to, jak bylo s Filmichem zacházeno v době, kdy byl převážen k soudu. To bylo patrné na záběrech pořízených během soudního procesu. Byl spoután nejen na rukou, pouta řetězem přidělaná k pasu, ale i na nohou, tedy tak, jak se spoutávají jen ti nejhorší teroristé a ne někdo, kdo je obviněn z údajného finančního deliktu. Je tedy pravděpodobné, že ve vazební věznici se k němu nechovali lépe. Níže následují zhrnutí toho, jak byl Rainer Filmich ve vazbě šikanován a mučen. Doktor Rainer Filmich byl podroben dlouhému seznamu trestních opatření, která spadají pod definici takzvaného bílého mučení. Od června 2024 do prosince 2024 byl umístěn do samovazby, což je v naprostém rozporu s pravidly stanovenými Organizací spojených národů, týkajícími se zadržování a izolace. Během těchto 6 měsíců mu nebyl dovolen žádný kontakt se spoluvězni. Uvedeným důvodem pro to opatření bylo, že Filmich dával spoluvězňům právní rady, což vedení věznice nemohlo tolerovat. Byl nucen jíst sám, trávit svou denní hodinovou vycházku venku v naprosté samotě a nesměl používat posilovnu. Dokonce i jeho používání telefonu bylo omezeno a telefonovat směl pouze tehdy, když se ostatní vězni vrátili do cel. Někdy si musel vybrat mezi sprchováním a hodinovou venkovní aktivitou. Navíc mu byla často odepřena lékařská péče. Od 10. června 2024 byl doktor Rainer Felmich doprovázen ozbrojenými bezpečnostními pracovníky v obrněných vozidlech z věznice k soudu a zpět. Kromě pout připevněných k opasku mu byly také nasazeny okovy na kotníky a byl požádán, aby si oblékl neprůstřelnou vestu, kterou však odmítl nosit, načež byl nucen podepsat prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti. Po každém soudním jednání byl také podroben úplné tělesné prohlídce. Dne 2. září 2024 se doktor Rainer Felmich dozvěděl smutnou zprávu o smrti své matky. Věděl, že je to jen otázka času, a proto ještě před její smrtí požádal vedení věznice o převoz dobrém, aby se s ním mohl rozloučit. Věznice by mu tuto žádost schválila, ale pouze pod podmínkou, že bude během návštěvy v poutech a okovech doprovázen ozbrojenými dozorci. Rainer, který nechtěl vystavit svou matku dalšímu utrpení během jejich posledních společných chvil, tyto podmínky nepřijal i za cenu toho, že už matku nikdy neuvidí, nebyl ochoten vystavit dalšímu utrpení z pohledu na jejího syna v řetězech. Ani se nesměl zúčastnit jejího pohřbu. Během dlouhé přestávky ve slyšeních mezi zářím a říjnem 2024 se Rainerovi podmínky ve vazební věznici zhoršily, když byl do cely vedle té jeho přemístěn mladý muž s vážnými duševními problémy. Podle Felmicha existovalo mnoho prázdných cel, které mohly být tomuto mladému muži přiděleny. Tento vězeň, pravděpodobně trpící schizofrenií, křičel, plakal a mluvil sám se sebou ve dne v noci. Zesiloval hlasitost rádia a často házel předměty na zeď, oddělující obě cely. Od té chvíle bylo podle Rainera nemožné v noci spát a přes den se soustředit na obhajobu. Vedení věznice také záměrně stěžovalo komunikaci mezi Felmichem a jeho právníky. Nezapomeňte, že Felmich nikdy neměl přístup k internetu, neměl počítač a neměl přístup ke svým spisům. To vše jeho situaci nijak neusnadňovalo a bylo mu tak úmyslně bráněno v případě jeho obhajoby. Nelidské zacházení, kterému byl Felmich vystaven a zčásti stále je, a způsob, jakým byl veden soudní proces proti němu, vrhá obrovský stín na německý soudní systém a dodržování základních práv. Bez stínu pochybnosti jsme byli svědky největšího soudního skandálu v Německu, do očí bijícího justičního omylu, kdy tajná služba vykonstruovala a použila případ proti Rainer Felmichovi k umlčení jednoho z nejdůležitějších hlasů odboje. Připomínám, že nedávno žádalo propuštění ve dvou třetinách trestu, ale neúspěšně. Lze tedy pochybovat, že bude úspěšný i co se týká žaloby na špatné zacházení. Pokud se ani později nepodaří prosadit předčasné propuštění, Rainer Felmich by měl být propuštěn až koncem roku 2027. Tak takhle to je ve skutečnosti.
1: Tak je tam stále.
0: Je tam stále. Myslím si, že to je jako na odstrašení, jo?
1: Jo, aby byli všichni hodní.
0: Jo, aby... A také z toho vyplývá, kdo že vlastně tahal za ty nitky, jo?
1: No.
0: A teď už to... No ne, že, tomu, že za ty nitky covidu tahali agentury, vojáci,
1: jo,
0: že to byla vojensko-agenturní v podstatě akce.
1: Práce. A že jeho prostě zavřeli, aby by ti všichni ostatní jako si uvědomili, že by tam mohli skončit taky.
0: Ano.
1: No jo.
0: Představ si, to by se tím mohlo možná, a tebe se to netýká,
1: ne.
0: Představ si, že ve Švédsku schválili zákon, že když odporuješ manželce, tak ti hrozí až 4 roky vězení.
1: Já nemám manželku. Já mám manžela.
0: Tak, schválně. No, a pak tady máme jenom ještě poslední informaci. Nevím, jestli pro pláč nebo pro zasmání. Muž ze Znojemska 3 roky zneužíval nevlastní 11letou vnučku. Od soudu odešel s podmínkou. Chápeš?
1: Bože!
0: A teď se podíváme do skutečné civilizace.
1: To je strašný.
0: No, když z něčeho hrůzy strašného uděláš de facto netrestané pravidlo, čeho asi tak docílíš?
1: No, nechci ani domýšlet, čeho jako docílím.
0: Teď se podíváme do země BRICSu, teď se podíváme do země, kde si opravdu v těchto věcech nedělají vůbec žádný jako ty, to prostě tam
1: servítky si neberou.
0: Čína vyslala jasný odkaz. Traja muži, kteří znásilnili děti, byli popraveni a jejich případy byly zverejněné. Tečka. Jo? Když mi můj kolega závodník vyprávěl, když byli v Číně, to je pravda minimálně 20 let, že viděl veřejnou popravu v Číně, prostě borec prodával drogy, byl přestižen, odveden na náměstí, protože byl přichycen jaksi při činu, tak tam byli svědkové, ty to potvrdili. Úředník rozhodl a na místě ho popravili.
1: Tady by leželo mrtvol.
0: Jo, takže asi se s tím vypořádávají. U nás ne, u nás pochopitelně to musí posoudit řada psychologů, jestli teda, a nakonec se zjistí, že vlastně on za to nemůže. No a ta 11letá vnučka, tak to se s tím musí ve svém životě vypořádat, protože jako, on dostal podmínku, to znamená, že on ji klidně může zneužívat dál, že jo.
1: No, tak ještě možná jako, že řeknou, že ona si o to řekla sama a pak dědečka udala. Hele,
0: tak tuhle
1: jako
0: tu větu ani
1: možný.
0: Neříkej, protože já jsem něco takového zažil. No. Já jsem něco takového zažil, nebudu to rozvádět, a ten, kdo pochybil a s nezletilou, jak si se stýkal pohlavně, tak protože ona řekla, že byla do něj zamilovaná, no tak odešel jaký s podmínkou, že jo. No a právě tahle ta věta tam jako zazněla, no. Asi tak. No, pak máme 11 hodin, to téma přitvrdilo, teda musím říct. Když nevím, dneska jsme měli hodně zajímavých témat. Možná, že někomu se tajil dech. Ale člověče, ona je ještě jedna. To jsem zapomněl málem. On ten Black Hawk pro Ukrajinu, jo?
1: No.
0: Ono to je ještě zapeklitější, než by si zřekla, jo? Vznikají pochybnosti o osudu vrtulníku Black Hawk Čestmír, na který veřejnost vybrala 72 milionů korun. Podle dostupných informací a leteckých registrů měl být stroj nadále veden u společnosti Slovak Training Academy a využíván k pronájmu pro hašení požáru v Evropě. Klíčové body podezření. Vrtulník se měl podle registru v roce 2026 stále nacházet u původního provozovatele. Stroj je spojován s hašením požáru v Bulharsku, Španělsku, Černé hoře a Francii. Chybí jasné důkazy o přítomnosti konkrétního stroje, registrace OMBHB na Ukrajině. Existuje podezření, že helikoptera na Ukrajinu vůbec nedorazila, přestože byla jako dar prezentována. Takže teď si to spojíme, ano? Takže vrtulník, ano, který je trojnásobně pronajímán na Kypru, na Slovensku a v Čechách, nakonec existuje díky tomu, že se na něj složila veřejnost s tím, že bude na Ukrajině. A tomu říkám parádní číslo. Blbeci se složí na vrtulník, ano, vychytralý ano. Zbrojař, ten vrtulník, na který se složili, nepošle na Ukrajinu, ale pronajme ho třem zemím k okamžité pohotovosti. Klobouček. Tady říkám klobouček.
1: Hele, a možná, že ještě potom z Číny koupil ty nafukovací vrtulníky.
0: Ne.
1: Ne. Ne.
0: To ani neříkej.
1: Ne, to ani neříkám.
0: To je něco strašného, tyjo.
1: To je něco děsivého.
0: No tak já si ale myslím...
1: Ty hele,
0: no.
1: To už jako fakt jako ty naše konspirační teorie, jo. No,
0: tak... A Gutin by tam mohl ve Spelagiu zpívat, člověče, na těch, na tom dní nezávislosti
1: toho 21.
0: Ukrajiny. No jo, člověče, no.
1: Co má být vlastně 24. No, dobrý.
0: Asi tak. No nic, pojď se rozloučit.
1: No tak jo, no, tak přátelé. Myslím si, že to nabírá čím dál tím větších obrátek. Budeme to sledovat. Uvidíme, jak se nám to do příštího týdne zase rozvine. Užívejte si trošku snížené letní teploty. Nás tady v Praze teda nám ku podivu trošku hodně prší. Nevím, jak tam u vás v Prostějově, ale tady teda jako během našeho vysílání, tak asi
0: nevím,
1: budu mít tady mokro.
0: Nevím, jak je v Prostějově.
1: Nebo
0: u nás, ve Studené Loučce.
1: Tam směrem. No, u vás ve Studené Loučce neprší. Ale tady pršelo docela hodně během vysílání, tak se půjdu podívat, kde tady máme zase všude mokro. No nicméně, mějte se všichni moc krásně, užívejte si zbytek léta, zbytek teplých dnů, opatrujte se, dávejte na sebe pozor, pilně sledujte zprávy a uslyšíme se zase za týden. Mějte se krásně, krásnou dobrou noc.
0: To jsi se ale krásně rozloučila, opravdu. Musím tě pochválit. Já jsem tady mluvil taky o tom, že jsme byli na olympicích, víš?
1: Ano.
0: No.
1: To jsme byli.
0: Vznikla taková poptávka po jedné písničce. A já ji teďko hledám, protože bych rád splnil to přání. Víš? A tak ještě... To hledám.
1: Ještě, no, právě. No, jako, ještě to hledá. Tak
0: bych
1: hele,
0: si zaspívali, že jo?
1: Jo, a... my jsme si dobře zaspívali, bylo to moc hezký.
0: No, báť.
1: Bylo to fajn. Bylo no, to super.
0: To jsme si zaspívali.
1: Bylo krásně teplo, bylo to skvělý. Olympici byly výborný, atmosféra byla skvělá. Myslím si, že takové koncerty jsou super.
0: Že jo?
1: Jako,
0: Já si myslím, že jo. Já ta písnička, jo. Snad jsem to já, víš? To je písnička o té paranoje, kterou má ten stárnoucí chlap. Když se v noci probudí a kouká na tu svou výrazně mladou od sebe jako partnerku, tak mu tak blízká hlavou, jestli ten úsměv, jo, když ona jako v noci spí, tak jestli ten úsměv jako je proto, že ona myslí na něj.
1: A nebo na někoho úplně jinýho.
0: No právě. A on se ptá, snad jsem to já, víš? No já to nemůžu najít. No jo, tak...
1: tak to u nás nepřipadá v úvahu, protože já nejsem výrazně mladší.
0: Co, nejsi výrazně mladší?
1: Než můj muž.
0: No tak, že jo.
1: U nás je to trošku naopak.
0: Jako, jak myslíš naopak?
1: Tak já jsem starší než Martin.
0: Jo.
1: No.
0: To tě ale neopravňuje k pochybnostem.
1: Počkej, tak já se na něj podívám v noci, když bude spát.
0: Já to musím, já to budu muset asi jako připravit, koukám. Já jsem tady našel jinou písničku, tak dáme
1: takže
0: si...
1: do příště.
0: No do příště a já zatím dám jinou písničku, takovou méně známou. Takže my se teď s vámi, přátelé, loučíme, děkujeme za přízeň. Já společně s Míšou tady, no a budeme se těšit na pátek. Takže pro teď je to všechno. No a od mikrofonu tady z Midgardu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.

0: Krásný příjemný večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní tradiční, vlastně nejtradičnější, úplně základní, kruciální pořad Skálova simultánka s doktorem Josefem Skálou, který dokonce i našel chyby v ChatGPT, takže i obou se na Josefa Skálu je i umělá inteligence krátká. To můžeme říct rovnou.
1: Tak až to není, ta inteligence by byla krátká i na žáka třetí třídy v tom, co budu vyprávět taky. Ale jo, Peťo, co je nového? Pověz mi, jestli něco nového.
0: Miliardové rozpočty do investic té rozvoje umělé inteligence vyletěly komínem, protože ChatGPT neumí vyjmenovaný slova ani poč dokonce.
1: To vám musím povědět, přátelé. Jedna z věcí, které tak posílám Petrovi a i dalším kolegům, ty bombonky a jeden z těch bombonků, skutečně nějaký mladý muž si sedl takhle v autě, vytočil zvukovou variantu ChatGPT a zeptal se vážně, jaká jsou vyjmenovaná slova po B. A ten okamžitě chat začal reagovat, že bobr třeba a podobně. Tam nikak slova různá sypala, žádné I tam nebylo. A počkej, tak kde je tam to I? No tak to se nedomohl. Tak říká, a měl by si třeba vyjmenovat slova po Č? A odpověděl, no jistě, například činnost. On se ptal, počkej, jako tvrdý I po Č? No, říkala umělá inteligence. Takže, přátelé, jsou jaksi sféry v níž. Na ní nemůže být rozhodně spolehnutí, to jako ani náhodou. To. Tak asi takhle.
0: No otázkou je, jestli naopak jazykospitci potom nebudou měnit zase pravidla českého pravopisu, no, jako, že se to bude provzdušňovat, aby jsme byli tentokrát kompatibilní s
1: roboty. Aby se blbost příliš nepoznala. No, já když už jsme u toho, Péťo, tak tady vykřiknu do éteru, že novým naším hostem bude paní kolegyně Kaprálová, což je členka PRO od Jindry Reichla. Ona je snad předsedkyní dokonce krajské organizace, je zastupitelkou Královéhradeckého krajského zastupitelstva a je léta ředitelkou mateřské a základní školy, kandiduje znovu tam a já jsem jí slíbil, že s ní uděláme rozhovor na témata, která se týkají školství, protože to je její parketa. A krom jiného budeme mluvit o inkluzi, což tam se to projevuje všecko jako velmi hmatatelně. Ona je toho plná, já si myslím, že si naši diváci a posluchači ten rozhovor užijí. Ona je celá natěšená, v dobrém slova smyslu, že dostane takhle příležitost, protože kandiduje ráda, aby prostě byla viditelnější. Tak to i my si, Péťo, dopřejeme. Velmi rádi, protože ta témata, která ona bude s námi přetřásat, si myslím, že jsou velmi důležitá. Já přejdu k jinému tématu, které není o nic méně důležité. Paní doktorka Peková, nemusím vám ji představovat, byla zbavena práva, no, ne práva, no zase jinak, statutu znalce v oboru pro údajnou jaksi nesoulad s nějakými normami. Neumím to teď z hlavy přesně reprodukovat. To je další, jak bych, exemplární příklad toho, jak se zachází se skutečnými odborníky, když tu máme do ruky nějaký koniáš správný. Ona se, jak jsem pochopil, nehodlá ani odvolat, což jsem nezcela pochopil, ale dobře, to je její osobní rozhodnutí. Paní doktorka Peková je velký odborník, to všichni by bylo odbornice. Má i jaksi kuráž a charakter, uvedu dva příklady. První, když zesnul tragicky Vláďa Kapal, spolu odsouzený se mnou v té hanebné kauze a probíhal jeho pohřeb ve strašnickém krematoriu, tak tam přišlo hodně lidí, zajímavých lidí a úplně takhle na konci té fronty s kytičkou stála paní doktorka Peková, přistoupila až prostě tam, kde se skládají věnce a květiny a položila ji tam a zúčastnila se prostě toho pohřbu. Já jsem neměl v tu chvíli jsem ji nezachytil, tam jsme tam měli jiné prostě věci, ona pak odešla, ale to není vůbec důležité. No, vzpomeňte si, co řekla, když se ukázalo, že na Ukrajině jsou ty laboratoře pracující na biologických zbraních. A to bylo ve fázi onoho konfliktu na Ukrajině, kdy teda ten nejvyšší státní zástupce vyhrožoval velmi, velmi jaksi hlasitě, že kdo bude mít jiný názor a tak. A paní doktorka Peková přeci řekla, že se modlí za prezidenta východní velmoci a že mu děkuje za to, že prostě armáda, která je nejvyšším velitelem, že jaksi se zničila v podstatě tyto laboratoře, nebo minimálně je jaksi vyvedla z provozu, že už jako nemohou dál působit. To neudělá každý tohle. No, z druhé strany mám takový hloupý pocit, který mám opakovaně v podobných situacích. Zaznamenali jste někde nějakou vlnu nesouhlasu, protestu proti tomu, co se stalo paní doktorce Pekové? Já musím vyzvednout Káču Benke, která napsala obratem takové velmi, myslím si, logické a úderné povídání. Je rozšířeno hodně prostě v kyberprostoru, já ho nebudu předčítat tady, ale chci vyseknout poklon, že ono se to ujala v prvních hodinách poté, co paní doktorka Peková byla takto prostě postižena. Solidarita se nějak moc nenosí. Káča se ukázala být opět světlou výjimkou. Náš jiný přítel Arnošt Kuhl, což je velký vědec.
0: Indra Reichl se i tak v pořadu v pondělí toho tvrdě obul a dokonce říkal, že on ji nabídnul a že ji bude zastupovat v tom sporu se státem. Ona to odmítla. Jo, takže nejenom teda slovně, ale i praktickou pomocí tady jako byl přítomen. Tak.
1: To je třeba Indrovi vyseknout poklon. On v tomto bývá velmi důsledný a odvážný a neschovává se za nějaké obezličky a nemáme na všechno stejný názor s Indrou, ale já si vážím jeho přístupu. On postavil se i za mě třeba několikrát a i za Vláďu Kapala a tak dále. Přejdu k dalšímu muži z našich, řekl bych, s ním se známe osobně. Je to vědátor a velký odborník Arnošt Kult, který občas prostě i vyrábí poezii. A tentokrát jde o báseň Chameleon. Přečtu ji, až není dlouhá. Kdysi nosil rudou hvězdu, rozdětíka zvolil cestu. Do příruček pilně hleděl, koho zradit dobře věděl. Přišel samet, přišla změna, jiná barva vyhlášena. Převlékl si kabát nový, naposledy fialový. Na hradě si vládne v klidu, vítá davy, žehná lidu. V září kamer se jen hřeje, slušným lidem z vrchu směje. Má to dynamiku, je to výstižné. Arnošte, díky. Pokračuj, seš i dobrý veršotepec. Rád bych poděkoval panu Antonínu Růžičkovi, který mi poslal takové zajímavé výstupy svého badání o středověku našem 30-leté válce a nejenom. Báseň a prostě napsal knihu, jak jsem pochopil a podobně. Jestli nás sleduje, už jsem mu napsal, jak to mínil, tak budu rád, když nám zpřesní, čím by mohl, pač on se mě zeptal, zda mám zájem o takové pohledy, samozřejmě, samozřejmě. Pokud nás poslouchá, a nevylučuji to, pač tam ta vazba na naše relace je zřejmá, tak budu rád, když nám třeba i dneska v diskuzi poví, co by to konkrétně mohlo být, pokud má na mysli třeba i to, že bychom mohli spolu hovořit na několik kamer propojených Petrem Burešem, tak samozřejmě budu velice rád, protože to, co mi poslal, se zdá být velmi zajímavé. No, na Slovensku Braňo Ondruš zaslal vládě Slovenské republiky žádost, aby žalovala Evropskou komisi za zatajování geneticky upravených potravin, které proudí prostě na Slovensko. Míní se tím pochopitelně hlavně ukrajinské dodávky. O vyjmenovaných slovech počuji, jsem hovořil, tak pojďme dále. Klíčové téma dneška samozřejmě je velmi riskantní a svým způsobem už nebezpečné sucho a jeho potenciální následky. A dva momenty v tomto směru nemohu, nebo tři aspoň, nezviditelnit. První jsou ty kroky, které podniká dnešní vláda. Tak sešli se někde na Slapech a tam nějak říkali, že budou jakýsi starý dokument vlastní, že jako opráší a tak dále. Nepochopil jsem přesně, v čem jako spočívá jeho velká hodnota dnešní, ale někde zaznělo, že snad budou proti suchu bojovat tím, že budou hloubit nějaké nádrže na vodu. No, i amatér pochopí, že to asi tak úplně nebude to pravé ořechové. Jsou jiné věci, jsou ke starým známým důvodům toho sucha, jako je poničení nemalé části lesních porostů kůrovcem, kdy ten les ztratil schopnost prostě absorbovat vodu a řekl bych, pomáhat rovnováze z tohoto hlediska v krajině. A způsobem zemědělského hospodaření, jak si ne konče, ale též prostě je součástí, kdy je minimum přirozeného hnojiva, které udržuje půdu ve stavu schopné retence vody, kdy se používají těžké traktory, které mění povrch polí v takový polobeton, kdy je velmi nešťastná struktura plodin pěstovaných, takže všechny ty plodiny, které neslouží jaksi produkci potravin, ale v podstatě se s nimi, abych tak řekl, topí v těch zdrojích, obnovitelných zdrojích energie. To je další rána do té bilance. Pochopitelně spousta budov na dříve zemědělské půdě, jsou jakési sklady a někde co, které jaksi přitahují tu teplo místo, aby tam byla původní zemědělská či lesní a tak dále půda nebo teritorium. A mohl bych pokračovat dál, ale mě jako těžko nemůže naštvat, když i v této souvislosti velmi jaksi už riskantní, někteří fanatici melou naprosté hovadiny kolem takových věcí, jako je třeba Vltavská kaskáda pod přehradní. Myslím, že to bylo na Seznamu, tam to bývá zvykem. Sice nemohli nepřiznat, že už hned po druhé světové válce, dokonce ještě před únorem 1948, odborníci začali sestavovat velice racionální plán kultivace našeho území tak, aby mu nehrozili nikdy nejenom povodně, ale samozřejmě i opak. A teď ten autor ta fakta do jisté míry jako přiznává, se tomu posmívá nějak, že to byla nějaká megalomanie. Tyhle ty obehrané písničky, odhrovačky. No, a já chci položit jinou otázku. Představme si, že by ten takzvaný komunistický režim, který přizpůsobil jen samé nezměrné utrpení, takže by nepostavil třeba tuhle tu kaskádu. Z objektivních zdrojů jsem vyrozuměl, že přirozeným průtokem vody od jihu prostě vltavským řečištěm odchází něco na způsob 6 kubických metrů vody za vteřinu. To je naprosto nepatrný zlomek vody, kterou máme díky těm přehradám zatím teda. A někdo mi říkal, že objem splašků, včetně exkrementů a tak dále, který musí být pročištěn čistilně odpadních vod v Praze, ale je zhruba v řádu asi 2 kubíků za vteřinu. To je poměr 1:3 pouze. Jo? Žádná čistička odpadních vod není 100. Splnit svoji funkci, když do ní přitéká, tak neskutečně málo vody. Naštěstí Praha zatím má vody podstatně víc a i ta čistička může normálně fungovat, ale kdyby snad tady někdo se zbláznil po válce a řídil by se moudry která dneska jsou kamenem mudrců třeba v Seznamu s velkým S, no tak jsme dávno v totální pasti v Praze, protože 3 litry vody na litr splašků, včetně exkrementů a toho všeho, by samozřejmě znamenaly humanitární katastrofu a ekologickou. Možná takové zlomové chvíle jsou dobrou příležitostí těmhletěm idiotům, jak si o to otřískat o jejich rypáky, které strkají do věcí, jimž vůbec nerozumí, a začít těmito lidmi a těmito zdroji nějak jako kolektivně i pohrdat veřejně, protože to skutečně tříská dveřma, co z nich padá. Rosťa Čuba napsal další velmi zajímavý příspěvek, on roste před očima, já to vždycky vyslovuji takové všelijaké pochvaly a díku zdání. O parazitech v pozadí, tady to Petře máš, to je o, on to napsal před komunálními volbami, jako výzvu lidem, kteří jsou na kandidátkách a mnozí z nich už v těch komunálních zastupitelstvech pracují. On tam popisuje velice přesně, jak různí vykukové, kteří zodpovídají pak za ty či ony služby ve městech či obcích a podobně, jak se schovávají za autoritu i těch, kteří jak si autoritu mají, těch zastupitelů, a jak potom ve svůj vlastní prospěch a svých kumpánů odklánějí různě peníze a tak on tam popisuje na velmi šťavnatých příkladech. A vyzval lidi, aby si uvědomili, že se stávají proti své vůli ti, kteří pouze přihlížejí k tomu a netrvají na tom, že toto úřednictvo v těch jaksi městských a obecních úřadů a tak dále, tam hraje takové hry a že nežádají po něm zdokumentovat, doložit velmi přesně, jak to prostě všechno je. On to uvádí do kontrastu s přístupem Tomáše Bati, který se stal, krom toho, že vedl tu velkou vertikálu obuvnickou a nejenom obuvnickou, tak se nechal zvolit i starostou města Zlína. A on tam popisuje Rostě velice detailně, jak Tomáš Baťa založil velmi přesné a racionálně vedené hospodaření toho města na naprosto transparentní, detailní, řekl bych, účetní evidenci, která byla vedena tak, že a takhle, a on se tím osobně zabýval a další lidé prostě z tehdejšího zastupitelstva a vedení města se tím zabývali, sledovali to a tím v podstatě zaťali tipec všem těm, kdo by chtěli prostě si pohrávat ve svůj vlastní prospěch. Luboš Blaha, náš velký kamarád, dává příspěvek na Facebooku a nejenom tam, pod názvem Vyhrál jsem soud nad prezidentem. A je to o tom, že slovenský soud dal za pravdu Luboši Blahovi v jeho sporu s mužem jménem Rizman, což byl nějaký partner, manžel dokonce, té Čaputové. A ten Rizman Luboše, přestože už snad jsou rozvedeni nějak, ona snad odešla od něj, tak ten Rizman Luboše žaloval za to, že prohlašoval o prezidentce, bývalé prezidentce Čaputové, že je americkou agentkou a tak dále. On dokonce na náměstí, Luboš, to jste možná si vzpomenete, on je velmi dobrý řečník a se vždycky ptal toho publika. Čaputová je americká, a teď oni vykřikli ti lidé vulgární název pro prostitutku. A takhle se to opakovalo. No a Luboš ten soud prostě vyhrál, což je velice, myslím, potěšující. V Německu se dějí různé věci, v Holandsku a tak dále. Tam lidé už se zvedají do velkých protestů proti tomu, jak stát zachází s energetickými zdroji, jak reaguje špatně na sucho, jak terorizuje lidi zaváděním nebo instalací dalších solárních a větrných, hlavně větrných, teda takzvaných obnovitelných zdrojů energie. V Holandsku dokonce nějací zemědělci rozrazili policejní kordon, takže nějaký stroj zemědělský nadzvedl za policejní auta, která vytvářela jakousi bariéru a odstrkal je prostě někam jinam. Čili tam, zdá se, to nabírá podstatně větší obrátek. Nevím, do jaké míry se to může přelít k nám do České republiky. Ale v Německu dochází k zajímavému pokroku i v jiných směrech. Tamní orgány činné v řízení trestním a navazující instituce se veřejně vyslovili v tom smyslu, že nelze vyloučit, takové mi to nějak formulovali, že onen incident na lipském letišti nákladovém, kde stálo x letounů Antonov ukrajinských a narvaných prostě zbraněmi do války proti Rusku, a pod jedním z těch letounů najednou tam byl nějaký prostě dron a tak dále. A to okamžitě samozřejmě někteří kvílili, že to tam jako nastražili Rusové a chtěli nechat vybuchnout celé letiště. No tak německé orgány si to nějak tak více nastudovali a obeznali terén, tak nevylučují možnost, že to byla ukrajinská false flag operation, že to prostě ukrajinské služby nastražili tak, aby se mohlo tvrdit, že snad Rusko chce nechat vybuchovat lipské letiště. V Gaze už bylo zničeno 82% všech bytů, když to tak řeknu. Všech míst, kde lidé prostě mohou nějak složit hlavu. Pokud vím, tak je to víc, než tomu bylo v Berlíně v květnu roku 1945. To je něco naprosto děsivého. A ministr obrany Itamar Ben-Gvir, což je velmi jako fanatik zavilý, tak řeční veřejně o tom, že je třeba každý den zabít několik Palestinců, protože to jako nejsou lidi, a že třeba v tom pokračovat, takhle jako vytlačit je úplně někam mimo. Jared Kushner, zeť Donalda Trumpa, který je zřejmě velmi důležitým tykadlem státu Izrael vůči Bílému domu, i sát etnicky tam příslušejícím člověkem, což samo o sobě není žádná vada na kráse, proba, to chci znovu zdůraznit, tak se vyjádřil, že pokud, že Spojené státy nedovolí sebemenší pokrok v pásmu Gazy, například ubytování těch lidí a tak dále, dokud Hamas nekapituluje a neodzbrojí. Nemyslím si, že to Hamas udělá až tak úplně, a to je teda teror, tomu říkají mnozí autoři vůbec ne levicového ražení, že jestli něco je genocidou, tak to prostě genocida je. Připomínám, že jenom mrtvých Palestinců od toho konfliktu počínajícího 7. října 2024, že už je asi 85 tisíc z toho, asi téměř 30 tisíc dětí a tak dále. Spojené státy zaslali ministerstvům obrany spojeneckých zemí takový zvláštní dotazník, taky jsem ti ho poslal. A ten se jich ptá, jako nakolik budou držet se Spojenými státy i v konfliktech, které vedou Spojené státy někde úplně jinde. A jestli budou nakupovat teda dostatečně ty americké zbraně a podobně. Je to dotazník prostě tlačící na bezmeznou solidaritu, myslím, příliš krásné slovo, bezmeznou podřízenost spojenců Spojených států tomu, co si zrovna jako usmyslí někdo v Bílém domě nebo v jiných vrcholných institucích Spojených států. Konec konců Trump se vyjádřil po všech jiných výrocích, které z něj vypadly, že pokud Omán bude jednat dál s Iránem o tom, že by nějak společně kontrolovali průjezd Hormuzskou úžinou a že by z toho vybírali snad nějaké peníze, takže rozbombarduje teda ten Omán, který byl považován za loajálního a spojeneckého v podstatě se Spojenými státy. Někdy jsem zaznamenal, že Irán, který dává jasně najevo, že si nenechá od Spojených států vůbec nic diktovat a zatím zůstává v pozici, která ho nenutí k nějakým změnám, jakkoliv tam asi některé následky té agrese americko-izraelské nebudou úplně jednoduché pro civilní obyvatelstvo a tak dále, tak vyrozuměl jsem někde, že návrh, který mezi nimi se projednává, mezi oběma státy, to jest Iránem a Ománem, má spočívat v tom, že by za průjezd každého plavidla platili ti, kdo jsou jeho majiteli, 5% hodnoty toho nákladu Iránu a 2% hodnoty toho nákladu Ománu. To by nebyly malé peníze. Tak jak tohle skončí, ví pán Bůh, ale množí se stati a analýzy a tak dále velice kvalifikovaných lidí. Například mám-li uvést nejenom ze západu, ale z východu profesora Valentina Katasonova, což, jak jsem pochopil, byl dříve šéf jednoho z klíčových útvarů ruské rozvědky, ale jako té, co právě má na starosti, že bych koncepční analytické otázky a tak dále, toho útvaru, tak ty se vlastně shodují v tom, že čas se v americké administrativě velmi krátí v této souvislosti. Marná sláva, budou volby v listopadu. Pokud to půjde tak jako do posud a Trump nedosáhne žádného výsledku pozitivnějšího, zatím nic nenasvědčuje, že by na něj dosáhl, tak asi to bude velký debakl republikánské partaje a možná jeho osobně v rámci republikánské partaje, byť on asi už po druhé kandidovat za 2 roky nechce, a no, po třetí v jeho případě. A následky té blokády, kterou Irán úspěšně prostě praktikuje a v součinnosti s Huty, kteří úspěšně blokují úžinu vedoucí do Rudého moře, a tedy k Suezskému průplavu, a spousty plavidel si obeplouvají velice dlouhou trasou, třeba i Afriku kvůli tomu, tak na východním směrem zejména, tak se domnívá, nejenom zdaleka Valentin Katasonov, že za prvé ty následky budou se hrotit a budou poměrně bolestné, nejenom co do cen energetických komodit a z nich odvozených produkcí typu hnojiv a tak dále, ale i co do, řekl bych, dostupnosti těchto komodit. No a on, a nejenom on, vyjadřují přesvědčení, že vlastně celá ta situace kolem konfliktu v zálivu je naražena na kopyto jednoho z klíčových cílů Trumpa a jeho administrativy. To znamená izolovat všechny v podstatě konkurenty, nejenom v politickém smyslu, ale i ekonomickém, to znamená členské státy Evropské unie například, od dostupnějších a levnějších zdrojů energie, donutit je podřídit se v podstatě jakémusi kvazi monopolu Spojených států i v této sféře, no a tím je srážet ekonomicky dolů, zvyšovat jejich závislost i politickou následně na Spojených státech a tak dále. Že toto je možná klíčová fronta celého střetu. Bám se, že na to může být hodně pravdy. Na Ukrajině nedávají pokoj, pokud jde o glorifikaci nacistické verbeže, takže poté, co tam uspořádali velký rituální pohřeb, jaksi po dovezení z ciziny, Andriy Melnikovi, což byl jeden z největších grázlů těch banderovských sestavy, tak teď tam nějak zase takto přivezli ostatky Jevhena Konovalce a bývalý šéf Azovu ho přivítal v Kyjevě. Ty tam jako měl Hitler ve zvyku, že chodili v noci s těmi, jak se tomu říká, pochodněmi. Tak tady taky dělají pochodňové pochody. Ano, kdy prostě se hlásí k odkazu velkého muže zvaného Jevhen Konovalec. A to byl též prostě naprosto šílený jako fanatik. A jeden z živoucích symbolů celé té banderovské smečky. Objevila se také zpráva, že ukrajinské síly používají kuličkové bomby proti ruským civilistům. To je v rozporu absolutně se všemi normami mezinárodními. Kuličkové bomby mají velice vražedný účinek na velké ploše. Umí znetvořit člověka opravdu velmi nepěkně. A byli usvědčeni z toho, že prostě to tak je.

plavidlům některých západních zemí stejně, jako postupují, jako zkoušejí postupovat britské a jiné západní vojenské a policejní struktury vůči ruské obchodní flotile, civilní obchodní flotile, která se pohybuje v Severním mořem, Atlantickým oceánem a podobně. A jak asi víte, oni jak zadržují a konfiskují a tak dále. A týká se to nejenom flotily pod ruskou vlajkou, ale i flotily, které se říká stínová. To znamená lodí, které používají ruské obchodní struktury k přepravě svého karga, ale ty lodě jsou pod vlajkou jiných zemí. Některé si z toho vybudovali docela pěkný biznis, jako je Liberie, že jo, Panama a tak dále. No a bylo uloženo těm námořníkům, vojenskému námořnictvu, válečnému námořnictvu v tichomorské sféře prostě postupat takto i úplně daleko, úplně jinde, než to dělají prostě odpůrci, protivníci Ruska v západně od evropských břehů, severně a západně od evropských břehů. A druhá epizoda, která se tam odehrála, je, že on tam přijel na ty Kurily, načež japonská premiérka začala kvičet, že to je jako provokace, co si to dovoluje jezdit na Kurily. No tak mu bylo odpovězeno Sergejem Lavrovem a nejenom, nebo jí teda, aby laskavě pomlčela. No a v té souvislosti, protože Rusko je na Kurilách rozhodnutím vítězů druhé světové války, to znamená závěry Jaltské a postupimské konference. A v té souvislosti někteří upozorňují na prvek, který je obsažen v chartě OSN. Já ho přečtu. Je to článek 107. Je sice v pasáži, která se jmenuje Přechod na opatření bezpečnostní v roce 45, což je docela dávno, ale když se říká, co může stát či nesmí vůči jiným podle charty OSN při použití jaksi vojenské síly, tak tady článek 107 uvádí doslovně následující. Jde-li o akci proti státu, který byl za druhé světové války nepřítelem kteréhokoliv signatáře této charty, nic v této chartě nečiní takovouto akci vadnou, ani ji nebrání, když je podniknuta nebo schválena jako důsledek této války vládami, které mají za takovou akci odpovědnost. Tak to bylo připomenuto i Japonsku, že kdyby snad chtělo dělat něco víc než kvičet, takže asi by se někdo zamyslel nad aplikací článku 107. A já vám ještě přečtu jinou věc, která mnou tež otřásla, malý momentík, já si musím tady nalistovat. Obrazně řečeno nalistovat. Tadyhle už to máme. Paul Craig Roberts je člověk, kterého tady citujeme poměrně často a velmi si vážíme jeho kurážných vystoupení, má asi 85 nebo kolik. Připomínám, že to je náměstek ministra financí za Reagana a člověk, který vymyslel takzvanou Reaganomiku, což není zrovna jako věc, za kterou bych já aplaudoval. Nicméně o to zajímavější je, když on dneska zaujímá taková stanoviska ke klíčovým mezinárodním a bezpečnostním otázkám, no, mezinárodně politickým a bezpečnostním otázkám, a nejenom k ním. A tentokrát on komentuje příběh Rainera Filmicha. To je ten špičkový německý právník, který se stal hvězdou ve svém oboru, mimo jiné ve sporech proti takovým gigantům, jako je Volkswagen a Daimler, tuším Benz a tak dále. A pak se, jak víte, jsme to o tom hovořili nejednou, zapojil do tvrdé opozice proti tomu, co se odehrávalo kolem covidu, proti té vakcinaci, respektive ne vakcinaci samotné, ale proti tomu, jak za jakých okolností se vyráběly ty vakcíny, jaká rizika.

0: matka byla s nimi spjata prostě a tak dále. A on je vězněn, dostal 4 roky a 2 měsíce. A já vám přečtu téměř celý ten článek, až teď bych to vlastně opakoval. Rainer Filmich byl v Mexiku unesen německou domácí zpravodajskou službou a BKA, německým ekvivalentem FBI. Po svém únosu byl letecky dopraven do Německa a po přistání zatčen německými úřady. V Mexiku neexistovaly žádné důvody k jeho zatčení. Neexistovaly žádné důvody k jeho deportaci z Mexika. V Německu neexistovaly žádné důvody k jeho zatčení. V Německu se, a teď poslouchejte dobře, se hlavní státní zástupce, nejvyšší asi státní zástupce Reinecke, kterému byl předložen vykonstruovaný případ proti Filmichovi, na něj podrobně podíval a případ odmítl s tím, že k žádnému trestnému činu nedošlo. Ale stejně jako nacisté ve 30. letech ignorovali německé soudy předtím, než vytvořili vlastní soudní systém, německé úřady rozhodnutí státního zástupce ignorovali a pokračovali v držení Filmicha na samotce. Zkorumpované úřady našly způsob, jak Reineckeho obejít, když případ přidělili mladému, neskušenému státnímu zástupci, který zjevně spatřil příležitost k další kariéře v tom, že vyjde vstříc zkorumpovanému německému státu při politickém stíhání. Když soudce pověřený projednávání případu zjistil, že v něm není žádný případ, který by mohl být před soudem projednáván, vyhovující soudce zachránil stát tím, že proti Filmichovi z ničeho nic vytvořil nový případ, v němž ho obvinil z nedodržení tajné dohody. Nebyly předloženy žádné důkazy o údajné tajné dohodě. Nebylo uvedeno, čeho se měla týkat ani s kým měla být uzavřena. Protože neexistovaly žádné důkazy ani svědci potvrzující existenci tajné dohody, Filmichovi právníci neměli koho křížově vyslýchat. Soudce jednoduše rozhodl proti Filmichovi a odsoudil ho ke 4 letům a 2 měsícům vězení. Pokud tomu správně rozumím, po uplynutí této doby může být Filmich odsouzen k dalšímu trestu. Možná je tato hrozba určena tomu, aby Filmicha umlčela. Německá vláda se zjevně snaží Filmicha držet mimo veřejný život. Zkorumpovaný německý stát se snažil zlomit Filmichovi spolupracovníky a spojence. Jeho právní partnerka Vivian Fischer se pod tlakem zhroutila a aby tento tlak zastavila, poskytla proti Filmichovi falešné svědectví bez předložení důkazů, aby odstranila napětí, které ji ruinovalo. O co vlastně jde? Filmich to nemůže říct, dokud je ve vězení. Může a také popsal zcela nezákonné, dokonce trestné jednání německé vlády, kroky, které by podle něj přiměly nacisty zrubnout hanbou a které byly použity k dosažení jeho uvěznění. A pokud řekne proč, že je nepravděpodobné, že z vězení vyjde živý. Nemohu říct, proč německá vláda poškodila svou pověst a integritu svého justičního systému, aby umlčela jediného člověka. Mohu však spekulovat. Filmich byl úspěšný právník s oprávněním působit jak v Německu, tak v Kalifornii. Úspěšně vedl soudní spory proti mocným a politicky propojeným německým společnostem, jako jsou Volkswagen či Deutsche Bank. Chystal se podat rozsáhlou žalobu proti výrobcům vakcín proti covidu a vládním orgánům a skorumpovaným lékařským společnostem, které nařídili očkování experimentální vakcínou. Byl jako terč přímo označen. Zkorumpovaná německá vláda se rozhodla chránit systém, který generuje peníze, tím, že zničí jednoho občana. Podle mého názoru právě o tom jsou všechny soudní procesy a útrapy Rainera Filmicha. V případě Filmicha vidíme úplný kolaps integrity německé vlády. Zbývající část systému, v níž integrita stále existuje, například hlavní státní zástupce Reinecke a několik členů BKA nedokázali zabránit masivní nespravedlnosti páchané ve prospěch peněz. Je to stejné v každé západní zemi, z níž každá je stejně zkorumpovaná, jako nejhorší země třetího světa. Tato skutečnost mi působí velké potíže při pokračování v obraně západní civilizace. Existuje západní civilizace vůbec ještě? Bráním mrtvého, který stále kráčí, vzpomínku na minulost? Instituce západní civilizace jsou založeny na přesvědčení, že pravdu lze poznat a že máme odpovědnost pravdu hledat a podporovat. Žít život v nepravdivých narrativech je forma smrti zaživa. Dnes však pravda ustoupila falešným narrativům, které slouží agendám mocných zájmů. Po pádu Římské říše přerostlé multikulturní babylonské věže se v průběhu staletí západní civilizace znovu vynořila z řecké filozofické tradice, z křesťanství, renesance a osvícenství a z velké listiny práv. Slavná anglická revoluce v roce 1680 učinila vládu odpovědnou zákonu. Kolik vlád v dnešním západním světě je odpovědných lidem, kterým vládnou? Žádná. Volby jsou fraška. Evropské vlády zatýkají soupeře, které nedokážou porazit, a demokraté se o to též pokusili proti Trumpovi. Vlády jsou odpovědné penězům a mocným zájmům. Je to horší situace, než v době, kdy byly vlády odpovědné králi. V Německu vláda umlčela člověka, který říkal pravdu, aby vyhověla penězům. Po celé 21. století vedly Američané války na Blízkém východě ve prospěch Velkého Izraele, přičemž válka byla před oklamaným americkým obyvatelstvem maskována jako válka proti terorismu a je u iránské jaderné hrozbě. Propaganda uplatňovaná vládami i děvkovskými médii je natolik všudy přítomná, že lidé žijí v umělé realitě. Věří, že mají toho či onoho nepřítele. Nikdy nepochopí, kdo je skutečným nepřítelem. Jak pochopili Marx, Lenin, Mao a Pol Pot, ve světě existují dvě síly. Peníze a násilí. Protože zkorumpovaný systém má peníze a trpící lidé mají násilí, lidé, ať už proletáři nebo rolníci, nakonec zvítězí. Epsteinova třída je korumpovaná penězi a zkažeností, zatímco proletariát a rolníci jsou utrpením přiváděni k hněvu, říká zakladatel Reaganomiky, přátelé. Američtí levicoví demokraté, kteří se staví proti establishmentu, jsou proletáři a rolníky naší doby. Nechtějí nahradit skorumpované demokratické senátory a poslanci a vybírat renty z prodeje svých hlasů zainteresovaným zájmovým skupinám. Chtějí systém svrhnout. Proti ním stojí Trumpem odrazení lidé, kteří zvažují možnost Tuckera Carlsona jako prezidenta. Není to špatná volba. Tucker je však příliš rozumný na to, aby dokázal zvítězit nad ideologií. Tucker věří v dodržování pravidel a vhodné chování, včetně otevřeného prostoru pro všechny názory. A není soupeřem pro nastupující levicové ideologii, kteří, říká levicové, nevím, kteří skorumpovaný systém považují za něco, co je třeba zničit. Ze skázy vzniká chaos, což je možná naše budoucnost. Paul Craig Roberts. Přátelé, to píše-li toto člověk, který se hlásí k odkazu kroku vlády Ronalda Reagana, tak si myslím, že doba houstne ještě víc, než jsme se možná domnívali. Blíží se 9. hodina, asi zastavím svůj kaleidoskop zajímavostí.
1: Ale žasnou úplně, jako teda, tohle vůbec nečekal, takovouhle otevřenou kritiku. A...
0: Já jsem hrdý, promyslím, skočil do myšlení. Já jsem hrdý na to, že snad to nevyzní hloupě, že jsem české veřejnosti objevil Paula Craiga Robertse právě já. Když jsem začal vydávat v roce 2012 střípky ze světa, tak když se tam podíváte zpětně, tam je celá ta, všechna ta produkce, tam je stále k nalezení, tak velmi často jsem uváděl příspěvky Paula Craiga Robertse. Potom dokonce někdo vydal knížku česky a já jsem tu knížku vzal a takové pasáže komentované jsem z ní na pokračování publikoval. A ti lidé to pochopili zprvu nějak tak, jako že ne zcela, tak jako tak malinko protestovali a já jsem říkal, co blbnete, já vám nebudu tu knížku, si prodávejte dál, já na ní upozorňuji, to je reklama, která vám pomáhá. Tak nakonec jsme se dohodli, že oni původně to vypadalo, že bych snad jim musel nějak odškodňovat. Ale on je tak velmi...
1: To prosím tě najdeme jenom tady v který v té sekci, jenom aby jsi
0: to připomněl. Já myslím, že to bude v sekci. A takhle, možná když tam klikneš Paul Craig Roberts nahoře, tak to samo o sobě by mělo zafungovat, tam je vyhledávač. Zkus to. A jinak existuje, já ji odevřu tady, počkej, u tebe ji neodevřu. Z knižní produkce je taky jedna rubrika. A tohle, tadyhle, Polk, kdo by, no víš, tady máš zrovna Roberta. No, ježišmarja, starší příspěvek. Tam toho je moc. Já jsem ho, dlouhé roky jsem ho jsem ho vždycky zviditelňoval. Pak si to všimli jiní, a to ale ani nemá monopol samozřejmě. A velmi pravidelně ho někteří z našich kolegů uvádějí, oni ho stihnou jako nějak přeložit. Já jsem dřív to dělal sám, nebyly žádné překladače, počítače v takové míře, tak jsem se s ním trápil dlouhé hodiny, aby to mělo hlavu a patu. On má i šťavnatý slovník. No chodem, on je člověk, pozoru, když už o něm mluvíme. Vy si najdete na Wikipedii nebo někde jeho kurikulum víte, tak on je autorem řady knížek, a jako mladší chlapík on napsal i knížky o Marxovi a dokonce snad o Leninovi. Jo? On to študoval a vyjadřoval se k tomu. Ne jako stoupenec, to já netvrdím. Nicméně dal si tu práci si je přečíst do určité míry a nějak se k tomu vyjádřit. Myslím, z která Ursula von der něco podobného, jako, nebo nějaký Síkela český, slovenský vyslaný do Bruselu, že by takhle jako studoval něco tak hodnotného, to myslím, že to nehrozí, na tož Kája Kalas třeba a tak dále. Takže ano, sledujme Craiga Robertsona. Mimochodem u mě na Scípcích, já mám i jeho, když tam, Veťo, ještě klikneš, tak tam jsou, odevři to možná, dej to na obrazovku, já tam upozorním ještě na dvě věci, jestli můžeš. Slyšíš mě? Petře, nestratili jsme spojení, doufám.
1: Ne, prosím tě, mě se to akorát zakouslo.
0: Jasný.
1: A nemohl jsem zapnout mikrofon.
0: Zkus tam, prosím tě, vrátit tu homepage Cípku ze světa.
1: Hned to bude.
0: A já tam upozorním na dvě rubriky, které stojí za to. Ještě tak. V té souvislosti.
1: Pojď.
0: Tak, ta první je v cizích jazycích. Tam já dávám věci, já ti je posílám taky, prostě který nemám čas nějak překládat a komentovat. Nicméně je to zpravidla v jazycích anglicky, rusky, německy a tak dále. A lidé dneska si to i mohou prohnat prostě překladačem, pokud ten jazyk tolik neumí. A když půjdeš dál, tak tam je zajímavé zdroje, předposlední rubrika. Zajímavé zdroje. Rozklikni, prosím tě. Tak. A teď běž takhle dolů. A tady jsou, vidíte, jo, zajímavé zdroje. A tam, jestli se nemýlím, mám i Paula Craiga Robertse, někde jako jeho býval tam, nebo tam není. Je tam Jeff Sachs. To tady nejde. Poslední, Paul Craig Roberts. To, když budete chtít dosledovat, tak on má svou webovou stránku a cokoliv publikuje, no tak tam, no tady to máte, no. Tak to tam najdete, jo. A ten neobyčejně plodný člověk, jemu je on ročník, já nevím co, 30, bych odhadoval, tak 7 nebo kolik, jo. Nebo musí být 85, tak nějak bych to odhadoval. A velmi pracovitý a energický chlapík, obratný i formulačně. On taky dělal v některých významných amerických médiích, v těch denících dělal nějakého editora významných, prostě řekl bych, rubrik a tak dále. No, takže to je Paul Craig Roberts, tohle. Tak my se rozpovídali. Ale to, co napsal Raineru Filmichovi, no to... Jeffa Sachse tam taky najdete vždycky a Jeff je taky neuvěřitelně plodný muž. Jsem se dozvěděl včera, jak se jmenuje a kde se vzala manželka Jeffa Sachse. Ona se jmenovala Sonja Erlichová teda. A její táta byl nějaký docela významný vysokoškolský snad pedagog, či co. A odešla nějak s rodiči, jsem pochopil, do zahraničí, protože ona, když pak jsme začali spolu komunikovat i česky, což ona si přála, a přála si to proto, že jsem jí posílal nějaké pořady i naše, Petře, poté, co vždycky já jsem jí psal anglicky, že teda Jeffovi, že děkuju a že to šíříme, a ona projevila zájem, kde to šíříme. Jsem jí napsal, no tak to, máme to ale v češtině, on říká, abych jí to poslal. Tak jsem jí poslal nějaké naše pořady, i naše a Vodkáči, Benke a vůbec. A ona to začala s velkým zájmem sledovat a nějak říkala, že to je prima. Já jsem se zdvořil zeptal, jak to, že tomu tak jako dobře rozumí. A ona říká, že tam má špatnou češtinu, že nějak do 13 let jenom praktikovala pořádně. Nicméně píše česky bez hrůbek, bez jakýchkoliv, to byste nepoznali, že to jsme začali žertovat, jestli chce trénovat znovu češtinu na pravila, že jo, tak si teď píšeme česky. Honza Schneider, pokud vím, si s ní taky píše česky. A mám dojem, že kdo to ještě káčají, taky myslím psala, nebo kdo. Takže máme, ona si oživuje své mládí. Nic, to jsme odbočili. Takže máš-li tam, Petře, nějaké čety a tak jdem na ně.
1: Tak jdeme na to. Já začnu nejdřív tady jednou smutnou, nicméně, zprávou z reality. Tak, obracím se na vás s prosbou, kdokoliv jen trochu můžete, chtěli by taťku podpořit, doražte ve středu 26.8. k soudu do Náchoda. Štefan Bartok. Štefan Bartok, toto píše jeho dcera, žádá nás, aby jsme v 8.30 26.8. do Náchoda dorazili a podpořili Štefana, protože je na ně vykonstruovaný prostě proces a snaží se ho prostě...
0: On je ve vyšetřovací vazbě, pokud vím.
1: Ano. Takže byť to celý stojí na vodě, prostě tak jdou po něm tvrdě a takže minule právě se povedlo, že tam bylo víc jak 30 lidí a tak z toho byli jako v šoku údajně a pomohlo to věci, takže přátelé, poprosím vás, dosté poblíž Náchoda. Podpořte jedno z našich. Prostě není, bohužel je takováhle doba. Další, co to, že budou příčovy v sobotu, to snad nemusím ani upřesňovat, to je daný, od 10 hodin se to rozjede celý ten program, takže my se tam všichni uvidíme určitě, ale zítra vychází naše pravda a v ní mimo jiné najdete tyto zajímavé odkazy. Blíží se konec roku a to je období, které připomíná, že tvrzení o bezplatném vzdělání je liché. Kolik v uvozovkách bezplatné vzdělání stojí reálně? Tak to bude tady otvírák tohoto čísla. Blokováním návrhu vlády jde sněmovní opozice proti zájmům občanů, říká v rozhovoru předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. Protiruské sankce zhoršily boj s požáry ve Španělsku. I o tom se moc nemluví. Naše pravda se ale těmto tématům nevyhýbá. Pak samozřejmě vidíte kyberpodvody a další. No, povídej.
0: Víš, čím mimochodem zhoršili? No tak Rusové mají špičkový typ letounu, který je hydroplánem v podstatě a je schopen v velmi rychlých obrátkách přistát na vodním zdroji, nacucnout vodu prostě a letět znovu nad ohnisko požáru a tak dále. Rusové nabídli, já si nepamatuju, jak se přesně to letadlo jmenuje, Rusové nabídli tyto stroje na pomoc a byli odmítnuti, že to jako by nějak vadilo politicky, že radši ať hoří les nebo něco, než jako už opravdu...
1: Ne, tak musíme být prostě, že jo, držet ty evropské hodnoty a být zásadový, prostě, ať schoří, no tak hele, máte les schořet nebo se nechat sežrat kůrovcem, výsledek je vlastně stejný, že jo, bude místo pro větrník. No. Tady jenom upozorním, přátelé, v internetovém obchodě na webu Petr Bureš TV najdete všechny tři vydání Hospody v saku od Lupo Anety. Takže Boj o pípy, Květy bajtů, Hospoda v saku 1. Všechny tři máte k dispozici, takže můžete si je tady objednat přímo. Dále velice zajímavá knížka Srebrenica, příběh politicky korektního rasismu a největší lež v Evropě od konce druhé světové války. Skutečný Anthony Fauci, aktuální téma samozřejmě, taky v knižní podobě Západní civilizace před kolapsem.
0: To je Čech, ten Pavlas? Emil P. Pavlas? Západní Tomáš, ano, no. Čuče, to neznám, to bych se rád seznámil s tím, to mi musíš nějak učit.
1: Dobře. Tak vyřešíme v příčově. Ale jako určitě znáš, že Jiří Jaroš Nikely, jeho knížka Zámky plné nacistů, ještě nějaký máme. Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, digitální svět a lidské tělo, profesor Staněk a Jan Můdrý, Inventura a Nepkám jsme došli, Šulc, Švihlíková, Ungerman, Fassmann, Pod povrchem vztahů, to je Kočičkovi, kanceláří prezidentu, o Ladislavu Novákovi, dále Válka civilizací, Jarda Doubrava, pak tady máme Dilema civilizací, to je Petr Staněk pro změnu, Dějiny píšou vítězové, Šulc a Ungerman, to bylo ekonomické pojednání od roku 4, od druhé světové války do roku 89 a ta Inventura právě na to navazuje, jak to šlo od roku 89 až do současnosti. Václav Klaus k obou titulům řekl jasně, že by to neměl nikdo číst.
0: To řekl?
1: Ano. Takže toť vyznamenání autorů levicových.
0: A kde to řekl? Někde veřejně?
1: No, někde to plácnul, nevím prostě. On to dostal tu knížku, víš, oni mu ji dali.
0: Takhle.
1: Takže dali... pak jako to glosoval tímto.
0: A, se no. Zajímavý, že když nedá včas Jarda Doubrava Klausovi, oni se znají, že jo, k senátorem, když mu nedá, tak ho Klaus kritizuje, jak to, že mu nedal svoji knížku. To je, ale jenom, že to není na ekonomické téma, až tak, co píše Jarda. A chápu, že když dva ekonomové se zabývají truchlivou bilancí takzvané transformace, no takže to pana profesora Klause musí hníst, to chápu.
1: Ano. Klause to hněte, protože se to týká přímo jeho. Podivná odisea života, taky ještě k ní máme tenhle titul k dispozici a to je taky profesor Staněk. A o Skřítku Dobřejovi, Ivan Kratochvíl a ještě tam máme, myslím, nějaký kuchařky Mirka Suchopára, takže toť na výběr. A je tam samozřejmě, teď už není takový hic, ale i na popáleniny funguje Irix, což je maďarský sprej, který máme exkluzivně pro Českou republiku k dispozici a stále za super peníze. Osobně jsem vyzkoušel, funguje to skvěle. Takže kromě toho, že to ochladí, tak tam jsou ještě bylinné výtažky, které hojejí tu kůži i hned. Takže lepší než Panthenol, jak říkají odborníci.
0: Super.
1: Tak to je toť k tomu. Toť reklamní okénko uzavírám, 3, 2, 1.
0: Tak.
1: Teď nevím, proč tady na mě čučí ta naše pravda, ale to je jedno, tak opakovat.
0: Jsi tam dal taky, musíš.
1: Jasně, no, ještě jsem ji neodstranil. Tak, a už tam není. Já chci poděkovat samozřejmě našim skvělým, milým divákům za chaty a za superchaty a za pomoc a tak dál. Pavel Sichra, děkuji tobě za příspěvek, tady máme Kursov, díky ti, Josef Sedláček, děkuji taky moc, Zdeněk Posledník a teď jdeme na otázky. Super, že to bývalý poradce doktora Fauciho se přiznal ke spiknutí s cílem obejít zákony o přístupu veřejným záznamům a utajit vládní dokumenty související s financováním výzkumu grantů s pandemii C19. Tak, tohle je téma jako bake. Bohužel v české televizi vůbec jako to nějak nezarezonovalo, kdy vlastně probíhá to vyšetřování a veřejná slyšení. Někteří se tam u toho docela potějí. Co ty, jak to vidíš?
0: Já nevím, je mu 85, Fauci mu, že to byla žába na prameni, teda ropucha děsivá, to všichni už víme. Tušili jsme to i dřív, ale teď ho teda grillujou přímo v tom Senátu a to způsobem velmi jako brutálním v dobrém slova smyslu. On, jak víme, se odvolává neustále na onen, myslím, pátý nebo který dodatek ústavě, který ti umožňuje, prostě ne tobě, ale komukoliv ve Spojených státech, u nás máme podobné právní normy, že když by svědčil nějak v podstatě proti sobě, takže nemusí prostě vypovídat. No a oni mu tam říkají, že vy jste ale už dostal pardon od Bidena, a sice od roku 2014, pozor, ne až 2019, kdy vypukla pandemie, to má pádné důvody, protože on jeho kumpáni pochopitelně měli pazoury v různých přípravných a nejenom přípravných krocích směrem, který jaksi měl vést k výrobě biologických zbraní, a ne, že ne, to jako tak je, jinak by to nedělali takhle. A dopadlo to, jak to dopadlo. No, já musím ti potvrdit to, co říkáš, a to je neuvěřitelná hamba pro Českou republiku. My máme veřejnoprávní média a věci, které jsou opravdu průlomové, v nich, se, když se objeví, tak se objeví tak jako útržkovitě a neuvěřitelně povrchně. Ne, že by vůbec neříkali třeba na České televizi, že Fauci teda je grilován, no ale je to taková jako epizoda, tam ho nějak grilujou a jdeme dál. Nezabývej se vůbec tím, prostě očkráčí. A místo, aby pozvali paní doktorku Pekovou například na obrazovku a dali jí slovo, jak mají třeba v 6:30 to interview, tak si budu představit, ona je velmi distingovaná dáma, odbornice, umí se velmi hezky vyjadřovat, tak každá seriózní televize by okamžitě scháněla doktorku Pekovou a dala mi slovo a ona by nám řekla, jak to vidí, prostě proč je od počátku přesvědčena, že ten virus nemohl vzniknout někde mezi, jak to říkali, netopíry nebo co. A že pak někdo snědl toho netopíra ještě a tím, že se to dostalo mezi lidi. Ale že to prostě na tom viru je prokazatelně, já to neumím zdůvodit, nejsem virolog, ale vidět stopa toho, že tam sáhla lidská ruka prostě, že ten, jako je to upraveno nějak, ten chod přírody prostě je ovlivněn a zřejmě záměrně a tak dále. No a to se týká i další věcí. Třeba ty protesty proti solárům, větrákům s naprosto jaksi konkrétní argumentací, že vysušují krajinu a způsobují nejenom že zdravotní prostě problémy. Ten infrazvuk, říkám to nějak možná laicky, ale má často velmi destruktivní dopad na lidské zdraví. Vede k rakovině dokonce a k všelijakým onemocněním neurologické povahy a tak dále a tak dále. Lidé, kteří žijí poblíž těch velkých větráků, tak často nevědí, co jim vlastně je, a nakonec se přijde na to, že to je tím, že jsou takto prostě jejich organismy decimovány a když si nechají říct od moudrého doktora, odstěhují se někam, já ne 20 kilometrů dál, tak najednou za pár týdnů se jejich zdravotní stav stabilizuje a tak dále, a tak dále. Proč o tom mluvím? Tyto věci u nás v těch veřejnoprávních médiích, jako pokud je vůbec zmíní, tak je zmíní tak nějak patičkou jednou, dvakrát a jdou od toho, přestože to jsou mimořádně závažné signály něčeho. To, já se divím i vládě, nevím, tak asi o to nestojí, ale přeci když přijde nová vláda, nestavená ze subjektů permanentně napadaných médií určitého typu, včetně veřejnoprávních, a oni to nechají být, jo, místo, aby řekla dost. My tam prostě musíme provést zásadní změny. To není, televize přeci není majetkem nějakého řezníčka, nebo jak se jmenují ty redaktoři. To je to veřejnoprávní instituce a má sloužit veřejnému zájmu. No ale vláda má v rukou 108 členů prostě většinu v parlamentu a mohla by energicky jednat, ale ona to nedělá. Já nevím proč, jestli je to tím, že někteří na sebe, jak se říká, vědí ledacos a že se nechtějí prostě ubližovat navzájem a že tam je jakási vzájemná dohoda tohoto typu, nevím. Někdo to říká, ale je to tak a totiž přibývá věcí, které jsou tak závažné, že mohou naše životy si ovlivnit třeba i drasticky. A jestliže klíčová média se tváří, že buď nejsou, anebo tak nějak je berou, jenom tak, jak je berou, to je naprostá spronevěra tomu, o čem ta média by měla být. A bohužel tomu tak je. A na to mimochodem upozorňuje pravidelně Paul Craig Roberts taky. To říká, že on hodně pamatuje, že v amerických médiích také došlo k takové degeneraci, že někdejší roli jakéhosi hlídače demokracie a tak dále, že už přestali plnit úplně a stávají se normálními hlásnými troubami primitivní propagandy. Bohužel.
1: Je to tak. Myslíš, že v Americe dojde k nějakému jako prolomení těch toho mlčení a toho, že tam se teďka i jako vůbec, co se týče očkování, že Trump podepsal důležitý dekret a to vlastně jakoby proti větru. A zatímco tady teda samozřejmě se tleská národní očkovací strategie povinnosti opíchat všechny a všude a prostě a jinak je jim zlikvidovat život, tak tam jako otáčej, tak myslíš, že i tenhle vítr se dostane spoza oceánu sem?
0: To je, ono to není jednoznačně ani v Americe, protože tam sice vychází, já s tebou souhlasím, tam jsou průlomy, které u nás neuvidíš, ale zároveň jsou protitahy okamžitě, jo? Takže Trump a jeho administrativa musí neustále reagovat na verdikty různých soudů, které nějakým způsobem zneplatňují či pozastavují rozhodnutí Bílého domu. Což jako pozoruhodné, no je to tak. To za prvé. Za druhé, Amerika se řítí do velkých ekonomických nesnází. A zdá se, že tam jako narůstá potenciál odporu, který se opravdu může vylít i do ulic. Je jedno číslo, které možná někoho zaskočí. Nebo dvě čísla. To první říkává i opakovaně Peter Staněk. A sice, že jenom dluhová služba federální vlády překročila $1,000 miliard ročně, údajně na zhruba na 1,200 miliardách dolarů za rok, což je víc, než jsou vojenské výdaje Spojených států. A ta vláda má čím dál tím větší problém prodávat ty dluhopisy, kterými financuje prostě svoje bankrotářské hospodaření. A poslední číslo, které jsem četl, je, že zní tak, že úrok z dlouhodobějších vládních dluhopisů činí asi 5,4%. Americká vláda se těšila té výhodě velmi dlouho, že prodávala ty dluhopisy za úrok 0, něco maximálně kolem 1% a podobně. Jestli dnes dokáže prodat dluhopisy, jimiž hlátá díry v rozpočtu vlastním, už za víc než 5% ročně, to je velmi vážná věc. Tam se nakupily i závazky dřívější, které snad mají být splatné letos a ta vláda bude muset nějakým způsobem refinancovat ty závazky, až na to nemá. Zřejmě to bude refinancovat za takovouhle úrokovou sazbu. Teď zadlužování té země drasticky narůstá, kromě toho, že to stojí velké peníze, ta dluhová služba, tak já jsem pochopil třeba, že za první pololetí, já nebudu na čísla, abych to nepomotal, ale je to strmě to narůstá. Jsou to strašlivé peníze, které každý měsíc v podstatě skáče ten dluh ještě výš a výš. Takže a teď do toho pochopitelně ty náklady třeba války na Blízkém východě, to není legrace, to stojí velké peníze, mají vystřílený arzenál, že nemají v podstatě rakety Patriot protiletadlové, velice málo. Spoustu tam se Tomahawky taky vystříleli a přitom ničeho nedosáhli v tom Iránu. Je to velké bububu. Na těch lodích se odehrávají věci, jestli to sledujete, mateřská letadlová loď. Tam je povstání pomalu těch námořníků a námořní pěchoty, protože jsou na moři asi 250 dní už. A nefunguje tam pořádně jaksi systém záchodu. Tak prádelna nefunguje, chybí zubní pasta, mýdlo, nějací vojáci snad směřovali k sebevraždě, někdo chtěl vyskočit, snad vyskočil dokonce z té lodi. A to už je druhá mateřská letadlová loď s velkými problémy. A teď tam posílají nějak třetí. No, do toho si všímají analytici zásadních průlomů ve vojenské technice třeba na straně Číny, ale pochopitelně i Ruska. a tak dále a tak dále. Čili oč víc Spojené státy potřebovaly brutální, řekl bych, vojenskou hrozbu jako tlačák, jako nátlakovou sílu, že s nimi jako musí některé země, i když nechtějí souhlasit, nebo je nějak víc cíc. Tak dneska jsou slabší oba konce toho celku. To znamená, ekonomika je na tom mnohem hůř, dluh narůstá neuvěřitelným způsobem a právě v té chvíli nejsou americké vojenské, řekl bych, parametry takové, aby z nich měl každý prostě takový strach. To, že tady Stoltenbergové a tyhle všechny Kaji Kalasové a Urzuli na nás pokřikují, co si a kde jaký tady Řehka, nebo jak se jmenuje ten člověk, a Foltín a podobně. Dobře, tak to je takový folklor, ale reálná, do toho ještě takhle, pardon, asi jste zaznamenali, že Spojené státy neskrývají, že budou rozvolňovat svůj vztah s Evropou západní, nesnad, že by nechtěli dál, aby bylo na to, sráželi před nima podpatky, ale budou přesouvat svoji reálnou vojenskou sílu do Pacifiku a směrem k Číně. A tady ty jednotky budou v podstatě, jejich stav se bude snižovat a podobně. No ale jako jediné, že píšou dotazníky, jestli s ní jako se podvolí všechna ministerstva obrany spojeneckých zemí. A hlavně, jestli budou nakupovat ty americké zbraně. A jinak si tu válku na Ukrajině a tak dále veďte. A pak je tu ještě jeden moment, který to už není v Americe tolik, ale řada komentátorů si všímá, že ta válka proti Iránu očividně oslabuje možnost Spojených států nějak ještě víc pomáhat Zelenskému a jeho partě. Že to jsou spojené nádoby a nejenom diplomatická, ale vojenská dimenze toho všeho je taková, že čím víc jsou vázáni konfliktem proti Iránu a jeho spojencům, no, tak tím méně se mohou vyřádit na té Ukrajině. A do toho ještě jeden moment, který těžko lze pominout. Zelenský si vymyslel přeci tu 40-denní ofenzívu, že porazí nějak Rusko, neporazí přímo, ale že dosáhne zásadně, nedosáhl ničeho. Naopak ta eskalace vedla k tomu, že teda byl odříznut v podstatě od Černého moře, což nejenom komplikuje vývoz obilí a já nevím čeho ještě z Ukrajiny, ale v podstatě to zablokovalo dovoz zbraní a vojenské techniky na Ukrajinu, což má velmi zásadní dopad. No a ty údery na Oděsu a Izmail a další přístavy jsou velmi jaksi efektivní, jak jsem pochopil. A do toho ještě začaly padat tvrdé údery na železniční, řekl bych, spojnice ze západu na Ukrajinu, což je další, byť méně významný co do objemu, jak jsem pochopil, zdroj vyzbrojování Ukrajiny a tak dále. No a do toho Británie vede pořád takové svalnaté řeči a starý kozák ruské diplomacie Sergej Lavrov se vyjádřil několikrát velmi jednoznačně, že by si to jako nepletli, že pokud by snad Británie dál pokračovala ve své bezprostřední účasti v útocích na ruské civilní obyvatelstvo, takže bude legitimní, jak si hledat co si na britském území pro ruské ozbrojené síly. To už jsou věci velmi zásadní povahy a já, někdo myslí, že musí být kolem toho válka, já nevím, já stále jsem spíše optimista a někdo, jestli jste viděli rozhovor, někdo tam je slyšet, Peťo, ještě jiný.
1: Jo.
0: A to nevím kdo. A Vladimír Solovjov, známý ruský moderátor, měl dlouhou debatu se svým západním protějškem z Infowars. A bavili se o tom a shodovali se, že bohužel je svět neuvěřitelně blízko možnému propuknutí třetí světové války. Že tak blízko asi nebyl velmi dlouho. Ale nepojali to fatálně, ale jako neposlouchá se to až příliš jaksi optimisticky. Doufejme, že to je spíš varování, ale že předpověď, která by se musela naplnit. Já sleduji trend, který jde v neprospěch toho takzvaného kolektivního západu. V neprospěch jeho pimprlátek v České republice. To prostě ty faktory narůstají, množí se a tak dále. Čína třeba se vyjádřila, každý se domnívá, že ne, každý a mnozí se domnívají, že Čína jako nějak vychytrale mlčí. Jen co si japonská premiérka troufla komentovat Putinovu návštěvu Kuril, tak z Číny vzkázali, ať si laskavě nepokouší zpochybňovat výsledky druhé světové války, že by to mohlo Japonsko mrzet. To po každé taková reakce se prostě ozve. Já to vidím takhle. Pojďme dál.
1: No, já bych ještě jako malý detail k tomu, co jsi říkal, jo. Protože 5% nebo víc jak 5% úrok za dluhopisy platilo Řecko před svým bankrotem. Jo? A to už byla otázka posledních několika měsíců, kdy už prostě to úplně celý se sesypalo. A mnozí analytici světoví právě upozorňují na to, a proto taky, že banky nakupují zběsilý zlato, že dolar půjde ke dnu a velice rychle. Jo? A na dolar je navázaný euro, na euro je navázaná koruna česká, takže to bude mít krásný dominový efekt. Říkají, 40 až 60% hodnoty by se mělo propadnout. Jo, takže ono, pokud tohleto se spustí, tak teda pán Bůh s náma a zlý pryč. Všimni si, že vlastně oni už BRICS rozjel svoji vlastní měnu, že jo, teďka nově, nebo respektive těsně je to předstupeň, že jo, té měny, tak vypadá to, že se fakt jako hodlají od toho dolaru úplně odšmiknout. A co si budem, že jo, Trumpova politika, která jako z nich dělá nepřátelé, že jo, tak vlastně je k tomu víceméně nutí, jako jo, místo toho, aby se snažil jak jako obrousit hrany a nějak se s nima domluvit a třeba jako dobře, chcete se zbavit dolarů, pojďme to dělat pomalu, postupně, domluvíme se, jo, vyjdeme si vstříc, biznis je biznis, že jo, co jinak. Tak prostě ono ne, on vlastně jde jakoby jak berán hlavou proti zdi, jako kdyby měl úkol prostě tu Ameriku opravdu, jak někteří říkají, prostě rozbombardovat, jako zlikvidovat úplně.
0: Někteří říkají, že takový americký Gorbačov, to asi no. Nemyslím. Já si spíš myslím, že on je pod strašnými tlaky. Já, jak jsem tak pozoroval, lidský teď už má takový některý úlety věku, za Zenitem taky to je třeba vidět, ale on přeci, připomíme si, co on je zač. Tak on nikdy nebyl spojen s vojensko-průmyslovým komplexem. On je chlap, který v New Yorku dělal prachy na realitním biznisu. To je taky samozřejmě sféra, kde lokty ostré a tak dále, několikrát zbankrotoval, já něco všechno, ale byl to kšeft civilní, nebyl spjat s nějakými nároky a útoky na jiné země a tak dále. A měl cíl opravit tu Ameriku, aby se tam vrátil průmysl a tak dále. Že na to jde metodama i jako, že celní války a podobně, no dobře. On to asi jinak neumí, ale já si spíš myslím, že on bude znát některé pravdivé ukazatele o stavu Spojených států a že si je vědom, že musí strašně spěchat a zkusit to nějak zlomit a tak dále. A jestliže v Anchorage se sešel s Putinem a teď se tam poplacával ho po ramenu a podobně, tak to přeci musel dělat z nějakých důvodů docela pádných. A já pořád se nemohu zbavit dojmu, že mezi Moskvou a Washingtonem, či Washingtonem a Moskvou probíhá někde nějaké jednání, připustme, kdy hledají obě strany modus vivendi, který by pomohl každé z nich. A já si dokážu představit modus vivendi, který by velmi pomohl Trumpovi zmírnit, řekl bych, vážnost ekonomických problémů Spojených států v jakési součinnosti, to je možná silné slovo, ale v jakési koexistenci, nikoli agresivní vzájemně, s dalšími mocnostmi, to je s Ruskem a Čínou a tak dále. A po mém soudu ten člověk, to je jeho cíl nějak, a kdo si ho prostě drží v šachu a tlačí ho jiným směrem. A já připomínám to, co jsme si tady řekli o Tuckeru Carlsonovi. Když on přeci vyprávěl, říkal jsem vám to asi před dvěma měsíci, on se dobře zná s Trumpem, znají se roky, a on říká, já nevěřím, že on do toho Iránu chtěl prostě jít. On byl zásadní odpůrce podobné politiky, ale zároveň jsem byl šokován, když byl zvolen po druhé, že se v nejbližších hodinách objevila jména v jeho bezprostřední okolí, což byli všechno lidé posedlí tím, že je třeba zaútočit na Irán. A já jsem říkal, to pro mě byl, říká teda Carlson, to pro mě byl signál, že tam je něco jako velmi rozporuplného a že je pod nějakým tlakem a podobně. A říká, že s ním mluvil ještě krátce před, naposledy, před 28. únorem, kdy začal ta agrese izraelsko-americká či americko-izraelská na Irán, a že měl dojem, že opravdu do toho nechce jít. Zároveň se domnívá, že on je opravdu pod tlakem těch sionistických lobbystických skupin, kdy prostě nemůže říct ne i takovýmu týpkovi, jako je Netanyahu, což musí být strašlivé. Vy si uvědomíte, jak on musí trpět. On má svoje ego, že on je macho. On musí trpět, že nakonec mu vždycky přinesou něco od toho Bibiho a on to udělá. Jo? Přestože se mu do toho asi vůbec nechce. No, takže to je taková situace.
1: No, až by se chtělo říct, promiň, no, že tam je ten argument těch Epsteinových spisů, že jo. Protože to je prostě jako, jak jinak by si chtěl donutit prezidenta, řekněme, nejsilnější nebo papírově nejsilnější země na světě k tomu, aby dělal to, co ty chceš, když prostě ten stát Izrael, že jo, je velký jak, jako ani ne, no, jako
0: Česká republika. Poněkud méně než Česká republika.
1: No. Tak.
0: No to máš tam pravdu, no, to, tam to má tradici, že jo, teď si vzpomeňte, když Clinton, což nebyl taky jako svatoušek, tak více méně se snažil, co si uspořádal na tom Blízkém východě, poněkud lépe, a taky vlastně toho dosáhl do jisté míry, když se sešel Arafat s tím, co ho zavraždil pak ten blázen izraelský Yitzhakem Rabinem. A Clinton najednou se ocitl pod palbou, že s Monikou Lewinsky, což je dáma, která etnicky patří tam na ten Blízký východ, semického původu. No a byl z toho, a ten Clinton byl totálně v koutě. Jo, to bylo zřejmé, že mu to nahráli prostě služby oné země. No a dneska to je podobné tady. Já si dokonce myslím, že on si nemůže být jistý. Ta umělá inteligence umí zázraky, že jo. Já si dokážu představit, že i když by v životě neměl vůbec nic s Epsteinem společného ve smyslu nějakých holek 14 letech a podobně a návštěv nějakých těch jeho ostrovů a letounů a tak dále za doprovodu těch holčiček. Takže dneska je někdo schopný vyrobit tak dokonalou, řekl bych, tak dokonalý podvrch něčeho podobného, že kdyby to pustil někde do oběhu, no tak ten Trump bude v defenzivní pozici a bude muset dokazovat, že to vlastně tak není a tak dále, a už to poběží světem. No a někteří se budou radovat a dodatečně jako nějak se z toho vyvlíct nemusí být úplně snadné. Takže ty máš pravdu, tohle tam bude hrát prostě velmi významnou roli a jde z toho teda mraz po zádech. Tady se někdo táže, že jsem na poli viděl antagonistický levicový pochod. Myslím, že jsme se o tom bavili, že to byli lidé v Neapoli, že to byli lidé, kteří tam byli ve velmi přátelském vztahu s imigranty. Já jsem to zaznamenal, proč bych měl být proti. To jsou lidé, kteří jsou v první linii a pomáhají prostě těm, kdo tam přijeli. Zřejmě pomáhají lidem bez, kteří nemají nějaké agresivní a jiné prostě nápady typu, že zavedou šaria v Itálii místo normálního trestního zákoníku a tak dále. No to přeci jako na tom není nic špatného. A nic to ale nemění zároveň na tom, že problém nemá řešení jenom v tom, že dobří lidé, co dokonce mají srpy a kladiva ve své symbolice, tak se snaží jako pomáhat, to je lidsky krásné, no ale to neřeší ten problém. Někdo musí začít řešit, řekl bych, tu degeneraci životních podmínek v zemích, z nichž ti mladí kluci utíkají do Evropy. O tom jsme se tady bavili mnohokrát. Bohužel to neřeší nikdo. A pak se to celé odehrává na hřišti, jestli má být teda Evropa pevností s kulomety na hranicích, anebo jestli teda to máme nechat tak, jak to je. Tak to přeci není. Někdo si nadělal těžké prachy prostě na ekonomickém i vojenském terorismu vůči třeba severní Africe, vůči Blízkému východu a podobně. No ale já neslyším ani v Evropském parlamentu a jinde nějaké hlasy, natož pak českém, že by jako, tak jdeme na ně prostě, ty co si na tom vydělali ty prachy, tak je třeba je pranýřovat za to, je tlačit k tomu, ať z těch obrovských zdrojů, které mají například v daňových rájích, ať laskavě začnou financovat smysluplný rozvoj zemí, které jsou zdrojem té prostě emigrace. Jakmile se tohle začne dít, tak pochopitelně lze mnohem lépe zdůvodnit i to, že ne každý, kdo si usmyslí jet do Evropy, takže tady musí být jako přijat. Tak není prostě. My sice nezávidíme životní podmínky milionů lidí tam, ale my jsme to nezavinili, jsme kolonie nikdy neměli a nemůžeme se ožebračit, protože to tam zavinil někdo jiný, to nejde. A tak dále, o tom jsme se bavili prostě víckrát.
1: No to bychom mohli tohle ten přístup kopírovat ještě vůči Ukrajině a to je, ježišmarja. No každopádně vem si, kolik let je to vlastně, co rozbombardovali Libii, Kaddáfího, že jo? A že by se jako konaly nějaký programy, které by tu zemi stabilizovaly, zrekonstruovali to, co tam rozbombardovali, včetně toho, že jo, plynovodu největšího na světě, což byl jeden ze sedmi divů světa, že jo, dokonce. A údajně tam prej byla i česká stopa. No, nebo československá stopa. Tak.
0: To bych předpokládal, to je velmi pravděpodobné.
1: A místo toho prostě se tady bombarduje a likviduje další země. A tohle to je prostě, jo, tohle je ten důsledek, no. Prostě, kdybychom tam měli místo bombardování a vraždění lidí, prostě se orientovali na to, že těm lidem teda se nějaký způsob pomůže. Třeba tak, jako v teďka v Rusku ovládaných vlastně že jo, územích, kde Rusko investuje do gigantický peníze do rekonstrukce těch baráků, silnic, všeho. Jo? A i ten Jarda Doubrava o tom v té knížce píše, že ukazuje fotky prostě, jak to tam vlastně během relativně jako krátké doby uvádějí do původního stavu. To znamená, že oni nám nestaví žádný jako nový paneláky, ale ty domy staví tak, jak tam byly, znova prostě, vypadá to stejně a zachovávají ducha toho města třeba, jo. A takže to bohužel v tomhle máme velkou, jak se tomu říká, velký dluh, tak, jako Unie.
0: Kamilovec, sankce na Rusko nefungují, chcete-li opravdu oslabit Rusko, vente ho do Evropské unie, krásně řečeno. No, já myslím, osud Ukrajiny navzdory kvičení tady hysterických všelijakých fanatiků začíná být víc a víc tragičtější. Nemají v podstatě proti vzdušnou obranu, kterou by se mohli bránit proti ten tvrdým úderům. Ztratili přístup k Černému moři, provádějí jakousi zběsilou mobilizaci, busifikaci. Myslím, že jsme tady komentovali, nevím, jestli tady nebo v sousedním, řekl bych, alternativní televizi, tu strašlivou nahrávku ze zemlianky či bunkru těch ukrajinských vojáků, kteří tam říkají, že mají že dlouhé dny třeba nedostanou vůbec žádné potraviny, ani vodu, že nemají ani munici, ani tak jsou schovaný někde v nějaký díře. A je to tak vážné, že někteří z toho hladu a žízně obdlévají a že, promiňte, ale že musí pít vlastní moč, aby přežili, což jako je něco šíleného. No a někteří si kladou otázku, kterou Rostislav Iščenko píše,

0: nároky a tak dále. Čili dost možná ta země opravdu se změní teritoriálně zásadním způsobem, že ze západu tam možná vstoupí některé tyhle vlivy, z východu teda ruský vliv. A otázka je, jak bude ta země uvedena do nějaké neutrality přijatelné pro všechny jaksi okolní a nejenom okolní země. No ale tam pořád já mám velkou největší hrůzu z toho, co jsi říkal před chvíli ty, Petře. Už se k tomu vyjádřil nejenom policejní prezident Vondráček, to taky řekl, že tam nejenom Jarda Štefec, ale někde jsem četl ještě kohosi, myslím dokonce z Bruselu, který připustil, že jakmile ta válka skončí, tak ti hoši ukrajinští, kteří teda jsou vyhecováni k velmi agresivnímu přístupu vůči každému, kdo se jim postaví do cesty. No takže až by se začali stěhovat do zemí, jako je Česká republika, obav, že by je tam mohl postihnout nějaký trest, tak nevím, jak to zvládnou orgány činné naše, prostě, protože to mohou být 10 000 chlapů a údajně tady už 10 000 jsou tohoto typu. Mám z toho velmi nepěkný pocit, kdo by to jako pacifikoval. Do toho přichází, já jsem to nestačil tady odcitovat. Jindra Reichl to zveřejnil. Dopis zdravotní sestry, která popisuje, co se děje v nemocnici, kde působí, jak tam přichází znovu a znovu Ukrajinci, kteří si nadiktují prostě náročné diagnostické i terapeutické úkony a odmítají jakkoliv prostě poslechnu, že tak nebude, vynutí si to, stojí to obrovské peníze a je to na úkor pacientů našich, kteří čekají ve frontě a mnohdy se jim ani nedostane zdaleka něco na ten způsob. Takže ne, tohle není dobré a jestli by nás jako naši západní skvělí partneři potom bránili před tou vlnou, já nevím, já mám tom velmi vážnou pochybnost. A skoro mi to přivádí k takové kacířské nějaké hypotéze, až by tady třeba byla přesilovka nějakých takových štramáků, tak kde bychom našli nějakou vnější podporu, když to nebude na západě? Asi tušíte, co chci říct, ale říkat to nebudu, protože jako z pochopitelných důvodů. A já si dokonce myslím, že byla by to teda super paradoxní situace, frapantní. Představte si, že by někdo ze zoufalství potom volal o pomoc směrem k zemi, která je ostouzena, ostrakizována a tak dále, ale jenom pro Boha, můžete nám nějak pomoct od těchto těch grázlů?
1: Tak jako když jsi volal Český rozhlas na pomoc Praze?
0: Tak no, ano, v jazyce východní.
1: No, ale co když to bude řešit jinak? Bude se to řešit podle západního vzoru, to znamená, že orgány činné budou likvidovat veškerý odpor domácího obyvatelstva a bude docházet k obohacování přesně tak, jako právě na západě.
0: Vážné pochybnosti vyslovuješ. Tady někdo píše, pan Jakub, já jsem nemohl přečíst příjmení, omlouvám se, lež a korupce ve výkonných funkcích měla být nejtvrději trestána, stejně jako distribuce a prodej drog v Číně. Předvést před lidi a zlikvidovat. Každý systém je silný a směřuje dle kádru, co je vedou. Tak začnu od té poslední věty. Ano, to, když se podíváte na, já to říkám občas, se podíváte na lidi kalibru Sitim Kinga a vedle nich dáte obrázek Víta Rakušana nebo Alexandra Vondry, nebo Evy de Croix, nebo tak, asi tušíte, co tím chci říct. Ale dokonce samozřejmě i Ursula von der a tak dále. A pokud je o to trestání, nepochybně v Číně je z tohoto hlediska velice striktní systém. Každý, kdo chce se obohacovat z pozice nějaké vyšší funkce, tak mu hrozí, že pak oni mají ty vojáci a policajti ty bílé rukavičky, když ho vedou na tu popravu, aby dali nebo že jako ani nechtějí s ním přijít do styku, aby nechytili nějakou chorobu, obrazně řečeno. Tím nemyslím chorobu, v pravém slova smyslu. No, U nás bohužel

0: Nejenom, že se netrestá ta korupce, ale všimněte si, ono to vždycky vykvete někde. Vemte si ty aféry kolem herce Vetchého a toho, jak končí teďko toho Řehky a těch, jak tam tahali něco na Ukrajinu. A pak ten vrtulník, jak asi 6 různých využití a pořád ten samý vrtulník. Je to i v novinách a tak dále a já nějak nezaznamenávám adekvátní činnost těch, kdo jsou placeni za to, aby dbali na dodržení zákonů. To tak nějak vyšumí, vždycky se tváří, že se jich to netýká. Přitom i stávající český právní systém říká, že když se něco někde děje v rozporu se zákonem a stane se z toho věc veřejná, tak neplatí, že když není žalobce, není soudce. Ne, ne. Státní zastupitelství musí se tomu věnovat, prověřovat to, vyšetřovat to. Ale já jsem nenabil dojmu, že by se tohle nějak jako dělalo. Každý se tak usmívá, všichni víme, že to tak je. Nic se neděje. No pokud to prostě takhle bude dál, tak pochopitelně, že nás čekají ještě nepoměrně horší časy. Martin Kuba dokázal přesvědčit obraz na stranického, měl by to dál to. Nevím. Nevím, jestli by Kuba dokázal přesvědčit veřejnost. Nevím také, jestli by já měl důvod jako se nadchnout pro Martina Kubu. Psal teda takhle, přál bych si, aby to byl někdo, kdo přeci jenom není až tak posunut politicky tam, kam je posunut Martin Kuba. Byť přiznávám, že je to zajímavá výzva nynější ODS, ale zas tak úplně jiný, než ta ODS prostě není, tak nevím, jestli... Já bych si přál, aby to byl někdo jiný. Potíž bude v tom, teď kousnu do kyselého jablka, že ten kandidát bude mít šanci větší, pokud bude mít nějakou oporu v ANO. Jestli ANO nestratí svoji jaksi podporu do té doby, což se může stát do jisté míry. Byť já si myslím a odbočím, že dnešní situace je následující roky, řekněme do příštích voleb, budou velmi negativně se promítat do postavení těch dvou politických subjektů, které přitakali Andreji Babišovi, že budou v té vládní koalici, že jak motoristé, tak SPD na tom nebudou lépe před těmi volbami příštími, než byly před těmi minulými. A může se jim stát, že se do parlamentu nedostanou. Já to neříkám, že to je moje přání, ale obávám se, že to tak je, že ANO kanibalizuje tyto subjekty, systematicky je kanibalizuje, ale ve chvíli, kdy se jim to podaří skanibalizovat, což nevylučuju, tak pak se zkrátí poločas rozpadu aureoly samotného ANO. To je zákonitý, prostě kaskádovitý průběh věcí. A teď si stěžují všichni, a asi mají pravdu, že když se znovu snažili o nějakou rozumnou součinnost sil, které nepříslušejí k té pětidemolici, že tak řeknu, co tady vláda donedávna, a čekali, že by mohlo dojít nějaké rozumné souhře nebo spolupráci přímo mezi tou neparlamentní, mimoparlamentní vlasteneckou protiválečnou scénou a tou parlamentní, řekněme, pětidemoliční, tak s hrůzou zjistili, že opět všichni čekali a bum, a ANO nás zaujalo stanovisko, že vyšší bere a ty to tam někde takhle prostě jako obsadili a žádná součinnost zájemná není. Opět kanibalizace. Tak to nejsou dobrá znamení. Tady fakt my na jihu Čech víme, co je Martin Kuba zač, tady ztrácí podporu už i pravičáku. Těch kaus a nepravostí je zde až. Zajímavý signál. Já se taky nemyslím, že to je svatý muž, že to je svatý František z Assisi. To asi tak nebude. je zřejmě schopnější manažer, umí to tam tak nějak v těch jižních Čechách spohlavkovat způsobem, který se Leckomu asi líbí. Asi tam byli i horší hejtmani, a tedy on možná vyniká, že aspoň takový, jaký je. Ale já jsem od něj nezaznamenal žádné myšlenky průlomové. On možná tam co si jako zařídí. Možná si umí sehnat nějaké dotace a tak dále. Ale že by přišel s nějakou konceptní myšlenkou, jak začít vracet tuto zemi na cestu větší suverenity a svébytného rozvoje a menších rizik. To. Tak, tady máme ještě další otázky. Otázka, zda si doktor myslí, jako někteří analytici, že jaderná válka je nevyhnutelná. Jinak mu děkuji za pochvalu. Velice. Aha. Ne, tak to si nemyslím. Já netvrdím, že ne. Není nevyhnutelná. Je to zvláštní paradox, že ten jaderný pad vlastně je určitě jako svírá ruce státníků v určitých klepetech, v určitých poutech. Ne dobře, když už to teda muselo být, no tak kéž by to takhle vytrvalo i dál. Ale bohužel to riziko takhle. Z jedné strany je tady tato brzda, a z druhé strany já se tady ptám znovu a znovu nahlas, i v těchto relacích, může se ten takzvaný kolektivní západ v tom srabu, ve kterém dneska je, kdy mu přetékají přes hlavu dluhy prostě, Čína ho předstihuje v drtivé většině, řekl bych, progresivních ekonomických oborů a technologických průlomů a tak dále, kdy demografický trend je děsivý, jo, jestli je známé číslo, že nemá-li země vybírat, tak musí být na jednu ženu ve fertilním věku 2,1 potomka v průměru samozřejmě. V Evropě je to 1,34 a v České republice 1,36. To je cesta do pekel, prostě totální. No ale celý tenhle srab, dá se to nějak smáznout, ty dluhy a všechno bez nějakého velkého otřesu. Já myslím, že to je taky utíkání, tlačení horké brambory před sebou, a ta brambora je větší a větší a větší. Michal Dineš tu píše, Josefe, americký dolar je jako výroba falošných penězí, penězokazectví, peněze v obou nesou kryté tovarou ani službami. Skončí to neudržitelnou infláci a pádom USA. Naplní se prorostu zániku zla. Mišo, já tě zdravím srdečně, to já tohle s tebou souhlasím, že ten trend, nevím, čím by ho jako zvrátili. I když teď se někteří chytají z tébla, říkají, že se připravuje ten dolar.
1: Jsi ten virtuální, jo?
0: Ten
1: CBDC.
0: CBDC, správně. Centrální bankou prostě emitovaný dolar v nikoli listinné, teda v hotovostní podobě. No a že teď nějak přemýšlí, že tako ta Amerika tím přežije déle, že převedou nějak ty závazky. Já ne zcela chápu, že myslím si, že tak úplně všichni blbí nejsou, že převedou ty samé závazky na trošku jinou měnu a že se lidi budou tvářit, že jako je to lepší, než to bylo, nevím. A možná, že ty bankéři, co i u nás, co dostávají těch 600 tisíc za měsíc, jak nedělají nic, ty centrální, myslím, tak možná, že budou chodit do televize a říkat, že vlastně to tak není, jak to bylo, a teď, že to bude jinak. A někdo to možná jako tomu uvěří. Jinak, Míšo, máš svatou pravdu, já si myslím, že to je téměř nezadržitelné. Otázka je, jestli, je to hrozný, co teď řeknu. Pochopitelně jako komunista řeknu to natvrdo, jako člověk, který ví, že Spojené státy jsou oporou teda velmi negativních věcí, když to říkám strašně diplomaticky, že jsou takový světový globální policajt a tak dále, že mají na hrbu strašlivé války a zločiny, že čtvrtinu všech válek, které Spojené státy vedly za 250 let své existence, vedly od roku 89, to se málo jako uvádí, že hromady mrtvol, které mají na svědomí, jsou děsivé, že ubližovali strašlivě nám v letech studené války a tak dále, mohlo to být všechno úplně jinak i nám. Ale, Míšo, koukám se ti na dálku do očí, zkus si představit velkou občanskou válku v Americe. musí představit, že tam bude riziko, že třeba klíče od jaderných sil, jaderných zbraní, by přešly do rukou lidí, kteří by chtěli se udržet u moci i za cenu nějakého jaderného ohňostroje a tak dále. Ne vždycky si můžeš přát určitý vývoj, když dokud nevíš, jestli jeho následky nebudou ještě děsivější než to, co máme teďko. To se může stát ve Spojených státech. Takže já bych hrozně rád, aby ten trend, to je takové svaté přání moje, ten trend nikdo nezadrží, ten bude pokračovat. Ale kéž by se našla moudrá invence ze strany jiných velmocí, které by si sedli s nějakým tím budoucím Trumpem, řeknu, co blbneš, ty chceš opravdu, abyste se utopili v krvi, pojď, my ti tady nabízíme variantu jinou, přestaň tady zbrojit a tohle zruš ty základny po světě a přestaň do živit prostě Izrael těma zbraněma. My se zavážeme za tebe, Izrael, že ho nikdo nesmete do moře, ale on musí přestat vraždit Araby a Palestince a takhle. To všechno je jako řešitelné, když by takové síly byly u moci a začal se tak řešit. Já si myslím, že extending Russia. Já si myslím, že tak jako je lepší, když to řeknu, to je blbý srovnání. Cesta, je lepší cesta za hranice kapitalismu, pokud proběhne tak, jako u nás v únoru, pokojná, ústavní. Tak i, řekl bych, zánik hegemonie Spojených států a jejich diktátorský choutek vůči nám a všelijakých válek. Pokud by proběhl víceméně takovou nekrvavou cestou, tak já bych byl pochopitelně šťastný. Co to je tohle? Rent Corporation, co?
1: No, to je originál z roku 2019, který tady mám už roky v archivu. Celá nit červená se táhne tímto dokumentem právě, že vymýšleli odborníci, jak zachránit tu Ameriku. A přišli na to, že nejlepší bude, když to zaplatí celý Evropa. Že protože ta si to jediná nechá líbit bez boje. A vymysleli celý plán, prostě co udělat s Ruskem, že Evropa se musí od Ruska odstřihnout, že oni nahradí dodávky Američani všech těch surovin a všeho. A takže tady je vlastně návod, celý návod, tady moc hezký třeba tady, myslím, že to je v této kapitole, kdy tam nepokrytě píšou, že Rusko vždycky chtělo být se Západem kamarád, jo?
0: No.
1: Což je skvělý. A proto ho musíme samozřejmě zničit, to má logiku, jo? Americkou, naťáckou. A tady vlastně oni, potom, když si člověk tohle přečte, tak vidíš, že všichni, celá Evropská unie, od začátku speciál SVO, jela podle tohohle návodu. Tam jsou přesně, jak se mají odstřihnout, od čeho, kdy, jo, a tak dál, co všechno. Mimochodem je tam samozřejmě taky jasně řečeno, že všechny varianty pro Evropu jsou násobně dražší, než jako spolupracovat napřímo s Ruskem. Ale to prostě se musí, toho se musí vyvarovat, jo. Tady třeba, že jo, klíčová dominance Ameriky, jo, a prostě a tak dál, takže tam je to
0: úžasné. Peťo, já jsem to někde měl a jsem to ztratil, pošli mi to, prosím tě.
1: Já ti to klidně pošlu, to... jenom pokud někdo tvrdí, že to je fake, jo, tady je k tomu ISBN, což je strašně důležitý, to vidíte, a samozřejmě webová stránka, odkud to přišlo, takže to je jenom tak, jakože já jsem si to stáhl přímo od nich tenkrát. Takže já ti to posílám a toť k tomu. Přátelé, 58. Pepo, co říct si na závěr? Ty jsi tady teďka po mně chtěl kontakt na pana Harabína. No. Bych měl pozvat do vysílání, já jsem ti ho poslal.
0: Velice rád. Já ti řeknu proč.
1: Jednou byl, že jo? Tak...
0: Ano, já ti řeknu proč, abych s ním rád debatoval. Mm-hmm. Ale bezprostřední důvod je ten, že my děláme 5. září tu demonstraci na Malostranském náměstí.
1: Ano.
0: Luboš Blaha bohužel je blokován, on by jinak tam určitě rád přijel. A já chci sehnat řečníky ze Slovenska, takže zkusím Štefana Harabína a chci zkusit Jana Černogurského, tak který si myslím, že ta je, ona je proti Majdanu v České republice, že jo? Čili Jano Černogurský podle mého soudu by mohl vystoupit taky. A já někde jsem zašantročil jeho navštívenku a nemám ho v paměti, ani jednoho, ani druhého nemám v paměti v telefonu. Tak opruzuji své přátelé, ať mi dají prostě spojit. Ty říkáš, že jsem mi na Harabína poslal, to je dobře. Já se na něj okamžitě obrátím. A jinak s tebou souhlasím. A Jano Černogurský by mimochodem taky mohl u nás vystoupit. To by bylo osvěžující. To já to nějak zajistím. Já s ním jedu znovu v říjnu do Srbska. Předpokládám, že on tam pojede taky. Posledně měl s sebou nějaké šohaje, asi 4 slovenské, kde bude znovu akce v podstatě k těm otázkám Slované a genocida a fašismus a tak dále. Takže tam si pokecáme určitě znovu, ale já potřebuji do té doby s ním mluvit ještě. No. Asi tak.
1: Tak jo, děkuju. Přátelé drazí, to je pro dnešek všechno. Děkujeme vám za účast, za vaši podporu, za lajky, které jste dali. Dejte samozřejmě ještě další, než půjdete. Paleček nahoru, jenom jednou. Po druhý se zase vypne. Jo, to prostě musíte to sledovat. Kdo ještě tam, komu tam svítí tlačítko odebírat, dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás jste upozorněli na další videa. Jinak pomaličko se nám rozjíždí projekt Petr Bureš TV 2, takže druhý program zahajuje svou činnost, tak se když tak taky připojíte, ať ho můžete sledovat, je tam zatím 1690 cirka asi odběratelů, samozřejmě to zlomek, protože začínáme, ale tam jsou hlavně krátký videa, teďka takzvaný shorty, kde jsou highlighty právě z našich pořadů, to, co se tady vždycky jako vybere jako to nejlepší a takže v krátkém momentě úderná několika věta prostě informace. A samozřejmě jsou tam i nějaký takový odlehčený témata, naši herci třeba, když vyprávějí vtipy v našich pořadech a tak dál. Takže tam, jsou tam věci i k zasmání, nejenom vážné, protože prostě občas musíme i vypustit tu páru trošičku. Díky moc, kupujte knížky, uvidíme se v Příčovech, ale ještě předtím vám nabídneme nějaký další pořady, takže...
0: A já, Petře, kromě toho všeho, co říkáš, připomenu moudrost lidovou, která jak si vysvětluje, o čem je kapitalismus pozdní, dnešní. A ta moudrost zní, chceš se mít jako prase v žitě, buď svině.
1: Tak to je drsný.
0: Výstižný. Někdo to takhle mě přišlo přes internet a já to musím ocenit. Chceš se mít jako prase v žitě, buď svině. Tím nevyzývám naše diváky, aby se tím řídili. To jenom je jaksi vysvětlivka k tomu, proč jsme tam, kde jsme. Až ti, co nám tady vládnou, tak vědí, jak se tím mají řídit.
1: A ještě jeden, prosím vás, výborný argument pro ty, kdybyste se chtěli hádat s někým, kdo tvrdí, že Země je placatá, tak to, aby důkaz, že Země je kulatá, je, že jsme se vysrali na východ a hovno přišlo ze západu.
0: Ano. Tak jo, díky. Těším se na setkání na Příčovi samozřejmě. Buďte zdraví.
1: Mějte se krásně. Jo, a až nás budou miliony. No však už to znáte. Tak jo. Dobrou.
0: Dobrou noc.

0: Tak jsme se dozvěděli, že Soňa Peková přišla o znalecké oprávnění. Média i sociální sítě to začaly okamžitě přetřásat. Na kulatém razítku Soni Pekové mě ale víc než samotný verdikt zaujalo něco jiného. Co to znamená pro nás, když jde o naše zdraví? Je přitom jedno, jestli jsme očkovaní nebo ne. Připomeňme si, že Soňa Peková je lékařka s doktorským titulem v oboru molekulární biologie, genetiky a virologie. Do širokého povědomí se dostala především za covidu. Tehdy jsme ji poznali s odlišnými názory na původ viru, pandemii a očkování. František Kubásek, influencer a komentátor projektu Inkorekt, který od letošního roku pracuje na Ministerstvu životního prostředí, na Facebooku napsal, že Soňa Peková byla podle něj první českou vědkyní, která veřejně prohlásila, že covid je umělého původu. Podle Kubáska Soňu Pekovou od té doby začali systematicky umlčovat a současný případ znaleckého oprávnění vnímá jako připomínku toho, co sám označuje jako globální totalitní režim, který podle něj vlády téměř celého světa zavedly mezi lety 2020 a 2022. Jako obvykle se veřejná debata rozdělila na dvě části. I po verdiktu nad Soňou Pekovou jedni v něm vidí potvrzení, že Soňa Peková není důvěryhodná odbornice. Druzí naopak mají další důkaz, že je proti ní veden politický a ideologický boj. Než se přikloníme k jednomu nebo druhému táboru a podle toho začneme přemýšlet o svém zdraví, pojďme zjistit, co je podstatou celého problému. Ve výsledku nejde jen o Soňu Pekovou, ale hlavně o to, jak hledáme pravdu v tématu, které se dotýká nás všech. Dámy a pánové, přeji vám hezký den, jsem Petr Bohuš a toto je Modrý jelen. Soňa Peková, molekulární genetička pro Petra Kotlára, slovenského vládního zmocněnce pro prověření, jak postupoval stát za pandemie COVID-19, vypracovala znalecký posudek o covidových vakcínách. Ministerstvo spravedlnosti České republiky se Soňou Pekovou zahájilo loni v prosinci správní řízení kvůli pochybnostem o její nestrannosti při vypracování tohoto posudku. Oznámení, že Soňa Peková mohla spáchat přestupek, zaslal českému ministerstvu slovenský poslanec Tomáš Salaj z politické strany Svoboda a Solidarita. Soňa Peková čelí na můj podnět správnímu řízení o odejmutí znaleckého oprávnění. Kotlár už zřejmě nebude mít na své analýze vakcín kulaté razítko soudního znalce, napsal na konci minulého roku. A dnes už víme, jak to dopadlo. Ministerstvo spravedlnosti Soni Pekové znalecké oprávnění odebralo. Rozhodnutí ale zatím není pravomocné. Účastník diskuze na X-ku pod příspěvkem poslance Tomáše Salaje napsal: Soňa Peková říká pravdu, která se vám nehodí. Tomáš Salaje odpověděl: mýlíte se. Je mi úplně jedno, co říká paní Peková. Podstatné je, že nesplňuje zákonné předpoklady, aby byla soudní znalkyní. A tady se dostáváme k podstatě celého příběhu. Může nám být opravdu jedno, co říká Soňa Peková? Máme se zabývat především jejím znaleckým razítkem a otázkou podjatosti? Nebo bychom měli stejně pozorně zkoumat i samotný obsah jejího posudku? Co nám o Soni Pekové, jejím znaleckém oprávnění a posudku o vakcinách říkají média, sociální sítě, její příznivci a kritici? Ukážeme si a zkusíme z toho vyvodit nějaké závěry. Podotýkám, že jde o výběr Modrého jelena z médií a sociálních sítí. Vy sami si samozřejmě můžete hledat další příklady a udělat si vlastní obrázek. Jako první si pustíme video ze Seznamu zpráv s titulkem Vzestup a pád molekulární genetičky Soni Pekové.
1: Soňa Peková ztratila statut soudního znalce. Pojďme se podívat na zásadní momenty molekulární genetičky, kterou proslavila pandemie COVID-19. Peková se stává známou mimo jiné kvůli sporům s ministerstvem zdravotnictví.
2: Mě to na začátku pobavilo, ale potom vlastně už mě to až tolik nebavilo.
1: Během několika týdnů se z ní stává jedna z mediálních tváří pandemie. Na začátku října Peková tvrdí, že COVID do Vánoc zmizí. Ve stejné době ale v Česku prudce nastupuje druhá vlna. Během několika týdnů se nemocnice plní tisíce pacientů a denní počet zemřelých překračuje stovku. Peková se čím dál častěji objevuje v alternativních médiích a ostře vystupuje proti očkování.
3: Byla to pandemie, bylo to všechno naplánováno. Obdiv k tomu, jak šíleně, ďábelsky někdo může něco vymyslet.
1: Po ruském útoku na Ukrajinu vyzývá lidi, aby se modlili za Vladimíra Putina.
4: Vladimír Vladimirovič Putin, to je spirituální člověk.
1: Později mluví o UFO, stvořiteli, nebo o tom, že svět je hologram.
5: Fyzické tělo zemře, duše odchází a buď se inkarnuje svět do 3D světu, protože nesplnila to, co měla, nebo jde dál do těch vyšších 4D, 5D, 6D až 8D, nebo jak jim dál.
1: A co Soňa Peková říká na dnešní rozhodnutí ministerstva spravedlnosti?
5: Ohledně znaleckého razítka, které mi bylo odebráno pod pokutou 2500 korun, což jsem zaplatila, jsem jim to tam poslala, ať mají na zmrzlinu, protože vedro.
0: Peková ve videu není představena hlavně ohledně současného sporu o znaleckém oprávnění. Redakce Seznam zprávy nám ji ukazuje spíše jako příběh jejího vzestupu a pádu. Do popředí se dostávají její starší výroky o covidu, očkování, Vladimíru Putinovi. A divák si tak může vytvářet určitý obraz osobnosti Soni Pekové. K čemu nám jsou takové informace? Pomáhají nám pochopit současný spor o znaleckém oprávnění? Nebo vytvářejí obraz člověka, jehož názorům bychom neměli věřit? Možná je to jen způsob, jakým redakce zpracovala portrét veřejné osobnosti. Seznam zprávy přitom už před zveřejněním tohoto videa publikovali článek, ve kterém vysvětlovali, proč ministerstvo ke svému rozhodnutí dospělo. Podle ministerstva byla Peková podjatá. Měla s Petrem Kotlárem spolupracovat už před vypracováním posudku a také po něm. Ministerstvo tvrdí, že posudek vycházel z její vlastní iniciativy a z cíle, který sama předem veřejně prezentovala, a že k prezentaci svých názorů použila formu znaleckého posudku, mimo jiné, když osobně lobovala za zastavení distribuce a užívání vakcín proti COVID-19. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli Soňa Peková byla nebo mohla působit jako podjatá, ale pokud chceme pochopit celý spor, měli bychom slyšet také její vlastní vysvětlení. Peková své stanovisko zveřejnila ve více než hodinu a půl dlouhém videu a popisuje v něm řadu detailů. Poslechněme si několik úryvků.
5: Nebylo prokázáno, že by MUDr. Petr Kotlár účastnici řízení zadal vypracování znaleckého posudku. To je pravda, on chtěl analýzu, ale já jsem potřeboval, aby to mělo tu váhu a jako soudní znalec jsem tomu váhu mohla dát pouze soudně znaleckým razítkem. Mně jde o to, aby se ukončila distribuce a používání těchto přípravků. Takže toto vedlo nebo má vést k tomu, a proto jsem to udělala, aby se s tím okamžitě přestalo, aby se to přestalo distribuovat, nabízet lidem, a aby se to pořádně prozkoumalo, či vůbec vlastně, aby se to ani nepoužívalo dál, protože je to potenciálně nebezpečná věc. Takže to, co jsme udělali s Petrem Kotlárem, a oba dva to vidíme stejně, že chceme, aby to skončilo. A jediný způsob, jak to ukončit, je ukázat jasně data, že to prostě ty přípravky jsou nebezpečné. Ty takzvané vakcíny, které jsme vyšetřovali, tak to pracoviště na Slovensku možná vyšetřovalo stejné loty, ale nikoli stejné materiály, protože ty takzvané vakcíny, ty lahvičky jsou pořád u nás v laboratoři v mrazáku, nikdo si pro ně nepřišel, že by je zkontroloval, takže jsme každý fyzicky vyšetřovali jiné vzorky.
0: Z těchto ukázek vidíme, že mezi tím, jak jednotlivé strany některé skutečnosti popisují, existují rozdíly. Týká se to například otázky podjatosti Soni Pekové, jejího vztahu s Petrem Kotlárem, důvodu, proč byla v celé věci aktivní, nebo jak vznikl znalecký posudek. A tak nám některé otázky stále zůstávají nedopovězené.
5: Prosím, žádný poměr k panu doktoru Petru Kotlarovi nemám.
0: Soňa Peková má znalecké oprávnění v odvětví genetiky od roku 2017. V současné situaci uvádí, že už o znalecké oprávnění dále nestojí, protože prostředí, v němž je tato činnost vykonávána, podle ní není nezávislé. Proti rozhodnutí ministerstva se může Peková ještě odvolat, a to do 15 dnů od jeho oznámení.
5: Já žádný rozklad podávat nebudu a razítko teda skončilo. Já jsem zaplatila 2500 korun, provedla jsem pro Slovensko analýzu vakcín, které neanalyzoval tímto způsobem nikdo jiný, pouze naše laboratoř. Nikdy jsem nebyla zavzata v žádných finančních tocích, které se týkaly vývoje, distribuce, používání, komercionalizace, čehokoliv ohledně těch vakcín.
0: Jak se informace o odebrání znaleckého oprávnění dostala na veřejnost? Tady je pondělní tisková konference a vyjádření slovenského poslance Tomáše Salaje.
6: Ďakujem pekne, k druhej téme sa vyjadri ešte Tomáš Salaj, nech sa páči.
7: Ďakujem pekne, krásny deň. Chcem oznámiť úspech, ktorý sa mi podaril dosiahnuť vo vzťahu k Českému ministerstvu spravodlivosti. Pani Soňa Peková, známa dezinformátorka, už nie je súdnou znalkyňou. České ministerstvo spravodlivosti prijalo môj podnet, preverilo môj podnet a rozhodlo, že ju zbavuje tejto kompetencie, či už sa nebude môcť s okrúhlým razítkom vyjadrovať k témam ako zdravotníctvo, genetika či molekulárna biológia. Prečo je to dôležité? Soňa Peková už dlhodobo šíri rôzne konšpirácie, teraz nejdem hovoriť o reptiliánoch a o mimozemšťanoch, ale rôzne konšpirácie, ktoré sa týkajú vakcín a očkovania. Zúčastnila sa veľmi aktívne kampane proti očkovaniu proti covidu. A jej slova berie náš splnomocnenec vlády Peter Kotlár vážne. Tak vážne, že si dal u nej spracovať posudok a na tlačovej besede ukazoval ten posudok s tým, že nikto iný takýto krásny posudok o tom, že vakcíny škodia, nemôže mať, lebo je na ňom to okrúhle razítko, tá okrúhla pečiatka súdneho znalca. To ani Slovenská akadémia vied nemá, tak to tvrdil Peter Kotlár. No, takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá.
0: Všimněme si pořadí, v jakém jsou informace podávány. Tomáš Salaj nejdříve Soňu Pekovou označí za dezinformátorku. Připomene reptiliány a mimozemšťany. Připomene její postoje k očkování a teprve potom mluví o jejím znaleckém posudku. Takové pořadí může ovlivnit, jak se na člověka a jeho následné argumenty díváme. Podívejme se, jak na Tomáše Salaje reaguje Soňa Peková. Ve svém dlouhém videu reaguje na řadu výhrad ke svému posudku, zároveň ale představuje i svého kritika, kdo Tomáš Salaj je, co vystudoval a čím se v minulosti zabýval.
5: Pan doktor Tomáš Salaj, poslanec Národní rady Slovenské republiky, a já možná bych vám přečetla jeho životopis krátký, abyste viděli, o koho se jedná. Tak Tomáš Salaj narodil se 8. prosince 1971, je slovenský politik a lékař. V roce 2023 byl zvolen poslancem Národní rady Slovenské republiky za stranu Sloboda a Solidarita, to je jeho oficiální profil. Ten životopis má dva odstavce, jeden je o něm, druhý paradoxně nebo zajímavý je o mně. Tak ten jeho odstavec: vystudoval v roce 1996 Univerzitu Komenského v Bratislavě a následně byl do roku 2002, tedy hned po škole, moderátorem TV Markýza. Poté se stal mluvčím ministerstva zdravotnictví a i po opuštění této pozice se o zdravotnickou politiku dále zajímal. V roce 2020 se stal ředitelem zdravotnictví v Bratislavském samosprávném kraji a v této funkci nahradil Petr Kardoš o 3 roky později, kdy byl zvolen poslancem. Takže klinické medicíně se dle svého životopisu nevěnoval, A ten jeho životopis pokračuje dál ještě jedním odstavcem a ten říká, česká molekulární bioložka Soňa Peková pro slovenského zmocněnce vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy Petra Kotlára vypracovala soudní znalecký posudek, ve kterém konstatovala škodlivost očkování proti COVID-19. Tomáš Salaj na konci dubna 2025 na Pekovou podal ministerstvu spravedlnosti České republiky oznámení o podezření ze spáchání přestupku. 18. prosince 2025 ministerstvo spravedlnosti zahájilo s Pekovou správní řízení.
0: Ve svém průvodním textu k jejímu videu pak Soňa Peková tvrdí, že podnět k odebrání jejího znaleckého oprávnění podal Tomáš Salaj, který se podle ní v posuzovaném medicínském laboratorním oboru nikdy nepohyboval a že byl během pandemie politicky angažovaný na straně zastánců tehdejších opatření na Slovensku a podle ní byl i finančně zainteresovaný v programu distribuce vakcín. Peková to uzavírá tvrzením, že pokud má něco charakter dvojího metru, pak právě toto. Takže máme zajímavou situaci. Tomáš Salaj nejprve zpochybňuje Soňu Pekovou jako osobu, její důvěryhodnost. Soňa Peková na to reaguje tím, že začne představovat Tomáše Salaje a jeho minulost. K čemu jsme se dobrali? Dozvěděli jsme se něco nového, co v laboratoři naměřili, jak provedli analýzu a taky v čem se její výsledky liší od pozdější analýzy Slovenské akademie věd. Protože jestli chceme skutečně zjistit, kdo má pravdu, měli bychom se teď přestat zabývat tím, kdo koho označil za dezinformátora, nebo kdo má jakou minulost. Slovenská veřejnoprávní televize STVR po tiskové konferenci poslance Tomáše Salaje reagovala hned v pondělí večer v hlavní zpravodajské relaci. Pustme si reportáž.
8: Česká molekulárna genetička Soňa Peková prišla o okrúhlu pečiatku. Tamojšie ministerstvo spravodlivosti jej odobralo oprávnenie súdnej znalkyne. Spolupracovala na analýze vakcín proti COVID-19 s vládnym splnomocnencom Petrom Kotlárom. Jej závery spochybnila Slovenská akadémia vied.
9: Český rezort spravodlivosti zrušil Soni Pekovej oprávnenie vykonávať znaleckú činnosť v odbore zdravotníctvo v odvetví genetika so špecializáciou na molekulárnu genetiku, biológiu a mikrobiológiu.
10: Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Účastnice řízení proti němu může podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O něm bude rozhodovat minister spravedlnosti.
9: O odobratí znaleckého oprávnenia informovala Soňa Peková na sociálnej sieti. V hodinu a pol dlhom videu okrem iného uviedla, že ju obvinili zo zaujatosti. Zaplatila pokutu 2500 korún a oznámila, že rozklad podávať nebude.
5: Nevím, proč jsem považována za podiatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací. Razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
9: Podnět na prešetrenie konania Soni Pekovej podal ešte vlani poslanec Tomáš Salaj. Podľa neho má byť znalec nestranný, no pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejne vystupovala proti očkovaniu.
11: Takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak ako akurát na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
9: Na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili. Peter Kotlár krok českého rezortu komentovať nechce.
12: Necháme túto časť bez môjho vyjadrenia.
13: Ide o rozhodnutie orgánu iného štátu v konaní, ktoré sa netýka ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Rezort ho nekomentuje.
9: Veronika Britaňáková, Slovenská televízia.
0: Reportáž se v zásadě snaží korektně složit základní osu příběhu. Odebrání oprávnění, rozhodnutí není pravomocné, Peková se může bránit, ona se bránit nebude, podnět podal Tomáš Salaj, důvodem měla být její podjatost, její posudek a veřejné postoje a reakce Petra Kotlára. Je to přehledné, ale jsou tam tři momenty, na které stojí za to upozornit.
8: Jej závěry spochybnila Slovenská akademie věd.
0: To je poměrně silná zkratka. Divák se nedozví, co přesně Peková zkoumala, co přesně zjistila a co přesně Slovenská akademie věd namítala. A už vůbec se v reportáži nedozvídáme, že Peková ve svém vyjádření upozorňuje na rozdílné fyzické vzorky, které podle ní byly při jednotlivých analýzách použity. To samozřejmě samo o sobě neříká, kdo má pravdu. Ale pokud chceme porovnávat dva odborné závěry, potřebujeme vědět, zda se vůbec porovnávaly stejné věci a stejné postupy.
9: Podnět na prešetrenie konania Soni Pekovej podal ešte vlani poslanec Tomáš Salaj. Podľa neho má byť znalec nestranný.
0: Reportáž prebíra pohled Tomáše Salaje. Nejprve zazní podnět na prešetrení řízení Soni Pekové podal slovenský poslanec Tomáš Salaj. Podle něj má být znalec nestranný. To je věcná informace. Potom ale zazní.
9: No pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejne vystupovala proti očkovaniu.
0: Tím reportáž spojuje její veřejné postoje s otázkou nestrannosti. Následně dostává prostor Tomáš Salaj se svým expresivním hodnocením jejího posudku.
11: Takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak akurát na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
0: Tento výrok reportáž nechává zaznít bez dalšího vysvětlení nebo konfrontace. Současně uvádí, že Petr Kotlár odmítl věc komentovat. Tady už nejde jen o informaci, že Peková o znalecké oprávnění přišla. Reportáž zároveň nabízí divákovi určitý pohled, interpretační rámec a jedním z hlasů, který v něm dostává prostor, je právě Tomáš Salaj.
5: Nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací. Razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
0: A třetí moment je nejzajímavější. Soňa Peková samotná zazní od ní, proč jsem považována za podjatou. To je v podstatě její jediná skutečná obranná pozice v celé reportáži. A potom reportáž říká,
9: na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili.
0: Její zistení o tom, že obsahují vysoké množství DNA, vedci vyvrátili. A tady se dostáváme k nejdůležitější otázce. Co přesně bylo vyvráceno? Jaké vzorky zkoumala Peková? Jaké vzorky zkoumali další vědci? Jakými metodami? A můžeme výsledky těchto analýz vůbec porovnávat?
9: Peter Kotlár krok českého rezortu komentovat nechce.
12: Necháme túto časť bez môjho vyjadrenia.
0: STVR tedy téma zveřejnila a základní informace přinesla. Ale k samotné podstatě odborného sporu jsme se nedostali. Kdo má pravdu a v čem je problém? To z této reportáže zjistit nedokážeme. A pak je tu ještě jedna otázka.
14: Česko i svět teď v událostech.
15: V pondělí 17. srpna přejeme dobrý večer.
0: Česká televize, která veřejně kritizuje svou slovenskou veřejnoprávní kolegyni, například kvůli její údajné provládnosti, tuto událost do své hlavní zpravodajské relace nezaradila ani v pondělí, ani v úterý, ani ve středu. Že by si ji nevšimla nebo ji považovala za méně významnou. A jsme zase u naší původní otázky. Jak se máme dozvědět, co je v tak zásadní věci pravda? Když různé strany tvrdí různé věci a když se média často zastaví u toho, co kdo řekl, namísto toho, aby prověřovala data, metody a důkazy. Nezbývá nám tedy, než abychom sami sledovali další vývoj. Tak například, kdy vystoupil na tiskové konferenci Tomáš Salaj, zveřejnil slovenský vládní zmocněnec Petr Kotlár prostřednictvím tiskové kanceláře TASR, tiskové agentury Slovenské republiky, prohlášení, v němž upozornil na novou kritickou analýzu závěrů o studii Slovenské akademie věd. Podle autora této nové analýzy obsahuje studie SAVKY Slovenské akademie věd několik metodologických nedostatků, které mohou vést k systematickému podhodnocení naměřeného množství zbytkové DNA. Kritika se týká především použitých analytických metod a technických možností použitých přístrojů. Nová analýza zpochybňuje také způsob, jakým byly výsledky použity k vyvozování závěrů. Petr Kotlár proto považuje za potřebné, aby byla tato nová tvrzení odborně a důkladně prověřena. Pozor ale, ani tohle není důkaz, že se autor nové analýzy nemýlí. Je to další odborná kritika, která zpochybňuje metodiku předchozí studie. A právě proto bychom potřebovali to, co v podobných sporech potřebujeme nejvíc. Nezávislé odborné ověření. Protože zatím máme Soňu Pekovou, která tvrdí jedno, v studii Slovenské akademie věd, která její závěry zpochybňuje, a novou analýzu, která zase zpochybňuje metodiku studie Slovenské akademie věd. A místo toho, abychom se podívali na samotná data, použité metody a výsledky, mezitím se bavíme o tom, kdo je dezinformátor, kdo je důvěryhodný a komu bylo odebráno znalecké oprávnění. A přesně tady jsme se dostali. Možná by nebylo od věci, kdyby si Tomáš Salaj, Soňa Peková a Petr Kotlár na chvíli přestali vzájemně vysvětlovat, kdo je dezinformátor, kdo je podjatý a kdo má pravdu. A místo toho si společně sedli nad všemi dostupnými analýzami. Ne jako politici, ne jako lidé zastupující jednotlivé tábory, ale jako lidé, kteří chtějí zjistit, co skutečně ukazují data. A třeba by k tomu mohl Tomáš Salaj trochu ubrat ze svého ostrého jazyka. Petr Kotlár by mohl na chvíli nechat stranou kukuřici a Soňa Peková mimozemšťany. Abychom se mohli soustředit na to podstatné. Jaké vzorky byly zkoumány? Jakými metodami? Co bylo skutečně naměřeno? Kde se jednotlivé analýzy rozcházejí? A na tyhle otázky potřebujeme znát odpověď. Jedno, do kterého tábora patříme. Důležité je, co můžeme ověřit. Mějte se hezky.

Kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně, kapek štěstí co nejméně,

0: Takže teď vlastně v této tradici pokračujeme. Tu roli, kterou hraje, tak je právě Alice Tomková, majitelka tohoto zámku, krásného zámku, který určitě brzo bude ještě krásnější po té rekonstrukci, protože to je žena velmi odvážná. Ona už opravdu několik let tato setkání pořádá a my víme hlavně z minulého ročníku, že to není vždycky úplně jednoduché. A ty útoky, které se i v loňském roce odehrávaly, byly poměrně ostré. Doufáme, že letos bude situace klidnější. Prosím vás, kdyby náhodou k nějakému konfliktu docházelo nebo mělo dojít, zůstaňte v klidu. Máme tady policii České republiky, která by měla zasáhnout, vyřešit případné konflikty. Takže prosím, zůstaňme klidní a ukažme, že naše vlastenecké setkání, byť ho mnozí nazývají dezolácké, je klidné a přátelské. Tak a teď už mě dovolte, abych předala slovo panu předsedovi Tomiu Okamurovi, který má pro vás stravici a na konci si nachystejte 3 otázky, které potom rychle zodpoví, než se k vám zase vrátí. Prosím.
1: Tak. Být na vlasteneckém setkání v Příčovech. Moc děkuju organizátorce, velice odvážné organizátorce, paní doktorce Tomkové, protože opravdu to chce velkou odvahu pořádat pravidelně takováto setkání. Já, když jsem se díval na program, tak ten program, který tady máte, je úplně skvělý, musím říct. Je aktuální, je suprový, nestrannost, nezávislost, objektivita, vyváženost ve zpravodajství a publicistice. Já, když se dívám i na složení toho panelu, tak jsou to fakt lidé, kteří se za prvé vyznají, jsou to odborníci a za druhé jsou velice odvážní a říkají svoje názory na rovinu. Takže je mi tady čest sedět tady a být tady aspoň tu chvilku tady mezi vámi na pódiu. Další téma, příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů. Tak to by člověk nevěřil, jakým způsobem se překrucují v posledních letech dějiny a jakým způsobem se dělají výklady. Mimochodem tleská se těm, kdo schvalovali okupaci, píská se na ty, kdo s tou okupací nemají nic společného. No, jsou to tady zajímavé paradoxy, ale určitě si o tom popovídáte z různých pohledů v tom panelu. Ani západ, ani východ, možné podoby středoevropské spolupráce. No to je přesně ono. Jestli jste si všimli, tak v podstatě s příchodem nové vlády jsme vrátili do České republiky tu pragmatickou zahraniční politiku, kde musí být Česká republika na prvním místě bez nějaké ideologie. V tomto chceme pokračovat. Takže já už nebudu dlouho řečnit, já tady budu samozřejmě s vámi a tím myslím tamhle, tady pódium už nechám odborníkům a účastníkům panelu a těším se na osobní setkání s vámi a na to, že si popovídáme a určitě spoustu aktuálních věcí. A když jsem přišel, tak se spoustu z vás už ptalo na různé aktuální věci, takže je to super a těším se na to, že si popovídáme. Tak ať se daří, mám hezký den, teď přestalo pršet, tak doufám, že nám to vydrží. A děkuju a ještě jednou děkuju organizátorům, protože je to skvělá akce.
0: Moc děkujeme. Taky jsem chtěla říct, že krásně vychází sluníčko, tak možná to byla z části ta mše, která tady o 10 hodin probíhala, anebo taky to, že se tady scházíme v přátelském duchu. Já jsem slíbila 3 rychlé otázky. Máte někdo něco, co se chcete zeptat pana předsedy, a nebo už ho můžu vypustit mezi vás? Máme tam jednu. A dáme jednu. Děkuju.
2: Dobrý den, pane předsedo. Hrady Výhlan, média, parlament České republiky, senát pod kontrolou lidu. Já bych se chtěl zeptat na otázku, kterou pokládám i ve sněmovně. Jaký máte názor na to, když si ústavní soud veřejně přispojil pravomoc tím, že teď rozhodl tu věc ve vztahu k Ankaře, kdy uložil něco konat vládě, kdy mu to zákonem nepřísluší. On smí předběžným opatřením pouze a jedině zakázat.
1: Tak já si myslím, že tohleto rozhodnutí ústavního soudu určitě není z mého pohledu správné, i když byste asi bych měl říkat, jak všechno respektuju, ale já prostě nebudu lidsky respektovat to, s čím nesouhlasím. A ústava mluví jasně. že za exekutivní moc, za výkonnou moc je odpovědná vláda. A zahraniční politika je výkonnou mocí. Tam žádný jiný výklad není. To znamená, i to předběžné opatření takto rychle a v tomto typu věci je velmi nezvyklé, respektive je přelomové. A mně připadá, že ústavní soud začíná vstupovat do politiky. Jenže to by byla velká chyba a to nemůžeme samozřejmě s tímto tiše souhlasit, protože my jsme zvoleni výsledkem voleb, kdežto ústavní soudci nejsou zvoleni občany. Jo? Navíc samozřejmě jsou zvoleni v podstatě v tom tandemu prezident-senát, který má odlišný volební výsledek než poslanecká sněmovna. To znamená, já si myslím, že ústavní soud tímto vstoupil do politiky a já si myslím, že to není dobrý trend. Proto my samozřejmě trváme na tom ve vládě, že za výkonnou moc je odpovědná vláda a samozřejmě budeme dál dělat kroky, aby jsme se nestali tady státem, kde ústavní soudci rozhodují o politice. Ono je to i podivné třeba ohledně těch platů ústavních činitelů. Jak víte, tak já dlouhodobě prosazuju to zamrazení platů, no tak teď se to tam snad zase už konečně dostane na ten program schůze. Ale všimněte si, že ve stejném zákoně jsou soudci. A soudci úplně ustřelili platově a sami sobě si vlastně vždycky zruší to zamrazení. Jo? Jo, to znamená, sami sobě rozhodují o platech, když se jim něco nelíbí ústavnímu soudu, tak to rozhodne proti vůli té zvolené většiny. Takže já teda, můj názor je jasný na to, já si myslím, že to není dobrý trend a že je potřeba postupovat a respektovat výsledky voleb.
0: Tak ještě jednou a potom už budeme pokračovat.
3: Zdravím to Míla a všetkých priateľov, pozdravím zo Slovenska z Humeného a želám si, aby sme nekonečne rozvíjali československé vzťahy a priateľstva. Je to kladiem otázku, že aké máte predstavy a plány pre zlepšovanie našich vzťahov medzi obou republikami, pre výmenu názorov, skúseností a zlepšovanie kultúrnych a ďalších výmen medzi našimi oboma republikami, pretože naše spoločné priateľstvo oboch národov je tak blízke, že treba ho nekonečne rozvíjať, vzájomnú históriu poznať, vzájomné kultúru rozvíjať a to je pravda najsprávnejšie a musíme vždy len odsútiť, opovrhnúť to, čo stváral Peter Fiala. Peter Fiala nech si rieši svoje osobné komplexy, kde inde. Na československé vzťahy sú sveté a možno ich iba len ale rozvíjať. Takže aké máte predstavy a plány pre rozvoj československých vzťahov a zlepšovania prostredia?
1: Jo, děkuji. Tak já jsem udělal už ty první kroky hnedka po zvolení předsedou sněmovny. Já jsem nalenil, ukázaná platí a okamžitě jsem jel na Slovensko, jestli pamatujete, už loni v listopadu a během dvou dnů se podařilo opět vrátit československé vztahy nebo slovenské-české. Se nám podařilo vrátit do těch přátelských a standardních rozměrů. Protože samozřejmě Slovensko je náš nejbližší národ. Slováci to uvítali a politika SPD, kterou prosazujeme i ve vládní koalici, je vůči zahraničí politika respektu a porozumění. To znamená, my nehodláme komentovat vnitrostátní záležitosti Slovenska, ale i třeba Srbska a podobně, což dělala právě minulá vláda, že vlastně mistrovali, nebo já bych to řekl, peskovali Slovensko, účastnili se na protivládních demonstracích. A to prostě se těch Slováků samozřejmě logicky dotklo, protože Slováci jsou rovnocenný národ, který máme rádi a my tady máme svých problémů dost, co si budeme říkat, třeba svoboda slova, dlouhotrvající soudy, soudní rozsudky. A je tady těch problémů spoustu. Máme problémy samozřejmě důchody a podpora zdravotně pozitivních rodin s dětmi. A já si myslím, že vůbec nejsme v situaci, aby jsme tady ukazovali na Slovensko a poučovali ho. To znamená, my jsme ty vztahy vrátili do velmi přátelských vztahů. Mimochodem, ta spolupráce probíhá výborně, protože my, když prosazujeme na unijní úrovni Bruselu naše záměry, to znamená například, chtěli jsme zpřísnit podmínky pro pobyt cizinců i Ukrajinců v České republice. Výsledkem naší snahy je mimochodem i to, že teďka ti, co tam neplnili vojenskou povinnost, takže nebudou už nově dostávat už tu dočasnou ochranu a tak dále. ETS dvojky, že jo, emisní povolenky, zrušení zákazu spalovacích motorů od roku 2035. Vždycky se zeptáme Slováků, protože jsme narovnali ty vztahy. Slováci, protože jsou nám fakt úplně nejbližší, já to vnímám, protože teďka jezdím i na ty zahraniční návštěvy, že po, s těmi jinými zeměmi, tak ti Slováci jsou tak blízko, že v podstatě v úvozovkách po telefonu dokážeme konzultovat to stanovisko a oni vlastně v podstatě řeknou ano, souhlasíme s váma taky a už jsme dva vůči tomu Bruselu. Jo, takže takže je to strašně dobrá spolupráce, strašně rychlá spolupráce. Pochopitelně si rozumíme prostě okamžitě ve všem, i v tom názoru. To znamená to narovnání vztahu. Já možná už taky chápu i z tohoto pohledu, nebo je mi zřejmé, proč to bývalá Fialová vláda chtěla narušit, protože to v podstatě oslabovalo tu vlasteneckou pozici České republiky. Teď ji naopak posilujeme společně se Slovákama a ta spolupráce je prostě výborná. My jsme mimochodem, já jsem udělal, jsou i třeba třetí sněmovny, tak začaly být výměny mladých Slováků, co mají zájem o politiku a českých mladých zájemců, co mají zájem o politiku vzájemně mezi parlamentama, aby absolvovali určité návštěvy. Vytvořil jsem teďka s předsedou Rašim, slovenským předsedou parlamentu, československou cenu, kdy jednou za rok budeme udělovat cenu osobnostem, které se zasloužily o československé přátelství a musí s tím souhlasit obě dvě strany, ale tedy jo, to znamená jak slovenský parlament, tak český parlament. Prostě i tyhle ty drobnosti děláme, samozřejmě rozvíjíme, uzavřeli jsme memorandum na vládní úrovni o spolupráci se Slovenskem a to i třeba v oblastech obranné spolupráce a další. Prostě my s tím Slovenskem ho bereme skutečně jako nejbližší stát, nejbližší národ a já si myslím, že je tak správně, nehledě na to, jaký je výsledek voleb na Slovensku nebo u nás, tohleto přátelství by nikdy nemělo být prostě narušeno. A znovu říkám, má to i ten pragmatický politický přesah, nejenom ten přátelský lidský, že přeci jenom jsou to potom už dva hlasy a s těma Slovákama teď mám jako nový zkušenosti díky tomu, že jsem součástí vládní koalice, se fakt jedná skvěle, protože si rozumíme úplně ve všem, prostě tam je 100% jazykový přesah i společná historie, takže ta spolupráce je velmi přínosná a já vám můžu garantovat, že dokud bude SPD ve vládě, tak určitě vztah se Slovenskem bude absolutní prioritou vždycky.
0: Děkujeme. My ještě zahájíme první panel, který nás čeká, takže můžete mezi vlastence. Moc krát vám děkujeme. Tak setkání příčovek má vždycky svoje tradiční moderátory. A tím prvním je Petr Žantovský. A ten se bude ve svém panelu věnovat tomu, co je nejdůležitější pro to, aby jsme měli dostatek informací, aby ty informace byly pravdivé, skutečné, nezabarvené, aby to prostě nebyly dezinformace. Petr Žantovský si pozval původně, to bylo i na programu, sestavu, jejímž součástí byli pan Vladimír Železný a Tomáš Kulikadis, bohužel se omluvili. Pan Žantovský vám vysvětlí, z jakých důvodů, ale je to vlastně pro nás na jednu stranu i přínos, protože tady máme Martinu Kociánovou, kterou tady pozvítám. Potom jsou tady ti, kdož tady být měli, takže Marek Stoniš a Petr Štěpánek. Tak já už teď předávám slovo našemu moderátorovi Petrovi, aby si v následující hodině a půl vzal toto pódium a tak v tu jednu hodinu skončíme a potom dostanete další zprávy, informace a tak dále. Tak užijte si první panel.
4: Dobré dopoledne, přátelé, dámy a pánové. Já bych to měl vzít od konce. Já jsem se pokoušel najít si nějaký takový ten startovací můstek a teď mě tady paní kolegyně řekla, že mám 1,5 hodiny na to vzít si to pódium. Já se strašně bojím, že to nezvládnu. Kdybych měl trable, tak mi pomozte. to je jedna informace. A zase nevím, na jakým podiu pak vystupovat ty ostatní, tak já bych jim ho půjčil aspoň na dnešek, když už si ho vezmu. Jo, já se bojím, abych to nedělal, jako Big Beatu. Takže to o tom vzetí toho podia jste slyšeli, tak ještě jednu potřebnu, takovou společenskou podotek takový. My jsme tady byli jako nazváni a jsme nazýváni, že jsme tedy nějaká menší skupina dezolátů a horšolidů a podobných. A tak jsem si říkal, že by bylo fajn tady mít taky nějakýho lepšolida. A přemýšlel jsem, ale Marku, já tě urazím až potom. Přemýšlel jsem o tom, kdo je takový typický lepšo člověk v České republice dneska. A vyšel mi z toho takový známý umělec, filmový režisér, který, jak víte, vystupuje zásadně provolovaným tričku. Jmenuje se Jan Hrtebejk. A to je pro mě typický lepšo člověk. No tak jsem se snažil dostat přes všechny ty gorily a hlídače a mluvčí a tak dále k tomuto velkočlověku a nepovedlo se mi to. Tak prosím vás, berte to tak, že uctívám velikost všech těch, co si myslí, že my jsme malí. Tímto tričkem. Tak jenom, abyste tomu rozuměli. A nyní už tedy k věci. My jsme si dneska vytkli několik takových zdánlivě banálních, zdánlivě srozumitelných a zdánlivě věčných témat, jako je nestrannost médií, nezávislost médií, objektivita toho, co se píše v novinách a podobně. Ale jak za chviličku uvidíte, uslyšíte, to jsou jedny z nejtěžších slov, které vůbec lze v tomto kontextu vyslovit. A proto jsem rád, že moje pozvání přijali ti, kdo sedí tady vedle mne. Nejprve k tomu, jak slíbila paní Turaňová, proč to nejsou ti druzí. Vladimír Železný se moc těšil, mám mu vzkázat vaše jeho pozdravy a zlomil si, co si na dovolené v Itálii a skončil na operaci, takže je bez pohybu v tuto chvíli. Je mi ho jít a zdravím ho. Prosím o potlesk. Jak jste si mohli povšimnout, Vladimír Železný za poslední leta udělal hodně velký oblouk ve svých názorových výstupech a byl jsem účasten několika konferencí, kde ty jeho příspěvky byly opravdu, jako kdybychom mu je psali my kolektivně, ale byly lepší, musím říct, k jeho cti. Tomas Kouřakis tady není a já to vím od včerečka, protože Tomas chytil někde, čemu se říká pneumokok, což je sice nepříjemné, dá se to léčit antibiotikama, ale je to aspoň v prvních okamžicích a dnech hodně infekční. Takže on tu není kvůli vám, ne že by vás nerad viděl, ale nechce vám ublížit. Takže i pro něj prosím potlesk. No že a teď jsme se dohodli, že pojedeme pěkně po abecedě. Takže po mé pravé ruce, z vašeho pohledu levé, víte, jak zvláštní je ten pohled, to je strašně důležitý. Něco je z pohledu pravé a z téhož pohledu, nebo z opačného pohledu levé. Ale kde to je vlastně, ta pravice a levice? A tohle pije pšenák, nebo? No my jsme tady na druhém ročníku zažili nálet vojenských bojovných vrtulníků oficiální armády České republiky. To budou drony. Možná od letkýho. No každopádně to ruší. Já bych možná takhle na dálku poprosil moc paní doktorku Tomkovou, zda by nebyla schopna policajtům sdělit, aby to odstřelili třeba, nebo aspoň umlčeli. Takže po mé pravé ruce sedí Martina Kociánová, už jste jí tleskali. Udělejte to.
5: Děkuji, přeji vám všem hezký den.
4: Martinu znáte všichni strašná léta, protože je to neobyčejně zkušená novinářka a kromě toho, a já to strašně rád připomínám, také koncertní umělkyně, pěvkyně a já mám vždycky takový dobrý pocit z toho, když někdo umí více věcí a je v nich dobrý, protože když by mu náhodou tu jednu věc sebrali, tak může dělat ještě tu druhou. A to už jsme zažili taky v minulých režimech. Takže pěvkyně a novinářka. Martina pracovala v dříve takzvaných mainstreamových médiích. Známe její rozhovory s vysílání Českého rozhlasu. To je minulost. Dnes známe její vysílání ze Svobodného univerza web. Radio Univerzum, pardon. Já si to furt tu svobodu tam strkám, jo. To je moje chyba, já se omlouvám. Tak příště už budu říkat nesvobodné, ne, radši ne. Takže já poprosím nejprve Martinu, jako člověka, který prošel těmito typy zkušeností, ať se zkusí vyjádřit stručně podle svého názoru na ty pojmy, které jsem říkal. Nestrannost, nezávislost, objektivita, vyváženost, všechny tyhle ty sakrální pojmy, které se týkají zejména názorové publicistiky.
5: Petře, já ti velmi děkuji. Ještě jednou vás všechny zdravím, milí přátelé, milí spoluobčané, kteří máte rádi svoji zem a nestydíte se za to. Ty pojmy, které tady zazněly a které jsou náplní tohoto našeho dnešního prvního panelu, jsme si mysleli po roce 89, že budou natolik automatická tato slova, že nebudou vlastně potřeba znovu připomínat, znovu o nich diskutovat, protože přece tehdy jsme si vycinkali všechno toto, o čem je řeč, to znamená zpravodajství bez cenzury, takzvané vyvážené zpravodajství, takzvané nezávislé zpravodajství. Tak už je to dlouho a některé věci se mění. Pravděpodobně se ty věci měnily už tehdy, ale my jsme to nechtěli vidět. Viděli to lidé, jako byl třeba Karel Kryl, kteří měli zkušenosti, které nám scházely a my jsme se na něj tehdy mračili, protože nám přišlo, že je to škarohlíd. Ne, Karel tehdy věděl, kudy se ubíráme a viděl, zasáhl terč, který my jsme ještě tehdy ani neviděli. Já jsem se svého času věnovala, protože jsem to vyprávěla studentům cenzuře a vlastně s úplnou něhou a nostalgií jsem si četla, jak za Rakousko-Uherska i později, kdy byla ještě horká sazba, tak když vydavatel, strana, generální tajemník zjistil, že něco v těch novinách není v pořádku, tak se zkrátka, protože se to nestihlo měnit, tak se ten řádek vynechal. A tak se stávalo, že na titulní straně vyšla jenom polovina článku. To přece bylo tak krásné, protože vy jste jasně viděli, že v tom článku bylo ještě něco jiného. Něco, co se nehodilo a tak jste si mohli představovat, co tam asi autor psal, co tomu šéfovi vadilo. Dnes jsme tady této možnosti vidět manipulaci s daty, manipulaci s fakty. Bohužel ušetření, pokud veškerý svůj volný čas nevěnujeme tomu, že dohledáváme to, jak se věci skutečně mají. Takže pokud se bavíme o nezávislosti, pokud se bavíme o informovanosti, tak se mi vybaví věta vynikajícího herce a komika Milana Lasici, který říkal, před rokem 89 jsme si mysleli, že lidé jsou hloupí, protože mají málo informací. Tak tým to nebylo, říkal Milan Lasica. Máme informací. Máme informací mnoho a po hříchu většina z nich, bych řekla v dnešní době, už opravdu většina z nich slouží jako kouřová clona. V podstatě ty nejdůležitější věci, které se můžete dozvědět, tak jsou to ty, o kterých se vůbec nepíše. K čemu to vede? Vede to k tomu, že přijímáme některé věci za normální, pozor, slovo normální, jenom proto, že jsou běžné. A tak jsme za normální přijali i třeba dvojí metr. Už nám vůbec nepřijde divné, že když jsem tady přišla ke stánku a říkám, dám si turka, tak mi k tomu hned dodali, a chcete ho s jogurtem? A všichni víme, o čem je řeč. Všichni víme, že je dvojí metr a vyhrabávají se na nejrůznější lidi, kteří se pohybují ve veřejném prostoru, informace, které jsou naprosto marginální, a zatímco jiným lidem, kteří jsou z toho správného názorového spektra, procházejí kauzy, jako je dosimetr, procházejí bitcoinové kauzy, ale my řešíme jogurty. Proto mluvím o té kouřové cloně. A můžu ještě, ale máme hodinu a půl, takže... Když se podíváme na to, jaké informace dostáváme, dobře, některé jsou ohnuté, některé jsou vysloveně nepravdivé, ale pak je tady, kromě zpravodajství, já se na to postavím, pak je tady ještě ta měkká síla. A já vám jako jeden z příkladů uvedu věc, která je z roku 2022, kdy 24.2. začal konflikt na Ukrajině, a tuším, že 28.2. se v České televizi měl dávat skvělý Vláčilův film Stíny horkého léta. A protože je to báječný film, který byl oceněný mnoha mezinárodními cenami, mimo jiné i Zlatou palmou, tak jsme se s mužem těšili, že si ho pustíme, a také měl nějaké výročí Juraj Kukra, hlavní hrdina tohoto filmu. A ten film bez jakéhokoliv ohlášení nešel. Místo toho šla božská Ema s Jurajem Kukurou. A my jsme se dívali, co se to děje, jak to, že ten film není, jak to, že to nikde neohlásili, neomluvili. A tak jsme se podívali do programu na anotaci k tomu filmu. Ten program vyšel dlouhou dobu předtím. A tam bylo napsáno, že tento film zastihuje poválečnou nebo konec války na Beskydském pomezí, kdy Juraj Kukura jako sedlák baran se svojí rodinou musí čelit teroru banderovců. A v tu chvíli nám to došlo. A v tu chvíli jsme hned psali do České televize, proč tento film nezveřejnili, a poprvé nám přišla omluva, že byly potíže s autorskými právy. Vzhledem k tomu, že ten film vznikl v době, kdy žádná jiná televize než česká nebyla, tak je těžké představit si potíže s autorskými právy, notabene je těžké představit si, že nasazujete do vysílání film, který má potíže s autorskými právy. A proč o tom mluvím? Protože to je měkká cenzura. To je cenzura, kdy někdo 5 dní poté, co vypukl konflikt, už byl tak zorientovaný, že věděl, že tento film je kontaminovaný. A to je věc, na kterou si musíme dávat pozor, protože jsme svědky toho, že se obrací klasická literatura, že se upravuje klasická literatura, že někteří myslitelé mají dokonce nápady, že se z knihy o kocourku Mikešovi vypustí kapitola o tom, jak kocoura Mikeše ukradli cikáni. Můžeme se podívat, na co chodíme do kina. Můžeme se podívat, kdy Hollywood natočí pohádku, na které jsme všichni vyrůstali, Sněhurka a 7 trpaslíků, ale v hollywoodské provenienci Sněhurku, což je v angličtině Snow White. Nic bělejšího už nevymyslíte, než spolení těchto dvou slov. Tak hlavní hrdinku hraje latinskoamerická herečka, což tedy nic proti, ale Sněhurka je Sněhurka. A protože musíme být vyvážení, tak je to, ten film se jmenuje Sněhurka a 7 rostodivných společníků. Můžete se na to podívat, můžete na to jít i do kina. Ta její parta vypadá jako jednotka Boko Haram po akci, protože jeden nemá nohu. A to je jenom taková drobná freska, kterou jsem vám chtěla předestřít, protože je spousta věcí, které vidíme, které pojmenováváme, které jsou zjevné, které se dozvíte, ať už tady od Marka Stoniše, od Petra Žantovského, nebo od pana Štěpánka. Ale pak jsou věci, které se k nám dostávají plíživě, kterých si nevšímáme a přijímáme je jako fakt. Třeba takovou věc, že Marek Ztracený beznadějně vyprodá Letnou se svojí prý skvělou show a beznadějně vyprodaná Letná čítá 70 tisíc lidí. Když zaplní miliony chvilek pro demokracii Letnou, tak je to 250 000. Můžete se dopočítat, uvidíte, jak vám to půjde. Jsou zkrátka věci, které jsou skryté. A nás provázejí všechny témata. Myslím si, že v roce 2015 jsme všichni byli xenofobové, protože jsme varovali před masivní nelegální migrací. Posléze jsme se stali antivaxery, posléze jsme se stali přisluhovači nejrůznějších mocností a já se do budoucna hodlám stát antivětrníkem. To je téma, které ode mě a od Rádia Univerzum budete slyšet do té doby, dokud někdo neusoudí, že je to energetický nesmysl, ekonomický nesmysl a to, o čím jde především, ekologický nesmysl.
4: Samozřejmě děkuji Martině za krásný expoze, jako jeho tematická šíře mě moc potěšila, protože ona trošku jakoby nahrnula tady před nás ty cesty, kterými můžeme dál pokračovat, takže vlastně udělala tu práci za mě. Děkuji za to. Ale já tady občas zneužívám tyhle ty mezi slova, k tomu, abych tu a tam něco zlehčil nebo zesměšnil. Asi jste zaznamenali, co se týče toho kukury. Tak já jsem se trošku obával, když teda vyhodili ty stíny horkýho léta, že teda bude když kukura, tak a božská lima. Takže to bude nějaký postmoderní provedení, remake, kde Kukura bude hrát ve svém dnešním věku božskou Emu. To si myslím, že by stálo za vidění, ale bohužel tak nebylo.
5: Může stát, že zjistí, že má jiné pohlaví. Nevylučovala bych vůbec nic.
4: No, ty jsi mi zase nakopla pěkně na smeč, protože já tyhle ty všechny kraviny o LGBT, o zvýhodňování určitých věcí. Také se chystám brzy reflektovat. To znáte, to je z tohoto týdne kauza, jak Ukrajinci zakázali Mášu a Medvěda, což je překrásný ruský dětský animák, slavný po celém světě, ten má miliardy shlídnutí, ale na Ukrajině je vyhodnocený, jakože je to ruská propaganda. Takže tohle ty všechny voloviny já shromažďuju a na jaksi po dohodě a z láskavého zájmu časopisu měsíčníku to, tam každým čísle najdete rubriku Příběhy nekultury. Takže se můžete vrátit i zpětně a zjišťovat, jakými všemi kravinami jsme procházeli za poslední, dejme tomu, necelé 3 roky. Já teď samozřejmě mám milou povinnost tady uvítat nalevo ode mě. Tím prosím pěkně nemyslete si, že když je nalevo ode mě, že je nalevo. Já musím to vždycky vysvětlovat. Marka Stoniše, šéfredaktora časopisu a deníku to webu, který každému doporučuji, protože je velmi aktuálně, velice, velice jasnozřivý. Petr tam ostatně píše taky. Takže to už je ta nejlepší možná společnost, jaká se mohla sejít. k Markovi, to je, že ho znám nějakých přes 30 let, sleduju jeho profesionální novinářské postupy. Velmi si pamatuju, ty jsi dělal taky šéfredaktora časopisu, který byl zajímavý, vycházel krátce, ale byl zajímavý, 51 Pro se jmenoval. A bylo to, pokud se dobře pamatuju, zhruba v době, kdy začal růst politicky Mirek Topolánek a potom vyhrál volby jako pro ODS asi vůbec nejvyšším číslem 36% v roce 2006. Takže jako Marka vidíte i v těch docela důležitých dějinných okamžicích. Potom jsem ho sledoval jako pro mě, já jsem ti to nikdy neříkal, ale musím to říct, je pro mě dost těžko pochopitelného důvodu šéfredaktora týdeníku Reflex, který byl, se skládal z rozumných názorů Marka Stoniše a z velké části dalších nesmyslů, které tam teď převládly. Já ani nevím, jak se ten člověk, co to vede, jmenuje, ale číst se nedá. Takže já jsem ho vypustil ze svého života a přijel jsem do něj opět Marka Stoniše s logem to. Takže Marku, stejná otázka na tebe, na kterou tady odpovídala Martina. Co ty pojmy pro tebe znamenají?
6: Dobrý den, jo. Je mi ctí být tak dobré společnosti, děkuji za pozvání. Já vlastně, ty si nastrojil hned několik otázek, než začnu vlastně, než řeknu to, co jsem chtěl říct, tak zaprvé, já když se mě někdo ptá, kde sedím nebo kde stojím, tak já vždycky říkám, že napravo ode mě už je jenom zeď. takže jsem sice nalevo, ale napravo, jak správně říkáš. No, že prý to říkal Kalousek taky, no, tak ještě za to zdí Kalousek, no. Je těžké mluvit po Martině, protože to, ona je profesionálka opravdu na rozdíl ode mě v mluvení. Ale zaujala mě jedna věc, Martino. Jo, zaujala mě jedna věc, Martino, co si říkala, že o Rakousku-Uhersku a horké sazbě. Já jsem horkou sazbu zažil, takže ale nebylo to Rakousko-Uhersko, ale začátek 90. let. Já k nezávislosti médií a k svobodě jako takové, která se váže k situaci na mediálním trhu, mám vlastně takovou osobní trošku vzpomínku, nebudu dlouhý, nebojte se. V roce 88 jsem se sešel s takovou malou partičkou lidí, já jsem studoval polemistiku, kteří mě oslovili a byli to, z dnešního pohledu, to byli tehdejší dezoláti. Oslovili mě, že chystají časopis, samozřejmě nezávislý, který by měl popisovat situaci nejenom v Československu, ale také v Polsku, v Maďarsku, na Slovensku a u nás. Bylo to vlastně komplikované logisticky, ale měli jsme už hodně materiálů, které jsme postupně dávali dohromady ve spolupráci s podobnými vozovkách dezoláty v daných zemích. Zhodou okolností v Maďarsku nám pomáhal člověk, který byl a možná dneska ještě je takovým blízkým spolupracovníkem Viktora Orbána. A byla to hrozně zajímavá práce a čas oponou trhl a my jsme vlastně nestihli první číslo vydat, protože vypukl listopad 89, ale ne náhodou, já to považuji za ne náhodu, že tři lidi z toho hloučku, který jsem tehdy potkal v tom roce 88, dneska se mnou dělá točko. To je Laďa Henek a Jarda Piskoř, to jako fakt to není náhoda. My jsme tehdy ten časopis chystali, protože prostě byla nesvoboda slova. Lidé neměli ty informace, které jsme jim chtěli předložit, samozřejmě s tím rizikem, že to dopadne špatně a my dopadneme špatně, ale to je jedno. Prostě nás to bavilo, měli jsme dobrý tým lidí, no a tak jsme pokračovali a vlastně to byl důvod, proč jsem skončil v žurnalistice, asi bych se živil něčím jiným. No a teď prostě čas oponou trhl a v roce 2023 prostě tři z těch sedmi, osmi lidí, s kterými jsem se potkal na Severní Moravě, tak se mnou dělají točko a ten důvod je úplně stejný jako tehdy. My jsme ho založili proto, že máme obavu o svobodu slova. Bylo to v době, kdy prostě náš světový lídr zavřel, nechal zavřít 20 webů, které mu nebyly po chuti, a zneužil k tomu válku na Ukrajině. Soudy nakonec prokázaly, že to bylo opravdu protiprávní. Začal rozdělovat lidi na lepší a na svině. Média jsou úplně tím stejným způsobem buď podporována veřejnými penězi, což jako já považuji za opravdu zločin, který by měl být vyšetřen a došetřen, a na ty špatné, které jsou vlastně, já o sobě slýchám, a myslím si, že všichni, jak tady jsme, já o sobě slýchám, že jsem velezrádce, a což velezrádce spolupracující s cizí mocností, Rusko, Čína, já nevím, co všechno. A to považuji za úplně nejhorší obvinění, které může člověk mít, a já se s tím nechci smířit. Prostě já většinou se dívám na věci s nadhledem, ale to mě opravdu trápí. Přestože mám radost, že ta cenzorní vláda jiná nebyla. Petra Fialy skončila, nastoupila vláda Andreje Babiše, tak pořád si nemyslím, že ten boj je dobojován. Nechci mluvit o boji, protože to je jako, kdybychom byli ve válce. Já opravdu můžu psát, my můžeme psát, co chceme, nikdo nám to nerve z ruky a nestojíme před soudem. Ale ta situace, ty nástroje cenzury jsou trošku jiné, než o kterých mluvila Martina, než byly před listopadem 89, ale možná jsou o to nebezpečnější a zákeřnější, dalo by se říct. Pomáhají tomu digitální technologie, moderní prostě technika. Je to někdy složité a zase rozhoduji, já si nechci stěžovat. My jsme nedostali a ani bych nechtěl ani korunu z veřejných peněz. Já opravdu chceme žít z toho, co si vyděláme, a to nám dává tu svobodu. Ale znovu, někteří před námi mají prostě výhodu, která je z mého pohledu skandální a ohýbá mediální trh, který já bych chtěl mít svobodný, a z tohoto pohledu čistý není. Prostě není, a proto jsem rád, že jsem mezi vámi, protože vím, že mnozí z vás to cítí podobně a podporují nás, podporují Martinu, a my to potřebujeme prodávat, o nic jiného nejde. Já, kromě toho, je to moje velké téma, ten mediální biznis jako takový, který ohýbají média, která dostávají veřejnou podporu, do toho ještě vstupuje Evropská unie nejenom s tím, že chce sortovat média na ty správné a špatné, a těm správným dávat granty o neuvěřitelné výši, tak na nás valí cenzurní legislativu, které se snaží tato vláda, jasná, já doufám, že to neprojde, jsou tady lidé ze společnosti na obranu svobody projevu, viděl jsem Vlastíka Veselého, který se tomu věnuje, tak doporučuji sledovat i jejich stránky, protože tam se toho dozvíte o novodobé cenzuře hodně. Ale jedna věc je řekněme ten biznis nebo ten stav médií, a druhá věc je i moje taková emoce, proč vlastně se nechci vzdát toho. Mně to přijde, že žijeme úplně v ironické a paradoxní době. Já se považuji za člověka listopadu 89 a tu emoci mám pořád v sobě, té svobody a té opravdu svobody psát, žít ve svobodné zemi. A vlastně ten listopad byl to vzdor proti něčemu. A já, když prostě zhodou okolností včera jsem viděl projev prezidenta Pavla před Českým rozhlasem, jak hájí svobodu veřejnoprávních médií, mi se fakt úplně udělalo nevolno. A myslím si, že to... Tady zvoní zvony. Asi jsem řekl něco špatně, pardon. Ano. Takže i to je taková emoce, která mě drží při tom, co dělám, protože já jsem si jako říkal, tak dožiju v těch reflexích a podobně, klidným životem, občas se pohádám o nějakých nesmyslech, ale ona ta doba je vlastně zlomová z hlediska svobody tisku a proto jsem i tady, proto dělám to, co dělám, a doufám, že to, i když jsem skeptik, doufám, že to dopadne dobře. Já už nebudu zdržovat, protože další náš spolupracovník Petr Štěpánek, kterého si taky přečtete u nás v Česáku, je na řadě. Nechci zdržovat jeho vystoupení. A jenom, prosím vás, já jsem přitáhl z auta nějaké časopisy, ty nechci prodávat, i když teda prodáváme, abychom si žili, tak si je tady na pódiu za mnou můžete potom vzít a ještě přinesu další. Takže vám děkuju, že tady s váma můžu být a hezký den.
4: Já taky děkuju Markovi Stonešovi za upřímný vyznání a jeho účast tady. Taky ocenil jsem, že si udělal tady na konci hned to PR-ko. To je správně, to děláš dobře, Marko. Jo? Jen houšť. Jenom zase ten přerych, nebo taková ta pauzička. Jak jsi říkal, že jsi označován za tu dezoláta, tu spolupracovníka nějaké cizí mocnosti, a teď ty jsi jmenoval Rusko, Čínu a tak, a ty jsi zapomněl na ty nejdůležitější, například Sierra Leone, nebo Papuu Novou Gvineu. Proč nejsi považován za spolupracovníka těchto zemí? A pak jsem si, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na jeden starý, ale nádherný a velmi filozofický protektorátní vtip. Potká se takhle pan Karásek s panem Vonáskem a pan Karásek říká, no pane Vonásek, to jsou dneska blbý časy za toho protektorátu, vidíte, málo jídla, nic za nic nestojí, za to můžou Židi. A ten pan Vonásek mu říká, a cyklisti. A pan Karásek pokračuje, no a není k sehnání to či ono a chodí tady vojáci a není to hezký. A za to můžou Židi. A ten Vlásek mu na to zase odpoví, a cyklisti. A tak asi to prohodí několikrát a pak mu ten Karásek říká, no a proč Židi, proč cyklisti? A proč Židi? Proč nejsi spolupracovníkem Sierra Leone? Proč si jenom spolupracovníkem Ruska? Teď je to tak nezajímavá země. To umíš na to odpovědět?
6: Já jsem spolupracovníkem kterékoliv země, kterou si vymyslíš. Jako já prostě, ale k těm cyklistům, já bydlím na Praze 7 a tam za všechno můžou cyklisti. Jo.
4: Tak aspoň něco. Víme, já bych řekl, že na Praze 7 speciálně za všechno můžou ty debilové na magistrátu, který tam namalovali ty cyklostezky, kde jsem někdo neviděl cyklistu, ale určitě to stálo horu peněz a byly z toho báječný vratky. Ale to je jenom tak na okraj. Takže, Petr Štěpánek. Také k němu několik slov, aby se necítil být ostrčenej.
7: Už se cítím, protože jsi říkal, že to bude podle abecedy a buď mě diskriminuješ a nebo neumíš abecedu.
4: Oceánová Stoniš Štěpánek, ty neumíš abecedu. A teď se zpěs.
7: Já to beru bez diakritiky.
4: Dobrá, tak jo. Petr Štěpánek je muzikant, je můj takový, řekl bych, krajový spolurodák z východních Čech, i když teda on má domicil v Mechově, ten Hradec Králové, ten původní, když to já v Mechově, to jsou Pardubice, a my jsme spolu bojovali, teda ne my s Petrem, ale ty dvě města celá ta léta bojovali o primariát v těch východních Čechách. Navzdory tomu si myslím, že jsme sledovali dobrý kapely a to ta Petrová kapela Hradecká, bohužel Mechovská, opravdu byla. Nicméně, osobně jsme se poznali až v roce 2000. Shodou okolností to bylo pár dnů předtím, než začala slavná krize na Kavčích horách. A to v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, kde byl Petr tiskovým mluvčím a hlavně místopředsedou té rady. a byl, myslím, v té době neslezel z titulních stránek médií všeho typu a většinou odcházel z těch médií se psí hlavou. Akorát, že někdy to byla hlava Budoka, někdy Pitbulla, někdy něčeho takového. A vždycky to byl pes, 100%. Dokonce si pamatuju, jak o nás dvou, GTNet, to byla jiná písnička, o nás dvou, už GT psal, ne? Napsal o nás Honzí Krumlů do Mladý fronty, že jsme psi utržení ze řetězu. Měl tím tebe a mě a Jakla, myslím ještě. Jo, tak to jsem si říkal, to jsem v dobrý společnosti.
7: A někdo jiný o nás psal, že jsme roztleskávači ruské propagandy.
4: No, to bylo v Vojdových novinách, to bylo taky dobrý. Ne? A to bylo dávno předtím, než tady nějaká ruská propaganda byla. To bylo možná ještě před objevem Ukrajiny. Jako za mě. Tak, takže dosti humoru. Petr je skvělý odborník na mediální legislativu, je to jeden z lidí, který hodně pracoval na zákoně 231 z roku 2001 o rozhlasovém a televizním vysílání. Je to člověk, který potom zakotoval na nějaký čas také v radě Českého telekomunikačního úřadu a obecně člověk, který se neustále vyjadřuje zasvěceně k médiím. To je hlavní důvod, proč jsem ho dneska sem pozval a teď bych mu rád dal slovo.
7: Děkuji, Petře. Takže hezký den, přátelé. Hezký den, občané druhé kategorie. Já si to nemyslím ani o vás, ani tady o těhle, ani o sobě. Ale ty občany druhé kategorie z nás dělají média a někteří politici. A to je věc, o které bychom si tady možná taky měli chvilku povídat. Já se přiznám, že jsem byl v roce 89 naprosto naivní, protože jsem si myslel, že se změnou společenských poměrů z těch médií zmizí to, co jsme vyčítali bolševické propagandě, že míchá zpravodajství

A teďka jsme se dočkali poměru, že ti, kteří cenzurujou, ti, kteří přišli s jiným ideologickým nánosem, se tváří, že jsou ti největší demokrati. A když se proti tomu bráníme, tak o nás říkají, že jsme dezoláti. Tak kam jsme se to dostali? Jo, jo, tam jo. Ale musíme se bránit. Moje oblíbené téma je Česká televize. Já jsem v té televizi taky chvilku působil v 90. letech. Byl jsem chvilku redaktorem, takže to znám i zevnitř. Česká televize by podle zákona měla obsluhovat společnost v celé její šíři. V celém jejím názorovém spektru. Dělá to Česká televize? Proto jsem tady říkal, že jsme občané druhé kategorie. Protože kdybychom byli občané první kategorie, tak by tady přece byly kamery České televize. A pozor, nekritizovali by nás, ale jenom by přinesli informaci o tom, že se tady sešli ty a ty lidi a povídali si to a to a v rámci zpravodajství by se to dozvěděli i ostatní. Proč to Česká televize nedělá? Vždyť s náma zachází úplně jinak, než s těmi jinými, kterým dělá propagaci a v přímým přenosu přednáší jejich demonstrace a tak dále, a tak dále. Přitom se tady koná, jestli dobře počítám, 8. ročník. Mě umělá inteligence říkala, že 8. Záštitu tady v minulých letech přebral prezident republiky. Dneska Tomio, nejvyšší ústavní činitel dle naší ústavní hierarchie. Proč se o tom nemluví? No, protože Česká televize neplní to, co by podle zákona plnit měla. Já na to mám teorii, který říkám, teorie 3/3. A to, že Česká televize si neplní tu svoji úlohu, z toho ji paradoxně usvědčila jiná zpravodajská televize, která začala vysílat, kolik to je, 3-4 roky, co vysílá CNN, Prima News. A najednou se zjistilo, že ten okruh lidí, kteří na té Primě hovoří, je daleko širší, než v té České televizi, že umělá inteligence má pravdu, 8. ročník. Že spektrum lidí, spektrum témat a spektrum oslovených diváků je daleko širší nežli v té České televizi, která to má dělat. Takže tady máme 1/3, to je Česká televize, tady máme 2/3, to je ta CNN Prima News, která je tematicky širší, ale pozor, ani ta Prima ještě neoslovuje celou společnost. Tady ještě máme potom všechny ty podcasty a internetové televize a tam najednou se dovídáme ještě daleko víc. Najednou tam vidíme úplně další lidi. A já tohleto, že Česká televize neplní tu úlohu, kterou by podle zákona měla platit, dokládám ještě na příkladu tří bezpečnostních odborníků, kteří se běžně vyjadřují v médiích, ale jenom v některých. V té České televizi běžně uvidíte generála Jiřího Šedivého, bývalého náčelníka generálního štábu, který je zcela konformní s tím hlavním proudem. Jiného generála, bývalého šéfa vojenské rozvědky Andora Šándora v té České televizi už moc neuvidíte, protože on je o něco odvážnější, ale toho běžně můžeme vídat

0: tadyhle v té třetině na Primě třeba. A pak je další vojenský nebo bezpečnostní odborník, možná tady je, tak neviděl jsem ho, Jarda Šnefec, plukovník, ale toho neuvidíte ani tady v České televizi, ani tady na Primě, ale uvidíte ho na těch alternativních médiích. Já nemám nic proti Šedivému, vůbec nic nemám nic proti Andorovi a Jardu Šnefce mám rád, ale kladu otázku, proč toho Šándora a notabene Šnefce nemůžeme vidět v České televizi? Co to s náma hrajou? Proč se o něčem smí mluvit, o něčem nesmí? Proč někteří mohou do České televize a jiní ne? Proč některé názory smíme slyšet, ale jiné ne? Co to s náma hrajou? Já jsem o těchto těch věcech a o tom, že Česká televize si neplní svoji úlohu a že by se to mělo řešit, mluvil o poplacích, že se mají zrušit, jsem poprvé mluvil někdy. No vlastně řeknu to přesně, v roce 2010, když ještě ODS byla relativně normální, tak programovou kapitolu média jsem psal já. A tehdy ve svém volebním programu ODS měla zrušení koncesionářských poplatků. Já si myslím pořád to samé, a kam se posunula mezi tím ODS, která se vykašlala na všechny principy, na kterých byla založena, a stala se z ní úplně jiná strana. Tak dneska to jsou hlavní bojovníci proti zrušení koncesionářských poplatků. Těch témat, o kterých by se dalo mluvit ještě mnohem víc, ale jaký máme čas, Petře? Abych nebyl dlouhej. Že prej mě zamává. Ne, já budu končit pro tuhletu chvíli, protože těch témat, o kterých se dá mluvit, je spousta, ale aby došlo taky na vaše otázky. Takže pro tuhle chvíli vám děkuju a budeme pokračovat.
1: Děkuju Petrovi za další rozhozené náměty. Vlastně pokračoval na to, co tady zaznělo v určitých věcech. Já bych možná doplnil jednu věc, a to je důležitá. A zajímal by mě váš názor na nás, tedy vás diskutujících. Jsem to sledoval docela podrobně dlouhá léta. Ten úkaz, o kterém mluvil Petr, jak se mění účastníci diskusních pořadech, odborných často diskusních pořadech v České televizi. Ještě v roce 2015 běžně Šnefec, Česká televize, dokonce Koller z Česká televize, pak ho vyhnali i z Českého rozhlasu. Zdeněk Zbořil, tam byl běžně, Honza Schneider tam byl běžně, pamatuju si vždycky, jak ho vysílali a za ním stála ta věž na Vyčkově Brodě, kde bydlí. A najednou někde, a teď mě zajímá, co si vy o tom všichni myslíte, kdy to nastalo a proč, jsme v situaci, kdy dejme tomu, že dá televize Česká diskusní pořad na téma Rusko. A teď ta pluralita, která je zajištěna paragrafem 2 zákona o České televizi 483 z roku 91. Mimochodem, ten zákon byl přijatý 7. listopadu. Já myslím, že to má něco do sebe, že jo? A to je jen tak jako for. Tak v paragrafu 2 máte přesně definováno to, o čem mluvil Petr v prvním svým souvětí, že má být pro všechny názorové skupiny, etnický, náboženský, nevím jaký všechny, aby si ty lidi mohli dělat vlastní názor porovnáváním názorů protilehlých. A teď najednou jsem si pustil jednoho dne debatu o Rusku, což je téma dneska frekventovaný, a koho nevidím v té pluralitě diskuse? Michail Romancov. On se mezi tím nechal přejmenovat. Dneska se jmenuje Michal. Už i ten Michail je příliš ruský. Jo? Známý to odborník z Fakulty sociálních věd Jefim Fištejn. A samozřejmě nemohl chybět Saša Mitrofanov. Jeden vedle druhýho, třetího, všichni tři pocházejí z Ruska a mají s Ruskem nějaký problém. Osobní. A všichni tři jsou proti Rusku logicky, animozně postavený. A tyhle ty tři lidi měli vyrábět pluralitní debatu. Tak si ji asi umíte představit. Tak já se ptám tady, přátel, jedno, jestli budeme pokračovat v abecedním prostředí, to je fuk. Proč k tomu došlo a v kterým podle vás okamžiku a za jakým podnětem?
0: Já začnu. Tak ono v té České televizi to nikdy nebylo tak, jak by to mělo být, ani v těch 90. letech. Já jsem vždycky říkal, že ještě když jsem byl v radě pro vysílání, že Česká televize by neměla být nakloněna ani doleva, ani doprava, ale ani nahoru. A nahoru v té době bylo, že to byla víceméně hradní havlovská televize. Potom přišla ta spacáková revoluce a všechno to špatné, co v České televizi bylo, se ještě znásobilo a navíc se do ní zakouslo, že od té doby je to ještě horší, protože oni vlastně tu spacákovou revoluci vyhráli a žijou v přesvědčení, že ta televize je jejich. Petr má vždycky ten hezký bonmot k tomu,
1: ano,
0: že...
1: Ano, Karel Schwarzenberg říkal, Česká televize patří těm, kdo v ní pracují.
0: Ne.
1: Já vždycky dodávám, a Budějovický Budvar patří taky těm, kdo v něm pracují.
0: No, Česká televize je naše, proto já vždycky bráním to, že by měla oslovovat celé názorové spektrum, že zvaní hosté by měli reprezentovat také celé názorové spektrum a tematicky by to také mělo pokrývat celé spektrum. Ona to nedělá. Takže tam se to ještě zrychlilo. No a potom přišly takové tři věci, jednak to, kam se hrne Evropská unie a Česká televize je vlastně propagandistický nástroj Evropské unie, do toho přišla masová migrace, pak přišel covid a dorazila to ukrajinská válka. Kdy Česká televize a většina českého mainstreamu neposkytuje objektivní všestranné informace, ale vlastně dělají propagandu. A to je přesně to, co by dělat média neměla.
2: Myslím, že nedokážu přesně určit, kdy se to stalo. Dokážu spíše stanovit, kdy jsem si toho i já začala všímat, protože obdobím naivismu jsem si prošla poměrně dlouhým a cinkání klíčů ve mně stejně, jako tady zmiňoval Marek, probouzí stále určitou melancholii a takové romantické představy. Mě zaujaly tři třetiny Petra Štěpánka, protože když začala válka na Ukrajině, tak...
0: Ty jsi v ty třetí.
2: No a já jsem právě, děkuju, a já jsem právě chtěla říct, že když začala válka na Ukrajině, tak u mě byl generál Šedivý, generál Šándor, Jaroslav Štefec i Martin Koller. A já jsem tehdy ještě, přestože už jsem byla odejítá s pořadem Kupředu do minulosti, tak jsem tam ještě moderovala takové ty dopolední proudy. A ten šéfredaktor, který mi vysvětloval, proč by museli zrušit ten pořad, tak mi říká, po té, co jsem odvysílala tady tyto čtyři odborníky na bezpečnost, tak mi říká, už chápete, Martino, proč jsme se museli s tím vaším pořadem rozloučit. A já mu říkám, ne, to nevím. A on říká, no vy jste tam měla toho Štefce a Kolera. A my tady přece musíme vysílat pravdu. A tato informace je, dá se říci, trochu... Takže prosím vás, když si chcete pustit pravdu, tak si musíte pustit Český rozhlas. Protože tam vědí. A tato informace byla pro mě taková trošku život měnící. Protože jsem se utvrdila v tom, že novinář je zkrátka tady od toho, aby se ptal a aby hledal odpovědi na otázky a pokud možno, když budeme hovořit vznešeně, aby hledal pravdu. Novinář, který už pravdu našel, patří na uzavřené oddělení psychiatrického ústavu. Protože pak to není novinář, ale mesiáš. A co se říká o samozvaných mesiáších, myslím, všichni víme. Pokud ještě chceme vědět, jakým způsobem se s občanem nakládá, tak je dobré se ještě zpětně podívat na články, velmi jsme o tom informovali i u nás v rádiu, to za minulé vlády, když na vládě fungoval takzvaný KRIT, krizový informační tým. Bylo to na stránkách ministerstva vnitra, ale museli jste být počítačový hacker, abyste se tam proklikal. A my jsme se tam proklikali, zveřejnili jsme to, jim na vnitru spadl server, po té, co jsme to odvysílali, což nás potěšilo. A tam byly přesně návodné věci, které tento krizový informační tým vydával pro ústavní činitele a úředníky vládní. A byly tam rady typu... Masová migrace v současné době, bylo to za války na Ukrajině, masová migrace v současné době probíhá ještě intenzivněji než v letech 2015. Veřejnost je ale zaměstnána jinými tématy a proto je potřeba tento fakt nekomunikovat. A v případě, že se bude komunikovat, je potřeba zdůrazňovat, že za tyto posuny může válka na Ukrajině, Margo, může za to Rusko. Takže to je přístup k tomu, jak jsme mnohdy informováni, kdy se to stalo, nevím. Kdo zatím stál, také přesně nevím, ale v každém případě je to skutečnost, se kterou bychom měli každý den, když přijímáme informace, počítat. A ptát se. A ptát se. A ani my si tady nesmíme myslet, že známe pravdu. Já hned předám Markovi, ale když ty si Marka tak chválil, že si udělal reklamu, tak prosím vás, my tam budeme mít také stáneček. Přivezla jsem vám knihy, které jsme vydali, první knihu Rádia Univerzum, Čekání na ráj nebo Apokalypsu. A protože jsem vám přivezla taky skvělého chlopa, protože za náma z Ostravy přijel Láďa Větvička, se kterým jsme, ano, Láďo, se kterým jsme včera dělali rozhovor, který bude vám za pár týdnů k dispozici, tak se tam budou prodávat i jeho knihy, protože je to náš skvělý spolupracovník a taky vám je třeba i s Láďou podepíšeme. Včera večer jsme ten podpis celý večer trénovali. Marku.
3: Já navážu na Martino. Kdybyste si chtěli přečíst od Ladíka Větvičky něco zadarmo, tak tady v časopise. Já na tu otázku, kdy se Česká televize úplně utrhla ze řetězu, tak ten den D asi nenajdeme. Ale já přičítám to, v jakém stavu dneska je, To, že se vlastně položili její redaktoři a vlastně celá ta televize do boje za něco. Oni, nebo proti něčemu. Určitě je to rok 2015, kdy Angela Merkel vyhlásila Wir schaffen das, tak to byla oficiální, v tu chvíli to byla oficiální politika České televize a takzvaného mainstreamu, ale já připomněl bych také další, kromě covidu, války na Ukrajině, ale další další dějinné události, do kterých se tady Česká televize a jejich redaktoři, a to dokonce si myslím, že většina z vás ta jména dokáže identifikovat, a to byl Brexit. Brexit, já když komentovali Brexit a vítězství Donalda Trumpa, tak to byla další rána. A já vždycky říkám, když tady tyhle události se dějí většinou v noci, tak já vždycky říkám dopředu, že se těším na noc protáhlých ksichtů. Když to vidíte, prostě, co se v té televizi děje. Jo. To je prostě úplná katastrofa, jak na tom Orloji, jak tam definují ti Mitrofanové a spolu ti experti na to, že Trump dostane 10% a odcházejí s tím, že má 70. Jo. Takže to jsou věci, které je vedou, a oni tomu opravdu, ne oni, já nechci my a oni, ale oni věří tomu, že ta liberální demokracie je to blaho lidstva a udělají pro to úplně všechno. A teď můžeme si definovat, co to liberální demokracie je, ale to je prostě, ta televize se úplně propadla, je to politicky jednostranně orientovaný mediální dům se vším všudy, který... Já jsem tam byl naposledy jednou, když jsem mluvil minutu s Bohumilem Kartouzem v nějaké debatě, to bylo něco tak strašného, že mi volali znova, jestli bych říkal, už mi nevolejte, fakt už ne, ale stejně bych tam byl za toho, já nevím, žida ve skříni, nebo tak nějak by se to dalo říct, aby podívejte, my jsme tady měli toho Stonyše, my jsme objektivní, ale už tam nechci. Ne, jenom říkám, že ty velké dějinné události, jako je Donald Trump, jako je Brexit a tak dále, tak to je, na tom se dá ta nezávislost dokonce měřit na tom, jaké hosty zvou, nezvou, proč Tomio Okamura nebyl v jednom pořadu, který už není, že jo, za dobu své politické kariéry a tak dále, To je to měřitelné. Pavel Matocha, který byl předsedou Rady České televize, dokonce se tím zabýval a dá se to dohledat. Je to, ta jejich ohnutost je i měřitelná, takže asi není úplně důležité, kdy to vypuklo, ale v jakém stavu je to teď. A já se tím netajím a říkám to veřejně, já dokonce odmítám se bavit o jak vysoký, ne zrušení poplatků a kolik ze státního rozpočtu máme České televize, Českému rozhlasu posílat, ale já si myslím, že ta diskuze má být o tom, že ji vůbec nepotřebujeme, tyhle instituce. A ani jednu.
4: Já to s dovolením ještě doplním. Vlastně mám dobrou zprávu. Oni to dělají tak blbě, že tím nejvíc škodějí sami sobě. A že to začíná být tak trošku jedno, protože s rozvojem technologií prostě existují už jiné informační cesty. A ať si třeba trhnou nohou, a jasně, to ještě se teďka povede ta bitva, jestli se teda zrušejí ty televizní a rozhlasové poplatky. A já s Markem souhlasím, že by se měla vést jiná debata, jestli to ještě potřebujeme nebo nepotřebujeme, a pakliže se zatím nenajde 101 poslanců a 41 senátorů, kteří by odmávali, že teda to nepotřebujeme, tak se má vést jiná debata, a to debata o tom, co to ta veřejnoprávnost tedy je. Protože já si fakt nemyslím, že veřejnoprávnost je, že se můžeme v České televizi koukat na Vinetu a Angeliku a teď to dorazili, protože dávají Sandokana, jo. Jako fakt, ať se na mě nezlobí. A to pozor, nemám nic proti Sandokanovi, vůbec nic nemám proti Vinetuovi, na tom jsem vyrost, ale to můžeme vidět kdejaké komerční televizi, na to prostě si nemusíme vydržovat veřejnoprávní televizi. Takže těch informačních cest nebo komunikačních cest, tady Martina, Rádio Univerzum, Xaver Veselý, XTV, těch nejrůznějších podcastů, těch už je tolik a internet má dneska prakticky každý, takže kdo chce ty informace mít, tak je má. Problém je v tom, že někteří lidé ty informace nevyhledávají. Jedna historka. Jedna kolegyně, tady Martiny, ondino jsme se potkali a ona mě říká, a co ty pořád proti ty české televizi máš, teď oni to tam dělají docela dobře. No tak jasně, má to dobrou grafiku, mluvěj tam, vypadají normálně. A já se ptám, a ty sleduješ nějaký jiný informační zdroje? Proč bych měla? A to je ten základní rozdíl. Dělíme se na ty, kteří své informace čerpají pouze z těch médií hlavního proudu a na nás ostatní, kteří se koukáme taky někde jinde. A tady najednou vzniká taková přehrada mezi těmi dvěmi polovinami společnosti, že si nerozumíme. Oni vůbec nevědí, o čem my mluvíme. Oni si myslí, že jsme blázni. Že si myslí, že svět je to, co je v české televizi. Ale ten svět je daleko, svět a politika je daleko prostřejší.
2: Petře, ty jsi mě jenom přivedl na dvě takové poznámky. Jedna, který ten Sandokan. Já naposled, když jsem Sandokana viděla, tak jsem byla holka a to jsem hlavně vnímala Kabira Bedyho. A teď jsem skutečně viděla asi jeden nebo dva díly a Tigr z Monpračemu mě jenom upozornil na to, že skutečně za většinou všiváren v historii můžeme hledat Británii. Takže v tomto případě si myslím, že Česká televize splnila svoji osvětovou činnost. A další věc je, že na to, aby tady mohla být alternativní média, jak si jmenoval, ať už je to Točko, ať už je to XTV, ať už je to Radio Univerzum a spousta dalších podcastů, tak nám nesmí házet pod nohy klacky vláda. My víme, že tato vláda se snaží, že jsme rádi, že se nezopakovala minulá vláda, nicméně být lepší než Fialova vláda je poměrně laciné vítězství. A já bych jenom chtěla zdůraznit, že pokud tato vláda, která tady je, dosud nezrušila přílepek o službě cizí mocnosti, dokud nezrušila odstavec o takzvaném genocidiu a pokud zvedla ruku pro DSA a Check Control 1, tak to jsou pro mě velmi, velmi špatné signály, když se vrátím ke slovníku minulé vlády a musím říct, že tady v tomto mají co dohánět, protože tímto způsobem se může vláda tvářit, že má radost, že tady jsme, ale toto by nás mohlo v budoucnu stát prakticky všechno.
3: Já naprosto souhlasím s Martinou s jedinou výjimkou. Já bych ten paragraf o spolupráci s cizí mocí nerušil a aplikoval bych jej na všechny, kteří podpořili a tleskali sudetoněmeckému sjezdu v Brně.
1: Tak, děkuji všem. Vidím, že se nám diskuse pěkně rozběhla. Já bych to jenom malinko... Nechci říct usměrnil, jenom doplnil. My jsme trošinku sklouzli v té debatě jenom k té české televizi. Je to pochopitelné, protože ta česká televize je naprosto jednoznačný příklad toho, o čem se tady bavíme. Jo? Ale ono to totiž vlastně podle mého názoru, když dovolíte, nesouvisí až tak s tím, jestli to česká televize nebo jiný různý právní médium, ale že je to ten mainstream. Protože se všimněme, jak nám tam putujou ty novináři, skrz Deník N, Seznam zprávy, Česká televize, tohleto, tamhleto, a stále jsou to stejní lidé, kteří jsou živeni ze stejných myšlenkových nějakých kadlubů. To je jedna věc. Druhá věc, a tam já bych se vrátil možná k tomu pojmu nezávislost, nestrannost, protože v tom já vidím jako úplně klíčový filozofický problém, je vlastnictví. Petr tady vzpomínal prvé, že kolem roku 2010 ODS počítala s tím, že se budou rušit poplatky. Já si pamatuju, v Senátu v roce 2009 byl seminář, kde vystoupil tehdy velmi radikálně Pavel Kohout, nemyslím toho spisovatele, myslím toho ekonoma, a ten jednoznačně navrh okamžitou a komplexní privatizaci celého tohoto mediálního sektoru. Tehdy dokonce i Topolánek s Mirkou Němcovou navrhovali jakýsi přechodný tvar, že by stát vypisoval nějaký, outsourcoval nějaký mediální služby, když je, co já vím, válečné ohrožení, když jsou povodně, když jsou věci, které jsou opravdu se týkají celého občanstva, a že by se to dalo outsourcovat, protože ty soukromí televize, které rostly, začaly být stejně kvalitní, ale mnohem levnější. Jo? A tohle ta celá diskuse šla do háje. Postupem času a výměnou na těch čelných místech a za Petra Nečase už nic takového nebylo. Tak to je jenom tak jako připomínka historická. K tomu vlastnictví. Já vždycky říkám, že jsem byl asi jediný člověk v téhle zemi, který v roce 2013 tleskal skutečnosti, že Mafru koupil Babiš. Jsem říkal, lidičky, bože, konečně budem vědět, komu to patří a čí zájmy to hájí. Teď tak to má být. Jo, a tohleto, tenhle princip, my přece vidíme i v tom alternativním dneska mediálním prostředí. Vidíme na lidi typu Voráček, Španěl, Urban a další. Tušíme, jak jsou motivováni, proč to dělají. Co tím sledujou? To je dobře. Čím na vysoké škole dějiny žurnalistiky mimo jiný, a vždycky říkám, prosím vás, za první republiky bylo státní rádio a deníky. A deníky patřily zásadně, mluvím o těch politických, zásadně partajím, anebo strukturám, které si ty partaje vytvořily. Venkov agrárníkům, národní politika národním demokratům, rudý právo komoušům, právo lidu sociální demokratům a tak dále a tak dále. A všichni okamžitě věděli, že chci si přečíst názor národní demokracie, no tak si půjdu přečíst komentář Viktora Dyka do čubičky, jak se tomu tehdy říkalo, ty národní politice. A není možné, aby najednou přepíhal z rudého práva Julek Fučík do národní politiky a naopak. Není možné, bylo zcela identifikováno, jaký zájem je, o co jde. Čili si každý mohl vybrat svobodně. Totež vidíme dneska ještě z části, teda jenom z menší části, na západě. Jste Němec pravičák, čtete Frankfurter. Jste Němec levičák, čtete Süddeutsche Zeitung. V Anglii Times versus Guardian a tak dále, a tak dále. V Americe Fox TV versus CBS třeba. Tak já teď tady kladu znova, jak jsem položil vlastně na začátek, jako zásadní téma tohoto povídání tu dualitu nezávislost a nestrannost. Dovolím si říct svůj názor jako první. Slušnost médií a jejich kvalita je v nestrannosti. Ostatně vzpomenete si jistě na nedávno, bohužel, zesnulého Mirka Macka, který vždycky říkal, není žádná nezávislost. Je jenom závislost, u níž nevíme, na kom nebo na čem je. To bylo jeho bonmot, ale něco na něm bylo. Takže prosím, vyberte si, protože je mi to jedno, nezávislost nebo nestrannost.
4: Já bych v téhle souvislosti rád upozornil na jednu věc, na kterou se zapomíná. Souvisí s naší legislativou. Zatímco ta tištěná média se mohou profilovat, jak chtějí, a je to dobře, a zaplať pámbu tady za točko a za něco málo těch tiskovin, které jsou na naší straně, ale co se týká legislativy elektronických médií, tak pozor, nenechme se mýlit. Ono, to, že má být vyvážená, objektivní, všestranná a pluralitní, to neplatí jenom pro Českou televizi. Ten zákon tohleto přikazuje i všem komerčním televizím. A já myslím, že je to špatně, že ta mediální legislativa, která stále platí, vznikala na začátku 90. let, kdy co se týká celoplošných televizí, tak tady byla ČT1, ČT2, Nova a Prima. Jenomže mezi tím jsme se posunuli technologicky do úplně jiné krajiny a těch přenosových cest a televizí a nejrůznějších dalších platform je dneska tolik, že já pokládám ten příkaz, že všichni mají být objektivní a všichni mají být všestranní, za anachronický, a že daleko normálnější by bylo, kdybychom věděli, jako je to ve Spojených státech amerických, že je tady CNN, která je levicová, a pak je tady Fox News, co jsou pravičáci, a pak je něco mezi tím. A to zatím u nás není. Takže já si myslím, že by politické strany se toho měly chopit a do příštího volebního programu, a my jsme to tam s Trikolorou už měli, že bychom měli těm elektronickým médiím dát větší volnost, ať se vyprofilují. A konec konců, když bude někdo vpravo a bude se to dobře prodávat, no tak ať na tom vydělává. A já si vůbec nemyslím, že tím něco zkazíme. Naopak, bude to přesně tak, chci se koukat na tohle, názorově tam souzním, bezvadný, tohle se mně nelíbí, tak ať se na to kouká někdo jiný. V tom je ta svoboda.
2: Petr vznesl otázku nezávislost versus nestrannost. A já si myslím, že tady je potřeba si znovu oprášit, co jsou to žánry, novinářské žánry. Co se týká nezávislosti, tak to tak hezky pojmenoval Karel Hvížděla ve své knize Mardáta, že v dnešním pojetí nezávislost znamená 5 minut pro Hitlera, 5 minut pro Žida. Svým způsobem, co bychom aspoň za tento přístup v České televizi dali. Ale já vám teď řeknu takový osobní zážitek, kdy jsem byla před soudem, protože žaluju Seznam za to, že nějaká neziskovka zveřejnila seznam dezinformátorů a Rádio Univerzum se objevilo na prvním místě jakožto pseudospravodajský web. A já jsem si toho ani nevšímala. Neumím ani říct, jak se jmenovala ta neziskovka PS. Nevím. Bylo mi to úplně jedno. A do té doby, než seznam CZ, tento seznam dezinformátorů zveřejnil jako přílohu ke svému článku, že by si lidé měli dát pozor na to, na která média přispívají, protože některá jsou už financovaná z Ruska. A bác vedle toho tento seznam. Takže to už jsem se nedala. S Tomášem Nielsenem jsme seznam žalovali a já jsem dvakrát spočinula tedy před soudem, protože jsem tam chtěla být. A musím říct, že je to hrozná zkušenost. Opravdu strašná zkušenost, protože vy asi vidíte, že poměrně mám vyřídilku. Ne, tam stojíte takhle malý a kdykoliv cokoliv řeknete, tak soudkyně řekne, pane obhájče, prosím, můžete vaší klince vysvětlit, že? Ale proč o tom mluvím? Protože já jsem tam hned na začátku vznesla, že celá tato kauza je v podstatě předem rozhodnutá, protože žádné rádio univerzum pseudospravodajský web neexistuje. My jsme se nikdy, ani vteřinu naší existence, nevěnovali zpravodajství. My jsme publicistika. A tím se vracím k tomu, co jsem řekla na začátku. Mimochodem, paní soudkyně mi řekla, že tím a tím nezatěžuju, že rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou je hodnotící stanovisko. Vám řekne paní, o které by se mi fakt chtělo říct, že léta studovala za dělnické peníze. Takže soudce prohráli, v říjnu nás čeká odvolání. Ale mluvím o tom proto, že nezávislost, objektivita, nestrannost, to jsou věci, které musí všechny patřit do zpravodajství. A vůbec nemají co dělat v komentářích, v publicistice. Tam přece můžete skutečně prezentovat názory své, názory lidí, jejich názory prezentovat chcete. Ale ani paní soudkyně v tom nemá jasno. Proto je v tom chaos a proto si mnohá mainstreamová média mohou dovolit dělat názorové zpravodajství.
0: Já využiju oslí můstek soud Martiny. Martino, buď trpělivá. Tady už si kdekdo dělal reklamu, tak já si taky udělám reklamu. Tady jsem sebou vzal pár knížek. Tohle je zatím moje, vlastně už řeknu předposlední, protože teďka vyjde poslední, co nevidět. Ale tahle ta předposlední se jmenuje Reportáž psaná po popravě. A to je něco, co jsme tady s Petrem Žantovským prožili spolu. My jsme se soudili 20 let. Martino, 20 let.
2: Tak to mám ještě 19 náskok.
0: 20 let v roce 2003 tehdejší Špidlova vláda slavně odvolala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, protože nás obvinili, že jsme zavinili prohranou mezinárodní arbitráž, což ovšem zavinil Špidlo a spol a jen to na nás hodili. A my jsme si to nenechali líbit. No a trvalo to jenom 20 let, než jsme to dotáhli do konce a vyhráli jsme všechno. A to jsme zase... A teď už to není oslý můstek, jsme zas u těch médií. Když nám nasazovali ty psí hlavy, jak jsme všechno zavinili před těma x lety, tak toho byla plná Česká televize a plná média. Když jsme to pak postupně vyhrávali a když nám nakonec museli vyplatit i jako docela tučné odškodné, tak už o tom nenapsal nikdo. Média nevyprávějí příběhy dokonce. No tak já to dokonce napsal, takže kdyby si někdo chtěl koupit knížku o tom, jak se 20 let soudíte a co všechno u toho zažijete, tak Martino, hlavu vzhůru, 19 let máš před sebou, klídek, pohoda.
1: No takže, kolikátej, jo, to je jediná vědička. Takže dneska máme 8. ročník, den na tom 29. tady ukážeš novou knihu o tom, jak se soudil. Marek.
3: Já bych mohl přispět historku, jak jsem se soudil, nebo se mnou se soudil jeden už vlastně bizarní politik, který je po smrti, ale trvalo to 10 let. A vyhrál jsem a vyžde u ústavního soudu. Dá se to, ale to byl jiný ústavní soud než dneska. Já k té otázce nestrannosti a nezávislosti Mě to moc netrápí, stejně jako Martina, my nejsme, jako Radio Univerzum, my nejsme zpravodajský titul. Mimo jedinou povinností jako šéfredaktora je dodržovat tiskový zákon a ten, tam je to jasně definované, co se smí a nesmí šířit. A nestrannost a nezávislost, my nejsme nezávislí, já bych nás definoval jako asi národní konzervativce a nestraní, my jsme na straně, jako zní to pateticky, ale já to ctím, svobody projevu a otevřenosti. A pro mě důležitá kategorie v médiích není ani nestrannost, nezávislost, že to poznám a my tu zkušenost, kteří si ještě pamatujeme ten oder před listopadem 89, když je někdo zaujatý a není nezávislý, tak to poznáme velmi rychle a manipuluje. Na to máme antenky a instinkty, to vidíte podle titulku už, co se asi bude dít dál. Ale pro mě já jsem opravdu zastánce svobodného trhu, ale i v médiích. Já odmítám platit ze svých daní jako úplně obskurní a ne nezávislá média typu, já nevím, Deník Referendum dostávají prostě dotace z Ministerstva kultury, co to je, pak šíří, jo, ať si šíří, co chtějí, ale za svoje peníze a to bohužel teda to se neděje a ty dotační programy jsou nekonečné a já vůbec nechápu, proč mám opravdu za své peníze si nechat nadávat od nějakých influencerů podivných. A bohužel to se vztahuje i na to, že si mám nechat nadávat. Teď jsem viděl v České televizi nějakého tvora, ne, nebyl to ani muž, ani žena, bylo to 18 a říkal jak mám žít, abych nezničil planetu. To fakt nechci, jako vypněte to.
1: Ještě bych pocitoval jako povinnost určitou říct v té věci v tématu vlastnictví, o kterém jsem mluvil prvé, jednu důležitou věc. Já jsem se poměrně dlouho zabýval systémy financování těch veřejnoprávních médií po Evropě i mimo ní, ale zejména po evropských zemích. V tom průběhu, jak to bylo i historicky, a dospěl jsem k jednoznačnému názoru a závěru. A teď se vůbec nebavíme o politice. Tak, jak nám někteří novináři tvrdí, že systém financování tohoto typu médií, buď přes poplatky nebo ze státního rozpočtu, že nějakým způsobem ovlivní nezávislost těch novinářů. Ne. Ani v jednom případě, který jsem nastudoval, se to neukázalo nikdy v žádném historickém okamžiku. Dneska máme 17 zemí placených s různým způsobem zdaní těch zemí a 7 nám zbývá těch poplatkových. Když na Slovensku zrušili poplatky v roce 2010, potřídili to státu, tak vymysleli systém, který já považuji za velice pěkný. A to, že se prostě, když už se společnost shodne na tom, že tento typ médií chce, to je základ, tak ten systém toho financování je nejjednodušší ten, že prostě máme nějaký HDP, že jo? A z toho HDP dáme nějaký procento, to je fixní. A když jdeme ekonomicky nahoru, tak se mají líp i ty instituce a naopak. A tomu oni se brání, protože ono by se najednou ukázalo, že to ekonomické zrcadlo se nevokecá. To se prostě nevokecá. Takže až vám bude někdo vykládat, že nezávislost žurnalistů spočívá ve stylu jejich financování, není tomu pravda. Tady Marek říkal dotační programy na různé ty deníky Referendum. Helejte, existuje nadační fond nezávislé žurnalistiky, kterou kdysi založil jistý pan Šlerka, který se zrodil před pár lety jakože mediální odborník, nevím odkud vylezl, a rozhodně teda stojí za zajímavými projekty. A tak se podívejte na jejich stránky, podívejte se na jejich výroční zprávy. Tam se dozvíte, že hlídací pes 500 000 korun za tento projekt, Deník referendum 800 tisíc korun za tento projekt. Neovlivní CZ 1 200 000 za to, ty čísla si teď vymýšlím, ale rádově sedí. Jsou to 100 tisíce a jsou ale jako několikrát ročně. Tak vy se dozvíte, že ten fond vydá na produkci tohoto jednoznačně názorově orientovaného systému médií tolik a tolik milionů ročně, ale nikde se v těch zprávách nedovíte, kde je vzali. Kde se vzali ty miliony, kdo je v Tines, který donátor tam, Soros stát, nebo kdo, já nevím. Prostě nevíte to. A to je prostě podle názoru legislat nebo právníků povinností podobných organizací tato data zveřejňovat. Takže ve chvíli, kdy my tady ten zákon nedodržujeme, no tak nedodržujeme žádný. To je za mě, prosím, pěkně asi tak všechno podstatné a já bych se, než poděkuju všem, hlavně vám, divákům, ale taky především našim hostům, tak bych je vytočil otázkou, která vyžaduje krátkou odpověď. Ano nebo ne? Nebo taky možná ještě dvě slova navíc. Tak, přátelé, Martina. Bavili jsme se tady o neurologických nepříjemných věcech. Seš optimista? Myslíš si, že ten vývoj společnosti, tak jak je trošinku nakousnutý, nás pomalučku povede někam líp? A stejná otázka pro oba dva pány.
2: Hlídám si myšlenky, protože myšlenky mají atomovou sílu. A proto je mojí povinností být optimista. A protože se loučíme, tak já jenom ještě, teď mě tak napadlo, já jsem tady dnes jako záskokař, že jo, to jste se dozvěděli. A tak jsem si říkala, jestli Vladimíra Železného před 30 lety, když mě vyhazoval, napadlo, že za něj budu zaskakovat. Ale přeji mu zdraví a když jsem se tady ocitla jakožto jediná holka, tak bych se s vámi rozloučila ve stylu pravé blondýnky, ačkoliv Petr je možná blondiatější než já. Coco Chanel, světová modní návrhářka, nejslavnější v historii, kdysi definovala luxus. Řekla, že luxus začíná tam, kde končí potřeba. Milí přátelé, jestli nebudeme potřebovat svobodu, nedivme se, že se z ní stane luxus. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.
4: Ono je to na nás, na každém z nás, jak to bude. Ale k tomu, abychom se ve svých životech správně rozhodovali, k tomu potřebujeme správné informace, k tomu potřebujeme všechny informace, k tomu potřebujeme komplexní informace. Když nemáme správné a komplexní informace, tak se ve svých životech rozhodujeme a společnost se pak rozhoduje špatně. Když se společnost rozhoduje špatně, tak také špatně volí. A když špatně volí, tak v parlamentu nesedí chytří lidé. A když v parlamentu nesedí chytří lidé, tak pak to vypadá tak, jak to vypadá mnohde v Evropě. Mnohde po světě, ale i u nás. Takže prosím vás pěkně, vyhledávejte si informace, nespoléhejte jenom na ty, kteří nám servírují cinknuté informace a namísto informací propagandu a pak to možná může dopadnout dobře, ale nenechávejte to na těch druhých. Je to na nás. Hezký den přeju.
3: Takových moudrech a radách já už nemám asi co dodat. Ale na otázku, Petře, tvoji, jestli jsem optimista nebo ne, nebo jestli to dopadne dobře, tak říkám ano, ale může to být dezinformace.
0: Ne, ale jak to říkal John Lennon, dokud to nedopadlo dobře, tak ještě není konec.
1: To ovšem, bacha to neměl Lennon z vlastní hlavy. To je stará indická moudrost, kterou mi přivezl před lety Pepa Banáš, který tam často jezdí. A on říkal, nakonec vždycky všechno dopadne dobře. Pokud to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Takhle je to celý. Vážení přátelé, je konec, aspoň tohoto bloku. A co se týče, prosím pěkně, našich panelistů, nevím, jak jsou na tom s časem, ale můžete si je tady asi nějak odlovit a případně jim položit nějaké otázky, abychom mohli pustit další část programu. Děkuji vám všem a na viděnou.
5: Tak moc krát děkujeme za krásný úvodní panel a Petr Žantovský mi krásně nahrál s tou Indií, protože my máme letos takovou novinku, teď nás čeká přestávka, tedy mimo jiné, na 30 minut a máme v té přestávce novinku. Přichází Martin Ježek, který se věnuje Sahaja Yoze a vytvoří tady pro vás takové prostředí, ve kterém se můžete během naší pauzy stišit, případně s ním meditovat. No a pro ty z vás, pro které tato aktivita není, tak využijte naše stánky, běžte se najíst a ve 13.30 hodin se tady opět sejdeme.
6: Já půjdu mezi lidi s tím.
7: Budeš streamovat i jogu? No, promiň.
6: Ne.
8: Drazí přátelé, dámy a pánové, já bych vás svým jménem a jménem mých kolegů rád pozval ty krátké meditační zkušenosti ke spontánní meditaci, možná se to tady správně už někdy slyšeli. Prosím, nenechte se rušit polední přestávkou.

0: Ahoj, jsme ve vysílání, něco pro diváky. Jak to vidíš dneska, to setkání tady?
1: Je to tradiční akce, 8. ročníku, že si se nepletu. A myslím si, že...
0: Je to pan poslanec SPD, aby pro diváky.
1: A já myslím, že jako tahle akce už se stala takovým tradičním koloritem kdekoho, že končí prázdniny, tak nový politický rok se začne v Říčovech.
0: Sleduješ to teda teďko?
1: Co?
0: Sleduješ?
1: Sleduju, co se děje samozřejmě, no. A samozřejmě chystáme volby zase.
0: Jasně.
1: V Praze kandidujeme a věřím, že se nám tam podaří v té progresivní Praze naše pozice udržet, měli posílit.
0: Takže držíme palce.
1: Tak děkuji.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Něco pro diváky, jsme ve vysílání. Jak to prožíváš ten dnešní den?
2: Zdravím všechny diváky Raptoru, zdravím všechny posluchače, co jsou tady, a prožívám to zase jako každý rok velice pozitivně. Koukám, přišlo zase hodně lidí a je to fajn, že se dávají lidi dohromady a že se snad konečně podaří, aby se začali lidi spojovat proti veškerému zlu, který tady se děje v té republice. Já nechci euro, já nechci Spojené státy evropský, nechci mít vojska NATO na našem území. Jako proč? Řekněte mi logicky proč. Teď to tady nemá co dělat. My si přece musíme zachovat českou korunu a naši suverenitu. To nejde jinak. A jestli teda hradní pán prosazuje tyhle ty věci, tak ale porušuje svůj slib a v mých očích se stává vlastně zrádcem. To je tak asi všechno.
0: Děkuju.
2: Taky.
0: Tady máš nějaký knihy.
2: Jo, to je tady, kolegyně. To už je...
0: Ahoj. Máme tady Moniku Piloni, přijela z Itálie.
3: Zdravím
0: všechny. Řekni něco divákům.
3: Zdravím všechny diváci. Jsme tady na v Příčovech mezi vlastenci. Čelíme zde hrátkám počasí, ale nevadí. Přežili jsme tropy, přežijeme i sem tam i ten déšť.
0: Ale vidím, že se něco žene tam.
3: To se ještě něco přežene. Každopádně je, nálada je skvělá, je nás tady spousta. Sejdeme se zde všichni, kteří bydlí i daleko, takže je to taková příležitost i na otužování přátelství.
0: Já to pokusím se vždycky tak proběhnout do té přestávce, je tady spousta lidí a nevím, proč se mi to otáčí, nějak mi vypadla baterie, něco se děje, ale nevím, nevím teda co.
4: Tam těžko stát, nebo exekutiva může být.
0: Ahoj Tome, jsme ve vysílání, něco budeme.
4: Jasně. Tady máme pana kolegou o stavebním zákonu.
0: Jak to působí na tebe dnešní den?
4: Perfektně. I počasí nám začalo přát.
0: No za chvíli možná bude pršet.
4: A první panel byl vynikající. A hlavně mě tady, no já si myslím hlavně, protože se potkávám pořád s lidmi, že non-stop jsem viděl lidi, který jsem třeba neviděl rok, dva, nebo se známe jenom, já nevím, z médií, z mailů. Rád s tím mluvím osobně. Taky se bavíme o volbách, který nás čekají, plánuje se spoustu akcí na září, debat a podobně. Tak uvidíme.
0: Dobře, děkuju.
4: Děkuju vám.
5: Ahoj.
0: Máme tady Evu z Nezákladnám, tak něco pro diváky.
5: Ne, mějte se moc hezky a přijďte příště, když tu nejste.

0: To je všecko.
1: Jo?
0: Jak to na tohle působí tady?
1: Jako vždycky úžasný.
0: Děkuju. Ahoj, ahoj.
2: Ahoj. Počkej, ahoj, Jonziko, pacient,
0: čau. Já vysílám.
3: Pořádně ho budu přehek.
4: Kdybyste proto měli nějaké dotazy, ale jenom velice krátce k teorii, velice krátce. Představme si, když se narodí malé dítě, tak má otevřenou fontanelu, možná víte, na vrchol hlavy. Můžete tam vnímat i pulzování, to je odraz našeho srdce. Tímhle tím otvorem do člověka před narození vchází síla. Přírodní síla, vesmírná síla, božská síla, jakkoliv ji nazveme, je to úplně jedno. Zkrátka síla, která v nás vytváří energetický systém, který můžeme vidět na tomto plakátu. A právě jako ta mateřská energie se usídluje na konci naší páteře.
0: Tebe nebudu zdržovat, budeš panelistka.
4: Věda v dnešní době potvrzuje, že tento energetický systém, řekněme tak spirituální naší bytosti, existuje a že hlavně funguje. Takže může to věci dosáhnout.
0: Ahoj, tak já tě teď odchytnu zase, máme tady Milana Zaděláka, tak já tě hned odchytnu, jak to na tebe působí tady dneska?
5: Na nám je dobře, protože...
0: Máme tady pana Kratochvíla.
5: Já mám rád tyhle lidi, ty lidi jsou pro mě důležití, protože mi říkají, co říkám, jestli jak to chápou, jak to vnímají, a jestli má cenu dělat to, co dělám, a já vidím, že to cenu má. A tohle to je pro mě prostě zpětná vazba, strašně důležitá zpětná vazba.
0: Jinak ti samozřejmě držíme palce v tom dalším soudním jednání, který nás čeká, takže bude další maraton. Vlastně asi ne, bude asi
5: ne. To už je odvolací řízení, to bude probíhat jinak. Ale děkuju všem, co za mnou stojí, a jsem rád, že za mnou ty lidé stojí, protože bez této podpory bych to asi takhle nevěděl. Takže díky.
0: Taky děkujeme. Ahoj, hledáš něco?
6: Hledám si telefon.
0: Ježišmarja. Já jsem ti chtěl dát dotaz, ale to teda
6: já
0: asi...
6: Já se vrátím.
0: Vrátíš se. Ahoj, Jaruško. Jaruško.
6: Na star moje lásko.
4: Ale my jsme se dokázali lépe stišit, lépe sklidnit. Zároveň máš pozornost, že
0: prohodnit naši... Jaruško, on hledá mobil. Ahoj Jaruško, vítáme tě tady. Jak to vidíš dneska? Co tady na to říkáš? Ty už seš tady taky pohodně krát, že?
7: Jsem, ale mě to vždycky baví, akorát je to na mě hodně. A to počasí je takový, že...
0: Vypadá, že bude ještě pršet.
7: No, ale jinak je to dobře udělané, moc dobře.
0: Máš úžasného pejska, musím ho tady ukázat. Ahoj, ahoj.
4: Se aktivuje ta naše vnitřní mateřská síla, tak nám dá zpříjemnění stišení země. To znamená, že když jsme prostředí, které tak se člověk může dostat do stavu migrace. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Já se vmísím, jsem v vysílání, mám tady dvě úžasné dámy, paní Tomkovou, organizátorku, která už několik let dělá úžasnou práci.
3: Dobrý den.
0: Něco pro diváky.
3: Něco pro diváky, že si vážím toho, že přijelo tolik lidí, protože ta předpověď počasí byla vlastně nepříznivá, že přijeli vlastně lidi, kteří jsou s železným srdcem a s zlatým srdcem zároveň. Takže děkuju moc krát, že přijeli.
0: Zuzanka úžasná, my se známe ještě z Teskaru, když jsem na vás chodil.
8: My se známe z minulého tisíciletí.
0: Byla si úžasná zpěvačka, škoda, že ten Teskar teda vlastně tak skončil brzo. Ale to bylo opravdu pecka. Když jste tenkrát vystupovali před Greenhornama, to si pamatuju, na Smíchově. Na Smíchově si vás pamatuju, když jste vystupovali
8: v
0: Kulturáku a diváci byli vytěšený, protože Míra Král tam začal dávat aparaturu, že elektrickou, vlastně Greenhorně hráli akusticky. A rozjeli jste to perfektně.
8: Ano, country rock,
0: opravdu perfektní jste byli. No,
8: no ale Venca Cihelka dělá dál nějaký IKEM band, ale ano. Jenom tak jako hobby. A já pořád ještě s gospel timem se...
0: Dneska nebudeš tady mít vystoupení žádný.
8: Mám, zaspívám tři písničky.
0: Tak to se těšíme, no.
8: Jenom tak jako kvůli Alici.
0: No. To bude úžasné. Jak to vnímáš tady tu atmosféru?
8: No mně se zdá, že je to velice, že se to, já u toho byla od začátku, takže se to velice zprofesionalizovalo. I vizuálně, jako je to tu všecko hezký. Prohlížela jsem si všechny lidi se snažím, všechny návštěvníci a musím říct, že všichni mají zuby. Nikoho jsem neviděla bez zubího z těch dezolátů ani z těch ruských švábů. Všichni měli krásný zuby.
0: No, tak to je chválihodný. Jinak samozřejmě by nás nevyfotili a vždycky dají tu fotku s tím bez zubím.
8: Výborný, má to pořád lepší, profesionálnější level. I počasí nám vychází tento rok a i ti hosté, ti panelisté jsou vynikající.
0: Jsou úžasní.
8: Jedno lepší jméno než druhé. Takže přeju vše dobré nadále všem a jen ať se věci mění.
0: Těšíme se na tvoje vystoupení.
8: Děkuji.
0: Tak ahoj zatím.
9: Ale doufám, že se to trochu jako
10: Ahoj.
0: Petře, mám na tebe dotaz.
10: Telefon už mám,
0: už našel, našel zon.
10: Já ho nechal na pódiu.
0: Je, mám na tebe dotaz, co říkáš návštěvě pana prezidenta Pavla na, na festivalu Trutnov. A k tomu, jak se tam chovali bývalí takzvaní disidenti k němu. Oni ho vítali, kamarádili se tam. Jak to ty vidíš? Jako vše odpuštěno, nebo jak to ty lidi vnímají podle tebe?
10: To představ si, kdyby ti tohle někdo vyprávěl v lednu 1990. Za prvé, že na Hradě bude sedět předseda vojenské základní organizace KSČ, bolševický rozvědčík, a spolu s ním jako první dáma tam bude politručka komunistická. Kdyby ti vyprávěl, že tenhle ten člověk najednou zjistí, že je vlastně rocker, a co pak, že najednou začne chodit na Iron Maiden, jo.
0: No ale co ty lidi, jak se k tomu chvíli?
10: Ale tady to ještě nekončí, no. Že nakonec jede do Trutnova. A tam se bratříčkuje s těma v uvozovkách rockerama, disidentama. A že tenhle ten člověk z toho Hradu dělá tohleto, no tak jasně, přemýkač kabátu a muž nepevných názorů, zásad a tak dále. Ale jak strašně jsou směšní ty rokeři, ty disidenti.
0: To se právě chce
10: jako, že je hamba, no. Že je hamba nemlátí, že se tam bratřičkou s někým, kdo
0: je zakazoval vlastně.
10: V té době, kdy teda oni ještě tady si hráli na ty disidenti, byli úplně někde jinde, a on, kdyby tam přijel, tak by tam tehdy přijel jen být, ne být tam s tvrdým i, ale být je s někým i. Jako, to nevymyslíš, no, tak asi tohle to já se
0: potom... To mě právě zarazilo, no, že...
10: To nevymyslíš.
0: Petře, děkuju.
10: Čau, hezký den.
11: Takže to byl jediný, že to je nějaký
0: Ahoj, přijeli Karlovy Vary.
12: Ahoj, Raptore.
0: Diváky.
12: Ahoj, lidi. Škoda, že tady nejste. Je tady úžasný počasí, výborná atmosféra. A my, vlastenci, my se nikdy nevzdáme a najděte nás tak až dom kilometry. Odtěl to až na konec světa. Beru tak. Ahoj.
0: Ahoj. Teď si zapomněl, o čem jsme se bavili. Tady přijelo Brno.
13: Čáslav!
0: Čáslav, umluvám se.
13: Já ti dám Brno, Čáslav.
0: Jsme ve vysílání, tak no. Něco pro diváky.
13: No, tak účast je veliká. Pan Okamura slíbil, že budou dělat něco s důchodama, že by nás mohli vrátit, jako trochu níž, ale pod 65 se asi nedostaneme.
0: No.
13: Takže kolečkový křesla a budeme jezdit do práce, no. Nafta drahá, že jo, tak to se nedostanu, tak budeme jezdit na kolečkovým křesle. A jinak samý dobrý lidi, hodně kamarádi, co jsme chodili od začátku, no, tebe ráda vidím.
0: Děkuju.
13: Tak jo.
0: Ahoj, ahoj. že Karlovy Vary přijeli.
14: Ženskou, jo, vole.
0: Ahoj, ahoj. Dostal jsem pusu.
14: No, a to pusu na kameře.
0: Byl jsi na kameře. Tak ještě.
4: Takže přátelé, to byla velice výstatní ukázka spontánní meditace, kterou jsme mohli společně sdílet. Kdo z vás to zkoušel, tak děkuji za náš navržený čas. Doufám, jestli budete moc dobře najíst. Takže pohodím si ještě úplně na závěr mé osobní přání, abychom dokázali nabrat rovnováhy nejen sebe, ale díky našemu vlastnímu sebepoznání tuto rovnováhu, tento klid a míry rozšířit do celé společnosti. Takže tomu nám všem přeji, ať se daří, přeji mnoho úspěchů a kdo budete mít jakýkoliv dotaz, jakýkoliv otázky, tak vás rádi přivítáme na našem nejlepšího stánku.
0: Ahoj,
15: zdravím, ahoj.
0: Můžeš něco pro diváky?
15: No jasně.
0: Jak to tady vidíš? Vy tady máte
15: prostě... My tady máme stánek Výboru národní kultury, tak tady máme náš časopis Lípa. A já jsem tady, loni jsem tady nebyl a v předminulých letech docela dostkrát. A letos vidím, je tady úžasně, účastníky tady opravdu plno. Je tady obrovský množství lidí, vůbec jsme to ani nečekali, kvůli tomu počasí. Ale to skvělý, jak se tady potkáme se spoustou přátel zase. A i noví lidi, že, který se koukají, co bude. Skvělá atmosféra. Řekl bych, že je to od roku lepší.
0: Ano.
15: Prostě jsou tady argumenty,
0: proti argumenty.
16: Pořád se to točí v tom ratio. Ale ta nová doba od nás chce ještě hlubší propojení s poznáním života a většího smyslu. Najdeme jeho a dostat propojovat duchovnost z oblastí společensko-politických vztahů. Pan Čupek mě pozval i natáčení, takže dosud jsem se věnoval.
0: Ahoj.
3: Demonstrace mají smysl.
0: Pro diváky, vysíláme.
17: Co mám říct pro diváky? Takže vás zdravím z Břičov. Když jsem to nadnesl, těšili jsme se tady na Pšenáka, Rajíčku Hlujovou a toho dementa z Arménie a bohužel nic. Máme tady akorát fízláky, který je chrání, ale ten dobytek jsem dneska nepřitáhl. A to mě mrzí.
15: Hadice nikde, já se chcel Pšenáka osprchovat. Už jsem se na to tak těšil, že ho konečně umiju zas hajzla. Ono nic. No tak nic. Přátelé, diváky tentokrát nepotěším, jako jo, protože loni jsem je potěšil víc, když jsem toho zmetka odsprchoval i s tím jeho aparáty. A bylo ticho. Na skle.
16: Jeho hosty, jeho panelisty, aby pokud tady někde mezi námi jsou, aby jsme dostavili na pódium. Máme tady Erika Pesta, toho také vítám. Přijďte ho se mnou. Jarda Štefec. A někde nám tady pobíhá pan Svatoš. Je tady od rána, viděla jsem ho už několikrát, ale zrovna teď, když ho potřebujeme vidět, a už je tady. Tak prosím, přivítejte se mnou. Michala Svatoše. Výborně, a do čtvrtice máme dámu, tak jak jsme měli v prvním panelu, a to je paní Jana Rydvanová. Téma je třeskuté.
18: příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů. Tak ještě počkáme na organizační úpravy na pódiu, aby se všichni panelisté cítili dobře a byli na těch místech, na kterých být mají. Já využiju tu chvilku a upozorním na stánky organizací, které tady máme rozprostřené po zahradě. A nemůžu vynechat náš stánek Spolku Svatopluk. Určitě se na něho běžte podívat. A protože vím, že je tady spoustu našich členů, tak vítám Svatoplukovce. Doufám, že jich je tady hodně. Já jsem jich tady viděla, slyším. Děkuju. Taky zdravím. Tak a už jsme nachystaní. Výborně, tak já předávám slovo. Hodinu a půl je pódium vaše. Tak ať se vám líbí druhý panel.
19: Takže po roce zpátky příčovy 26. Bezva. Vidím tam tu velkou vlajku, ještě se na ní podívejte. To je naše vlajka. Nemyslím si, že na budově poslanecké sněmovny by měla třeba vát nějaká jiná cizí vlajka. Bohužel ještě tam jedna vlaje. O tom bychom mohli potom diskutovat. Už tam ukrajinská není, ale ještě jedna tam je. Bylo by dobré si ještě jednou připomenout, jakou máme vlajku. Tak to je jedna věc. Přátelé, no my jsme se tady sešli nad tématem, které samozřejmě je velmi složité, velmi dlouho bychom nad tím mohli bádat. To znamená, že příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů bychom mohli rozebírat ze všech možných úhlů pohledu, ale nicméně musíme si uvědomit, že je to klíčové téma, jestli vůbec budeme ještě žít. Jestli přežijeme jako národ, jestli přežijeme jako svět lidstva. No a pro tento účel, a bude to možná pro někoho i třeba kontroverzní, se budeme dnes tady prezentovat různými názory a úhly pohledu. Vystoupí Michal Svatoš, vojenský analytik, jenž v posledních letech rozebírá zejména americko-ruský konflikt na Ukrajině. Jiný konflikt to není, prosím. Komentuje frontu této války a perspektivy války, která silně proměňuje tvář současného, hlavně budoucího světa. Jaroslav Štefec, vojenský analytik a bývalý ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování, kdy si rozkrýval na ministerstvu obrany podivné zbrojní zakázky a musel odejít. Také člověk, který se jako inženýr věnoval na vědecké úrovni raketové technice a specializoval se tedy na konstrukci, fungování a technologie spojené s raketovými systémy, což v době raketových válek představuje velmi praktickou věc a velmi praktickou zkušenost. No a Jana Rydvanová vystudovala mezinárodní vztahy a diplomacii na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Pásmo Gazy a západní břeh Jordánu navštívila s delegací Evropské unie jako novinářka po operaci Lité olovo v červnu 9. Zabývá se Palestinou se vším šady, to znamená i se všemi těmi vinami a složitostmi, které padají na hlavu Izraele. To možná někoho znepokojí, ale nicméně to, že absolvoval semináře se židovskou organizací v New Yorku Jewish Voice for Peace, židovský hlas za mír, je velmi oprávně proto, aby mohla objektivizovat situaci, která na Blízkém východě dnes panuje. Takže Jana Rydvanová. No a samozřejmě náš velký přítel Čech, v podstatě už tak trošku amerického původu, český novinář, komentátor a vydavatel Erik Bess, který to jistě bude umět potom velmi umně, kompletně, komplexně komentovat. celé to, co se děje kolem těch aktuálních konfliktů, já si myslím, že ty nejdůležitější jsou a jsou docela spojeny pupeční šňůrou. Je to nepochybně tedy konflikt na Ukrajině a jak říkám, je to americko-ruský konflikt, nebo respektive konflikt oligarchie, která reprezentuje dnes kolektivní západ s Ruskem, s tou touhou prostě potom zmocnit se dalších surovin a celá přeměnit svět pod jakousi jedinovládou. Já si myslím, že o tom je třeba diskutovat z různých úhlů pohledů a potom je tady samozřejmě ten obrovský konflikt, který je velmi klíčový na Blízkém východě. To, čeho jsme byli v poslední době svědky, to znamená všech těch šílených operací pod cizí vlajkou, ať už to byl Hamas, nebo ať už to bylo konec konců to dnes zvednutí praporu islámského terorismu v Sýrii, který samozřejmě byl velmi zkalkulován, anebo samotná válka proti Iránu. To jsou věci, které bychom měli se pokusit objektivně pochopit, abychom věděli, v jakém světě žijeme. No a já teď předám samozřejmě slovo jednotlivým řečníkům a poprosím, aby první pohovořil náš Michal Svatoš, který v poslední době analyzuje velmi originálně a po svém a myslím si, že zároveň má dobře odzdrojováno to, co se děje zejména na ukrajinské frontě, bude chtít zaběhnout ještě do nějaké jiné fronty, uvidíme, je to na něm, je to voják z povolání a tím pádem by měl být také v tomto smyslu jaksi dostatečně kvalifikován. Takže Michale, prosím.
20: Na začátek už nejsem voják z povolání, to bylo dále, tak aby nikdo si nemyslel, že jsem z armády aktuálně, to by zase někdo mohl zneužívat. Tak já vás všechny zdravím, řada z vás mě zná, tak já to tak zopakuju, protože poslední údaje, poslední věci z Ukrajiny hovoří o tom, že Ukrajina je těsně před rozpadem své existence. Ukrajina se rozpadne, kapituluje, je otázka pouze, zda to bude za dva měsíce, za půl roku nebo za rok. Už je nezvratný proces. Včera Rusové zahájili asi poslední fázi, technickou fázi operace, kterou provádí jakýkoliv stát, když si chce podrobit jakékoliv jiné území. V podstatě začali útočit za bílého dne na nákupní centra. V tom nákupním centru v Krivém Rohu bylo po útoku 20 mrtvých a 120 zraněných. To bylo údaj asi ke 3 hodinám ráno, když jsem šel spát. Takový útok se provádí, když je třeba národ dorazit. Tedy ukrajinský národ, ten kyjevský režim, momentálně z ruské strany má vštěpováno do své genetické paměti doslova, že jakýkoliv pokus znovu rozpoutat válku proti Rusku bude stát děsivé oběti. To je velmi důležité. Musíte si uvědomit, že Zbigniew Břežinský v roce 2014 definoval jedinou možnou existenci Ukrajiny. Zbigniew Břežinský byl velký americký jestřáb, později zemřel. A ta jediná možná existence Ukrajiny spočívala v tom, že nikdy nebude v Severoatlantické alianci. Za druhé, nikdy nebude v Evropské unii. Za třetí, nikdy nebude mít žádné zbraně, kromě zbraní na partizánskou válku. Za čtvrté, bude obchodovat na polovinu s Evropou, na polovinu s Ruskem, tedy se západem a s východem. A za páté, Evropská unie bude obchodovat s Ruskem na bázi toho, že bude brát ruské energie a dodávat Rusku technologické výrobky. Tenhle systém jediné možné existence Ukrajiny byl porušen Evropskou unii. Když se podíváte do roku 2022-2021, než to začalo, tak Putin v podstatě se pouze domáhal plnění doktriny Zbigniewa Břežinského. Evropská unie to smetla, vyprovokovala Kyjev k nesmyslné válce, která byla, ve které byl Kyjev, Ukrajina odsouzena k porážce. Ta porážka byla z ruské strany velice sofistikovaná, velice důkladně propracovaná. V současné době Rusko vstupuje do poslední fáze té operace, kdy má moderní tajskové drony Bandol, které Ukrajina nedokáže sestřelit, nemá na to technologie. Technologicky Severoatlantická aliance zaostala, nemá drony schopné zlikvidovat dron nebo křídlatou raketu levnou rychlostí 600 km. A ta raketa je tak přesná, že zlikvidovala 137 km za Kyjevem na směrem na západ policejní ředitelství. Pokud máte zbraň, která vám zlikviduje a budete ji vyrábět v tisícech kusech měsíčně, tak si můžete představit, že vyřídíte 1000 policejních stanic za jeden měsíc. Druhý měsíc vyřídíte 1000 městských úřadů. Třetí měsíc 1000 skladů potravin. To je konec. Žádný stát nemůže vést válku ani velikosti Ukrajiny, pokud bude takto likvidován. Navíc ten dron letí dvojnásobnou rychlostí oproti Šahídu, takže už Ukrajina nestačí vyhlásit letecký poplach. Může vyhlásit letecký poplach, aniž ví, do které oblasti ten dron zamíří. Takže celá Ukrajina by 2-3 hodiny nepracovala, tak nemůže fungovat ekonomika. A nebo to vyhlásí, ale lidi už nestihnou utíct. Čili to je naprostá dominance. Západ samozřejmě udělal svoji obvyklou chybu, Evropská unie úplně typickou, založili spoustu nových firm, které začaly vyvíjet stíhací drony a výsledkem je, že po tom, co do toho nalili desítky miliard eur, možná stovku, mají drony, které jsou schopny sestřelovat, drony Šahid, Batulové, jenže Rusové už tyto drony nepoužívají a přecházejí na tajskové drony. Čili Evropská unie zase vymyslela, zaplatila nesmysl, vyházeli se peníze, nic. Trump, americký prezident, se nenadarmo Evropanům celý rok vysmíval, že mají Američané lepší drony, protože Američané myslí dopředu. Velké firmy myslí dopředu. Lidé, kteří chtějí na válce zbohatnout, chtějí dodat hned a mít peníze hned. To je výsledek té Ukrajiny. Takže Ukrajina bude zlikvidována a rozdělena a ruský přístup k Ukrajině je poté, co provedli Rusku, protože Rusko také bude mít 100 tisíce mrtvých, kolik to se dozvíme za rok, za dva. Poté, co způsobili Ukrajinci tyto ztráty ruskému národu, tak ruský národ už nikdy nepřipustí, aby existovala z Ukrajiny hrozba. Přesně tak jako Řím, když ve třetí punské válce, když Římani dobili a porazili Kartágo, tak ho srovnali se zemí a 100 let uplynulo od té doby, myslím, že ho srovnali se zemí za 2146 před naším letopočtem. A třeba v roce 44 našeho letopočtu Gaius Julius Caesar povolil to město obnovit. Proč? To Římani udělali, odpovídá pokus významného politika římského Gracha, který chtěl asi v roce 65 před naším letopočtem obnovit Kartágo a oni mu to zakázali, jako římské Kartágo chtěl obnovit, chudejma Římanama. A oni mu to zakázali a v senátní debatě tenkrát zaznělo, měl by příliš velkou moc. Čili Římani srovnali se zemí Kartágu po té, co prodali všechny jeho obyvatele, aby tam už nevzniklo žádné nové Kartágo. Protože to místo bylo tenkrát ve starověku natolik geniální, že když ho po 100 letech Cezar nechal obnovit, tak za dalších 50 let to už bylo druhé největší město v západním Římu, tedy v té západní části Středozemního moře. Čili takhle Římani měli strach ty punské války, protože byly náročné a vyhráli je. A proto už nepřipustili do té doby, než ovládli celý prostor. Víte, když zbourali Kartágo, tak Římani ovládali pouze Itálii, území, které dneska znáte jako Katalánsko. A co to ještě? Katalánsko? Jo, a Tunisko a Sicílii. I Sicílie je Itálie. Čili malou část. No ale když ho Gaius Julius Caesar nařídil obnovit, tak už ovládali celé Středomoří, včetně Egypta. Už tam nebyl nikdo, kdo by se do toho prostoru mohl nastěhovat a využít jeho geografické polohy. Čili Ukrajina představuje pro Rusko hrozbu. Zbigněv Břežinsky si to náhradně uvědomil, že Rusové budou reagovat na každý pokus postavit silnou Ukrajinu v Evropské unii. A Rusové nepřipustí, aby taková Ukrajina byla a existovala. Poměrně přesně to teď definoval Andy Barham, nový britský premiér, který slíbil, že Velká Británie bude s Ukrajinou na věčné časy. Úplně stejně, jako byla za premiéru Borise Johnsona, Liz Trussové, Rishiho Sunaka nebo Keira Starma. A to znamená, jaká byla ta podpora Velké Británie v Ukrajině? Pouze tak velká, jako Rusko dovolilo. Kdykoliv Velká Británie dodala raket víc a Ukrajinci je vystřelili, tak Rusko zahrozilo a Velká Británie přestala dodávat. Britové dodávají jenom tolik zbraní, aby to vypadalo, že Ukrajinu podporují, aby na tom její zbrojovky vydělávali, ale zároveň, aby tím nikdy neohrozili Rusko. To je evropská politika. No a tato politika povede pouze k tomu, že Ukrajinci zemřou. A ještě jich zemře několik desítek tisíc asi. Ukrajinci zemřou a samozřejmě ruské generalitě, která vede válku proti Ukrajincům, to vyhovuje. Proto se stáhli na Donbasku Sorobikovinovou linii v roce 22, protože potřebovali všechny ukrajinský vlastence, bandovce, kteří se přihlásili dobrovolně k obraně Ukrajiny, taky potřebovali postřílet, likvidovat. Je to, jestli postřílíte kulometem, dronem, zabijete bombou, dělem nebo čímkoliv jiným. Musíte ho zlikvidovat, protože když ho zlikvidujete, tak už se proti vám nikdy nepostaví, už nebude škodit ani jako partizán. Partizánské zbraně, to bylo jediná možná způsob obrany Ukrajiny. Ale k tomu potřebujete partizány, nebo bandovce, nebo teroristy, jedno, jak to nazvete, to je technické. Dneska je Rusové vystříleli, za 4, za 5 lety vystříleli. Řada lidí přemýšlí, proč to Rusové neudělali dřív. Protože by to nedosáhli kýženého efektu. Kdyby v roce 22 nebo 23 zmobilizovali a obsadili celou Ukrajinu, což by technicky za to mohli. Tak mají problém, že ti vojáci, že tam proti nim by byla teroristická partizánská válka. A to je velmi nepříjemný způsob války, kterou můžete potlačit pouze nějakýma koncentračníma záborama, to je politicky nepřijatelné. Naopak, když je necháte, aby vás útočili, aby s váma bojovali, tak když máte více děl, více dronů, více raket, více bomb, tak jich více postřílíte a ještě jich vás víc. To je matematika. Když řada lidí přemýšlí a nadává, že Putin je neschopný, proč v roce 2022 nezablokoval oděské přístavy, tak protože by Ukrajinci nemohli dodávat obilí, odpověď je jednoduchá. Kdyby je v roce 2022 zablokoval, tak Severoatlantická aliance a Evropská unie vybuduje nové dálnice a cesty na Ukrajinu a bude ji zásobovat železnicí novýma kamionama. Jenže když jim je nechal volný, tak je nevybudovali, protože je to tak. No a teďko nejsou, takže teďko je málo přechodů, ale Rusové na rozdíl od roku 22 už mají rakety a drony, které jsou schopny tyto přechody zablokovat. Takže Rusové můžou uškrtit celou Ukrajinu. Jenom, abyste si to představili, ukrajinští analytici odhadují, že budou obrovské problémy se zásobováním kyjevské aglomerace potravinama, protože 60 až 70 % potravin do kyjevské aglomerace nebo i do těch velkých aglomerací rozdělují velké řetězce. A když vypálíte sklady velkých řetězců, což Putin teď s Gazprom dělají ve velkým, tak zničíte zásobování. Pokud byste válčili, pokud by Česká republika byla vystavena nějaký válce, tak je velmi jednoduché vypálit sklady okolo Prahy, Modletice, všichni okolo to jezdíte, všechny ty sklady a okolo Olomouce, tam jsou druhý sklady, a rázem nastane pro Pražáky problém. Nejsou malé sklady, není malá distribuce, není dostatek řidičů dodávek, aby zásobovali malé prodejny. Čili lidi budou mít hlad. A v Kyjevě jsou normálně prázdné regály. Ale co to znamená? Teď místo několika kamionů a dodávek to budete muset dodávat tisícovkami dodávek. A to znamená, že budete potřebovat další lidi, řidiče, to je všechno drahý. Čili moderní válka se vede řadou moderních způsobů, které jsou pro lidi značně nepochopitelné, ale sleduje jeden a ten samý cíl od samého počátku. Putin v roce 21 řekl to, co kdysi Zeman asi 6 měsíců předtím nazval finlandizací Ukrajiny, což byl jediný možný způsob existence Ukrajiny. Evropská unie přesvědčila Ukrajince, že je třeba válčit s Rusama, tak to odmítli, Rusko vtáhlo na Ukrajinu a tady máte výsledek. Až se spočítají stovky tisíc mrtvých, tak na konci bude totálně zničená Ukrajina, zadlužená evropským bankám, se zničeným průmyslem, se spoustou mrtvých a ta Ukrajina bude plně podřízená Rusko. Rusové jsou dneska v tak výhodné pozici, že Ukrajině letos na podzim, nebo příště na jaře, nebo příště na podzim nadiktují bezpodmínečnou kapitulaci stejně, jako ji nadiktovali hitlerovskému Německu v roce 1945. Takže Ukrajina bude donucena k bezpodmínečné kapitulaci, i když to bude trošku jinak, budou tam nějaké kapituly. V podstatě to bude bezpodmínečná kapitulace. Pro Evropskou unii to znamená konec snu o porážce Ruska, o rozparcelování Ruska, konec snu o tom, že budou mít nějaký ukrajinský trh, nebo všechno to je konec. A výsledkem toho je, že tento týden už několik nejvyšších představitelů německého průmyslu a politiky tajně odjelo do Azerbajdžánu, kde pod ochranou azerbajdžánské tajné služby vyjednávali s nejvyššími lidmi z okolí Vladimíra Putina. Čili dá se říci tak, že nejdůležitější němečtí političtí lobbysté a ekonomičtí lobbysté už tajně vyjednávají s Vladimírem Putinem. A pokud se podíváte na německý tisk, tak zjistíte, že německý tisk dneska nepíše nic jiného než o desítkách tisíc, stovkách tisíc nezaměstnaných. Čili Němci, až skončí válka, vyjednají s Ruskem nákup ruských energií, levných energií. Čili jsme se vrátili do normálu, pouze hranice bude definitivně přesunuta na hranici Slovenska a Ukrajiny. A zda bude Ukrajina součástí Ruské federace, nebo nebude to se teprve uvidí. V každém případě Západ tuhle válku prohrál, a prohrál i proto, že ti politici jsou neuvěřitelně, naše západní politici jsou neuvěřitelně hloupí, hamižní, podplacení, uplatní, nic nevědí. To je prostě tak jako Brusel. Všechno, ať je to Green Deal, ať je to válka na Ukrajině, úplně všechno dělají úplně špatně. To se jinak nedá říct. Já si myslím, že to je všechno, co bych tak asi chtěl říct. Děkuju vám.
1: Díky Michalovi, jak skvěle dodržel termín. Dávíme si na ten posled. A bude určitě reagovat velmi rád ještě Jaroslav Štefec, co by vojenský analytik.
19: trošku je překvapen. Proč já? Yes. Já vlastně ani nevím, proč se o mě mluví jako o vojenském analytikovi. Já jsem vlastně nikdy na tuhle pozici nemířil. Trošku blíž, jo? Takhle, dobře. Nechci, aby to moc křičel. Ono se stalo. Víte, já bych chtěl trošičku možná to, co teď budu říkat, zaměřit na nás, jaké dopady tohle má, případně může mít na Českou republiku, co se děje a to, co spousta lidí v podstatě nevnímá a nebo nechce vnímat, nechce slyšet. Svět kolem nás není bezpečný, to je prostě realita, kterou musíme přijmout. A musíme si zvyknout na to, že musíme být daleko aktivnější v tom, abychom byli schopni se tomu postavit. Co tady kolem nás vlastně reálně hrozí? V první řadě, a to je největší problém, je ignorace ze strany politiků. To je jeden z největších problémů, se kterým v současné době se potýkáme. Je to obrovská setrvačnost dění kolem nás, obrovské tlaky, kterým jsme vystaveni jako malé státy v rámci, já bych neřekl Evropské unie, ale v rámci skupiny států, které jsou považovány za poražené v rámci vlastně toho, čemu se říkalo studená válka. A to nám nikdo neodpáře, protože my jsme reálně poražené státy a Západ, takzvaný Západ, kam my údajně takzvaně patříme, ale ten Západ nás nikdy nepřijal, kam takzvaně patříme neustále. Tam nás stále postrkují. Někdy si připadám, že ta Česká republika je na takových kuličkách na té zemi. Jednou nás tlačí někdo na Západ, jednou nás tlačí na Východ a my vlastně nevíme, kde jsme. A spousta lidí takhle žije, prostě neuvědomuje si, že žijeme tady v České republice a je to pro nás obrovská výhoda. My jsme ve středu Evropy, můžeme si spoustu věcí diktovat. Máme energetiku, celkem slušnou. Máme ještě jakž takž fungující zdravotnictví. Máme relativně solidní ekonomiku, ačkoliv mnoho lidí nám tvrdí, že to není pravda, ještě to jakž takž funguje. A jsme schopni skutečně nějakým způsobem se v rámci té Evropy etablovat tak, jako stát, který něco vždycky historicky dokázal. A stále dokáže, ale samozřejmě chce to konkrétní věci, které právě jsou na těch politicích, kteří v mnoha ohledech tomu brání. Respektive brání se tomu, aby nám tyto věci otvírala, umožňovala. Ať už se jedná například o školství, které je v katastrofálním stavu, to je realita. Protože, jak už říkal samý starý mistr Sun Tzu čínský před dvěma, více než 2000 lety, já chráním ten mikroskop před, teda mikroskop. Mikrofon. Mikrofon před Petrem trochu. Jak říkal starý mistr Sun Tzu, tak chcete-li získat národ, zmocněte se srdcí jeho dětí. A to je věc, která tady je dneska obrovským problémem. Takže jak to vypadá s Českou republikou? Náš největší problém je zapojení do mezinárodní výměny obchodní, do které jsme byli víceméně zataženi, jak v oblasti energetiky, tak v oblasti potravin a v oblasti lékové technologie, léku a podobně, kde Česká republika vlastně stojí nebo je vytlačována na okraj dění. Byli jsme připraveni o výrobní fabriky, byli jsme připraveni o vědce, o technologie. Spousta lidí odešla do zahraničí, existují lidé, kterým plynou obrovské miliony za vlastně licence, které jsme jako Česká republika byli nuceni víceméně, nebo ti lidé byli nuceni ty licence uvolnit pro zahraniční firmy. Česká republika z toho nemá prakticky žádný přínos. Jsme v situaci, kdy v tom bezpečnostním prostředí, o kterém jsem hovořil, nemáme vlastní armádu. Česká policie při vší úctě pořád ještě máme poměrně solidní, například odhalování zločinnosti, která tady je, ale je stále slabší a bohužel nepředávají se zkušenosti. Mluvili jsme tady o armádě. Já to občas používám v těch vystoupeních, která mívám. Spousta lidí vůbec netuší, že armáda České republiky z hlediska počtu mužů a bojovníků, kteří jsou reálně schopni bojovat tak, jak ti lidé na frontě na Ukrajině, má zhruba 4 až 4,5 tisíce, možná s nasazením života 5 tisíc lidí, což je zhruba dvoudenní spotřeba lidí na ukrajinské frontě. Nedávno se mě někdo ptal, jestli bychom jako Česká republika byli schopni bránit alespoň jeden okres. No nebyli, protože ti lidé, kteří tam jsou, nejsou vybaveni, vycvičení a setčení. Je fakt, že armáda České republiky, respektive ministerstvo obrany, český stát, protože zbraně si stát kupuje pro obranu svých občanů, ty si nekupuje armáda. Český stát nakupuje neuvěřitelné množství zbraní, které z hlediska současné války jsou naprosto zbytečné. Když se podíváte, jakým způsobem, zase ono není potřeba vylévat s vaničkou dítě, abychom řekli, budeme mít všude jenom samé drony, nejsme Čína. Čína, čínská armáda, zřejmě docházejí baterie, soudím. Zkusím tohle, tady už prej zase jsou. Čínská armáda dneska je na takové úrovni, o které se jiný armádám jiných zemí světa v podstatě ani nesnilo. Ona nám vlastně, Čína přerostla takovým způsobem přes hlavu, že my jsme to vůbec neviděli, co se tam děje. A je to postavené na tom, že Čína vsadila na vzdělanost. Dějí se tam skutečně z hlediska právě vzdělávání inženýrských směrů a podobně, to je něco neskutečného, co tady vlastně vůbec neznáme. Výběr kvalifikovaných lidí, výběr vlastně schopných děcek, které potom dostávají zvláštní vzdělávání, mají konkrétní možnosti studovat, vzdělávat se, mají otevřenou linii až do těch nejvyšších pozic, do těch nejvyšších vlastně úrovní vzdělávání na univerzitách a podobně. Tohle všechno u nás zaniklo. Byly tady pokusy samozřejmě nějakým způsobem vybírat děti a vzdělávat je. Bez toho ukazuje se, že bez toho se skutečně nehneme dál. To jsem trošičku odbočil, vrátím se k té naší armádě, vrátím se k tomu, co je ten náš zásadní problém z hlediska nejbližší budoucnosti. Česká armáda má jeden zásadní problém. Jako my máme ty politiky, tak Česká armáda má také ty politiky, ale co je tam podstatné, jsou tam obrovské korupční řetězce, které zásadním způsobem zatěžují českou ekonomiku a v podstatě nám znemožňují vytvořit systém, který by zajišťoval naši bezpečnost. Ne obranu České republiky, protože to je jenom jeden jediný aspekt té bezpečnosti. My potřebujeme něco, co by bylo schopné skutečně zajistit bezpečnost nás, občanů, v tom světě kolem nás, o kterém jsem hovořil. Postřehl někdo z vás, kdokoliv, že by se politici regulérně zabývali tím, jak zabránit například teroristickým útokům, které v současné době začínají být jednou z největších hrozeb v rámci Evropy a v rámci České republiky samozřejmě také. V současné době je jeden obrovský trend, který sledujeme. Je to najímání

mimochodem. Takže to jsou konkrétní hrozby, kterým můžeme být kdokoliv z nás, který je považován za takzvané dezoláty, vystaven. Jedná se tady o to, že nám kdykoliv může být přerušena dodávka elektřiny, dodávka plynu, dodávka ropy, to znamená paliv. A v podstatě nikoho to zdánlivě nezajímá. Kdo z vás ví, kde máte úkryt, kam byste se mohli schovat v případě nějaké skutečné, toho, kdyby se například ty sirény, které tady běží vždycky první sobotu v měsíci, víte, kam byste šli, nebo co byste dělali, kdyby ty sirény začaly houkat o půlnoci v pátek? Víte, co by to znamenalo? Víte, co byste měli dělat? Tohle, takhle se konkrétně projevuje to, když se stát stará o své občany. Když jim řekne, co se bude dít, co mají dělat, nevydá směšnou příručku prvních 72 hodin a co potom? Jo, potom nic vlastně. 72 hodin přežijeme a pak se už nic nebude dít. Já se domnívám, že takovým základním výstupem těchto shromáždění, jako je to dneska v Příčovech, je uvědomit si, že nesmíme být pasivní. Musíme se aktivně starat, ptát se našich politiků a říkat jim, podívejte se, pánové, je to sice hezký, že jsme vás zvolili, stojíme za vámi, ano, proč ne? Ale na druhou stranu, snažte se pro nás něco udělat. A řekněte nám, co ta bezpečnost vlastně je. Já jsem měl nedávno možnost hovořit s několika politiky z různých částí spektra politického, teda kromě pěti koalice, ty nemluví se mnou, a zeptal jsem se jich, co je to bezpečnost, jestli mají představu. Nikdo z nich mi neodpověděl, seriózně. Protože to nevědí. Ono, i politici jsou jenom lidé. A jsou to lidé, kteří v mnoha případech nemají ani politické zkušenosti, nemají ani dokonce zkušenosti pracovní, nemají zkušenosti lidské. A přesto jim říkáme politici. Naprostá většina poslanců nejsou politici, ani při dobré vůli. Ona mnohdy i ti politici, kteří si říkají politická elita, nejsou politici. Konec konců vidíme to přímo v Evropské unii, protože to je totální katastrofa, to, co se tam dneska děje. A víte, co je největší problém? Nikdo z těchto politiků dneska v současné době nám nedává něco jako vizi. Protože jedinou vizi, kterou nám politici dávají dneska, je válka. A já si nemyslím, že válka by byla vize, která by nás zajímala, za kterou bychom měli jít. Domnívám se osobně, že to, co skutečně potřebujeme, je vize normálního života, běžného života, v míru a jakž takž v klidu, jakž takž, protože ten klid nikdy nebudeme mít. A to, co se dneska děje kolem nás, zájmy velmoci jako Spojené státy, Velká Británie, která je jeden z těch hlavních podporovatelů a podněcovatelů toho, co se děje jak na Ukrajině, tak i na tom Blízkém východě, snaha ovládnout toky energií a samozřejmě tím pádem peníze a samozřejmě i snaha Spojených států zachránit se z toho obrovského, z té obrovské dluhové propasti, do které spadly, a snaha Británie udržet si za každou cenu, bez ohledu na to, jaké bude v například právě v té Británii, jaké tam bude náboženství, protože jim to je jedno. Mají s tím bohaté zkušenosti. Osobně čekám, že příští britský král pravděpodobně vyhlásí islám za státní náboženství Velké Británie. Jim je to naprosto jedno. Protože jde o prachy a v City klidně budou mlátit pětkrát denně hlavou o zem jenom proto, aby si ty peníze udrželi. Tam jsou jenom ředitelé, ale majitelé těch City tam nejsou. Ty jsou úplně někde jinde. Takže naším problémem je najít schopnost
najít v sobě tu

0: sílu definovat si svoji pozici malého státu v prostřed Evropy a tlačit na politiky. Starejte se o nás. Chceme žít v míru a chceme být bezpeční. To je moje poselství našemu dnešnímu shromáždění.
1: No a nyní samozřejmě také, řekl bych, audiatur et altera pars, to znamená, aby poslouchala také druhá strana. Konflikt na Blízkém východě. Jana Rydvanová je rozhořčena tím, co se děje v Gaze, a právě nerozhořčena. A nebylo by dobré, abychom dopřávali jenom hlasu různých agresivních sionistů, abychom dokonce tvrdili, že někdo, kdo je proti ostrému sionismu, že je antisemita. To je to nejsprostější, co si můžou demagogové dovolit. Takže rád bych, aby bylo jasné, že lidské bytosti mají stejnou hodnotu a že žádný národ nemá právo hlásat, že je nadřazený ostatním a chovat se arrogantně. To si myslím, že je velmi důležité. Je to velmi důležité a viděli jsme to teď, v současné době, velmi prostě všichni přesvědčivě při útoku Ameriky na Irán. Jenom proto, že prostě si to Izrael přál. A to nemá žádnou souvislost s antisemitismem. Já si myslím, že Jana Rydvanová to má dobře a hlavně srovnané a hájí lidské bytosti. A to je velmi důležité, protože to se týká nás všech. Nenechme se zblbnout hloupou propagandou. Nenechme se zblbnout tím, že jenom někdo hájí své zájmy. Že jenom někdo potřeboval rozšířit a vytvořit si své velké teritorium, ač je to jenom prostě v podstatě součást velkého oligarchického zločinu, který přichází ze Spojených států a Británie. Konec konců to, co tady říkal Jarda Štefec. Takže poprosím paní Janu Rydvanovou.
2: Dobrý den, já se Palestinou a širším kruhem kolem zabývám téměř už 20 let. A to, co tady Standa zmínil na začátku, bylo vlastně, že jsem absolvovala ten seminář s židovským hlasem Solidarity v New Yorku. To bylo někdy 2007. A ten seminář byl vlastně začátek toho, že jsem začala přemýšlet o tom, co se na takzvaném Blízkém východě, ne to spíš západní Asie, děje úplně jinak. Protože když jsem studovala mezinárodní vztahy a diplomacii, tak jsem samozřejmě dostala ten pohled, kterému jste vystavováni každodenně, i vy, ať už je to v mainstreamových médiích nebo na školách, tedy povětšinou, že Izrael se brání, musí se bránit, protože všichni bychom se přece bránili, kdyby na nás útočili teroristé a tak dále. Ale na tom semináři začala ta moje trajektorie k tomu, že jsem se o ty věci začala zajímat mnohem hlouběji, protože jsem tam a ten seminář dohromady vedli mladí američtí Židé a Palestinci. Co už pro mě tehdy bylo obrovské překvapení, protože jsem věřila tomu, že tihle lidé přece nemůžou něco vůbec dělat dohromady, ty se nikdy neshodnou a tak dále. A tam jsem zjistila, že existuje obrovská komunita lidí z obou stran, společná komunita, která usiluje o to, aby v Izraeli a Palestíně zavládl konečně mír. Ale protože mám jenom pár minut a to, co se tam děje a ta historie je samozřejmě obrovská a rozsáhlá, tak jsem chtěla jenom zasít pár semínek pochybností mezi vás, co se týče toho, co je vám tvrzeno v tom mainstreamu, v těch školách a tak dále. Takže ten seminář se tehdy jmenoval o sionismu, o kořenech sionismu. A já jsem si do té doby myslela, že sionismus je prostě národní, jak je to prezentováno, národní iniciativa, prostě obrození Židů, že mají právo na vlastní stát a proto vzniknul sionismus samozřejmě i v reakci na pogromy v Evropě, Rusku a tak dále. Ale už jsem se nedozvěděl, už mi nebylo dostatečně ve škole vysvětleno, jak Palestina v době, kdy se tady to rozhodnutí, se tato skupina takto rozhodla, jak vypadala Palestina. Především, jak vypadalo obyvatelstvo, že 96% obyvatelstva byly samozřejmě Arabové. A už vůbec se nedozvíte, že to původní obyvatelstvo arabské, palestinské se snažilo velice o to, když už na ně byl tady ten nátlak, že, protože tam koncem 19. století začaly proudit ty takzvané alii těchto přistěhovalců, kteří otevřeně se netajili tím, že si tam chtějí založit vlastní stát. Takže Palestinci se snažili o diplomatické řešení, protože samozřejmě věděli, že proti Británii toho zase tolik moc nezmůžou a chtěli jeden stát, chtěli jeden demokratický stát. Ale to bylo odmítnuto, ze strany těch příchozích sionistů. A potom další krok, který nám jako ve škole je tvrzen, a tak, že v roce 1947, když OSN, začínající zárodek OSN, rozhodl o tom rozdělení Palestiny mezi ty židovské v podstatě přistěhovalce, kteří už tehdy tam tedy začali tvořit 30%. Na začátku to bylo ani ne 5% původních Židů, kteří žili v Palestině a nechtěli tam zakládat žádný svůj židovský stát. Další detail. Tak už zase vám není řečeno, že tehdy v OSN sedělo 57 států a ne téměř 200 jako dneska. Že samozřejmě to vyjadřovalo ani ne tak politiku a přesvědčení to hlasování těch států, ale ekvilibrium zájmu a moci, který nastal mezi zájmy Spojených států a Ruska. Rusko, které tam viděl, měli dojem, že to bude další satelit prostě jejich sféry vlivu. A v Americe tehdejší prezident Truman, ten zase chtěl hlasy do dalších voleb a obrovská židovská komunita, která v Americe, která byla sionistická, tak skýtala tady tuto přidanou hodnotu pro Trumana. Ale zároveň to bylo tehdy State Department, ministerstvo zahraničí, už tehdy americké bylo proti tomu, aby se Palestina takhle rozdělovala a věděli, že to způsobí obrovské krveprolití a že to není plán, který by šel jinak než krveprolitím prosadit. Proto už Británie tehdy se zdržela hlasování a tehdy britský diplomat vysoký Sir Orme Sargent o tomto rozdělení Palestiny prohlásil, že je to blízkovýchodní Mnichov. Tedy přirovnal to rozdělení Palestiny k mnichovskému diktátu, k osudu Československa z roku 1938. Plán nicméně prošel pouhými 33 hlasy. Další mýtus, kterému jsem tehdy, když jsem šla do toho semináře, věřila, bylo, že v tom roce 1948 se Židé v Palestině jenom bránili. Že to, že tehdy největší vlastně uprchlická katastrofa, 100 tisíce, 700 až 700 víc, 800 tisíc Palestinců bylo vyhnáno z Palestiny. Že prostě utekli během války, že je nikdo vyloženě nevyháněl. Tady je jedna samozřejmě, že došlo k masakrům a vyhánění, ale tady je jedna konkrétní informace, která je, a vám okamžitě pochopíte z ní, jak to bylo, kterou vám nám taky ve škole neříkali. Ten argument protože se bránili je, že sionisté 14. května vyhlásili nezávislost Izrael, takže že reakce arabských států bylo, že poslali armády a chtěli nově vzniklý stát Izrael smést do moře. Nikdo vám ale neřekne, že předtím, nebo toho 14. května, už měli sionisté vyhnáno téměř 300 tisíc Palestinců z Palestiny. A šlo o masakry a vyhánění. Najděte si Deir Yassinský masakr, který proběhl 9. dubna 1948. Je o něm přeložený izraelský dokument, jmenuje se to Narozen v Deir Yassinu. Najdete ho na YouTube. A došlo vyhánění před tím 14. květenem byly vyhnány ty největší města palestinská, takže 70 tisíc Palestinců, obyvatel Jaffy, která měla mimochodem i dle toho partičního plánu spadnout do, nebo zůstat Palestincům, tak celé to město bylo vyhnáno. Haifa, Safat a další.
1: Mohu poprosit tu aktualizaci toho současného konfliktu.
2: Ono, ale když nepochopíte ten klíč v té historii, tak nepochopíte, k čemu dochází dodnes.
1: Jasně, nepochopíte, času máme málo.
2: Dobře. Takže rok 48. Takže jak 47, tak 8. Obrovská nespravedlnost. A potom ten vývoj do dneška. Už v 50. letech se Spojené státy postavily absolutně na stranu samozřejmě Izraele. Během těch mírových jednání, to se taky, mám tady knihu, s kterou s vámi můžu sdílet, a to většinou čtu historiky, jak izraelské, tak palestinské, tak veškeré tak popisují ty takzvaná mírová jednání, takže Izraelci v podstatě jednali tak, aby se jednalo, ale aby se k ničemu nedošlo. Ty mírové plány, které Izraelci navrhovali, vždycky měli schválně, a je to i v těch knihách, je to zdokumentováno i z rozhovorů v izraelských vládních kabinetech. Konkrétně musíme tam dát takovou podmínku, aby na ní Palestinci nemohli přistoupit. Jo? Například otázka Jeruzaléma, a je jich tam samozřejmě víc. Izrael do dneška neuznal právo vůbec Palestinců na sebeurčení. A když se zeptáte, kde má Izrael hranice, tak se to nedozvíte. Izrael totiž je jediný stát, který nemá hranice, protože počítá s další expanzí. To vidíme teďka v Libanonu, v jižním, to vidíme v Sýrii a Bůh ví, kde ještě, to uvidíme. Samozřejmě došlo k 7. říjnu, což bylo to, před čím všichni ti lidé, s kterými já jsem byla v kontaktu, jak z toho židovského hlasu Solidarity, tak v Izraeli je tam komunita, bohužel velmi malá, ale disidentů, tak všichni novináři, akademici, aktivisté, všichni říkali, že to jednou praskne. Já ještě v rámci toho otevírání očí až v tom New Yorku 2007 jsem pochopila, co to znamená izraelská okupace. Ono to okupace slovo je takové abstraktní, když si neumíte představit, v čem konkrétně je ta okupace. A až tam jsem se dozvěděla, že na západním břehu je 600, teďka už více zřejmě, checkpointů, a ty checkpointy nejsou na takzvané zelené linii, která by rozdělovala palestinské území, které má zůstat Palestině, a Izrael. Ty checkpointy jsou uvnitř toho palestinského území. A když posloucháte izraelské vojáky, například z organizace Breaking the Silence, tak se dozvíte, že jejich přítomnost, a speciálně na těch checkpointech a potom ty noční přepadávání palestinských vesnic a měst, spočívá v tom, aby tak terorizovali ty lidi, aby odešli. Aby prostě to vzdali. A málo kdo se zeptal při těch výměnách rukojmí a palestinských vězňů, Jak je možné, že tolik vězňů, které byly spouštěni z palestinské strany, byly děti? Stovky dětí. Dneska je to, myslím, 300, přes 300 dětí v izraelských věznicích. Podívejte se například na dokument, který jsme taky přeložili, jak se jmenuje, kde pláčí olivovníky. Najdete to pod anglickým názvem Where Olive Trees Weep, ale je tam možnost si to přehodit do češtiny. To si neumíte představit, čím ti lidé procházejí. A to, co se týče Gazy, proč došlo k tomu 7. říjnu? To nebylo překvapení, to nebylo z ničeho nic. Gaza už předtím, než tam Hamás vyhrál volby, tak byla pod blokádou, která se různě utahovala. Izrael si po tom, co stáhnul osadníky, tak své politice v Gaze říkal sekání trávníku. To znamenalo každých pár let je vybombardovat a ta bombardování byla vyhlazovací. Celé čtvrti, celé rodiny. To, co se potom, k čemu dochází teď, což je genocida v Gaze. A to máme už dávno hned na začátku toho, co se to začalo dít, tento postup plošného zabíjení v Gaze, tak z izraelských médií, což samozřejmě neproniklo do českého mainstreamu na českou televizi, ale je to dohledatelné na jiných jako Voxpot, Alarm a další. Izrael používal přímo a umělou inteligenci ke generování, a to už dělá dlouho, ke generování cílů v Gaze, tak, aby odstranil v podstatě jakékoliv překážky toho vytváření obrovského množství cílů v Gaze. Takže opět jsou vyhlazovány, bylo vyhlazeno prostě už, vypadá to na kolem 100 000 lidí, protože samozřejmě těch 74 nebo 5, které jsou uváděny, tak jsou jenom ty, které byly stotožněny, mrtví, těla. Ale tam 10 000 lidí jsou pod sutinami stále a spousta lidí umřelo hlady samozřejmě. Děti. To, co se děje a česká pozice je prostě teďka už po tom, co prohrál volby Orbán, tak už budeme v podstatě jediní v Evropě, kteří budou vystupovat jak na obranu jakýchkoliv pozic Izraele, ať se rozhodne, jak se rozhodne, on už se teda rozhodnul samozřejmě, chtějí samozřejmě znova skolonizovat Gazu a Západní břeh, to až teď se dostává do médií, co tam se děje za teror ze strany osadníků, kteří jsou vlastně i vojáci, buď ve spolupráci, nebo jsou to ti samí lidé. A Česká republika, prostě to je úplně až neuvěřitelné, jak, ať se tady změní vláda z pravé, levé, středo, tak je to furt stejné. A je to dané tím, že to, co jsem vám teďka řekla, těch pár věcí, ale je jich mnohem víc samozřejmě, se nedostává do českého mainstreamu, aby si lidé mohli udělat objektivnější názor na to, k čemu tam dochází a kdo je v právu. A já bych byla za to a s těmi lidmi, s kterými komunikuju na obou stranách, tak to by stačil jen ten základ, aby se došlo k nějakému jako mírovému řešení, by stačilo, kdyby Izrael byl přimět, aby respektoval základ mezinárodního práva, aby umožnil buď vznik palestinského státu, ale to neznamená všechny ty nabídky, které přišly ze strany Izraele, do té doby byl vlastně návrh protektorátu. Proto to Palestinci odmítli. To jsou zase ty detaily, které už se nedozvíte a vždycky slyšíte jenom větu, Palestinci odmítli, je to jejich vina, jejich problém.
1: Takže Jana Rybalová. Je třeba slyšet opravdu všechny hlasy a myslím, že naprosto správně Já myslím, že nebude moc lidí, kteří by se ztotožňovali s tím, že nějaký národ je nadřazený a může vyhladit jiný národ bez ohledu na to, co si myslí o jejich kultuře nebo o jejich náboženství a tak dále. Rozhodně nechceme islamizovat Českou republiku, ale nebudeme přece ostatním upírat právo na svoji vlastní existenci, na svůj vlastní život. Jako přece toho jsme si tady užili České republice. To se týká zrovna tak Iránu. Prostě to, ta nehoráznost, která se stala v poslední době, zatím tady nebyla příliš zmíněna, ale nicméně to, že si může jen tak americká administrativa rozhodnout na základě samozřejmě obrovského tlaku Izraele a obrovské izraelské lobby v Pentagonu a v administrativně spojených států, které v podstatě Izrael využívá k útoku na Irán, kde naopak se snaží nás, oba tyto státy, v podstatě vyhladovět. Prosím, nepleťme to ale s antisemitismem, to je snad něco úplně jiného. A ta drzost, ještě jednou opakuji, různých propagandistů, kteří si dovolují nám dávat tyhle ty nálepky, když se ozveme proti sionismu, který je v podstatě jenom nějakou jinou podobu nacismu. Co bychom si namlouvali? Prostě to je něco, co musíme velmi přesně definovat. Takže, teď poprosím klidného komentátora, v podstatě už dneska českého novináře amerického původu, těžko říct vlastně, jak to celé Erik Best má, ale on tak skvěle komentuje a tak vlastně úporně se drží prostě jako toho svého polu na svět, že si nechá klidně nadávat a tak dále, pak je oceněn a vždycky po delší době. Samozřejmě, ale klidně prostě je schopen vyslovovat pravdu. Kolik lidí je svojí pravdu, o které je přesvědčen, kolik lidí je takhle schopno disreagovat. To je Erik Best a já poprosím o takový završující komentář.
3: Tak, dobrý den. Budu číst o něco víc než normálně, abych to říkal správně. A název panelu je Příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů. Zvlášť po té, co říkal Stanislav, kdybych tady na úvod řekl, že hlavní příčinou současných válek jsou americké snahy o hegemonii, tak asi bych vás tolik nepřekvapil. Ale kdybych vám řekl, že hlavním následkem těchto válek a těchto snah o hegemonii bude deflace, možná byste se divili. Deflace. Hlavní následek současných válek. Co to má společného s válkou, se ptáte? No tak já bych řekl, že to má všechno společného s válkou. Asi jste všichni slyšeli tento týden zázračnou zprávu, že americký státní dluh je teď přes 40 bilionů dolarů. Pokud jste to neslyšeli, tak jste neměli zapnutý Český rozhlas. No tak někdo z médií vypočítal, že tato částka 40 bilionů dolarů je 220x větší než český státní dluh. 220x přitom Spojené státy mají samozřejmě přibližně jenom 30x víc obyvatel než Česká republika. No ale v médiích se opravdu tomu číslu věnovali hodně pozornosti. Jako kdyby 40 bilionů bylo závažnější než, dejme tomu, 39 nebo 38 a nebo dokonce 30 bilionů. 40 bilionů. Tato částka je obrovská. Je to jedno, jestli 10, 20, 30 nebo 40. Je to obrovská částka. Ale proč se o tom mluví právě teď? A tohle mě znepokojuje. Proč zrovna dneska vy víte, že dluh, americký dluh je 40 bilionů, ale když to byl 20, to nikdo nevěděl. 25, 30, to nikdo nevěděl, ale zrovna teď víme, 40 bilionů. No ale i těch 40 bilionů je zavádějících, protože jsou takzvané nepokryté, nekryté závazky. To jsou důchody, zdravotní péče, věci, které byly příslíbené, ale nebyly poskytnuté. A tato částka je takových 175-200 bilionů navíc. Takže celkově ten dluh je přes 200 bilionů dolarů. Ale těch 40 bilionů vystačilo k tomu, aby se trhy vyděsily. Tento týden, pokud jste to neslyšeli, mluvili nejenom o tom, že máme takový dluh, ale taky, jaká je reakce trhu. Najednou si všimli, že máme takový dluh, a úrokové sazby, nebo ty návraty, úrokové sazby šly nahoru a investoři a banky začaly vyžadovat větší úrokové sazby a americká vláda, Scott Bessent, ministr financí, byl donucen navýšit počet nákupu obligací, dluhopisů, protože víte, jak to funguje, musí prodávat nové, aby splatili staré dluhopisy. A výnosy těch hlavních 30-letých dluhopisů se nyní pochybují kolem 5,28%, což se vám nezdá příliš vysoké. Samotné české dluhy se dluhopisy se prodávají za 5%. Ale ten problém je, že si všimli, co se děje, pochopili, že americká vláda nebude mít peníze na to, aby splatila ty staré dluhy, a nemají důvěru, že tu situaci zvládne Donald Trump. Takže ty trhy jsou najednou vyděšené. A to vidíme taky, zlato, bitcoiny jdou nahoru. A teď vám vyprávím jednu krátkou anekdotu. Jeden americký politolog, strateg, konzultant, mediální komentátor James Carville, který se proslavil jako hlavní strůjce úspěšné prezidentské kampaně Billa Clintona, jednou řekl: dřív jsem si myslel, že pokud existuje reinkarnace, chtěl bych se vrátit jako prezident, papež nebo baseballový palkář s palkářským průměrem 400. To znamená, tady není baseball, 40% úspěšnosti při odpalu míč. Ale teď, říkal Carville, teď bych se chtěl vrátit jako dluhopisový trh. A víte proč? Protože ten dokáže zastrašit každého. Já si myslím, že Málo kdo z vás si umí představit, co to je dluhopisový trh. My mluvíme o akcích, každý ví, co to je akciový trh. Dluhopisový trh je 10x větší. 10x větší než akciový trh. A najednou se šíří strach. A výsledkem bude pravděpodobně deflace.
1: Proč?
3: Jak to funguje? To znamená, že americká vláda nebude mít peníze na to, aby splatil ty dluhy, nebude moci vydávat nové dluhopisy, tím pádem všichni budou chtít svoje peníze, vlády nebudou mít peníze, to platí taky pro další státy. To je teprve, to je čerstvá zpráva, 2 dnů. Ale každý stát je vlastně v podobné situaci. A já občas cituji Tolstova, Tolstého asi v češtině, že jo, Tolstého. A abych dokázal, že jsem, ano, jsem ruský špion, tak já to řeknu nejdřív rusky. No tak jestli znáte jeho knihu, tak víte, že napsal vše šťastlivě s nimi pachoží druh na druh, každá je nešťastlivě s nimi, já nešťastlivě pa svojemu. Všechny šťastné rodiny jsou si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná po svém. A každý stát se zadlužuje po svém. To je ta pointa. Každý stát to dělá zvlášť. No tak Amerika samozřejmě se zadlužuje tím, že vede války. To je to, co my děláme. Německo staví jaderné a uhelné elektrárny, pak je bourá. Češi si nechávají krást svou zemi. No tak zpátky k těm Spojeným státům. To je stát, který byl založen na válce. Vznikly z revoluce proti Velké Británii, už je to 250 let. A od té doby, během těch 250 let, Američané, my vedeme buď vyhlášené nebo nevyhlášené války 230 let. 92% času existence Spojených států. Samozřejmě díky tomu jsme bohatí, ale taky díky tomu jsme strašně, Jarda se o tom zmínil, jsme zadlužení. Oficiálně ten vojenský rozpočet představuje přibližně 15% příjmů, státních příjmů, což je přibližně dvakrát tolik, co v České republice. Já bych chtěl se vás zeptat, kolik momentálně vedeme válek, my, Američané? Máte nějakou představu? No tak jestli odpověď je 3, 4, 5, 6, 7, no tak každá odpověď je správná. Záleží na tom, jak to definujeme. Ale teď je ten problém dluhopisový. Protože abychom splatili, abychom vedli ty války, musíme mít peníze, investoři musí kupovat ty obligace a najednou investoři říkají, ne, my chceme vyšší úrokové sazby a já samozřejmě neříkám, že se něco stane zítra po zítři. Ale moje poselství je, že války na Ukrajině, v Iránu budou pokračovat, dokud je finanční trhy tak či onak neukončí. Jsou to finanční války a finančníci je ukončí. Děkuji.
1: Moc děkuju. Jak já mu říkám z legraci jako trošku Eric the Best, jako, protože to je opravdu Eric the Best. je skvělý a natolik srostl v tašním prostředím, že taková ta fáma, která se nese po Praze, je z 50% lidí říká, on je to ruský agent, 50% říká americký agent. Tak já nevím, tak si vyberte, prostě, je to náš agent. Prostě, teď já si myslím, že to je náš člověk, vyslovně se vším všady. Chtěl bych ještě omluvit dva řečníky, kteří tady měli být a nejsou, a proto samozřejmě to vypadá za složení tak, jak vypadá, ale myslím si, že to dopadlo velmi dobře. Měl tady být Jan Kavan, a ten má nějaké problémy. Eva Filipy měla problémy zase nějaké si také rodinné, které mi vysvětlovala, takže bohužel máme ještě připravený, což má Jana Rydvanová u sebe, proslov Jana Kavana, ale to si myslím, že už nestihneme. Můžeme ho potom někde publikovat s jeho souhlasem. Je zase škoda prostě, abychom neslyšeli ty řečníky naživo, abychom si nechávali číst jenom nějaké statementy, ale takže dobře. Chtěl bych jenom ještě jednu poznámku. Já jsem byl na pskovském kulturním fóru letos v červnu a byl jsem unešen tím, jak vysokou intelektuální úroveň toto fórum mělo. Byl jsem velmi poctěn, že jak si mě vzali do toho svého týmu. Pskovské kulturní fórum navštívili velmi důležité figury z Británie, Kanady, ze všech možných různých zemí, západní Evropy, z Švýcarska a tak dále. Byli tam muzikanti všeho druhu od Británie přes Itálii až po Indii. A ti lidé, byla to, samozřejmě to téma bylo rusofobie, takže si myslím, že se to do těch, tady těch našich intencí velmi hodí, si o tom jen něco málo jako říci. A byl tam Jakub Rjabkin, mimochodem, s kterým se zná právě Jana Rydvanová. Byly tam obrovské osobnosti, Richard Sakva, další prostě různí profesoři historie, politologie, jak říkám, od Británie až po tu Kanadu, tedy montrealský profesor historie Jakub Rjabkin, původně Rus, ale léta už jako žijící, nebo celý život prožil v Kanadě. Ten člověk, to je ten hlas vlastně toho, těch Židů vlastně proti válce. Tak jenom bych vám tady vysvětlil trošku, že ten svět přemýšlí jinak úplně. Já jsem se styděl, když jsem si uvědomil, jaké konference se pořádají u nás, jak je to ubzíkané, jak je to směšné, jak je to idiotské. A tam jsem viděl opravdovské osobnosti, zanechalo to na mě obrovský dojem, takže děkuju tomu, že se našli organizátoři v Rusku, kteří uspořádali takovou konferenci vlastně proti rusofobii a proti právě té všemožné nadřazenosti. Byl jsem velmi rád, že jsem se jako, jak mi kdysi říkali v parlamentních listech, ty u nás nesmíš už být, protože jsi prý největší dezinformátor v této zemi. Byl jsem rád, že jsem jako dezinformátor mohl být letos v Rusku právě na tomto kulturním fóru. Tak to je jenom taková drobná poznámka, protože ten Jakub Rjabkin, který označil samotnou rusofobii vlastně za formu nacismu. Tak se mi v tomto smyslu velmi líbil. Velmi precizně definováno. Všichni lidé byli mimořádně vzdělaní a hlavně byli schopni přemýšlet. Já jsem nešťastný z toho, jak nejsme schopni přemýšlet. Takže to jenom byla poznámka ještě k tomu, co tady bylo všechno řečeno, abychom si uvědomili, že musíme se snažit slyšet všechny možné strany, všech možných sporů a najít si to své vlastní místo ve střední Evropě, kde opravdu budeme, pokusíme se odolávat, byť jsme si tu zemi nechali, jak prakticky říkal Erich Best, ukrást. To je prostě pravda. Nechali a nebyli jsme schopni prostě sebe menšího odporu. Myslím, že ten odpor už nemůže být jenom takový, že bychom někde hlasovali v volbách, ale jestli neseženeme v sobě dost odvahy, abychom se bránili jiným, ostřejším způsobem, tak to všechno prohrajeme. Jo? Nenechme si tady růst novou STB v podobě BIS, dekoudelkizujeme, nebo musíme dekoudelkizovat naší BIS. Myslím, že bychom si měli uvědomit, že všechny ty složky, které dnes plní úkoly Deep Stateu amerického, cizích zahraničních služeb, že jaksi nás vlastně považují už jenom za kononen fotr, za otroky, za lidi, kteří jsou méně cenní, které vlastně nikdo nepotřebuje, jak říkal Kissinger, zbyteční jedlíci. Oni nás opravdu mají zbytečné jedlíky jo, mohou si vyzobat někoho, o kom si myslí, že je nějak způsobilý ovládat jejich technologie a působit v jejich systému vlády nad ostatními, ale já si myslím, že člověk míní a Pán Bůh mění, takže přihlaste se prosím s nějakými dotazy. Už jsme na konci, vyčerpali jsme celý čas, takže těch dotazů nebude mít, moci být mnoho. Prosím, 1, 2, 3 dotazy. Podnět, přísudek, prosím, nějaké dlouhé komentáře.
4: Dobré odpoledne. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem profesí, jsem vedoucí a já si všímám poslední 4 roky, že se staví nebo opravují mosty všude po republice, ale v obrovské množství, na to nikdy nebyly peníze. Jenom po Praze, dobře, Barandovský teda asi byl v plánu, ale to byl most inteligence, Modřanský železniční, v Holešovicích, když jedu na Kladno, tak 3 mosty za sebou. Když jsem měl sen, tak nejmín 2 na dálnici. Mně se zdá, že se z čistá snad vzala peníze a možná, že jsem trochu paranoidní, ale na druhou stranu slyším, že Německo chce ohromně zbrojit a nevím, jestli si to myslím jenom já, ale já mám pocit, že se vzali peníze, kde se vzali, tu se vzali a že nemá se náhodou valit směrem na východ ohromné množství techniky v blízké době, nebo je to jenom moje paranoia.
1: Ale protože to je přesně na jednu štěvce, nevím, jestli.
0: No oni, kde se vzali, tu se nevzali. Ono to je tak, že vlastně součástí přípravy, každé přípravy jakékoliv války je příprava území, takzvaná příprava území. V rámci Severoatlantické aliance, dnes již neexistujícího uskupení, ale přesto stále prezentovaného jako něco, co ovlivňuje zásadním způsobem nás život. Existují konkrétní programy, ke kterým my se hlásíme, právě přípravy takzvaného hostingu, přípravy území na průjezd vojsk, přípravy území na pobyt vojsk a samozřejmě také odpovídajícího financování, které s tím souvisí. Obrovské přesuny velmi těžké techniky, která je právě ta, kterou je ta západní technika, samozřejmě vyžadují konkrétní úpravy mostů, silnic a tak dále. Jak se říká, ruská technika se nemůže dostat na území Evropské unie, protože nesplňuje ten standard číslo 6 na emise, takže to je první problém. Druhý problém samozřejmě byla D1. Beru to jako vtip v tomto smyslu, ale na druhou stranu je pravda, že zesilování mostů, posilování určitých tras silničních a dálničních, vytváření určitých unikových koridorů je součástí přípravy území České republiky na válečné operace, které by byly vedeny především na východ od nás a pochopitelně je to také něco, co vykazujeme vůči Severoatlantické alianci jako výdaje, respektive ona dneska Severoatlantická aliance je víceméně vojenská složka Evropské unie, už prakticky vykazujeme to jako výdaje na obranu. A ono samozřejmě opravujeme si tím a vylepšujeme vlastní infrastrukturu, ale na druhou stranu samozřejmě má to i ten efekt právě vojenský. Není to jenom něco, že by se ty koridory pouze opravovaly, ale slouží to konkrétním záměrům, ke kterým se Česká republika v určitém momentě přihlásila a snaží se nějakým způsobem plnit. Jak říkám, má to i dopady samozřejmě pozitivní v tom smyslu, že se ty trasy zlepšují, to je pravda, ale druhou stránkou, která tady je i to, že se z nich stávají legitimní cíle pro případné údery v okamžiku, kdyby došlo k reálným problémům, které tady skutečně můžou nastat.
1: Takže už jsme na konci. Asi pravděpodobně, jestli je to ještě nějaký dotaz, bez kterého by člověk skončil se životem, ale pojďte ještě poslední dotaz. Uděláme to tak.
5: den, jmenuji se Josef Šorna a měl bych dotaz. Denně slyšíme v médiích, televizi od politiků Rusko agresor, agresor Rusko a tak dále. Bylo nějaké rozhodnutí nějaké mezinárodní instituce, že a nějakého jeho orgánu, že Rusko je oficiálně agresor. A ještě teda zneužiju vteřinku, malou opravdu vteřinku, stalo se, že jsem kandidát na senátora za tento volební obvod číslo 18, chci jenom říct, tady máme stánek, kdo bude chtít, ať přijde. To je všechno.
6: Tak raději k té věci, k tomu agresorovi. Chce někdo, jako chce Michal k tomu něco říct?
7: Podívejte se, nějaký mezinárodní soudkyně vydala nějaký zatýkač na nějakého Putina, nějaká parta lidí v Evropské unii se ještě nedávno rozhodli, že založí soud, který bude soudit Rusko a zároveň někteří jiní lidé z těch samých zemí, z těch samých politických struktur se teď v Azerbajdžánu jednají s lidma, kteří chtějí na druhou stranu zavřít. Víte, mezinárodní, víte, právo je velmi složitá věc a mezinárodní vůbec, tady vám to paní diplomatka vysvětlila, jak to funguje v té Palestíně. V zásadě platí, že mezinárodní právo platí pouze, když to supervelmoce vyhovuje. A pokud si někdy nějaký evropský soud z Hágu vydává nějaká svá nařízení, tak ty platí pouze, pokud to supervelmocům vyhovuje. Takže žádná Evropská unie, žádný evropský komisariát nebude supervelmocí, které jsou v podstatě jenom dvě, i když to Čína už třeba taky trošku je supervelmoc, nebude tedy Rusku, Spojeným státům americkým a Číně diktovat, jaká pravidla budou dotažovat. Naopak jsou to ty supervelmoce, které ty Evropské unie tvrdě dneska diktují, jaká pravidla bude Evropská unie dotažovat. Jak říká Klausewitz, válka je pokračování politiky jinými prostředky. A za války platí pouze ta pravidla, které si ty supervelmoci mezi sebou domluví. Proto je naprosto irrelevantní, když tady nějaký novináři nebo politici vykřikují, že Rusko porušilo nějaký mezinárodní řád. Žádný mezinárodní řád neexistuje, existuje pouze dohoda mezi supervelmocemi, jakou se oni budou řídit. Všechno ostatní je komedie, jako je Organizace Spojených národů, Evropská unie, to jsou všechno politické komedie. No ale existuje tady skupina politiků, kteří si myslí, že parta komediantů z Bruselu bude vládnout světu. Tak to teda není, oni nejsou schopni vládnout ani v Bruselu, který je město předlužený, zadlužený, rozpadající se, plný feťáků a imigrantů na sociálních dávkách a chtějí vládnout světu. Jsou to komici. Proto tam je úplně jedno, jaká instituce tady vyhlásí Rusko za agresora. Rozhodující bude, jaká dohoda bude nakonec podepsána.
6: Děkuji. Michal Vyskl stavuje pravdu, ano, pravdu, co se traduje v mezinárodním právu veřejném, že vždycky mají pravdu velmoci, vždycky se musí dohodnout. Ten právní řád, jakýsi mezinárodní, byl porušen, který tady vznikal od roku 45, teď se možná vytváří, anebo nevytváří nový, nevíme, máme pocit, že se vytvoří právě jenom na základě síly. Na základě síly, ale nepřejme si, aby tady byl jenom jeden hegemon. Jako není to něco, co je v našem zájmu. Buďme rádi, že nakonec ti hegemoni soupeří. Nebo soupeří o tu hegemonii ty velmoci. To je pro nás velmi důležité, abychom mohli vůbec přežít. Takže já bych řekl, přátelé, pojďme si slíbit, že si budeme projevovat lásku, úctu a věrnost. No a ve finále nepřátel se nelekejme a na mužství nelekme.
8: Mockrát děkujeme. krát děkujeme, právě skončil druhý panel a teď jsme v situaci před třetím panelem, ale aby jsme nenavazovali hned nějakým povídáním, tak si uděláme takovou krátkou kulturní vložku, krátkou pauzu. Já poprosím paní Zuzanu Skirskou a poprosím trochu, jestli vás můžu poprosit jenom tady klid. Dobře, tak já vám děkuju a se teďka vyměníme tady na pódiu na další vstup.
9: Děkuji. Já vám přeji všem krásné odpoledne. Je to tu rok od roku profesionálnější. Vidím všecko krásný. Zámek vzkvétá aspoň od zhora dolů. Krásně. My jsme rádi, já jsem tady koukala, zdravím vás všechny dezoláty a ruské šváby. Chodila jsem tu velmi, velmi pečlivě a sledovala jsem, komu chybí zuby. Nenašla jsem nikoho, Jová, no tak jste jediný teda. Jinak my všichni jsme se ozubili krásně, aby nešlo o nás nic psát špatného. A dovolte, abych vám zaspívala pár písniček, respektive tři, jenom protože můj repertoár není úplně tak jakoby vlastenecký. Kdo nás znáte, víte, že zpíváme gospel, spirituál, country, všechno možné. Ale vybrala jsem tři takové písničky, které se snad trošičku sem hodí. Takže poprosím pana zvukaře, ta první určitě ji znáte. Ale já bych to poprosila od začátku, prosím vás, jo? Zkusme to dát od začátku. Díky moc.

Děkuji moc. A ta další písnička, no to dáme trošku rychlejší, ta se jmenuje Že by blázen, jsem blázen, protože strašně ráda spím. Mě to kolikrát štve, co se děje mezi lidma. A tak já fakt hrozně ráda spím. Tak jsem si napsala takovouhle písničku, takovýto text, kterou jsem nazvala Že by blázen.

nejsem Pepa Nos, jo, nezpívám, že jsem se CIA a že jsem nebezpečný a že jsem zlej, to se sem hodí víc, jo, ale pár písniček, myslím, ze života je taky dobrých. A tahle třetí, ta je geniální. Prosím vás, poslouchejte opravdu bedlivě text. Napsal ho bývalý náš kamarád, ministr kultury Pavel Dostál. Jmenuje se, no takhle, věnovala bych ho ráda tady pánům organizátorům, Semínovi, Drulákovi, profesorovi. Jmenuje se Jidáš a poslouchejte, prosím, pěkně.

kdo zavinil, že na kříži, tak žumilů tě prohlíží. Kdo jednou rukou zvedá tě a druhou rukou bodá tě, kdo tvářil se tak oddaně, než podřízal tě ve vaně, kdo říkal stav se na něj strach a pod nohy ti hodil hrách, kdo na mísích let se solí.

Sì. Non sono sette stalo. Děkuji moc krát a poslední písnička musí být ta, která zde zaznívala 7 či 8 let již, po 8, že? Která dekorovala tuto akci od samého začátku. Já vám přeju hodně spokojenosti, krásný zbytek odpoledne a hlavně vhodné volební rozhodnutí. Takže znám krásnou zem.

0: A jede si dál paní doktorka Turuňová.
1: Děkuju, moc krát, děkujeme. Než se pustíme do posledního, třetího panelu, tak tady máme dvě informace. Dvě věci, o které jsem byla požádána. Tady u pódia se našel takovýto krásný náramek. Tak je-li tady žena, které schází, tak si prosím ho pojďte vyzvednout ke mně, já ho mám u sebe. Tak a potom druhá věc. No tím, jak vždycky v sobotu je setkání tady při Čovech, tak se vedle tady této tradice vytvořila ještě druhá. A na hřištích Sedlčanech se schází paralelní lékařská komora v hospodě na tribuně. A její organizátoři mě požádali, abych vás lékaře, zdravotníky, které by to zajímalo, na tuto akci přizvala. Takže kdo z vás má zájem, chtěl by se připojit k těmto odvážným lékařům, tak v 19 hodin po skončení programu tady v Sedlčanech na hřišti se můžete připojit. No a teď už nás čeká poslední panel. Něco se děje. Výborně, takže třetí věc a druhá ztráta. Červený mobil v červeném obalu, ztracený, někdo ho našel a najde ho ve stánku u Petra Pureše. Výborně. Já bych vám mohla možná dát i ten náramek. Můžu? Dobře. Takže ten náramek ztracený i ten mobil se najdou ve stánku Petra Pureše. A teď už teda přicházíme k tomu poslednímu panelu. Jehož moderátorem je Michal Semín. Tímto ho tady vítám. Ahoj Michale, Michal Semín. A ten si pro vás letos pozval zajímavé hosty. První, kterého tady vidím, tak je Petr Drulák. Prosím, Petře. Další Michal Téra. A tím třetím je Láďa Větvička. A já to říkám schválně nahlas, protože ho tady nemáme. Tak ho potřebujeme na pódiu. No tak on neběží. Rozvážný krok, ano.
2: Láďo, prosím tě, neuspěchej to.
1: Jedno z témat, kterým je Michal Semín znám, že se mu věnuje, tak je téma střední Evropy. A právě i o střední Evropě, o tom, že nepatříme ani na západ, ani na východ, ale že je potřeba, abychom hledali svoji vlastní identitu a svoji vlastní cestu, bude i poslední závěrečný třetí panel, který moderuje Michal Semín. Tímto mu předávám mikrofon a hodinu a půl je, Michale, toto pódium také tvoje. Věřím, že se dostane i na dotazy. Prosím.
3: Já moc děkuju. Posaď se, když tak jsem. Já vás všechny taky moc zdravím, koho jsem ještě nestačil pozdravit osobně, tak zdravím aspoň takto dobré odpoledne. My jsme už tady mnohokrát děkovali a chce se mi děkovat vlastně celou dobu a čím dál tím častěji Alici Tomkové. Kdybyste viděli, co se tady dělo včera, po té, co se postavili všechny stany, tak by z vás stékal pot hrůzou, protože hrozilo, že se žádné setkání neuskuteční. Všechny ty stany lehly na zem. Takže Alice s celým týmem stávala někdy ve 3 hodiny ráno, aby to tady zase postavili, vybudovali. Ano. Takže děkujeme. Ale jak vyjádřit naši vděčnost Alici víc než jenom tím potleskem? Asi většina z vás ví, že existuje Společnost pro obnovu obranu svobody projevu, zkrátkou SOSP. Tato společnost každým rokem udílí cenu lidem, kteří se nějak zvláštním způsobem zasloužili o svobodu projevu. Většinou tu cenu dostávají lidé, které dobře známe z těch různých podcastů, jejich tváře vídáme každý týden v nějakém rozhovoru. Je tady mnoho lidí, kteří bojují za svobodu slova, za svobodu projevu, které na těch počítačích a mobilech nevidíte. A Alice Tomková patří mezi ně. A tato společnost pro obranu svobody projevu má internetové stránky. A tam si každý, kdo si je otevře, může vybrat někoho, může nominovat osobu, které by rád takovou cenu dal, o kterém si myslí, že si ji zaslouží. Tak vám chci říct, že já jsem pro letošní rok již Alici Tomkovou nominoval a chci vás poprosit o to též. A nyní k tématu tohoto posledního panelu. Ale ještě než vám tedy představím moje hosty, tak vám řeknu, jak jsem vůbec přišel na to, že se budeme této otázce střední Evropy věnovat. Já jsem před časem narazil na takový pozoruhodný článek, si analýzu Centra proti hybridním hrozbám. To centrum sídlí na ministerstvu vnitra, ta analýza je z roku 2022, takže ještě za minulé vlády vznikla. Ale toto centrum existuje pořád na to ministerstvu. A tehdy v tom roce 2022 toto centrum varovalo, že kdo zdůrazňuje, nebo před zdůrazňováním svébytné středoevropské identity. Proč? Protože toto zdůrazňování prý slouží jako nástroj pro kremelské propagandy. Cituji, vede k rozptylování loajality směrem k západu. Čímž tedy myšlená Evropská unie a NATO. Ta analýza se jmenuje Středoevropská identita jako součást protizápadního narrativu na kvazimediální scéně. Takže oni nemůžou říct jako v nějakých alternativních médiích, ale na kvazi mediální scéně. Pro ně vlastně ta média, která tu dnes jsou zastoupena i těmito kamerami, nejsou média, jsou kvazi média, jste nevěděli. Já si vám dovolím krátce přečíst úryvek z této analýzy. Proti prostoru demonizovaného západu pak v logice kvazimediální scény stojí alternativní identita střední Evropy. Ta je charakteristická důrazem na selský rozum, který je stavěn proti údajným výstřelkům západu, zejména v oblasti kulturních témat, například gender, ekologie, politická korektnost. Střední Evropa je tak dávána do protikladu k západu a zejména Evropské unii jako prostor normality, který ještě není zkažený nesmyslným pokrokářstvím. Já myslím, že to soudruzi z Centra pro hybridní hrozbu nakonec definovali správně. A já jsem si právě k tomu, abychom si popovídali, kam tedy patříme, zapatříme na západ, na východ, kde je naše místo, pozval právě tyto hosty, které vám už představila Jana, ale já vám o každém z nich řeknu trochu víc. Tím prvním bude pan docent Michal Téra. Který je významným slavistou a historikem, momentálně působí na Komenské univerzitě v Bratislavě. Je to autor celé řady zcela výjimečných publikací. Té problematice střední Evropy se věnuje knížka Zapomenutý ostrov. A tím druhým bude pan profesor Petr Drulák, který vyučuje mezinárodní vztahy a politologii na Západočeské univerzitě. To náš zkušený bývalý politik a diplomat, dnes předseda spolku Svatopluk. No a tím třetím je Ladík Větvička, neúnavný cestovatel, spisovatel, který tu střední Evropu možná nezná tolik z toho akademického prostředí, ale má ji dobře procestovanou na svém kole, nebo elektrokole, nebo na čem to jezdíš. Takže se snad můžeme těšit na prýma debatu. Michale, jak to tedy s tou naší, s tím naším postavením je? Kam patříme? Ještě před rokem, když jsme se měli na toto setkání vlastenecké do Příčov, tak jste jeli po Strakonické, jako od Prahy sem, že jo, tak jsme ještě vydali před volbami ty billboardy, patříme na západ. Všude jsme to četli, kam teda vlastně patříme.
4: Tak, doufám, že jsem slyšet. Co se týče téhle otázky, tak je to otázka vlastně určité historicko-geografické identity. My pochopitelně patříme do Evropy, čímž myslím evropskou civilizaci, a to je to, co je vlastně určeno naší příslušností vlastně ke křesťanské kultuře. Protože to, co pojí vlastně Evropu jako takovou, pojem Evropy vlastně kulturně a historicky vychází z křesťanství. To znamená, pokud mluvíme o Evropě, tak mluvíme o všech zemích, které jsou historicky kulturně formovány křesťanství. Ale tahle ta Evropa má několik různých částí, několik kulturních okruhů. Každý ten kulturní okruh má v rámci té křesťanské civilizace určité vlastní parametry. A co se týče naší příslušnosti, tak lze říci, a lze to sledovat asi od období, řekněme, vrcholného středověku, že v našem prostředí se v podstatě sformovala speciální oblast střední Evropy. Není to ani východ, ani západ, ani jih, je to střední Evropa. Ta střední Evropa si vytvořila svoje základní parametry, mezi které patří německá městská civilizace, latinská kultura a vlastně latinské křesťanství a nakonec slavinita většina obyvatel. To jsou její základní parametry. Jsou to věci, které nás spojují i s jinými částmi Evropy, ale ta střední Evropa je v podstatě jedinečná tím, že tyto tři parametry, tyto tři prvky kombinuje do jednoho celku. To je to nejdůležitější. A další věc, co se týče toho hesla patříme na západ, tak na ten západ nepatříme, jednoduše proto, že jsme neprožívali důležité dějinné události, procesy, jevy, které prožíval ten západ. My jsme nebyli při formování západu jako kulturního okruhu. My jsme nezažili vlastně ty základní formanty. My jsme v podstatě, pokud jsme se k ním nějakým způsobem dostali, tak jenom jako recipienti nebo jako periferie. Nemáme za sebou zkušenost kolonialismu například. Nemáme za sebou zkušenost toho globálního rozprostření té kultury a civilizace vlastně po celém světě. Naopak máme zkušenost takovou, kterou zase nemá západní Evropa. Je to zkušenost nevolnictví. Je to zkušenost periferní ekonomiky. Je to zkušenost vlastně velkých sociálních rozdílů a jiných sociálních procesů, které probíhaly až do 19. století odlišně než v západní Evropě. To znamená, pokud se podíváme historicky kulturně, tak západ je nám blízko, hodně jsme od něho převzali, ale nikdy jsme nebyli jeho přímou součástí. A to se jeví také tím, že v západní Evropě, na tom západě, nás společně s dalšími středoevropskými národy nikdo za západ nepovažuje. Jo? Nemají nás vlastně zakotveny v té mentalitě jednoty, tak jak se vnímají navzájem mezi sebou, tak nás vnímají maximálně jako periferii západu, nikoliv jeho přímou součást.
3: znamená to, jak si ten mikrofon ještě, znamená to tedy, že ty slogany Patříme na západ z loňského roku jsou jenom opakováním toho Vracíme se na západ, že jo, jak jsme slýchali krátce po roce 89, že to teda byla slepá cesta, že jsme si tehdy neuvědomovali vlastně, kde jsme a jak i ten západ na nás pohlíží, že jsme od toho čekali něco jiného a že to jsou trochu promarněná léta?
4: Nevím, jestli ta léta jsou promarněná, ale je to tak, je to vlastně jakoby to, co přicházelo po roce 1989, přicházelo vlastně pod určitou pokřivenou optikou. Dívali jsme se, my jsme si stotožnili západ s normalitou, s tím, co je pro nás normální. A to potom vedlo k tomu, že jsme vlastně jako sledovali až v podstatě slepě a bez jakýkoliv pochybností nebo debat, jsme sledovali cestu, která měla vést do plného zapojení těch západních struktur. Ale to byla chyba. Jo, to byla chyba, jejichž důsledky se projevují vlastně po těch desetiletích teď. Jo? A byla to také chyba vlastně, co se týče i toho našeho vnitřního vývoje. Protože naše identita je vkořeněná právě do toho středoevropského prostoru. To znamená, vydali jsme se cestou, kterou jsme jít neměli. Jo? Spletli jsme se, řekl bych.
3: Dobře, budete už samozřejmě pak mít také možnost se pana docenta Téry ptát, ale nejprve děláme takové to úvodní představení, úvodní prezentace těch myšlenek. Díky zatím, Michale, ještě se k tomu vrátíme. Petře, ještě dřív, než jsme se poznali blíže, tak já patřil mezi takový pozorný čtenáře tvých jako podnětných textů, protože mi tehdy, přestože jsem tě vnímal jako někoho, kdo z pozice na tom ministerstvu zahraničí vlastně velmi kriticky hodnotí vlastně to naše směřování, tak nějak si v terminologii toho centra hybridních hrozeb, nebo jak si říkají, jako narušoval tady tu loajalitu k tomu západu. A takže jsem, ty tvoje texty přišly jako hodně podnětný a ty si tyhle ty myšlenky potom vnesl i do spolku Svatopluk. My jsme tady před rokem na tomto místě rozebírali nebo se zamýšleli nad tím, co Svatopluk myslí změnou režimu. Bylo to za tvé nepřítomnosti, že jsi byl někde na cestách. No a já bych tě chtěl teď požádat, jestli by si nám mohl představit ten pohled spolku Svatopluk naše postavení naší země v Evropě a na tuhle tu středoevropskou otázku. Má Svatopluk nějaký svůj autentický nebo vlastní postoj k tomu, jak ho rozvíjí, jak se tomu věnuje? Tak prosím, Petře.
5: Děkuji, dobré odpoledne, zdravím všechny svatoplukovce a dobré vlastence. A v Michalově otázce, samozřejmě střední Evropa by měla být středobodem všech našich úvah o postavení České republiky ve světě. Samozřejmě, že chceme suverenitu. Chceme stát, který bude pokud možno soběstačný, suverénní v otázkách, kde to je možné. Ale 10milionový vnitrozemský stát nemůže mít stejnou míru svrchovanosti, jako má Čína, Spojené státy, ale třeba i ta malá Francie. Prostě jsme ještě o něco menší. Proto pokud chceme svoji svrchovanost začít uskutečňovat, tak si na to musíme najít parťáky s dalšími. No a ti, kdo se nabízejí, jsou naši středoevropští sousedé. Teď je samozřejmě důležité ujasnit si, co všechno za tu střední Evropu považujeme. No, protože máme různá vymezení. Máme třeba V4, máme nějaké Trojmoří, jo, je spousta pokusů, projektů, které si říkají z projekty středoevropské. Když se na to podíváme z hlediska geopolitického, tak takové nejširší vymezení střední Evropy je prostor malých národů mezi Německem a Ruskem. Německo, Rusko, to mezi, to je střední Evropa. Jedna možnost. No když to vezmeme teda doslova, tak je to prostor, který začíná někde u Finska a táhne se k Řecku. od Finska k Řecku. To na mapě vypadá hezky, ale nedá se říct, že by to byl prostor, který svazuje nějaká sdílená identita. To je prostě moc velký na to, aby jsme mohli uvažovat o nějaký realistický spolupráci, o nějakém sdílení. S Finy si zas tak moc říct nemáme, s Estonci taky ne. Každopádně mnohem míň, než třeba se Srby. Takže když se díváme na to geopoliticky, tak vidíme, že v tomhletom protáhlém prostoru od toho dálného severu, od toho polárního kruhu v podstatě, až do Středozemního moře, můžeme rozeznat několik prostorů. Jeden prostor je prostor baltský. Baltský prostor nějak funguje. To znamená, ono Finsko, Švédsko, Dánsko, pobaltské státy, Polsko. To je prostor, který lze geopoliticky definovat, který má nějaké sdílené zájmy, který má nějakou sdílenou historii. Tyhle státy po těch staletích spolu jsou v interakci. A pak je další prostor pod ním, a to je Dunajský prostor. Historicky dokonce existovala Dunajská monarchie. No, tak se někdy říkalo rakouský monarchie, Dunajská monarchie. Dunajská monarchie měla určitý geopolitický odůvodnění, protože bránila střední Evropu, bránila Evropu před osmanskou hrozbou. No a pak, když ta osmanská hrozba přestala působit, tak tahle rakouská monarchie nebyla schopná se reformovat. Nebyla schopná se reformovat, proto po zásluze se rozpadla. Ale z hlediska geopolitického smysl dávala. Smysl by dávala možná i dneska. Ale musela by být postavena na úplně jiném základě. Takže to je Dunajský prostor. Baltský prostor, Dunajský prostor. No a už jenom pro pořádek, když jsme u toho Středozemního moře, u toho Řecka, tak je prostor středomořský. Ten už je taky vzdálený. Řecko, fajn, krásná země na prázdniny, ale nějaký historický vazby mezi nima, to je podobný jako s tím Finskem. Jo? Tam si jako nemáme moc co říct. Takže když uvažujeme o střední Evropě, třeba ve spolku Svatopluk, ale myslím si, že nejenom ve spolku Svatopluk, tak tam vidíme prostor, kterýmu se dá říkat dvojmoří. Prostor mezi Jaderským mořem a Černým mořem. Česká republika a Slovensko představují jeho severní hranici, Bulharsko, Makedonie jeho jižní hranici. Tohle je střední Evropa, která je docela kompaktní, která jejíž osou je řeka Dunaj, a je to střední Evropa, která, když se podíváme na ten potenciál těch zemí, tak z hlediska geografického je větší nebo srovnatelná s Německem a Francií dohromady. Když vezmeme rozlohu Německa a Francie dohromady, tak to je ta naše střední Evropa. Když se na to podíváme z hlediska počtu obyvatel, tak je to srovnatelný s Velkou Británií, ovšem s důležitým kvalitativním rozdílem, že to obyvatelstvo je pořád ještě víceméně místní. Když se podíváte do Velké Británie, tak to obyvatelstvo, co tam žije, už moc místní není. A mám dojem, že Britové už si to začínají uvědomovat, dokonce už i ty představitelé. I když je otázka, jestli už není úplně pozdě pro ně. Takže to je nějaká naše i civilizační výhoda. Je to jedna z těch věcí, co to Centrum hybridních hrozeb teda identifikovalo, že to tak vnímáme, že to je nějaká alternativa. Takže tohle je střední Evropa. Je to střední Evropa, která zase sama o sobě, pokud bude chtít něco dosáhnout, tak musí se nějak organizovat, musí se nějak propojovat, ne nutně tím, že vytvoří nějakou federaci. To asi není nutné. Ale kdyby vytvořila konfederaci a dokázala koordinovat zahraniční politiku, bezpečnostní politiku, tak v té chvíli je na globální úrovni celek, který má nějakých 80 milionů obyvatel, to už je něco, co něco znamená. Jaký je vztah tohoto celku středoevropského s ostatními? Tenhle celek, střední Evropa, by měl mít dobré vztahy se Západem. Ne proto, že tam nějak nutně patříme, to docent Téra tady vysvětlil, že je to mnohem složitější, ale ten vztah je přece jenom blízký. Je to blízký vztah střední Evropy a Západu. ale to neznamená, že bychom se měli uzavírat jenom do tohoto vztahu. Pokud chceme mít se Západem nějaký normální vztah, tak musíme mít i alternativy. Když chcete s někým mít nějaký dobrý vztah na úrovni politické nebo obchodní, tak je dobrý nedávat mu najevo, že on je ten jediný možný. Že nikdo jiný není. To je to, co děláme od roku 89, kdy jim říkáme, my nemáme jinou alternativu, jste tu jenom vy. To je z hlediska jakéhokoliv vyjednávání naprosto zničující taktika. No a pak je tu druhá věc, v co se ten Západ dneska proměnil. No to v roce ještě 1990 jsme si říkali, to je ta modernita, vyspělost, ekonomická vyspělost, společenská vyspělost. Když se podíváme na Západ roku 2026, tak ani jedna z těchto charakteristik neplatí. Tam není vyspělost. To, co tam vidíme, spíš budí hrůzu. A je to vlastně poprvé za několik století. Protože když jsme se ze střední Evropy dívali na ten Západ, vemte si třeba v roce 1850, když jsme se podívali na Paříž, nebo ne, my, ale naši pradědečkové, prapradědečkové, prababičky, do Paříže a Londýna, tak si říkali, no, to jsou důležitá města. Ty jsou v mnoha ohledech nějak dál než my. To si říkali v roce 1850. Když se podívali naši otcové, matky, babičky, dědové v roce 1950 na Západ, tak si taky říkali, no, tak jako jsou vyspělí, mají svobodu, kterou my tady nemáme. Bylo to inspirující. Když se dneska v roce 2026 podíváte, Francii, Velkou Británii, Německo, co inspirujícího tam najdete? Já tam najdu jedinou inspirující věc, že nechci, aby jsme dopadli jako oni. To je taky inspirace. Ale to neznamená, že s nima nechceme mít kontakty. My je potřebujeme. My s nima potřebujeme obchodní kontakty, lidské kontakty. Když s někým chcete pěstovat kontakty, tak to nutně neznamená, že chcete být jako on. To myslím, že se tady hrozně rozšířilo od 90. let. Že se budeme bavit jenom s těmi, co chtějí být jako my a my chceme být jako oni. Tohle v diplomacii nikdy neexistovalo. Nikdy. Vždycky právě se vycházelo se z nějaké základní odlišnosti. Že pěstujeme vztahy s lidmi, kulturami, národy, kteří jsou zásadně odlišní. A že nás to obohacuje, dává nám to smysl. A na tomhle, na téhle půdě chcem. Ale samozřejmě, jak říkám, nechceme zůstat toho. Máme tuto, co se někdy označuje jako globální jih. Globální jih je v podstatě zbytek planety. Vemete ten Západ, což není ani miliarda lidí dneska, to je méně než miliarda, no a těch zbývajících 7 miliard, to je globální jih, globální většina. My ve střední Evropě, pokud chceme mít zase životaschopnou spolupráci, pokud chceme mít prosperitu, tak my musíme mít kvalitní vztahy s globálním jihem. Pěstovat je. A zase máme se o co opřít. Oč se můžeme opřít? Můžeme se opřít třeba o společnou historii, ať se to na první pohled nezdá. Ale když jsme se podívali v roce 1850 na ten Západ, tak co jsme viděli? Čím byl definován? Jednak tou průmyslovou revolucí, ekonomickou vyspělostí, to je všechno pravda. Ale všechny ty centra toho Západu v roce 1850 byla globální impéria. Byli to kolonialisti. To my jsme nebyli. My tuhletu jejich historii nemáme. My nemáme potřebu dnes se omlouvat. My nemáme potřebu mít špatné svědomí. My nemáme potřebu být vůči nim arrogantní kvůli tomu špatnému svědomí. My bychom měli mít schopnost přistupovat k nim, ke globálnímu jihu, jako k někomu, kdo má vlastně podobnou zkušenost. A s nímž my jsme tu zkušenost ve druhé polovině 20. století docela prožívali. Protože Československo pomáhalo v národně osvobozeneckém boji. Na to můžeme být hrdí. Na to se nemusíme, za to se nemusíme stydět. My jsme lidem, kteří dnes představují globální většinu, pomáhali ke svobodě. A to jsou věci, na kterých se dá stavět. Michal se určitě bude ptát na spoustu dalších věcí, tak já to jen ukončím. My právě proto, že chceme nastavit rozumný vztah s globálním jihem, takhle spolku Svatopluk pořádáme 19. září velkou mezinárodní konferenci. Budou tam lidi ze střední Evropy, lidi z globálního jihu a chceme zahájit úplně nový formát dialogu střední Evropy a globálního jihu. To zatím nedělá nikdo. Lesko tady něco dělá ke střední Evropě, někdy lépe, někdy hůře, ale aby někdo udělal střední Evropa globální jih, to nedělá nikdo. To bude dělat Svatopluk. A pokud vás tyhle akce zajímají, staňte se členy Svatopluku, protože ta akce je jenom pro členy Svatopluku. A bude dobrá. To zatím stačí.
6: Díky moc, Petře. Já, když dám slovo Ladíkovi, tak jdu v otázku hned. Když se mluví o Západu, tak velmi často vlastně se Západem myslí všechny ty struktury, které jsou, řekněme, spadají do té oblasti těch transatlantických vztahů, jo? Nebo těch organizací, které jsou spojeny s NATO a podobně. Takže tam patří třeba Japonsko nebo Jižní Korea, ale před 100 lety, 150 lety bychom tyto země přece nikdy nehledali na Západě. Jo? Takže nakolik vlastně má cenu mluvit o Západu, jestli není zapotřebí spíš než vůči Západu se ostře jmenovitě vymezovat vůči tomu atlantismu, jako by ten atlantismus byla nějaká ideologie, která si obsadila vlastně ten geografický prostor toho Západu, k tomu si ale přivzala i řadu zemí východu geograficky a vytvořila vlastně svůj vlastní model homogenní, který chce vnutit celému světu. Jo? Čili nakolik je Západ a toto, o čem mluvím, identické.
5: Máš pravdu, že tady dochází k tomuhle splynutí a je to splynutí, které je dědictvím studené války. Když byste se zase v tom roce 1850 někoho zeptali, co je Západ, v té době se to slovo Západ ani moc nepoužívalo, ale už se začínalo používat, tak by tam možná nezařadil ani Spojený státy americký. Prostě Západ v té době, to bylo hodně, to byla Anglie a Francie. Už to Německo tam nepatřilo. Jo, Německo byla nějaká už střední Evropa a to, co bylo za Německem, tam byli Slovani. Slovani nikdy na západ nepatřili z hlediska západu. Jo, když vznikala orientalistika jako vědní obor v Anglii ve Francii, škola orientálních studií, tak samozřejmě slovanský jazyky se studovaly tam. Tam se studoval arabština, a ono to teda platí pořád, jo. To znamená, mají tam katedru, že jo, arabštiny, čínštiny, svahilštiny, no a pak slovanských jazyků. Takže ten západ, to byla v podstatě Anglie, Francie. No a samozřejmě v okamžiku, kdy tyhle země se dostaly do té strašné krize, která je zničila, sami si to zavinili, tak vzniká nový západ, po druhé světové válce, a ten už má jedno centrum, a to jsou Spojené státy americké. A každý, kdo je jejich spojencem, tak se najednou stává součástí toho západu. Jo, takhle je to definovaný. V Evropě tomu můžeme říkat atlantismus, ale samozřejmě, když se na to podíváme globálně, tak na ten západ jakoby patří i třeba Japonsko, to Japonsko a Jižní Korea. Tak to by byl nějaký pacifismus. Ale pacifismus, který má trochu jiný význam. Jo? Z pacifiku a ne z míru. A je pravda, že je to trochu zastaralá terminologie. Protože atlantismus skončil. Otázka je, kdy možná s Barackem Obamou, a pokud ne s Barackem Obamou, tak určitě s Donaldem Trumpem. Jo, tam je jasný, že ten vztah Spojené státy, Evropa může být přátelský, může být konfliktní, ale není to už jeden celek. A pokud to jeden celek je, tak je to takový celek, v němž se Evropané, a to i ti, řekněme, prozápadní Evropané, nebudou cítit dobře. Jo, protože tam jako ten aspekt toho vazalství, toho vy tu budete platit, my vás budeme ždímat, ten je tam prostě jednoznačný. Takže ano, ta terminologie západu, která vlastně je v podstatě zanechala ji nám tady studená válka, už je dost zastaralá. Mluvme spíš teda o západní Evropě, o Spojených státech, a o dalších regionech světa.
6: Díky. je zřejmé, že skutečně jsme na nějaké historické křižovatce, že se mění ten světový řád, proto si klademe tuto otázku. Jo? To byl žert, když jsem tady četl, že jo, ty úryvky z toho centra pro hybridní rozby, to není ten skutečný motiv, proč se tomu věnujeme, ale my opravdu vidíme, jak se ten svět před našima očima radikálně mění a ty jistoty, které jsme měli ještě před 10, 15 lety, jsou ty tam. Jo? Proto tato otázka, kam patříme, je pro nás velice důležitá, protože když si ji nevyjasníme, tak o tom, kam patříme, zase rozhodne někdo jiný než my sami. Ladiku, prosím tě, ty když, já mám tady tu tvoji knížku, to je jedna z mnoha knih, tady Ladě Větvičky, s Jarkem po 100 rokách okolo Rakuska-Uherska. Je to tak, viď? Čtu to dobře.
7: To bys mohl být možná i z Ostravy. Jsi fajný.
6: A prosím tě, ten Jarek, to není nohavice, viď?
7: Ne, to je Jarek Hašek.
6: Tak, výborně. Tak a v této knize a v jiných knížkách, Ladík má internetové stránky, tam si je můžete samozřejmě objednat, Láďa vám je zabalí vlastnoručně a pošle. Ty, když jsi objížděl na tom kole tenhle ten prostor Rakouska-Uherska, a to je dobrý si tohle uvědomit, že vlastně to je víc než jenom ta V4. Dneska, když se mluví o střední Evropě, tak si mnoho lidí pod tím představuje jenom ten Vyšegrád. Ale když se bavíme i ve Svatopluku a jinde o střední Evropě, tak právě jdeme až na ten Balkán a podobně. Takže ty, když jezdíš vlastně po tomto regionu, měl jsi někdy dojem nebo pocit, že když překračuješ hranice mezi těmi zeměmi, že vjíždíš do nějakého cizího světa, nebo že seš vlastně pořád v nějakém jednom kulturním prostoru? Já myslím, že to bylo na svatoplukovské konferenci československé, kde Edo Chmelár, myslím, jestli to byla citace Milana Kundery nebo koho, střední Evropu poznáme podle toho, že vám v hospodě na jídelním lístku nabízejí řízek. Nevím, jestli je to pravda, ale mně se to líbilo, tenhle bonmot, jo? Že vlastně ta identita se potom vyjadřuje i takovými jednotlivostmi nebo detaily, jako je i ta kuchyně, to kulinářství, různé zvyky a tak dál. Takže když ty s těmi lidmi mluvíš, jakože ty nebydlíš většinou po hotelích a tak, ale opravdu s těmi lidmi mluvíš a se s nimi v takovém úzkém kontaktu, vidíš tam něco, jako je středoevropská identita? A nebo naopak tato zkušenost v tobě spíš vyvolává nějakou skepsi, že by se z téhleté barevné mozaiky vlastně mohlo vytvořit něco, co táhne za jeden provaz?
7: No, máte štěstí, že jdu právě kolem, takže já vám to vysvětlím. Já jsem se zpočátku zleknul, když nás Michal představoval, protože řekl panu docentovi, že je slávista, tak jsem se pak zlekl, že Petr Drole bude Spartan, což jako v případě mě Ostraváka by mohlo vést k jakýmsi konfliktům. Ale
6: jsi bohemák, že jo?
7: Přirozeně. Bohemista. Ale vy možná čekáte ode mě nějakou legraci, tak na to zapomeňte. Spíše vám budou vstávat chlupy na hlavě, protože to, co vám řeknu, tak pochopíte hnedka, co je to ten prostor střední Evropy. A je to dáno velice jednoduše. V té knižce jsou popsány věci, kde já jsem projížděl Evropou od Kaliningradu po Sarajevo a od Mnichova po Užhorod a Koločavu. A já vám to vysvětlím z toho jednoduchého hlediska, protože mi to připadá, že tady je to příliš akademické. Když jedete na kole, tak potřebujete jet z kopce. Celá střední Evropa je tam, kde jedete z kopce. Teď si možná děláte legraci, nebo myslíte si, že si já dělám legraci, ale tady to padlo. To je podunajský prostor. Aby mohl téct nějaký Dunaj, tak do něho musíte téct jakési řeky. A aby do něho mohli téct řeky, tak já kolem nich jezdím na kole. A včera vám vysvětlím zemi po zemi, která země patří do prostoru střední Evropy a která naopak ne. A z toho říkám, z toho vám nebude zrovna dobře. Je to někdo z Prahy mimochodem? Zvedněte ruce. A sakra, to jsem si naběh. Dobře, vezmeme to podle směru hodinových ručiček. Vezmeme Moravu, protože to je moje neoblíbenější část tohoto světa. Tady není co řešit, že jo? Řeka Morava od Kralického Sněžníku až po Dunaj naprosto jednoznačně se dá jít z kopce. Takže Morava jako taková naprosto jednoznačně patří do střední Evropy. Pozor, patří tam Ostrava? No nepatří. Protože z řeky nám, z Ostravy nám řeky tečou na sever. Takže Ostrava je jednoznačně centrem jižního Polska a dříve nebo později se pravděpodobně dostaneme do konfliktu s naším severním sousedem, protože jim se to asi mnoho líbit nebude. Pojďme dále, ale všimněte si ještě jedné věci. My máme řeku Moravu a my máme ten název rádi. Vzpomeňte si na to, až se budeme bavit o bývalém království českém, tedy o řekách, které máte tady, jak jste si to všechno zkazili. Ale pojďme dále. Slovensko jednoznačně, že jo, tam všechny řeky tečou od Tater dolů k Váhu a do Tisy a z Tisy do Dunaje, tam není co řešit. Slováci patří do střední Evropy. Podkarpatská Rus tak samo, protože tam všechny řeky zase tečou do Tisy a ať už jedete kudy a chcete, tak pokud nejste hloupí, tak jedete z kopce. Co Polsko? Polsko podle mě tam vůbec nepatří, protože Polsko podle mě není stát, který by měl stabilní polohu. Chvilku má přístup k Černému moři, chvilku k Baltu, chvilku si tam udělá koridor, chvilku ukrade nějaké země na východě, chvilku se bere něco Němcům a s Polákama jsou problémy, takže buďme opatrní. Je tu nějaký Polák? Tak aspoň tady nedostanu přes hubu. Pojďme dále. Jediná země, která, možná teď skočím zpátky, která plně patří do tohoto prostoru, je Rakousko. Jednoznačně celé Rakousko patří do Podunají. Když se podíváme na Maďary, to stejné a naprosto logicky ke středoevropskému prostoru musí tedy patřit i Srbsko, veliká část Bosny, kus Rumunska až po Sedmihradsko a možná i kousek Bulharska. No a teďka pojďme na ty problematické země. Jsou tady dvě anomálie. Jednou tou pozitivní je Bavorsko. Bavorsko asi nepovažujeme automaticky za typickou středoevropskou zemi, ale to je chyba. Podle mě jsou Bavoráci jenom Moraváci, kteří byli přesvědčeni, že němčina je lepší jazyk než moravština. Když se podíváte, malo tleskáte mimochodem. Když se podíváte na bavorské zvyky a na moravské zvyky, jsou velice blízké. Jak ve vínu, tak v pivu, tak v tom řízku a dalších pochutinách. Takže já bych i to Bavorsko, které z 80% spadá do toho dunajského prostoru, považoval také za jistou formu střední Evropy, ale jak tady říkal Petr Truhlák, bohužel oni si tam spou tolik cizích etnik, že to může opět vést ke konfliktu. No a teďka pojďme k tomu, co bude pro vás asi bolestné, ale podle mě země Českého království, které skončilo v roce 1918, do středoevropského prostoru vůbec nepatří. Nemají tam co dělat. Vemte si, že je to jediná oblast tady toho prostoru, která celá je úplně obrácená, protože všechny řeky nejenom, že tečou na sever, ale Češi navíc zapomněli i na to, že by měli pojmenovávat ty řeky podle sebe a podle českého způsobu. Takže Čechy mají nejdelší řeku Vltavu, která až posouvá to někde u Melníka má nějakých 450 kilometrů, ale přesto ta řeka, která teče do Německa, se jmenuje Labe. To mi teda vysvětlete, když to je sotva 200 kilometrů od pramenu Labe, někde v Krkonoších, až po ten soutok. Takže to by asi tak bylo začátek. Měli byste si udělat pořádek v těch řekách, přesvědčit Hamburg, že to, co jim tam teče, není Elbe, ale že to je Moldava. A až v tomhle tom budete mít pořádek, tak se můžeme možná bavit dále, jestli vás přijmeme do tohoto prostoru, nebo ne. A teď už jsem asi skončil úplně, že?
6: Hodně originální přístup k geopolitice, ano, to určitě. Takže ty navrhuješ, stačilo by přejmenovat, případně otočit ten tok, jo?
7: Otočit tok bude jednodušší.
6: Jo, to je jednodušší, než přejmenovat. To máš asi pravdu.
7: U vás něco přejmenovávat je problém.
6: A vy nám s tím pomůžete? Chcete nás? Vy nám s tím nějak pomůžete? Nebo...
7: A vy nám pomáháte?
6: No, ale můžeme vám to přejmenovat zase, kdybyste chtěli. Ne.
7: Můžeš mi říct, čem Praha pomáhá Moravě? V čem třeba splavnila řeky? V čem investovala? Jak to, že Pražáci můžou jezdit všemi směry na svoje chalupy a my v Ostravě si můžeme vybrat jenom na sever nebo na jih?
6: A to... A teď mi dáš pěstí, jo?
7: No ne, jsem si začal. Otočte řeky a budeme se o tom bavit.
6: Jo.
7: Tam se stačí udělat ten průpad.
6: Dobře, dobře, dobře. Ale by mě zaujalo ještě víc, než otáčení řek. To Bavorsko. To si myslím, že je jako slovo do pranice, Bavorsko, a už to tady taky zaznělo, to Polsko. Petr taky mluvil o dvojmoří. Všimněte si, že nepoužil ten termín trojmoří. To je polský projekt. Nebo on není tak úplně polský, on je starý polský projekt Pilsudského, ale ten současný projekt toho mezimoří nebo trojmoří, to je právě projekt těch atlantistů, mimo jiné. Jo? Takže čili mě by teď zajímalo, kdybyste se každý mohl k tomu, teď jste se navzájem taky slyšeli, kdybyste se vyjádřili k tomu, co kdo tady z vás na to téma řekl, a jak to vlastně vidíte teda s tím Polskem? A jak to vidíte i s tím Bavorskem? Případně jinými částmi toho Německa, že jo? Vidíme, že to Německo je rozklížené. Bavorsko prochází tou hlubokou demografickou proměnou, stejně jako ta západní Evropa, ale jsou tam ty bývalé východní země nebo země NDR, kde ještě ta demografická proměna není tak velká. Vidíme tam, to jsou taky ty země, kde AFD dosahuje těch 40%, teď tam budou někdy za 14 dní, že jo, důležité volby v Sasku a Anhaltsku. Můžeme se třeba v době, kdy opravdu, která je těhotná těmi globálními změnami, dožít třeba i rozpadu Německa a toho, že se vůbec celý ten náš prostor začne konfigurovat nějak jinak? Pánové, kdo se chce k tomu vyjádřit?
8: Tak asi nemůžeme úplně sázet na rozpad Německa, ale to, co si pomenoval, to, že jsou tam významné regionální rozdíly, prostě Bavorsko je něco jiného než Porýní, nesrovnávám to s nějakým Hamburkem, jsou úplně jiné kultury. A pak máme samozřejmě ty nový spolkový země, Sasko, Durinsko, Sasko a Anhaltsko, tyhle tři. Když to vezmeme od Magdeburku po Drážďany, to je střední Evropa. To je taky střední Evropa. Já bych to prakticky bral tak, že jsou na západ a na sever od nás určitý regiony, které k nám mají blíž, a je na nich, jak si to oni vyjednají s těmi svými centry. Ale to, že s nima chceme spolupracovat, to, že jim budeme otevření, to je prostě, bychom měli mít automaticky. To znamená, ano, jsme připraveni s vámi spolupracovat, dokud jste součástí nějakého jiného státu, to je na vás, ale můžeme mít spolu nějaké bližší vztahy, než by odpovídalo jenom tomu, že jste nějaká německá země. Protože zase historicky ty vztahy tady jsou. Ale samozřejmě záleží taky na nich. Jo? Záleží taky na nich, jak se na nás budou dívat. Protože zejména, a to už tady taky padlo, středoevropané vždycky se trochu setkávají s tím, že se na ně na tom západě dívají tak nějak skrz prsty. To bude trochu i výzva pro

0: A s tím se pak těžko dohadujete. No, to se pak těžko dohaduje s nima. Možná, že ty geopolitické změny, které jsou před náma, a které třeba povedou k nějaký, řekněme třeba decentralizaci toho Německa, povedou i k určitý decentralizaci Polska, jo? A pak uvidíme, jo? Třeba jo, je tu Krakovsko, to je určitě součást střední Evropy, ale teď asi nemá cenu ty země portovat, záleží, jakým způsobem bude ten běh historie. Já bych řekl, že bychom si měli hlídat ten náš prostor, který je zřejmý, to znamená, to je to dvojmoří, to znamená od nás jako Čechů a Slováků na jih, až do toho Bulharska a Makedonie. No a co pak k tomu přijde, co nám jako osud dalšího nadělí, tak na to, k tomu bychom se měli stavět otevřeně.
1: Já myslím, že co se týče těch dvou prostorů, toho německého prostoru a toho polského prostoru, Polsko za mě jednoznačně do střední Evropy patří. Je to středoevropský stát, má středoevropskou historii, tradici, všechny ty parametry, které jsou důležité pro střední Evropu. Otázka je nějakého konkrétního politického projektu společně s Polskem, protože je pravda, že to Polsko je prostě jaksi větší než všechny ty ostatní středoevropské státy. A tam záleží na samotném Polsku, protože v samotném Polsku dlouhodobě existují dvě koncepce zahraniční politiky. Jedna, která se nazývá podle té dynastie Jagiellonská, a to je právě ta politika velmocenského Polska, které je svými ambicemi obráceno k východu Evropy. A to je politika, která se svým způsobem realizuje v současném Polsku. A potom je ale druhá koncepce, a to je koncepce takzvaně piastovská, která předpokládá to, že Polsko je jedním ze států střední Evropy a že není mocensky obráceno k východu, ale že s obezřetností sleduje německý prostor a snaží si nacházet ve střední Evropě spojence, které společně s ním se vlastně brání tomu tlaku ze západu. To jsou dvě koncepce, které jsou poměrně staré, jsou staré už více než 100 let. Jedna už při vzniku samostatného Polska po první světové válce tu piastovskou koncepci prosazoval Roman Dmowski a tu jagiellonskou koncepci prosazoval Piłsudski. A tyhle ty dvě koncepce se neustále sváří v tom politickém prostoru. Ve chvíli, kdy by si ta většina společnosti přijala za svou tu piastovskou koncepci, tak si dokážu představit tu spolupráci středoevropskou s Polskem, přestože je veliké a přestože pochopitelně hrozí, že to Polsko by chtělo tomu všemu jaksi velet, chtělo by asi řídit. Jiná věc je s tím německým prostorem a do něho počítám i Rakousko. Já se obávám, že ten německý prostor pro tu střední Evropu, německý prostě jazykový prostor, ten prostor je pro tu střední Evropu vždycky rizikem. Vždycky je to riziko a každá oblast německojazyčná, která vstoupí do toho středoevropského, do nějakého středoevropského projektu, tak se obávám, že dřív nebo později bude mít tendenci nás vtáhnout do toho německého prostoru a do těch zájmů. Takže já bych byl v podstatě vůči tomu německému prostoru velmi obezřetný. A mně to vychází tak, že když se podíváme na ty více jak tisícileté dějiny střední Evropy a té německé říše, tak vždycky pro střední Evropu přichází období rozkvětu ve chvíli, kdy Německo je politicky rozdrobené. Kdy neexistuje jednotný německý stát centrálně řízený, tak je to vždycky pro tu střední Evropu, to znamená nějakým způsobem zestup a rozkvět. To znamená, že kooperace při nějakých projektech celoevropských s německými zeměmi, tak bych byl vždycky tomuhle tomu velmi obezřetný.
0: Mohlo by se začít tím, že by Laďa

0: jezdil jenom po té východní části střední Evropy, ale že by si zajel na tom koleji do toho Bavorska, no a vysvětlil jim tu jejich identitu, že to jsou vlastně ty Moraváci, a oni jakmile přestanou mluvit německy, ne, tak to bude, vidíš to takhle, jo?
1: Tak jsou naši, to je jasné. Ale mi tady kolega vysvětlil, že jsme zapomněli na jeden aspekt, kdyby se to Bavorsko připojilo k tomuto prostoru, tak máme vyřešenou její henleinovskou otázku, protože by zase už byli doma, aniž by se kamkoliv hnuli. Ale jinak to, co jsi ty zmínil na počátku, ta teorie toho řízku, tak si myslím, že má opravdu, že to sedí. Že tam, kde se řízek podává a dělá se dobrý, tak to je náš prostor, kde se můžeme cítit doma.
0: Petře, ty jsi tady mluvil o tom, že ta jediná vysloveně historicky uskutečněná asi federace středoevropská nebo soustátí středoevropské, čili Rakousko-Uhersko, což byl dynastický projekt, to je zase jako historicky jiná situace, než je otázka moderních národů, které tu politickou moc úplně jinak utvářejí, že se držel pohromadě díky osmanské hrozbě. Jo? Čili co je to, co by stačí k tomu, aby se vybudovala ta středoevropská identita i nějak politicky vyjádřená navenek, třeba tou konfederací? Stačí nějaká ta pozitivní motivace, jakože se máme rádi, anebo potřebujeme tu vnější hrozbu? A co je teda tou vnější hrozbou, která by dnes měla nás všechny, ty národy, o kterých tady mluvíme, motivovat k tomu, abychom tuto spolupráci posilovali?
2: No tak bohužel těch vnějších hrozeb je až. Jo. Vždycky platí, že když vzniká nějaký silný politický celek, tak ta vnější hrozba je důležitá. Vnější nepřítel stmeluje. Ale žijeme v době, kdy ho skutečně nemusíme nějak dlouho hledat. Spíš je otázka mezi těmi všemi hrozbami, které jsou kolem nás, která je teda ta nejdůležitější, nejvážnější a na které se shodneme, že s tím chceme něco dělat. Takže když se teď podíváme na střední Evropu, tak můžeme začít už ze západu. Tam je první hrozba. První hrozba je to, co představuje současná západní ideologie. To, co představuje migrace, to, co představuje Green Deal, to, co představují genderové experimenty. To je přece zásadní hrozba a myslím si, že nás středoevropany tohle docela spojuje. Jo, že v podstatě tady skutečně v té střední Evropě samozřejmě taky máme naše vlastní progresivisty, to je pravda, ale ty společenské většiny tohle neberou. Nechtějí prostě Green Dealový experimenty, nechtějí tady tu mimoevropskou migraci, nechtějí prostě genderový experimenty. V tom si myslím, že se v té střední Evropě shodujeme a patří do toho dokonce i ta německá část, konec konců i ty Bavoři a ty Sasové. Jo. Takže to je jedna hrozba. A neříkám, že nutně nejdůležitější. Další hrozba samozřejmě přichází v podobě té masové migrace. Tam ten západ spíš jako selhává, nebo ta západní Evropa selhává, že se neumí bránit, ale není úplně původcem. Původce je jinde, původce je v těch zemích. A my, když chceme mít dobré vztahy s globálním jihem, normální vztahy s globálním jihem, tak samozřejmě musíme vysvětlit, že tohle je nějaká hranice a přátelství s globálním jihem neznamená otevřené hranice. A oni tomu dobře rozumějí. Protože státy globálního jihu si ty hranice umí chránit. Umí si je chránit mnohem líp, než my v Evropě. Takže tenhle typ hrozeb. Samozřejmě pak máme východ. Máme ruskou Ukrajinu. Dneska se mluví o ruské hrozbě jako o něčem, co má převálcovat Evropu. To je samozřejmě nesmysl. Ale Rusko je velmoc. Rusko je velmoc, která má svoje zájmy, a ty jejich zájmy se nutně nekryjí se zájmy středoevropskými. Pak je tu Ukrajina. Ukrajina se rýsuje jako hrozba. Možná ne ani tak tou svou silou, ale toho tím, co se tam stane v okamžiku, kdy ta válka přestane. Kdy tam budou demobilizovaní lidi zvyklí zabíjet. Naprosto zoufalí, bez jakékoliv rozumné perspektivy do budoucna, s příbuznými ve střední Evropě. To znamená, oni mají kam jít. Zejména, když si nebudeme chránit hranice. Takže to je další hrozba. A pak jsou další globální hrozby. Já jednu za největších hrozeb považuji v podstatě umělou inteligenci. Nevím, jestli ve střední Evropě se na tom dokážeme shodnout, ale to, co tyhle systémy dneska představují, to je vlastně něco, co je mnohem asi nebezpečnější, možná než ty hrozby, které jsem dosud jmenoval. Takže hrozeb je celá řada, tam nemáme problém, abych to tak řekl. Problém je v tom, jestli se s těmi ostatními středoevropskými státy shodneme na pořadí těch hrozeb a na tom, jak těm hrozbám čelit. Ale to už je úkol pro diplomaci.
0: Dobře, já ještě než vám dám taky prostor pro vaše dotazy, tak ještě z mé strany poslední mám otázku na vás. K tomu, aby se tady mohlo něco rodit politicky v té střední Evropě, tam je vždycky nutný nějaký moderátor. Nebo někdo, kdo s tím přijde, kdo to iniciuje, tak jako tady Petr mluvil, že u nás je to Svatopluk, který tady otevírá vůbec tu otázku vztahu střední Evropa, globální jih. Tak vlastně kdo se snaží ty země střední Evropy vůbec přimět k tomu, aby uvažovali podobným způsobem jako my o této problematice? Kdo si myslíte, že je právě tím vhodným moderátorem? Protože nezapomeňme, že střední Evropa je země, je prostor kde, celé řady historických animozit, různých křivd a podívejme se jenom na maďarský problém, že jo, problém Trianonu, jo, nevyřešený otázky. Jo, jsou tam různé územní nároky, nebo respektive, kdyby se otevřela stavidla všem těm démonům minulosti, no tak ta střední Evropa se do sebe zakousne, nebo ty jednotlivý národy si budou si třeba půjdu po krku, jo. Proto jsem se ptal na ty vnější hrozby, které nás mohou vést spíš k té spolupráci, jo. Čili, jak vidíte tuto otázku toho možného moderátora té středoevropské, může to být Česká republika, země koruny české?
3: Já si nemyslím, že by to musela být nějaká konkrétní země z toho prostoru. Jo, že spíš jde o to, že v každém z těch států nějakým způsobem sílí to suverenistické hnutí, v každém v tom státě nějakým způsobem má svůj hlas. To znamená, že pokud by tahle ta hnutí v těch zemích získala ohlas, jo, třeba i v té politické elitě, tak je potom, tak tím moderátorem budou lidé z tohohle toho proudu. Tam není potřeba, aby to byla nějaká konkrétní země, a jde o to, aby v podstatě ty společnosti nějakým způsobem zněly podobným tónem a nacházeli podobná témata, a potom se vlastně ta cesta k té diplomací najde. Ale tam jde spíš o to, aby vlastně v těch zemích, v těch konkrétních jednotlivých zemích, které bychom rádi viděli v tom projektu, se vzájemně posilovala tahle ta suverenistická hnutí a komunikovala mezi sebou. Potom tam je určitá naděje na tu kooperaci. To by měli být ty moderátoři.
2: Já to vidím podobně, taky decentralizovaně. A v podstatě otázka, které jsou takové ty nejbolestivější, nejcitlivější vztahy, které potenciálně můžou tu středoevropskou spolupráci torpédovat. Kde jsou ta citlivá místa? Jo, když začnu od nás, tak samozřejmě vztah česko-rakouský. Ten prostě není úplně jednoduchý. A tím neříkám, že je tu jenom jedna strana, která to má vyřešit. Jo? Obou straně. Prostě, aby ty patriotické vlastenecké síly na obou stranách byly schopné najít rozumné východisko do budoucnosti. Pak Maďarsko. Maďarsko-slovenský, maďarsko-rumunský. Naprosto jednoznačně. Oba dva jsou velmi citliví. Chorvatsko-srbský. Jednoznačně. Bulharsko-makedonský. Jo, a možná bychom toho našli víc, ale tyhle jsou klíčový. A samozřejmě je to pak otázka politické vyspělosti těch vlasteneckých sil, protože tam je vždycky potřeba si uvědomit, co je ta alternativa. Co je tedy ta alternativa, když se nedohodnou? Když si prostě řeknou, když si Češi řeknou, jak s těma Rakušákama to nemá smysl, Slováci s těma Maďarama, Maďaři se Slovákama, Rumunama a každý jakoby teda pojede na svý triko. Tam je pak v podstatě celkem předvídatelná budoucnost, že si tu střední Evropu ti dravci, ti globální dravci rozdělí. Ani si nemyslím, že by to byl jeden, který by to mohl nebo chtěl obsadit. To tam ani vlastně nevidím. Ale vidím tu hned několik, kteří si mohou část té Evropy, střední Evropy, obsadit, ovládnout. A pak ti středoevropané jenom si budou říkat, vy máte lepšího pána než my, nebo vy máte horšího pána než my. To není suverénní existence. Pokud mluvíme o svrchované existenci, tak to znamená, že jsme schopni překonat ty naše animozity, aby jsme se nestali zase obětí nějakého toho vnějšího dravce.
1: Já možná jenom drobnost. Je to měsíc, co jsme jeli na kolech nějakých 700 kilometrů od rakouského Grazu po Ostravu a možná 8krát jsme překročili státní hranice Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Morava a několikrát. Tady se asi zhodneme všichni, tady jsme ti moderátoři, my všichni, jak tady sedíme. Protože důležitější je, než jít někde na dovolenou do Egypta, je navštívit tyhle ty země, pochopit tyhle ty vztahy, které historicky vznikaly a už jenom tím, že s těmi lidmi jste, komunikujete s nimi, což s Maďary není jednoduché, chápu, ale mají k českému národu velice pozitivní vztah, jak Haškovi, tak Hrabalovi. A je vždycky důležitější raději jet do Užhorodu nebo do Koločavy, kde jsme letos byli 4krát, a přivézt jim své peníze, za které oni potom mohou žít, než potom řešit nějaký problém, který vznikne po ukončení bojů a války a může se přenést třeba na naše území.
0: Máme ještě asi 20 minut. Tak 25, Jani, asi 20 minut. Tak máte, jestli máte nějaký dotaz na kohokoliv z nás, nebo jaksi tady z panelistů, z mých hostů, tak prosím, máte teď tu možnost, jenom vás žádám, aby to byl dotaz. Dotaz, představte se stručně, jo, vemeš si, dobře, děkuji. Tak prosím, takže tady už vidím první ruku, ano, Lípa, tady tričko Lípa.
4: Jan Zeman, ptám se, proč obracet toky řek, když je máme splundrovaný víc než dost na základě tý rýnský koncept z roku 29.
5: Jo, dobrý.
1: Ne, to mám slyšené. Vy tam máte projekt Odra, Dunaj, Labe a stačí zprovoznit to, co je tady naplánováno dlouhé desítky a možná stovky let už od Karla IV., A já když sleduju ty řeky, a tím to myslím vážně, tak já je za splundrované nepovažuju. Samozřejmě, čím je to více na východ, tak vidíte tu krásu těch přírodních řek, třeba na podkarpatské Rusy, nebo ve východním Maďarsku, nebo v Bosně a v dalších věcech. Takže jako rozumím otázce, ale já myslím, že ve spolupráci ekonomické vždycky dosáhneme společně více, než když se budeme štenkurovat a vymýšlet nějaké nesmysly.
6: Dobrý den. Děkuji za ty krásné úvahy. Já bych jenom se chtěl zeptat, co si myslíte, že na tyhle ty úvahy o středoevropském prostoru budou říkat velmoci. Protože si myslím, že oni mají trošku jiné snahy a to konkrétně rozděl opanují.
2: No to je pravda. Konec konců ty velmoci už podrážděně reagovaly na pouhou vyšegrádskou spolupráci, když vyšegrádská spolupráce začala trochu fungovat. Jo, když nefungovala, tak nějak říkali, to je fajn, že se takhle scházíte, povídáte si, ale v okamžiku, když se teda vyšegrádská spolupráce začala dohadovat, shodovat na něčem, co se jim nelíbilo, tak říkali, co si to dovolujete. Nebo když se středoevropské státy začaly scházet s Čínou, to byl obrovský poprask v tom formátu 1+20. Takže samozřejmě nebude se jim to líbit. Ale já myslím, že to prostě patří trochu, ne, k té sebevědomí suverenistické zahraniční politice, že jim vysvětlíme, že oni od nás některé věci také potřebují. Že není to tak jednostranný, že oni můžou přijít a říct si, tohle dělat budete, tohle dělat nebudete, ale máš pravdu v tom, že je potřeba být připraven na ten konflikt. Je potřeba být připraven na to, že se jim to líbit nebude a že budou leco zkoušet. A proto si myslím, že stát jako Česká republika a každý jiný středoevropský stát by měl mít takový seznam. Seznam toho, kde jsou jeho zranitelnosti vůči těm velmocem, to znamená, co mu ty velmoci můžou provést. A pak druhou stránku, co těm velmocem můžeme provést my. A ujišťuju vás, že i na té druhé stránce lecos najdeme.
7: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat ve vztahu k energetické bezpečnosti státu. Dneska jedna nebo druhá vláda plánují větrníky. Všichni víme, že to pro naší zemi není to gro. Ty obce je nechtějí. Jak je možný, že vůbec nikdo ještě nevynes na světlo tu otázku, že tady existuje nějaká mezinárodní smlouva o chartě místních samospráv? Podle ústavy článku 10 listy zastupitelstva si řeknou, na našem území to nebude stát, anebo udělají místní referendum, tak ať si jedna vláda Fialová, která to naplánovala, nebo současná, ať si trhnou nohou, prostě to neprojde. A ve vztahu další k energetické bezpečnosti, co říkáte na to, jak hezky bývalá vláda protlačila smlouvičku o dostavbě Dukovan dvojky na jadernou elektrárnu, kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podpořil tender korejské společnosti, která v České republice neexistuje, nemá právní subjektivitu. Já jsem se o to zajímal. Oni tady neexistují. Proto, aby se o tender mohli ucházet Francouzi, tak si tady založili dceřinou společnost, mají tady IČO a jsou právním subjektem v České republice. Fiala a spol. To protlačili s někým, kdo tady právně neexistuje. A ještě je to země, která je úplně mimo Evropskou unii a nepřijdou vám tyhle věci víc než zvláštní?
2: Tak k té první otázce, co se týče těch větrníků, tak podle mě to bude trochu teďkon test té občanské odvahy a občanské organizovanosti. Co si prostě ty lidi nechají líbit. Jo, do jaký míry prostě ta zastupitelstva a ty starostové budou křičet. A když nebudou křičet ty starostové, tak do jaké míry budou křičet občané, kteří v těch obcích prostě si jasně řeknou, my to tu nechceme. Jo, to myslím si, prostě platí, že co si nevybojujeme, to často nemáme. A taky platí, že skutečně, když se kolem některé věci začne hodně křičet, tak ono to nějaký efekt má. Protože ti politici nejsou dvakrát odvážní. A oni, když zjistí, že něco je opravdu politicky kontroverzní, tak od toho pak začínají dávat ruce pryč. Samozřejmě tady mají na své straně, nebo na straně těch větrníků je to, že ta naše vláda podepsala v Bruselu určitý závazky a že v okamžiku, kdy se to nebude plnit, tak hrozí nějaký tlak. Ale to je přesně ten moment, kdy má smysl ten boj s tím Bruselem vést. Mě třeba zaujala teďkon zkušenost ze Slovenska, kdy vlastně ministr životního prostředí Taraba ten počet těch akceleračních zón snížil, myslím, z 8 na 1 a ještě je za to kritizován, že ty lidi to tam nejspíš nechtějí. No ale vemte si tohle, kdyby se stalo u nás, jo? Jestli prostě, kdyby se vůbec všechny ty plánované akcelerační zóny redukovaly na 1. To by byl slušný výsledek. A v té jedny, kdyby ty lidi to pohřbili. Takže spíše jde o to zvyknout si na to, že některý boje za nás nikdo nevybojuje. Jo? Že ti politici, kteří jsou v těch místech, v těch funkcích, prostě když najednou budou vidět, že to je problém, že se lidi bouří, tak začnou něco dělat. A dokud uvidí, že je klid, že lidi jenom remcají, tak nebudou dělat vůbec nic. No to je potřeba si zvyknout. Takhle to funguje. Ta druhá otázka je na mě moc specializovaná. Jo? Tam říkáte věci, které já vlastně úplně nevím, ale co se týče jaderné energetiky, tak samozřejmě ta hlavní cesta by měla být cesta národní soběstačnosti. To znamená skutečně ještě ty znalosti a dovednosti, které tu máme, udržet, tak, abychom byli, my jsme nikdy nebyli schopni si to postavit úplně sami. To jsme nebyli ani dřív. Ale jsme schopni víceméně, když budeme mít ten koncept, když budeme mít ten plán, to udělat tak, že naprostá většina toho projektu bude česká. A touhle cestou bohužel nejdeme. Jo, už ta debata, jestli Korejci nebo Francouzi, je trochu nešťastná. Tam by byla spíš otázka, kdo s náma teda. To znamená, my, říci si, my tady máme v podstatě víceméně schopnost stavět a pak mluvme o projektu, mluvme o té technologii, kdo nám ji teda prodá. Tohle by byla správná debata. Než říci, my to dáme Korejcům nebo Francouzům a pak se s nimi budeme dohadovat, kolik českých firm oni milostivě do toho vemou. A z toho, co jsem slyšel o té korejské o tom korejském projektu, tak bohužel tam zrovna těch českých firm zas tak moc nefigurovalo.
8: Věra Kajlová, já jsem se chtěla zeptat, když tady mluvíme teoreticky o té koncepci střední Evropy, středoevropského prostoru, jestli už taky nějak v praxi teda na tom pracují další spolky, takhle smýšlející v těch okolních zemích, jestli už je nějaká fáze realizace a někdo o tom taky tak přemýšlí stejně. A jak jste, pane profesore, hezky říkal, že záleží na tom, jak se to podaří, jak budou ty lídři vlastně toho projektu politicky vyzrálí, tak dovoluji si dodat, že je důležitý, jak budou taky morálně vyzrálí a osobnostně, protože pochopitelně ty animozity, co jsou mezi zeměmi, národy, tak jsou v našich osobních životech. A když i tam ty lidi takhle žijou, tak pak samozřejmě nemůžou nic lepšího předvíst, ani když se dostanou do nějaký funkce. Tak to jen tak osobně, že bych si moc přála, aby v těch funkcích byli lidi taky nějakého vyššího morálního kreditu, ale moje otázka je hlavně na to, jestli už je nějaká praktická fáze té teorie, co jsme předtím tady slyšeli.
2: Tak ta konference, kterou pořádáme, je první. Jo? Takže samozřejmě začínáme. Víme, že v těch středoevropských státech jsou vlastenecké spolky, které uvažují středoevropsky. Ale jsme spíš na začátku té cesty. A bude to i tříbení. Jo? Bude to i takové tříbení zase, protože ne každý, kdo je vlastenec, uvažuje nutně středoevropsky. Jo, když se tak podíváte i na tu naši scénu, českou vlasteneckou scénu, jak je rozdělená, že jo? Jak někdo se prostě dívá pozitivně na Izrael, někdo kriticky na Izrael, někdo pozitivně na Trumpa, někdo kriticky na Trumpa, někdo pozitivně na Putina, někdo kriticky na Putina. Jo, takže tohleto rozdělení, které známe i tady, vlastně mezi přítomnými, tak samozřejmě existuje jednak v každé té středoevropské zemi a ještě se pak právě liší o tom, jak přistupovat k těm středoevropským sousedům. Samozřejmě je nešťastné, když některé ty vlastenecké síly se vymezují vůči těm středoevropským sousedům. Jo, to znamená, když někdo v Maďarsku považuje za hlavní problém Slováky, když někdo na Slovensku považuje hlavní problém za hlavní problém Maďary, u nás podobně k Rakousku, když to je. Jo? Takže to jsou prostě věci, které tu jsou, budou tu, ale v okamžiku, kdy ten projekt začne být nějak, řekněme, představitelný, kdy se o něm začne více a více mluvit, tak v té chvíli se ty věci začnou tříbit. Ale říkám, jsme na začátku.
9: Tak, já bych chtěl především pozdravit všechny skutečné vlastence a poděkovat za atmosféru, kterou to nádherně vytvořili. A jak jsme spolu, já se tě chci zeptat, kdy se nahlas řekne to, že větrné elektrárny, očkování, fotovoltaika, zasypávání dolů na černé uhlí, na Ostravsku, je zločin proti lidskosti. Celý národ čeká na to, až někdo bude mít to odvahu, to řekne. Když to řeknu já, bude poslouchat. Když to řekneš ty, postaví se za tebe celý národ. To je výzva. Děkuji za odpověď.
2: No bohužel tak jednoduchý to není, jo? Protože tyhle věci opakujeme. To říkáme. Říkáme, jak jsou tyhle věci škodlivé. Říkáme si to tady v příčovech, můžeme to říkat na těch našich podcastech. Víte, ale on je pak důležitý taky, koho volíme. Samozřejmě, pokud prostě máme tady tohleto přesvědčení a myslím si, že ty věci, které tady byly pojmenovány, jsou škodlivé, je třeba proti nim bojovat. Takže když tohleto si lidi myslí a pak jdou k volebním urnám a hodí to ano, tak se nemají čemu divit. Protože tohle je výsledek loňských voleb. My tady máme miliony lidí, kteří jsou naštvaní, kteří nesouhlasí s těmi věcmi a kteří třeba to, co tady bylo pojmenováno, vidí jako hrozbu. A pak si řeknou, no tak když chceme nápravu, tak to dáme Babišovi. To je, takhle to opravdu fungovat nebude. Takže to je spíš otázka nějakého dalšího vysvětlování, jak tuhle naštvanost převést do racionálního, aspoň voličského jednání. Teď nemluvím o občanském jednání, to je ještě složitější. Občansky se organizovat ve spolcích, to vyžaduje víc. Ale aspoň, když už člověk jde teda k té urně, tak tam to hodí někomu, s nímž ty jeho názory, ty jeho ideje rezonují. A ne někomu, kdo mu slíbí, že to všechno bude v pořádku a že nějak to zařídí.
1: Slyšíme se, dobře. Já si myslím, že v tomhle boku by ještě bylo důležité mluvit o vlivu médií. Hlavně těch aktivistických médií, které jsou ovládány v podstatě určitými mocenskými strukturami, řekněme možná i ze zahraničí. Ono ten středoevropský prostor je poměrně komplikovaný, takže prosazování nějaké politiky divide et impera, rozděl a panuj, kdy vlastně dochází k naprosto hlubokému rozdělení společnosti na ty v uvozovkách správně myslící a ty nesprávně myslící dezoláty. V podstatě to je z velké části prostě vliv těch médií. Pro ně nebude žádný problém v podstatě rozbít jakoukoliv myšlenku, která může ohrozovat prostě ten vnější svět mocenský. Není problém v podstatě tady, a vidíme to v mnoha zemích, prosadit naprosto neznámé marketingové maňásky, které pak prosazují cizí politiku typu Spojených států evropských, likvidace české koruny, zničení práva veta a podobné záležitosti. Myslím si, že vliv médií by měl být nějakým způsobem i tady konkretizovaný, jak se tomuhle prostě až destruktivnímu vlivu prostě bránit. No, to je ten dotaz, v podstatě, jakým způsobem vlastně pracovat s těmi médií a vlivy.
2: To je samozřejmě zásadní otázka vliv médií, já s váma souhlasím. Co s tím dělat? První věc je dát najevo, takhle, mezi těmi korporátními médii, které to tady ovládají, je jedno, které veřejné služby, na papíře aspoň, a pak jsou ty oligarchická. Oni se zas tak moc neliší. Jo, rozdíl mezi ČT, Primou, Novou je kosmetický. Ale na ty oligarchický moc nedošáhneme. To je soukromý vlastnictví a to tenhle systém ctí víc než cokoliv jiného. Ale na ty veřejné služby došáhnout můžeme. A proto si myslím, že zase důležité ukázat té české televizi, že to, co předvádí, to rozhodně nechceme. My ve Svatopluku chystáme nějakou akci na podzim. Chceme to dát najevo. To, co dělá vláda, já mluvím kriticky o téhle vládě, protože nesplňuje to, co bychom od něho očekávali, ale že aspoň otevřela otázku poplatků, to je v pořádku. Za to si zaslouží podporu, i když to nejde tak daleko, jak by to mělo jít, ale lepší něco než nic. Takže je důležitý, aby my jsme té české televizi, českému rozhlasu ukázali, že to nejsou naše média. A že zásadně nesouhlasíme s tím, jak fungují a že chceme alternativu. To je první krok. To je ten negativní krok. Důležité. No a pak to je pozitivní a to je pomáhat těm alternativním médiím. Alternativní média tady jsou, rostou, máme i tady, tady Petr Bureš mává a není to sám, samozřejmě vidíme tu Raptor, jo, takže je jich tu víc, to je velmi důležité, je dobře, že je máme. A zase spolek Svatopluk zahajuje na podzim nový mediální projekt TV1 a chceme přispět k té alternativě. Chceme dát té alternativě i věci, které ještě nemá. Ale zase, aby to fungovalo, tak potřebujeme podporu. To se nedá dělat zadarmo. V okamžiku, kdy prostě budeme vypisovat, kdy budeme dělat crowdfunding, kdy budeme potom dělat reklamu na předplatné, potřebujeme vaši podporu. Bez toho to médium nebude. A když bude ta podpora, tak tady bude další médium, které vám bude dávat informace, které jinak nejsou. To znamená dát najevo těm oficiálním médiím, že nejsou naše, a těm našim pomáhat.
10: Já bych Zdeněk Milata jenom měl dotaz asi na všechny panelisty. Měl bych dostat takový na to vaše školství, které se týká toho, že podle mě jede pořád tu fialovou notu, jak se říká. A pořád inkluze, že jo, a chtěl bych se ptát, teda zdá Svatopluk už mají besedy v nějakých školách, a co si myslí o našem školství, protože to školství produkuje pořád tu proevropskou, že jo, takový toho zhoubnou tu politiku, která tady v té zemi vládne posledních 30 let, čím jako máte názor a školství, a samozřejmě, jestli už teda pozvali naše školy někdo ze Svatopluku na nějakou besedu. Děkuju.
0: No tak já teda, ačkoliv nebyl dotaz na mě, tak já vám odpovím. My se jako ve Svatopluku, to téma školství patří mezi naprosto zásadní, klíčový. My se mu věnujeme dlouhodobě, vytváříme vlastně alternativní koncepci, nikoli jenom k Fialovi, ale k už 20 let trvající reformě v uvozovkách, kdy se tady opustily osnovy a zavedl se úplně nový model rámcových vzdělávacích programů, to mělo vliv na potom všechny stupně školství. Dneska sklízíme ty plody vlastně té 20 let trvající reformy. Ty všichni víme, že ty plody jsou špatný, že prostě jsme se vydali úplně do slepý ulice. Ale je tady opravdu, téměř nikdo nedokáže rozeznat tu příčinu. Chceme léčit naše školství, ale k tomu je zapotřebí správná diagnóza. My jsme přesvědčeni o tom, že je zapotřebí udělat radikální otočku a tohle tu slepou cestu 20 letou prostě opustit. A k tomu je zase zapotřebí ta politická odvaha, teda jednak pochopení problému a pak ta politická odvaha. S někým, jako je ministr Plaga, tam není splněno ani jedno kritérium. Tam není ani pochopení, ani odvaha. Je to právě Plaga, který stál vlastně jako už ministr té první Babišovy vlády u zrodu takzvané strategie 2030+ pro české školy a to jenom zesiluje všechny ty negativní trendy. Vy jste zmínil inkluzi, ale to je opravdu jenom jeden dílčí vážný, ale jenom jeden dílčí problém. Ale to, že víceméně ty školy se dneska stávají místem, kde se přestalo učit, a kam se navrací indoktrinace, to tady v zásadě nikdo neřeší. Ono to teď vypadá jako, že Svatopluk řeší téměř všechno, jako jo. Ale že změnu režimu a střední Evropu, ale opravdu tomu školství se teda usilovně věnujeme a díky tomu, že aspoň máme teďkon ve sněmovně pár poslanců, se kterými můžeme na tom spolupracovat, tak je šance aspoň, že se ten Plaga dostane pod nějaký tlak. Ale to je pořád ještě málo. Jo? Ale jinak díky za tu otázku, protože to školství je naprosto zásadní. My si vysvětšili, jsme tady jako starší generace, ale my opravdu potřebujeme oslovit ty mladší. Jo? A ty školy nám v tom nepomáhají, naopak jsou prostě velkou překážkou. A to je zapotřebí změnit.
1: Nebylo to na všechny, ale tady to bylo zmíněno, těch médií je u nás, těch nezávislých v uvozovkách, už docela dost. Máte tady Radio Univerzu, máte tady Deník To, máte tady spoustu dalších projektů, kde jsem si jistý, že spousta z nich je čteme, sdílíme a je něco příšerného potom sledovat režimní média, ať už to jsou televize, rádia nebo jejich noviny. Tady opravdu záleží, zní to blbě, ale na každém z nás, co kdo sdílí, co kdo podporuje a obávám se, že toto je jediná cesta. Teda nám jediný sám Svatopluk nepomůže, i když sám o sobě to je spolek, který jde velice správnou cestou a který si myslím, že ukazuje zářné zítřky pro naši budoucnost. Jo, mimochodem slyšel jsem krásný výraz pro ten Green Deal. Zeleninismus.
0: Takže děkuji pěkně za vaše dotazy. Nachýlila se ta doba, kdy já tady za vás všechny poděkuji svým hostům, Michalovi Térovi, Petrovi Druhákovi, Ladíkovi Větvičkovi. A teď už asi předám slovo Janě, která bude mít jedno z těch závěrečných asi slov tady.
11: Závěrečné slovo určitě necháme Alici Tomkové. Už ji možná pomalu i zavolám, aby se k nám přidala. Jo, je tady, výborně, výborně. Ale ještě předtím, teda než si uděláme úplně to závěreční slovo, tak ke mně se ještě dostala zpráva. My jsme, jak víme, tak jsme tady měli mít na tom panelu o médiích Tomase Kolidakise. A on se nemohl zúčastnit, myslím, že to bylo i vysvětleno. Ale poslal nám zprávu a moc prosí, abychom ji tady přečetli. Takže mě dovolte, abych to za něho přečetla. Vážení a milí přátelé, je mi líto, že s vámi dnes nemohu osobně být. Místo milé společnosti, podnětné a obohacující debaty, zajímavých témat, trávím čas s antibiotiky. Dovolte mi k tomuto tématu pár slov. Je to téma jeho panelu o médiích. Je zásadní rozdíl mezi nezávislostí, objektivitou, nestranností a vyvážeností. Soukromá média mohou činit, jak uznají za vhodné, mohou si i vybrat jakoukoliv stranu, jen by se pak neměla tvářit objektivně a nestranně. Model přiznání strany se osvědčil v zemích anglosaských, kde každý ví, jaký názorový směr čte, poslouchá či sleduje. Co se týká médií placených námi všemi, neměla by zvýhodňovat některé názorové směry na úkor jiných, přičemž vyváženost a objektivitu následně suplují média nová, například podcasty či soukromá. Pouze ze střetu různých myšlenek vyvěrá pokrok společenský a v konečném důsledku i technický. V opravdu svobodné společnosti se lidé mohou říkat a myslet, co chtějí, stejně jako volit, koho chtějí. Automaticky dávat hodnotové přívlastky některým názorům je překážkou svobodné debaty, která se pak strhává v chybný přístup, kdy pro mnohé je důležitější, kdo myšlenku říká více než obsah myšlenky samotné, tedy co dotyčný říká. Přeji vám vše dobré, srdečně vás zdravím a přeji pevné zdraví i hodně zdaru, Tomas. Takže my se vlastně tímto závěrečným pozdravem vracíme na začátek tomu prvnímu panelu, že mít ty správné informace, mít svobodu v tom, jaké informace přijímáme a aby byly vyvážené a objektivní, je vlastně základ pro to, abychom se mohli správně rozhodovat. Já si úplně na závěr dovolím jen malou poznámku, která mě napadla, jak tady padaly dotazy ohledně větrných elektráren a souvisí to s tím, co tady bylo řečeno. My máme před sebou komunální volby, což je ideální příležitost, aby jsme nemuseli kvůli těm větrníkům úplně pořádat nějaké demonstrace nebo velké třeba státní převraty. Ono by prostě stačilo jít k těm urnám a zvolit ty lidi, ty strany nebo nezávislé kandidáty. Komunální volby jsou plné nezávislých kandidátů, ale kteří mají třeba obrovskou odvahu se za ty vaše práva v těch místních zastupitelstvech být. Takže prosím, pamatujme na to všichni, až k těm volbám půjdeme, protože zrovna letos nám můžou hodně ty výsledky pomoct. A teď už zvu na pódiu Alici Tomkovou, aby se s námi úplně na závěr rozloučila. Já vám moc děkuji. Hezké odpoledne.
12: Nejenom rozloučila, ale také poděkovala za to, že jste přijeli, že jste byli takhle tolerantní, železní, zlatí, že prostě jste tady byli s námi. A zároveň, abych vás pozvala na další ročník, 9. za rok. A to vychází na 21.8.2027. Takže... Pokud jste se tady dneska takhle hezky setkávali a já, co jsem tak jako viděla, měla možnost nacítit nebo prostě být s vámi, tak si myslím, že se to shledávání a setkávání hezky jako dařilo, protože to si myslím, že je to nejdůležitější, proč to my tady všichni děláme, že sice program je připraven vždycky vzorně tady od panelistů, nicméně to nejvzácnější, co tady máme, je to, že spolu mluvíte, mluvíme a že tady takhle spolu můžeme být. Takže budu se moc těšit, když, pokud se teda myslíte také, takže se tady zase za rok toho 21. srpna uvidíme. Děkuju a šťastné cesty domů. Děkuju.

0: Nevím, jak to tam vzniklo.
1: Dobrý, už by to mohlo být. Slyšíš nás, jo? Už je něco slyšet, prej.
0: Takže, hele, tak jsi asi nebyl slyšet.
1: Teda. Takže
0: tak
1: po informacích z režie víme, že protože... nešel zvuk, takže ještě jednou, přátelé, mějte se krásně, krásný večer přejeme a užívejte dalších letních dnů. Hodně sil, hodně energie a doufejme, že ta nálada, která tady v Příčovech dneska panovala, se přenese i do celé republiky a svět patří nám, si pamatujte. A jinak, v neděli Víťa Pilmajer, v pondělí profesor Staněk, v úterý, vlastně počkám, v neděli Ivan Kratochvíl, pardon, v neděli Ivan Kratochvíl, profesor Staněk, v pondělí, v úterý, v odčestě Víťa, Skaldoviny a prostě, to budete koukat, je to připravil strašný kvantum. Mějte se krásně, ahoj.
0: Já zkusím odchytit ještě to, když to vypadlo. Vypadl nám zvuk, já se pokusím odchytit ještě pana senátora Doubravu, ale nevím, jestli už není pryč. Prosím tě, jsme ve vysílání, tak něco pro diváky. Jaký máš z toho dojmy, co bys si jako řekl a co
2: zdravím,
0: máš na srdci?
2: Zdravím diváky Raptor TV. Zúčastnil jsem se tradičního vlasteneckého setkání. Příčovek, jsem rád, že jsem tady byl, protože je potřeba, aby jsme v tom našem společném boji dobili tu správnou pozitivní energii. V podstatě já si myslím, že všichni to tady strávili stejně. Potkáte jednoho člověka, mluvíte s ním 15 minut, jdete dál a takhle tady v podstatě vydržíte celý den a dodáváme si navzájem tu potřebnou sílu, probíráme určitý věci. Ta témata, která nás nejvíce trápí, což je samozřejmě ten militantní nesmysl, protože média, která by nás měla zásahovat pozitivními zprávami, tak nás jenom straší válkou a jsem rád, že tady dneska bylo hodně lidí. Jsem třetí rok po sobě a myslím si, že letos bylo asi nejvíc.
0: Ano.
2: Takže, což vlastně dokazuje, že lidem není lhostejné to, co se tady děje a strávili jsme tady fajn den a doufám, že budeme společně vzdorovat všemu tomu, co nám ten západní militantní systém chystá a děkuju všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na tom, aby v naší krásné zemi bylo líp.
0: Děkuju. Tak za to mě.
3: A s Tomášem jste domluvený? To je ten nejlepší
4: Byly dneska nějaké problémy?
3: Já se v tom nevytám, že Tomáš je na to odborně se věděl, tam by mám dobře. Já bych se na to nevytám, tam by docela byl třeba někdo mohl poradit
5: přijímat.
3: Jo, a on bych se
0: nevytám. Jenom shrnutí pro diváky, jaký jsi měl dojem z dnešního dne. Jsme ve vysílání.
3: Je to úplně skvělá akce. Děkuju všem účastníkům, měl jsem tady celý den spoustu setkání, už jsem tady kolik, asi 6 hodin, takže těším se zase na příště a byla to úžasná akce.
6: Děkujeme.
3: Děkuju taky.
7: Mohli se zeptat, když jste vytáhli, tak řeší se něco o...
3: Já už pomalu půjdu, víte?
8: Jo. Já chci zmizet.
5: Podívej se.
0: Jaruško, ty určitě něco řekneš divákům. Jaký máš dojmy tady z toho?
9: Ještě mluvit, když máš...
0: Ještě chvilinku, to už je naposled dneska.
9: Všechno nejlepší. Zrušte větrníky, nebo se zastřelím.
0: To by bylo škoda, Jaruško.
10: Až to zjistíme.
0: Ahoj, jsme ve vysílání, něco pro diváky.
8: Něco pro diváky, bylo to tady pěkné, ale žádný konkrétní problém se tu neřešil.
0: Ale ty připravuješ
8: teoretická základna, proto jsme udělali díl 2 v Polešovicích 19.9., kde bude i Raptor.
0: Ano, bude.
8: Takže děkujem, já myslím, že to bylo pěkný, ale jinak. Že jsme se sešli, popovídali si. Lidi si sem přijeli hodně popovídat taky, potkat se. Ten účel to splnilo. Ale je vidět, že je nutný, aby to mělo ještě díl 2. Teď my nevíme, jestli budeme mít plyn, jestli budeme mít elektřinu, jak to bude, jestli budeme mít co jíst a všechny tyhle věci, jestli nás nezaženou do války. To všechno bychom měli probírat, ale to tady nás nezaznělo. Ale některé, jako pan Svatoš a jiní, to řekl výborné a vystoupení. Ale to nestačí, to nás nikam neprosíme. Takže takto.
0: Takže se sejdeme toho?
8: Sejdeme se v Polešovicích 19.9. Už je o to veliký zájem.
0: Ano. Tak jo, těšíme se.
8: Ahoj.
0: Ahoj.
8: No.
10: Střecha je nová.
11: Střecha a okna si
10: dělá. V noci někde na 13.
12: Ahoj, Hans.
0: Ahoj, ahoj. Jsme ve vysílání.
13: Zdravím, zdravím Raptor Honzíku. Jsem ráda, že jsem tady opět po třetí. Je to úžasný, akorát jezdíme se, aby jsme si popovídali s těma lidma, aby jsme si předali naše myšlenky a aby jsme nabrali tu úžasnou energii. Lidičky, prosím vás, nebojte se říkat svůj vlastní názor a buďte rádi, že jste tady teď a prostě užívejte si života. Je to nádherný a děkuju zámecké

0: fantastický. Prostě Ježiš, děkuju. Zabíral si nás od hlavy až v patě, takže prostě díky.
1: Snažil jsem se.
0: Dopadlo to dobře.
1: Takže příště se uvidíme zase.
0: Uvidíme se určitě příště, kdo ví kde teda, jako, že, třeba na Krchově, ale uvidíme se, já věřím, že i tady.
2: A běhal agilně.
1: Úžasné
2: agilně
1: tvoje písničky tady. Skoro všechno, prostě že jich bylo tak málo.
2: Nosil úplně.
1: Bylo jich málo těch písniček. No. Takže příště.
2: A zadarmo, že jo? No. Zadarmo jste běhali. To je opravdu vykřičník.
1: Ještě se vmyslím, když jsem tady tábor teda přijel.
3: Ahoj, zdravíme z tábora v Příčovech a jsme tady jako vlastenci, kteří v podstatě jsou ti vlastenci tím srdcem, ne ti pro peníze, a já myslím, že se to pozná, kdo je z jaký té skupiny. Tak jo.
1: Takže příští ahoj. Rok zase přijedeš.
3: Zase, já už jsem tady po šestý.
1: Po šestý. Díky.
3: Ahoj.
4: Já můžu počítat.
1: Adriano,
5: ahoj,
1: jsme ve vysílání, tak něco pro diváky.
5: Všechny zdravím z Příčov, jsem ráda, že jsem tady dneska mohla být a prosím vás, tu prezidentskou kandidaturu jsem myslela naprosto vážně.
1: Takže ty skutečně budeš kandidovat?
5: No hele, zkusíme se zvídat, podpisy a uvidíme, no ty kritérie nejsou za tak těžký, akorát jediný, který nesplňuje, že nejsem komunista.
1: Jo, takhle, no jo.
5: To asi nesplním už, ale tak uvidíme, no.
1: Ale ty kandiduješ na té Praze 4.
5: Na Praze 4 do komunálu, no.
1: Do komunálu.
5: No,
6: takže a do komunálu.
5: No. Ano. A jo, a vlastně ještě i na magistra. No, já jsem se nějak rozjela teďka, víš, no. Když už tak už, ať to máme.
6: No, pak podat. Ta prezidentka,
5: no. Takže tak, no.
1: Takže my tě budeme držet palce.
5: Držte pěstí, to je štěstí.
6: Vidím, hlavně Volta, že jo?
1: Hlavně Volta.
5: Ano, hlavně.
6: Na palce se vysvěpte, hlavně Volta.
7: Máme to začít rozebírat.
1: Ahoj, ahoj.
8: Co se tím ptáte? Co s tím? No tak zítra, já jsem to hlavně neudělal. Já jsem neudělal. Já pracuji jenom s tím, co je tady. Jaký je tady stav. Já pracuji pouze se stavem, který odsouhlasil jiný.
9: Mladá paní, teď už já ještě něco. Pane Okamura, jenom jednu malinkou. Máme někoho, aby jsme vystřídali karentního prezidenta v jeho funkci, protože to je jako ostuda mezinárodní. No,
1: dobrá otázka.
6: Snížit rozpočet hradu a oni můžou hledat.
5: Ale to už je prošlo, ne?
9: No, jestli jako koalice má někoho jako opravdu jako nějakého heavyweight, jako aby erudovaného člověka, který by to zvládl.
8: Tak já opakovaně vyzývám na koalici, abychom postavili společného kandidáta. No? Protože říkám, že cílem musí být porazit prezidenta Pavla.
9: Jo? Samozřejmě.
8: A vyměnit to. No. Stejně tak jsem vyzýval u senátních voleb, který budou v říjnu. Abychom postavili společný kandidáty za koalici. Hnutí ANO, místní organizace Hnutí ANO se ale rozhodli, že postaví svoje. Takže SPD postavilo svoje. Je to škoda, protože cílem musí být, máme dva pokusy na to získat většinu v Senátu. To je letos v říjnu a za dva roky v říjnu. Jo? A jestli promarníme ty dvě příležitosti, tak v tom Senátu opět bude dál vládnout většinově opozice. Jo? Proto já, jak vidíte, tak já nepolitikařím, já si nehraju na vlastní písničku,

0: a říkám, postavme společného kandidáta. Stejně jako jsem to udělal před minulými volbami, nebyl jsem sebestředný, nebyl jsem egoistický a dal jsem dohromady vlasteneckou scénu tím, že jsme postavili kandidátku s podporou pro Trikolory a Svobodný. Takže mě opravdu těžko může něco vyčítat, protože já se snažím spojovat, nehraju si tady na jednoho jediného tady zástupce, snažím se spojovat i tu scénu.
1: Husarský kousek,
0: jo, pane jo, ale proto mě potom do jisté míry mrzí, když se volí strany, které mají pod 5%, a potom i to úsilí o to sloučení a o to spojování. Vlastně potom jde vniveč, protože ty hlasy propadnou a posílí to koho? Posílí to současnou opozici nebo bývalou Fialovu vládu, vládní koalici. A to je ten cíl, který já nechci. Proto stejně jako já se snažím spojovat ty síly a nemusí to být vůbec jenom o mě tím pádem, ale i o jiných osobách, tak zase by bylo super, kdyby třeba jsme jako taky koncentrovali ty volební hlasy potom k těm, co mají prokazatelně přes 5%, protože jinak vždycky hrozí to propadnutí a zase to propadne. Jo, takže a ten stav mají třeba to v Holandsku, mají, jo, že třeba i strany tam mají tu hranici níž, snad od 1% dokonce. Jo,
2: když mají to, už jsme na tom líp.
0: No, ale to tady
2: jako občani.
0: Ale to tady nejde, protože to je ústavní změna. A SPD s 15 poslanci nemá možnost změnit ústavu. Jo? No takže opět jsme u toho,
1: protože
0: že je potřeba,
1: to, co tady je,
0: že je potřeba
1: bude
0: koncentrovat hlasy, nechci mluvit
1: o
0: mě, ale koncentrovat hlasy k SPD, která jako jediná vlastenská strana má opakovaně přes 5% i parlamentu. Je to hlas na jistotu. Jo? Ale v okamžiku, kdy se volí ti menší pod 5%.
2: Ale jste měli ty procenta i s těma menšíma stranama, ne?
0: No, tak
2: teď, ale kdybyste byli sami, tak je nemáte.
0: To nevíme. Jak to víte? To nevíte. Jo, a je úplně jedno, jestli kdo s kým a jak, ale prostě ty procenta jsou přes 5. A vždycky byly.
2: No a nebyla s vámi, přitom Trikolora se předtím nedostala, ale potom se propašovala přes pana Reichla a přes stranu Pro. To je bývalá Trikolora.
0: Jo, to nevím, že je složený strana Pro.
2: Pan Reichl je bývalá Trikolora.
0: Jo, aha. Jo, to je pravda. To je pravda, to už
3: je. Je teda tady pravděpodobně.
0: Ale nemá smysl mluvit. Teďka doufám, mluvíme o tom, jak posílit vlastenské hlasy ve sněmovně.
1: A ne to rozbíjet.
2: Protože se o to člověk díl zajímá, tak vidí trošku tu historii.
0: Jasně, ale ta realita už je dneska taková, že bychom se měli spojovat a i ty hlasy voličů by se
2: ale
0: měli.
2: Ale tak na alternativní scéně ještě máte daleko víc stran, který by se s vámi spojili, jenom prostě jednat, ne? I tady jich bylo spousta.
0: No a proč se nespojí? Proč se nespojí?
2: Tak proč je nevyzvete? Proč neuděláte nějaké jednání a nespojíte se všichni dohromady?
0: Prosím vás, vzpomeňte na pana Kapala na vysílání. Stokrát jsem vyzýval k tomu, ať nás podpoří, ať přijdou, jo, jako protože já opravdu nemám sílu vyzývat 30-40 stran a hledat po internetu, kdo jaká strana s 10 členama, nebo s 20 nebo se 100 členama bychom ji podpořili. Náš SPD je přes 10 tisíc v té straně. Máme 490 zastupitelů. Jsme ve vládní koalici ve 4 krajích. Vládneme i ve městech, například v Ústí nad Labem největší. To znamená, je doufám přirozené, že když někdo chce spolupracovat ze stran, které mají 10, 20 nebo 100 členů, tak snad přijdou a osloví nás. Nebo já mám hledat jako jehla v kupce sena, kde vznikla nějaká strana. Jako já mám tolik práce ve sněmovně, i tady chodím mezi občany, jako že snad na mě nechcete, abych já vyhledával po internetu strany, o který jsem nikdy neslyšel. Jo, a pak mi bylo vyčítáno, prostě neoslovil tu stranu, o který jsem nikdy neslyšel, jo, která se nikdy neobjevila ani v preferencích. To znamená, ano, tímto znova vyzývám tady, jestli má někdo chuť o spolupráci z menších stran, jejíž názvy neznám, jako jo, tak nás oslovte a podpořte SPD, jako jo, a to je nejlepší krok pro to, jako abychom slučili vlasteneckou scénu. Já už jsem, nevím, jak dlouho mám oslovovat. Oslovil jsem Trikoloru, oslovil jsem Pro, oslovil jsem Svobodný. Dal jsem to dohromady. Tak sice je hezké, že máte důvěru, že mám oslovit úplně všechny, přestože oni mě oslovit nechtějí. Jo, takže vy s váma, když se, já nevím, jako předpokládám, že když se někdo chce s váma vážně dámy seznámit nějaký muž, tak taky ho proaktivně nebudete oslovovat, ale měl by oslovit vás. Takže takhle bych to viděl, jo. Já jsem číslo sama, jo, ale prosím vás, jako ty nápadníky, že bych oslovoval 30 nápadníků, přestože oni nechtějí, to je asi.
2: Já si myslím, že kdybyste pocitovali jako málo těch hlasů, který máte, takže byste to udělali.
0: Prosím vás, už jsem ve Svobodném rádiu s panem Kapalem, jinde, kolikrát jsem oslovoval. Tak mám oslovit po 101.
2: Ne, už nemusím.
0: No, takže ať přijdou, kdo chce spolupracovat, ať přijde, podpoří nás, jako jo, a je to přeci úplně v pořádku.
4: Je to hotový, paní.
0: Jako, a je to hotový, proč to komplikovat? Proč to komplikovat?
2: Tak se zde prosím tě
3: nadal. Já se zeptám, pokud by SPD se dostalo při dalších volbách ve větší míře, bylo by možné ovlivnit ještě zpětně výstavbu těchto větrníků?
0: No, já teďka nevím, jaký jsou termíny, ale jestli jsem přišel dobře, tak Evropská komise chtěla, aby tam je nějaký termín v letošním roce, že to muselo být prohlasovaný na těch jednotlivých vládách, jestli si pamatuju. V letošním roce. A dokonce si myslím, že ten termín byl do konce července. Mám takový dojem. Jo? A příští volby do Sněmovny jsou za 3-4 roku. Jo? To znamená... Takže já přesně nevím, jak to tam teďka je, ale co se týče ty akcelerační zóny větrníků, jak jsem říkal, tak SPD je zásadně proti.
3: To málo.
0: A i naši tři ministři hlasovali na vládě proti.
3: To všichni víme. Můžete postavit zastupitelstva obcí proti vládě. Každý obcí, kde to nechtějí, tak si udělají referendum.
5: Ale územní plány
3: všechno referendum je závazný pro zastupitele. Oni nesmějí
6: proti vůli lidu.
7: No jo, ale územní plány
6: jsou každý zastupitelstvo.
2: Ono to ne všude to jde.
6: Když nechtějí.
2: Ne všude to jde.
8: Je šance, že by se dala pravice z levicí dohromady ty strany vlastenecký.
0: Já nevím, já si myslím, že... Já nevím, o jaký strany jde na mě. Jak co strany máte na mysli?
8: Ty, co byly združený, kde stačilo.
9: Já mám dojem,
8: protože
9: že tady
8: ty, co byly združený, kde stačilo.
0: Jo, to nevím, to se musíte ptat, já ji neznám. Jako já určitě nevím, kdo byl, kde stačilo. Já vím, že tam bylo KSČM, ale jinak já nevím, kdo tam byly.
10: Ono je potřeba pochopit jako jednu důležitou věc, že ty strany jako přísaha nebo... Jiný jsou zakládány schválně na to, aby určitě politické hlasy neprosazují de facto nic jiného, než třeba SPD.
0: Já si prostě myslím, že bychom měli koncentrovat hlasy tam, kde prokazatelně několik volebních období je stabilní strana. Jo, znovu říkám, nás SPD je přes 10 tisíc. Máme zkušenosti už i s vládama, nejenom na celostátní úrovni, ale i na krajské úrovni ve 4 krajích jsme koalicí vlády, kterou říkám, Moravskoslezský, Olomoucký, Vysočina, Karlovy.
11: Vítěl, ještě jdu odchytnout, jsme ve vysílání.
12: No, co pak?
11: Jaký máš dojmy z dnešního dne, co bys si zkázal? Že jsem veselý, protože se mi líbilo, že tady bylo hodně lidí, dešť nás nerozehnal, bylo i hezké počasí. Ale především byla velká škála přednášek, které stály za to si vyslechnout. A především lidi fakt mají zájem probrat všechny problémy, které jsou kolem nás motají. Takže já si přeju, aby toto lidem zůstalo a aby se to stále šířilo. Děkuji.
12: Takže příště přijdeš.
11: Samozřejmě, jak jináč. Tady už jsem pomalu, jak bych řekl, zakotvený.
12: Děkuji.
11: Ahoj.
12: Ahoj.
11: Jsme ve vysílání, tak něco pro diváky, jaký máš z toho dojmy? Vidím, že jsi námořnický.
13: Samozřejmě, protože vyplouvám na náročnou plavbu, teďka před sebou mám a musím říct, že jako vždycky při člověk to bylo fajn, jsou tady prostě vždycky lidi, s kterými asi člověk má co říct a na rovinu skoro bych řekl, že to je dneska hlavní význam příčov, protože tím, že 108 máme, to znamená říkat něco o tom, že jsme nějaký disidenti, nějaký protestní družina, tak to určitě nejsme. A ty příčovy už vlastně nemají podle mě ten význam, kdybychom tady měli jako bojovat za svrhnutí třeba Fialy, ano. Ale měli bychom naopak bojovat za to, aby jsme byli schopni svorně spolu prosazovat záměry a vůli našich voličů. A já vidím to, že ty příčovy prostě pořád fungují jako to, že ještě máme vůli se scházet a máme vůli se dát dohromady. Já kandiduju teďka v Jičíně do Senátu, mám podporu Trikolory, Svobodných motoristů, SPD, kandiduju se nám za Pročko. Byla to docela šichta, to dá dohromady, ale i díky takovýmhle akcím vlastně pořád jsme ještě jakoby stmelená skupina a věřím tomu, že můžeme Českou republiku společně vracet na koleje a prostě pomáhat dobrým věcem. Takže já jsem rád, že jsem tady byl a byli tady fajn lidi a přijdu určitě příští rok zase.
11: Děkuju.
13: Taky děkuju, Roce, díky.
2: Ahoj.
12: Ahoj.
2: Yeah.
4: spícháš.
12: Tak ještě někoho odchytu. Co Zuzi, aktivistka, ahoj. Jsme ve vysílání, tak ty jsi teď nějak vypadla z té akcí ze vší.
5: Já jsem měla hodně, minulý rok jsem nemohla, měla jsem
12: nějaký... Byl jsi bez fotopulku.
5: Prosím?
12: Byl jsi bez fotopulku.
5: Jo, to taky no, ale tak já už prostě žiju teď víc jako se pro rodinu, a, ale samozřejmě...
12: Vrátíš se.
5: Tak jsem tady teď.
12: Jaké máš dojmy z dnešního dne?
5: Já jsem se přijela pozdravit přátelé a jinak jsem žádný přednášky neposlouchala, se přiznám, protože jsem přijela pozdě, jsem ráda, že jsem vás přijela, ale přijela. A, no a prostě jsem přišla pozdravit, jak se říká, jak se to říká, dobrý holuby se vracejí, tak jsem tady pozdravit prostě tady naše lidi, no. A
13: přesně.
5: Pak si ty přednášky a neposlouchám za záznam.
12: Děkuju, já ještě vyzkusím, ještě musím, já tě pak odchytím. Ahoj, jdu tě odchytit, ještě jsme ve vysílání, to něco pro diváky. No to něco pro diváky. Jaký máš dojem?
7: Dojem mám stále...
12: Ještě řekni, co ještě seš ty lípy.
7: Já jsem z Výboru národní kultury. Já jsem z Prahy.
12: Jasně.
7: Ale dneska jsem tady za Výbor národní kultury, kde jsme prezentovali náš čtvrtletní klípa, který už vychází 30 let pro všechny vlastenecky a kulturně orientované čtenáře. Takže výbornárodníkultury.cz, tam se můžete přihlásit. A jak už jsem říkal i ve předchozím vstupu, potkali jsme tady spoustu známých lidí. Je hodně dobrý, jak se ty lidi potkávají, že navazují vztahy, už se všichni znají, že už se všichni zdravějí. Takže je to, že jo, tady taková jedna
12: taková domácí
7: z bych, asi klíčových aktivit, že jo, k setkávání těch vlastně smýšlejících občanů. Jo, je samozřejmě jasný, a když si vzpomenu na různý minulý ročníky, tak jsem se často setkával třeba s kritikou, že jak si ty mluvčí, který tady vystupují, takže pořád jsou součástí té, řekněme, nějaké politické jakože opozice, která není zas tak extrémně radikální, jak by si možná mnozí představovali. No, ale zase jako lepší než nic, že jo? Lepší se sjednocovat aspoň takhle, protože je důležitý, že k té výměně názorů dochází. A co bylo třeba dneska dobrý, že jo, určitě si vzpomenou diváci nebo návštěvníci minulých setkání, že tady vždy byly nějaké takzvané incidenty, že jo, s partou Oganesian a spol například, ale to tady nebylo vůbec nic, zkrátka to je vidět, že jako, že oni jsou jenom taková povrchní zaplacená aktivita, přičom, ale tyhle lidi to tady myslejí vážně. My tím prostě žijeme.
12: Ano.
7: Jo?
12: Tak děkuji.
7: My jsme ten mainstream.
12: Ano. Díky.
7: Tak fajn.
12: Já ještě zkusím odchytit pana doktora Havrdu. On tady někde šel. Já jsem tady viděl pana doktora. Pan doktor Havrda, nešel tak? Jo, bude se vracet. Jo.
9: Nebo drony na Ukrajině.
12: Tady za panem doktorem. Ještě běžím za tebou. Ty už odjíždíš? Prosím tě, pro diváky.
9: Já
12: tady
9: jo. My se ještě vrátíme, ne? Vydešlku.
12: Aby si řekl o té akci, kterou vlastně připravujete.
9: Okay. Tohle sundám, že to není politická akce. Tohle jaký sundám, že to není politická akce. Tak.
14: Máme jde auto. Já bych...
12: Takže půjdeme...
14: Počkejme z auto.
12: Půjdeme tady a...
9: Zavíháme.
14: Možná takhle to bude lepší, takhle je tu.
12: Takže tady máme pana doktora Havrdu, který teďkom pořádá, nebo je spolu pořadatelem akce v parlamentu, že?
4: Je to tak, bude to ve sněmovně v té největší místnosti. Ta akce bude vlastně o očkování, o nežádoucích účincích očkování a bude to ve sněmovně 12.10., to je v pondělí, od 15 do 19 hodin. Děláme to odpoledne proto, aby se mohli účastnit lékaři, zejména praktičtí, dětští, a aby vlastně věděli, co tím očkováním mohou způsobit. Jsou tam dvě významné osobnosti ze světa, paní doktorka z Německa, paní doktorka z Dánska, které se tím zabývají. Ta jedna paní doktorka spolupracuje i s Kennedy a s Kennedym a s americkou administrativou, takže lidé si můžou poslechnout skutečně fakta. Ta první paní doktorka dělá patologii, takže ona pitvala zemřelé po očkování a to jsou ty důkazy, po kterých volají ti takzvaní odborníci, aby jsme jim je dodali, takže my ty důkazy máme a pochopitelně budeme rádi i tito odborníci z Ministerstva zdravotnictví a ty, co tady jaksi plédovali za tu covidovou totalitu a chtěli naočkovat všechny, včetně koček, psů a srnek, tak budeme rádi, když tam budou, aby si toto vyslechli.
12: A jak se mají ještě přihlásit, nebo?
4: Takhle, budeme mít anonci na stránkách sněmovny,
12: ano,
4: kde tam je kapitola semináře a v tuhletu chvilku lékaři hlavně, protože o ty se nám jedná, o zdravotníky, tak v tuto chvilku je možný se přihlásit na www.svobodni.cz/Kruger.
12: A bude to i přístupné veřejnosti?
4: Nebude, protože nám jde skutečně o ty lékaře, aby si toto poslechli. No ale doufáme,
12: my s tou budeme dělat vysílání.
4: Doufáme, že bude spoustu z toho videí. Bude to i simultánně tlumočeno,
12: ano,
4: takže vlastně ti lidé, co neumí anglicky nebo německy, tak bez problému budou rozumět celé odborné akci. Není to politická akce, nemá to s politikou vůbec nic společného, ale není možný tady, aby zaznívaly pouze názory jedné strany a skutečně názory světových odborníků byly zamlčovány. Proto to děláme.
12: Děkuju.
4: Taky děkuju.
12: Takže držíme palce a zúčastníme se.
4: Děkuju.
12: Takže jdeme ještě zpátky.
4: Jo, díky.

0: Kdyby něco...
1: Ale tam vystoupil prostě úplně zarostlý, prostě jak vidíš ty antické sochy. Prostě těch antických postav, tak prostě vychází.
2: Tady kam jsi?
3: Tam
2: se kastnostil.
4: Tak za 14 let. Jaký máš dvojí my z dnešního dne? Jsme po vysílání.
3: Zdravím diváky Raptoru. Bylo nádherné i počasí nakonec, takže jako super. Super. No ale jako ráno a to jsem ještě spal, takže já jsem přijel úplně už do slunečného počasí. A bylo to plodné, plno lidí, plno sympatických lidí a zajímavých.
4: Takže příště přijedeš zase.
3: Příště určitě samozřejmě. Zdravím.
5: Teď tě vypadá nejhubenější
6: plásty. Už jsme posílali?
7: Jako jo, takže ta naše účast má z mnoha různých důvodů samozřejmě smysl. Nic, já se s vámi rozloučím, jestli můžu, protože já...
8: Migrační pakt nejde teda.
7: Prosím vás, migrační pakt, to odsouhlasila bývalá Fialova vláda. Ten migrační pakt nelze vypovědět, jsme zjistili. To, jak ho odsouhlasíte, kvůli ovšem bývalé Fialově vládě, když jsem byl v opozici. Ale, takže my jsme zvolili cestu, že ho nebudeme implementovat.
8: Aha,
7: i za cenu případných pokut od Evropské unie. Vlastně zvolili jsme polský model. Jo, a tady byla shoda teda i tam jsme si to se nám podařilo prosadit ve vládě jako konkrétně. Jo, že ho teda nebudeme implementovat a už na to i usnesení vlády, který vláda odmítla implementaci migračního paktu. No. I za cenu pokut.
8: Děkujeme.
7: Jasně, no. Takže, hejte, něco se daří, něco ne, nás 15 ze 108. Jo, takže, ale pořád je určitě lepší, když, pro nás je to první zkušenost v té vládě, že jo, byli jsme v opozici, ale když to vidíte, když byste to porovnali s návratem bývalé Fialy vlády, no tak ta jejich liberální agenda, to by byl úplně jiný kalibr, proto jsme tady viděli 4 roky. Takže to, že se daří razit, podle mě více než v tom poměru, co odpovídá počtu poslanců SPD, ty naše názory, jo. I v programy prohlášení, tak to je určitě bez pochyby. Je. Takhle, no to víte, máme na některý program věci jiný názory, můžu začít inkluzí, můžu začít očkování v lékárnách, můžu pokračovat řadou věcí, což taky jsem řekl teďka na koaliční radě, že nesouhlasíme se zaváděním plošního očkování v lékárnách. Jo, a myslím, a zatím se nám tu diskuzi podařilo teďka pondělí na koaliční radě znovu otevřít. No tak uvidíme, jaký bude výsledek. Jo. Ale zase to, protože Vojtěch ten to tlačí.
9: Vojtěch to tlačí.
7: No.
9: Jako určitě tady není člověk, který mu by nikdo...
7: Počkejte, do národní očkovací strategie, s tou taky nesouhlasíme. S tou taky nesouhlasíme. A když se hlasovalo o mandátu pro spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací WHO pro Vojtěcha, tak my jsme byli taky proti. Ministři SPD nehlasovali pro.
9: Trump, všichni to byl jeden z prvních deklarací, že vystoupil pro. Z WHO.
7: Takže samozřejmě jsme třeba přehlasovaní potom, ale že ve vládě nemáme většinu prostě. Jo, ve vládě. Vláda má 16 členů, SPD má 3. 15 ministrů pro premiéry. Takže, ale jako držíme linii. Držíme linii, nemlčíme, zaznívají tyhle ty hlasy, jako jo, vytváříme ten tlak samozřejmě, ale musím jako vyhodnotit, že ta koalice s tím ANEM a s motoristama funguje dobře, ta komunikace. Jo, ta komunikace funguje otevřeně, dobře, nemusíme se shodnout na všem, ale ta komunikace funguje velmi otevřeně a řekl bych v pracovním rázu. Jo.
10: Ten společný kandidát asi zatím není nějak.
7: Cože?
10: Kandidát
4: na prezidenta.
7: No tak teď máme před sebou komunální a senátní volby, jo, takže se soustředíme teďka nejdřív na tyhle ty volby, abychom nerozptylovali pozornost. No a samozřejmě po těch komunálních senátních volbách je potřeba okamžitě podívat. Já jsem to říkal i u senátní volby, jsem to říkal, že máme mít společného kandidáta, že cílem musí být přeci získat většinu v senátu. No a nedopadlo to.
10: Někoho takhle aspoň vzadu, který ho neprozradíte, máte někoho?
7: jednotlivá, jsou jména různý, ale samozřejmě bude hodně záležet na ANU, že jo, protože má 80 poslanců, že jo, to znamená, ale jednoznačně si myslím, že by se opět neměli tříštit cíly a že i kdyby ten kandidát, nevím, co si o tom myslíte vy teda, ale i kdyby ten kandidát nebyl úplně ideální náš vlastenecký kandidát, ale pořád by to nebyl ten liberální Alá Fialová vláda a shodla by se na tom celá koalice, tak aspoň máme šanci vyměnit toho Pavla nějakou. Jo, jo, a zase určitě bude mi někdo říkat v takovém případě, proč ten člověk, proč ten? No tak zaprvé máme 15 poslanců, tak zase bych udělal nějakou, aspoň nějakou dohodu nebo nějaký kompromis, hlavně, ať tam není ten Pavel s těma letěma názorama.
9: Okamoro, když se volil Pavel.
7: Já se musel omluvit. Já jsem měl být 18.30 v Praze nejpozději.
9: Tak víte, co mi řekli? No. Vždyť on je tak hezký.
7: No to, no, to mi říkejte. Počkejte, ale ono to bylo hodně o ženách tedy, jo, který teda ženy, to jsem zaslechl, že říkali, je hezký a volili. No.
9: Ale to je přesně ono, já jsem se ptala v práci. A byla jsem
7: protože já ho vyznáš, že sleduju, že jo. Já tímhle směrem zaměřený jsem.
9: Tak prosím vás, víte, jak vybrat kandidáta? Víte, jak vybrat kandidátka? Nebo kandidátku? Žena by ho válcovala.
7: No, jasně.
9: Chytrá žena.
7: A máte nějaký nápad?
9: Máme jich hodně, no.
7: No, ne, tam je potřeba od začátku mít nápad, který by vyhovoval i těm koaličním partnerům, že jo? Jo, do určitý míry, jo? Protože já bych se to odsouhlasil.
0: Takže Marek Pašut by byl asi.
1: Profesor Bera.
7: No, má zájem?
0: Má.
7: Jo, no, souhlen. Tak jo, papa, mějte se. Jo,
0: já
2: mám očekování jako práci, že jo,
4: akorát... Věčko, půjdeš mi do chvilku, já tam mám mobil. Natáčím, jo, když tak tady za tím to
11: Já jsem si byl pro mobil.
12: Když jsme si objednali,
4: ahoj.
12: Když jsme si objednali, tak to jsme nemohli jí pobjednat.
4: S těma větrníkama, prosím, jak to vidíš? Teď se o tom mluvilo tady.
12: No, já vím, protože právě ministři za SPD hlasovali proti naštěstí, jo, což se mi strašně líbilo. Takže já tomu fandím a upřímně řečeno ten počtát, co spadnul ten věteník, tak nemohli jsme chtít nic lepšího, protože to je přesně symbol toho, jak to s tím dopadne. A v momentě, kdy to spadne, tak se stane, že nikdo se k tomu nebude hlásit.
4: A to měl jenom 30 metrů, teď si představ, když spadne ten...
12: Takhle, ono to je 30 metrů je věž, ale to musíš připočítat třeba 10-15 metrů ještě tu vrtulí, takže počítejme, já nevím, nějakých třeba 45 metrů, řekněme, jo? A oproti tomu ty nový věteníky mají mít 270 metrů. To je šílenost. Jo? A samozřejmě problém bude, jsem zvědavý, jak odstranějí z toho ten základ po tom věteníku, protože oni totiž jednoznačně se snaží to obejít. Přitom zákon o zemědělském půdním fondu a prováděcí vyhlášky jasně říkají, že po ukončení nezemědělské činnosti se musí všechny hmotné zbytky po nezemědělské činnosti odstranit v rámci rekultivace. Tak jsem zvědavý, jak budou tyhle ty hmotné zbytky odstranit, ty železobetonové základy a to všechno.
4: Jaký myslíš, že byl důvod?
12: Že to spadlo? Já si myslím, že to bylo buď to poddimenzovaný, ale upřímně řečeno, ono je to paradox. On vlastně větrník nesnáší víte, dalo by se říct.
4: Takže moc foukalo.
12: Moc foukalo, no. Ne, to je pozor, to je jako jasný. Tam je totiž takhle, ty věteníky fungují pouze v určitém rozmezí. Z pravidla od nějakých 5 metrů za sekundu do 25 metrů za sekundu. A potom se musí vypínat, protože když se ten věteník nevypne, tak to může dojít tomu, že dojde k destrukci vrtule nebo k destrukci ty konstrukce. Upřímně řečeno, tyhle ty věteníky v českých zemích opravdu nemají co dělat. Já si myslím, že toto je symbol. Ten počtát je podle mě takový symbol toho, co by vlastně nemělo fungovat. Jo, ty věteníky by tady neměly být. My tady na to jsme příliš na jihu, jo, něco jiného jsou ty přímořské oblasti, tamhle někde Německo, tamhle Dánsko a podobně. Ale u nás tady, v té naší české kotlině, je to zvěrstvo. Jo? Já si myslím, že my dneska, když si to vezmi, když si vezmeš, že vlastně dneska z těch větrníků a ze solárů se za první kvartál letošního roku vyrobili pouze 4% elektřiny, v době, kdy to nejvíc potřebujeme. Přitom tady máme instalováno 22% celkového instalovaného výkonu všech zdrojů, je instalováno ve větrníkách a v solárech. A vyrobili se 4%. Ale zajímavý je, že z uhlí jsme vyrobili za ten první kvartál 48% elektřiny. Z uhlí se vyrobilo 48% elektřiny. A pokud nám někdo říká, nahradíme elektřinu z uhlí elektřinou z větrníku, tak buď to neví, co říká, anebo nám prostě Boha pustil, že je. Takže my dneska vlastně v podstatě si musíme chránit to, co tady máme. A to, co tady máme, je uhlí. To je dneska jediná komodita, která tady v podstatě je. Protože plyn se musí dovážet. Plyn by byl samozřejmě ideální z hlediska náběhu, z hlediska stabilizace sítí a všeho. Jenomže bohužel plyn se musí dovážet. Ten náš plyn tady v podstatě není. My z těch 7 miliard, které ročně spotřebujeme, si tady jsme schopni vytěžit nějakých 150 milionů, což je téměř nic. Jo? A máme jenom to uhlí. Takže spolíhat se na ty občasné zdroje, to je bohužel vlastně jenom takový sci-fi, který nám tady ty zelení říkají. A taky nám neříkají, že vlastně ty občasné zdroje jsou vůbec ty nejdražší. Ta elektřina z těch občasných zdrojů je vůbec ta nejdražší, která existuje, protože třeba ty fotovoltaiky z roku 2010, tak tam se dneska vykupuje 1 kWh za 16,70 Kč, 1 kWh. Z jádra se vyrábí za 24 halířů, z uhlí se vyrábí za nějaké 40 halířů. K tomu teda u uhlí se ještě musí připočítat povolenky, ale stejně i s tím, i s těma povolenkama je to nějakých 2,10, 2,20. Jo? A cena na burze je pořád kolem nějakých 2,40 Kč, 2,50. Takže když si to srovnáme, tak víme, že je to absolutní nesmysl, protože ty občasné zdroje jsou opravdu ty nejdražší zdroje. A navíc se musí zálohovat. A paradoxně zrovna tím uhlím dneska u nás. Protože plyn tady nemáme, nemáme ani ty plynové elektrárny v podstatě. Máme tady jednu počerech, to je o ničem. A my potřebujeme, když tak, několik těch velkých plynových elektrárn a na to bychom zase museli mít ten plyn. A ten my nemáme. Takže, abych to řekl, my tady máme dneska takový mix, který sice není úplně ekologický, protože to uhlí jako opravdu asi není ekologický, když ty elektrárny uhelný jsou dneska opravdu odcízený, odpopilkovaný, takže dneska, když se podívá člověk do severních Čech, tak vidí, že to zdaleka není, jak to bývalo. No, ale my tady dneska máme ten mix stabilizovaný. Nemáme ho třeba jako je na Slovensku, kde mají 70% v jádře a zbytek mají ve vodě, což je super. No, ale my bohužel teda máme většinu dneska v tom uhlí a v tom jádře. A to nám drží tu stabilitu ty soustavy, takže my si musíme tu stabilitu ty soustavy držet, protože když si ji nebudeme držet, tak nám budeme tady mít blackout za blackoutem, bude ta elektřina stát šílený prachy. Jo, a to, my si to nemůžeme dovolit, protože elektřina je základ všeho. Jo, a pokud budeme mít opravdu ty drahé energie, jakože dneska máme strašně drahé, tak nemůžeme chtít, aby ten náš průmysl se udržel. Ten se prostě neudrží. Jo? Proč my máme za povolenky platit, já nevím, nějakých 80 euro, když všude jinde se za povolenky platí, já nevím, v jednotkách euro. Ať už je to v Číně, ať už je to v Indii, ať už je to ve Spojených státech. My tady říkáme, chceme tady větrné elektrárny, my to neříkáme, já teda vůbec bych to neřekl, ale ty naši zelení, jo, ekoteroristi to říkají. Ale nikdo už nám tady neřekne, že třeba Donald Trump, který je velký realitní magnát, takže teďka vlastně zakázal povolování větrných elektráren ze dvou důvodů. Za prvé, zabíjí to ptáky, za další snižuje to cenu nemovitostí. Nikdo nám neřekne, že Donald Trump teďka udělal dohodu s RWE, s německou firmou RWE, která působí v České republice, firma RWE, takže udělal dohodu a dohodli se, Donald Trump jim zaplatil v přepočtu na český peníze 25 miliard káče za to, že firma RWE se vzdá svých projektů, který má v šelfu Spojených států amerických. O tom se tady nemluví. Nemluví se tady o tom, že americký ministr energetiky normálně jasně ukončil dotace všech větrných a solárních elektráren s tím, že ty peníze potřebují do sociálních programů. No, že je potřebují na sociální programy, to potom se tady nemluví. A přitom Amerika náš zoo, dříve byl Sovětský svaz náš zoo, dneska máme Ameriku náš zoo. A to je zajímavé, že toho je to, co nás neřeší a že tady tu Ameriku prostě vůbec jako nebereme v potaz. A to si myslím, že je chyba. Protože tady bychom si měli vzít příklad. A ten příklad je opravdu dobrý, protože oni se ty Američani chovají ekonomicky. Oni opravdu se na to dívají přes dolar, tak jako my bychom se měli dívat přes korunu. A to u nás bohužel není. Takže držme si palce, ať tady ty energetické, teda ty akcelerační zóny, ať to skončí. Držme si palce, ať tady si udržíme naše uhlí zatím, než si dostavíme jádro, protože to jádro si musíme dostavět, to je bez diskuze. Tak když jsme si tady ČES v celku, ať se nám tady nerozdělí, ať se nám neprodraží elektřina díky tomu, že se ČES rozdělí na tu ziskovou část, tu dostanou soukromníci a zase půjdou peníze mimo Českou republiku, jako chodí peníze za vodu. Teď máme tady ten vzor, že jo, u té vody. Takže držme si to v celku, ať to vláda Andreje Babiše ve spolupráci s těma koaličníma partnerama, ať to udrží v celku a ať ten ČES je opravdu státní. Má to logiku, já tomu fandím, ať je to státní a tím pádem bude mít vláda páku na to, aby opravdu ta cena elektřiny se dostala do rozumných dimenzí. Protože není možné, aby jsme to vyráběli za 20 halířů nebo 40 halířů a prodávali občanům za 8 korun. To je prostě absolutní nesmysl. A je to zlodějina. Takže držme si tohleto, držme si tu vládu a fanděme ji, ať se jí to podaří. Děkuju.
4: Děkuji moc.
12: Nebyl jsem moc dlouhej?
4: Ne, vůbec.
13: Jste dlouhej výškou. Ale jako nebylo to tak strašný. Já myslím, že...
4: Tady se, já tě scháním. No, jsme ve vysílání, tak ty jsi teď přijela?
13: Ne, já jsem přijela ve 1:45, ale je to tolik nádherných lidí, který, jak se všichni známe, že jo? Takže já jsem u vchodu zůstala na 2 hodiny, než jsem se všemi přivítala, všechno jsme si řekli, no je to krásné. Já si myslím, že ty příčovy mají tu sílu právě v tom, že se vidíme všichni ty lidi, co se známe za tu dobu, ty vlastenci, co spolupracujeme a co jsme prostě na stejné vlně, máme stejnou krevní skupinu, žádné A, A, B, 0 a podobně, jo? Máme prostě všichni stejnou skupinu, tu vlastenickou.
4: Takže přijedeš příště zas?
13: No, jezdím už tady několik let.
4: No, ty už jsi tady.
13: No, ale zvu, když už jsem to tady, zvu všechny na pochody za mír, každou první středu v měsíci ve Varech od 5 hodin, od hlavní pošty a každou třetí středu v měsíci v Plzni, u Západočeského muzea, taky 5 hodin. Takže všechny zvu, pojďte začít dělat mírové pochody, aby bylo vidět, že jsme opravdu všichni pro ten mír, že tam ty zoufalci, co dávají hromady peněz na drony a podobně, že těm už opravdu totálně hrabo, ale já si myslím, že jsou hlavně zmanipulovaní, že skoro ani za to nemohou. Že by potřeboval, a pak bychom už potřebovali, tak jak máme tady třeba Honzu Dolence, který nám natáčí, nebo jiná, ta naše média.
4: A dělá se,
13: no jasně, tak bychom ještě potřebovali, aby opravdu ta česká televize a český rozhlas taky mluvila o něčem jiném, než co si dovolili. A ještě bych chtěla upozornit, že byl 21.8., že jo. To bylo neskutečné, v tom rozhlasu já už jsem neměla chuť ani poslouchat, teď jsem navíc jela autem, chtěla jsem si něco poslechnout, nějaké nové zprávy a to bylo okupace těmi ruskými vojsky. Okupace tady byla hlavně za druhé světové války, protože sice tady byla ruská vojska, ale upřímně řečeno stejně jsme si my dělali, co jsme chtěli. A končili jsme v 89. roce, tady upozorňuju, s plusem. A když jsem si to nechala přepočítat, tak to bylo skoro 1 bilion plusu a všechno bylo naše. A dneska, po 36-7 letech, vlády tady všech těch vlád, co jsme měli, tak máme 4 biliony v dluhu. 4 biliony a máme rozkradený celý stát. Tak prosím vás, už mi neříkejte, že se máme ty cíle. Ano, ze začátku to začínalo vypadat dobře, dělali jsme věci, které jsme potřebovali, mohli jsme samostatně rozhodovat, ale to jsme mohli vlastně i za minulého režimu. Jenom ty zločinci, taky, ty byli taky za minulého režimu samozřejmě, také nebudeme si nalhávat. Ty prostě zase byli papežtější než papež, protože v Polsku i v Maďarsku byly normálně malé krámky, soukromé, všechno tam bylo, tady u nás ne. Takže prosím, aby už přestali být ty naši politici papežtější než papež. Nechte nás dýchat, my umíme pracovat, umíme zvelebit Českou republiku, ale přestaňte vy dělat ty zločiny, které momentálně děláte, jako jsou třeba například dneska vyprávět. Prosím vás, konec. Je to nebezpečné a my potřebujeme žít zdravě a v pohodě a veselém, měli bychom se prostě úplně fantasticky. A já si myslím, že budeme. Všichni vítám, moc vás zdravím a přijďte příště do Příčov.
11: Tak ano, děkuju.
10: Ahoj. Ahoj. A třeba to jakoby řekneš,
11: já bych pak potřeboval pojistit. Ahoj, ty jsi přinesla, aby tě nezavřeli za to. To je historická vlajka, ale ty nosíš jenom, když se oslaví.
14: Úlovek tady odsud.
11: Jo, to jsi koupila?
14: Ano.
11: Takže...
14: Samá radost tady byla. Samý dobrý lidi.
15: Všechmání.
10: Takže se domluvíme, že by si přišel.
16: Vy máte potřebu, aby
10: to
11: Vysíláme živě, jak, jenom dojmy, jaký tady máš odsáď. Máme tady paní doktorku Plumbravou.
10: Dojmy. Stále je nás víc.
11: Jo.
10: No, a to je dobře.
11: Užila jsi to.
10: Jo. Jo. A ty témy...
11: Co by si chtěla zkázat divák? Vůbec jako tak nějak všeobecně?
10: Ať se zajímají o sebe, o své okolí a o to vlastně, v čem žijou. A co vlastně chtějí? Jestli chtějí tak ležit dál, nebo jestli prostě chtějí něco změnit, ale musí se starat sami. Nikdo to za ně neudělá. Jo? A vlastně budou volby, tak ať si dávají bacha, koho budou volit. A je potřeba se zajímat o to, koho budou volit v tom smyslu i přečíst si něco o tom člověku. Třeba aspoň životopis, toho se dost docela dá poznat. Co udělal už, když už byl v politice, jo, co prosadil, nebo jak se choval a tak dále. Nejenom bez hlavy prostě tam hodit lístek, protože má nějaké PR reklamy. Na to pozor. Jo?
11: A to děkuju. Asi, tak všechno. Děkuju.
10: No,
11: No, takže my už to asi ukončíme tady.
15: Ještě
11: ne, teda. Dobře, dobře. To je můžu. Takže my dnešní vysílání ukončíme. Moc děkujeme.
17: Já taky moc děkuju.
11: A těšíme se samozřejmě příští rok. Ale obdivuju, teda bylo s tím asi strašně práce, že?
17: Bylo, ale hlavně on nám to zkazilo počasí, takže ta práce byla vlastně dvakrát.
11: A jak to teda bylo? Ono to spadlo nebo
17: no,
11: pršelo?
17: Nám všechny stany spadly vodou a deška a větrem. No.
11: To jste to museli dělat. No, jste úžasná.
17: Děkuji, že jste přijeli.
11: Ano, takže příští rok se určitě uvidíme.
17: Určitě, děkujeme.
11: Děkujeme.
17: Děkujeme.
11: Naschledanou.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: To bych nejmenoval, prostě nechápu, ale nemůže člověk nebýt v nominaci kvůli tomu, že má zrovna horečku nebo vyřezlou plotínku. To mě nedává smysl a zavádí nás to do podivné situace. Nelíbí se mi to, měli si to vyjasnit jasně a Babiš měl trvat nebo netrvat podle jeho trvat, netrvat na svý jméno a prezident měl říci, že to jméno se mu líbí nebo nelíbí, ale tahle ta úlitba kvůli nemoci, která zdá se, že je aktuální a akutní, tak ta se mi zdá nesmyslná.
3: To je jako, a já to
2: že
3: zvolením...
2: by se předpokládalo, že je tak má špatné plotinky, že už nikdy nemůže teda být ve vládě, nebo co. Nerozumím tomu.
3: A já to s dovolením shrnu. Byly to etické prohřešky, nevybíravé komentáře, rychlá jízda, trestní oznámení, nejasné majetkové přiznání. To jsou podle všeho důvody, které vedly Petra Pavla minimálně k tomu doporučení, že by nechtěl jmenovat Filipa Turka ministrem. A na druhou stranu Andrej Babiš byl ten, kdo dnes uvedl, že to jméno na ten seznam zkrátka neumístil. Tak čí je to podle vás exit? Je to exit toho motoristického nominanta nebo je to ústupek Andreje Babiše?
2: To mě nutíte, abych řekl něco zlého vůči jednomu
3: ne,
2: nebo
3: já vás
2: druhému.
3: Nenutím, ale vím, že jste i v kontaktu s Filipem Turkem, vím, že jste radil motoristům, máte určitě nějaký přehled o situaci.
2: Nevím, opravdu nevím, nemohu to říci. Já myslím, že prezident podle mého názoru trvá na svých výtkách a Turka nechce jmenovat. To se mi zdá naprosto jasné a Babiš to asi vyřešil způsobem, který se mu zdál jako únosný a vhodný. Nicméně já myslím, že debaty analytiků v televizích a v médiích myšlenku, že není v nominaci kvůli nemoci, nemůže přežít a nemůže unést a bude to, myslím, karikováno.
3: Zároveň jsem viděla vystoupení předsedy motoristů Petra Macinky, taky vašeho dřívějšího blízkého spolupracovníka, který říká, že stále trvají na tom, aby Filip Turek ministrem byl. Budu citovat vás z nedávného rozhovoru pro Mladou frontu. Já se na Turka mračím, zlobím a nadávám mu. Podle vás asi ministrem nebude. Tak chápete ty důvody, které vedly teď k tomu, že není v aktuálním obsazení vlády?
2: Jedna věc je, že mě mrzí, protože Filipa Turka si velmi vážím a považuji ho za mimořádně slušného a kvalitního člověka, tak se mračím na ně, jestli tyhle výroky byly nebo nebyly, jsou nebo nejsou autentické, takže to jsem reagoval na tohleto. Člověk může mlčet a může neříct vůbec nic a nikam se nedostanem. Prostě ano, já si myslím, že takovéhle výroky nemají být, ale já zase váhám, nakolik máme se vracet do nějaké minulosti, když jde o žhavou současnost. Podívejte, já vím, že jsme úplně se mohli zbláznit my před 2 desetiletími, když byl prostě dnešní Lejenovou v tuhle pozici v Evropské unii měl Barroso.
3: Mluvíme tady o předsedkyni Evropské komise a jim předchůdci.
2: No prostě, o kterém všichni jasně věděli, že byl mládí maoistou, aktivním členem maoistické organizace, zmiňovalo se to, komentovalo se to, ale jako stal se šéfem Evropské unie.
3: Dobře,
2: takže
3: ale
2: já bych jako dával si pozor na to vyhodnocování té minulosti a myslím, že dejme té minulosti patřičnou váhu, kterou má mít.
3: Dobře, zeptám se jinak. I vy jste ve svém prezidentském úřadě trochu otálel se jmenováním některých ministrů. Vždycky se to stalo, to nerozporuji. Váhal byste v tomhle případě, kde byste byl teď v kůži Petra Pavla?
2: To nevím, to je umělá otázka. Já jsem váhal, ale nakonec.
3: Tak asi byste posuzoval stejným prizmatem, proto jsem.
2: Ale nakonec spíš já jsem teda vždycky v tom mém váhání posuzoval schopnost, připravenost, kvalitu člověka na tuto funkci. Já jsem prostě tyto věci zpochybňoval, mé pověstné, pořád jako připomínané tázání se, jestli ten či ten kandidát na ministra průmyslu, který musí a obchodu, který musí jezdit po celém světě nonstop, jestli umí anglicky, protože jsem věděl, že neumí. Tak jsem jako protestoval na tuhletu věc. To byla věcná diskuze. Pátra o charakterových vlastnostech ministrů, to bych daleko nedošel, to bych nejmenoval kde koho.
3: Přesto půjdu ještě pod pokličku. Přemýšlel jste někdy o tom, že opravdu někoho nejmenujete a dovolila by vám to ústava?
2: Nevím. Myslím, že role prezidenta v tom je na rozeštvání si národa a já jsem se k tomu nikdy neodhodlal.
3: Děkuju. Bývalý prezident Václav Klaus je hostem Pořadu k věci. Motoristé tady často skloňují vaše jméno, hovoří o vás jako o takovém politickém nebo duchovním otci pro jejich politiku. Chtěl byste nějak skrze tuhle stranu současnou politiku ovlivňovat?
2: Tak já myslím, že víc připojují mě k motoristům média, než motoristé sami.
3: No tak oni rádi postují svoje fotky ve vaší přítomnosti, říkají, že se s vámi mnohdy radili, tak proto se ptám.
2: No dobrý, ale to prostě říkám, to média non-stop vrací tuhle tu debatu, ale já hlavně považuji za podstatnou věc, čemu my dneska čelíme, a neuhýbejme pořád k tomu, jestli jsou zlatí nebo ne úplně zlatí. Prostě my pojedeme, někdo od nás pojede příští týden do Bruselu na Evropskou radu, kde se bude mluvit o fundamentálních věcech naší budoucnosti. Bude se mluvit třeba o emisních povolenkách, které hrozí, že nás zahubí absolutně. Bylo jasné, že Fiala v tom neudělal vůbec nic. Tlak na Babiše, aby se odvážil v tom něco udělat, bude obrovský.
3: Pane profesore, já se omlouvám, dostaneme se k tomu, ale vy jste mi neodpověděl na tu otázku.
2: To je jedno, ale to jsou fundamentální věci.
3: Budete nějak ovlivňovat politiku skrze motoristy? Máte tu ambici, baví vás to, sledujete vývoj té politické scény, protože vy jste mnohdy v rozhovorech zmínil, že vkládáte velké naděje do té formující se vlády, kde jsou motoristé přítomní. Proto se ptám.
2: Já to samozřejmě sleduji a jsem člověk politický, nemohu nebýt a byl by to nesmysl, kdybych prohlašoval, že nejsem. Prostě vím, že čelíme spoustě zásadních věcí a musíme nějakým rozumným způsobem vyřešit a věřím, že motoristé v tom řešení těch věcí budou mít rozumné pohledy, neskonale rozumnější, než měly strany bývalé vládní koalice. To je pro mě klíčová věc, kterou nemohu nezdůrazňovat, i když možná, že už vás to nebaví, ale já to zdůrazňovat musím.
3: Ne, já se o tom ráda pobavím. Pojďme rozebrat tu naději. Mě by zajímalo, kde ji spatřujete a kde jsou ty priority té formující se vlády podle vás.
2: Naději, kde jsou priority.
3: Prohlásil, že ve vládě Andreje Babiše z SPD a z motoristy vidíte velkou naději.
2: Já věřím, že vláda Andreje Babiše opravdu, já jsem to napsal nedávno do nějakého komentáře zahraničního, tři hlavní věci vidím jako klíčové a v tisících jedna věcech nemohu dát za nikoho ruku do ohně, nevím. A neznám, co ty všechny strany v sobě mají zabudováno. Pro mě klíčová věc je, že já jsem přesvědčen, že ta nová vláda bude úplně jinak se dívat na Evropskou unii, odváží se někdy říkat ne. A protože já, když to přeženu, tak vím, co od Evropské unie jest, tak to je vždycky špatně, tak jestli se Česká republika víckrát odváží říci ne, tak já to budu považovat za bezvadnou věc a věřím, že jednotlivé strany, ale i motoristé budou v tomto smyslu názoru budou něco dělat. To je jedna věc.
3: A můžeme rozebrat ty detaily tady té evropské politiky s dovolením, když už jste to nastínil, protože já to tady jako téma mám. Mě by zajímalo, co podle vás má tedy vláda Andreje Babiše dotáhnout nebo změnit. Já připomenu, že tři klíčové oblasti a věci, které byly hodně vytýkány vládě Petra Fialy a na kterých vlastně tak trochu hnutí ANO vyhrálo volby, byly mimo jiné právě ty emisní povolenky, byl to zákaz spalovacích motorů, byl to taky migrační pakt. Nicméně to jsou všechno tři věci, které teď vláda Petra Fialy na poslední chvíli prezentuje jako věci, kde jsme ještě v rámci Evropské unie vybojovali určitou úlitbu. Naposledy včera právě třeba v případě toho migračního paktu. Tak kam teď můžeme jít dál?
2: Ne, tak jestli něco vybojovávají v momentech, když už jsou vláda v demisi, tak to je nedůstojné a o tom radši vůbec nemluvme.
3: No, ale ano. Stalo se to. Například včera Vít Rakušan oznámil, že Rada ministrů vnitra v Bruselu schválila pro Česko výjimku z migračního paktu a že nebudeme platit žádné sankce, protože tady máme vlastně velký počet
2: ale
3: ukrajinských
2: migrantů. To není výsledek pana Rakušana a už vůbec ne Rakušana v demisi. Ne, opravdu nehrajme tuhle tu kartu. To měl když tak vybojovávat za 4 roky svého vládnutí a ne teď, když je 2 měsíce v demisi. Takže tohle to opravdu ne. Ale říkáte-li, jestli ta vláda bude podle mého názoru, a vy to naznačujete, pozitivnější v přísnosti na migraci do Evropy, tak to bude přeci pro každého občana České republiky obrovské vítězství a to je důvod jít dát si pivo večer. Jo.
3: A můžou si zároveň dovolit jít do přímého střetu s Evropskou komisí, protože
2: já myslím, že
3: těch
2: musí,
3: témat je jaksi neodkladných.
2: Musí jít do přímého střetu s Evropskou komisí. Evropská komise si zaslouží přímý střet v tisících jedna věcech migračním paktem počínaje nebo konče, ale těma emisníma povolenkama a vším tím, co s Green Dealováním konče, takže to ta minulá vláda neudělala. Já věřím, že tahle ta vláda bude jasnější v tomhle.
3: Má se to dít mimo jiné i za toho rizika, že nebudeme čerpat žádné evropské peníze?
2: Já myslím, že kdo řekl, že nebudeme čerpat evropské peníze.
3: Tak tam hrozí určité pokuty, pokud odmítneme nový systém emisních povolenek.
2: No ne, já si myslím, že musíme být jako Orbán odvážní a říci, že i za cenu, že nás ta Evropská komise bude chtít trestat, tak můžeme říct, že tyhle peníze my tolik nepotřebujeme od vás, pánové v Bruselu. Já, kdybych byl ve vládě, tak já bych to určitě řekl.
3: Děkuju. Václav Klaus zůstává hostem pořadu K věci. A pojďme s dovolením ještě k domácím tématům. Motoristé slibovali před volbami rozpočtovou odpovědnost, zmiňují i nadále. Na druhou stranu, když se podíváte na programové prohlášení té trojkoalice, věříte pořád v tohle moto, když Andrej Babiš voličům tolik nasliboval?
2: Jestli to věřím, to říct nemůžu. Já prostě jsem v minulých týdnech se velmi angažoval v té rozpočtové debatě. Jednal jsem s celou řadou lidí z té nové vládní koalice. Já myslím, že oni tuší, že to je v nepořádku otočit se zády k té takzvané rozpočtové odpovědnosti, ale jak si to vybojují mezi sebou, to já. Pro mě je mít jakýkoliv deficit konec světa a teď jenom realisticky vím, že ho nevynulujem do zítřka, tak s ním něco můžeme udělat, ale i ta provizorní, i ten provizorní rozpočet, tak musí už dát náznak, že se k něčemu schyluje. Prostě moje známé slovo škrty musí přijmout. A teď jsem velmi zvědav, jestli to přijmou opravdu i zástupci ANO, tak jak věřím, že to přijmou zástupci dalších stran vládní koalice. To je pro mě klíčová věc.
3: Dobře,
2: takhle se nemůžeme zadlužovat do nekonečna.
3: A když tedy vezmeme ty sliby a plány na papíře, dáme vedle sebe a dáme mezi ně rovnítko, tak pojďme spolu zkusit spočítat, zda to bude vycházet. Elektronická evidence tržeb nebo daňová Kobra mají zajistit další příjmy miliardy podle Aleny Schillerové do rozpočtu. Když se podíváme potom na sliby, tak to jsou snížíme daně všem, opravdu od zaměstnanců přes osoby OSVČ a další, přidáme platy hasičům a policistům, tak vychází to?
2: Tak já nevím, ty programové prohlášení snížíme, zvýšíme, neříká k 1. lednu dva tolik nebo dva něco jiného. Takže jestli to někdy budou oni dělat, tak musí kromu si najít nějaké zase vyvážení na té druhé straně.
3: Omlouvám se, z toho, co víte, to, co tady skloňuje teď už jasná příští ministryně financí Alena Schillerová, máte pocit, že jí to zkrátka bude vycházet na papíře i ve státní kase?
2: To já nemůžu odpřísáhnout za ním.
3: Pane prezidente, vy se tady usmíváte, přiznal jste, že jste tuhle rozpočtovou diskuzi vedl i s motoristy, tak mě zajímá, jak se vám to jeví.
2: Ne, já jsem dokonce udělal velkou akci, kde se zúčastnili zástupci všech těch koaličních stran, takže já jsem slyšel jejich názory. Nevím. Proto se usmívám ve smyslu, že nemůžu za ně mluvit, nejsem si jist.
3: Dobře.
2: Bylo by třeba, aby nejen motoristi, ale aby SPD Okamurovou jasně k těmto věcem něco řekli. Já myslím, že ANO potřebuje vyvažovat v téhleté věci dalšími členy vlády.
3: Děkuji. Poslední rychlá otázka. Tahle vláda taky slibovala levnější potraviny Čechům. K tomu šéf obchodu, svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza dnes uvedl. Pokud by to mělo přijít jako téma, tak není dobré avizovat omezování zahraniční konkurence, protože regulace cen či zákaz slevových akcí bude znamenat jedno jediné, naopak růst cen potravin. Chcete tak ho doplnit?
2: Vy mluvíte s lidmi, kteří jsou fanatickými podporovateli Fialovy vlády. Dobře, tato vláda...
3: To je stávající reprezentant nezávislé organizace svazu obchodu a cestovního ruchu. Mimochodem, ten pán byl ve funkci ještě před tuhle vládou.
2: Ano, ale byl tam nominován v nějakém politickém klimatu a v jiném politickém klimatu by tam podle mého názoru nominován nebyl. Ale to je úplně jedno. Já si počkám a budu pečlivě sledovat rozhodování vlády v těchto věcech. Prostě, že by někdo chtěl zamezovat prostě konkurenci ze zahraničí, nedovedu si představit.
3: To slibovalo SPD ve svých plánech, když se formovala ta vláda.
2: No, ale já ještě musím říct, jak to bude dělat, čím si myslí, že je to možné.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám právě dneska v pondělí 23. června 2025. Jsem rád, že se opět slyšíme. No a tradičně začneme tím, kdože dneska slaví svůj svátek. Dnes slaví dámy, paní, slečny a rozumné paní, které nesou jméno Zdeňka, Zdena, Zdenka. Čili všechny Zdeníčky, jak už bývá zvykem jim říkat. Zdeňka je hravým jménem, které v sobě nese slávu, také radost a radostné dílo. Nositelka jména Zdeňka je rozenou optimistkou, usměvavou ženou se schopnostmi dosáhnout všeho, o co v životě usiluje. Wow, to může být i nebezpečné, nezdá se vám, ale rozhodně, rozhodně užitečné. Jméno nosila česká básnička Zdenka Bergerová nebo malířka a grafička Zdenka, Zdenka Braunerová. Jméno náleží také k prvorepublikovým herečkám Zdence Sulanové, Rozené Hruškové nebo Zdence Baldové. K současným nositelkám jména patří herečka Zdena Hadrbolcová nebo její kolegyně Zdenka Žádníková-Volencová. Také zpěvačka Zdenka Lorencová nebo známá autorka animovaných filmů pro děti Zdenka Dejtchová. Mezi slovenskými nositelkami jména najdeme populární herečku Zdenu Studenkovou nebo zpěvačku Zdenku Prednou. Ženské křestní jméno Zdenka, také Zdenka, Zdena nebo Zděna, má slovanský původ. Bývá spojováno se staročeskými jmény Zděslav, Zděslav, respektive Zděslava. Z těchto jmen se tedy vykládá jako Zde slavná, také vytvářející slávu, oslavující své dílo. Základem jména totiž může být i sloveso dělat. Druhá výkladová teorie jméno vysvětluje jako českou podobu latinského jména Sidonius, jméno Zdeňka. By se dle této teorie překládalo jako původem ze Sidonu, antické město Sidonie je v současnosti označováno jako Saida, leží na území dnešního Libanonu. A teď pozor, je to 44. příčka mezi oblíbeností jmen a nositelek jména Zdeňka je 34 802. 34 802. Zdena, ta je zahrnutá a Zdenka je zahrnutá. Takže Zdeňka, Zdena, Zdenka, 34 802 slavící dámy dnes. No a pochopitelně, když to vezmeme, že s každou slaví minimálně dva lidé, no tak to je 100 000 lidí, kteří v podstatě slaví. Krásný den dneska to bude. No, vy, kteří se takto jmenujete, nebo vy, které se takto jmenujete, dámy milé, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pochopitelně krásného slavení a promořování. Myslím si, že tak jak já mám zkušenost s ženami tohoto jména, tak vždy to byly ženy takové éterické, milé, příjemné, asi tak, jak se tady píše. Pokud máte jinou zkušenost, pak jste asi nekápli na tu pravou. No a k tomu ještě dodám, že pochopitelně vy, kteří znáte, a já to připomínám nějakou Zdeňku, Zdenu nebo Zdenku, tak ji nezapomeňte popřát, protože tím nadělíte zdraví, protože ji uděláte radost. To jsou Zdeničky. Jinak, krom toho, OSN pro Den veřejné služby. Den OSN pro veřejné služby je upozornění na podstatu veřejné služby jako takové a hlavně připomenutí významnosti lidí, kteří ve veřejných službách působí. Veřejná služba je zakotvená i v kodexu OSN a hovoří následovně. Každý má právo vstoupit za rovných podmínek do veřejných služeb své země. Tudíž je tento den i konkrétnější připomínkou lidských práv. Vedle toho je Světový den házené. Házená je jedním z poměrně oblíbených sportů. I když jistě nedosahuje oblíbenosti fotbalu či hokeje, ale i tak má svůj mezinárodní den a prosadila jej Mezinárodní federace házené IHF. Já jenom připomenu, že když jsem chodil do školy v Žatci, Žatec má dobrý zvuk v házené, musím říct, a bylo to znát, protože ten sport je tam po generace velmi propagovaný. Prostě tátové a maminky vedou své děti k tomuto sportu, protože i oni jej hráli. A tyto děti, až vyrostou, povedou zase svoje děti k tomuto sportu. Takže nádhera. A třetím dnem je Mezinárodní olympijský den. Mezinárodní olympijský den byl ustanoven roku 1948 na již dřívější podnět Pierre de Coubertina, který znovu obnovil olympijské hry. Prosadil jej Mezinárodní olympijský výbor jako den, který připomíná podstatu olympijských her jako takových a hlavně fair play. Pak se musím zeptat, proč tam nemohli startovat ruští sportovci, běloruští sportovci, proč si někdo do takovéto záležitosti tahá politiku. Není to poprvé. Pochopitelné je, že když v roce 1938 se konaly olympijské hry v nacistickém Německu, tak všichni padali úžasem. A ne všichni sportovci do nacistického Německa jeli soutěžit. Takže politika bohužel prosakuje vždycky a všude. Tak, zavírám a odcházím od tohoto tématu.
1: Jsme zahrabaní pod tíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
0: Čtení z knihy, co nesmíte vědět, od Michela Morise, a je to posun do třetí části této knihy. Teror revoluce války. Tak to je už jako samo o sobě, ten název je natolik brutální, ale vlastně tady se dozvíme to, jak se to na světě chová, že naše domněnky, že válka vykvasí z nějakého dění, že válka je jakýmsi projevem, produktem nějaké nespokojenosti, která vyvírá. Ono to je spíš obráceně, že ta nespokojenost je vyvolána, aby potom mohla ta válka být. Čili válka je ten prvotní záměr a to dění, které k té válce vede, je vlastně záležitost toho, jak si my máme potom myslet, že válka vzniká přirozenou cestou. Tak, válka je špinavý, avšak velmi lukrativní biznis. Součet celosvětových vojenských výdajů za jeden rok se odhaduje na $1,7 bilionu, což je
2: 1700 miliard a to jsou pouze oficiální údaje. V porovnání s tím činil celosvětový obrat farmaceutického průmyslu v roce 2012 pouhou menší polovinu uvedené částky. Z uvedených 1,7 bilionu dolarů připadá nejméně 650 miliard dolarů na USA, což je okolo 40% celosvětových vojenských výdajů. Američané vydávají na zbrojení čtyřikrát více než Číňané, kteří jsou v žebříčku vojenských investic na druhém místě, a dokonce 8krát víc než Rusko. Válka a zbrojení jsou motorem americké ekonomiky a jediná možnost, jak udržet dominanci amerického dolaru a amerických firem na velkém globálním trhu. Každý ví, že motor by neměl být dlouho vypnutý a alespoň pravidelně nastartován. Je však pochopitelně optimální, jestliže se s autem pravidelně jezdí. Ze všech nepřátel svobody je válka zřejmě tím, jehož bychom se měli obávat nejvíc, neboť obsahuje zárodky všech dalších nepřátel. Válka je matka armád, kvůli ní vznikají dluhy a daně. Obecně známe nástroje, jak si podmanit masy. Žádný národ si nedokáže zachovat svoji svobodu uprostřed stáleho válčení. James Madison, čtvrtý prezident USA, řekl to v roce 1809, cirka tak okolo toho roku. Tady jenom je z toho patrno, že pokud Rusko vynakládá 8krát menší náklady na zbrojení než Američané, tak z toho asi také vyplývá, že Rusko nebude to, které jak si tu válku bude začínat, ale že Rusko, jak se samo prezentuje, tak zbrojí proto, aby se ubránil. Takže vždycky ten útočník musí mít navrch a proto asi je evidentní, kdo víc zbrojí, kdo víc vynakládá, ten asi má o tu válku mnohem větší zájem. Budu číst dál, pokračuji. Historie zaznamenala dodnes téměř 14 400 válek, v nich zahynulo přibližně 3,5 miliardy lidí. Celosvětový obchod se zbraněmi dosahuje podle odhadů ročního objemu přes 500 miliard dolarů. Přesná čísla chybějí, neboť část těchto obchodů v oficiálních statistikách nefiguruje. 7 z 10 největších světových vývozců zbraní jsou americké firmy. Opakuj, 7 z 10, čili 70% největších světových vývozců zbraní jsou americké firmy. Spojené státy jsou největším světovým vývozcem zbraní, následované Ruskem, Německem, Francií a Čínou. Podle švédské mírové organizace je 6. největším vývozcem Ukrajina. Takže Ukrajina, ta, která je tak v demokratizačním procesu, tak je 6. největším vývozcem. A to tedy vychází, že to je hned za Čínou. Takže Ukrajina je hned za Čínou. Horst Köhler, německý prezident v letech 2004 až 10, řekl: podle mého názoru jsme na dobré cestě, aby také široká veřejnost porozuměla tomu, že země naší velikosti s orientací na zahraniční obchod a tím i závislostí na něm by měla v případě nouze být schopna také vojenské akce na obranu našich zájmů, například svobodných obchodních cest. Tady už vlastně nám pan prezident sděluje, že ten, kdo má silný obchod směrem ven, je vlastně náchylný a jaksi až takřka oprávněn bojovat, aby si ty cesty uchoval. Čili to je klasický dravčí princip. Pokračuji ve čtení. Na základě tohoto přiznání, respektive kvůli všeobecnému rozhořčení nad tímto přiznáním, musel německý prezident Horst Köhler v květnu 2010 rezignovat. Přiznal, že německá armáda je v Afghánistánu, aby tam zajišťovala obchodní cesty. Domníval se, že společnost je zralá na zjištění, že každá válka je v zásadě hospodářskou válkou, nebo alespoň tak to začíná. Německá společnost však na to zralá nebyla. No, tak to chlapec odskákal. Náš svět se přinejmenším od roku 2011 nachází ve viditelné, komplexní celosvětové hospodářské válce, která je vedena různými prostředky, jako měnová válka, kyberválka, propaganda i pomocí sankcí. dochází k manipulacím s úrokovými sazbami i s cenami ropy. Kradou se informace i vynálezy. Za základní kámen této aktuální hospodářské války se považuje agresivní politika George V. Bushe a jeho administrativy, v níž v zásadě dodnes pokračovali všichni američtí prezidenti a která je známa také pod názvem Wolfowitzova doktrína. Paul Wolfowitz, bývalý náměstek ministra obrany USA a politický poradce George Bushe, tedy staršího, představil v roce 2002 svoji novou bezpečnostní strategii, podle níž se Spojené státy po rozpadu Sovětského svazu staly jedinou zbývající supervelmocí a proto by měly podniknout vše proto, aby byl tento stav udržen. Požadoval zničení každého potenciálního protivníka, a to politicky, hospodářsky nebo vojensky pomocí preventivních úderů, čímž se již s předstihem mělo zabránit tomu, aby případně zesílil. Jakákoliv potenciální konkurence měla být již předem odstraněna. Wolfowitz se tak stal architektem dnešního uspořádání světa. Poté, co prezentoval své plány světa plného agresivních válek, byl Wolfowitz v roce 2005 zvolen prezidentem Světové banky, a tedy instituce, jež od 70. let spoluorganizuje hospodářské války USA, avšak současně se dotyčný politik prezentuje jako dobrodinec. No k tomuhle nezbývá než říci, že máme na stole přesně to uznání a to doznání se k tomu, že Amerika vůbec nemá právo říkat o Rusku, že je potenciálním agresorem. A také tady máme zdůvodnění, že sametová revoluce v České republice rozhodně nebyla věcí a záležitostí vnitřní politiky, ale naopak tady se doznává, že v podstatě to byl velký plán k tomu, aby se zachovala ta vlivnost a posílila se rozpadem toho vlastně východního bloku, aby se zabezpečila ta supervize USA, kterou si začali tady tvořit a vytvářet právě pro to období, které dnes žijeme. Takže opravdu to podporuje to, co říkáme s Pavlem v našich pořadech, že revoluce sametová tedy byla za pomoci instalovaného Vašíka, že to bylo dovezeno, že to bylo uskutečněno na objednávku a podle pravidel, která se zkrátka dobře hodila pro tehdejší uši těch, kteří cinkali na tom Václaváku, kteří očekávali od toho něco jiného. A že teď sklízíme důsledky tohoto činění je na bílé dni. Tak budu pokračovat ve čtení. Jedna z nejdůležitějších hospodářských válek nadcházejícího desetiletí se odehraje o Arktidu. V oblasti kolem severního pólu se nachází přibližně 1/8 zbylých světových zásob ropy a asi 1/4 zbývajících zásob zemního plynu. Rusko, Kanada, Norsko, Dánsko i Spojené státy na tyto ohromné zásoby surovin v okolí severního pólu vznášejí nárok. V březnu 2014 uskutečnilo Rusko v této oblasti rozsáhlé vojenské cvičení, aby tak demonstrovalo svoje odhodlání. Následně Dánsko v prosinci 2014 uplatnilo svoje nároky u OSN. Těžba ve věčném ledu sice prozatím není z důvodu obtížných vnějších podmínek i nízkých cen ropy a zemního plynu rentabilní, přesto však již ruská společnost Rosneft, americké koncerny ExxonMobil a Chevron, evropsko-saudsko-arabsko-americký úhel, americký Shell a norská společnost Statoil stojí na startovní čáře, aby jednoho dne mohli z těchto gigantických zásob zahájit těžbu surovin. Vedle surovinových zdrojů se jedná také o strategicky výhodné vojenské pozice v regionu ve fázi mezinárodního napětí, přičemž se zde střetávají zájmy Severní Ameriky, Evropy a Ruska. Těžba ropy a zemního plynu v oblasti severního pólu by byla kontroverzní především z ekologického hlediska, poněvadž se jedná o jedno z posledních míst na Zemi, které je dosud relativně málo poznamenané činností člověka. Arktida je důležitým místem výskytu pro četné druhy ryb, velryb, pro lední medvědy, lišky, zajíce, vlky, soby a různé druhy tuleňů. Mimo to je významným hnízdištěm pro některé druhy tažných ptáků. S ohledem na tamnější faunu a flóru můžeme jen doufat, že těžba na severním pólu bude ještě dlouho nerentabilní. No tak, co k tomu dodat? Je vidno, že to, co slyšíme teď jaksi z médií i těch mainstreamových na adresu různých firem a různých zemí, jak vznáší tedy různé svoje požadavky a tak dál, no tak nelze se co divit, že jsme připravováni na to, co se už nějakým způsobem naplánovalo, co se pravděpodobně odehraje. Je tady potom kapitola setrvalá válka, já bych si ji asi dopřál, protože trošku navazuje. Tak, setrvalá válka. Jsme my, lidé, skutečně tak primitivní, tak podobní neandrtálcům, že můžeme být drženi na uzdě jen prostřednictvím zastrašování a násilí? Nebo to spíš bude tak, že ti, kteří se tlačí k moci, zoufale postrádají charisma a schopnost být přesvědčiví, takže by bez výhrušek a násilí nemohli u moci zůstat? Většina z nás sní o životě v míru a ve svobodě a pouze málo lidí má radost z násilí a ničení. Pokud tak už činí, je to většinou proto, že se nic jiného nenaučili. Proč je však historie lidstva nekonečnou sérií válek, v níž jsou mírové časy spíše výjimkou? Ve 20. století zahynulo na Zemi v ozbrojených konfliktech více než 160 milionů lidí, avšak některým silám to očividně nestačilo. Každá válka začíná lží. Nezávisle na tom, co nebo jak to politici sdělují svému národu, nemá válka obvykle nic společného s obranou či sebeobranou ani s obnovením pořádku. Válka vždy slouží pouze k ničení cizího vlastnictví a k prosazování ekonomických zájmů. Proto je také zavádějící a záludné zahrnovat výdaje na zbrojení do takzvaných výdajů na obranu, do rozpočtu ministerstva obrany. Správně by se mělo jednat o rozpočet pro útočení a válku. A také ministerstva by měla být tedy v některých zemích, skoro ve většině zemí, spíš než na obranu, tak podle toho, co plánují, zosnují a co připravují, tak by se měli jmenovat správně jako ministerstva pro válku a útočení. Tak přepadení cizího území, například banky nebo benzínové pumpy, civilními útočníky za účelem osobního obohacení je všemi státy považováno za zločin a tak je i trestáno. Jestliže se však tohoto činu dopustí armáda, nejedná se již o zločin, nýbrž o válku. Tyto akce státní své vole bývají většinou pokrytecky ospravedlňovány a glorifikovány. Kdo zabíjí v civilním životě, je stigmatizován jako zločinec. Kdo zabíjí ve válce, je oslavován jako hrdina, neboť údajně posloužil dobré a spravedlivé věci. Všechny války jsou však vedeny buď o zdroje, nebo o strategicky důležitá území, která příslušná válečná strana potřebuje k udržení své moci. Pojmy jako Richardem Nixonem používaná válka proti drogám jsou stejně absurdní jako válka proti chudobě. No, americká vláda proti drogám nikdy válku nevedla, poněvadž obchod s drogami je jedním z hlavních příjmů tajných služeb a tudíž i státu. Válka se zaměřuje spíše na drogové barony, kteří berou CIA velký kus koláče a jejich moc v mnoha oblastech příliš narostla. Navíc tato pseudoválka legitimuje zostřený postup proti vlastnímu obyvatelstvu, zdůvodňovaný jalovými argumenty. USA vedou válku proti drogám již více než 100 let od té doby, co prezident Theodore v roce 1908 jmenoval doktora Hamiltona Wrighta prvním americkým pověřencem pro opium. Od těch dob jde o to, aby stát kontroloval pěstování a obchod s opiáty a marihuanou a z příjmů z těchto obchodů profitoval. Spojené státy mají dnes jednoznačně největší spotřebu drog na obyvatele a obchod s drogami je navíc propojený s velmi lukrativním obchodem nazvaným potírání kriminality. V roce 2012 bylo v USA přibližně 2,5 milionu osob ve věznicích, a to převážně v soukromých ústavech, přičemž mnoho z nich bylo odsouzeno kvůli drogovým deliktům. Akcie provozovatelů věznic, jako je CCA, Geogroup nebo Wetkenhout, jsou obchodovány na burze a jejich cena se odvíjí od toho, kolik lidí ve věznicích sedí. Naštěstí pro akcionáře počet vězňů v USA stále roste. Takže tady už je i biznis s tím, co stát organizuje. Takže stát organizuje, respektive takhle, drogoví mafiáni organizují a stát na to zřídil pověřence pro opium, jak vidno, tak se starají o to, aby byly výdaje na boj proti drogám a zároveň ten stát zároveň podporuje pěstování drog. No a vedle je partička těch, kteří mají soukromé věznice, kam se ti, kdož drogám podlehli, zavírají. No přátelé, není to geniální kšeft, to je business, buzines, jak my říkáme tady ve studiu Midgard, to je buzines prostě na Nobelovu cenu, protože to je opravdu perpetuum mobile. No není, protože aby to celé běželo, tak se do toho dodávají peníze státu, respektive peníze daňových poplatníků. Takže daňoví poplatníci sami financují to, že si mohou potom koupit rostoucí akcie těch soukromých věznic. No v Americe tam je možný úplně všechno. Čtu dál. Údajná válka proti chudobě není ve skutečnosti nic jiného než válka proti chudým lidem samotným, neboť jak by bylo možné vojensky zneškodnit chudobu? Válka proti chudobě je protimluv, čili spojení odporujících si slov, případně holý cynismus. Chudým zemím lze prokázat velkou laskavost tím, že se nikdo nebude vměšovat do jejich vnitřních záležitostí a že se nikdo nebude snažit svrhnout lidem zvolené představitele a nahrazovat je americkými loutkami. Pak by existovala i reálná možnost odstranění chudoby. To se však některým nehodí do krámu. Zvlášť záludná je pak George W. Bushem vyhlášená válka proti terorismu, postavená na lžích z 9. respektive také z 11.9., zase bych se nenachytal na tu americkou změnu, kdy oni předřazují měsíc před den, čili na 11. září, kterou Američané a jejich spojenci ospravedlňují četné útočné války proti cizím národům, určitým skupinám i proti vlastnímu národu. Tato válka je také ospravedlněním stále vyšších vojenských výdajů. Tento stav trvá bez přestávky od roku 2001 a může se libovolně přesouvat z jedné země do druhé. Jedná se o nefalšovaný americký vývozní šlágr a trhák, jenž se prodává pod názvem Operace trvalá svoboda. Kvůli této setrvalé válce pro trvalou svobodu bylo v roce 2014 50 až 70 milionů lidí na útěku. Část z nich byly staří lidé, ženy a děti, zraněné a zmrzačené osoby nebo lidé s duševními poruchami. Mnozí se snaží, pokud jsou toho schopni, dostat se do Evropy, protože jejich domovy byly zcela zničeny. Do USA se tak dostat nemohou, neboť Spojené státy jsou příliš daleko a jsou chráněny dvěma oceány. A je nutno dodat také legislativně. Spojené státy ničí zcela vědomě a úmyslně životy i životní základnu milionů nevinných lidí, avšak do své vlasti země tyto lidi nepřijímají. Miliony těchto poznamenaných, traumatizovaných, vyděděných a ponížených lidí se snaží dostat do Evropy, neboť v tom spatřují své jediné východisko. Evropa se ale nedokáže vyrovnat ani s imigranty, kteří již zde jsou, takže konflikty budou narůstat. Několik málo koncernů a jejich vlastníků na tom však vydělává velké peníze a všichni ostatní za to musí zaplatit. V roce 2014 se statisíce zoufalých uprchlíků pokoušeli na malých člunech přeplavit ze severní Afriky přes Středozemní moře do Evropy. V roce 2015 dosáhl jejich počet výrazně přes milion, přesná čísla nejsou k dispozici. Při těchto pokusech zahynulo několik tisíc uprchlíků. V rámci námořní operace se naše moře, se jmenovala to operace, se Evropa do října 2014 pokoušela zachraňovat lodě převážející imigranty. Tato akce stála měsíčně 9 milionů euro. Pak byla operace Moje moře zastavena a k 1. listopadu 2014 byla nahrazena výrazně menší operací Triton, jejíž měsíční náklady činí pouze 3 miliony euro. Tato operace již nebyla zaměřena na ochranu lidských životů, nýbrž na to, jak udržovat uprchlíky co nejdál od Evropy, což se však nepodařilo, a tak v Evropě dochází k prudkým sporům a uzavírání hranic. Jak vidno, je Evropa aktivní v tom, že bere lidem na jih od Středozemního moře to, co postrádají k životu, což je nutí k tomu, aby se do ní pokoušeli utéct přes moře. Evropa navíc dělá vše proto, aby při těchto pokusech stále více

je, nebo Evropa vysílá do těchto zemí své agenty, které jsou financované sorošovskými organizacemi, a ti tam dělají nábor. To znamená, Američané vytváří tlak a Evropa láká. Soros je pochopitelně vyslancem Ameriky, takže Američani to mají ošéfované, aby nedej bože neutíkali ti běženci třeba do Ameriky, tak zkrátka dobře ten tlak je vytvářen na Evropu. Dokonce ty lodě, které převáží ty imigranty za prachy, které jim tyto neziskovky dají, to znamená, oni tam dělají nábor, těm lidem dají peníze na ten převoz, ty peníze poskytl ten samý v úzovkách subjekt, který je potom skásný, protože ty lodě jsou jeho. Ale jde o to, aby se vyvezli ti lidé do té Evropy. Takže nikdo o nic nepřichází, to, že někdo někomu zaplatí cestu, je o tom, že ty peníze si potom vezme, protože ty lodě jsou stejného subjektu, jako ti, kdož to financují. No a máme to tady na světě, takže proč je imigrace a tlak na Evropu? Evropa se zničí, respektive rozloží natolik, aby se stala dalším odbytištěm amerického tlaku, agrese, zbraní a toho všeho, co tam oni to hnusného mají. Budu číst dál. Vedení mnoha evropských zemí počítá s občanskými válkami, jak jsem zmínil již v kapitole Výjimečný stav. Pro některé firmy se příprava na občanskou válku už nyní stala fantastickým kšeftem. Platíme za to, že jiní naším jménem zabíjejí miliony nevinných lidí a ničí jejich kultury. Platíme za to, že se stále roztáčí spirála nenávisti. A my za to platíme právě tak, jako je z našich daní financována výstavba dálnic. Stovky lidí, hospodářských uprchlíků, kteří se každým rokem dostávají do Evropy, jsou umístěvány do uprchlických táborů a nouzových ubytoven. Nesmí pracovat, ani se nesmí učit místní jazyk. Jsou nuceni k nečinnosti a někdy se s nimi zachází jako s dobytkem. Aby zabránili odsunu zpět do svých již neexistujících domovů, nezbývá mnohým z nich nic jiného, než se uchýlit do ilegality, do níž je posíláme my sami. Evropská politika je zcela bezhlavá a postrádá plán. Jestliže se v Evropě znepokojení občané vysloví proti nejasné imigrační politice, jsou proti ním mobilizovány masy a politici i hlavní média tvrdí, že je multikulturní společnost ohrožena pravičáckými bojůvkami. Poněvadž chatrný zbytek střední třídy na údajné pravičácké nebezpečí vždy reaguje reflexivně agresivně, je potom snadné udusit v zárodku jakoukoliv diskuzi o selhání politiky. Pokud se politikům nelíbí nějaké demonstrace a proto svolávají k protidemonstracím, měli by občané zpozornět. Nezávisle na tom, zda osobně souhlasím s názory některých aktivistů, se skupení či demonstrantů se budu vždy zasazovat o to, aby tito lidé mohli své názory svobodně vyjádřit, neboť v lepším případě to povede k veřejné diskuzi na konkrétní téma. Místo toho tíhnou evropští politici stále častěji k tomu, že sami organizují protidemonstrace. Tak přiškrcují svobodu, vyjadřování a zabraňují i tomu, aby se museli zabývat svými vlastními chybami. Tímto způsobem nikdy nedosáhneme pokroku a zlepšení, neboť se jedná pouze o zakonzervování status quo. Poněvadž současný stav očividně není přijatelný pro stále větší počet občanů, vyvolávají se cíleně konflikty mezi obyvatelstvem. Evidentně se dělá všechno proto, aby se obyvatelstvo ještě víc rozštěpilo, přičemž pro tuto nekalou hru se nechává zneužívat mnoho seskupení i organizací. To, co v roce 1951 předvedl Bernays v Guatemale, je stále a znovu opakováno a kopírováno, neboť většinou nevzdělané masy snadno sednou na lep propagandě vládnoucích elit. Nechají se snadno obalamutit, rozhořčit a rozeštvat spin doktory a debunkery. Než v roce 2001 USA zahájili svoji válku proti terorismu, činil jejich státní dluh přibližně 6 bilionů 6 tisíc miliard dolarů tedy.
Koncem roku 2014 dluh přesáhl částku 18 bilionů, čili 18 tisíc miliard dolarů, což způsobily hlavně gigantické vojenské výdaje.

0: Washingtonu. Tyto dluhy amerických daňových poplatníků u bank tajné světovlády pochopitelně nemohou být nikdy splaceny, jsou však vynikajícím prostředkem nátlaku proti politice. Pokud neuděláte, co vám doporučíme, necháme padnout ekonomiku jako domeček z karet a lid vás za to požene k odpovědnosti. No, tady zase vsuvka. To je odpověď na to, když se mě mnozí lidé ptají a vyslovujete takový názor, proč se ještě ekonomika nezhroutila, tak tady máte odpověď. Protože teď se to velmi hodí. Ona se stejně jednou zhroutí, ale když může někdo bezelstně, beztrestně a i kdykoliv a jakkoliv se mu zlíbí tisknout dolary, bankovky, kterými celý svět drží v šachu, tak tato věta, to vydírání skrze dolar, o kterém často hovoříme s Pavlem v našich pořadech, tak velmi dobře funguje. No, pojďme tady ještě dál, budu číst. Jednoho dne se však tato pyramida lží stejně musí zhroutit, neboť každá pyramidová hra má svoji slabinu. Dolních 90% západního obyvatelstva by pravděpodobně bylo velmi málo potěšeno, kdyby si uvědomili skutečný rozsah nového světového řádu a svoji vlastní úlohu v něm. Na tento den D je elita již připravená se zákony o výjimečném stavu, tábory FEMA, tajnými vojenskými základnami a podzemními městy. Kdo si myslí, že přísnější zákony o kontrole zbraní v USA slouží ochraně občanů, velmi se mýlí. Slouží ochraně horních 10 000, proti nímž bude zaměřen hněv lidu v den D. Mír pochopitelně přináší více výhod než válka. Pro bohaté však neznamená dobrý obchod. Mimo to, pokud bude lid udržován ve strachu a napětí, bude snadněji ovladatelný a manipulovatelný. Proto tajná světovláda o mír neusiluje. Pokud všichni chceme mír, musíme se o něj zasazovat. Máme svobodu rozhodnout, co se stane s našimi penězi. Kdo platí, ten poroučí. Chceme skutečně i nadále platit za válku a zisky druhých? No a Martin Luther King, americký mírový aktivista, také často o něm hovořím, řekl, žádný problém se nevyřeší tím, že budeme trpně čekat na to, až se o vše postará Bůh. To je narážka na to, že v podstatě pokud víme a mlčíme, jsme stejně zodpovědní jako ti, kteří konají proti nám. Současně se závody ve zbrojení probíhá od roku 2006 také kyberválka, čili válka na internetu. USA a Izrael ji zahájili útokem na Irán pod názvem Operation Olympic Games, operace olympijské hry. Čína a Rusko se snaží držet krok, avšak zejména Rusko za aktuálním vývojem výrazně pokulhává. Každý národ se snaží vytvořit ve virtuálním prostoru vlastní armádu, ale většina zemí podléhá anglosasům. US Cyber Command neunavně verbuje stále nové kybervojáky, mladé nadějné počítačové odborníky, které angažuje přímo z univerzit. Jejím úkolem je shromažďovat informace o protivníkovi, odvracet cizí kyberútoky, podnikat vlastní kyberakce a pronikat do řídícího softwaru zbraňových systémů a energetického zásobování protivníka. Všechny země mají svá národní centra kyberobrany a své oddíly pro kyberútoky. 77. brigáda britské armády se od roku 2015 skládá z 1500 kybervojáků, kteří mají zlomit odpor aktivistů ve vlastní zemi tím, že se nabourávají do jejich kont a rozšiřují o nich falešné informace na sociálních sítích. Jsou specializováni i na útoky pod falešnou vlajkou a podvratné akce v zahraničí. Kyberválečníci se též nazývají chindité, což je narážka na britské guerilové oddíly, které se za nepřátelskými liniemi za druhé světové války šířily nepokoj a chaos. Tito šindité byli proslulí svojí brutalitou a neortodoxním chováním. Dnešní vojáci již nenosí viditelné zbraně ani uniformy, pouhým stiskem tlačítka na myši však mohou zničit společenskou pověst, ba dokonce i vymazat lidské životy. Tak to je vlastně už náběh pro kapitolu informační války. Já ji také přečtu, ale až po písničce, protože informační válka je to, co dnes vlastně žijeme, a to je také důvod, proč jako Svobodný vysílač se snažíme, jako ti, kdož o kyberválce víme, tak proč vysíláme? Protože víme, že tady je šířeno obrovské množství informací na adresu různých alternativních médií, ať jsou to servery, portály, či přímo konkrétní lidé, tak je potřeba, aby z mnoha stran zaznívaly různé názory, se kterými se potom vy, posluchači, můžete vypořádávat. Takže já bych teď pustil jednu hezkou písničku a potom v podstatě budeme pokračovat. Tak já si myslím, že tato by se hodila úplně nejvíc.
1: Na dlaní jednu zvířas, a ona mi nejde. Hraju si písničky prý,

mi to líp. Pojďme se tedy soustředit na informační války, tak jak nám je popisuje Michel Morris v té knize Co nesmíte vědět, druhý díl, ze které tady vlastně čtu. Takže paralelně s celosvětovou kyberválkou a hospodářskou válkou zuří v pozadí již celé roky také informační válka, kterou, jak se zdálo, USA již dávno prohrály. Tento handicap však pomalu dohánějí. Informační válka má za úkol manipulovat s lidmi a ovlivňovat jejich emoce. Může vyvolat nepokoje, revoluce či občanské války, může přimět člověka k tomu, aby za svoji zemi dobrovolně bojoval ve válce a tam, jako domnělý hrdina, i zahynul. Již v roce 2011 prohlásila americká ministryně zahraničních věcí Hillary Clinton před zahraničním výborem amerického senátu toto. Nacházíme se v informační válce a tuto válku prohráváme. Vyhrává Al Jazeera. Číňané vybudovali globální televizní síť v anglickém i dalších jazycích. Rusové vytvořili televizní síť v anglickém jazyce. Viděla jsem to v několika zemích a je to velmi poučné. Slova Hillary Clinton byla později k vidění na zmiňované ruské stanici v anglickém jazyce Russia Today, kde oficiálně upozornila na to, že se odehrává informační válka. Zároveň tím také přiznala, že se USA příliš dlouho zaměřovaly pouze na vojenské intervence a propásli informační válku. Americká ministryně dále uvedla. Během studené války jsme byli velmi úspěšní v prezentaci amerického pohledu na věci. Po pádu berlínské zdi jsme si řekli, že je pro nás otázka propagandy již uzavřena, za což jsme bohužel zaplatili hodně vysokou cenu. Desítky let měly velké západní stanice jako CNN a Fox, to je tedy Spojené státy, BBC, Velká Británie nebo veřejnoprávní stanice v Německu, faktický monopol na formování a ovlivňování myšlení i jednání obyvatel západního světa a určovali to, co má být ve světovém dění i v historii významné. Tvrdili přitom, že jsou objektivní, ve skutečnosti nám ale ukazovali pouze to, co smíme vědět z pohledu bohaté západní elity. Tato média nám trvale a systematicky ukazovala pouze subjektivní miniaturní výřez skutečnosti na způsob zjednodušeného imaginárního světa. Internet a na něm stavějící nové technologie a formy komunikace však udělali do fasády tohoto falešného obrazu světa velké díry. Stále víc lidí se od té doby dívalo skrz otvory v západní fasádě a nahněvalo je, že byli tak dlouho obelháváni. Přesto mnozí z nich stále ještě neví, jak si s tím poradit. Nadávají na prolhaný tisk, jehož zástupci však vůbec nepochopili, co tím míní. Zvykli si totiž na to, že jejich úhel pohledu je jediným správným měřítkem tohoto světa a proto, což je pochopitelné, nerozumějí tomu, proč se vůči nim lidé stavějí skepticky. Z toho důvodu považují kritické postoje občanů či konzumentů jejich pohledu na věci za nevděk. Zástupci hlavních mainstreamových médií nejsou schopni naslouchat kritice a seriózně se s ní vypořádat. Je to velmi nebezpečné s ohledem na to, že se fronty na obou stranách praskající fasády stále víc přiostřují. Ale právě to se očekává a je dlouhodobě plánováno, jak jsme již viděli v kapitole Výjimečný stav. Národy Ruska a Číny počátkem nového tisíciletí pochopili, že je Spojené státy a NATO nepovažují za rovnocenné partnery a že je nerespektují. Vojenské konfrontaci se chtěli vyhnout, na ekonomické úrovni jsou se Západem příliš úzce svázány. Začali se proto bránit proti západní propagandě útokem. Zahájili informační válku, jež USA i Evropskou unii zaskočila a těmito informačními bitvami se trhliny ve fasádě Západu ještě zvětšily. Stále větší počet lidí měl možnost získat na dění ve světě jiný úhel pohledu, a to zejména na to, co se odehrává za fasádou a kulisami. Západní vlády se dostaly pod velký tlak a vědí, že tento tlak nebude ustávat.
zveřejnění whistleblowerů, jako je Chelsea Manning, dříve Bradley Manning, Edward Snowden, Thomas Drake nebo Karen Hartz. Tento proces ještě posílila. Bude však kromě těchto odvážlivců zapotřebí ještě mnohem více lidí, aby se lidstvu probudilo a pohnulo směrem k celosvětové změně myšlení a vzájemnému respektu. Tady chci jenom podotknout, že pochopitelně i svobodný vysílač má svoji roli, když bych to řekl, v té informační válce, protože i my jsme vlastně součástí tohoto, když bych to nazval bojem. Snažíme se poukazovat na to, co se děje, v čem se nalezáme, jak věci na světě fungují, jak jsou plánované. To proto, abychom dokázali právě se orientovat v tom, co je ta útočná propaganda, co je ta obrana, kdo v podstatě je jaký, aspoň abychom si v tom udělali rámcově pořádek a abychom se z toho všeho nějakým způsobem nezbláznili. Takže to je úloha svobodného vysílače a vůbec nejde o to, abychom stáli na straně vítězů nebo na straně poražených. Jde zkrátka dobře o to pomoci těm, kteří jsou účastní té bitvy, kteří se účastní, byť jako v podstatě ti konzumenti té války a následné potenciální oběti, tak abyste si v tom mohli dělat pořádek. Tak od roku 2005 poskytuje stanice RT News na internetu ruský pohled na dění ve světě, a to anglicky, arabsky, španělsky a samozřejmě rusky. Od prosince 2014 vysílá RT také v němčině. Číňané zprostředkovávají svůj pohled na dění prostřednictvím kanálu CCTV v angličtině, španělštině a francouzštině. Mimo to fungují německé stránky serveru Sputnik, dříve RIA Novosti, a germanschina.org. Nacházíme se v informační válce, v níž se používají zbraně těžkého kalibru. Jak se ale mohlo stát, že Spojené státy informační válku prohrávají, když přece svět ve 20. století ovládali? Americká propagandistická rozhlasová stanice Hlas Ameriky, to známe, že, vysílá v 43 jazycích a její roční rozpočet činí 750 milionů dolarů, čili 3/4 miliardy dolarů. Vysílá mimo jiné v Afghánistánu, Iránu nebo na Kubě, ale samozřejmě také v Evropě pod názvem Radio Free Evropa, čili Svobodná Evropa. V rozhlasu či dosahu propagandy to nevězí. Problém spočívá v tom, že USA svými válkami a vměšováním se do vnitřních záležitostí jiných zemí fakticky přetrhli tětivu napjatého luku. Příliš mnoho lží způsobilo, že Spojené státy začaly být nevěrohodné a tyto nepravdy způsobily rozkladný proces dokonce i uvnitř USA. A tak se stalo, že problémem nebyl nízký rozpočet americké propagandy, ale její obsah. Podobný scénář se odehrával v Německu. Odborníci na výzkum veřejného mínění se z pověření mediálního magazínu ZAPP v prosinci dotazovali více než tisícovky osob, zda důvěřují zpravodajství německých sdělovacích prostředků o dění na Ukrajině. Podle tohoto průzkumu nemělo žádnou, téměř žádnou důvěru ke zpravodajství německých médií o dění na Ukrajině 63% dotazovaných. Téměř každý třetí považoval toto zpravodajství za jednostranné a 18% respondentů bylo přesvědčeno o tom, že jsou sdělovacími prostředky záměrně nepravdivě informováni. To je katastrofální výsledek pro média i pro politiku, která je krmí informacemi. Aby zde nedošlo k nedorozumění, Rusové a Číňané samozřejmě také provádějí prostřednictvím svých zahraničních médií propagandu jako Západ, avšak většina lidí evidentně dokáže poznat, že pravda leží někde uprostřed a že se vyplatí čerpat informace z různých zdrojů. Desítky let jsme se domnívali, že svět výhradně brýlemi západního establishmentu. Avšak moderní komunikační prostředky dneška nabízejí daleko širší úhel pohledu.
Nikdo se pak nemůže divit tomu, že v poslední době požadují politici stále hlasitěji cenzuru internetu, samozřejmě údajně pro naši vlastní ochranu. Staré struktury nejsou připraveny na to, aby se změnily nebo přizpůsobily. Odmítají být průhledné, transparentní, nechtějí se vzdát ani kousku své moci a naopak chtějí zvýšit tlak na to, aby mohli pokračovat v nekalostech tak jako doposud. Současná válka není jen bojem mezi Východem a Západem, nýbrž také bojem mezi starou energií éry ryb a novým vědomím věku vodnáře. Je jedno, zda na situaci pohlížíme z politického, hospodářského, měnového, sociálního, duchovního nebo astrologického hlediska. Svět, jak jsme jej dosud znali, se rozpouští a lidé posedlí mocí kolem sebe divoce bijí, neboť jsou naplněni hrůzou, že tuto moc ztratí. Hillary Clinton se v roce 2011 v souvislosti s arabským jarem pokoušela prostřednictvím zpravodajského kanálu v jazyce Farsi, perština, iniciovat povstání iránského obyvatelstva proti jeho vlastní vládě. Tento pokus ztroskotal, podobně jako většina dalších amerických propagandistických iniciativ v posledních letech. Proto se Spojené státy znovu zaměřily na své silné stránky – hospodářské války, použití násilí a vojenské intervence. Tajná světovláda mohla bránit přednostní postavení amerického dolaru jako petrodolaru pouze manipulacemi s cenami surovin od cen zlata až po ceny ropy. Světovláda však ve skutečnosti ví, že čas dolarové hegemonie již skončil a proto se chce co nejrychleji a za každou cenu sjednotit s Evropou. Všemi prostředky chce prosadit smlouvy TTIP a TISA, možná i pod jiným jménem nebo zadními vrátky. A pokud to bude nutné, možná i vojenskými prostředky. No a tady už ta kapitola de facto končí. Teď bych si tady dovolil skočit trošku k jiné kapitole, a to pod falešnou vlajkou. No. Jednou z oblíbených metod pro vytváření lživých důvodů k válce je používání takzvané falešné vlajky. Tento termín původně pochází z oblasti námořní plavby, kdy některé lodě maskovaly své aktivity a proto pluli pod falešnou vlajkou. V 50. letech pak tento trik převzala americká zahraniční tajná služba CIA pro svoji strategii hodnověrného popření. Právní koncept, jehož základem je tvrzení, že pokud neexistuje nespochybnitelný důkaz, lze obvinění hodnověrně odmítnout, poznámka redakce. Záměrem bylo, aby komunikace mezi tajnými službami a americkým prezidentem byla neprůhledná a nejasná. Prezident sice bude informován o všem, co služby plánují, ale nebudou o tom existovat hmatatelné důkazy. Kdyby se něco proláklo a došlo by k odhalení některé z akcí falešných vlajek, mohla by se vždy odvést vina dál od prezidenta a obětoval by se pouze některý pěšák. Tím pádem by mohla být vydána zpráva, že prezident o ničem nevěděl, kdo si jednal svévolně a byl za to tvrdě potrestaný. Tuto taktiku skrytého řetězce rozhodování v současnosti uplatňují velké koncerny a banky, které používají nelegální praktiky. Když pravda o těchto sice nelegálních, ale na nejvýš ziskových praktikách vyjde na povrch, jsou firma i její představenstvo z obliga. Ve vojensko-spravodajské oblasti taktika falešné vlajky znamená, že jeden stát podsune jistou akci jinému státu, aby tak získal důvod k válce, případně argument pro vstup do již existující války. Dalším známým příkladem falešné vlajky byla válka USA proti komunistické Kubě, pro něž se stále vytvářely nové důvody a ospravedlnění. Za prezidenta Joe F. Kennedyho a jeho bratra, tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Bobbyho F. Kennedyho, měl kubánský projekt
posloužit k odstranění Fidela Castra, aby USA mohly na Kubě dosadit vlastní loutkovou vládu. Tady jenom chci připomenout, že nedávno jsem o tom Bobim, vlastně s Pavlem jsme hovořili a mluvil jsem tam o jistém pořadu, ve kterém nám Bobbyho představovali docela zajímavě a jako člověka míru milovného, který naopak na Kubě nějaké zajímavé věci tvořil, ale já jsem ho také dával do spojitosti s Chávesem, s Hugo Chávesem, který tenkrát byl mladý, když se s ním Bobby potkal, a i Hugo Chávez přes svoji radikální jaksi strategii se přestal a odskočil od toho Bobbyho, takže asi prohlédl ty jeho zvláštní zájmy. Od roku 1960 podporovala CIA opoziční síly, financovala propagandistické kampaně a pokoušela se Castro zlikvidovat, ba dokonce i najala mafiány z organizace Cosa Nostra, aby ho otrávili. Existovaly i plány věnovat kubánskému vůdci doutník naplněný výbušninou. Vše se odehrávalo pod krycím názvem Operace Mongoše. Americké tajné služby dělali vše, co bylo možné, aby se Castra zbavili, ale ten se ukázal být velmi odolný. Poté, co v roce 61 ztroskotala invaze v zátoce, sviní zorganizovaná CIA, asi sviněmi tedy, což bylo napadení již části země 1300 kubánskými emigranty, pokoušel se o štěstí také Pentagon, centrál amerického ministerstva obrany. Jeho příspěvek ke kubánskému projektu nese jméno Operace Northwoods. Kubánský projekt, který údajně probíhal v letech 61 až 75, spolikal každoročně okolo 50 milionů dolarů, což v té době byly velké peníze. Z 2,5 tisíce zaměstnanců zpracovalo pod velkým tlakem a vymýšlelo často velmi absurdní vražedné plány. Když nebylo možné nic jiného, obětovali se pěšáci. Americký generální štáb vyvinul plán skrytého vedení války, jenž předpokládal bombové útoky na několik civilních amerických lodí i letadel, z čehož měli být obviněni kubánští teroristé. Generál Lyman Louis Leminzer dokonce nadhodil, že by Kubánci měli spáchat teroristické útoky na Floridě nebo ve Washingtonu, což prezident Kennedy odmítl. Během několika desítek let měla CIA na Castra podniknout celkem 638 vražedných útoků, ale ten je všechny přežil, což mu zajistilo místo v Guinnessově knize rekordů. To není vtip, je tady dokonce stránka z Guinnessovy knihy rekordů, kde to je uvedeno, kde to je napsáno. Takže to je masakr. Ve jménu antikomunismu zamýšleli militaristé rozpoutat tajnou a krvavou teroristickou válku proti vlastní zemi, aby tak získali veřejnost pro nesmyslnou válku, kterou chtěli vést proti Kubě. No a tady se dostáváme, přátelé, k tomu, co se odehrálo v roce 2001, konkrétně 11. září. Tady je odpověď na to. A těch projektů, jak zinscenovat, jak si těmi letadly nějaký ten úder, tak to bylo vypracováno už někdy v roce 63, myslím. Ale k tomu se možná teď v knize ještě dostaneme. Takže to, že si sami ta dvojčata Američané schodili, no, že u toho zahynulo mnoho lidí, no, když se kácí les, tak lítají třísky, takhle to asi nějak si ospravedlnili. Nakonec ve jménu antikomunismu, jak to tady je psáno, no, že Fidel Castro přežil 638 pokusů o jeho zavraždění, klobouk dolů teda. Mnohé nasvědčuje tomu, že teroristické útoky z 11. září 2011 v USA byly projektem pod falešnou vlajkou, který měl posloužit jako důvod pro sérii válek v Afghánistánu i na Blízkém a Středním východě. Spojené státy tak znovu dokázali, že jsou v případě potřeby schopny obětovat i vlastní občany.
I když prozatím chybějí důkazy, domnívají se mnozí lidé, že tajné služby zorganizovaly nejen útoky z 11. září, ale také útok na satiristický časopis Charlie Hebdo v lednu 2015 v Paříži, neboť všechny tyto údajně islamistické útoky mají stejný rukopis a pachatelé, kteří svoji účast vždy vehementně popírali, byli odhaleni tak, že zanechali na místě činu své osobní průkazy. Dlouhá tradice teroristických útoků pod falešnou vlajkou existuje také v Evropě. Víme, že NATO po druhé světové válce vytvářelo, financovalo a udržovalo tajné sítě oddílů odboje Stay Band, jejich příslušníci byli cvičeni na tajných amerických a britských vojenských základnách, například v Capo Marargiu na Sardinii. Tyto jednotky tvořily speciální oddíly, jež v Itálii operovaly pod krycím názvem Gladio a byly vytvořeny pro případ sovětské invaze do Evropy. Dlouhou dobu o nich však nikdo z politiků nevěděl. V případě sovětské invaze měli za úkol zlikvidovat všechny levicové politiky, komunisty a socialisty, aby tak Sověti nezískali přístup ke státním tajemstvím. Oddíly disponovaly zbraněmi a trhavinami, ukrytými v muničních skladech pro účely partizánské války. Jak jsme již viděli, evropská i americká politická elita, která byla tradičně pravicová a konzervativní, přechovávala vůči levicovým stranám zvláštní druh paranoje. V mnoha evropských zemích komunistické strany v 60. i 70. letech výrazně zesílily a elity měly strach, že tyto země budou ztraceny ve prospěch Sovětů. Zatím, a teď je tady citát, zatím můžeme s jistotou říci, že tyto tajné armády skutečně existovaly, byly koordinovány s NATO, byly cvičeny CIA a MI6 a jejich členové se rekrutovali z pravicových extrémistů. Napsal to Diane Ganser, historik. Zatímco spojenci během druhé světové války úzce spolupracovali s komunisty proti fašistům, přijali po válce do svých služeb důležité nacisty, čímž tito lidé nejenže beztrestně vyvázli ze svých provinění, ale byli dokonce začleněni do vedoucích pozic ve Spojených státech. Pravicový nepřítel byl tak integrován. Pak se však oficiální směr změnil a nový nepřítel najednou již nestál napravo, nýbrž nalevo. Vojensko-průmyslovému komplexu je jedno, kdo je jeho nepřítelem, hlavně, že nějaký existuje. Tady chci jenom podotknout, že když se o tom často bavíme, jak vlastně osvobozování Evropy, části Evropy, americkou armádou reprezentovalo vytvoření koridoru pro odsun vojsk Wehrmachtu a dalších nacistů, jako byly komanda SS, gestapo a podobně, tak lez kdo nad tím kroutí hlavou, ale tady z toho jednoznačně vyplývá. Potřebovali a hodili se jim ti hrdlořezy, protože oni už byli vycvičení, nastaveni, byli hotoví pro to, co vlastně ten Západ potřeboval. Takže jenom se v tom programu změnil ten nepřítel za někoho jiného. Čtu dál. Během války podporovali Američané komunisty v Itálii a Britové zase v Řecku. Po válce byla levice všemi prostředky potírána. K úkolům tajných oddílů Gladio patřily také provádění teroristických útoků pod falešnou vlajkou, pod maskou údajných levicových teroristů. Tajné služby vytvořily ve spolupráci s armádou fiktivní levicové nebezpečí a občas dokonce prováděly teroristické útoky, které pak byly oficiálně připisovány již existujícím levicovým skupinám. Tak byly italským rudým brigádám i německé frakci rudé armády připisovány i teroristické útoky, kterých se tyto skupiny nedopustily. Cílem bylo prezentovat veřejnosti levici, a tedy socialisty a komunisty, jako nebezpečnou a stálou nepřátelskou sílu. Tak se měla levice politicky oslabit.
Prozatím není zcela objasněno, v jakém rozsahu se tajné jednotky podílely na teroru v Evropě, již však víme, že jsou zodpovědné za teroristické útoky v Itálii. V roce 1984 byl odsouzen neofašista a někdejší člen jednotek Gladio Vincenzo Vinciguerra kvůli teroristickému útoku z Peteana v roce 1972, při němž byli zabiti 3 italští karabiníci. Tyto vraždy byly až do roku 1984 neoprávněně připisovány rudým brigádám. Jednotky Gladio měly mít podíl i na 4 bombových útocích v Miláně a Římě, a to kromě jiného i na útoku na milánském náměstí Piazza Fontana z prosince 1969, který si vyžádal 17 obětí, a na bombovém atentátu v Bologni z roku 1980, při němž zahynulo 85 lidí. U mnoha teroristických útoků existuje podezření, že tajné služby propašovaly své tajné spolupracovníky do teroristických a městských partizánských skupin, aby tak měli přehled o jejich aktivitách. Pokud tajné služby útoky sami neprovedly, vždy o nich alespoň věděli, aniž by se jim snažili zabránit. Měli také možnost extremisty podněcovat a logisticky podporovat. Někdejší bavorský ministerský předseda a šéf strany CSU Franz Josef Strauss řekl 16.11.1970. Musíme využít nacionalistické síly, třeba že jsou někdy reakční. Vždy je možné se jich po upotřebení elegantně zbavit. S pomocnými oddíly totiž nemůžeme zacházet v rukavičkách. Franz Josef Strauss se nejprve pokoušel připsat bombový atentát na mnichovském Oktoberfestu v roce 1980 frakci Rudé armády. Když mu to nevyšlo, byl později v bavorské veřejnosti prezentován údajný osamělý pachatel, příznivec neonacistické skupiny Vešportgruppe Hoffmann. Tato paravojenská organizace byla prošpikována agenty, dvojitými agenty a tajnými spolupracovníky západoněmeckých tajných služeb i policejních jednotek. Bombový atentát na Oktoberfestu nebude nikdy objasněný, neboť úřady v průběhu let zničily důležité důkazy. Léta teroru pod falešnou vlajkou měla za následek, že sami občané pak požadovali silnější a početnější policii, omezení občanských svobod a zostřené sledování dění prostřednictvím tajných služeb, případně se těmto opatřením přinejmenším nebránili. Tak byl zničen duch 70. let, éra hippies a mírového hnutí, a vše nahradil ostře sledující stát. Citát: domnívám se, že se žádný z teroristů, ať již se jedná o německou frakci Rudé armády, italské Rudé brigády, Francouze, Iry, Španěly nebo Araby, příliš neliší ve svém pohrdání lidmi a jejich životy. Určité formy státního terorismu je však ještě překonávají. Bývalý spolkový kancléř Helmut Schmidt v rozhovoru s týdeníkem Die Zeit v roce 2007. Tajné paravojenské jednotky existovaly ve většině evropských zemí a možná dokonce ve všech. V Itálii se tyto jednotky nazývaly Gladio, ve Švýcarsku P26, v Belgii SDRA, 8. Rakouská pobočka založená CIA ve spolupráci s politikem Franzem Olahem provozovala více než 100 tajných skladišť zbraní, z nichž některá ležela také ve vysokohorských oblastech. V Lucembursku začal v roce 2013 proces se 2 členy policejních jednotek BMG, kteří byli obviněni z toho, že v 80. letech spolu se svými 2 již zesnulými kolegy inscenovali teroristické bombové útoky. S koncem studené války měly být tyto tajné teroristické jednotky NATO údajně rozpuštěny, o čemž však odborníci silně pochybují. Mnohem pravděpodobnější je, že se systematicky přeměnili v nové jednotky, jako jsou četné takzvané stabilizační jednotky.
zemí EU, které se scházejí k pravidelným protiteroristickým cvičením v italské Vincenze. Sídlí tam Evropský četnický sbor a zvláštní jednotky z celé Evropy tam ve výcvikovém prostoru financovaném Evropskou unií nacvičují pouliční boje a strategie civilního řešení konfliktů. Vše se odehrává poblíž americké letecké základny Camp Edderle, hlavního velitelství ozbrojených sil European Task Force. Je zajímavé, že mnoho lidí považuje četnictvo za policejní jednotku. To je omyl. Četnictvo je vojenská jednotka a nepodléhá policejnímu velení, nýbrž armádě. Evropský četnický sbor byl výslovně vytvořen kvůli tomu, aby v případě krize převzal úlohu policie, případně na policii dohlížel. Stojí tedy nad policií. Evropský četnický sbor může být kdykoliv libovolně podřízen velení Evropské unie, Organizace spojených národů, NATO, OBSE či jiné mezinárodní organizace, případně se může dostat i pod velení ad hoc koalice, ať si pod tím představujeme cokoliv. Sbor výslovně nemůže být podřízen velení jednoho či více členských zemí EU. Kdo je velitelem v rámci EU, není smlouvou o Evropském četnickém sboru výslovně upraveno, ale pravděpodobně jím je osobně předseda Evropské komise. Od 1. listopadu 2014 je tedy velitelem Jean-Claude Juncker. Poznámka, to je ten opilec. Tak to jsme to vyfasovali. Světovláda má tedy faktickou moc prostřednictvím OSN, nejen nad všemi západními armádami prostřednictvím NATO, ale také nad Evropským četnickým sborem i tajnými jednotkami, jimž zřejmě není oprávněn velet žádný z evropských ministrů obrany. Vše nasvědčuje tomu, že většina vedoucích evropských politiků, premiéři, ministři obrany a prezidenti desítky let nevěděli nic, nebo téměř nic, o existenci tajných jednotek. Teprve v roce 1990 vyšla najevo pravda o Gladio. Rakouská vláda tehdy vehementně popírala, že by v Alpské republice podobné oddíly existovaly, když se však po 6 letech objevily jednoznačné důkazy, prezident Thomas Klestil a kancléř Franz Vranický prohlásili, že o existenci této jednotky nic nevěděli. Politici vyzvali USA k součinnosti při objasňování této otázky, poněvadž Gladio porušovalo neutralitu Rakouska. Americký prezident Bill Clinton však jakoukoliv spolupráci odmítl a tak tajné jednotky upadly do zapomnění. Tolik na téma demokracie. Teror se hodí víc než cokoliv jiného jako vojenská strategie k manipulaci s obyvatelstvem, řekl Daniele Genzer, historik. Vzhledem k údajným islamistickým teroristickým útokům v Evropě počátkem roku 2015 je vhodné uvést následující. Jako reakce na teroristické útoky byly ve Francii a Belgii nasazeni vojáci k ochraně civilních budov, čímž převzali úkoly policie. Armáda však není kompetentní k plnění úkolů uvnitř státu, nýbrž má sloužit k ochraně hranic a k akcím v zahraničí. Není podivné, že právě francouzská armáda se již leta intenzivně připravuje na zásahy v tuzemsku? Prostě je známo, že pokud v něco snažně věříme, stane se to realitou. Poblíž francouzského městečka Sison se pod názvem Cenzub nachází největší a nejmodernější evropské výcvikové centrum pro boj v zastavěných oblastech a tedy také pro pouliční boj. Na ploše 1 čtverečního kilometru se cvičné městečko dělí na 4 oblasti. Na čtvrť výškových budov, průmyslovou oblast, historickou městskou část s tržištěm a oblast rodinných domků. Aby obraz města působil realisticky, byly v místě zohledněny četné důležité detaily. Umělá říčka s mostem, nádraží s kolejemi, nemocnice, podzemní garáže a rozsáhlý kanalizační systém, jak nadšeně informují internetové stránky německé armády. V
Francouzi pochopitelně zvou kolegy z jiných zemí EU ke společným cvičením a v rámci těchto cvičení dobývají domy a zatýkají rebely. Když si prohlížíme obrázky umělého města, můžeme si snadno představit, že se nejedná o simulaci vesničky pod Hindúkušem, nýbrž o realistickou atrapu četných západních městských čtvrtí. Evropské vojenské oddíly se zdají být dobře připraveny pro případy povstání nebo vzpour v Evropě. Jak se však dospělo k myšlence, že k něčemu podobnému dojde? Tak tady máme citát. Francouzská armáda investovala na výstavbu tohoto zařízení od roku 2006 přes 60 milionů euro. Ve velmi realistických podmínkách vojáci nacvičují nejprve klasickou bitvu. Němečtí vojáci si od začátku zvlášť cení samozřejmé rovnoprávnosti a kamarádství a ovoce této úzké spolupráce se ukazuje zejména v mimořádně náročných výcvikových úsecích, jako je například noční zatýkání vůdce povstalců. Udělalo to dojem i na francouzské školitele z Cenzubu, kteří takovouto souhru pěchoty s ženisty nikdy nezažili. Rádi přijedeme znovu, tolik vojáci z Donaušinského po společném cvičení s francouzskými kamarády v tomto hypermoderním zařízení. Psalo se Německo-francouzská brigáda 15.11.2010. Dne 18. ledna 2015 je několik dní po útocích na Charlie Hebdo v Paříži referoval deník VAS o tom, že německá vláda připravuje návrh na beztrestnost spolupracovníků tajných služeb. Philipp Michelfter z CDU k tomu uvedl, služby potřebují ochranu, aby nebyly volány k odpovědnosti za trestné činy svých tajných spolupracovníků spáchané za účelem maskování. Tento výrok považuji za pozoruhodný, a to nejen v souvislosti s útoky v Paříži, ale také s ohledem na pád letadla Germanwings ve Francii dne 24. března 2015. V této souvislosti bych chtěl připomenout kapitolu Mrchožrouti a skutečnost, že tajné služby desítky let programují bezmocné oběti jako atentátníky. My jsme o tom hovořili s Išou už několikrát v našich pořadech na téma evoluce, že v podstatě jsou tady lidé, kteří jsou naprogramovaní, říká se jim střelci v regálu také. A to jsou lidé, kteří jsou tak naprogramovaní, že jim stačí zavolat, říct klíčové heslo a oni přesně vědí, co mají udělat. Čili jsou to vlastně monstra předprogramovaná, která se takto využívají. Philipp Michelfelder zcela neočekávaně zemřel 13. července 2015 ve věku pouhých 35 let v důsledku plicní embolie, k níž došlo údajně následkem pádu ze schodů. Michelfelder byl členem nadace Konráda Adenauera a členem představenstva think tanku Atlantic Brick. Transatlantický most, založeného v roce 1952 několika soukromými bankami, konkrétně německou Warburg Bank a Rockefellerovou Chase Manhattan Bank, která se v roce 2000 po fúzi s JP Morgan přeměnila na JP Morgan Chase. Atlantic Brick je fakticky podřízen Radě pro zahraniční vztahy, která se často označuje jako Rockefellerovo ministerstvo zahraničních věcí. Účel Atlantic Brick popsal jeho někdejší předseda dr. Arend Oetker slovy: Spojené státy ovládá 200 rodin, s nimiž chceme mít dobré kontakty. Není žádným přeháněním označit tuto skupinu za skutečnou vládu Spojených států. Členové CFR považovali oslabování Ameriky za nutný krok na cestě k většímu dobru, a totiž ke světové vládě. Jedním ze zakladatelů CFR byl John Foster Dulles, jehož později další člen CFR Dwight Eisenhower jmenoval ministrem. Toto napsal G. Edward Griffin, příšera z Jekyll Islandu.

byla stylově Zdeníčka Lorencová, tak jak ji možná neznáte, ve spojení s tím dílem Johna Lennona. Tak my jsme si tady četli z knihy Josefa Banáše Idioti v politice a dneska zase budeme číst dál. Ta kniha má podtitul Recesistická zpráva ze studijního pobytu v politice. Uvidíte sami, že to je docela výstižné. Tak, cesta do předsednického křesla. Cesta k nesmrtelnosti vede skrze rakev. Neznámý autor napsal. Kde je vůle, tam je cesta. Kde je cesta, tam jsou výtluky. Cesta do předsednického křesla není jednoduchá, protože být předsedou je snem téměř každého člena každé strany. Mnozí političtí idioti jsou přesvědčeni, že jejich opravdové schopnosti se projeví, jakmile se stanou předsedy. Vytrvalým úsilím o předsednické křeslo se trvale zesměšňují. Štěstí těchto snaživců tkví v tom, že nikdy nepřijdou na to, proč se z nich předsedové nestali. Pokud jste v politické straně od jejího vzniku a nestali jste se předsedy, už se o to dále nepokoušíte. Stát se předsedou je sice možné, ale složité. Prvořadým předpokladem je odstranit stávajícího předsedu. Toho lze dosáhnout následujícími způsoby. Spácháte na předsedu atentát. Předpokladem úspěchu je, že odjistíte výbušninu co nejblíže u předsedy. Nejvhodnějším okamžikem je, když se s ním objímáte na znak věčného přátelství. Touto radou se neřídil plukovník Stauffenberg a atentát na předsedu NSDAP Adolfa Hitlera zvoral, protože namísto toho, aby pro jistotu vyletěl s Führerem do vzduchu i on, položil aktovku s výbuštinou nezodpovědně k noze dubového stolu, která výbuch utlumila, což vůdci zachránilo život. Život to však stálo Stauffenberga, i když ve chvíli výbuchu už v místnosti nebyl. Jeho popravu Hitler nezvoral. Dubovou nohu stolu se mu však zachránit nepodařilo. Odstraňování předsedy pomocí výbušniny může být nepraktické pro starší aspiranty na předsednický post. Nést pod košili 10 kg Semtexu je fyzicky náročné. Pro starší adepty na post předsedy je proto vhodné něco lehčího. Historicky odzkoušeným nástrojem nejen k odstraňování předsedů, ale také králů, císařů či prezidentů je dýka. Odstranit předsedu dýkou je pro vstup do historie osvědčeným způsobem. I když byl Brutus vynikajícím římským vojevůdcem a vybojoval pro říši řadu skvělých vítězství, nebyl by vstoupil do historie, kdyby nebyl probodnul předsedu Cezara. Je nutné dbát pouze o to, abyste nepoužili dýku příliš dlouhou, protože pokud byste byli s předsedou ve chvíli jeho probodnutí zezadu v bratrském obětí, mohli byste se zapíchnout i vy sami. K tomu lze předejít, pokud si nenápadně zjistíte objem předsedova hrudníku. Z tohoto údaje pak lehce pomocí Ludolfova čísla

do takové míry, že jsou nuceni odstoupit pod tlakem veřejného mínění. Diskreditace předsedy nasazením milenky, přistihnutí při močení z balkónu veřejné budovy či při krádeži láhve fernetu v samoobsluze příliš účinné nejsou. Jejich efekt je spíše opačný. Občané totiž takovéto prohřešky posuzují schovývavě, protože dokazují, že politik je jedním z nich. Nejjistějším způsobem, jak se dostat na předsedovo místo, je dlouhodobě ho oblbovat, až dokud si uvěří natolik, že před sněmem si namísto toho, aby si omotával delegáty kolem prstu, píše slavnostní projev. Hlasování na sněmu posléze překvapí analytiky, veřejnost, ale zejména jeho samého. Béla Bugár by o tom mohl vyprávět. Jiné je to s předsedy na nižších úrovních. Čím je úroveň nižší, tím méně se do funkcí předsedů lidé hrnou. Ve stranickém životě platí. Pokud jste na nejnižší úrovni, neodcházejte během voleb z místnosti, protože vás zvolí. Pokud jste na nejvyšší úrovni, neodcházejte během voleb z místnosti, neboť vás nezvolí. Pro nadějnou cestu do předsednického křesla je důležité také věrovyznání a světonázor. V Anglii by nemohl být předsedou vlády katolík, v Polsku by bylo nepředstavitelné, aby byl prezidentem evangelík, v Rusku by nemohl být prezidentem člověk, který v minulosti nebyl v komunistické straně a naopak, komunista by nemohl být nejvyšším představitelem Vatikánu. Benjamin Disraeli se stal premiérem Velké Británie navzdory nebo díky svému židovskému původu. Ve chvíli, jakmile Britové zjistili, že Disraeli má i italské kořeny, v dalších volbách ho už nezvolili. Ve starém Římě za dob císaře Trajana či Marka Aurelia se člověk mohl stát císařem i adopcí. Vládnoucí císař adoptoval svého nástupce, čímž mu umožnil nástup na trůn. Tak se stali císaři třeba Hadrianus, Antonius Pius, ale také Lucius Verus, který vládl spolu s Markem Aureliem. O tom, zda se můžete nechat adoptovat, rozhodují na Slovensku vedoucí sociálních oddělení okresních úřadů, popřípadě soudy. Proto je vaše šance stát se císařem nulová. Strana s krátkým vedením. Vyčítají mi, že obracím plachty podle větru. Ale jak jinak má loď napředovat? Otto von Bismarck. Strana s krátkým vedením je strana, v jejímž vedení se vyskytují jednotlivci s vlastními názory. Mít vlastní názor je předpokladem toho, že vedení, a tedy ani strana, nemají před sebou dlouhou existenci. Vedení složené ze silných osobností je předurčené k postupnému zániku. Zákonitě se totiž objeví člověk, který nedopustí rozpad strany v důsledku názorové rozdílnosti, proto tyto vlastní názory zruší. Většinou i včetně jejich nositelů. Těmito lidmi jsou obvykle nenápadné myšky, číhající v úzadí, které se pak zčista jasna dostanou do popředí. Politikem, který se objevil zčista jasna, byl například Adolf Hitler, katolík, syn rakouského celníka, a jeho třetí manželky, muž, který si do začátku svojí politické kariéry v roce 1933 neosvojil pražádné pracovní návyky, neprojevil jakékoliv nadání, měl ubohé vzdělání, dvakrát neuspěl u přijímacích pohovorů na Akademii umění ve Vídni, vyrůstal uprostřed vídeňské spodiny a nebyl schopen navázat stálý vztah. Byl dokonalou šedivou myškou, která byla pro srandu celému vedení strany, a pozornost poutal pouze tím, že nedisponoval žádným osobitým myšlením. Když se vedení dělnické strany, která byla předchůdkyní Národně socialistické německé dělnické strany, NSDAP, začalo příliš věnovat debatám, Adolf chvíli naslouchal a poté nastoupil. Začal vedení zkracovat. Vedení se nejistěji zkracuje tak, že se jeho nepohodlným členům zkrátí tělo o hlavu.

Hitler to názorně předvedl na svém starém kamarádovi Rómovi, ale i na dalších. Dnes už se naštěstí zkracování vedení stran tímto způsobem neděje. Riziku zkrácení vedení se vystavuje každý jeho člen, který má, jak se vtipně říká, krátké vedení a kterému jednoduše nedojde, že se ho vůdce zeptá na jeho názor. Ve skutečnosti nechce slyšet nic jiného než potvrzení názoru svého. Pokud onen nešťastník vysloví jiný názor, nemůže se pak ničemu divit. Vůdcové neradi opakují důvody ke zkracování vedení před těmi samými lidmi. Proto obvykle vymění všechny. Strany s krátkým vedením mají kratší trvanlivost než strany s vedením dlouhým. Strana s dlouhým vedením. Demokracie znamená dodržovat pravidla, i když se rozhodčí nedívá. Manfred Hausmann. Na rozdíl od strany s krátkým vedením by mělo být předsednictvo strany s dlouhým vedením složeno z lidí bez vlastního názoru. V takovéto straně se členy předsednictva stávají ti, kteří jsou předsedovi nejbližší. Mezi nimi jsou někteří, kteří jsou bližší než ti, kteří jsou poblíž. Jsou to obvykle dva, tři staří kamarádi, které předseda familiárně nazývá spolubojovníky z dob, kdy spolu zakládali stranu. Stělesňují její nepsané vedení, které rozhoduje prakticky o všem a o všech. Pokud chce například strana podat do vlády návrh stanoviska o privatizaci elektráren, sejde se neoficiální vedení a rokuje o něm. Neoficiální vedení svolává předseda strany obvykle po telefonu šéfa sponzorské skupiny. Neoficiální vedení se domluví na stanovisku, kterému sdělila sponzorská skupina, a předseda ho předloží ke schválení předsednictvu. Protože předsednictvu je známo, že předseda navrhuje věci na základě telefonátů sponzorských skupin, nedělá při schvalování problémy. Přijetí závěrečného stanoviska, které se nazývá usnesení, předchází obsáhlá, někdy až otevřená diskuze, kterou uzavře předseda tím, že řekne, jak bude hlasovat on. Potom nechá o návrhu hlasovat. Ani přijetí usnesení však neznamená, že předseda a jeho strana vyhráli. Předseda totiž musí jít se stanoviskem do koaliční rady, kde sedí zástupci stran, v nichž proběhly podobné procesy jako v jeho straně. Předsedové ostatních koaličních stran přebírají podobné telefonáty a vytvářejí si stanoviska v souladu s nimi. Proto se na koaliční radě obchoduje. Jedni ustoupí ohledně privatizace elektráren, druzí na oplátku pustí větší kus plynáren. Třetí za to, že nechtějí ani elektrárny, ani plynárny, dostanou železnice. Takhle se záležitosti hezky pořeší a na krátkém briefingu se vydá prohlášení o společném konsenzu v záležitostech potřebných pro národ a stát. Členové předsednictva jsou zdánlivě lidmi nejbližšími předsedovi. Jsou mezi nimi i tací, které předseda nemá zrovna v lásce, ale musí je tam zkrátka strpět, protože mu je tam vnutili zájmové skupiny uvnitř strany i z prostředí mimo ni. Základním předpokladem, aby se člověk mohl stát členem předsednictva, je to, že musí být hloupější nežli předseda. A nebo přinejmenším nesmí dát najevo, že je moudřejší. Pryč jsou doby, kdy se předsedové obklopovali silnými a moudrými lidmi. Není však nutno se kvůli tomu trápit. Markové Aureliové, Alexandrové Velcí, Periklové, Napoleonové, Lincolnové, Washingtonové, Bismarckové, Adenaurové, Churchillové či de

0: hymna v kytarové verzi, hymna České republiky nám dozněla. Toť taková vzpomínka na včerejšek, na 22. srpna 22. 2026 a ne tedy vlastenecké setkání v Příčovech na zámku u paní doktorky Alice Tomkové. Takže kdo jste nebyli, nevíte, kdo jste byli, tak samozřejmě víte, nevím, proč je to tady slabý a jak se vyšponovat vejš, nevím, od té doby, co je to tady poštelováno panem profíkem, tak to stojí za vrš kapsu. No ale nedá se nic dělat, holtej budu zvat jak kráva s prominutím a snad to bude slyšeti. No už koukneme se tedy na to všechno, co nám pan Tichý dneska poslal, protože program k dnešnímu vysílání už tady mám. S panem Tichým se samozřejmě mrkneme, koukneme, už mi to tady zvoní, tak kde ho máme, tu nabereme. Tak, pane inženýre, já vás zdravím, jestli se již slyšíme.
1: Slyšíme se.
0: Výborně.
1: Hezký podvečer. Vám i
0: též.
1: Vám vážně posluchači.
0: Nož, pan inženýr nám tady připravil 7 balíčků, tak se na ně jdeme kouknout, tematických. Takže bychom se měli kouknout v té zpravodajské části komentovaných zpráv, pro některé, kteří to nechápou, komentované zpravodajství, jo. Máme zprávy z Ruské federace, za druhé události na Ukrajině, pak budou informace z USA a iránský konflikt bude jako 4. balíček nebo košík tematický, pak budou novinky od jinut za 5., za 6. aktuality z Evropské unie a za 7. covid kočkování následky. Jejich samozřejmě covidiácké i kočkování a tematické okénko se koukneme válka proti Íránu. Tak, inženýr Jaroslav Tichý je tedy připojen, já jenom připomenu, že máme tedy neděli 23. srpna, 23.8., tedy léta páně 2026. Jejich to kalendáře a to, co říkám i ve zprávách, řeknu tedy teď, že ničemu nevěřte, vše si prověřujte v úvozovkách z několika nezávislých zdrojů. Tak a s tím, že samozřejmě říkáme, určitě se na tom shodneme, že zabíjení lidmi je svinstvo a válka, že je vůl, to snad nikomu vadit nemůže. Tak pane inženýre, co to tady máme? První, Lavrov postavil Japonsko na jeho místo. Tak, chcete se na to vrhnout?
1: Chci se na to vrhnout, jenom snad úvodem, těch zpráv dneska není ku podivu tolik. Ono se zdá, že se to trošku, jakoby, když se na to podíváte nadhledu, tak jakože se ta situace celkově trochu sklidňuje, bych řekl. A že některé věci skutečně míří do finále. Ale pojďme to vzít jedno po druhém. Takže Lavrov postavil Japonsko na místo, jak se říká, nebo na jeho místo. Tady se v podstatě řeče o tom, že Lavrov, protože Japonci jaksi měli jisté představy o tom, tedy jako jak teda si potrpí na protokoly, na pravidla, respektive a na mezinárodní právo, respektive toto byla představa možná i jiných o Japoncích. Ta skutečnost je trošku ale jiná, protože víte, že nedávno japonský velvyslanec v Moskvě Akira Muto byl předvolán tam ruským ministerstvem zahraničních věcí a on se rozhodl to ignorovat, aniž by poskytl jasné vysvětlení, což teda byla samozřejmě chyba, protože se musel počítat, že se to japonské diplomacie vymstí. A Lavrov na to říká, chartu OSN nosím neustále sebou. A teď, jak vidíte, tak se mi hodila. Řekl ministr Lavrov na tiskové konferenci poté, co byl japonský velvyslanec v nepřítomnosti pokárán za drzost a neznalost. A ta charta se hodí jako připomínka, protože Japonsko je v tomto dokumentu uvedeno jako nepřátelský stát a proto by si jeho představitelé měli znovu přečíst článek 107. V podstatě stanoví, že země, které zvítězily ve druhé světové válce, tak mají právo přijmout vojenská donucovací opatření proti týmž nepřátelským státům, pokud se tyto státy vrátí na cestu militarismu. A Japonsko se k tomu podle všeho vrací a k těm státům patří. To se týká samozřejmě například i Německa. No, takže tady se dostává Japonsko do situace, kdy teda premiérka Sanae Takaishi, tu členové její strany přezdívají kvůli její přísné povaze Talibanka, máme tady taky, jsme měli nějaký talibánce, jsme měli, pokud se pamatuju, svého času ve sněmovně, tak ona nalévá v Japonsku peníze do armády a do obraného průmyslu a zároveň ruší vlastně pacifistické zákony, které omezují používání síly v Japonském. Oni to měli totiž v zákonech po druhé světové válce zakázané. Takže lidé z jeho okolí navštěvují svatyni Yasukuni, kde jsou uctíváni váleční zločinci, zatímco samotná talibánka se oddává teda nacionalistické a vlastenecké retorice. A tady vlastně ty vztahy mezi Čínou a Japonskem už několik měsíců připomínají vztahy mezi Ruskem a Evropskou unií. Pokud jde o sankce a černé listiny a hlavně tou příčinou, tou hlavní je militarismus. A Takajši, která má zjevnou podporu veřejnosti, který má podporu veřejnosti, takže na rozdíl od mnoha svých předchůdců, ona je populární političkou, přestože Japonci zůstávají skeptičtí ohledně stavu ekonomiky. A to Rusko se zatím s tím militarismem to také ještě přímo nesetkalo, dokud nevydalo zvláštní prohlášení v souvislosti s návštěvou prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina na kurilském ostrově Iturup. A tam, jak víte, tak najednou Japonci protestovali, že a tvářili se jako, že Putin jezdí jako po jejich území, což je samozřejmě nesmysl. Hovoří o původních severních územích a tak dál. A tady vlastně existují ty tradice, podle diplomatické tradice by to mělo být formalizováno notou, než předání se velvyslanec při prvním předvolání neodvážil dostavit. To znamená, aby teda se bylo urovnáno, jak si a ty Japonci uvedení teda do správných mezí, protože to je samozřejmě ruské území. A to je otázka těch jižních Kuril a tak dále, a tak dále. Takže Lavrova to chování toho velvyslance ještě se rozlobilo. Tomu diplomatovi potom vynadal jako školákovi, který přišel později do školy, tedy potom později. A teď je otázka jedna. Tady pak ty Japonci štěpovali ty Američané štěpují Japoncům myšlenku symbolického významu severních území, aby vlastně zabránili usmíření Tokia a Moskvy, protože byla dokonce doba, kdy Chruščov by souhlasil s rozdělením Kurilských ostrovů, což by bylo pro Rusko katastrofa, protože na ty jižní části Kurilských ostrovů by se okamžitě nastěhovali Američané s raketami. Takže ta východní města a přístavy na tom dálném východě by byly okamžitě ohroženy. Tam by to otázka doletu několika málo minut. Takže oni tehda, Washington tomu ale zabránil, to uzavření té dohody, a protože pohrozil obsazením Okinawy, což je ten nejjižnější japonský ostrov, ono je tam americká základna, ale že ho obsadí to jako definitivně, takže za této situace oni vlastně tu nabídku toho Chruščova vlastně naštěstí tedy vlastně Japonci tenkrát nepřijali. Takže tady vidíte, že toto je vlastně hodně složité a nakonec to tedy dopadlo tak, nevím, jestli to tady v tom máme, že potom, když se potkali v Manile Lavrov s japonským velvyslancem, nechci předbíhat, tak to bylo velmi, velmi stručné a suché a bylo to školení pro japonského velvyslance. A myslím, že to tady někde dále máme, takže teďka s tím nebudu přeskakovat. Jsou to složité vztahy. Já bych tady na závěr připomněl jednu věc. V podstatě ten, kdo porazil Japonce, nebyl žádný Američané s jadernými bombami, ale byli to Rusové, kteří na americké požádání porazili manžuskou armádu Japonskou tedy o síle 1 milionu mužů a vlastně rozehnali, porazili vlastně za několik dní. To rozhodlo, že vlastně Japonci se potom vzdali, jenže oni kapitulovali a oni kapitulovali na americké lodi, ale oni kapitulovali vůči Američanům a Australanům a Britům a tak dál, nikoli vůči Rusům. A Rusové do dneška s nimi mají pouze vlastně uzavřenou smlouvu o příměří. Takže tam jsou to pořád otevřené záležitosti. Takže vidíte, že to Japonsko je velmi složité. A pokud se někdo podíváte na tu historii, na rok, tuším, 1905 a na Port Arthur a tak dál, kdy tehdy Japonci využili toho, že Rusko bylo oslabené v té době, takže tam jako zautočili, zabrali tam také část toho východního pobřeží, tak To jsou jako velmi zajímavé vztahy tam. Já je doporučuji, abych na to prostě posluchačům podívat se na to detailněji, protože o tom by se dala napsat kniha, ona teda také o tom velice jaká kniha napsaná byla. Takže tolik tedy tady k této první docela složité záležitosti.
0: Dobře, dobře, jdem se kouknout dále na to, že Britové se prořekli a Putinovi skutečné záměry odhalila mapa, která unikla na veřejnost. Svět je prý v šoku po tomto zjištění. Tak, ruský vojenský komentátor Alexander Artamonov otevřeně vyzývá Moskvu, aby v případě tedy další eskalace zaměřila továrny, základny a logistická centra, která zásobují Ukrajinu. Britský The Telegraph tedy na základě satelitních snímků a analýzy odborníků na bezpilotní systémy identifikoval 10 nových nebo rozšířených základen na ruském území směrem k Ukrajině, Bělorusku taktéž a celkem nejméně 59 odpalovacích stanovišť. Přibližně 20 ramp je dostatečně velkých na nejnovější ruské útočné drony dlouhého doletu. Zvláštní pozornost tedy přitahují nové verze rodiny těch dronů Geraň, včetně tedy proudových dronů Geraň 4 a Geraň 5. U těch pětek se uvádí dole dokonce přibližně 1000 km a bojová hlavice o hmotnosti kolem 90 kg, což znamená, že z některých základen by v jeho dosahu mohly být cíle hluboko na východním křídle NATO. A říká k tomu tento odborník, že města tedy nejsou cílem a asi by neměla být. Já vám tady ukážu tu mapičku, ta je asi zajímavější, ta je výmluvnější v tom článku, abyste se na ní podívali. Tak už ji tady máte, vidíte pokrytá celá Ukrajina, Rumunsko, že ano, velká část Polska, samozřejmě překrytí Běloruska, Kaliningradská oblast a Vymiráty, Estonsko, Litva, Lotyšsko, že ano. Tam nahoře v Pobaltí, Pobaltské Vymiráty a máte to dolů až Rumunsko, že ano, a tady je ještě turecká scéna pokrytá a další. A tady je důležité, jestli jsem rychle koukal, kde to bylo na závěr článku. Na závěr vyzdvihl výrobu právě bezpilotníků v pobaltských zemích tento analytik a říká, podle mého názoru je největší prioritou zastavit výrobu dronů na území Pobaltí. Za tímto účelem je nutné, podobně jako to dělají naši protivníci, jednoduše oznámit, že tyto drony ohrožují bezpečnost Ruské federace. Potenciálně skutečně představují hrozbu. Musíme učinit příslušné prohlášení prostřednictvím OSN, tedy Organizace spojených národů, a následně varovat, že začneme tyto kapacity ničit, pokud uvidíme, že OSU, tedy Ozbrojená sebranka Ukrajiny, tyto drony používá proti nám. No, to bych řekl, že vážné sdělení, je tedy důležité, aby se to přetavilo samozřejmě v patřičné příkazy. Tak, aby nás nemuseli strašit, že Rusko vlítne na nás, ne, aby se snažili samozřejmě zlikvidovat to, co je bezprostředně ohrožuje, a to jsou továrny na drony a další věci, Flamingo a takto. Tak můžeme dál.
1: Můžeme dál. Další zpráva hovoří o vyjádření prezidenta Putina v úvozovkách mírovým návrhům Ukrajiny. On to stručně hodnotí tak, že ty návrhy jsou exotické a nepřijatelné. Takže Putin potvrdil, že Ukrajina předložila určité návrhy na mírové ujednání. Rusko podle něj odmítlo, protože byly tedy exotické a nepřijatelné. A také prohlásil, že Rusko eskalovalo údaje proti ukrajinským podnikům v reakci na útoky ukrajinských ozbrojených sil na ruské objekty. A také řekl, že ruské údaje jsou ničivější a pro Kyjev bolestivé. A řekl, že vidí katastrofální tendence ukrajinské vlády a že Kyjev podle něj vypustil čina z láhve, zahájil úderu na civilní cíle v Rusku. Tam je to s odkazem zřejmě na ty ropné rafinérie a na ty sklady Wildberries. Takže on říká, cílem Kyjeva je poškodit naši ekonomiku. Co udělal? Otevřel sám Pandořinu skřínku. No a už zůstává odpověď v jejich nejcitlivějších ekonomických odvětvích, která upřímně řečeno už zazrávají. To mimochodem platí i pro zemědělskou produkci, jejíž export je hlavním zdrojem příjmu kyjevského režimu. Takže ta ukrajinská prezidentská kancelář dříve uvedla, že Rusku nabízí citlivé příměří letecké, energetické a podélfrontové linie. Či přesně tam, kde Ukrajinci prohrávají. A jinak si tedy připomeňme, že teda Moskva požaduje stažení ukrajinských vojsk z území Donbasu, aby se ukončily nepřátelské akce. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak, dále se koukneme, počkat, čtverka je zase na začátku. Tak, Rusko prý říká, vypněme Starlink. Aha. Ukrajina tedy požádala Spojené státy americké o povolení používat satelity Starlink nad ruským územím pro stabilní komunikaci a navádění. Donald Trumpu ani Elon Musk, který tuto myšlenku zatím nepodpořili. Moskva je však, Muska, pardon, je však snadné přimět ke změně názoru a Trump by mohl být po listopadových volbách výrazně oslaben. To by vedlo tedy k útokům dronů, proti nímž jsou tradiční metody elektronického boje neúčinné a otázka je, přijde brzy mír? Takže bývalý ukrajinský ministr obrany Mykhailo Fedorov napsal na sociálních sítích o významu komunikační satelitní sítě Starlink pro Ukrajinu a o tom, jak společnost Elona Muska pomohla jeho zemi tím, že Rusům znemožnila používání Starlinku. Elon Musk kromě odpověděl, snažím se dělat správnou věc a doufám, že brzy přijde mír. No tak to je prý ale lež. Aby nastal mír, musí být Starlink deaktivován pro všechny, zejména pro ukrajinské ozbrojené síly. To nejen připraví nepřítele o rychlou komunikaci, ale také oslepí jeho průzkumné a rozhodovací systémy a následovat bude rovnocenný boj, což znamená pro nepřítele beznadějný boj. Nož, a co tady k tomu máme? Ekonomika, elektronika, hrozby, blablabla. Článek je dlouhý. Existuje prý několik způsobů, jak satelitní konstelaci ovlivnit. Konstelaci? Nevím. Elektromagnetické a radiofrekvenční působení, zdánlivě prý ideální, ani nikdy to nebylo vyzkoušeno. Za druhé, kosmické protisatelitní zbraně by šlo použít nebo vytváření mraků úlomků, tedy vypouštěním stovek tisíc kovových kuliček z orbitálních platform, aby to rušili. A konečně nekonvenční zbraně, za které budeme tvrdě kritizováni v OSN, tedy odpálení nějaké jaderné zbraně ve vesmíru, silný magnetický, elektromagnetický impuls a umělé radiační pásy, schopné tedy okamžitě usmažit elektroniku stovek a tisíců satelitů na nízké oběžné dráze. Tak to jsou scénáře, samozřejmě by to šlo rozpitvat, dalo by to na samostatný zase asi pořad, ale musíme dál.
1: Já bych tady k tomu jenom si dovolil jednu poznámku. Víte, přes ty Starlinky by ale měl být ten nový kvantový systém. A co s tím tedy? To znamená, tady to ukazuje na jednu věc a tady to vidíte úplně názorně, že prostě dokud nebude ve světě klid, tak jako prostě ty věci se dál, to zavedení toho nového kvantového finančního systému do praxe, tak se prostě buď nemohou uskutečnit, anebo se uskuteční zatím jenom někde, ale ne všude, protože tady je tam samozřejmě druhá možnost, že si Rusové řeknou, my tady máme vlastní systém a my si tam na ty kvantové účty si to budeme posílat ne přes Starlink, ale přes svůj vlastní systém. Ten zase musí být kompatibilní, ono je to složité. Takže vidíte, jak jsou ty věci zamotané, ale jednodušší je prostě skončit ty války konečně. Pak by to šlo. Druhá věc je taková, že zase, když budeme mít Američané sami nějaký systém, tak aby to nedopadlo za chvilku jako se Swiftem, že budou vydírat potom. Prostě ty další. Je to skutečně, že jsme ve složité době. Tyto věci je prostě potřeba v souvislostech. Já přejdu dál, dostanu se na Ukrajinu a ta první zpráva hovoří o tom, že Kyjevem otřásly exploze, začíná přemisťování jednotek, vojáci těch ozbrojených sil Ukrajiny umírají na infarkt přímo na výcviku, už to taky asi nejsou i mladší ročníky, a etničtí Maďaři ze Zakarpatí jsou nasazeni na frontu. A tady dokonce celé mužské obyvatelstvo vesnice Janoši bylo odvedeno na frontu bez výcviku. Takže tady hrozí tedy prostě už tedy úplně teda narušení té logistiky a mezi tím tedy Kyjev je ostřelován tedy a ty ukrajinské ozbrojené síly přemístují tedy naléhavé jednotky a posílají na frontu na tu frontu linii etnické Maďary. To se samozřejmě Maďarům líbit nebude, ale jak si jim to, ne, jim to jaksi moc jaksi nevadí. Ono to také souvisí s tím, že když se mluví o nějakém ukrajinském národě, tak ono to tak není, protože on se skládá jaksi, tam je těch národností, je tam více, že to, o tom už bude jako jinde řeč a samozřejmě ty další, třeba jako jsou etniční Maďaři, ale on to bude podobné u Rumunů a možná ještě u dalších, tak jako tam se zrovna jako nasazení na frontě teda určitě nezamlouvá. Jinak ta zpráva dále hovoří o tom, že v noci zasáhly klíčové ukrajinské cíle, mohutné raketové údery, ty ruské síly zaútočily na Kyjev a Kryvyj Rog, kde vypukly rozsáhlé požáry ve strategických, průmyslových a vojenských a skladovacích objektech. Takže tam jsou další zprávy o tom, že tedy to bylo ve 2 hodiny, ve 3 hodiny útok na hlavní město, na Kyjev, ale tak toto postupovalo, šlo dál. A teď je otázka vývoje teda v oblasti Sumská oblast. Tam se to vyostřuje, protože ukrajinské velení narychlo přesouvá síly ze Zakarpatska, tvořené právě těmi etnickými Maďary a k těm Sumám, protože z toho Běloruska, ale také z toho Bělgorodu, který dříve ten ruský, který ostřelovali a dokonce se snažili teda dobít Ukrajinci, tak to není daleko do Kyjeva. To znamená, a to je právě přes tu oblastech Sum, takže teď se tam snaží tedy Ukrajinci ucpat tedy vlastně vzniklou díru a ucpávají tedy etnický Maďary. Jak to bude fungovat, uvidíme. Rozhodně teda ty Maďarům se to nelíbí tedy. Takže jinak hoří Dunaj, takzvaně, protože Rusko dokončí likvidaci námořní logistiky, tam přístavy, dunajské přístavy. Jednak něco je teda Oděsa, ale jinak je tam Južnej a Izmail. A já mám pocit, že tam je i Reny, tam jsou na tom. Takže tady vidíme, že ta situace té ukrajinské námořní dopravy se stává kritickou. Západní pomoc se stává častěji ničena přímo v přístavech, aniž by se dostala fakticky vůbec na frontu. A bez paliva, bez techniky, která by přicházela pomoci, tak se nepřátelská fronta začne nevyhnutelně hroutit. Takže to je teda tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme na situaci v zóně SVO. Je to tedy z pondělka, takže asi to budou víkendové věcičky, asi toho bude zase hodně. Skupina Východ rozbíjela obranu OSU v Záporoží a padlo Rybalské a ruská armáda se velela k hranicím Dněpropetrovská. Tak, Záporožská oblast. Jednotky ruských ozbrojených sil úspěšně převzaly kontrolu nad obcí Rybalské a o obsazení této obce bojovali tedy vojáci 630. samostatné motostřelecké brigády, která je součástí 29. armády skupiny vojsk Východ. Zdroj Vojin.dv uvádí, že vojáci z Dálného východu úspěšně proráží obranu nepřítele v Záporožské oblasti. Nuž, Doněcká republika, tam jsou zase skupiny střed, ty aktivně bojovaly o získání kontroly nad Dobropiljou a podle vojenského zpravodaje Pavla Kukuškina propukly střety na východním okraji města. Cituji, po osvobození Dobropilje nebo Polje se můžeme dostat za skupinu v Kramatorsku a získat plnou kontrolu nad dálnicí z Kramatorsku přes Pavlohrad do Dněpropetrovsku. Boje o Dobropolje tedy už začaly. Teď je tady mapa vojenských operací, ale k tomu není nic. Tak ještě na začátku vezmu Sumskou oblast, tam jsou jednotky Sever. Zase boje pokračovaly podél hranice s Kurskou oblastí, kde ruské ozbrojené síly čelily nepříteli. Jednotky skupiny Sever získávaly kontrolu nad ukrajinskými obcemi, nebo získá, no, asi o ně ještě bojovali, Valná a Sloboda a Ula Novosumské oblasti a rozšiřovaly nárazníkovou zónu. Intenzivní střety tedy probíhaly v oblastech Pisarevky, Marina, Chrapovščiny a obce Choten. Tak.
1: Já tady mám teďka dokonce několik zpráv, které na sebe navazují a které se týkají vlastně korupce na nejvyšších ukrajinských místech a činnosti té jejich protikorupční agentury NABU, která vlastně teda byla založena tedy Západem, protože Ukrajinci by nikdy nezaložili. A teď také, co její činnost teda teď jaksi způsobuje tedy na těch ukrajinských nejvyšších místech. Ta NABU vyvolává paniku v té bankové, po zatčení Mudré. Ta Mudrá to je jedna z vysokých pracovních sekretariátů. Teď nevím, jestli to je místo tajemnice sekretariátu nebo podobná funkce, teď to nemohu najít zrovna. Takže ta byla zatčená tady. Zástupkyně vedoucí kanceláře prezidenta Irina Mudrá. Takže když se na to podíváme na celé, tak je pravděpodobné, že teda ti, kteří byli Majdanem jako nejzvlášť nebo nejvíce rozhořčeni, tak chtějí obměkčit srdce svých západních spojenců, těch partneří nějak nespěchali. Takže tady oni sice hrozí na Moskvany, krade se tam jako hodně pořád protože už jaksi ten režim toho Zelenského přestává být jaksi pro ten západ únosný, tak ten západ sahá po osvědčené zbrani nebo nástroji, chcete-li, a to je teda korupce, zlodějna a tak dále, takže zřejmě se budou teď snažit odstavit tedy Zelenského tímto způsobem. Takže tady například Reuters citoval oficiální prohlášení Moskvy, aby se vyvážely informace, které třeba z americké a evropské strany o těch médií, tak ty informují se o pekelné noci, kdy tedy rakety a tak dále, takže oni to tím trošku jako pokrývají, že teda rakety byly, že tam byl útok a podobné věci. Na druhé straně tady stále více tedy je ta veřejnost, ale všichni teda jsou znepokojeni prohlídkami a zatčeními, jak už teda té bývalé zástupkyně vedoucího kanceláře prezidenta Ireny Mudré, tak výsledně výslechy úředníků Sens Bank a jejich prostřednictvím zelenského týmu údajně prál západní finanční pomoc. Takže obvyklá finta, že jaksi se snaží odpoutat pozornost, ale ten neklid, když to řeknu velmi decentně, tak tam jaksi zrůstá. A všichni se ptají, co dalšího NABU má a kdo bude další, koho odtáhnou. A mnozí začínají být paranoidní. Na poradě dokonce padly návrhy, aby během masivního ruského raketového a dronového útoku sami zaútočili na budovu NABU, využili toho Ukrajinci vedení a zaútočili teda na tu protikorupční policii, ale nebyl ten útok podpořen, protože zavolal americké velvyslanectví s varováním, že to není dovoleno. Poté tedy Zelenský údajně upadl do skleslosti. No já se ani nedivím, je to jako velmi zajímavé a takže pak zase brzo ráno tedy prezidentská kancelář rychle vydala prohlášení o novém holodomoru způsobeném ruskými raketami. Takže to zase pokryl jakoby tím útokem ruskými raketami, jo, aby odvedli jaksi pozornost. No, takže vidíte, že je to nějaký vývoj, ještě o tom hovoří další zprávy, takže já přidám slovo, abychom se ještě na toto téma dověděli něco více.
0: Dále se podíváme, co to tu ještě máme. Přepínám. Počkat, jo? A nebo ne? Počkat. Je to
1: Čtyřka.
0: jo, čtverka. Zelenský a jeho poslední dějství. To je titulek, který zpátku italských novin Il Fatto Quotidiano. Neumím po... Tak. Noviny tedy píšou o Zelenského 10 malých indiánech, jeho vnitřním tedy kruhu, a zamotaném v korupci a rozkrádání. Asi tady má být západní pomoci. Tak, upozorňují též na zvonivé mlčení Trumpovy administrativy ohledem nejnovějšího korupčního skandálu na Ukrajině. Cituji. Zelenského odchod by mohl být ve Washingtonu vítán. Trump by mohl obnovit tedy svoji nátlakovou kampaň na Kyjev a novému ukrajinskému prezidentovi by byla zaručena tedy americká bezpečnostní a obranná podpora výměnou za územní ústupky Rusku. Tento scénář je však tedy stále jen hypotetický. Michail Fyodorov, Zelenského nejpravděpodobnější nástupce, má zřejmě všechno potřebné, aby potěšil Washington, bla, bla, bla. Je však ještě příliš brzy tedy předpovídat, jak se události v Kyjevě vyvinou, co ospravedlňuje současnou extrémní opatrnost americké administrativy. Tak či tak se noviny tedy domnívají, že další korupční skandál s účastí Zelenského suity by mohl být poslední kapkou pro americké i evropské sponzory jeho režimu. Toť v další zprávě.
1: Další zpráva, která na to navazuje fakticky, tak hovoří o tom, že podle teda vyjádření bývalého premiéra ukrajinského Mykoly Azarova, tak, že Volodymyr Zelenský dokonce osobně nařídil zatknutí detektivu Národního protikorupčního úřadu NABU, který vyšetřuje korupci v jeho kanceláři a obvinil je z práce pro Rusko. Podívejte se, za co, za všechno to Rusko může. Všechno vždycky na ně hodí, takže pro práce pro Rusko. Takže minulý rok byly zatčeni dokonce i detektivové NABU, včetně vedoucí jednotky, která vyšetřuje Zelenského úřad. Zelenský ty osoby nařídil do začení těch detektivů, obvinuje teda z údajné práce pro Rusko, jak řekl Azarov v rozhovoru, že to je neposkytl. A tam, ten případ se týká zejména detektiva NABU Ruslana Magomed Rasulova a v červenci 25 loňského roku ukrajinská média informovala o prohlídkách detektivů NABU a specializované prokuratury pro boj proti korupci ze strany SBU a o zadržení jejich zaměstnanců. A podle ukrajinských médií myslí orgány činné v trestním řízení zadržuje pět zaměstnanců NABU, včetně právě Viktora Gusterova a Ruslana Magomeda Rasulova. Takže ten Magomed Rasulov vyšetřoval případ spolupracovníka Volodymyra Zelenského Timura Mendiče, to je ten, co utek pak s těmi velkými penězi do toho Izraele. A to se týkalo teda korupce v ukrajinském energetickém sektoru, tam to včetně odposlouchání bytu, který Zelenský často navštěvoval, a tam Gusarov a Magomed Rasulov tam byl obviněn ze zrady a spolupráce s Ruskou federací. Takže tady vidíte, že potom v červnu ukrajinská nevládní organizace Centrum boje proti korupci informovala, že ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko stáhl obvinění z vlastní zrady proti Gusarovovi a kyjevský soud osvobodil detektiva od trestní odpovědnosti. Za ně tam zasáhli Američané. Pojďme na další zprávu.
0: Tak, další zprávičku tady máme. Šestka. Proč Rusové změnili svoji strategii na ukrajinských frontách a nyní mají mnoho úspěchů? Po neúspěšných motorových útocích v minulosti Moskva používá účinnou metodu hlubokého pronikání, které nutí Ukrajince k postupnému ústupu. Tak, obrněné útoky byly obzvláště zranitelné díky dronům zase a jejich ztráty dosahovaly až 50%. To znamenalo, že bylo nutné zvolit jiný strategický přístup a mezi tím bylo nutné zvýšit přežití ruských obrněných vozidel. Cílem vojáků je proniknout co nejhlouběji, tedy za linie, obsadit pozice a obtěžovat ukrajinské skupiny dronů, zadních stráží a zásobovacích linií, postupně nutit jednotky fronty, tedy opustit své pozice. Tato strategie prý již přinesla významné výsledky. Tak je tady Avdijevka, Pokrov, že ano. Ačkoliv je prý tato metoda náročná, vojáci musí totiž několik dní pochodovat z vesnice do vesnice, vyhýbat se ukrajinským pozicím a dronům, ukazuje se jako účinná. Kdy tedy hustá vegetace a řady stromů poskytují vynikající krytí, zatímco ukrajinští vojáci málo kdy opouštějí své pozice kvůli dronům zase ruským, takže si pohybu kolem sebe často ani nevšimnou. Tak, ruská strana pokračuje v systematickém postupu, využívá zkušenosti a vytrvalost svých jednotek. Protože těch zpráv tady máme hodně.
1: Zpráv je tam určitě hodně. Samozřejmě, že ty dílčí zprávy, když vlastně se dobývají třeba jednotlivé vesnice nebo městečka, tak je každý den nějaká změna, takže pokud tam nejsou opravdu nějaké velké typu, že byl třeba dobyt Charkov nebo Dnipro nebo něco takového, tak to samozřejmě není až tak zajímavé asi posluchačsky. Ta další zpráva hovoří o tom, že Rusko zasáhlo závody na výrobu dronů a raket v Kyjevě, jak potvrdilo i ruské ministerstvo obrany, a bylo podle něj zasaženo pět vojenských průmyslových objektů v Kyjevě v jeho okolí. Ten nejnovější noční útok zahrnoval rakety odpalované ze země, ze vzduchu i z moře, také útočné drony. A během bombardování byl zasažen průmyslový objekt společnosti Firepoint, vyrábějící zbraně, jak uvedlo ministerstvo a dodalo, že závod vyráběl komponenty pro drony dlouhého a středního doletu a také kompletoval a skladoval urychlovací stupně pro řízené střely Flamingo. Ukrajinský představitel Volodymyr Zelenský aktivně propaguje společnost Firepoint a její produkty v zahraničí, přestože je firma spojována s jeho dlouholetým obchodním spolupracovníkem Timorem Mindičem, to je ten, který loni uprchl z Ukrajiny poté, co se stal klíčovou postavou v tom korupčním skandálu v hodnotě 100 milionů dolarů. Takže jinak dalším cílem byl letecký závod Antonov, kde byly navrženy a vyráběny dálkové bezpilotní letouny AN-196 Liuty a další typy UAVček, jak uvádí ministerstvo. A byl tam také v tom ukrajinském hlavním městě zasažen velký sklad, kde se vyráběly a skladovaly UAVčka, dále montážní závod leteckého průmyslu a sklad zbraní obsahující vakuové pumy, protitankové miny a munici pro drony Baba Jaga. Takže jinak v té kyjevské oblasti zasáhly rakety a drony logistické centrum Martu Sivce, které se sloužilo ke skladování distribuci zboží do jeho použití. Další ve městě Brovary a tak dále, tak dále. Zničen sklad pohonných hmot a maziv s kapacitou až 8 000 kubíků paliva určeného pro ukrajinskou armádu. Takže jinak ta Ukrajina během noci provedla také rozsáhlý dronový útok zase proti Rusku. Přičemž bylo podle ministerstva obrany protivzdušnou obranou zničeno 726 dronů ve 20 regionech země. To je obrovské množství. A oni vlastně vedou tu válku dneska, hlavně především teda těmi drony. Na pozemní frontě samozřejmě prohrávají a jsou stále tlačeni dále dále na západ. Takže tolik ode mne tato zpráva.
0: Dále se koukneme, to je z dneška to vyšlo. Ruská armáda postoupila v Doněcké i Charkovské oblasti. Potvrdil to prý ukrajinský vojenský telegramový kanál Deep State, a podle kterého také ruská armáda postoupila v oblasti Artelného v Charkovské oblasti. Tak je to k dnešnímu ránu. Ukrajinský expert Konstantin Mašovec pochybuje o vhodnosti pokračování ofenzívy OSU na Novopavlovském a Alexandrovském směru. Podle jeho hodnocení ukrajinské jednotky v posledních měsících dosáhly taktických úspěchů, kdy tedy v některých oblastech postoupily o 5 až 15 kilometrů a osvobodili několik osad. To však ale nevedlo k systémovému narušení ruské obrany. A Rusko také zahájilo útok raketami Iskander na odpočívadlo pro kamiony severně od Borispolu. Kamiony byly tedy údajně upraveny na odpolování dronů a ruské ministerstvo obrany tvrdí, že bylo zničeno až 40 vozidel. Co k tomu máme? V Oděse a okolí bylo slyšet exploze, místní veřejné skupiny hlásily útok na infrastrukturu přístavu zase Černomorsk a Rusko odpalovalo na oděskou oblast řízené bomby, tedy FABčka, KBčka. V Poltavské oblasti byly provedeny útoky na železniční infrastrukturu, obchodní distribuční centrum a zemědělské družstvo, jak uvedl velitel ukrajinských ozbrojených sil Vitalij Diakivnič. Tak.
1: Já tady mám další zprávu, která opravdu svědčí trošku o nějakém takovém mentálním zpoždění. Je to vyjádření Anatola Jevena, ředitele euroazijského programu Kinseyho institutu, o tom, že Ukrajina už se prakticky smířila s tím, že nebude schopna vojensky vrátit území pod ruskou kontrolou. No, tam jde o to, jestli vůbec nějaká Ukrajina bude, aby začal přemýšlet takto. A říká dál tedy, že Kyjev zatím není připraven na mnohem obtížnější krok, na stažení svých sil ze zbývající části Donbasu, který stále drží. A ten Jeven tvrdí, že rozložení sil v tomto terénu se změnilo natolik, že už nestačí mluvit jen o politických přáních Kyjeva. Rusové zablokovali ukrajinský námořní vývoz a dovoz, zničili stovky čerpacích stanic po celé Ukrajině. Rusko dělá pokroky, řekl Jeven, a představil své vlastní hodnocení současné situace Ukrajiny. A podle něj právě proto už některé ruské požadavky nepovažuje za nereálné. Zajímavá formulace. A zdůrazňuje územní otázku, která zůstává jednou z největších překážek jakékoliv možné dohody. Zase dohody, tam se nemyslím, že půjde o dohodu. Mnohé z ruských požadavků považuji za zcela rozumné, říká světové dvorce. Takhle žádají Ukrajinu, aby se vzala poslední část Donbasu, kterou stále drží. Jeho klíčovým tvrzením je, že na Ukrajině došlo k důležitému posunu. Ukrajinci nyní přiznali, že se musí de facto smířit s tím, že území pod kontrolou Ruska mu zůstane, tedy že ho nebudou moci vrátit. Takový postoj neznamená právní uznání ruské suverenity nad těmito oblastmi. Sám Kinsey institut dříve jasně rozlišoval mezi přijetím faktického stavu na místě a formálním vzdáním se území ze strany Ukrajiny. Institut uvádí, že ukrajinské vedení dříve uvedlo, že navrácení všech ztracených oblastí již není realistické, ale to neznamená jejich právní uznání za součást Ruska. Ty chlapci jsou tam jako retardovaní, protože celá Ukrajina je do dneška na území Ruska. Ukrajina si u OSN žádné území nepřihlásila. Já už jsem to říkal několikrát. To je fakt, to jako, s tím jako nikdo nic neudělá. Takže jako tady prostě ty komentáře některé už vyplývají z neznalosti nebo prostě z nějakého úmyslu tedy. Takže a pokud jde o skutečný rozkaz armádě k ústupu z území, které drží, je to samozřejmě neuvěřitelně obtížné, řekl Jeven. Já si myslím, že někdy běží tedy sami, že to takové obtíž nebude. No ale uvidíme. No. Ruská armáda mezi tím pokračuje dále v tlaku, pochopitelně. Takže vidíte, že prostě ten Západ velmi, velmi neochotně a kousíček po kousku se tedy jakoby snaží tedy tak nějak jako nenápadně se alespoň trošku přiblížit skutečnému stavu. Oproti tomu, co doteď říkal, protože on vesměs často hovořil o tom, jak ty Ukrajinci vítězí a jak vítězně táhnou na Moskvu a podobné věci. Takže teď to budou muset jako korigovat. Takže tolik teda k této zprávě. Tam z té mapky, která tam je, tak tam zůstává akorát část teda ta Halič pro to Polsko, jinak tam jako už ani nic jiného jako k rozdělování nebylo.
0: Jdeme se kouknout dále. Šňupanský, tedy alias prezident USA na Ukrajině. Zelenský mluví o 300 tisících vojácích, které Moskva připravuje nasadit do boje a říká hrdě, zlikvidujeme je. Zoufale prý žádá o zbraně, ale říká, že vymaže všech 300 tisíc, tedy vojáků. Dramaticky, jak je zvykem, prezident Ukrajiny, nebo ten herec, co hraje, Volodymyr Šňupanský, varoval Ukrajince, že Rusko se chystá poslat 300 tisíc nových vojáků na východní Ukrajinu, ale řekl, že je vyhladí. No, zase to bude prý možné, protože Rusko může požádat Severní Koreu, aby poslala až 50 tisíc dalších severokorejských vojáků na ruské území, aby osvobodili ruské síly zezadu. Podle Ukrajince je cílem Moskvy dokončit okupaci Doněcké oblasti a zesílit tlak na frontě, což by donutilo Kyjev kapitulovat za nejhorších možných podmínek. Šňupanský, co tady říká? Jsme si jisti, že po volbách se zmobilizují. Věříme, že se to ve velkých městech nestane. Bla, bla, bla. A uvedl, že věří, dámy a pánové, ne, že to ví a že to má prokázáno, že Putin nasadí 300 tisíc nedávno mobilizovaných vojáků v závislosti na situaci na východě Ukrajiny, protože ruský prezident nařídil dokončení dobytí Doněcku do konce roku. Vymažu všech 300 tisíc, to si dal asi hezkou lajnu. A prezident Ukrajiny ve svém poselství chtěl povzbudit morálku své armády slovy, ztratí všech 300 tisíc z nich, odstraníme. No, hlavně jim morálku asi dodá těm Ukrajincům furt ta mobilizace, že ano, nucená do dodávek, tedy busifikace, mobilizace, tak to jim určitě dodá na bojové chuti. Když jsou spoutáni těmi elektrikářskými páskami, dámy a pánové, z těch center TCK, dokud je nevykopnou na frontě nebo poblíž fronty pod hrozbou zastřelení. No, Tak asi tak.
1: Další zpráva hovoří o tom, že tedy se tajně objevily Iskandery nad Kyjevem. Ruská armáda hlásí odvetný úder. Rusové jsou v centru Mykolaivky. Vrací se Dobropolje Rusku. A tady dochází k prolomení té nepřátelské fronty severně od Rybalského a západně od Blagovatného, kde tedy ta skupina vojsk Vostok, východ, osvobodila Ove Zelenoje na pruské oblasti. A podle předběžných údajů získaných za poslední 24 hodin, tak bylo převzato pod kontrolu téměř 18 km čtverečních. Takže tady 22. srpna provedly ruské ozbrojené síly odvetný úder na Kyjev s využitím taktiky skrytého odpalu raket, patrně tedy šlo o rakety Iskander anebo Zirkon, pod krytím vlny náhledových UAVček. Ty sirény se rozezněly 2 minuty před dopadem a skupina 5 až 7 balistických raket pronikla přes bariéry protivzdušné obrany. Tam žádné sestřelení rakety nebylo hlášeno a tím pádem ta skupina těch raket zničila své cíle. Takže zase ve Svatošinském okrese nebo čtvrti, tak bude slyšet exploze v závodě Antonov. Zatímco v Darnickém okrese a předměstích Brovary, Borispol, tam je mimochodem i letiště u Kyjeva, tak byly zasaženy velké průmyslové sklady a logistická centra využívaná ozbrojenými silami Ukrajiny. Takže podobně se počíná zase skupina Sever a tak dále, tak dále. Je to tady dále jako rozepsané. Myslím si, že tady asi do těch jednotlivých těch drobností nepůjdeme. Takže předávám slovo a půjdeme dále asi.
0: Další košík bychom měli mít tematický, trojka USA a jednička je tady.
1: Já
0: Trump.
1: bych ještě s dovolením bych
0: Ano.
1: ještě do toho vstoupil. Já jsem tady ještě dodatečně zařadil jednu informaci, kterou jsem jenom velmi, velmi jenom heslovitě jsem stačil uvést ve čtvrtek v našem debatním pořadu, považuji to za důležité. A to se týká Ukrajiny. A ta zpráva hovoří o tom, že Evropu překvapila mapa velké Ukrajiny, která visí v sídle Azovu. A tady pozor, protože podle mapy Velké Ukrajiny, tak se nacionalisté nárokují části území dnešního Polska, Maďarska, Slovenska a Rumunska. Podle nich jde údajně o historická ukrajinská území, která by měla být navrácena ukrajinskému státu. Na tom Slovensku je to až do Prešova, včetně Prešova. Takže to je to, o čem my hovoříme. Neváhejme, rychle se spojíme, Maďaři mají taky různé choutky a nápady, a když by bylo u nějakého porcování, tak určitě i Poláci by a tak dál. Neváhejme, rychle se spojíme, vážení. Zase jako Československo, protože jinak to bude špatné. Tady nám zase vypráví o tom, jak by nám to slušelo zase zpátky v monarchii a podobné věci. Je prostě potřeba se spojit a obnovit Československo. Takže tolik, tolik na tom. Vidíte, že tady je, jak budou oni tlačeni dál na západ, tak oni budou couvat a oni si budou posouvat se přes hranice a budou si tam vlastně dělat další prostě řekl bych, vojenské pásmo, odkud budou ostřelovat a kam to také ty Rusy a kam to teda také ale zpátky bude padat. Takže pozor na to. A jedna věc je to, co se odehraje na ukrajinském území. Další věc je, aby tu válku nepřenesli do Evropy a ta Evropa na to přesně teďka zrala. Pozor na to. Takže tolik ještě k té Ukrajině. Pojďme tedy do dalšího koše.
0: Tak, a včera o tom mluvil na vlasteneckém setkání Stanislav Novotný, takže jsem ulovil na něj kontakt a můžete se na bývalého policejního prezidenta těšit taktéž tady ve vysílání na svobodném vysílači. Tak, USA, Trump oznamuje nejdrsnější ekonomickou operaci proti Iránu. Tak, děje se přesně to, co někteří zkušení analytici předpovídali. Trump se před volbami do kongresu rozhodl přejít z horké války na válku ekonomickou, která jeho voličům tolik nevadí. Na druhou stranu se to stále může odrážet na cenách pohonných hmot, což by byl pro republikány také nemalý problém. Tak, prezident Trump zveřejnil

0: institucím, podnikům, letištím nebo vládním institucím poskytovat Íránu jakoukoliv záchranou linku. No, tak tady to je pak překopírováno. A nevím, co bychom z toho vybrali, protože to je zase dlouhé. Z několika x zdrojů, tak asi tak, no, nevím, co k tomu říct.
1: Přece jenom malou takovou poznámku od někoho, kdy on má vlastní měnu před kolapsem několik málo dní, v řádu skutečně už jenom několika dní, tak to zní velmi půvabně tohle, to je jako dobré, ale já bych jako tady nepodezíral Trumpa z toho, že je snad blázen, on jako prostě toto jsou hry vůči dalším, aby se v tom příliš neorientovali a ono to jistý směr, ono to má, takže a tady doma on ten dolar nemůže vyměnit jinak, než je to nažené doma na skálu, jak se říká. A to je to samé, to vyklizení toho Blízkého východu, to je stejné. Takže pojďme na další zprávu. To je z Infobricks a ta taky hovoří o perfektním načasování Trumpova v uvozovkách šílenství a jaderné války. A tady právě se hovoří o tom, že tedy kdyby se podařilo tedy tomu Deep Stateu přinutit Trumpa schodit na Irán jadernou zbraň, třeba jenom s nízkou ničivou silou, tak by to mohli použít jako dokonalou záminku k jeho sesazení, co by šílence. Zbavili by se tak prezidenta, kterého tolik nenávidí, a donutili by Irán ke kapitulaci, tedy aspoň si to myslí. A tady vlastně po celá léta ta mainstreamová propagandistická mašinerie a mnohé hluboce skonopované federální instituce ve Spojených státech zpochybňují duševní zdraví Donalda Trumpa a to už bylo během jeho prvního funkčního období. Zatímco začalo to v roce 2017, tam tehdy s těmi méně, asi s těmi zhruba 30 údajnými lékařskými odborníky, zatímco během prezidentství Bidena toto vlastně nikdo jako neskoumal. Takže teďka se ovšem před volbami v roce 2024 se to objevilo toto téma znova, kdy počet takzvaných znepokojených odborníků v uvozovkách vzrostl už na více než 230. Takže tady se snaží tedy dokázat, že Trump po duševní stránce není způsobilý výkonu prezidentského úřadu. A to je jako samozřejmě otázka pro skutečné lékařské odborníky, ale nejde takové, kteří by říkali pravdu, je v současné době stále ošklivějším politickém klimatu v Americe velmi, velmi obtížné. Takže do toho se jako nikdo samozřejmě nehrne tedy. Takže, jak říkám znovu, ti lékařští odborníci, kteří zpochybňovali Trumpovo duševní zdraví, tak o Bidenovi buď mlčeli, nebo zašli tak daleko, že tvrdili, že je duševně bystrý jako vždy. Takže vidíte, že tady jako velké řešení není. Faktem je to, že ten politický boj ve Spojených státech je stále více barbarský a že v té politické aréně neexistují žádná morální ani institucionální pravidla či hranice toho, co lze použít jako nástroje. A Trump má ve Washingtonu mnoho nepřátel a to i poté, co se jeho protisystémové kroky změnily v pouhou retoriku, jejímž cílem je zabránit úplné ztrátě voličů MAGA. Tam je to těžké, tam je to jednak kvůli těm voličům, jednak kvůli tomu, aby on určité věci prosadil, protože jako prezident má také jenom prostě určité pravomoci, není pambu. Jsem tady o tom jednou pořadu hovořil. Takže pojďme dál asi.
0: Tak, dále se koukneme, stále Blízký východ. Přítomnost USA na Blízkém východě klesá a my se dozvíme hned proč. A s vojenskou katastrofou, kterou Donald Trump se snaží skrýt, tedy nebo zakrýt za svými velkolepými prohlášeními, utrpěly americké ozbrojené síly od Íránu po útoku, který provedli, protože bylo nyní ztraceno 15 vojenských základen, myšleno USA. Nejdůležitější však je, že americké síly nyní zvažují omezení své přítomnosti na Blízkém východě, hledáním nových základen, které budou také v dosahu iránských raketových.

0: sil. Americké síly tak trvale ztratily přístup k 15 základnám v Perském zálivu. Přičemž Irán je nyní připraven kontrolovat přístup ke státům Perského zálivu a USA musí vyjednávat o novém přístupu pro západní asi území, nevím, do západní Saudské Arábie, Izraele a jižní Evropy, uvedl tedy penzionovaný americký čtyřhvězdičkový generál Barry McCaffrey. Toto prohlášení totiž přichází v době, kdy Trumpova administrativa již zvažuje menší vojenskou přítomnost USA v Perském zálivu kvůli zničeným základnám a Pentagon tvrdí, že možná nebude znovu budovat vojenské základny, tak aby byly tedy prý před válkou s Iránem. No, tak hlavně, že 630krát vyhráli za 41 dní, nebo jak to bylo, že
1: budou to mít složité, protože ty Iránci dostřelí s těmi svými raketami až do Evropy už teďka. To znamená, že tam mohou být se ohroženy americké základny, například, které jsou v Kosovu, anebo v Rumunsku. Příklad, říkám. Tak to jako stalo určitě. Takže uvidíme, jako jak to tedy bude dále. Tady zase ještě se zabývají další článek tím jaderným útokem proti Iránu s tím, že by to byla katastrofa nějakým řešením. A tady samozřejmě, že teda ta Amerika, že prosazuje bezohlednou zahraniční politiku a že teda zvažují použití taktických jaderných zbraní, to jsou ty menší, to jsou ty třeba 10 kilotun a podobně, a že vlastně tady to uchylování se k jadernému vdírání odráží dlouhodobou tendenci Spojených států sáhnout k agresivní a nekonvenční síle vždy, kdy je zpochybněna její globální vojenská dominance. Jenže je to nepřekročitelná hranice, kterou jakmile jednou někdo překročí, tak už ji pak nemůže vymazat a začne to, jak se odvetou z druhé strany, pak se uchýlí ke zbraním s větší ničivou silou a tak dále, tak dále, to znamená více kiloton a podobně. A je to prostě světová jaderná válka. Takže tohle to jaksi dobré není. Doufejme teda, že se to ubrzdí, protože existují strategické schůzky, kdy se diskutuje o použití jaderných zbraní proti Iránu. To je pravda. A to napsal nakonec 17. srpna bývá členka sněmovny reprezentantů Spojených států Marjorie Taylor Greenová na svém účtu na Twitteru. A když to nebylo to tvrzení potvrzeno Bílým domem, tak neodhaluje žádné utajované informace, že už samotné zvažování takové možnosti signalizuje nebezpečný psychologický posun z zahraniční politiky Spojených států. Takže takový posun proti Iránu by mohl vést ke globální katastrofě s nekontrolovatelnými důsledky, to je to, o čem jsem hovořil. Takže skutečnou otázkou je, zda současná nestabilita na Blízkém východě připravuje cestu k jadernému holokaustu. Když se podíváme na jiné zprávy a podíváme se na tu Galaktickou alianci a na ty vesmírné strážce a tak dále, tak podle toho ta jaderná válka tady připuštěna nebude. Nebude tady připuštěna, může, ale pokud se věci nesrovnají, tak může být připuštěn ruský postup, aby udělali pořádek v Evropě, ne aby obsadili, oni ani to nemají zájem, že tady nic jako není, ale aby tady udělali pořádek, to znamená denacifikovali to, aby tedy se zajistilo i to, že se nebude střílet tedy nakonec území Evropy rakety s dalším dostřelem a nebude to prostě pokračovat. Takže tady údajně v tom už byly dány i nějaké výzvy Evropské unii, a aby to v podstatě rozpustila, zatím jako nikdy se to ale neprojevilo ve zprávách, což se ani nedivím, ale nikdy se to neprojevilo ani v nějakých náznacích některých politiků Evropské unie, což se už trošku divím, že už by tam mohl být někde nějaký menší posun znát. Takže uvidíme, zase tato zpráva v praxi potvrdí či nikoli. Takže pojďme dále asi.
0: Tak, dále se koukneme z kod Ritter, počkat, kde máme pana Rittera, tady. Toto je cíl Ruska na Ukrajině, říká to tedy Scott Ritter. Ten označil renacifikaci Ukrajiny za nepopiratelný cíl Ruské federace. Tak, Ukrajina ztratila právo na existenci jakožto suverénní stát, protože buduje svoji národní identitu na banderovských základech. Denacifikace je neobchodovatelným cílem ruské speciální vojenské operace. A řekl, že Moskva a Kyjev nemají doslova o čem hovořit, mimo tedy podmínek kapitulace Ukrajiny. Dnes se totiž na Ukrajině na podnět úřadů mnozí členové neonacistických nebo nacionalistických praporů považují za následovníky vůdce OUN Stepana Bandery jako i dalšího nacistického kolaboranta Romana Šucheviče. Militanti ukrajinských ozbrojených sil nebo té sebranky neváhají otevřeně nosit nacistické symboly a insignie vojenských jednotek Třetí říše. Protiruské kyjevské režimy nebo asi režim posledních let oslavují banderovce, podporují pochody na jejich počest a pojmenovávání po nich ulice a asi i veřejné prostory. A samozřejmě oni si je přiváží, že ano, tady jsme to měli z Holandska, z Lucemburska, kde jaký onácka kolaboranta si přivezou a s podstami ještě za přítomnosti prezidenta Šňupanského mu vystroje státní samozřejmě pohřeb, no. Ale nacismus a fašismus na Ukrajině jistě neexistuje, ne.
1: Další zpráva už je tedy, se týká Iránu. Tam se teďka situace docela uklidnila. A ta první zpráva hovoří o tom, že byla aktivována dohoda mezi Iránem a Ománem o průjezdu tankeru Hormuzským průlivem. Tady víme, že nedávno tu dohodu z té ománské strany, takže to nějak jako hodně rozrušovalo Američany, kteří už hned taky zase vyprávěli, že by taky mohli bombardovat ten Omán, zase pro změnu a podobně. Nicméně tady neexistuje žádný tajný koridor ani tajná americká operace, jak tvrdí americká média, skrz kterou lodě propojí Hormuzským průlivem. Tady naopak ten tok těch tankerů, které pozorovalo v posledních hodinách, tak vychází z dohody dosažené mezi Iránem a Ománem. Ovšem to samozřejmě Američané nemohou přiznat, protože oni prostě potřebují být tím navenek tím vítězem, i kdyby prostě prohrávali 10-0, tak oni prostě potřebují být navenek tím vítězem. Takže ta situace je taková, že ty lodě proplují koridorem u pobřeží Ománu, tam tedy v tom místě, kde Omán uznal iránskou suverenitu nad tím průplavem, tak tam potom to přichází jako dál teda na ten iránský dohled, tedy, když to řeknu takto. Takže údajně podle agentury Axios, tak každou noc propluje jižním mořským koridorem 15 až 20 ropných tankerů a touto trasou se denně připraví průměru až 10 až milionů barelů ropy, což odpovídá si v polovině teda té předvážené dopravy. Ta plavba není jenom o naložených lodích opouštějících Perský záliv, ale také o prázdných tankerech, které připlují, aby nabrali náklad a poté se vrací do Arabského moře. Teherán před několika dny oznámil, že dosáhl té dohody s Ománem o plánu průchodu lodí. Mluvčí iráckého ministerstva zahraničí Ismail Bagheji tak na tiskové konferenci uvedl, že byla dosažena dohoda o mapě tranzitní trasy. Takže uvidíme, během předchozího období tak probíhá teda ten obchod bez placení poplatku nebo mýtného. Teď teda by tamto mýtné být asi země mělo. A podle stejných druhů koordinují americké speciální jednotky denní trasy ve spolupráci s regionálními partnery a poskytují letecké krytí proti možným hrozbám ze strany dronů nebo raket. Takže snaží se do toho nějak jaksi také zapojit a tvářit se, že to bez nich nejde a že oni jsou tam ty hlavní a užiteční. Takže ta realita je jednodušší. Irán a Omán se dohodli na konkrétní tranzitní mapě a takzvané a lodi tudy projíždějí. Takže taková je realita. Pojďme dále.
0: Tak, dále se koukneme. Tady zpátky. Teherán říká, že jakmile USA rozmístí nové síly na Blízkém východě, tak na ně zaútočí. Tak, generální tajemník Nejvyšší rady národní bezpečnosti Iránu, Mohsen Rezái, vydal ostrá prohlášení namířená proti Spojeným státům. Slíbil rozhodnou obranu země a varoval před vyloděním amerických jednotek na iránské půdě a vyzval Washington, aby nezvyšoval svou vojenskou přítomnost v regionu, tedy myšleno na Blízkém východě, a pohrozil útokem na jakékoliv dodatečné síly. Řekl také, každý dům se může stát odpalovací rampou v ekonomické válce, každý blok se může stát základem ekonomického boje. S tím, že samozřejmě vyzval také i iránskou mládež, aby se aktivně zapojila do ekonomického odporu. A tato slova zazněla na pozadí prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o bezprecedentní ekonomické válce a izolaci Iránu. No, jelikož Irán žije pod západními sankcemi kolik 30 nebo 40 let, tak ti se na to asi se nezaleknou. No, můžeme dál.
1: A dále zprávy odjinud, tak tahle ta první, a ona není jediná, tak hovoří zase o novém rysujícím se konfliktu. To je Izrael-Turecko a také je to záležitost Řecka, Kypru. Ale na to pak navazuje i teď ta blízkovýchodní NATO, takzvané, kde se teda teďka některé státy dohodly o vojenské spolupráci. Tady zatím ta první zpráva hovoří o tom, že Izrael chce konflikt s Tureckem eskalovat, Ankara se mu chce vyhnout, Ankara ví, že jsme slabým článkem trojúhelníku Řecka, Kypro, Izraele a vytváří hotovou činnost ve východním Středomoří, říkají Řekové. A Izrael a Turecko jsou na trajektorii rostoucího napětí, ale obě strany přistupují k možnosti horkého konfliktu zcela odlišně. Benjamin Netanyahu by si takovou eskalaci velmi přál, protože by mu mohla přinést politický prospěch, buď aby se vyhnul nadcházejícím volbám, nebo aby sjednotil své voliče a vyhrál je. Ankara si je této dynamiky vědomá, plně vědomá, a uvědomuje si, že konflikt může být v určitém okamžiku nevyhnutelný, ale zatím se na něj necítí být připravena. Takže důvod je konkrétní a přímo souvisí s řadou klíčových obranných programů, které vlastně probíhají. A tady v centru pozornosti jsou tři systémy. Stíhačka KAN, páté generace, Bayraktar Kuzelma, první turecký bezpilotní proudový stíhač, UCAV a Bayraktar a Akinčice, který má tvar letecu křídla a může nést drony. A spolu s nimi se vyvíjí i domácí vzduch rakety Bozdogan a Gekdogan. A očekává se, že tyto tři systémy vstoupí do plné výroby přibližně za 2 roky, zatímco jejich provozní nasazení potrvá ještě rok. A tady celkově to Turecko se snaží zmrazit jakoukoliv větší konfrontaci právě asi 3 roky a v námořním oboru už je situace jiná. Tam turecké námořnictvo má velkou převahu nad izraelským námořnictvem. Takže tolik teda k této zprávě.
0: Tak a dále se mrkneme. Stále tu máme Turecko-Izrael, noční můra izraelsko-tureckého válečného konfliktu na území Kypru. Jaké budou první góly obou týmů? Takže v tom východním Středomoří, jak už říkal pan Tichý, by se mohla odehrát noční můra válečného konfliktu. Konkrétně je plánováno, že Izrael zasáhne turecké okupační síly na severním Kypru podle vzoru preventivního v uvozovkách leteckého úderu, alespoň 8 údery na tu základnu Abu al-Duhur v syrské provincii Idlib se stejnou záminkou, že jsou ohroženy izraelské zájmy. Bla, bla, bla. Tak, Turecko by mohlo tedy uplatnit prý článek 5 NATO, teda Washingtonská smlouva, a Izrael se domnívá, že Ankara nemá právní základ k tomu, protože turecké jednotky na Kypru jsou nelegální a okupují ji. Považují je za stejnou mezinárodní legitimitu jako v Sýrii. Konec konců Řecko nepomůže a rozhodně ani USA. Takže je otázka, pomohou Pákistán a Saudská Arábie, které nedávno podepsali obranou dohodu s Tureckem? Nuž, to jsou otázky, to se uvidí. Co tady ještě k tomu je? Tady toho je hodně, ale to jsou technické detaily, tak to asi necháme. Zkrátka nikde nepotřebujou ti globální šmejdi, ten parazit, nikde nepotřebuje klid a mír. Zkrátka rozeštvávat všechno.
1: No, aby se nemohli posunout dál v té systémové změně, to je jako je logické tohle. A to je jako jedna věc. Druhá věc, která je tam zajímavá, tak vlastně článek 5 smlouvy o NATO, ale tam jsou oba dva, jak Řecko, tak Turecko jsou členy na to. Takže tam by to nebylo tak jako jednoduché. Nejde k tomu, že ta Amerika se do toho nenechá dneska zatáhnout, aby kvůli jednomu z nich, aby tam šla válčit, to jako celá určitě mohou vyloučit. A je zajímavé, že některé ty státy, Turecko to není, ale mnohé jiné západní státy, členské státy na to válčení bez Spojených států, které by strkali dopředu, tak na to nemají. To se týká i toho Izraele, ale pořád by válčili. Jako ve snaze teda ty Spojené státy tam před sebou jako by natlačit. Nacpat je tam a válčili by prostě. Je to jako neskutečné, ale to tak bohužel, no. Bohužel ten Kypr je pořád jaksi je otevřená záležitost. Tam, když si vemete, tak tam z té severní části toho ostrova vyhnali teda obyvatel řecké národnosti, a to tak, že ta armáda vyhnala to turecká, takže si museli jenom vzít uzlíček a běželi. Nemohli ani vzít jako věci. Ty lidi se tam třeba dneska snad už jako mohou podívat, mají klíče od těch domů, ale 50 let do nich nemohli a nepodívají se do nich. Prostě jim tam stojí chátré domy a prostě jako nemůžou. A ta situace tam pořád není vyřešená. A teď si ještě představte, že teď ještě do toho se namotává Izrael. Takže si můžete si představit, jak to vypadá a bude vypadat. Takže ta další zpráva hovoří o tom, že Izraelci varují Turecko, zastavte vojenskou expanzi dříve, než dosáhne našich hranic. Izrael znepokojen rostoucí tureckou přítomností v Sýrii. No, ono, zase někdo může být zase znepokojen izraelskou přítomností v Sýrii. Ono je to oboje dvojsečný a ani jeden tam v zásadě nepatří. Takže ta zpráva říká, že Izrael by měl zabránit dalším vojenskému rozšiřování Turecka dříve, než turecké síly zřídí trvalou přítomnost v oblastech blízko izraelské hranice, jak varuje vysoký izraelský zpravodajský představitel. A v rozhovoru pro Jerusalem Post vyjádřil představitel obavy z posilování turecké vojenské a námořní přítomnosti, protože napětí mezi Izraelem a Tureckem se zaměřením na Sýrii pokračuje. A jak typicky varoval, tak pokud Izrael nevytyčí jasné červené linie v Sýrii a východním Středomoří, tak turecké síly by mohly nadále rozšiřovat svou přítomnost směrem k izraelskému regionu. Takže popisoval tam také možnost zvlášť nepokojící pro izraelskou stranu, kdy turecké tanky by mohly být poblíž Golanských výšin, a tím, co turecké fregaty by mohly operovat u pobřeží Kazareje. No, to je varování, které odráží rostoucí obavy v Izraeli, že rozšiřující se turecký vliv v Sýrii by mohl vést k okamžitému strategickému omezení svobody pohybu v Jeruzalému. Takže tady v tom kontextu se odhaduje, že nedávné izraelské útoky na vojenskou infrastrukturu v Sýrii nejen omezí schopnosti Damašku, ale také vysílí jasný signál Ankaře, že Izrael nepřijme trvalé turecké vojenské nasazení, které považuje za hrozbu. Takže to je tedy k této zprávě.
0: Tak, dále se koukneme. Čtyrku máme zde. Americký velvyslanec v Sýrii říká, že Izrael se snaží nalákat Turecko do pasti. Ten velvyslanec je Tom Barak a uvedl, že podle jeho informací bylo hlavním účelem nedávného izraelského útoku na tu leteckou základnu Abu al-Dahur pokusit se otestovat reakci Ankary. Jak se ukázalo, přestože izraelský útok v Sýrii málem vedl k válce s Tureckem, Ankara obdržela jasný signál o nepřijatelnosti rozmístění svých jednotek na území Arabské republiky. Bezprostředně před útokem získal Izrael informace o záměrech Turecka posílit svou vojenskou přítomnost v Sýrii a tyto informace byly okamžitě předány Spojeným státům, načež Američané zprávy ověřili a informovali Izrael, že nejsou pravdivé. Izrael se také rozhodl provést zkušební útok bez varování Spojeným státům, protože se obával, že by Washington mohl upozornit Turecko, člena NATO. Poté, co Turecko zaznamenalo izraelská letadla přibližující se k hranici, Ankara po zvážení možnosti vyslat vlastní letectvo rozhodla, že tak neučiní. Celým účelem izraelské operace v Sýrii tak bylo nalákat Turecko do pasti a přimět Ankaru k přijetí určitých protiopatření. No a mezi tím deník Israel Hayom uvádí, že Izrael zkoumal mechanismus článku 5 o Severoatlantické alianci, Washingtonská smlouva, s ohledem na možné nové útoky na objekty, v níž jsou rozmístěni turečtí vojáci a Tel Aviv dospěl k názoru, že útok proti tureckým silám přímo v Sýrii nespadá pod ustanovení aliance o kolektivní obraně, protože k útoku dochází mimo území Turecka. Nuž.
1: No, rysuje se tam, že tam z toho bude pěkná bramboračka, protože další zpráva hovoří o tom, že Sýrie zvažuje připojení k obranému paktu z Mekky. A obranný pakt je byl zavřen v Mekce, kde teda to je obranný pakt Turecka, Saudské Arábie a Pakistánu. Tak to je vlastně takový základ jakéhosi blízkovýchodního NATO. Tam dělají oni sami svoji vojenskou alianci a teďka údajně by se tam měla připojit i Sýrie, která snad prostě tu možnost dostala. Zatím teda ještě konečné rozhodnutí nepadlo, jak uvádí syrský ministr zahraničí Asad Hassan al-Shaybani, ale jeho prohlášení zaznělo během návštěvy Pakistánu a má zvláštní geopolitický význam, protože nové vedení Sýrie se po svršení Bašára Asada v prosinci 24 snaží vytvořit své mezinárodní aliance. Zatím jsme se nerozhodli, zase k alianci připojíme, uvedl syrský ministr a uveřejnil, že Damašek zkoumá podmínky a důsledky případného členství. Takže zatím jako je tedy ten obranný pakt tří zemí, Turecko, Saudská Arábie a Pakistán, ty podepsali 7. srpna takzvanou dohodu o vzájemné obraně z Mekky. Přitom je jaksi velmi zvláštní, že z části je to namířeno mimo jiné i proti Řecku, zatímco Řekové jim hlídají a chrání tedy ten přístav na tom arabském poloostrově, kudy vlastně chodí nebo proudí tedy ta ropa napříč, to znamená ten východ-západ. Takže to je jako opravdu, je to velmi zvláštní, když teda tam je to údajně, je to bylo spojené s nějakou korupcí, kdy teda je tam nějaká baterie řeckých patriotů, která tam tedy je a má tam jaksi hlídat něco někomu, kdo tedy vlastně proti ním dělá aliance a jako uvažuje, že proti ním se zaútočí. Prostě na tom Blízkém východě je to opravdu jako velmi, velmi složité. Jo. Takže oni jsou v tom přístavu Jambů a tam vlastně tedy v tom Rudém moři a tam tedy Řekové hlídají Saudské Arábie, která se tam proti ním uzavírá koalice. No uvidíme. Takže je to samozřejmě jak jinak. Je to obranný pakt tří zemí, Turecku, Saudská Arábie a Pakistán, samozřejmě jak jinak. Ale počítá se s vojenskou spoluprací na několika úrovních, včetně společných cvičení, spolupráce při výrobě zbraněných systémů a výměně obranných technologií. To jsem zvědavý, jak jim to v tomto rozsahu dlouho vydrží. Pojďme dále.
0: Dále se podíváme. No, máme tady nějaký vlajky. Írán tvrdí, že byl pozván k připojení k tomu islámskému NATO. Tak to jste teď četl, tak nevím, jestli se tam to tady dubluje
1: Ne,
0: asi.
1: ne, ne, ne, já jsem tam měl pozor, Sýrii.
0: Jo, takhle. Aha, teď je Irán.
1: Já jsem
0: Aha,
1: tam
0: tak
1: měl
0: to jsem
1: Sýrii,
0: nedával
1: je
0: pozor.
1: Irán,
0: Aha.
1: tam se teďka jako tvoří nějaký velký konglomerát, jako je to zajímavé. Ne, jako kdyby se to vytvořilo takhle, no tak a dohodli se, no tak tam, tak se tam nebude asi válčit, že jo. Se asi nebude válčit, ale jako uvidíme. Ale já dávám vám slovo zpátky.
0: Dobře, dobře, tak má chyba. Možná významná změna rovnováhy na Blízkém východě je středobodem zpráv o pozvání Íránu k účasti na mexickém společném obraném paktu. Jehož cílem je posílit tedy obranné schopnosti útočníků nebo účastníků, pardon, proti Izraeli. Podle Mehriho Rahimiho, šéfa oficiální tiskové agentury iránského parlamentu, Teherán pozvání obdržel a zvažuje jeho přijetí. Podle stejných zpráv Irán údajně zvažuje členství za jedné klíčové podmínky, že Saúdská Arábie nedovolí Spojeným státům využívat své území, svůj vzdušný prostor a ani vojenská zařízení pro operace proti Iránu v budoucnu. Takový vývoj by mohl představovat významný posun ve vztazích mezi Teheránem a Riádem, které v posledních letech přešly od intenzivní konfrontace k pokusům o sblížení a deeskalaci. Údajný návrh je připisován tedy Saudské Arábii, Turecku a Pákistánu, přičemž podle konkrétních zpráv má za cíl ukončit nepřátelství mezi Iránem a Saudskou Arábií a posílit tedy společnou vojenskou odstrašující sílu. To vše proti Izraeli. No.
1: No, a tam je na doplnění, a tam, protože Řecko dělá naprosto idiotskou zahraniční politiku, ono se do značné míry odzbrojilo, poslalo to všechno na Ukrajinu, v naději, že teda jaksi se vlísá, jaksi do přízně Trumpovi, co se stejně nezdařilo, tak ona tam dneska nemá jiného spojence než Izrael. A teď se tady vlastně rýsují dopředu už nějaké síly budoucího konfliktu. Jo? Takže uvidíme. No, dále další zpráva hovoří o tom, že Jemen oznámil nové útoky na zařízení Saudi Aramco a na citlivý síl v Nadžránu. Jak ta Sana útočí tedy na saudská letiště, energetická zařízení, námořní cíle v reakci na eskalaci ze strany království míněno Saudské Arábie. Ty jemenské ozbrojené síly vydali 20. srpna prohlášení, v němž oznámili nové vojenské operace proti Saudské Arábii. Terčem mělo být zařízení společnosti Aramco, což je teda, to jsou tedy Saudové a Rockefeller a letiště v provincii Najran. A ty ozbrojené síly jemenské tedy uvedli, že provedli dvě vojenské operace za použití dvou dronů. První operace byla zaměřená na citlivý cíl patřící saudskému nepříteli na letišti Najrán, a zatímco druhá zasáhla zařízení společnosti Aramco v Najránu. Obě operace úspěšně dosáhly svých cílů, díky bohu. Takže takto. No a jinak ve středu ta jemenská armáda, vedená hnutím Ansarách, tak zveřejnila infografiku a prohlášení podrobně popisující nedávné operace proti saudským námořním plavidlům v souladu s námořní blokádou zahájenou v červenci. Takže to je ta blokáda, to je Bab el Mandeb, to je tam to ústí tedy z toho arabského do moře, do Rudého moře. Takže tak to. A takže celkem 48 saudských ropních lodí bylo zadrženo a donuceno k návratu, včetně 34 lodí, které bylo zabráněno v průjezdu v Arabském moři a Indickém oceánu, a 14 lidí, které bylo zabráněno v průjezdu Rudým mořem. Takže tolik praví tato zpráva. Pojďme dále.
0: Dobře, dobře, dále se vrhneme a koukneme na další věci. Co to tu máme? Osmička. Sestra Kim Jong-una vydala ostré prohlášení. Pokud neposlechnete, budete zničeni. Takže Kim Jo-chung, sestra Kim Jong-una, která vede tedy oddělení propagandy a agitace ústředního výboru Korejské strany práce, varovala Japonsko, že bude svého rozhodnutí hluboce litovat, pokud bude pokračovat v cestě militarizace. Cituji, pokud se Japonsko pokusí učinit špatnou volbu, bude vystaveno okamžitému a ničivému úderu, který nebude možné přežít, uvedla tedy Kim Yo-chung. A zdůraznila, že Severní Korea nikdy nedovolí, aby se vojenská hrozba ze strany Japonska vystupňovala. Armáda země na takovou eskalaci odpoví odpovídajícím způsobem. Příčinou nespokojenosti je tedy postupný návrat Japonska k militaristickému kurzu, to už jsme říkali myslím minulý týden, kterého se po druhé světové válce vzdalo. Japonsko posiluje svoji armádu, ruší omezení týkající se jejich pravomocí a také se začíná aktivně účastnit společných cvičení se Spojenými státy. Jen nedávno se japonské síly sebeobrany zúčastnily společných cvičení se Spojenými státy na Filipínách a rovněž testovali řízené střely Tomahawk. No a my podobné věci vidíme pár desítek let tedy. 80 let, 81 let po ukončení druhé světové války i v Německu, že ano, které chce budovat největší armádu a posilovat na další keci. Takže všichni ti, kteří by měli držet hubu, ne na 100, ale minimálně na 1000 let za to svinstvo, a Japonci byli pěkný zmetci, co prováděli v Číně, v Manžusku a dalších, tak zkrátka ti to se teď tady všichni chtějí roztahovat a všichni chtějí posilovat a militarizovat, dámy a pánové.
1: Tady bych doporučil posluchačům, aby se sehnali knížku o oddílu 731, což byl japonský biologický a bakteriologický oddíl ze druhé světové války a co tam dělali, když to zkoušeli na zajacích. Jako to jsou prostě opravdu hrozné věci. Jinak jenom poznámku, tam to vypadá, že se postupně začne zbližovat Severní Jižní Korea. A jinak ten Kim Jong-un a tady ta rodina, tak se zdá, že je podle některých informací, že to je původně královský rod, který vládl i Japonsku. Nejenom Koreji, ale také i Japonsku. Takže to ještě Hirohito a tady to bylo až potom. Takže tam jako jsou takové vazby, proto taky ta Korea s tím Japonskem, že někdo řekne, tak co mají oni společného, mají. No, takže tady vidíte, jak ten svět je propojený a teď se to bude nějakým způsobem řešit, přeskupovat, urovnávat, stejně tak jako ta planeta. No a uvidíme se z toho nakonec, jak si zejde. Takže tolik teda k této zprávě, pojďme dále. Další zpráva hovoří o velkém obratu, na který čekal Putin. Mocný spojenec Ameriky, Jižní Korea, padá v Moskvě k nohám, na severu se schyluje k průlomu, říká zpráva. A o co jde? První jihokorejská kontejnerová loď v sobotu opustí přístav Pusan a vydá se do Evropy přes severní mořskou cestu. V rámci zkušební plavby jejím cílem je prověřit možnost vytváření nové logistické trasy. No ono, za situace, kdy nemohou vlastně proplout Rudým mořem a vlastně Suezským průplavem, je to tam komplikované právě kvůli Hutium, tak ona jiná možnost nezbývá, než by obeplovali celou Afriku a to je na dlouhé lokte a hrozně drahé a to jaksi není ono. Takže zkouší teda tu severní cestu a po té arktické trase ta poslední zkouška proběhla před 10 lety v roce 2016. Teďka na tuto plavbu zkušební využije Jižní Korea kontejnerovou loď. A tady jde o to, aby se teda na základě těch zkušeností posoudila možnost vytvoření plnohodnotné logistické sítě mezi Asií, Evropou a to přes Arktidu. A tam samozřejmě mají prim tedy Rusové, jak tedy díky tedy těm ledoborcům, tak i díky teda tomu, že vlastně tam část vede teda přes jejich vody. A vlastně tam mimo jiné je velmi důležitý právě ten Sachalin, o kterém byla řeč. Takže samozřejmě v Evropě tyto plány vyvolají nespokojenost, evropští diplomaté mají obavy z toho, že během příprav na plavbu Seoul, to je Jižní Korea, konzultoval postup s Moskvou a získal od ruské strany povolení k průjezdu lodi, no to je logické, jinak by tam asi neproplul. Takže jako vidíte, že se to začíná jaksi vybarvovat, jaksi na všech stranách. Pojďme dál na další zprávu.
0: Tak, ale ekonomické zájmy asi převáží z podstaty věci válku, že ano, anebo nějaké jakoby rozbroje. A kdo to uklidňuje? BRICS, ty hrajou prý klíčovou roli uprostřed napětí. Mechanismus společenství zemí BRICS je v současném geopolitickém prostředí relevantnější jako platforma pro nabídku alternativních řešení. Říká to Aristides, emeritní profesor na univerzitě v Kapském městě, a uvedl, že nárůst unilateralismu, protekcionismu a konfliktů v různých částech světa dal BRICS důležitější roli. Říká, cituji, BRICS je relevantnější než na začátku, protože musí být protiváhou náhodným rozhodnutím, která jsou nyní přijímána na základě síly ve světě. Dluží rozvojovému světu ochranný deštník před šílenstvím, které se děje zbytku světa. A dále uvedl, BRICS může poskytnout tedy protiklad k dynamice světových systémů nyní a měly by zůstat tedy tolerantními mezi zeměmi. A dodal, že BRICS nejen přetváří ekonomiku a redefinuje, kdo produkuje znalosti a vědecký výzkum po celém světě, ale také pomáhá prosazovat mír. Od svého vzniku některá média tvrdila, že se zhroutí ve stejném roce, zatímco jiná označila stejný vznik, nebo její vznik, tedy zemí BRICS, za špatný nápad, ale nakonec prosperuje a rozšiřuje se dokonce o nové členy, dodal tedy ještě jednou Aristides, emeritní profesor z univerzity v Kapském městě. No, to je zase ty ekonomické zájmy, že ano?
1: Já si myslím, že nakonec oni zvítězí, dá to práci, ale zvítězí. Pojďme dále, dostaneme se teďka do Evropské unie a hned první zpráva zajímavá. Slovenský europoslanec Branislav Ondruš vyzývá vládu, slovenskou tedy, aby podal žalobu na Evropskou unii pro utajování GMO. A říká, to je teda záhlas SD, tedy, a apeluje tedy na vládní kabinet Roberta Fica, a vyzývá ho, aby podal žalobu na Evropskou unii, a podle něj problémem je, že říká, tohle není žádná politika nebo marketing, tady jde o to nejcennější, o naše zdraví. Konkrétně jde o GMO a říká, jde o to, co si dáváme každý den na talíř. Představte si, že v obchodě kupujete chléb, maso nebo med pro svou rodinu a nebudete mít šanci zjistit, zda jíte geneticky modifikované potraviny. Žádné označení tam nebude, žádné sledování následků. V Rusku podlehl tlaku pár obrovských chemických korporací a schválil pravidla, která berou lidem právo vědět pravdu. Nejde o žádný pokrok, ale o miliardové zisky na úkor vašeho zdraví, o našeho zdraví a likvidaci poctivých slovenských farmářů. Až 75% Slováků odmítá GMO. A právě proto jsem zveřejnil tuto oficiální výzvu vládě Slovenské republiky, říká tento europoslanec. Ukažte, že nestojíte na straně nadnárodních korporací, ale na straně slovenských občanů a podejte tuto žalobu. Takže tolik tedy zajímavá zpráva ze Slovenska a já si myslím, že tady je hodná následování, protože to samé se týká tedy nás. Dlužno říci, že tedy my jsme jaksi v některých věcech poněkud ve zpoždění a to nejenom tedy jaksi z hlediska činnosti a údernosti teda europoslanců, ale řekl bych i jaksi probuzenosti lidí, občanů, obyvatel teda Slovenska a tady je rozdílná, alespoň pokud je o tyto věci. V některých jiných věcech je to třeba obráceně, ale pokud je tady o tyto věci, tak bych řekl, že jsou tam dál chemtrails a podobné věci, že jsou na Slovensku dále. Pojďme k dalšímu bodu.
0: Tak to jsou, protože oni vlastně se to nebude označovat, už se to nedozvíme, Evropský parlament to schválil, že on načí doporučení a tlak si asi dovedeme představit a dokonce zavádějí ty nové srágory, to se jmenuje New Genetic něco. NGT, myslím, se to jmenuje. Tak upozorňovali jsme tady na to, takže se to snaží zase zmet si skrýt. Je to obrovský průšvih, že to zase přes léto to protlačili a lidé to neví. Ekonomická krize, jdeme dále. Obavy z výpadku digitálních služeb a globální napětí vedou Evropany k tomu, že si uchovávají stále více hotovosti. Vy lumpové. Tak, objem eurobankovek v oběhu za poslední dekádu vzrostl o 60% a počet bankovek s... eurobankovek a počet bankovek se zvýšil ze 24 miliard v roce 2019 na více než 31 miliard v letošním roce. Lidé si hotovost hromadí zejména kvůli válkám, kyberútokům, přírodním katastrofám a nedávným rozsáhlým lesním požárům. Evropská centrální banka upozorňuje, že hotovost je klíčová pro krizovou připravenost, protože během finančních a zdravotních krizí se její význam opakovaně potvrdil. A zmiňuje mimo jiné to portál Deutsche Welle. Některé evropské státy tedy doporučují rodinám mít zhruba 70 až 100 euro pro případ, že by elektronické platby selhaly. Takže to je kolik? 70. 100 euro je 2,5 tisíce necelých, no tak dejme tomu od 15 stovek do 2,5 tisíc, že byste měli mít. Hotovost je podle odborníků důležitá nejen v nouzi, ale také pro finanční inkluzi, pro seniory, zranitelné osoby či výuku finanční gramotnosti dětí. Současně Evropská unie postupuje tedy v přípravách digitálního eura, které má být veřejnou elektronickou měnou garantovanou ECBčkem a má doplnit hotovost, nikoliv ji nahradit. Určitě jim můžete věřit. Digitální euro má posílit evropskou autonomii v oblasti plateb, protože většina karetních transakcí je dnes zpracovávána zahraničními společnosti, zejména těmi amerikánskými. No a Christine Lagardová zdůrazňuje, že Evropa potřebuje vlastní platební infrastrukturu, aby nebyla závislá na zahraničních sítích.
1: To jsou věci.
0: To jo.
1: Půjdeme dál. Další zpráva je také jako velmi neradostná. Hovoří o tom, že španělská pláž byla napadená, vznikl tam chaos a panika. Ta se šíří v Seutě. Z té Seuty už na člunech už se přepravují do Španělska, takže a tam desítky mužů ve věku způsobem pro vojenskou službu tento týden se skočili z člunů na ty přeplněné turistické pláže na pevninském Španělsku a přiměli rekreanty prchat pro své věci a vyklidit pláž, zatímco důsledky hromadného překročení hranic v Seutě se nadále stupňují. Takže ty muži skočili do vody, poslední metry se brodě doplavali a tak dál a pak vyrazili do vnitrozemí kolem šokovaných opalujících se lidí. Takže ty místní představitelé své rozhodce neskrývali. Starosta Kartacheny Noela Arojová uvedla, tohle nesmíme normalizovat. Nemůžeme přijmout, aby se převaděčské mafie tak snadno dostávaly na naše pobřeží. Pokud může člun doplout do takové zátoky, vylodit se před zraky občanů a poté odjet, musíme si položit otázku, jak funguje kontrola našich námořních hranic, uvádí Adelžová. No, bývalý starosta Francisco Bernabé se zeptal, jak je možné, že člun takové velikosti nebyl zachycen sledovacím radarem, jsou rozbité, jsou vypnuté, nebo fungují a jednoduše je ignorují. No samozřejmě, že je žádoucí, aby to do té Evropy dovezli, je to za pomoci prostě těch představitelů těch států, ať se pamatujeme, není to tak dlouho, kdy Frontex, který měl ty hranice námořní hlídat, tak naopak je se velmi pilně do té Evropy z té Libie a z té Severní Afriky dovážel. Takže nečekejte tady nějaké zázraky a ty hranice mezi ve vnitrozemí s tím, že bude jenom pevná schengenská hranice, tak to bylo uděláno proto, aby pak ta hranice pevná nebyla, jak vidíme, a bylo to uděláno proto, aby teda tady vevnitř si ty migranti mohli pohybovat prostě jak je napadne v rámci Evropy. To je jako celé, ale lidé si domnívali, že to je snad něco, nějaká výhoda pro ně, jako obvykle naletěli. Takže takto. Pojďme asi dál, jinak v té Ceutě je ta situace kritická, protože Tam španělská policie přesunula stovky převážně mladých mužských migrantů zase náhodou z pláže El Trampolín do provizorních zařízení průmyslových a vojenských areálech. Takže oni místo toho, aby je tam odsud vypakovali, tak je tam obstarávají. No, tak jako, když to tak je, tak jako co tedy? A říkají, že jakou operaci musí opakovat den co den. A zatímco ti, kteří jsou zodpovědní za dlouhodobé řešení, tak mlčí. Takže jako co jako čekáte? Toto je prostě, kdyby takto postupovali ty vládci ve Španělsku, v době, když tam byla konkvista a postupovali, to bylo, když se Maurové postupovali od Gibraltaru nahoru a dobyli prakticky celé Španělsko, tak by to Španělsko bylo do dneška maurské a vlastně ta invaze by tady nebyla, protože už by byla tenkrát. Čili tady ty vlády, respektive ty panovníci se spoustými lidmi, a ten musel postavit do čela a vyhnat je, to byla ta rekonkvista. Dneska ta vláda dneska zradila a je vlastně se spolčila s tou protistranou. Toto jsou výsledky. A to je prostě potřeba si jasně říct. Pojďme dál.
0: Tak, ale je to evropský, je to geoevropská hodnota přece, že ano, dámy a pánové. Takže na to se slyší, bezmozci. A teď se viděl, jak, a to bylo, kde to bylo, kde jim dali do držky, nějakým přiteplelým LGBT, transkám, nebo co to bylo, tak jim tam Palestinci rozkopali ksichty v úzovkách. Dostali pěkně na budku, celá ulice se tam na ně pustila a ty nevěděli kudy kam. Takže jim vysvětlili, jak moc chtějí přijímat a jak moc jsou tolerantní, tak to aspoň zažili na vlastní kůži. Možná se jim v mozečkách rozsvítí, jestli tam vůbec v těch lebkách něco mají, kromě váku a uvidíme. Řecká obranná linie v Karpatech byla opuštěna, letadla Patriot PAC-2 byla stažena po turecké hrozbě. Stáhli tisíce zbraní do Dodekanézu a východního Egejského moře. Takže vláda uspokojila turecký požadavek na odstranění baterie dálkových protiletadlových raket MIM-104 Patriot PAC z Dodekanézu a brzy ráno byly naloženy na transportní lodě a odpluly do Soudy, aby chránili, nevím, nevím a nevím, nevím, no, nějaká čísla. Už je to po několikáté, co byly řecké zbraně odstraněny tedy z ostrovů východního Egejského moře a do Dekanézu a celkem už to bylo několikrát od roku 2022, kdy tisíce jednotek zbraňových systémů byly odstraněny z různých důvodů a záminek. Hlavním důvodem vždy byla jejich mise na Ukrajině, že ano, samozřejmě oficiálním. Ankara na umístění patriotů silně reagovala oznámením tureckého ministerstva zahraničí, které tvrdilo, že nasazení protiletadlových systémů Patriot tedy v Karpatech porušuje režim demilitarizace ostrovů východního Egejského moře a Dodekanézu. Celkově jsou podle informací typy a množství válečného materiálu následující, tak to tady číst nebudeme. Ale prý je třeba poznamenat, že v posledních 5 letech po bombardování turecké základny v Sýrii Izraelci Ankara doslova zuřila a hrozí útokem teď na Kypr a Egejské ostrovy. To už jsme tady několikrát měli, tak vidíte, udělali bububu a hrdiní Řekové všechno stáhnou.
1: Ty Řekové nedopadnou dobře, tedy, jako, protože s tou politikou, co tam dělá ten Mitsotakis, to je jako otřesný, to jako opravdu to nemá obdobu. Pojďme dál, ještě se vrátíme jednou na Slovensko, kde je tedy Úřad pro regulaci síťových odvětví, kde teda jeho předseda, pan Holjenčík, tak vyhlásil, že nebude slepě přebírat nařízení Evropské unie, která poškozují Slovensko. Takže říká, naší povinností je chránit zdravý rozum a spravedlivé ceny pro lidi, jak řekl tedy šéf Josef Holenčík. Takže říká, v nové regulační politice bude tento úřad podle svých slov evropská pravidla respektovat, plánuje ale jejich přizpůsobování realitě slovenského energetického mixu. Takže úřad pro regulaci síťových odvětví chce novou regulační politiku na roky 28 až 32 přizpůsobit slovenské realitě a vyhnout se slepému přebírání evropských pravidel. Ve čtvrtek o tom informoval mluvčí úřadu Jaroslav Igás. A na veřejném připomínkování tak chce tento úřad tu regulaci předložit do konce listopadu tohoto roku. Ten strategický dokument vzniká v období, kdy evropská energetická legislativa přináší sérii rozhodnutí, které mají zásadní dopady na Slovensko od Green Dealu až po zákaz ruského plynu. A mnohé z těchto nařízení byly přijaté bez dostatečného zohlednění regionálních specifik a dnes vytváří tlak na cenu energii, investice a bezpečnost dodávek. To je všechno pěkné, oni si akorát uvědomí jednu věc, že tady cílem není někde něco zohlednit, nějaké místní podmínky, ale prostě tu ekonomiku zlikvidovat. Takže tam jako od nich čekat z toho Bruselu, že tam někde něco budou respektovat, to je myslím jako poněkud naivní, to je první věc. A tady do roku, do roku, tady říkají do roku asi 30, tady někde říkali, já nevím kolik, tak jako to už bude dávno všechno jinak. Bude dávno všechno jinak, aby volná energie 32, 28 až 32 nová regulační politika. Si myslím, že v té době nebude ani Evropská unie a nebudou ani ty starosti s tou energií, bude to všechno jinak. Bohužel, jak si tady ty lidé, myslím si, že ne jako úplně, jak si se dívají dopředu. Oni žijou prostě i budoucnosti řešit podle současných podmínek a ono to takhle nepůjde, ono to takhle fungovat nebude. Takže tolik tedy ode mě tady z toho evropského soudku. Pojďme ještě chvilku dál.
0: Tak máme tady Choroťáka, to máme tady. Vědci zpochybnili tady analýzu Slovenské akademie věd o obsahu zbytkové DNA ve vakcínách COVIDiáka 19. Do kauzy vyšetřování slovenského vládního zmocněnce Petra Kotlára, doktora, já poznamenám, týkajícího se obsahu několika vzorků mRNA šmakulát genetických používaných na Slovensku proti onemocnění v úvozovkách COVID-19, vstoupili zahraniční vědci. Na portálu Oncotarget publikovali kritickou analýzu o systematických metodologických nedostatcích v postupu vědců SAVčka, kterých se měli dopustit při hodnocení kontaminace DNA u posazovaných vzorků vakcín. Závěry SAVčka, které měly zpochybňovat forenzní analýzu české molekulární bioložky Soni Pekové, jsou podle těchto vědců zavádějící. Ještě jednou, lhali, udělali to cíleně, Slovenské akademie věd. Kritická analýza. Tak, při podrobnějším pohledu na analýzu vědců Kevina McHernena, Davida J. Speciera a Jessica Roseové vystupuje několik zásadních výhrad proti postupu SAVčka, tedy Slovenské akademie věd. Cituji, nedávná studie autorů blablabla, tvrdila, že pomocí 4 ortogonálních přístupů prokázala, že v mRNA šmakuládách proti covidu se nevyskytuje nadměrné množství zbytkového DNA. Vzhledem k tomu, že regulační orgány tuto studii citují, aby dokázali, že hladina DNA v mRNA šmakuládách se pohybují v rámci limitů, je nezbytné, aby proběhla důkladná veřejná diskuze o silných a slabých stránkách použitých metod. Předpokládáme komplexní kritiku, která identifikuje zásadní metodologické nedostatky, které systematicky zkreslují výsledky ve prospěch podhodnocení zbytkové kontaminace DNA. Dodávají experti a vytyčují 6 kritických oblastí svého zkoumání. A je to důležité a to by stalo za vlastní zase pořad a záměr. Takže uvědomte si na Slovensku, jediný Petr Kotlár je tedy zplnomocněn z vlády po vyšetřování, manažování pandemie, plandemie COVID-19 je vystaven trestnímu stíhání a doktorka Soňa Peková, ta přišla o kulaté znalecké soudní razítko. Takže v tomto týdnu, dneska jsem doposlouchával ten její příhovor, měl to asi hodinu a půl, najdete to i na Odyssey, tak se to můžete dohledat, ale myslím i na Facebooku to Soňa má a kdekoliv jinde. Takže s těmito dvěma bylo hezky zameteno, abyste věděli, jak se to v Československu vyšetřuje. Jo? Pro ty zase odhodlaný.
1: Další, poslední zpráva hovoří o tom, že Robert Francis Kennedy junior odhaluje lež, to je minister zdravotnictví, jak víme, a říká, musel zničit ivermektin a hydroxychlorochin, lék, který zachrání miliardy. A on říká, on odhaluje, jak byly potlačeny ivermektin a hydroxychlorochin na ochranu očkovacího programu ve výši 200 miliard dolarů. On říká, musel je zničit. Musel zničit ivermektin a hydroxychlorochin a říká, tohle není názor, to je vážné pevné obvinění od muže, který byl napaden médií, blokován online a veřejně demonizován, jednoduše proto, že řekl pravdu příliš brzy. Kdyby uznali, že je účinná u kohokoliv, tak celý podnik s vakcínami za 200 miliard dolarů by skolaboval. A tady je jednoduchá pravda, kdyby už existovala účinná léčba, tak experimentální vakcíny by nebyly povoleny k nouzovému použití. A vtip je v tom, on jasně tady ukazuje, že to celé, to není obvinění, on ukazuje, že to celé, že to byl vlastně mechanismus postavený na lži. Protože podle amerického zákona může být nouzové povolení k použití vakcín uděleno

Já bych řekl, že tam bude ještě další, protože to byla ta cílená likvidace těch lidí, ale budiš, jo. To znamená, že tady byl podveden obejt a podveden zákon, prostě v Americe. Takže toto je velmi důležité zjištění a konstatování toto. Takže to je všechno dneska ze zpráv. A podíváme se ještě chvilku, se podíváme na to tematické okénko a válka proti Iránu. A tady v podstatě zase obvykle Moon of Alabama, alabamský měsíc, 22. srpna, který říká toto. Iránská vláda v čele s prezidentem Masoudem Pezeškianem se nachází v obtížné situaci. Válka, kterou proti zemi vedou Spojené státy, Izrael a jejich zmocněnci, způsobila obrovské škody. Místní ekonomika utrpěla. Americká blokáda Iránu znemožnila prodej jeho ropy. Jen malá šance, že by iránská vláda dokázala tyto problémy vyřešit vlastními vnitřními opatřeními. Z krátkodobého utilitaristického hlediska by proto dávalo smysl požádat o mír. Na rozdíl od jiných představitelů vlád však prezident Iránu nemá plnou kontrolu nad válkou a mírem. To je úkolem Nejvyšší rady národní bezpečnosti. Jejím členem je prezident, ale také představitel vojenského a zpravodajského vedení a zástupce nejvyššího vůdce, který má právo veta nad jejich rozhodnutími. Úvahy rady jsou dlouhodobé a zaměřují se na nezávislost země. Ekonomické otázky jsou až na druhém místě. A Pezeškianovy výzvy k mírovým jednáním je proto třeba chápat jako vnitropolitické lobování. A iránský prezident Masoud Pezeškian v pátek uvedl, že nastal čas ukončit několik měsíců trvající válku na Blízkém východě se Spojenými státy, protože Teherán je vůči Washingtonu v pozici síly. Je lepší, když válku nyní ukončíme, protože jsme v pozici síly a důstojnosti, řekl Pezeškian na setkání s lékaři. Celý svět uznává naše vítězství a zdůrazňuje, že Amerika zaútočila na naše školy, nemocnice a infrastrukturu v rozporu se všemi pravidly a že je po celém světě nenáviděna. Pezeškian odkazoval na memorandum porozumění, které americký prezident Donald Trump podepsal, aby následně několik dní po jeho ustanovení ho okamžitě ignoroval. Problémem snahy vrátit se k memorandum o porozumění je to, že na druhé straně není nikdo, kdo by byl ochoten se k němu vrátit. Spojené státy stále usilují o změnu režimu. A zatímco Pezeškian se možná chce vrátit k diplomacii, tak je třeba, aby v Radě národní bezpečnosti mohou oprávněně poukázat na to, že není s kým jednat. Irán žádnou cestu, jak z této situace vycouvat, nemá. A Trumpova administrativa se zřejmě domnívá, že z Perského zálivu proudí dostatek ropy na to, aby podpořil světovou ekonomiku. Americká armáda tajně vytvořila námořní koridor do Hormuzského průlivu a z něj, kterým se každý den přepravují miliony barelů ropy, což je pozoruhodný úspěch, přestože širší válka zůstává ve slepé uličce, jak uvedli dva američtí představitelé Axiosu. V rámci operace, která probíhá už několik posledních týdnů, každou noc plouvá do průlivu a vyplouvá z něj 15 až 20 tankerů jižním kanálem podél pobřeží Ománu. Z průlivu se podle představitelů průběžně přepravuje 10 milionů barelů ropy denně, zhruba polovina objemu před válkou, a ropa je dodávána na světový energetický trh. Tato tvrzení jsou ale samozřejmě nesmyslná, jak ukazují nezávislé zdroje. Společnost Kepler za posledních několik dní eviduje 3 až 12 průjezdů denně, včetně tankerů, nákladních lodí, kontejnerových lodí a také provozu iránským kontrolovaným pruhem na severní straně průlivu. Nikoli pouze ropy přes ománskou stranu. Metodika poradenské společnosti zahrnuje radarové satelitní snímkování SAR, díky čemuž je její počítání nezávislé na přenosech AIS, které lze snadno manipulovat. A dále. 7 komoditních lodí ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem, což představuje pouze polovinu z počtu předchozího dne, jak ukázaly údaje sledovací společnosti Kepler. A z celkového počtu 4 lodi do vodní cesty pluly a 3 z nich vypluly. Mezi těmito 7 plavidly nebyl ani jeden velký tanker na přepravu ropy, ani tanker na zkapalněný zemní plyn. Kromě toho se v průběhu posledních 48 hodin v Hormuzském průlivu otočily 3 čínské obří ropné tankery VLCC. A navzdory těmto skutečnostem minister financí a neúspěšný obchodník s dluhopisy Scott Bessent
tvrdil, že nechápe, proč ceny ropy rostou.

0: Jsou. Besed byl natolik hloupý, že požádal Čínu, aby se připojila k připravovaným novým sankcím proti Iránu. Jeho výzva byla okamžitě odmítnuta. Sankce a nátlak nepomohou tento problém řešit, řekl novinářům na tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Tian a vyzval všechny zúčastněné strany, aby přijali odpovědná opatření a vyřešili krizi politickými a diplomatickými prostředky. Besentovy horečné pokusy najít způsoby, jak vyvíjet ekonomický tlak na Irán, všem ukazují, že Trumpova administrativa se nechce vrátit k bojům. Chce zachovat blokádu Iránu, ale bez dalšího bombardování. S tím Irán ale nemůže žít, proto je pravděpodobné, že Iránská rada národní bezpečnosti eskaluje situaci a zvýší tlak na Spojené státy. Může požádat své spojence v Iráku a Jemenu, aby zahájili nové útoky na cíle spojené se Spojenými státy. Může zadržovat lodě pokoušející se proplout Hormuzským průlivem. Může zaútočit na americká pravidla, která se pokusí blokádu prosazovat. Trump je pod tlakem. Ceny ropy, plynu a nafty budou nadále růst. Besantův neúspěšný pokus zasáhnout na trhu s americkými státními dluhopisy ukazuje nervozitu administrativy. Očekávám, že Irán bude pomalu zvyšovat svou aktivitu proti americkým cílům. Pravděpodobně půjde o drobné postupné údery, které však budou bolet. Bude se snažit vyhnout americké odvetě a prozatím se vyhne rozsáhlejším opatřením. Je třeba mít na paměti, že to není poprvé, když se Irán musel vypořádat s nepřátelskými ekonomickými opatřeními. A viceprezident Biden z svého času o Iránu říkal, toto jsou nejdrtivější sankce v historii sankcí. Tečka. Když se Obama o to pokusil, tak Irán neustoupil. Byla to Obamova administrativa, která musela přistoupit na ústupky Iránu. Iránu tehdy bylo povoleno obohacování, aby nakonec dosáhla jaderné dohody. Trump bude muset najít stejně cestu ven. Takže tolik tedy tady z toho článku, který je jako docela zajímavý, docela popisuje i ty snahy těch Spojených států. Oni opravdu, kdyby prohrávají 10-0, tak pořád jako chtějí, aby to vypadalo jako vítězství a vydává to za vítězství. Oni to mají prostě v nátuře. Uvidíme, jak se to dále bude vyvíjet. Takže to je ode mě všechno. Zítra vás pozvu na sledování další části, která se týká vzestupu lidstva na Kompasu od 20 hodin. No a jinak uvidíme, připravujeme, bo chci připravit nějaký nový typ pořadu, jeden, ale to si zatím nechám jako překvapení. To bude záležitosti spíše z oblasti geopolitiky. Takže tolik i dokonce s nějakými hosty a tak dále. Takže tolik pro dnešní večer ode mne. Děkuji za spolupráci panu kolegovi, vám za pozornost a budu se těšit příště na viděnou případně a naslyšenou. Tak.
1: Dobře, dobře, pane inženýre. Tak, dámy a pánové, tam byl inženýr Jaroslav Tichý. Já mu děkuji za dvě vyčerpávající hodinky, tedy komentovaného zpravodajství. Pane inženýre, těším se zase na slyšenou a na viděnou. A my se přesuneme dále, dámy a pánové. Já to tady musím střihnouti. Hodíte mi
0: Poslední
1: to.
0: věc ještě přece
1: Ano?
0: jenom Palárikovo 19.9. na Slovensku. Patrioti, poslové, kdo má to, jeďte, bude to stát za to, bude tam program jako skutečně velký, zajímavý, bude tam i velká debata a myslím si, že to skutečně to odpovídá teda vážnosti té situace, protože ten stát pořád jako jistý nemáme a je prostě potřeba pro to udělat nějaké kroky, aby jistý byl, takže neváhejte a pokud budete mít zájem, tak se přihlašte, buď na naší webové, nejlépe na naší webové stránce se přihlašte, včetně teda těch, kteří bych tam chtěl zajistit nocleh. Takže tolik ode mne. Hezký večer přeju
1: Hezký
0: a
1: večer,
0: děkuji
1: pane
0: všem. No.
1: inženýre. Takže ještě jednou 19.9. Palárikovo na Slovensku nebo ve Slovenské republice, tak aby to bylo přesné a správné. Tak jo, jdeme děkovačku a jdem to tady zpracovat.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit si.

Hezký večer, dámy a pánové. Znělka nám doznívá. Studio Liptov je přichystáno. Peťo Luknár taktéž. A 1.40. pokračování nového věku programu Sunrise taktéž. Tak, samozřejmě, že jsem tam, kde bych jinde byl. Tak, a už si na obraze, Peťo, takže vítej i hosté, kteří byli vidět.

0: Myslím, že táto pečať vás vrátila tam späť, takže ja by som tú prvú otázku položil, že vlastne aké ste mali očakávania, keď ste išli tam a ako to celé vlastne ste prežívali. Takže ja by som tie otázky smeroval vám dvom, viete komu, tí, ktorí ste boli vlastne ako výkonný výbor usporiadateľský, takže Jerguš a Maruška. Tak Maruška, začni.
1: Tak má očekávání se naplnila. Bylo to ještě krásnější, než jsem si představovala, protože to, co já jsem očekávala, bylo to, že se sejdeme a vznikne atmosféra taková jako rodina nebo komunitní. A přesně to jsem tam po celou tu dobu cítila. Myslím si, že i to video to poměrně hezky zachytilo. Opravdu můžu říct, že jsem odjížděla já i řeknu hromadou nových přátel, protože jsme se tam několikrát sešli na jedné hromadě, doslova, pod hvězdami. A za mě paráda, nádhera. Já moc děkuju za to, že se tohle mohlo uskutečnit a předávám mikrofon Jirgušovi.
2: Ďakujem za slovo. Tak ja by som za seba povedal, že som veľmi rád, že sa tá akcia podarila, lebo tak naplánovať na celý tú akciu som si myslel, o, tak to bude, že jahoda, pohoda, hej, ale trvalo nám to niekoľko mesiacov a tie hodiny tých telefonátov a toho cielenia toho programu, že by to bolo pestré, aby sa každý zapojil, aby každý tú svoju tvorivú energiu do toho vložil, svoje myšlienky, nápady, tak to klobúk dole všetkým, čo sa na tom podielali, lebo mám z toho veľkú radosť, to ako, jak sa to krásne podarilo. Aj tie priateľstva, hej, že vznikli tam aj nové, alebo niektoré sa viac, by som povedal, že spečatili. Takže ja som veľmi rád.
0: Tak no a vlastne predtým, než sa uskutočnilo toto vaše stretnutie, tak ste boli viacerí v relácii jedenkrát. A teraz sme sa dohodli na tom, že vlastne pozvete takých, ktorí boli akoby noví, alebo takých, ktorí vo vysielaní neboli. Takže ja by som sa chcel spýtať na to, ako prežívali to stretnutie tí ďalší, tí noví, ktorých ste pozvali, čiže napríklad Dianka.
3: Tak ja, keď som sa chystala na tú akciu, ja som bola dosť tak v strachu, že neviem, že nezapadnem, alebo že aká energia tam bude. Ale dopadlo to fakt, že nad moje očakávania, ja som nečakala, že to bude tak super. Všetci sme sa proste skamarátili. By som povedala, že už od začiatku sme si všetci rozumeli. A aj k tomu pomohli všetky tie aktivity, ktoré sme spolu robili, aj tie večery, pozorovanie hviezd a rozhovory medzi nami, takže za mňa to bolo úžasné.
0: Natálka?
4: Tak já jsem vlastně všechny viděla poprvé mimo kamery, ale musím říct, že jak říkala i Maruška, tak to fakt bylo takový jako vlastně rodinný, v takový jako lehkosti, že hned co jsem se jako potkala s těma všema lidma, co tam byli, tak to fakt bylo takový, kdyby jsme se prostě už znali a velmi jako příjemný, milý, laskavý a jak říkala Dianka, takový jako přijímající prostředí, takže za mě to byla jako skvělá akce.
0: No a samozrejme Lukas, lebo vždy usmiatý, aj na akcii, aj do vysielania, tak ako si to prežíval ty?
5: Som to prežíval strašne dobre, ako strašne dobrá energia aj ľudia a chystal som sa na to strašne moc a nakoniec si myslím, že tá akcia dopadla na výbornú. Fakt na výbornú.
6: Ja som
0: No a
6: veľmi rád, ja v prvom rade ja vám chcem poďakovať, pretože ja som sa aj zúčastnil celej, naozaj od začiatku. Bol som teda aj účinkujúci, mal som tam nejakú prednášku a chcel by som naozaj vás vyzdvihnúť, že ste dokázali urobiť niečo výnimočné. Priznám sa, že aj ja som nevedel, do čoho idem a ideme, ale Jergu, že ako našli ste fantastické, fantastické miesto s tým výhľadom, keď sme tam jednoducho prišli. A chcem vás pochváliť celkovo za organizáciu. Ak ste zapriahli tých dospelákov, aby vám varili a takéto, veľmi dobre to je. A ja tu mám ešte nejakých pár fotiek, čo ste mi proste dali. Vidíte, dospeláci normálne tuto makali, vidíte, nosia veci, všetko. Tuto varia. Hej, tuto varí aj jeden z našich mladých, aby ste vedeli. Tuto varil fantastické veci. Ja som veľmi rád, že tam boli aj pudingy pre mňa skryté. Tuto vidíme, vidíte, Lukas, tuto všetci, ak ste boli spolu a tak ďalej. To znamená, že ja som veľmi rád, tuto je proste pár fotiek, že bola tam takáto fantastická atmosféra, potom sme všetci boli na takom ihrisku. Ja by som odtiaľ chcel začať, pretože tu ma vidíte tancovať. Chápeme sa? Ja som si nikdy nemyslel, že ja budem tancovať a že vystriedam toľko žien za tak krátku chvíľu. Chcem sa opýtať, Marie, koho to bol nápad? Lebo mám pocit, že to bol tvoj nápad, alebo nebol to tvoj nápad?
1: No, tak já jsem teda chtěla vnést zpěv a tanec, ale klobouk dolů Diance, protože ta přišla s nápadem na čtverilku, takže skrz ní jsme rozhodli, že to, co budeme tančit, ten tanec, tak bude čtverilka.
6: Takže Danka to, či Dianka, to si byla ty Dianka. Tak Dianka, ty nám o tom něco povedz, jakože to fakt ty dala, jako takto?
3: Ano, to já jsem.
6: A ty si tam ináč zavolala profesionálneho tanečníka, který v Let's Dance tancoval, jako on tam jednoducho přišel a já hovorím, no toto budou také kroky, že to nevím, jako dáme. Jako tě to napadlo?
3: No, my jsme mali hovor a Maruška přišla s tím, že ona by chcela něco, kde budeme zpívat a tancovat. A já jsem nad tím tak rozmýšlela a potom jsem aj hledala na internete a aj s mamkou jsem se radila tak naokolo, že či někdo něco nepozná. A potom jsem přišla s tím, že či nechceme štvorilku a čekala jsem, že čo na to povedia ostatní, či se jim to bude páčiť.
6: No to je fantastické, ja vám teraz ukážem, zase fotky, pozrite sa. Tuto tancujem s jednou ženou, to je moja, hej, a túto už mám inú, chápete? Preto sa mi ten tanec páčil. A tu vidíte Jerguša normálne s Olahovou, Máriou, proste bolo to naozaj fakt super. Chcem povedať, že to bol fantastický zážitok, ja vám poviem z čoho dôvodu, lebo sme sa veľmi zblížili. Ako tento nápad bol akože fakt, že super, vám chcem povedať, takže... Len tak ďalej s takýmito nápadmi, lebo to vytvorilo, si myslím, to zblíženie tých ľudí.
0: No myslím, že je čas tým pádom, že si spomenul nejaké meno. Noro, padlo tam meno tvojej manželky, tak ty si ako prežíval toto stretnutie v kruhu mladých?
7: Ja potvrdzujem Ivanové slova a musím dodať, že ja som tiež vystriedoval všetky ženy. Takže ono to sa ako keby kopírovalo, bolo také chytlavé to bolo a myslím, že tam každý muž vystriedoval všetky ženy. A naopak, samozrejme tiež. Čiže každá žena vystriedoval všetkých mužov.
6: No podľa mňa to bolo, v tomto bolo, že sme sa tak všetci vystriedali, tá energia sa vymenila a to bolo vlastne super. Ale chcel by som sa teraz teba, Lukas, opýtať. Lukas, počúvaj, tebe sa tam čo najviac páčilo? Akože na tom celom si tam bol celý deň. Čo sa ti tam tak najviac pozdávalo?
5: Všetko.
6: To všetko, to je veľmi nekonkrétna záležitosť. Skús jednu vec vyzdvihni, takú úplne konkrétnu. Okrem, ja viem, že guláš ten bol dobrý. To bolo všetko.
0: Nevie vybrať, ktorá sa mu páčila najviac.
6: No, lebo by musel nejakú babu možno povedať. A to...
0: Však o babách hovorím.
6: No však, to je práve to. Dobre, kto mi povie, tak Natálka, ty povedz, čo ťa tak najviac zaujalo, čo tam bolo a skús povedať, že aj moja prednáška, to by bolo super, keby ste si na to, ja som vám chcel tak akože nej možno nahodiť niečo a tak.
4: Přemýšlím, co mě tak jako nejvíc zaujalo a přemýšlím, že mě jako, když už jsme začali tím tancem, tak mě už ten tanec pak jako provázela, řekla bych, celý den. Já už jsem si tam pak už jako spontánně tancovala, už pak do večera bych řekla. A nevím, jako asi je pro mě těžký vypíchnout taky jako jednu věc a spíš se mi líbilo, jak to jako postupně jsme tam tak jako přijeli, nebo my už jsme tam byli, ale přijeli tam všichni a tak jako ta energie byla taková jako očekávání, vlastně se pořádně nevědělo, co bude, u některých jsem viděla, jako, že co teda, A vlastně se mi Librox tak jako postupně uvolňovalo a asi se mi fakt jako každý prostě mělo něco a asi mám problém fakt vypíchnout jednu věc, samozřejmě tvá přednáška byla taky skvělá, to jako
6: no, to určitě. Jako já jsem ti, dobře, takže prešla si touto zkuškou, dobré je to. Pozrite sa. Ja, bolo to, naozaj to gradovalo. A Jerguš, ty si sa ako cítil v role moderátora? Toto by som chcel, lebo vy, ty si to tam moderoval. A proste si to tam tak viedol. Aké to bolo? Myslím si, že to bolo prvýkrát v živote, si niečo také robil.
2: No určite, že prvýkrát. Lebo ja tým, že som taký, ja by som povedal, že polovičný introvert, tak ja akože som sa na to dal, že moderovať spolu s Maruškou. Tak dosť ma to veľa naučilo, že čo, koľko človek môže povedať, kedy môže povedať, také dosť veľa skúseností som dosť toho nachytal. Tak ako,
6: no, chcem ťa pochváliť, pretože naozaj si sa toho zhostil, som videl to v tebe, tú tvoju introvertnosť tvoju, že ak si do toho išiel úplne od začiatku, naozaj, ako môžem vám povedať, že ste urobili veľmi veľký výkon. A Dianka, ty, tebe čo, akože také utkvelo v pamäti, jasne, že okrem mojej prednášky a Grand Priorovej, hej, akože to ešte musím spomenúť a pozdravím,
3: no,
6: Grand Priora.
3: Tak za mňa akože tam bolo celkom dosť vecí, ktoré sa mi páčili, že veľmi, že boli pekné, úžasné, ale aj prednášky sa mi veľmi páčili. A ja som akože prišla na takúto akciu prvýkrát, takže ja som nemala veľa informácií vlastne ani. Takže veľa vecí, čo tam zaznelo, bolo pre mňa nových na tých prednáškach a veľmi ma to zaujalo. Takže prednášky sa mi veľmi páčili.
6: A čo konkrétne, že si bola prvýkrát, niečo si počula, alebo napríklad ja vám teraz ukážem, hej, tuto bola prednáška o konoch. Na tejto fotografii je teraz vidieť, o konoch ste sa tam niečo dozvedeli. Hej, boli tam proste nejaké ďalšie veci, dneska si pustíme aj vašu takú scénku, veľmi sa mi páčila. Čo konkrétne, vieš nejakú konkrétnu vec povedať?
3: No napríklad aj tie kony. Ja som nikdy nepočula, že aké všetky druhy tých konov sú. Vedela som, že sú kony, vedela som, že čo sú to kony, ale nepočula som o nich, že aké sú tie kony. Napríklad.
6: Uh-huh. Super.
3: Takže aj to.
6: Super. Marie, ty ako tiež spolumoderátorka, ty ako si to vnímala ten deň, čo teba zaujalo, by som povedal tak, že úplne najviac a možno aj z prednášok alebo niečo, čo ti dalo nejakú tvoju skúsenosť v tvojom živote?
1: No, tak ja sa v tomhle vrátim i trošku před akci, pretože co ja som si obrovsky užívala, byly naše přípravy, to, že sme vymýšleli ten program, jak sa postupne, ako každý ten mládežník nadchnul, kdy jsme psali tu naši hru, která se jmenuje Probuzení, tak tohle to mě velmi bavilo. A potom ty části, které byly trochu míň oficiální, takže po programu, to, že jsme si sedli u ohně, nebo se šli projít do lesa, nebo jak říkám, lehli si na jednu kupu pod hvězdy a dívali jsme se na Perseidy, tak to bylo nádherný. A to sdílení, poznávání se, to pro mě bylo opravdu to, co se ve mně nejvíc jako otisklo.
6: No, dobré, nevím, Peťo, máš nějakou takovou duchaplnou otázku?
0: Keď jsem se vlastně prvýkrát pozrel na ten program, který tam vlastně byl připravený, tak mě to evokovalo, že vlastně je to také prvé stretnutie, iba také naťukávacie. Já jsem, keď som aj s Jergušom hovoril v rámci toho, že teda urobíme tento druhý vstup, tak samozrejme, že určite tam prebiehali nejaké diskusie o nejakom smerovaní, lebo keď hovoríme o zväze mládeže, hej, tak sa tu rysuje nejaké vytvorenie nejakej inštitúcie mladých, ktorý znovu bude nejaký dátum, hej, a niečo vznikne. A samozrejme, kým to nie je všetko dotvorené, tak netreba o tom hovoriť, to sme tiež vraveli. Ale mňa by zaujímalo, že tie diskusie medzi vami, o čom tie diskusie boli? Či boli iba kamarátske, alebo proste, či ste rozoberali konkrétne nejaké veci, tie vaše, nepoviem, problémy, výzvy, mládeže, sociálne siete, komunikáciu, proste niečo také. O čom ste diskutovali medzi sebou? Nie všetci naraz.
6: Musíš vyvolávať.
0: Jirguš.
2: No tak padli také otázky počas toho, jak ja som tam proste moderoval a každý si tak si ma odchytil, hej, že poď tu, že sa chcem opýtať. A že jaké je naše smerovanie, lebo toto je podstatné, že akým smerom sa chceme vydať, že čo je náš cieľ. Ale jak si spomenul, hej, že ide o to, aby sme nepovedali teraz všetko, čo ideme robiť. A najlepšie sa tvorí v tichu a v pokoji. A to sa nám aj podarilo celkovo táto akcia, ktorá bola. A ja by som to nechal ešte takto medzi nami, mladými, že čo tvoríme, ale určite to vyjde na vonok. Že čo chceme a čo budeme tvoriť. Určite.
0: Maruška sa hlási, áno, vidím to, vidím. Tak poď.
1: Tak ja ale, abych jako úplně nesklamala, tak nazdílím něco, takový moment, který jsme tam měli, který nemluví o žádných konkrétních projektech, přestože už jako o tomhle taky hovoříme, ale když jsme se tam tak sešli po programu večer, tak jsme si sedli do kruhu a začali jsme společně sdílet, jaký je náš obraz té krásné reality, krásné nové reality, toho života, co bychom chtěli žít někde tam v budoucnu. A to byla veliká nádhera, taky jsme si nazdíleli, jaké jsou věci, co rádi děláme ve volném čase, jak je to vlastně v souladu s tím naším obrazem. A co mně se velmi líbilo, bylo to, že oni ty obrazy nebyly tak odlišné. Jako všechny byly krásné, jednoduché, prostě život, rodina, baráček, nějaký pozemek, který obstaráváme, nějaké dobrodružství, jo, že se někam zajedem. Ale všechny byly tak jako na podobné vlně. A bylo to krásný. Řekla bych, že jsme se velmi propojili i v ten moment, kdy jsme si mohli nazdílet naše obrazy.
0: Natálka, ty ještě čo pridáš k této téme? Ale veľa teda, veľa nechcete prezradit, no?
4: Já přemýšlím, co ještě jako doplnit. Ona tak jako to gro řekla jako Maruška. Ale jinak jako mně se líbily i prostě jenom ty momenty, kdy jsme tak jako spolu byli a jenom to tak jako plynulo a nebyly to ani jako prostě hluboký témata, jenom jsme jako vnímali, že nám je spolu hezky a to bylo celý, ale vlastně to taky bylo velmi cenný.
0: No, já si myslím, že na to, aby jsme našim posluchačům, divákům trošku potvorili duše těchto mladých lidí, tak myslím, že by jsme mohli pustit Ivan tu scénku, která tam odzněla.
6: Určitě ano, ale k tomu treba spravit nějaký aj taký, by som mohl podal, že predhovor, protože každý jeden, ta scénka je naozaj super. A čo by ste k nej povedali? Máme tu aj priamu aktérku, či nie? Nemýlim sa, Natálka, ty si tam úplne bola hviezda, takže čo nám o tom povieš? Vy ste to písali. Ako vás to napadlo? Čo vás inšpirovalo?
4: No, to podľa mňa byl impuls, ktorý prišiel od Marušky. A tak nějak jako společně jsme měli ty první jako nápady a tak se to jako naťukávalo a pak jsme to měli vlastně v té naší skupině a byl nějaký jako první návrh textu, který jsme pak vlastně všichni dávali dohromady a pak z toho vlastně vznikl ten výsledný produkt, který jste vlastně viděli na té akci.
6: Dobrá, čo bolo toho cieľ? Čo ste tým chceli povedať? Lebo je veľmi dôležité, čo ste chceli povedať tým skôr, kým to pustíme. My si to pozrieme, má to nejakých 10 minút. A ja som veľmi chcel, aby to tu zaznelo, aby to inšpirovalo aj ostatní, lebo naozaj to je veľmi inšpirujúce. A je to taká vaša výpoveď, asi mám pocit, ale skús mi priblížiť, že čo ste s tým chceli povedať?
4: Ja si na to možná poprosím pomoc Marušky. Teda, ale za mě tam jako byl hlavní ten jako kontrast, co tam máme ty dvě aktérky, že každá vlastně nějakým způsobem žije ten svůj život, ale vychází vlastně ty pohnutky vychází jako z jiného jádra. Takže jsme chtěli jako ukázat na tady to dát hodně do toho kontrastu a jak ten život můžem žít, ale jak ho taky vlastně můžem žít jinak víc naplněně ve větší lásce, bych řekla. Nevím, co k tomu ještě teda může dodat případně Maruška.
1: No, tak my jsme hodněkrát otevírali i myslím tady, buď to padlo v relaci nebo někde na našem hovoru, to téma probuzení, že jsou tady lidé, kteří jsou stále spící a lidé, kteří už se trošku jako probouzejí. No a jako my jsme tou hrou zachytili to, že ten rozdíl mezi probuzeným a spícím může být fakt jen malinký. Třeba tam mezi nimi je jenom jeden čin, který je třeba udělat. Sám se jako přesvědčit o tom vědomém životě. A právě jsme nechtěli, jakoby, když bychom mluvili o spícím člověku, tak to je furt člověk. Jo, a nechtěli jsme to brát tak, jako že spící člověk nic neví, neumí se nad věcma zamyslet. Jo, ale spíš je to člověk, který prostě prochází si nějakýma věcma, ten systém ho zahltil, nějaké jeho osobní záležitosti ho zahltily a on není hloupý nebo není zlý, ale potřebuje posvítit, potřebuje to světélko. A to tam byla potom ta jedna holčina, která už byla probuzená, šla tou svou cestou, viděla přesně, kdo je, přesně, co chce a přesně, kam kráčí. A dělala jen to. Nikoho nepřesvědčovala o ničem, jako tu holčinu, tu druhou, tu spící. Prostě jí nic neříkala, jenom jako existovala a byla jí tím světélkem. A ta spící byla dostatečně chytrá na to, aby časem pochopila, jaká je ta správná cesta a probudila se do ní. Takže o tom.
6: Super, takže já si myslím, že teraz je ten správný čas, aby jsme si to vypočuli. Ono se ještě můžeme o tom porozprávat.
8: Přesně, kdy to začalo. Že mi prostě z kapsy začala padat vajíčka. Nejdřív jsem myslela, že se mi to jenom zdá, že jsem si jedno koupila a zapomněla na něj. A ono mi vypadlo z kapsy náhodou. Ale stalo se to znova a znova. Až po čase jsem si všimla vzorce. Pokaždý, když udělám něco hezkého, a nemusí to být nic velkého, klidně jenom zvednu odpadek ze země, někomu podržím dveře, usměju se Milena kolejnoucího, nebo zamávám dítěti v kočárku. Dělám to s láskou. A jedno mi pak vypadne. Nevím, jestli to má každý, nebo jenom já. Nevím, proč zrovna vajíčka. Ale nějak mi to sedí. Vejce je přece to, co v sobě nese esenci života a přitom dává průchod ke zrodu něčeho nového. Nikdy jsem to nikomu nevysvětlovala. Ne, že bych to tajila, prostě se nikdo nikdy neptal. Až jedno.
9: Ježiš, to by zase vypadlo vajíčko. Ty snad snášíš nebo co?
8: Jo, občas mi nějaký spadnou.
9: A to jako fakt neustále nosíš vajíčka v kapse, jako kolik ti je, pět?
8: Nosím.
9: A nepřijde ti to trapný furt takhle jako být hodná? Nikdo tě o to nežádal.
8: Nežádal. Dělám to, protože chci.
9: Jasně, no. Co si myslíš, že jsi svatá? To mě fakt nasralo. Nikdo přeci nemůže být pořád tak milý. Že jí to furt baví. Začal jsem si s ní dělat srandu i před ostatníma. Trvalo to týdny. Kdykoliv jsem jí viděla konat jakýsi dobrý skutek. Nahlas jsem to komentovala. Pozor! Aniška by nerada přišla o svatozář. Ostatní se smáli se mnou. Bylo to snadný. Slyšela jsem to, skoro pokaždé, ale nikdy jsem nereagovala. Prostě jsem si řekla, jestli jí to udělá lepší den, ať to tak má. Ale nikdy nereagovala tak, jak jsem čekala. Žádný vztek, žádný slzy, nic, co bych mohla použít dál. To bylo možná to nejvíc otravný na celé věci, ale jednou kolem mě procházela. Vypadlo jí vajíčko. Nevím, proč jsem se pro něj sehnula. Řekla jsem si, debilita. ale stejně jsem si ho strčila do kapsy. O pár týdnů později jsem byla úplně v prdeli. Nechci to teď rozebírat do detailu. Byla to jenom škola, jenom projekt, jenom hádka s tátou, jenom prohraný zápas, jenom debil z druhé třídy, jenom David, jenom termín, co jsem prošvihla, protože jsem to zase odkládala až na poslední chvíli, jenom rozvod našich... Ale tu chvíli to nebylo jenom. Máma na mě křičela do telefonu, že jí to dělám na schvál, že jsem líná, že jí dělám ostudu, že to bude mít dopad na celou rodinu, protože ona za mě ručí. Nemohla jsem dýchat. Seděla jsem na lavičce, hlavu v dlaních a myslela jsem si, že tohle je asi konec světa. Připravený jenom pro mě. A najednou jsem nahmatala v kapse to vajíčko. Už jsem ho chtěla zahodit. Jak by mi asi zasraný vajíčko mělo pomoct? Ale otáčela jsem ho v ruce a všimla jsem si, že jde otevřít. Jednou jsem si všimla, že vajíčko jde otevřít. Někdy tam byl papírek s textem, který byl odpovědí na mé otázky, nebo něco, co mi téměř zázrakem vyřešilo situaci. A někdy drobnost, která mi udělala ten den radost. Začala jsem se o tyto dary také dělit. A někdy mou odměnou byl čistě úsměv na tváři jiného člověka. Nevím, kdo rozhoduje o tom, co se ve vajíčku objeví, ale vždy je to dar. Bylo tam přesně to, co jsem potřebovala slyšet, nebo najít. Nebudu říkat co, to je moje, ale důležitý je, že jsem se najednou cítila, jako by mi někdo sundal z krku smyčku, o který jsem ani nevěděla, že tam je. Seděla jsem tam ještě dlouho potom a pak jsem si řekla, zázrační vajíčko. Doslova mi ta slova prolítla hlavou. A hned potom mě napadla druhá věc. Co to sakra udělala, aby jí z kapsy vypadlo? Vzpomněla jsem si na tu naši svatou Anešku, jak sbírá odpadky s tím pitomým klidným úsměvem. Tak jsem to zkusila taky. Vedla jsem papírek ze země, hodila ho o Katě do koše, usmívala se od toho jak blbec, dívala se přitom všude kolem, jestli mě někdo náhodou neuvidí. Sáhla jsem do kapsy a nic, prázdno. Zkusila jsem to znovu. Tentokrát jsem podržela dveře nějaký paní s kočárkem. Ještě jsem u toho řekla, prosím, jen si poslušte. Tak nahlas, aby to slyšela celá ulice. Nic. Zkusila jsem to po třetí, druhý den. Podala jsem někomu spadlou tašku, řekla jsem, ty pohodě, není zač. Ještě dřív, než mi vůbec stihl poděkovat. Furt nic. A jako začínala jsem být fakt nasraná. Přišlo mi to jako naprostá nespravedlnost. Udělala jsem přesně to samé, co dělá ona. Slovo od slova to samé gesto. A nic se nedělo. Jakoby stála před automatem, hodila do něj minci a on mi prostě nic nedal. Tak jsem si to nemohla nechat pro sebe a šla jsem za ní. Hej, ty svatá! Pořád snažíš ty vajíčka?
10: Pořád. Proč se ptáš?
9: Udělala jsem úplně samý, co ty. Sbírala jsem odpadky, otevřela nějaký chudin ze dveře. Dokonce jsem se ohla týpkovi pro tašku a nic. Mě patří stejný právo na ty zasraný vajíčka jako tobě. Proč mám mít o vajíčko míň, když jsem udělala to samý?
10: Protože jsi to neudělala pro to samé.
9: Cože?
10: Já to nedělám, abych něco získala. Nesedla jsem si jednou a neřekla, dobře, budu konat dobro, protože z toho budou padat vajíčka. Dělám to, protože mě to baví, protože v to věřím. Protože když někomu udělám radost, naplní mi to celý den. A je mi úplně jedno, jestli mě u toho někdo vidí, natáčí, nebo se mi směje. Zjistila jsem, že tohle je prostě moje cesta. Nikdo mi ji neurčil, nikdo mě do ní netlačil. Každý den si sama volím po ní kráčet, protože to tak chci.
9: No, to mi jako úplně neodpovídá na otázku.
10: Možná ti na ní nemám jak odpovědět. Některé věci nejdou vysvětlit tak, aby to člověk chápal,
8: dřív, než se sám prožije. A hlavně procítit. Zůstala jsem tam stát s tou prázdnou skořápkou v ruce a byla jsem naštvaná. Fakt naštvaná. Ale pod tím stekem se dělo ještě něco jiného, co jsem se tehdy neuměla pojmenovat. Přemýšlela jsem o tom celou cestu domů, ne rozumově. Nebylo to jako řešit rovnici. Bylo to spíš, jako by se ve mně něco přeskládávalo, aniž bych to řídila. Druhý den jsem šla cestou parkem. Nic jsem neplánovala, nešla jsem tam kvůli žádnému vajíčku. Po chvíli kolem mě šel pes. Nějaký starý, unavený pes. Majitel ho táhl na vodítku a sotva stíhal. Oba dva vypadali, že za sebou mají fakt hodně dlouhý den. Sehnula jsem se k němu a pohladila ho. Neřešila jsem u toho vůbec nic. Nemyslela jsem na vajíčka, na Anešku, na to, jestli mě někdo uvidí. Ani jsem si neuvědomila, že se usmívám a v tu chvíli mě to udělalo šťastnou. Jenom to. Nic zatím nebylo. A pak se to stalo. Něco mi vypadlo z kapsy. Nevěřícně jsem se dívala na zem. Vajíčko? Nezvedla jsem ho hned. Stála jsem tam a nechápala jsem to. Ne proto, že bych nevěděla, co se stalo, ale proto, že se ve mně něco najednou zrodilo. Pocítila jsem to. Neřekla jsem jí, jak přesně to funguje. Ne proto, že by to bylo tajemství, ale protože si to člověk musí zažít sám. Tohle se dá jenom prožít. A pak se člověk jednoho dne skloní k odpadku, k psovi, k někomu, kdo potřebuje pomoc. A ani si nevšimne, že se právě probudil.
6: Fuh. Tak to bolo, je to naozaj veľmi silné, všetci tlieskajú, vidíme, že vidím aj tých, čo teraz počúvajú, že ich to inšpirovalo. Naozaj veľmi silné, to znamená, že svojím spôsobom sa stretávate aj vy s ľuďmi, ktorí, alebo s mladými ľuďmi, ktorí spia. Aké sú tie vaše stretnutia? Dohodli ste sa na niečom, ako budete mladých ľudí oslovovať? Máte niečo také? Máte nejaký taký, by som povedal, že ste si vytvorili niečo a nechcem povedať, že ste sa dohodli alebo diskutovali ste aj o tom? Jerguš.
2: No tak ja by som začal tým, že padla taká myšlienka, aby sme vytvorili sociálne siete, napríklad profil na Instagrame a Facebooku a podujali sa na to naše dve krásne baby, Bianka a Ľudka, ktorá tu nie je. No a my musíme ísť tou cestou, že im ukazujeme tú cestu, že my svietime a že čo robíme. Oni sa sami musia pridať k nám. Hej. Tým, že tvoríme, spájame sa a chceme niečo tvoriť. Hej. Že už sme sa pohli, že nie sme v tom pasívnom, že proste čakáme, kto nám niečo pripraví, urobí, ale sme už v tom štádiu, že už sme sa pohli a ideme z kopca, keď sa to dá tak nazvať.
6: Bianka, ty teraz ideš vytvárať ten Facebook, ty to ideš vytvárať, hej? Ty to ako vidíš, to oslovovanie tých ľudí okolo teba, alebo už si niekomu hovorila o tom, že tu existuje niečo také, že bude

0: Všichni vás vítám a jsem strašně vděčná, že jste přijeli navzdory předpovědím počasí a navzdory tomu, co je kolem nás. Ale myslím, že si můžeme i říct, že nám prší a třeba i bude pršet štěstí. Já tady hned z začátku uvítám pana předsedu poslanecké sněmovny, pana Tomia Okamuru, a musím... Ráda bych mu, a my musím, ale především ráda bych mu poděkovala za to, že dnešní den zaštítil naprosto bez váhání, 100% skvělá spolupráce s jeho týmem a vlastně díky němu máme takovou ochranu a možná dnešní vlastenecké setkání bude v jiném duchu, než třeba bylo před rokem. Takže já jsem opravdu vděčná a přeju vám, aby těch kapek bylo kapek štěstí co nejméně teď už a abyste si den užili a věřím, že tomu napomohou i panely, které máme tři přichystány a věřím, že tomu pomůže i moderace, písně a to, že jsme tady všichni spolu pohromadě. Děkuju vám všem. Moc krát děkujeme. Já se moc těším na to, že dnes vás budu celým dnem provázet. Moje jméno je Jana Turoňová a Alice Tomková, naše hostitelka, mě požádala, abych se stala moderátorkou dnešního dne. Na začátku nám Alice představila vlastně pana Tomia Okamuru, poděkovala za jeho záštitu, já se k tomu přidávám, taky moc děkuji. Já jenom připomenu, že i v minulých letech už Příčovy a vlastenecké setkání v Příčovech bylo pod záštitou, tehdy to byl prezident Miloš Zeman, takže teď vlastně v této tradici pokračujeme. Ale komu bych já chtěla moc poděkovat a vlastně připomenout tu roli, kterou hraje, tak je právě Alice Tomková, majitelka tohoto zámku, krásného zámku, který určitě brzo bude ještě krásnější po té rekonstrukci, protože to je žena velmi odvážná. Ona už opravdu několik let tato setkání pořádá a my víme hlavně z minulého ročníku, že to není vždycky úplně jednoduché. A ty útoky, které se i v loňském roce odehrávaly, byly poměrně ostré. Doufáme, že letos bude situace klidnější. Prosím vás, kdyby náhodou k nějakému konfliktu docházelo nebo mělo dojít, zůstaňte v klidu. Máme tady policii České republiky, která by měla zasáhnout, vyřešit případné konflikty. Takže prosím, zůstaňme klidní a ukažme, že naše vlastenecké setkání, byť ho mnozí nazývají dezolácké, je klidné a přátelské. Tak a teď už mě dovolte, abych předala slovo panu předsedovi Tomiu Okamurovi, který má pro vás stravici a na konci si nachystejte tři otázky, které potom rychle zodpoví, než se k vám zase vrátí. Prosím.
1: Tak. Vážené dámy a pánové, jsem rád, že tady s vámi mohu být na vlasteneckém setkání Příčovech. Moc děkuju organizátorce, velice odvážné organizátorce, paní doktorce Tomkové, protože opravdu to chce velkou odvahu pořádat pravidelně takováto setkání. Já, když jsem se díval na program, tak ten program, který tady máte, je úplně skvělý, musím říct. Je aktuální, je suprový, nestrannost, nezávislost, objektivita, vyváženost ve zpravodajství a publicistice. Já, když se dívám i na složení toho panelu, tak jsou to fakt lidé, kteří se za prvé vyznají, jsou to odborníci a za druhé jsou velice odvážní a říkají svoje názory na rovinu. Takže je mi tady čest sedět tady a být tady aspoň tu chvilku tady mezi vámi na pódiu. Další téma, příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů. Tak to by člověk nevěřil, jakým způsobem se překrucují v posledních letech dějiny a jakým způsobem se dělají výklady. Mimochodem tleská se těm, kdo schvalovali okupaci, píská se na ty, kdo s tou okupací nemají nic společného. No, jsou to tady zajímavé paradoxy, ale určitě si o tom popovídáte z různých pohledů v tom panelu. Ani západ, ani východ, možné podoby středoevropské spolupráce. No to je přesně ono. Jestli jste si všimli, tak v podstatě s příchodem nové vlády jsme vrátili do České republiky tu pragmatickou zahraniční politiku, kde musí být Česká republika na prvním místě bez nějaké ideologie. V tomto chceme pokračovat, takže já už nebudu dlouho řečnit, já tady budu samozřejmě s vámi a tím myslím tamhle, tady pódium už nechám odborníkům a účastníkům panelu a těším se na osobní setkání s vámi a na to, že si popovídáme a určitě spoustu aktuálních věcí. A když jsem přišel, tak se spoustu z vás už ptalo na různé aktuální věci, takže je to super a těším se na to, že si popovídáme. Tak ať se daří, mám hezký den, teď přestalo pršet, tak doufám, že nám to vydrží. A děkuju a ještě jednou děkuju organizátorům, protože je to skvělá akce.
0: Moc děkujeme. Taky jsem chtěla říct, že krásně vychází sluníčko, tak možná to byla z části ta mše, která tady o 10 hodin probíhala, anebo taky to, že se tady scházíme v přátelském duchu. Já jsem slíbila 3 rychlé otázky. Máte někdo něco, co se chcete zeptat pana předsedy, a nebo už ho můžu vypustit mezi vás? Máme tam jednu. A dáme jednu. Děkuju.
2: Dobrý den, pane předsedo. Radek Hýhlan, média Parlament České republiky, Senát pod kontrolou lidu. Já bych se chtěl zeptat na otázku, kterou pokládám i ve sněmovně. Jaký máte názor na to, když si ústavní soud veřejně přispojil pravomoc tím, že teď rozhodl tu věc ve vztahu k Ankaře, kdy uložil něco konat vládě, kdy mu to zákonem nepřísluší. On smí předběžným opatřením pouze a jedině zakázat.
1: Tak já si myslím, že tohleto rozhodnutí ústavního soudu určitě není z mého pohledu správné, i když byste asi bych měl říkat, jak všechno respektuju, ale já prostě nebudu lidsky respektovat to, s čím nesouhlasím. A ústava mluví jasně, že za exekutivní moc, za výkonnou moc je odpovědná vláda. A zahraniční politika je výkonnou mocí. Tam žádný jiný výklad není. To znamená, i to předběžné opatření takto rychle a v tomto typu věci je velmi nezvyklé, respektive je přelomové. A mně připadá, že ústavní soud začíná vstupovat do politiky. Jenže to by byla velká chyba a to nemůžeme samozřejmě s tímto tiše souhlasit, protože my jsme zvoleni výsledkem voleb, kdežto ústavní soudci nejsou zvoleni občany. Jo? Navíc samozřejmě jsou zvoleni v podstatě v tom tandemu prezident Senát, který má odlišný volební výsledek než poslanecká sněmovna. To znamená, já si myslím, že ústavní soud tímto vstoupil do politiky a já si myslím, že to není dobrý trend. Proto my samozřejmě trváme na tom ve vládě, že za výkonnou moc je odpovědná vláda, a samozřejmě budeme dál dělat kroky, aby jsme se nestali tady státem, kde ústavní soudci rozhodují o politice. Ono je to i podivné třeba ohledně těch platů ústavních činitelů. Jak víte, tak já dlouhodobě prosazuju to zamrazení platů, no tak teď se to tam snad zase už konečně dostane na ten program schůze. Ale všimněte si, že ve stejném zákoně jsou soudci. A soudci úplně ustřelili platově a sami sobě si vlastně vždycky zruší to zamrazení. Jo, to znamená, sami sobě rozhodují o platech, když se jim něco nelíbí ústavnímu soudu, tak to rozhodne proti vůli té zvolené většiny. Takže já teda, můj názor je jasný na to, já si myslím, že to není dobrý trend a že je potřeba postupovat a respektovat výsledky voleb.
0: Tak ještě jednu a potom už budeme pokračovat.
3: Zdravím Tomio a všetkých priateľov, pozdravím zo Slovenska z Humenného a želám si, aby sme nekonečne rozvíjali československé vzťahy a priateľstva. Je to kladiem otázku, že aké máte predstavy a plány pre zlepšovanie našich vzťahov medzi oboma republikami, pre výmenu názorov, skúseností a zlepšovanie kultúrnych a ďalších výmen medzi našimi oboma republikami, pretože naše spoločné priateľstvo oboch národov je tak blízke, že treba ho nekonečne rozvíjať, vzájomnú históriu poznať, vzájomné kultúru rozvíjať, a to je pravda najsprávnejšie a musíme vždy len odsúdiť, opovrhnúť to, čo stváral Peter Fiala. Peter Fiala nech si rieši svoje osobné komplexy, kde inde. Na československé vzťahy sú sveté a možno ich iba len rozvíjať. Takže aké máte predstavy a plány pre rozvoj československých vzťahov a zlepšovania prostredia?
1: Jo, děkuji. Tak já jsem udělal už ty první kroky hnedka po zvolení předsedou sněmovny. Já jsem nalenil, ukázaná platí a okamžitě jsem jel na Slovensko, jestli pamatujete, už loni v listopadu a během dvou dnů se podařilo opět vrátit československé vztahy nebo slovenské-české. Se nám podařilo vrátit do těch přátelských a standardních rozměrů. Protože samozřejmě Slovensko je náš nejbližší národ. Slováci to uvítali a politika SPD, kterou prosazujeme i ve vládní koalici, je vůči zahraničí politika respektu a porozumění. To znamená, my nehodláme komentovat vnitrostátní záležitosti Slovenska, ale i třeba Srbska a podobně, což dělala právě minulá vláda, že vlastně mistrovali, nebo já bych to řekl, peskovali Slovensko, účastnili se na protivládních demonstracích. A to prostě se těch Slováků samozřejmě logicky dotklo, protože Slováci jsou rovnocenný národ, který máme rádi, a my tady máme svých problémů dost, co si budeme říkat, třeba svoboda slova, dlouhotrvající soudy, soudní rozsudky. A je tady těch problémů spoustu. Máme problémy samozřejmě důchody a podpora zdravotně postižených rodin s dětmi. A já si myslím, že vůbec nejsme v situaci, aby jsme tady ukazovali na Slovensko a poučovali ho. To znamená, my jsme ty vztahy vrátili do velmi přátelských vztahů. Mimochodem, ta spolupráce probíhá výborně, protože my, když prosazujeme na unijní úrovni Bruselu naše záměry, to znamená například, chtěli jsme zpřísnit podmínky pro pobyt cizinců i Ukrajinců v České republice. Výsledkem naší snahy je mimochodem i to, že teďka ti, co tam neplnili vojenskou povinnost, takže nebudou už nově dostávat už tu dočasnou ochranu a tak dále. ETS dvojky, že jo, emisní povolenky, zrušení zákazu spalovacích motorů od roku 2035. Vždycky se zeptáme Slováků, protože jsme narovnali ty vztahy. Slováci, protože jsou nám fakt úplně nejbližší, já to vnímám, protože teďka jezdím i na ty zahraniční návštěvy, že jo, s těmi jinými zeměmi, tak ti Slováci jsou tak blízko, že v podstatě v uvozovkách po telefonu dokážeme konzultovat to stanovisko a oni vlastně v podstatě řeknou ano, souhlasíme s váma taky a už jsme dva vůči tomu Bruselu. Jo, takže je to strašně dobrá spolupráce, strašně rychlá spolupráce. Pochopitelně si rozumíme prostě okamžitě ve všem, i v tom názoru. To znamená to narovnání vztahu. Já možná už taky chápu z tohoto pohledu, nebo je mi zřejmé, proč to bývalá Fialová vláda chtěla narušit, protože to v podstatě oslabovalo tu vlasteneckou pozici České republiky. Teď ji naopak posilujeme společně se Slovákama a ta spolupráce je prostě výborná. My jsme mimochodem, já jsem udělal, jsou i třeba třetí sněmovny, tak začaly být výměny mladých Slováků, co mají zájem o politiku a českých mladých zájemců, co mají zájem o politiku vzájemně mezi parlamentama, aby absolvovali určité návštěvy. Vytvořil jsem teďka s předsedou Rašim, slovenským předsedou parlamentu, československou cenu, kdy jednou za rok budeme udělovat cenu osobnostem, které se zasloužily o československé přátelství a musí s tím souhlasit obě dvě strany, ale tedy jo, to znamená jak slovenský parlament, tak český parlament. Prostě i tyhle ty drobnosti děláme, samozřejmě rozvíjíme, uzavřeli jsme memorandum na vládní úrovni o spolupráci se Slovenskem a to i třeba v oblastech obranné spolupráce a další. Prostě my s tím Slovenskem ho bereme skutečně jako nejbližší stát, nejbližší národ a já si myslím, že je tak správně, nehledě na to, jaký je výsledek voleb na Slovensku nebo u nás, tohleto přátelství by nikdy nemělo být prostě narušeno. A znovu říkám, má to i ten pragmatický politický přesah, nejenom ten přátelský lidský, že přeci jenom jsou to potom už dva hlasy a s těma Slovákama teď mám jako nový zkušenosti díky tomu, že jsem součástí vládní koalice, se fakt jedná skvěle, protože si rozumíme úplně ve všem, prostě tam je 100% jazykový přesah i společná historie, takže ta spolupráce je velmi přínosná a já vám můžu garantovat, že dokud bude SPD ve vládě, tak určitě vztah se Slovenskem bude absolutní prioritou vždycky.
0: Děkuji. Moc děkujeme. My ještě zahájíme první panel, který nás čeká. Takže můžete mezi vlastence. Moc krát vám děkujeme. Tak setkání příčovek má vždycky svoje tradiční moderátory. A tím prvním je Petr Žantovský. A ten se bude ve svém panelu věnovat tomu, co je nejdůležitější pro to, aby jsme měli dostatek informací, aby ty informace byly pravdivé, skutečné, nezabarvené, aby to prostě nebyly dezinformace. Petr Žantovský si pozval původně, to bylo i na programu, sestavu, jejímž součástí byli pan Vladimír Železný a Tomáš Kulikadis, bohužel se omluvili. Pan Žantovský vám vysvětlí, z jakých důvodů, ale je to vlastně pro nás na jednu stranu i přínos, protože tady máme Martinu Kociánovou, kterou tady pozvítám. A potom jsou tady ti, kdož tady být měli, takže Marek Stoniš a Petr Štěpánek. Tak já už teď předávám slovo našemu moderátorovi Petrovi, aby si v následující hodině a půl vzal toto pódium a tak v tu jednu hodinu skončíme a potom dostanete další zprávy, informace a tak dále. Tak užijte si první panel.
4: Dobré dopoledne, přátelé, dámy a pánové. Já bych to měl vzít od konce, já jsem se pokoušel najít si nějaký takový ten startovací můstek a teď mě tady paní kolegyně řekla, že mám 1,5 hodiny na to vzít si to pódium. Já se strašně bojím, že to nezvládnu. Prosím vás, kdybych měl trable, tak mi pomozte. To je jedna informace. A zase nevím, na jakým pódium pak vystupovat ti ostatní, tak já bych jim ho půjčil aspoň na dnešek, když už si ho vezmu. Blíž, jo, já se bojím, abych to nedělal, jako bych býtu. Takže to o tom vzetí toho pódia jste slyšeli. Tak ještě jednu potřebnu, takovou společenskou přípodotek takový. My jsme tady byli jako nazváni a jsme nazýváni, že jsme tedy nějaká menší skupina dezolátů a horšolidů a podobných. A tak jsem si říkal, že by bylo fajn tady mít taky nějakýho lepšolida. A přemýšlel jsem... Ale Marku... Já tě urazím až potom. Přemýšlel jsem o tom, kdo je takový typický lepšočlověk v České republice dneska. A vyšel mi z toho takový známý umělec, filmový režisér, který, jak víte, vystupuje zásadně v prolovaném tričku. Jmenuje se Jan Hrdebejk. A to je pro mě typický lepší člověk. No tak jsem se snažil dostat přes všechny ty gorily a hlíbače a mluvčí a tak dále k tomuto velkočlověku a nepovedlo se mi to. Tak prosím vás, berte to tak, že uctívám velikost všech těch, co si myslí, že my jsme malí, tímto tričkem. Tak jenom, abyste tomu rozuměli. A nyní už tedy k věci. My jsme si dneska vytkli několik takových zdánlivě banálních, zdánlivě srozumitelných a zdánlivě věčných témat, jako je nestrannost médií, nezávislost médií, objektivita toho, co se píše v novinách a podobně. Ale jak za chviličku uvidíte, uslyšíte, to jsou jedny z nejtěžších slov, které vůbec lze v tomto kontextu vyslovit. A proto jsem rád, že moje pozvání přijali ti, kdo sedí tady vedle mne. Nejprve k tomu, jak slíbila paní Turaňová, proč to nejsou ti druzí. Vladimír Železný se moc těšil, mám mu vzkázat vaše jeho pozdravy a zlomil si cosi na dovolené v Itálii a skončil na operaci, takže je bez pohybu v tuto chvíli. Je mi ho líto a zdravím ho. Prosím o potlesk. Jak jste si mohli povšimnout, Vladimír Železný za poslední leta udělal hodně velký oblouk ve svých názorových výstupech a byl jsem účasten několika konferencí, kde ty jeho příspěvky byly opravdu, jako kdybychom mu je psali my kolektivně, ale byly lepší, musím říct, k jeho cti. Tomáš Kujdakis tady není a já to vím od včerečka, protože Tomáš chytil někde, čemu se říká pneumokok, což je sice nepříjemné, dá se to léčit antibiotikama, ale je to aspoň v prvních okamžicích a dnech hodně infekční. Takže on tu není kvůli vám, ne že by vás nerad viděl, ale nechce vám ublížit. Takže i pro něj prosím potlesk. Nože, a teď jsme se dohodli, že pojedeme pěkně po abecedě. Takže po mé pravé ruce, z vašeho pohledu levé, který to je zvláštní, ten pohled, to je strašně důležitý. Něco je z pohledu pravé a z téhož pohledu, nebo z opačného pohledu levé. Ale kde to je vlastně, ta pravice a levice? A tohle pije Pšenák, nebo? No my jsme tady na druhém ročníku zažili nálet vojenských bojovných vrtulníků oficiální armády České republiky. To budou drony. Možná od letkýho. No každopádně to ruší. Já bych možná takhle na dálku poprosil moc paní doktorku Tomkovou, zda by nebyla schopna policajtům sdělit, aby to odstřelili třeba, nebo aspoň umlčeli. Takže po mé pravé ruce sedí Martina Kociánová, už jste jí tleskali. Udělejte to.
5: Děkuji, přeji vám všem hezký den.
4: Martinu znáte všichni strašná léta, protože je to neobyčejně zkušená novinářka a kromě toho, a já to strašně rád připomínám, také koncertní umělkyně, pěvkyně a já mám vždycky takový dobrý pocit z toho, když někdo umí více věcí a je v nich dobrý, protože když by mu náhodou tu jednu věc sebrali, tak může dělat ještě tu druhou a to už jsme zažili taky v minulých režimech, takže pěvkyně a novinářka. Martina pracovala v dříve takzvaných mainstreamových médiích, známe její rozhovory s vysílání Českého rozhlasu, to je minulost. Dnes známe její vysílání ze Svobodného univerza web, Rádia Univerzum, pardon. Já si to furt tu svobodu tam strkám, jo. To je moje chyba, já se omlouvám, tak příště už budu říkat nesvobodné, ne. Takže já poprosím nejprve Martinu, jako člověka, který prošel těmito typy zkušeností, ať se zkusí vyjádřit stručně podle svého názoru na ty pojmy, které jsem říkal. Nestrannost, nezávislost, objektivita, vyváženost, všechny tyhle ty sakrální pojmy, které se týkají zejména názorové publicistiky.
5: Petře, já ti velmi děkuji, ještě jednou vás všechny zdravím. Milí přátelé, milí spoluobčané, kteří máte rádi svoji zem a nestydíte se za to. Ty pojmy, které tady zazněly a které jsou náplní tohoto našeho dnešního prvního panelu, jsme si mysleli po roce 89, že budou natolik automatická tato slova, že nebudou vlastně potřeba znovu připomínat, znovu o nich diskutovat, protože přece tehdy jsme si vycinkali všechno toto, o čem je řeč, to znamená zpravodajství bez cenzury, takzvané vyvážené zpravodajství, takzvané nezávislé zpravodajství. Tak už je to dlouho a některé věci se mění. Pravděpodobně se ty věci měnily už tehdy, ale my jsme to nechtěli vidět. Viděli to lidé, jako byl třeba Karel Kryl, kteří měli zkušenosti, které nám scházely a my jsme se na něj tehdy mračili, protože nám přišlo, že je to škarohlíd. Ne, Karel tehdy věděl, kudy se ubíráme a viděl zasáhl terč, který my jsme ještě tehdy ani neviděli. Já jsem se svého času věnovala, protože jsem to vyprávěla studentům cenzuře, a vlastně s úplnou něhou a nostalgií jsem si četla, jak za Rakousko-Uherska i později, kdy byla ještě horká sazba, tak když vydavatel, strana, generální tajemník zjistil, že něco v těch novinách není v pořádku, tak se zkrátka, protože se to nestihlo měnit, tak se ten řádek vynechal. A tak se stávalo, že na titulní straně vyšla jenom polovina článku. To přece bylo tak krásné, protože vy jste jasně viděli, že v tom článku bylo ještě něco jiného. Něco, co se nehodilo, a tak jste si mohli představovat, co tam asi autor psal, co tomu šéfovi vadilo. Dnes jsme tady této možnosti vidět manipulaci s daty, manipulaci s fakty, bohužel ušetření, pokud veškerý svůj volný čas nevěnujeme tomu, že dohledáváme to, jak se věci skutečně mají. Takže pokud se bavíme o nezávislosti, pokud se bavíme o informovanosti, tak se mi vybaví věta vynikajícího herce a komika Milana Lasici, který říkal, před rokem 89 jsme si mysleli, že lidé jsou hloupí, protože mají málo informací. Tak tým to nebylo, říkal Milan Lasica. Máme informací... Máme informací mnoho a po hříchu většina z nich, bych řekla v dnešní době, už opravdu většina z nich slouží jako kouřová clona. V podstatě ty nejdůležitější věci, které se můžete dozvědět, tak jsou to ty, o kterých se vůbec nepíše. K čemu to vede? Vede to k tomu, že přijímáme některé věci za normální, pozor, slovo normální, jenom proto, že jsou běžné. A tak jsme za normální přijali i třeba dvojí metr. Už nám vůbec nepřijde divné, že když jsem tady přišla ke stánku a říkám, dám si Turka, tak mi k tomu hned dodali, a chcete ho s jogurtem? A všichni víme, o čem je řeč. Všichni víme, že je dvojí metr a vyhrabávají se na nejrůznější lidi, kteří se pohybují ve veřejném prostoru, informace, které jsou naprosto marginální, a zatímco jiným lidem, kteří jsou z toho správného názorového spektra, procházejí kauzy, jako je dozimetr, procházejí bitcoinové kauzy, ale my řešíme jogurty. Proto mluvím o té kouřové cloně. A můžu ještě, ale máme hodinu a půl, takže... Když se podíváme na to, jaké informace dostáváme, dobře, některé jsou ohnuté, některé jsou vysloveně nepravdivé, ale pak je tady, kromě zpravodajství, já se na to postavím, pak je tady ještě ta měkká síla. A já vám jako jeden z příkladů uvedu věc, která je z roku 2022, kdy 24.2. začal konflikt na Ukrajině, a tuším, že 28.2. se v České televizi měl dávat skvělý Vláčilův film Stíny horkého léta. A protože je to báječný film, který byl oceněný mnoha mezinárodními cenami, mimo jiné i Zlatou palmou, tak jsme se s mužem těšili, že si ho pustíme, a také měl nějaké výročí Juraj Kukra, hlavní hrdina tohoto filmu, a ten film bez jakéhokoliv ohlášení nešel. Místo toho šla božská Ema s Jurajem Kukurou. A my jsme se dívali, co se to děje, jak to, že ten film není, jak to, že to nikde neohlásili, neomluvili. A tak jsme se podívali do programu na anotaci k tomu filmu. Ten program vyšel dlouhou dobu předtím. A tam bylo napsáno, že tento film zastihuje poválečnou nebo konec války na Beskydském pomezí, kdy Juraj Kukura jako sedlák Baran se svojí rodinou musí čelit teroru banderovců. A v tu chvíli nám to došlo. A v tu chvíli jsme hned psali do České televize, proč tento film nezveřejnili, a poprvé nám přišla omluva, že byly potíže s autorskými právy. Vzhledem k tomu, že ten film vznikl v době, kdy žádná jiná televize než česká nebyla, tak je těžké představit si potíže s autorskými právy, notabene je těžké představit si, že nasazujete do vysílání film, který má potíže s autorskými právy. A proč o tom mluvím? Protože to je měkká cenzura. To je cenzura, kdy někdo 5 dní poté, co vypukl konflikt, už byl tak zorientovaný, že věděl, že tento film je kontaminovaný. A to je věc, na kterou si musíme dávat pozor, protože jsme svědky toho, že se obrací klasická literatura, že se upravuje klasická literatura, že někteří myslitelé mají dokonce nápady, že se z knihy o kocourku Mikešovi vypustí kapitola o tom, jak kocoura Mikeše ukradli cikáni. Můžeme se podívat, na co chodíme do kina. Můžeme se podívat, kdy Hollywood natočí pohádku, na které jsme všichni vyrůstali, Sněhurka a 7 trpaslíků, ale v hollywoodské provenienci Sněhurku, což je v angličtině Snow White. Nic bělejšího už nevymyslíte, než spolení těchto dvou slov. Tak hlavní hrdinku hraje latinskoamerická herečka, což tedy nic proti, ale Sněhurka je Sněhurka. A protože musíme být vyvážení, tak je to, ten film se jmenuje Sněhurka a 7 rostodivných společníků. Můžete se na to podívat, můžete na to jít i do kina. Ta její parta vypadá jako jednotka Boko Haram po akci, protože jeden nemá nohu. A to je jenom taková drobná freska, kterou jsem vám chtěla předestřít, protože je spousta věcí, které vidíme, které pojmenováváme, které jsou zjevné, které se dozvíte, ať už tady od Marka Stoniše, od Petra Žantovského, nebo od pana Štěpánka. Ale pak jsou věci, které se k nám dostávají plíživě, kterých si nevšímáme a přijímáme je jako fakt. Třeba takovou věc, že Marek Ztracený beznadějně vyprodá Letnou se svojí prý skvělou show a beznadějně vyprodaná Letná čítá 70 tisíc lidí. Když zaplní miliony chvilek pro demokracii Letnou, tak je to 250 000. Můžete se dopočítat, uvidíte, jak vám to půjde. Jsou zkrátka věci, které jsou skryté. A nás provázejí všechny témata. Myslím si, že v roce 2015 jsme všichni byli xenofobové, protože jsme varovali před masivní nelegální migrací. Posléze jsme se stali antivaxery, posléze jsme se stali přisluhovači nejrůznějších mocností a já se do budoucna hodlám stát antivětrníkem. To je téma, které ode mě a od Rádia Univerzum budete slyšet do té doby, dokud někdo neusoudí, že je to energetický nesmysl, ekonomický nesmysl a to, o čím jde především, ekologický nesmysl.
4: Samozřejmě děkuju Martině za krásný expoze, jako jeho tematická šíře mě moc potěšila, protože ona trošku jakoby nahrnula tady před nás ty cesty, kterými můžeme dál pokračovat, takže vlastně udělala tu práci za mě. Děkuju za to. Ale já tady občas zneužívám tyhle ty mezi slova k tomu, abych tu a tam něco zlehčil nebo zesměšnil. Asi jste zaznamenali, co se týče toho kukury. Tak já jsem se trošku obával, když teda vyhodili ty stíny horkého léta, že teda bude když kukura, tak a božská lema. Takže to bude nějaký postmoderní provedení, remake, kde kukura bude hrát ve svém dnešním věku božskou Emu. To si myslím, že by stálo za vidění, ale bohužel tak nebylo.
5: Může stát, že zjistí, že má jiné pohlaví. Nevylučovala bych vůbec nic.
4: No, ty jsi mi zase nakopla pěkně na smeč, protože já tyhle ty všechny kraviny o LGBT, o zvýhodňování určitých věcí, také se chystám brzy reflektovat. To znáte, to je z tohoto týdne kauza, jak Ukrajinci zakázali Mášu a Medvěda, což je překrásný ruský dětský animák, slavný po celém světě, ten má miliardy shlédnutí, ale na Ukrajině je vyhodnocený jako, že je to ruská propaganda. Takže tohle ty všechny voloviny já shromažďuju a na jaksi po dohodě a zláskavého zájmu časopisu Měsíčníku To, tam každým čísle najdete rubriku Příběhy nekultury. Takže se můžete vrátit i zpětně a zjišťovat, jakými všemi kravinami jsme procházeli za poslední, dejme tomu, necelé 3 roky. Já teď samozřejmě mám milou povinnost tady uvítat nalevo ode mě. Tím prosím pěkně nemyslete si, že když je nalevo ode mě, že je nalevo. Já musím to vždycky vysvětlovat. Marka Stoniče, šéfredaktora časopisu a deníku To webu, který každému doporučuji, protože je velmi aktuálně, velice, velice jasnozřivý. Petr tam ostatně píše taky. Takže to už je ta nejlepší možná společnost, jaká se mohla sejít. K Markovi to je, že ho znám nějakých přes 30 let, sleduju jeho profesionální

0: jsem ho sledoval jako pro mě, já jsem ti to nikdy neříkal, ale musím to říct, je pro mě dost těžko pochopitelného důvodu šéfredaktora týdeníku Reflex, který byl, se skládal z rozumných názorů Marka Stoniše a z velké části dalších nesmyslů, které tam teď vpadly. Já ani nevím, jak se ten člověk, co to vede, jmenuje, ale číst se nedá. Takže já jsem ho vypustil ze svého života a přijel jsem do něj opět Marka Stoniče s logem to. Takže Marku, stejná otázka na tebe, na kterou tady odpovídala Martina. Co ty pojmy pro tebe znamenají?
1: Dobrý den, jo. Je mi ctí být tak dobré společnosti. Děkuji za pozvání. Já vlastně, ty si nastrojil hned několik otázek, než začnu vlastně, když řeknu to, co jsem chtěl říct, tak zaprvé, já když se mě někdo ptá, kde sedím nebo kde stojím, tak já vždycky říkám, že napravo ode mě už je jenom zeď. takže jsem sice nalevo, ale napravo, jak správně říkáš. No, že prý to říkal Kalousek taky, no, tak ještě za to zdí Kalousek, no. Je těžké mluvit po Martině, protože to, ona je profesionálka opravdu na rozdíl ode mě v mluvení. Ale zaujala mě jedna věc, Martino. Jo. Zaujala mě jedna věc, Martino, co si říkala, že o Rakousku-Uhersku a horké sazbě. Já jsem horkou sazbu zažil. Takže, ale nebylo to Rakousko-Uhersko, ale začátek 90. let. Já k nezávislosti médií a k svobodě jako takové, která se váže k situaci na mediálním trhu, mám vlastně takovou osobní trošku vzpomínku, nebudu dlouhý, nebojte se. V roce 88 jsem se sešel s takovou malou partičkou lidí, já jsem studoval polonistiku, kteří mě oslovili a byli to, z dnešního pohledu, to byli tehdejší dezoláti. Oslovili mě, že chystají časopis, samozřejmě nezávislý, který by měl popisovat situaci nejenom v Československu, ale také v Polsku, v Maďarsku, v Maďarsku, na Slovensku a u nás. Bylo to vlastně komplikované logisticky, ale měli jsme už hodně materiálů, které jsme postupně dávali dohromady ve spolupráci s podobnými vozovkách dezoláty v daných zemích. Zhodou okolností v Maďarsku nám pomáhal člověk, který byl a možná dneska ještě je takovým blízkým spolupracovníkem Viktora Orbána. A byla to hrozně zajímavá práce. A čas oponou trhl a my jsme vlastně nestihli první číslo vydat, protože vypukl listopad 89, ale ne náhodou, já to považuji za ne náhodu, že tři lidi z toho hloučku, který jsem tehdy potkal v tom roce 88, dneska se mnou dělá točko. To je Laďa Henek a Jarda Piskoř. To jako fakt to není náhoda. A my jsme tehdy ten časopis chystali, protože prostě byla nesvoboda slova. Lidé neměli ty informace, které jsme jim chtěli předložit. Samozřejmě s tím rizikem, že to dopadne špatně a my dopadneme špatně, ale to je jedno. Prostě nás to bavilo, měli jsme dobrý tým lidí, no a tak jsme pokračovali. Vlastně to byl důvod, proč jsem skončil v žurnalistice. Asi bych se živil něčím jiným. No a teď prostě čas od oponou trhl a v roce 2023 prostě tři z těch sedmi, osmi lidí, s kterými jsem se potkal na severní Moravě, tak se mnou dělají točko a ten důvod je úplně stejný jako tehdy. My jsme ho založili proto, že máme obavu o svobodu slova. Bylo to v době, kdy prostě náš světový lídr nechal zavřít 20 webů, které mu nebyly po chuti. A zneužil k tomu válku na Ukrajině. Soudy nakonec prokázaly, že to bylo opravdu protiprávní. Začal rozdělovat lidi na lepší a na svině. Média jsou úplně tím stejným způsobem buď podporována veřejnými penězi, což jako já považuji za opravdu zločin, který by měl být vyšetřen a došetřen. A na ty špatné, které jsou vlastně

0: já o sobě slýchám a myslím si, že všichni, jak tady jsme, já o sobě slýchám, že jsem velezrádce, a což velezrádce spolupracující s cizí mocností, Rusko, Čína, já nevím, co všechno. A to považuji za úplně nejhorší obvinění, které může člověk mít, a já se s tím nechci smířit. Prostě já většinou se dívám na věci s nadhledem, ale to mě opravdu trápí. Přestože mám radost, že ta cenzorní vláda jiná nebyla. Petra Fialy skončila, nastoupila vláda Andreje Babiše, tak pořád si nemyslím, že ten boj je dobojován. Nechci mluvit o boji, protože to je jako, kdybychom byli ve válce. Já opravdu můžu psát, my můžeme psát, co chceme, nikdo nám to nerve z ruky a nestojíme před soudem. Ale ta situace, ty nástroje cenzury jsou trošku jiné, než o kterých mluvila Martina, než byly před listopadem 89, ale možná jsou o to nebezpečnější a zákeřnější, dalo by si říct. Pomáhají tomu digitální technologie, moderní prostě technika. Je to někdy složité a zase rozhoduji, já si nechci stěžovat. My jsme nedostali a ani bych nechtěl ani korunu z veřejných peněz. Já opravdu chceme žít z toho, co si vyděláme, a to nám dává tu svobodu. Ale znovu, někteří před námi mají prostě výhodu, která je z mého pohledu skandální a ohýbá mediální trh, který já bych chtěl mít svobodný, a z tohoto pohledu čistý není. Prostě není, a proto jsem rád, že jsem mezi vámi, protože vím, že mnozí z vás to cítí podobně a podporují nás, podporují Martinu, a my to potřebujeme prodávat, o nic jiného nejde. Já, kromě toho, je to moje velké téma, ten mediální biznis jako takový, který ohýbají média, která dostávají veřejnou podporu. Do toho ještě vstupuje Evropská unie, nejenom s tím, že chce sortovat média na ty správné a špatné a těm správným dávat granty o neuvěřitelné výši, tak na nás valí cenzurní legislativu, které se snaží tato vláda, jasná, já doufám, že to neprojde, jsou tady lidé ze Společnosti na obranu svobody projevu, viděl jsem Vlastíka Veselého, který se tomu věnuje, tak doporučuji sledovat i jejich stránky, protože tam se toho dozvíte o novodobé cenzuře hodně. Ale jedna věc je řekněme ten biznis nebo ten stav médií, a druhá věc je i moje taková emoce, proč vlastně se nechci vzdát toho. Mně to přijde, že žijeme úplně v ironické a paradoxní době. Já se považuji za člověka listopadu 89 a tu emoci mám pořád v sobě, té svobody a té opravdu svobody psát, žít ve svobodné zemi. A vlastně ten listopad byl to vzdor proti něčemu. A já, když prostě zhodou okolností včera jsem viděl projev prezidenta Pavla před Českým rozhlasem, jak hájí svobodu veřejnoprávních médií, mi se fakt úplně udělalo nevolno. Jo. To, a myslím si, že to... Tady zvoní zvony. Asi jsem řekl něco špatně, pardon. Ano. Takže i to je taková emoce, která mě drží při tom, co dělám, protože já jsem si jako říkal, tak dožiju v těch reflexích a podobně, v klidným životem, občas se pohádám o nějakých nesmyslech, ale ona ta doba je vlastně zlomová z hlediska svobody tisku, a proto jsem i tady, proto dělám co dělám, a doufám, že to, i když jsem skeptik, doufám, že to dopadne dobře. Já už nebudu zdržovat, protože další náš spolupracovník Petr Štěpánek, kterého si taky přečtete u nás v časáku, je na řadě. Nechci zdržovat jeho vystoupení. A jenom, prosím vás, já jsem přitáhl z auta nějaké časopisy, ty nechci prodávat, i když teda prodáváme, abychom přežili, tak si je tady na pódiu za mnou můžete potom vzít, a ještě přinesu další. Takže vám děkuju, že tady s váma můžu být, a hezký den.
1: Já taky děkuju Markovi Stonešovi za upřímný vyznání a jeho účast tady taky ocenil jsem, že si udělal tady na konci hned to PR-ko, to je správně, to děláš dobře, Marko, jo. Jen houšť. Jenom zase taková také ten přerv, nebo taková ta pauzička. Jak jsi říkal, že jsi označován za tu dezoláta, tu spolupracovníka nějaké cizí mocnosti, a teď ty jsi jmenoval to, já nevím, Rusko, Čínu a tak, a ty jsi zapomněl na ty nejdůležitější. Například Sierra Leone, nebo Papuu Novou Gvineu. Proč nejsi považován za spolupracovníka těchto zemí? A pak jsem si, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na jeden starý, ale nádherný a velmi filozofický protektorátní vtip. Potká se takhle pan Karásek s panem Vonáskem a pan Karásek říká, no pane Vonásek, to jsou dneska blbý časy za toho protektorátu, vidíte, málo jídla, nic za nic nestojí, za to můžou Židi. A ten pan Vonásek mu říká, a cyklisti. A pan Karásek pokračuje, no a není k sehnání to či ono a chodí tady vojáci a není to hezký. A za to můžou Židi. A ten Vonásek mu na to zase odpoví, a cyklisti. A takhle se to prohodí několikrát a pak mu ten Karásek říká, no a proč Židi, proč cyklisti? A proč Židi? Proč nejsi spolupracovníkem Sierra Leone? Proč jsi jenom spolupracovníkem Ruska? Teď je to tak nezajímavá země. Umíš na to odpovědět?
0: Já jsem spolupracovníkem kterékoliv země, kterou si vymyslíš, jako já prostě, ale k těm cyklistům, já bydlím na Praze 7 a tam za všechno můžou cyklisti. Jo.
1: Tak aspoň něco. Víme, já bych řekl, že na Praze 7 speciálně za všechno můžou ty debilové na magistrátu, který tam namalovali ty cyklostezky, kde jsem jakživo neviděl cyklistů a určitě to stálo horu peněz a byly z toho báječný vratky. Ale to je jenom tak na okraj. Takže, Petr Štěpánek. Také k němu několik slov, aby se necítil být ostrčený.
2: No už se cítím, protože jsi říkal, že to bude podle abecedy. A buď mě diskriminuješ, anebo neumíš abecedu.
1: Kociánová, Stoniš, Štěpánek, ty neumíš abecedu. A teď se zprstí.
2: Já to beru bez diakritiky.
1: Dobrá, tak jo. Petr Štěpánek je muzikant, je můj takový, řekl bych, krajový spolurodák z východních Čech, i když teda on má domicil v Mechově, ten Hradec Králové, ten původní, když to já v Mechově, to jsou Pardubice, a my jsme spolu bojovali, teda ne my s Petrem, ale ty dvě města celá ta léta bojovali o primariát v těch východních Čechách. Navzdory tomu si myslím, že jsme sledovali dobrý kapely a to ta Petrová kapela Hradecká, bohužel Mechovská, opravdu byla. Nicméně osobně jsme se poznali až v roce 2000. Shodou okolností to bylo pár dnů předtím, než začala slavná krize na Kavčích horách. A to v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, kde byl Petr tiskovým mluvčím a hlavně místopředsedou té rady. A byl, myslím, v té době neslezel z titulních stránek médií všeho typu a většinou odcházel z těch médií se psí hlavou. Akorát, že někdy to byla hlava Budoka, někdy Pitbulla, někdy něčeho takového. A vždycky to byl pes, 100%. Dokonce si pamatuju, jak o nás dvou, GTNet, to byla jiná písnička, o nás dvou, už GT psal, ne? Napsal o nás Honzí Krumlů do Mladý fronty, že jsme psi utržení ze řetězu. Měnil tím tebe a mě a Jakla, myslím ještě. Jo, tak to jsem si říkal, to jsem dobrý společnost.
2: A někdo jiný o nás psal, že jsme roztleskávači ruské propagandy.
1: Jo, to bylo v Lidových novinách, to bylo taky dobrý, ne? A to bylo dávno předtím, než tady nějaká ruská propaganda byla. To bylo možná ještě před objevem Ukrajiny. Jako tak, takže jde z tí humoru. Petr je skvělý odborník na mediální legislativu, je to jeden z lidí, který hodně pracoval na zákoně 231 z roku 2001 o rozhlasovém a televizním vysílání. Je to člověk, který potom zakotvil na nějaký čas také v radě Českého telekomunikačního úřadu a obecně člověk, který se neustále vyjadřuje zasvěceně k médiím. To je hlavní důvod, proč jsem ho dneska sem pozval a teď bych mu rád dal slovo.
2: Děkuju, Petře. Takže hezký den, přátelé. Hezký den, občané druhé kategorie. Já si to nemyslím ani o vás, ani tady o těhle, ani o sobě, ale ty občany druhé kategorie z nás dělají média a někteří politici. A to je věc, o které bychom si tady možná taky měli chvilku povídat. Já se přiznám, že jsem byl v roce 89 naprosto naivní, protože jsem si myslel, že se změnou společenských poměrů z těch médií zmizí to, co jsme vyčítali bolševické propagandě, že míchá zpravodajství s názory, že tehdejší média byly pokryty tím ideologickým nánosem a že ve svobodných poměrech tohleto zmizí. Jenže ono je to teď ještě horší. A je to horší proto, že u těch komunistů jsme věděli, že praktikujou diktaturu proletariátu, netajili se tím, že cenzurujou. A teďka jsme se dočkali poměru, že ti, kteří cenzurujou, ti, kteří přišli s jiným ideologickým nánosem, se tváří, že jsou ti největší demokrati. A když se proti tomu bráníme, tak on nás říkají, že jsme dezoláti. Tak kam jsme se to dostali? Jo, jo, tam jo. Ale musíme se bránit. Moje oblíbené téma je Česká televize. Já jsem v té televizi taky chvilku působil v 90. letech. Byl jsem chvilku redaktorem, takže to znám i zevnitř. Česká televize by podle zákona měla obsluhovat společnost v celé její šíři, v celém jejím názorovém spektru. Dělá to Česká televize? Proto jsem tady říkal, že jsme občané druhé kategorie. Protože kdybychom byli občané první kategorie, tak by tady přece byli kamery České televize. A pozor, nekritizovali by nás, ale jenom by přinesli informaci o tom, že se tady sešli ty a ty lidi a povídali si to a to a v rámci zpravodajství by se to dozvěděli i ostatní. Proč to Česká televize nedělá? Vždyť s náma zachází úplně jinak, než s těmi jinými, kterým dělá propagaci a v přímým přenosu přenáší jejich demonstrace a tak dále, a tak dále. Přitom se tady koná, jestli dobře počítám, 8. ročník. Mě umělá inteligence říkala, že 8. Záštitu tady v minulých letech přebral prezident republiky. Dneska Tomio, třetí nejvyšší ústavní činitel dle naší ústavní hierarchie. Proč se o tom nemluví? No, protože Česká televize neplní to, co by podle zákona plnit měla. Já na to mám teorii, který říkám, teorie tří třetin. A to, že Česká televize si neplní tu svoji úlohu, z toho ji paradoxně usvědčila jiná zpravodajská televize, která začala vysílat, kolik to je, 3-4 roky, co vysílá CNN, Prima News. A najednou se zjistilo, že ten okruh lidí, kteří na té Primě hovoří, je daleko širší, než v té České televizi, že umělá inteligence má pravdu, 8. ročník, že spektrum lidí, spektrum témat a spektrum oslovených diváků je daleko širší, nežli v té České televizi, která to má dělat. Takže tady máme jednu třetinu, to je Česká televize, tadyhle máme druhou třetinu, to je ta CNN Prima News, která je tematicky širší, ale pozor, ani ta Prima ještě neoslovuje celou společnost. Tady ještě máme potom všechny ty podcasty a internetové televize a tam najednou se dovídáme ještě daleko víc. Najednou tam vidíme úplně další lidi. A já tohleto, že Česká televize neplní tu úlohu, kterou by podle zákona měla platit, dokládám ještě na příkladu tří EŠ. Tří bezpečnostních odborníků, kteří se běžně vyjadřují v médiích, ale jenom některých. V té České televizi běžně uvidíte generála Jiřího Šedivého, bývalého náčelníka generálního štábu, který je zcela konformní s tím hlavním proudem. Jiného generála, bývalého šéfa vojenské rozvědky Andora Šándora v té České televizi už moc neuvidíte, protože on je o něco odvážnější, ale toho běžně můžeme vídat tadyhle v té třetině na Primě třeba. A pak je další vojenský nebo bezpečnostní odborník, možná tady je, tak neviděl jsem ho, Jarda Šnefec, plukovník, ale toho neuvidíte ani tady v České televizi, ani tady na Primě, ale uvidíte ho na těch alternativních médiích. Já nemám nic proti Šedivému, vůbec nic nemám nic proti Andorovi a Jardu Šnefce mám rád, ale kladu otázku, proč toho Šándora a notabene Šnefce nemůžeme vidět v České televizi? Co to s náma hrajou? Proč se o něčem smí mluvit, o něčem nesmí? Proč někteří mohou do České televize a jiní ne? Proč některé názory smíme slyšet, ale jiné ne? Co to s náma hrajou? Já jsem o těchto těch věcech a o tom, že Česká televize si neplní svoji úlohu a že by se to mělo řešit, mluvil o poplacích, že se mají zrušit, jsem poprvé mluvil někdy. No vlastně řeknu to přesně, v roce 2010, když ještě ODS byla relativně normální, tak programovou kapitolu média jsem psal já. A tehdy ve svém volebním programu ODS měla zrušení koncesionářských poplatků. Já si myslím pořád to samé, a kam se posunula mezi tím ODS, která se vykašlala na všechny principy, na kterých byla založena a stala se z ní úplně jiná strana. Tak dneska to jsou hlavní bojovníci proti zrušení koncesionářských poplatků. Těch témat, o kterých by se dalo mluvit ještě mnohem víc, ale jaký máme čas, Petře? Abych nebyl dlouhej. Že prejně zamává. Ne, já budu končit pro tuhle tu chvíli, protože těch témat, o kterých se dá mluvit, je spousta, ale aby došlo taky na vaše otázky. Takže pro tuhle chvíli vám děkuju a budeme pokračovat.
1: Děkuju Petrovi za další rozhozené náměty. Vlastně pokračoval na to, co tady zaznělo v určitých věcech. Já bych možná doplnil jednu věc, a to je důležitá. A zajímal by mě váš názor, nás, tedy vás diskutujících. Jsem to sledoval docela podrobně dlouhá léta. Ten úkaz, o kterém mluvil Petr, jak se mění účastníci v diskusních pořadech, odborných často diskusních pořadech v České televizi. Ještě v roce 2015, běžně Štefec, Česká televize, dokonce Koller, Česká televize, pak ho vyhnali i z Českého rozhlasu. Zdeněk Zbořil, tam byl běžně, Honza Schneider tam byl běžně, pamatuju si vždycky, jak ho vysílali a za ním stála ta věž na Vyčkově Brodě, kde bydlí. A najednou někde, a teď mě zajímá, co si vy o tom všichni myslíte, kdy to nastalo a proč, jsme v situaci, kdy dejme tomu, že dá televize Česká diskusní pořad na téma Rusko. A teď ta pluralita, která je zajištěna paragrafem 2 zákona o České televizi 483 z roku 91. Mimochodem, ten zákon byl přijatý 7. listopadu. Já myslím, že to má něco do sebe, že jo? A to je jen tak jako for. Tak v paragrafu 2 máte přesně definováno to, o čem mluvil Petr v prvním svým souvětí, že má být pro všechny názorové skupiny, etnický, náboženský, nevím jaký všechny, aby si ty lidi mohli dělat vlastní názor porovnáváním názorů protilehlých. A teď najednou jsem si pustil jednoho dne debatu o Rusku, což je téma dneska frekventovaný, a koho nevidím v té pluralitě diskuse? Michail Romancov. On se mezi tím nechal přejmenovat. Dneska se jmenuje Michal. Už i ten Michail je příliš ruský. Jo? Známý to odborník z Fakulty sociálních věd Jefim Fištejn. A samozřejmě nemohl chybět Saša Mitrofanov. Jeden vedle druhého, třetího, všichni tři pocházejí z Ruska a mají s Ruskem nějaký problém. Osobní. A všichni tři jsou proti Rusku logicky, animozně postavený. A tyhle ty tři lidi měli vyrábět pluralitní debatu. Tak si ji asi umíte představit. Tak já se ptám tady, přátel, jedno, jestli budeme pokračovat v abecedním, protože to je fuk, proč k tomu došlo a v kterým podle vás okamžiku a za jakým podnětem?
2: Já začnu. Tak ono v té České televizi to nikdy nebylo tak, jak by to mělo být, ani v těch 90. letech. Já jsem vždycky říkal, že ještě když jsem byl v radě pro vysílání, že Česká televize by neměla být nakloněna ani doleva, ani doprava, ale ani nahoru. A nahoru v té době bylo, že to byla víceméně hradní havlovská televize. Potom přišla ta spacáková revoluce, a všechno to špatné, co v České televizi bylo, se ještě znásobilo a navíc se do ní zakouslo, že od té doby je to ještě horší, protože oni vlastně tu spacákovou revoluci vyhráli a žijou v přesvědčení, že ta televize je jejich. Petr má vždycky ten hezký ponud k tomu,
1: ano,
2: že...
1: Ano, Karel Schwarzenberg říkal, Česká televize patří těm, kdo v ní pracují.
2: Ne.
1: Já vždycky dodávám, a Budějovický Budvar patří taky těm, kdo v něm pracují.
2: No, Česká televize je naše, proto já vždycky bráním to, že by měla oslovovat celé názorové spektrum, že zvaní hosté by měli reprezentovat také celé názorové spektrum a tematicky by to také mělo pokrývat celé spektrum. Ona to nedělá. Takže tam se to ještě zrychlilo. No a potom přišly takové tři věci. Jednak to, kam se hrne Evropská unie a Česká televize je vlastně propagandistický nástroj Evropské unie. Do toho přišla masová migrace, pak přišel covid a dorazila to ukrajinská válka. Kdy Česká televize a většina českého mainstreamu neposkytuje objektivní všestranné informace, ale vlastně dělají propagandu. A to je přesně to, co by dělat média neměla.
3: Myslím, že nedokážu přesně určit, kdy se to stalo. Dokážu spíše stanovit, kdy jsem si toho i já začala všímat, protože obdobím naivismu jsem si prošla poměrně dlouhým a cinkání klíčů ve mně, stejně jako tady zmiňoval Marek, probouzí stále určitou melancholii a takové romantické představy. Mě zaujaly tři třetiny Petra Štěpánka, protože když začala válka na Ukrajině, tak...
2: Ty jseš v ty třetí.
3: No a já jsem právě, děkuju, a já jsem právě chtěla říct, že když začala válka na Ukrajině, tak u mě byl generál Šedivý, generál Šándor, Jaroslav Štefec i Martin Koller. A já jsem tehdy ještě, přestože už jsem byla odejítá s pořadem Kupředu do minulosti, tak jsem tam ještě moderovala takové ty dopolední proudy. A ten šéfredaktor, který mi vysvětloval, proč by museli zrušit ten pořad, tak mi říká, po té, co jsem odvysílala tady tyto čtyři odborníky na bezpečnost, tak mi říká, už chápete, Martino, proč jsme se museli s tím vaším pořadem rozloučit? A já mu říkám, ne, to nevím. A on říká, no vy jste tam měla toho Štefce a Kollera. A my tady přece musíme vysílat pravdu. A tato informace je, dá se říci, trochu... Takže prosím vás, když si chcete pustit pravdu, tak si musíte pustit Český rozhlas. Protože tam vědí. A tato informace byla pro mě taková trošku život měnící, protože jsem se utvrdila v tom, že novinář je zkrátka tady od toho, aby se ptal a aby hledal odpovědi na otázky a pokud možno, když budeme hovořit vznešeně, aby hledal pravdu. Novinář, který už pravdu našel, patří na uzavřené oddělení psychiatrického ústavu. Protože pak to není novinář, ale mesiáš. A co se říká o samozvaných mesiáších, myslím, všichni víme. Pokud ještě chceme vědět, jakým způsobem se s občanem nakládá, tak je dobré se ještě zpětně podívat na články, velmi jsme o tom informovali i u nás v rádiu, to za minulé vlády, když na vládě fungoval takzvaný KRIT, krizový informační tým. Bylo to na stránkách ministerstva vnitra, ale museli jste být počítačový hacker, abyste se tam proklikal. A my jsme se tam proklikali, zveřejnili jsme to, jim na vnitru spadl server po té, co jsme to odvysílali, což nás potěšilo. A tam byly přesně návodné věci, které tento krizový informační tým vydával pro ústavní činitele a úředníky vládní. A byly tam rady typu Masová migrace v současné době, bylo to za války na Ukrajině, masová migrace v současné době probíhá ještě intenzivněji než v letech 2015. Veřejnost je ale zaměstnána jinými tématy a proto je potřeba tento fakt nekomunikovat. A v případě, že se bude komunikovat, je potřeba zdůrazňovat, že za tyto posuny může válka na Ukrajině, Marko, může za to Rusko. Takže to je přístup k tomu, jak jsme mnohdy informováni, kdy se to stalo, nevím. Kdo zatím stál, také přesně nevím, ale v každém případě je to skutečnost, se kterou bychom měli každý den, když přijímáme informace, počítat. A ptát se. A ptát se. A ani my si tady nesmíme myslet, že známe pravdu. Já hned předám Markovi, ale když ty si Marka tak chválil, že si udělal reklamu, tak prosím vás, my tam budeme mít také stáneček. Přivezla jsem vám knihy, které jsme vydali, první knihu Rádia Univerzum, Čekání na ráj nebo Apokalypsu. A protože jsem vám přivezla taky skvělého chlopa, protože za náma z Ostravy přijel Láďa Větvička, se kterým jsme včera dělali rozhovor, který bude vám za pár týdnů k dispozici, tak se tam budou prodávat i jeho knihy, protože je to náš skvělý spolupracovník a taky vám je třeba i s Láďou podepíšeme. Včera večer jsme ten podpis celý večer trénovali. Marku.
0: Já navážu na Martinu. Kdybyste si chtěli přečíst od Ladíka Větvičky něco zadarmo, tak tady v časopise. Já na tu otázku, kdy se Česká televize úplně utrhla ze řetězu, tak ten den D asi nenajdeme. Ale já přičítám to, v jakém stavu dneska je, To, že se vlastně položili její redaktoři a vlastně celá ta televize do boje za něco. Oni, nebo proti něčemu. Určitě je to rok 2015, kdy Angela Merkel vyhlásila Wirtschaften das, tak to byla oficiální, v tu chvíli to byla oficiální politika České televize a takzvaného mainstreamu. Ale připomněl bych také další, kromě covidu, války na Ukrajině, ale další dějinné události, do kterých se tady Česká televize a jejich redaktoři, a to dokonce si myslím, že většina z vás ta jména dokáže identifikovat, a to byl Brexit. Brexit, když komentovali Brexit a vítězství Donalda Trumpa, tak to byla další rána. A já vždycky říkám, když tady tyhle události se dějí většinou v noci, tak já vždycky říkám dopředu, že se těším na noc protáhlých ksichtů. Když to, a to vidíte, prostě, co se v té televizi děje. Jo. To je prostě úplná katastrofa, jak na tom Orloji, jak tam defilují ti Mitrofanové a spolu ti experti na to, že Trump dostane 10% a odcházejí s tím, že má 70. Jo. Takže to jsou věci, které je vedou a oni tomu opravdu, oni věří tomu, že ta liberální demokracie je to blaho lidstva a udělají pro to úplně všechno. A teď můžeme si definovat, co to liberální demokracie je, ale to je prostě, ta televize se úplně propadla, je to politicky jednostranně orientovaný mediální dům se vším všudy, který... Já jsem tam byl naposledy jednou, kdy jsem mluvil minutu s Bohumilem Kartouzem v nějaké debatě, to bylo něco tak strašného, že mi volali znova, jestli bych říkal, už mi nevolejte, fakt už ne, ale stejně bych tam byl za toho, já nevím, žida ve skříni, nebo tak nějak by se to dalo říct, aby podívejte, my jsme tady měli i toho Stonyše, my jsme objektivní, ale už tam nechci. Ne, jenom říkám, že ty velké dějinné události, jako je Donald Trump, jako je Brexit a tak dál, tak to je, na tom se dá ta nezávislost dokonce měřit na tom, jaké hosty zvou, nezvou, proč Tomio Okamura nebyl v jednom pořadu, který už není, že jo, za dobu své politické kariéry a tak dál, a tak dál, to je to měřitelné. Pavel Matocha, který byl předsedou Rady České televize dokonce se tím zabýval a dá se to dohledat. Je to, ta jejich ohnutost je i měřitelná, takže asi není úplně důležité, kdy to vypuklo, ale v jakém stavu je to teď. A já se tím netajím a říkám to veřejně, já dokonce odmítám se bavit o jak vysoký, ne zrušení poplatků a kolik ze státního rozpočtu máme České televize, Českému rozhlasu posílat, ale já si myslím, že ta diskuze má být o tom, že ji vůbec nepotřebujeme, tyhle instituce. A ani jednu.
2: Já to s dovolením ještě doplním. Vlastně mám dobrou zprávu. Oni to dělají tak blbě, že tím nejvíc škodějí sami sobě. A že to začíná být tak trošku jedno, protože s rozvojem technologií prostě existují už jiné informační cesty. A ať si třeba trhnou nohou, a jasně, ještě se teďka povede ta bitva, jestli se teda zrušejí ty televizní a rozhlasové poplatky. A já s Markem souhlasím, že by se měla vést jiná debata, jestli to ještě potřebujeme nebo nepotřebujeme, a pakliže se zatím nenajde 101 poslanců a 41 senátorů, kteří by odmávali, že teda to nepotřebujeme, tak se má vést jiná debata, a to debata o tom, co to ta veřejnoprávnost tedy je, protože já si fakt nemyslím, že veřejnoprávnost je, že se můžeme v České televizi koukat na Vinetu a Angeliku a teď to dorazili, protože dávají Sandokana, jo. Jako fakt, ať se na mě nezlobí. A to pozor, nemám nic proti Sandokanovi, vůbec nic nemám proti Vinetuovi, na tom jsem vyrost, ale to můžeme vidět kdejaké komerční televizi, na to prostě si nemusíme vydržovat veřejnoprávní televizi. Takže těch informačních cest nebo komunikačních cest, tady Martina, Rádio Univerzum, Xaver Veselý, XTV, těch nejrůznějších podcastů, těch už je tolik a internet má dneska prakticky každý, takže kdo chce ty informace mít, tak je má. Problém je v tom, že někteří lidé ty informace nevyhledávají. Jedna historka. Jedna kolegyně, tady Martiny, ondino jsme se potkali a ona mě říká, a co ty pořád proti ty České televizi máš, teď oni to tam dělají docela dobře. No tak jasně, má to dobrou grafiku, mluvěj tam, vypadají normálně. A já se ptám, a ty sleduješ nějaký jiný informační zdroje? Proč bych měla? A to je ten základní rozdíl. Dělíme se na ty, kteří své informace čerpají pouze z těch médií hlavního proudu, a na nás ostatní, kteří se koukáme taky někde jinde. A tady najednou vzniká taková přehrada mezi těmi dvěmi polovinami společnosti, že si nerozumíme. Oni vůbec nevědí, o čem my mluvíme. Oni si myslí, že jsme blázni. Že si myslí, že svět je to, co je v České televizi. Ale ten svět je daleko, svět a politika je daleko prostřejší.
3: Petře, ty jsi mě jenom přivedl na dvě takové poznámky. Jedna, který ten Sandokan. Já naposled, když jsem Sandokana viděla, tak jsem byla holka a to jsem hlavně vnímala Kabira Bedyho. A teď jsem skutečně viděla asi jeden nebo dva díly a Tigr z Monpračemu mě jenom upozornil na to, že skutečně za většinou všiváren v historii můžeme hledat Británii. Takže v tomto případě si myslím, že Česká televize splnila svoji osvětovou činnost. A další věc je, že na to, aby tady mohla být alternativní média, jak si jmenoval, ať už je to Točko, ať už je to XTV, ať už je to Radio Univerzum a spousta dalších podcastů, tak nám nesmí házet pod nohy klacky vláda. My víme, že tato vláda se snaží, že jsme rádi, že se nezopakovala minulá vláda, nicméně být lepší než Fialova vláda je poměrně laciné vítězství. A já bych jenom chtěla zdůraznit, že pokud tato vláda, která tady je, dosud nezrušila přílepek o službě cizí mocnosti, dokud nezrušila odstavec o takzvaném genocidiu a pokud zvedla ruku pro DSA a Check Control 1, tak to jsou pro mě velmi, velmi špatné signály, když se vrátím ke slovníku minulé vlády, a musím říct, že tady v tomto mají co dohánět, protože tímto způsobem se může vláda tvářit, že má radost, že tady jsme, ale toto by nás mohlo v budoucnu stát prakticky všechno.
0: Já naprosto souhlasím s Martinou s jedinou výjimkou. Já bych ten paragraf o spolupráci s cizí mocí nerušil a aplikoval bych jej na všechny, kteří podpořili a tleskali sudetoněmeckému sjezdu v Brně.
1: Tak, děkuji všem. Vidím, že se nám diskuse pěkně rozběhla. Já bych to jenom malinko... Nechci říct usměrnil, jenom doplnil. My jsme trošinku sklouzli v té debatě jenom k té České televizi. Je to pochopitelné, protože ta Česká televize je naprosto jednoznačný příklad toho, o čem se tady bavíme. Jo? Ale ono to totiž vlastně podle mého názoru, když dovolíte, nesouvisí až tak s tím, jestli je to Česká televize nebo jiný, protože právní médium, ale že je to ten mainstream. Protože si všimněme, jak nám tam putujou ty novináři skrz Deník N, Seznam zprávy, Česká televize, tohleto, tamhleto, a stále jsou to stejní lidé, kteří jsou živeni ze stejných myšlenkových nějakých kadlubů. To je jedna věc. Druhá věc, a tam já bych se vrátil možná k tomu pojmu nezávislost, nestrannost, protože v tom já vidím jako úplně klíčový filozofický problém, je vlastnictví. Petr tady vzpomínal prvé, že kolem roku 2010 ODS počítala s tím, že se budou rušit poplatky. Já si pamatuju, v Senátu v roce 2009 byl seminář, kde vystoupil tehdy velmi radikálně Pavel Kohout, nemyslím toho spisovatele, myslím toho ekonoma, a ten jednoznačně navrh okamžitou a komplexní privatizaci celého tohoto mediálního sektoru. Tehdy dokonce i Topolánek s Mirkou Němcovou navrhovali jakýsi přechodný tvar, že by stát vypisoval nějaký, outsourcoval nějaký mediální služby, když je, co já vím, válečné ohrožení, když jsou povodně, když jsou věci, které jsou opravdu se týkají celého občanstva, a že by se to dalo outsourcovat, protože ty soukromí televize, které rostly, začaly být stejně kvalitní, ale mnohem levnější. Jo? A tohle ta celá diskuse šla do háje postupem času a výměnou na těch čelních místech, a za Petra Nečase už nic takového nebylo. Tak to je jenom tak jako připomínka historická. K tomu vlastnictví. Já vždycky říkám, že jsem byl asi jediný člověk v téhle zemi, který v roce 2013 tleskal skutečnosti, že Mafru koupil Babiš. Jsem říkal, lidičky, bože, konečně budem vědět, komu to patří a čí zájmy to hájí. Teď tak to má být. Jo, a tohleto tenhle princip. My přece vidíme i v tom alternativním dneska mediálním prostředí, vidíme na lidi typu Voráček, Španěl, Urban a další. Tušíme, jak jsou motivováni, proč to dělají, co tím sledují. To je dobře. Čím na vysoké škole dějiny žurnalistiky mimo jiný, a vždycky říkám, prosím vás, za první republiky bylo státní rádio a deníky. A deníky patřily zásadně, mluvím o těch politických, zásadně partajím, anebo strukturám, které si ty partaje vytvořily. Venkov agrárníkům, národní politika národním demokratům, rudý právo komoušům, právo lidu sociálním demokratům a tak dále, a tak dále. A všichni okamžitě věděli, že chci si přečíst názor národní demokracie, no tak si půjdu přečíst komentář Viktora Dyka do čubičky, jak se tomu tehdy říkalo, ty národní politice. A není možné, aby najednou přebíhal z rudého práva Julek Fučík do národní politiky. A naopak, není možné, bylo zcela identifikováno, jaký zájem je, o co jde. Čili si každý mohl vybrat svobodně. Totež vidíme dneska ještě z části, teda jenom z menší části, na západě jste Němec pravičák, čtete Frankfurter, jste Němec levičák, čtete Süddeutsche Zeitung, v Anglii Times versus Guardian a tak dále, tak dále. V Americe Fox TV versus CBS třeba. Tak já teď tady kladu znova, jak jsem položil vlastně na začátek, jako zásadní téma tohoto povídání, tu dualitu nezávislost a nestrannost. Dovolím si říct svůj názor jako první. Slušnost médií a jejich kvalita je v nestrannosti. Ostatně vzpomenete si jistě na nedávno, bohužel, zesnulého Mirka Macka, který vždycky říkal, není žádná nezávislost. Je jenom závislost, u níž nevíme, na kom nebo na čem je. To bylo jeho bonmot, ale něco na něm bylo. Takže prosím, vyberte si, protože je mi to jedno. Nezávislost nebo nestrannost.
2: Já bych v téhle souvislosti rád upozornil na jednu věc, na kterou se zapomíná. Souvisí s naší legislativou. Zatímco ta tištěná média se mohou profilovat, jak chtějí, a je to dobře, a zaplať pámbu tady za to očko a za něco málo těch tiskovin, které jsou na naší straně, ale co se týká legislativy elektronických médií, tak pozor, nenechme se mýlit. Ono to, že má být vyvážená, objektivní, všestranná a pluralitní, to neplatí jenom pro Českou televizi. Ten zákon tohleto přikazuje i všem komerčním televizím. A já myslím, že je to špatně, že ta mediální legislativa, která stále platí, vznikala na začátku 90. let, kdy co se týká celoplošných televizí, tak tady byla ČT1, ČT2, Nova a Prima. Jenomže mezi tím jsme se posunuli technologicky do úplně jiné krajiny a těch přenosových cest a televizí a nejrůznějších dalších platform je dneska tolik, že já pokládám ten příkaz, že všichni mají být objektivní a všichni mají být všestranní za anachronický, a že daleko normálnější by bylo, kdybychom věděli, jako je to ve Spojených státech amerických, že je tady CNN, která je levicová, a pak je tady Fox News, co jsou pravičáci, a pak je něco mezi tím. A to zatím u nás není. Takže já si myslím, že by politické strany se toho měly chopit a do příštího volebního programu, a my jsme to tam s Trikolorou už měli, že bychom měli těm elektronickým médiím dát větší volnost. Ať se vyprofilují. A konec konců, když bude někdo vpravo a bude se to dobře prodávat, no tak ať na tom vydělává. A já si vůbec nemyslím, že tím něco zkazíme. Naopak, bude to přesně tak, chci se koukat na tohle, názorově tam souzním, bezvadný, tohle se mně nelíbí, tak ať se na to kouká někdo jiný. V tom je ta svoboda.
3: Petr vznesl otázku nezávislost versus nestrannost. A já si myslím, že tady je potřeba si znovu oprášit, co jsou to žánry, novinářské žánry. Co se týká nezávislosti, tak to tak hezky pojmenoval Karel Hvížděla ve své knize Mardáta, že v dnešním pojetí nezávislost znamená 5 minut pro Hitlera, 5 minut pro Žida. Svým způsobem, co bychom aspoň za tento přístup v České televizi dali. Ale já vám teď řeknu takový osobní zážitek, kdy jsem byla před soudem, protože žaluju Seznam za to, že nějaká neziskovka zveřejnila seznam dezinformátorů a Rádio Univerzum se objevilo na prvním místě jakožto pseudospravodajský web. A já jsem si toho ani nevšímala. Neumím ani říct, jak se jmenovala ta neziskovka PS. Nevím. Bylo mi to úplně jedno. A do té doby, než seznam CZ, tento seznam dezinformátorů zveřejnil jako přílohu ke svému článku, že by si lidé měli dát pozor na to, na která média přispívají, protože některá jsou už financovaná z Ruska. A bác vedle toho tento seznam. Takže to už jsem se nedala. S Tomášem Nielsenem jsme seznam žalovali a já jsem dvakrát spočinula tedy před soudem, protože jsem tam chtěla být. A musím říct, že je to hrozná zkušenost. Opravdu strašná zkušenost, protože vy asi vidíte, že poměrně mám vyřídilku. Ne. Tam stojíte takhle malí a kdykoliv cokoliv řeknete, tak soudkyně řekne, pane obhájče, prosím, můžete vaší klientce vysvětlit, že? Ale proč o tom mluvím? Protože já jsem tam hned na začátku vznesla, že celá tato kauza je v podstatě předem rozhodnutá, protože žádné Rádio Univerzum pseudospravodajský web neexistuje. My jsme se nikdy, ani vteřinu naší existence, nevěnovali zpravodajství. My jsme publicistika. A tím se vracím k tomu, co jsem řekla na začátku. Mimochodem, paní soudkyně mi řekla, že tím a tím nezatěžuju, že rozdíl mezi zpravodajstvím a publicistikou je hodnotící stanovisko. Vám řekne paní, o které by se mi fakt chtělo říct, že léta studovala za dělnické peníze. Takže soud jsme prohráli, v říjnu nás čeká odvolání. Ale mluvím o tom proto, že nezávislost, objektivita, nestrannost, to jsou věci, které musí všechny patřit do zpravodajství. A vůbec nemají co dělat v komentářích, v publicistice. Tam přece můžete skutečně prezentovat názory své, názory lidí, jejich názory prezentovat chcete. Ale ani paní soudkyně v tom nemá jasno. Proto je v tom chaos a proto si mnohá mainstreamová média mohou dovolit dělat názorové zpravodajství.
2: Já využiju oslí můstek soud Martiny. Martino, buď trpělivá. Tady už si kdekdo dělal reklamu, tak já si taky udělám reklamu. Tady jsem sebou vzal pár knížek. Tohle je zatím moje vlastně už řeknu předposlední, protože teďka vyjde poslední, co nevidět, ale tahle ta předposlední se jmenuje Reportáž psaná po popravě a to je něco, co jsme tady s Petrem Žantovským prožili spolu. My jsme se soudili 20 let, Martino, 20 let.
3: Tak to mám ještě 19 náskok.
2: 20 let v roce 2003, tehdejší Špidlova vláda

0: tak to byla plná Česká televize a plná média. Když jsme to pak postupně vyhrávali a když nám nakonec museli vyplatit i jako docela tučné odškodné, tak už o tom nenapsal nikdo. Média nevyprávějí příběhy do konce. No tak já to dokonce napsal, takže kdyby si někdo chtěl koupit knížku o tom, jak se 20 let soudíte a co všechno u toho zažijete, tak Martino, hlavu vzhůru, 19 let máš před sebou, klídek, pohoda.
1: No takže kolikátej, jo, to je jediná vědička. Takže dneska máme 8. ročník, den na tom 29. tady ukážeš novou knihu o tom, jak se soudil. Marek.
2: Já bych mohl přispět historku, jak jsem se soudil, nebo se mnou se soudil jeden už vlastně bizarní politik, který je po smrti, ale trvalo to 10 let. A vyhrál jsem a víš kde? U ústavního soudu. Dá se to, ale to byl jiný ústavní soud než dneska. Já k té otázce nestrannosti a nezávislosti, mě to moc netrápí. Stejně jako Martina, my nejsme, jako Radio Univerzum, my nejsme zpravodajský titul. Mimo jedinou povinností jako šéfredaktora je dodržovat tiskový zákon a tam je to jasně definované, co se smí a nesmí šířit. A nestrannost a nezávislost, my nejsme nezávislí. Já bych nás definoval jako asi národní konzervativce a nestraní. My jsme na straně, jako zní to pateticky, ale já to ctím, svobody projevu a otevřenosti. A pro mě důležitá kategorie v médiích není ani nestrannost, nezávislost, protože to poznám a my tu zkušenost, kteří si ještě pamatujeme ten oder před listopadem 89, když je někdo zaujatý a není nezávislý, tak to poznáme velmi rychle a manipuluje. Na to máme antenky a instinkty, to vidíte podle titulku už, co se asi bude dít dál. Ale pro mě já jsem opravdu zastánce svobodného trhu, ale i v médiích. Já odmítám platit ze svých daní jako úplně obskurní a ne nezávislá média typu, já nevím, Deník Referendum, oni dostávají prostě dotace z Ministerstva kultury, co to je, pak šíří, jo, ať si šíří, co chtějí, ale za svoje peníze a to, bohužel teda to se neděje a ty dotační programy jsou nekonečné a já vůbec nechápu, proč mám opravdu za své peníze si nechat nadávat od nějakých influencerů podivných. A bohužel to se vztahuje i na to, že si mám nechat nadávat. Teď jsem viděl v České televizi nějakého tvora, nebyl to ani muž, ani žena, mělo to 18 a říkal, jak mám žít, abych nezničil planetu. To fakt nechci, jako vypněte to.
1: Ještě bych pocitoval jako povinnost určitou říct v té věci v tématu vlastnictví, o kterém jsem mluvil prvé, jednu důležitou věc. Já jsem se poměrně dlouho zabýval systémy financování těch veřejnoprávních médií po Evropě i mimo ní, ale zejména po evropských zemích. V tom průběhu, jak to bylo i historicky, a dospěl jsem k jednoznačnému názoru a závěru. A teď se vůbec nebavíme o politice. Tak, jak nám někteří novináři tvrdí, že systém financování tohoto typu médií, buď přes poplatky nebo ze státního rozpočtu, že nějakým způsobem ovlivní nezávislost těch novinářů. Ne. Ani v jednom případě, který jsem nastudoval, se to neukázalo nikdy v žádném historickém okamžiku. Dneska máme 17 zemí placených s různým způsobem zdaní těch zemí a 7 nám zbývá těch poplatkových. Když na Slovensku zrušili poplatky v roce 2020,

0: 10 podřídili to státu, tak vymysleli systém, který já považuji za velice pěkný, a to, že se prostě, když už se společnost shodne na tom, že tento typ médií chce, to je základ, tak ten systém toho financování je nejjednodušší ten, že prostě máme nějaký HDP, že jo, a z toho HDP dáme nějaký procento, to je fixní, a když jdeme ekonomicky nahoru, tak se mají líp i ty instituce, a naopak. A tomu oni se brání, protože ono by se najednou ukázalo, že to ekonomické zrcadlo se nevokecá. To se prostě nevokecá. Takže až vám bude někdo vykládat, že nezávislost žurnalistů spočívá ve stylu jejich financování, není tomu pravda. Tady Marek říkal dotační programy na různé ty deníky referendum. Helejte, existuje nadační fond nezávislé žurnalistiky, kterou kdysi založil jistý pan Šlerka, který se zrodil před pár lety jakože mediální odborník, nevím odkud vylezl, ale rozhodně teda stojí za zajímavými projekty. A tak se podívejte na jejich stránky, podívejte se na jejich výroční zprávy. Tam se dozvíte, že Hlídací pes 500 000 korun za tento projekt, Deník referendum 800 000 korun za tento projekt, Neovlivní CZ 1 200 000, to ty čísla si teď vymýšlím, ale rádově sedí. Jsou to 100 tisíce a jsou ale jako několikrát ročně. Tak vy se dozvíte, že ten fond vydá na produkci tohoto jednoznačně názorově orientovaného systému médií tolik a tolik milionů ročně, ale nikde se v těch zprávách nedovíte, kde je vzali. Kde se vzali ty miliony, kdo je přines, který donátor tam, Soros stát, nebo kdo, já nevím. Prostě nevíte to. A to je prostě podle názoru legislat nebo právníků povinností podobných organizací tato data zveřejňovat. Takže ve chvíli, kdy my tady ten zákon nedodržujeme, no tak nedodržujeme žádný. To je za mě, prosím, pěkně asi tak všechno podstatné a já bych se, než poděkuju všem, hlavně vám, divákům, ale taky především našim hostům, tak bych je vytočil otázkou, která vyžaduje krátkou odpověď. Ano nebo ne, nebo taky možná ještě dvě slova navíc. Tak, přátelé, Martina, bavili jsme se tady o neurologických nepříjemných věcech. Seš optimista? Myslíš si, že ten vývoj společnosti, tak jak je trošinku nakousnutý, nás pomalučku povede někam líp? A stejná otázka pro oba dva pány.
1: Hlídám si myšlenky, protože myšlenky mají atomovou sílu. A proto je mojí povinností být optimista. A protože se loučíme, tak já jenom ještě, teď mě tak napadlo, já jsem tady dnes jako záskokař, že jo, to jste se dozvěděli. A tak jsem si říkala, jestli Vladimíra Železného před 30 lety, když mě vyhazoval, napadlo, že za něj budu zaskakovat. Ale přeji mu zdraví, a když jsem se tady ocitla jakožto jediná holka, tak bych se s vámi rozloučila ve stylu pravé blondýnky, ačkoliv Petr je možná blondiatější než já. Coco Chanel, světová módní návrhářka, nejslavnější v historii, kdysi definovala luxus. Řekla, že luxus začíná tam, kde končí potřeba. Milí přátelé, jestli nebudeme potřebovat svobodu, nedivme se, že se z ní stane luxus. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.
2: Ono je to na nás, na každém z nás, jak to bude. Ale k tomu, abychom
3: se ve svých životech správně rozhodovali, k tomu potřebujeme správné informace, k tomu potřebujeme všechny informace, k tomu potřebujeme komplexní informace. Když nemáme správné a komplexní informace, tak se ve svých životech rozhodujeme a společnost se pak rozhoduje špatně. Když se společnost rozhoduje špatně, tak také špatně volí. A když špatně volí, tak v parlamentu nesedí chytří lidé. A když v parlamentu nesedí chytří lidé, tak pak to vypadá tak, jak to vypadá mnohde v Evropě. Mnohde po světě, ale i u nás. Takže prosím vás pěkně, vyhledávejte si informace, nespoléhejte jenom na ty, kteří nám servírují cinknuté informace a namísto informací propagandu, a pak to možná může dopadnout dobře, ale nenechávejte to na těch druhých, je to na nás. Hezký den přeju.
4: Do takových moudrech a radách já už nemám asi co dodat, ale na otázku, Petře, tvoji, jestli jsem optimista nebo ne, nebo jestli to dopadne dobře, tak říkám ano, ale může to být dezinformace.
3: Ne, ale jak to říkal John Lennon, dokud to nedopadlo dobře, tak ještě není konec.
0: To všem bacha, to neměl Lennon z vlastní hlavy. To je stará indická moudrost, kterou mi přivezl před lety Pepa Banáš, který tam často jezdí. A on říkal, nakonec vždycky všechno dopadne dobře. Pokud to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Takhle je to celý. Vážení přátelé, je konec, aspoň tohoto bloku. A co se týče, prosím pěkně, našich panelistů, nevím, jak jsou na tom s časem, ale můžete si je tady asi nějak odlovit a případně jim položit nějaké otázky, abychom mohli pustit další část programu. Děkuji vám všem a na viděnou.
5: Tak moc krát děkujeme za krásný úvodní panel a Petr Žantovský mi krásně nahrál s tou Indií, protože my máme letos takovou novinku. Teď nás čeká přestávka, tedy mimo jiné, na 30 minut. A máme v té přestávce novinku. Přichází Martin Ježek, který se věnuje Sahaja Yoze a vytvoří tady pro vás takové prostředí, ve kterém se můžete během naší pauzy stišit, případně s ním meditovat. No a pro ty z vás, pro které tato aktivita není, tak využijte naše stánky, běžte se najíst a ve 13:30 hodin se tady opět sejdeme.
6: Ahoj. Se to musel vyfotit. Já půjdu mezi lidi s tím.
7: Budeš streamovat i jogu? No, promiň.
6: Ne.
8: Drazí přátelé, dámy a pánové, já bych vás svým jménem a jménem mých kolegů rád pozval ke krátké meditační zkušenosti, ke spontánní meditaci, možná se toto spojení už někdy slyšeli. Prosím, nenechte se rušit polední přestávkou, nenechte se rušit hladem, ale pokud máte přece jenom někdo hlad, tak by vás znamenil právě meditace, která nějaké upojí. Bude to rozhodnutí, ale bude to mnohem jednější. Možná i důležitější. Bude meditace, která odpadáme vždy spojována se čím
9: Ahoj, jsme ve vysílání, něco pro diváky. Jak to vidíš dneska, to setkání tady?
10: Je to tradiční akce, 8. ročníku, jestli se nepletu. A myslím si, že...
9: Je to pan poslanec SPD, aby pro diváky.
10: A já myslím, že jako tahle akce už se stala takovým tradičním koloritem kdekoho, že končí prázdniny, tak nový politický rok se začne v Příčovech.
9: Sleduješ to teda teďko?
10: Co?
9: Sleduješ?
10: Sleduju, co se děje samozřejmě, no. A samozřejmě chystáme volby zase v Praze, kandidujeme a věříme, že se nám tam podaří v té progresivní Praze naše pozice udržet, měli posílit.
9: Takže držíme palce.
10: Tak děkuji.
9: Ahoj.
10: Ahoj.
9: Ahoj. Něco pro diváky, jsme ve vysílání. Jak to prožíváš ten dnešní den?
11: Zdravím všechny diváky Raptoru, zdravím všechny posluchače, co jsou tady a prožívám to zase jako každý rok velice pozitivně. Koukám, přišlo zase hodně lidí a je to fajn, že se dávají lidi dohromady a že se snad konečně podaří, aby se začali lidi spojovat proti veškerému zlu, který tady se děje v té republice. Já nechci euro, já nechci Spojené státy evropský, nechci mít vojska NATO na našem území. Jako proč? Řekněte mi ideologicky proč. Teď to tady nemá co dělat. My si přece musíme zachovat českou korunu a naši suverenitu. To nejde jinak. A jestli teda hradní pán prosazuje tyhle ty věci, tak ale porušuje svůj slib a v mých očích se stává vlastně zrádcem. To je tak asi všechno.
9: Děkuju.
11: Taky.
9: Tady máš nějaký knihy.
11: Jo, to je tady kolegyně. To už je...
12: Tady.
9: Ahoj. Máme tady Moniku Piloni, přijela z Itálie.
12: Zdravím
9: všechny. Řekni něco divákům.
12: Zdravím všechny diváci. Jsme tady na Příčovech mezi Vlastenci. Čelíme zde hrátkám počasí, ale nevadí. Přežili jsme tropy, přežijeme i sem tam i ten déšť.
9: Ale vidím, že se něco žene tam.
12: To se ještě něco přižene, každopádně je, nálada je skvělá, je nás tady spousta, sejdeme se zde všichni, kteří bydlí i daleko, takže je to taková příležitost i na otužování přátelství.
9: Já to pokusím se vždycky tak proběhnout do té přestávce, je tady spousta lidí a nevím, proč se mi to otáčí, nějak mi vypadla baterie, něco se děje, ale nevím teda co.
13: Čau. Ne, jak jsem já tam ani jak určitě.
14: Ten byl nagradovaný, jak se to vizu. Pojďme se vizu, já jsem.
15: Tam těžko stát, nebo exekutiva může být.
9: Ahoj Tome, jsme ve vysílání, něco pro diváky.
15: Jasně, debatujeme s kolegou o stavebním zákonu.
9: Jak to působí na tebe dnešní den?
15: Perfektně. I počasí nám začalo přát.
9: No za chvíli možná bude pršet.
15: A první panel byl vynikající. A hlavně mě tady, nebo já jsem mezi tím hlavně, protože se potkávám pořád s lidmi, že non-stop jsem viděl lidi, který jsem třeba neviděl rok, dva, nebo se známe jenom, já nevím, z médií, z mailů. Tak rád s tím mluvím osobně. Taky se bavíme o volbách, který nás čekají, plánuje se spoustu akcí na září, debat a podobně. Tak uvidíme.
9: Dobře, děkuju.
15: Děkuju vám.
16: Ahoj.
9: Máme tady Evu z Nezákladnám, tak něco pro diváky.
16: Ne, mějte se moc hezky a přijďte příště, když tu nejste.
9: To je všecko.
16: Jo?
9: Jak to na tebe působí tady?
16: Jako vždycky, úžasný.
9: Děkuju. Ahoj. Ahoj.
16: Ahoj. Počkej, ahoj, Jonzíko, pacem, čau.
9: Já vysílám.
17: Pořádně ho budu přehrát.
14: Kdybyste potom měli nějaké dotazy, ale jenom velice krátce k teorii, velice krátce. Představme si, když se narodí malé dítě, tak má otevřenou fontanelu, možná víte, na vrchou hlavu. Můžete tam vnímat i pulzování, to je vlastně odraz našeho srdce. Tímhle tím otvorem do člověka před narozením vchází síla. Přírodní síla, vesmírná síla, božská síla, jakkoliv ji nazveme, je to úplně jedno. Zkrátka síla, která v nás vytváří energetický systém, který můžeme vidět na tomto plakátu. A právě jako ta mateřská energie se usídluje na konci naší páteře.
9: Tak tebe nebudu zdržovat, budeš panelistka.
14: Věda v dnešní době potvrzuje, že tento energetický systém, řekněme tak, spirituální naší bytosti existuje a že funguje, že může pomoci dosáhnout vnitřní harmonii. Znamená, že může
9: Ahoj, tak já tě teď odchytnu zase, máme tady Milana Zaděláka, tak já tě hned odchytnu, jak to na tebe působí tady dneska?
18: No nám je dobře, protože...
9: Máme tady pana Kratochvíla.
18: Já mám rád tyhle lidi, ty lidi jsou pro mě důležití, protože mi říkají, co říkám, jestli jak to chápou, jak to vnímají, jestli má cenu dělat to, co dělám, a já vidím, že to cenu má, a tak je. Tohle to je pro mě prostě zpětná vazba, strašně důležitá zpětná vazba.
9: Jinak ti samozřejmě držíme palce v tom dalším soudním jednání, který nás čeká, takže bude další maraton.
17: Vlastně asi ne, bude asi
18: ne, to už je odvolací řízení, to bude probíhat jinak. Ale děkuju všem, co za mnou stojí, a jsem rád, že za mnou ty lidé stojí, protože bez této podpory bych to asi takhle nevydržel. Takže díky.
17: Taky děkujeme.
14: Takže pohodně se posadíme.
17: Ahoj, hledáš něco?
19: Hledám telefon.
17: Ježišmarja. Já jsem ti chtěl dotaz, ale to teda
19: já
17: asi...
19: Já se vrátím.
17: Vrátíš se. Ahoj, Jaruško. Jaruško.
19: Na star, moje lásko.
14: My jsme se dokázali lépe stišit, lépe sklidnit.
17: Ahoj Jaruško, on hledá mobil. Ahoj Jaruško, vítáme tě tady. Jak to vidíš dneska? Co tady na to říkáš? Ty už seš tady taky pohodně krát, že?
20: Jsem, ale mě to vždycky baví, akorát je to na mě hodně. A to počasí je takový, že...
17: Vypadá, že bude ještě pršet.
20: No, ale jinak je to dobře udělané, moc dobře.
17: No, máš úžasnýho pejska. Musím ho tady ukázat.
14: Ahoj,
20: ahoj.
14: Když se aktivuje ta naše vnitřní mateřská síla, tak nám dá zpříjemnění stišení země. To znamená, že když jsme v prostředí, které už tak se člověk může dostat do stavu vydávat.
17: Já se vmísím, jsem ve vysílání, mám tady dvě úžasné dámy, paní Tomkovou, organizátorku, která už několik let dělá úžasnou práci. Něco pro diváky.
21: Něco pro diváky, že si vážím toho, že přijelo tolik lidí, protože ta předpověď počasí byla vlastně nepříznivá, že musím říct, že přijeli vlastně lidi, kteří jsou s železným srdcem a s zlatým srdcem zároveň. Takže děkuju moc krát, že přijeli.
17: Zuzanka úžasná, my se známe ještě z Teskaru, když jsem na vás chodil.
22: My se známe no, takže, no, z minulého tisíci.
17: Byla si úžasná zpěvačka, škoda, že ten Teskar teda vlastně tak skončil brzo. Ale to bylo opravdu pecka. Když jste tenkrát vystupovali před Greenhornama, to si pamatuju, na Smíchově. Na Smíchově si vás pamatuju, když jste vystupovali
22: v
17: Kulturáku a diváci byli vyděšený, protože Míra Král tam začal dávat aparaturu, že jo, elektrickou, vlastně Greenhorně hráli akusticky.
22: My jsme byli no, a rozjeli vlastně jste to perfektně.
17: Ano,
22: country
17: rock, opravdu perfektní jste byli. No,
22: no ale Venca Cihelka dělá dál nějaký IKEM band, ale ano. Jenom tak jako hobby. A já pořád ještě s gospel timem se...
17: A dneska nebudeš žít. Tady mít vystoupení žádný?
22: Mám, zaspívám tři písničky.
17: Tak to se těšíme, no.
22: Jenom tak jako kvůli Alici.
17: No, To bude úžasné. Jak to vnímáš, tady tu atmosféru?
22: No mně se zdá, že je to velice, že se to, já u toho byla od začátku, takže se to velice zprofesionalizovalo. I vizuálně, jako je to tu všecko hezký. Prohlížela jsem si všechny lidi se snažím, všechny návštěvníci a musím říct, že všichni mají zuby. Nikoho jsem neviděla bez zubího z těch dezolátů ani z těch ruských švábů. Všichni měli krásný zuby.
17: No, tak to je chválihodný. Jinak samozřejmě by nás jsme vyfotili a vždycky dají tu fotku s tím bez zubím.
22: Výborný, má to pořád lepší, profesionálnější level. I počasí nám vychází tento rok a i ti hosté, ti panelisté jsou vynikající.
17: Jsou úžasní.
22: Jedno lepší jméno než druhé. Takže přeju vše dobré nadále všem a jen ať se věci mění.
17: Těšíme se na tvoje vystoupení.
22: Děkuji.
17: Tak ahoj zatím.
1: Ale doufám, že to trochu jako rozjede.
17: Petře, mám na tebe dotaz.
2: Telefon už mám,
17: našel
2: já ho nechal na pódiu.
17: Mám na tebe dotaz, co říkáš návštěvě pana prezidenta Pavla na festivalu Trutnost Off a k tomu, jak se tam chovali bývalí takzvaní disidenti k němu. Oni ho vítali, kamarádili se tam. Jak to ty vidíš? Jako vše odpuštěno, nebo jak to ty lidi vnímají podle tebe?
2: Představ si, kdyby ti tohle někdo vyprávěl v lednu 1990. Za prvé, že na Hradě bude sedět předseda vojenské základní organizace KSČ, bolševický rozvědčík, a spolu s ním jako první dáma tam bude politručka komunistická. Kdyby ti vyprávěl, že tenhle ten člověk najednou zjistí, že je vlastně rocker. A co pak, že najednou začne chodit na Iron Maiden, jo.
17: No ale co ty lidi, jak
2: aby
17: se k tomu
2: chovali? Oni... Ale tady to ještě nekončí, no. Že nakonec jede do Trutnova. A tam se bratříčkuje s těma v uvozovkách rockerama, disidentama a že tenhle ten člověk z toho Hradu dělá tohleto, no tak jasně, přemíchač kabátu a muž nepevných názorů, zásad a tak dále. Ale jak strašně jsou směšní ty rockeři, ty disidenti.
17: To se právě chci
2: jako, že je hamba, že je hamba nemlátí, že se tam bratříčkují s někým, kdo
17: je zakazoval vlastně. Kdo?
2: V té době, kdy teda oni ještě tady si hráli na ty disidenty, byli úplně někde jinde a on, kdyby tam přijel, tak by tam tehdy přijel je být ne být tam s tvrdým i, ale být je s měkkým i. Jako, to nevymyslíš, no, tak asi tohle to já
17: se potom... To mě právě zarazilo, no, že...
2: To nevymyslíš.
17: Petře, děkuju.
2: Čau, hezký den.
17: Ahoj, přijeli Karlovy Vary.
0: Ahoj, Raptore.
17: Něco
0: ahoj, lidi. Škoda, že tady nejste. Je tady úžasný počasí, výborná atmosféra. A my, vlastenci, my se nikdy nevzdáme a najděte nás na každém kilometry od Jalto až na konec světa. Beru tak. Ahoj.
17: Ahoj. Teď si zapomněl, o čem jsme se bavili. Tady přijelo Brno.
3: Čáslav!
17: Čáslav, omlouvám se.
3: Já ti dám Brno, no. Čáslav.
17: Jsme ve vysílání, tak no. Něco pro diváky.
3: No, tak účast je veliká. Pan Okamura slíbil, že budou dělat něco s důchodama, že by nás mohli vrátit jako trochu níž, ale pod 65 se asi nedostaneme.
17: No.
3: Takže kolečkový křesla a budeme jezdit do práce, no. Nafta drahá, že jo, to se nedostanu. Tak budeme jezdit na kolečkovém křesle. A jinak sami dobrý lidi, hodně kamarádi, co jsme chodili od začátku, no, tebe ráda vidím.
17: Děkuju.
3: Tak jo.
17: Ahoj, ahoj. Ahoj. Takže Karlovy Vary přijeli.
2: Ženskou, jo, vole.
17: Ahoj, ahoj. Dostal jsem pusu.
2: No, bylo na kameře. No,
17: bylo si na kameře. Tak ještě.
4: Když jsem pak říkal těm lidem, kteří mi to říkali,
23: takže přátelé, to byla velice instantní ukázka spontánní meditace, kterou jsem mohl společně sdílet. Kdo z vás to zkoušel, tak děkuji za náš zahozený čas. Doufám, že jste budete moc dobře najíst. Takže dovolím si ještě úplně na závěr mé osobní přání, abychom dokázali nabrat rovnováhy nejen sebe, ale díky naší vlastní našemu vlastnímu sebepoznání, tuto rovnováhu, tento klid a mír rozšířit do celé společnosti. Takže tomu nám všem přeji, a se daří, přeji mnoho úspěchů a kdo budete mít jakýkoliv dotaz, jakýkoliv otázky, tak vás rádi přivítáme na všem nejlepšího stanovisku.
17: Ahoj,
2: zdravím, ahoj.
17: Můžeš něco pro diváky?
2: No jasně.
17: Jak to tady vidíš? Vy tady máte...
2: My tady máme stánek Výboru národní kultury, tak tady máme náš časopis Lípa. A já jsem tady, loni jsem tady nebyl a v předminulých letech docela dostkrát. A letos vidím, je tady úžasně, účastníky tady opravdu plno. Je tady obrovské množství lidí, vůbec jsme to ani nečekali, kvůli tomu počasí.
5: ale je to skvělý, jak se tady potkáme se spoustou přátel zase. I noví lidi, že, který se koukají, co kde je. Skvělá atmosféra. Řekl bych, že je to od roku lepší.
17: Ano.
5: Mám z toho radost.
17: Děkuju.
6: Pořád se to točí v tom ráciu, ale ta nová doba od nás chce ještě hlubší propojení s poznáním přesného života a hlubšího smyslu. A to najdeme jenom různými druhými, kteří jsou krásné meditace a opravdu nám ještě, že to změní nejen váš osobní život, ale ve finále se hne to venku.
17: Co mám říct pro diváky? Takže vás zdravím z Příčov. Když jsem to nadnesl, těšili jsme se tady na Pšenáka, Rajíčku Blujovou a toho dementa z Arménie a bohužel nic. Máme tady akorát pízláky, který je chrání, ale ten dobytek jsem dneska nepřitáhl. A to mě mrzí.
7: Hadice nikde, já jsem chtěl Pšenáka osprchovat. Už jsem se na to tak těšil, že ho konečně umiju za hajzla. Ono nic, no tak nic, přátelé, diváky tentokrát nepotěším, jako jo, protože loni se mi potěšil víc, když jsem toho zmetka odsprchoval i s tím jeho aparáty, a bylo ticho. Naschle.
6: Ahoj. Tak prosím, jeho hosty, jeho panelisty, aby pokud tady někde mezi námi jsou, aby jsme dostavili na pódium. Máme tady Erika Pesta, toho také vítám, přijdejte ho se mnou. Jarda Štefec. A někde nám tady pobíhá pan Svatoš. Je tady od rána, viděla jsem ho už několikrát, ale zrovna teď, když ho potřebujeme vidět, a už je tady. Tak prosím, přivítejte se mnou Michala Svatoše. Výborně, a do čtvrtice máme dámu, tak jak jsme měli v prvním panelu, a to je paní Jana Rydvanová. Téma je třeskuté. Příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů. Tak ještě počkáme na organizační úpravy na pódiu, aby se všichni panelisté cítili dobře a byli na těch místech, na kterých být mají. Já využiju tu chvilku a upozorním na stánky organizací, které tady máme rozprostřené po zahradě. A nemůžu vynechat náš stánek Spolku Svatopluk. Určitě se na něho běžte podívat. A protože vím, že je tady spoustu našich členů, tak vítám Svatoplukovce. Doufám, že jich je tady hodně, já jsem jich tady viděla, slyším. Děkuju, taky zdravím. Tak a už jsme na chystaní. Výborně, tak já předávám slovo. Hodinu a půl je pódium vaše, tak ať se vám líbí druhý panel.
8: Takže po roce zpátky Příčovy 26. Bezva. Vidím tam tu velkou vlajku, ještě se na ní podívejte. To je naše vlajka. Nemyslím si, že na budově poslanecké sněmovny by měla třeba vát nějaká jiná cizí vlajka. Bohužel ještě tam jedna vlaje. O tom bychom mohli potom diskutovat. Už tam ukrajinská není, ale ještě jedna tam je. Bylo by dobré si ještě jednou připomenout, jakou máme vlajku. Tak to je jedna věc. Přátelé, no my jsme se tady sešli nad tématem, které samozřejmě je velmi složité, velmi
10: Dlouho bychom nad tím mohli bádat. To znamená, že příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů bychom mohli rozebírat ze všech možných úhlů pohledu, ale nicméně musíme si uvědomit, že je to klíčové téma, jestli vůbec budeme ještě žít. Jestli přežijeme jako národ, jestli přežijeme jako svět lidstva. No a pro tento účel, a bude to možná pro někoho i třeba kontroverzní, se budeme dnes tady prezentovat různými názory a úhly pohledu. Vystoupí Michal Svatoš, vojenský analytik, jenž v posledních letech rozebírá zejména americko-ruský konflikt na Ukrajině, jiný konflikt to není, prosím. Komentuje frontu této války a perspektivy války, která silně proměňuje tvář současného, hlavně budoucího světa. Jaroslav Štefec, vojenský analytik a bývalý ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování, kdy si rozkrýval na ministerstvu obrany podivné zbrojní zakázky a musel odejít. Také člověk, který se jako inženýr věnoval na vědecké úrovni raketové technice a specializoval se tedy na konstrukci, fungování a technologie spojené s raketovými systémy, což v době raketových válek představuje velmi praktickou věc a velmi praktickou zkušenost. No a Jana Rydvanová vystudovala mezinárodní vztahy a diplomacii na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Pásmo Gazy a západní břeh Jordánu navštívila s delegací Evropské unie jako novinářka po operaci Lité olovo v červnu 9. Zabývá se Palestinou se vším šady, to znamená i se všemi těmi vinami a složitostmi, které padají na hlavu Izraele. To možná někoho znepokojí, ale nicméně to, že absolvoval semináře se židovskou organizací v New Yorku Jewish Voice for Peace, židovský hlas za mír, je velmi oprávně proto, aby mohla objektivizovat situaci, která na Blízkém východě dnes panuje. Takže Jana Rydvanová. No a samozřejmě náš velký přítel Čech, v podstatě už tak trošku amerického původu, český novinář, komentátor a vydavatel Erik Bess, který to jistě bude umět potom velmi umně, kompletně, komplexně komentovat. Celé to, co se děje kolem těch aktuálních konfliktů, já si myslím, že ty nejdůležitější jsou a jsou docela spojeny pupeční šňůrou. Je to nepochybně tedy konflikt na Ukrajině a jak říkám, je to americko-ruský konflikt, nebo respektive konflikt oligarchie, která reprezentuje dnes kolektivní západ s Ruskem, s tou touhou prostě potom zmocnit se dalších surovin a celá přeměnit svět pod jakousi jedinou vládou. Já si myslím, že o tom je třeba diskutovat z různých úhlů pohledů a potom je tady samozřejmě ten obrovský konflikt, který je velmi klíčový na Blízkém východě. To, čeho jsme byli v poslední době svědky, to znamená všech těch šílených operací pod cizí vlajkou, ať už to byl Hamas, nebo ať už to bylo konec konců to dnes zvednutí praporu islámského terorismu v Sýrii, který samozřejmě byl velmi zkalkulován, anebo samotná válka proti Iránu. To jsou věci, které bychom měli se pokusit objektivně pochopit, abychom věděli, v jakém světě žijeme. No a já teď předám samozřejmě slovo jednotlivým řečníkům a poprosím, aby první pohovořil náš Michal Svatoš, který v poslední době analyzuje velmi originálně a po svém a myslím si, že zároveň má dobře odzdrojováno to, co se děje zejména na ukrajinské frontě, bude chtít zaběhnout ještě do nějaké jiné fronty, uvidíme. Je to na něm, je to voják z povolání a tím pádem by měl být také v tomto smyslu jaksi dostatečně kvalifikován. Takže Michale, prosím.
11: Na začátek já už nejsem voják z povolání, to by bylo, tak aby nikdo si nemyslel, že jsem snad z armády aktuálně, to by zase někdo mohl zneužívat. Tak já vás všechny zdravím, řada z vás mě zná, tak já to tak zopakuju, protože poslední údaje, poslední věci z Ukrajiny hovoří o tom, že Ukrajina je těsně před rozpadem své existence. Ukrajina se rozpadne, kapituluje, je otázka pouze, zda to bude za dva měsíce, za půl roku nebo za rok. Už je nezvratný proces. Včera Rusové zahájili asi poslední fázi, technickou fázi operace, kterou provádí jakýkoliv stát, když si chce podrobit jakékoliv jiné území. V podstatě začali útočit za bílého dne na nákupní centra. V tom nákupním centru v Krivém rohu bylo po útoku 20 mrtvých a 120 zraněných. To bylo údaje asi ke 3 hodinám ráno, když jsem šel spát. Takový útok se provádí, když je třeba národ dorazit. Tedy ukrajinský národ, ten kyjevský režim, momentálně z ruské strany má vštěpováno do své genetické paměti doslova, že jakýkoliv pokus znovu rozpoutat válku proti Rusku bude stát děsivé oběti. To je velmi důležité. Musíte si uvědomit, že Zbigniew Břežinský v roce 2014 definoval jedinou možnou existenci Ukrajiny. Zbigniew Břežinský byl velký americký jestřáb, později zemřel. A ta jediná možná existence Ukrajiny spočívala v tom, že nikdy nebude v Severoatlantické alianci. Za druhé, nikdy nebude v Evropské unii. Za třetí, nikdy nebude mít žádné zbraně, kromě zbraní na partizánskou válku. Za čtvrté, bude obchodovat na polovinu s Evropou, na polovinu s Ruskem, tedy se Západem a s Východem. A za páté, Evropská unie bude obchodovat s Ruskem na bázi toho, že bude brát ruské energie a dodávat Rusku technologické výrobky průmyslové. Tenhle systém jediné možné existence Ukrajiny byl porušen Evropskou unii. Když se podíváte do roku 2022-2021, než to začalo, tak Putin v podstatě se pouze domáhal plnění doktríny Zbigniewa Břežinského. Evropská unie to smetla, vyprovokovala Kyjev k nesmyslné válce, ve které byl Kyjev, Ukrajina odsouzena k porážce. Ta porážka byla z ruské strany velice sofistikovaná, velice důkladně propracovaná. V současné době Rusko vstupuje do poslední fáze té operace, kdy má moderní tryskové drony Banderol, které Ukrajina nedokáže sestřelit, nemá na to technologie. Technologicky Severoatlantická aliance zaostala, nemá drony schopné zlikvidovat dron nebo křídlatou raketu levnou rychlostí 600 km. A ta raketa je tak přesná, že zlikvidovala 137 km za Kyjevem, směrem na západ, policejní ředitelství. Pokud máte zbraň, která vám zlikviduje a budete ji vyrábět v tisícech kusech měsíčně, tak si můžete představit, že vyřídíte 1000 policejních stanic za jeden měsíc. Druhý měsíc vyřídíte 1000 městských úřadů. Třetí měsíc 1000 skladů potravin. To je konec. Žádný stát nemůže vést válku ani velikosti Ukrajiny, pokud bude takto likvidován. Navíc ten dron letí dvojnásobnou rychlostí oproti Šahídu, takže už Ukrajina nestačí vyhlásit letecký poplach. Může vyhlásit letecký poplach, aniž ví, do které oblasti ten dron zamíří, takže celá Ukrajina by 2-3 hodiny nepracovala, tak nemůže fungovat ekonomika, anebo to vyhlásí, ale lidi už nestihnou utíct. Čili to je naprostá dominance. Západ samozřejmě udělal svoji obvyklou chybu, Evropská unie úplně typickou. Založili spoustu nových firm, které začaly vyvíjet stíhací drony a výsledkem je, že po tom, co do toho nalili desítky miliard eur, možná stovku, mají drony, které jsou schopny sestřelovat, drony Šahid, vrtulové, jenže Rusové už tyto drony nepoužívají a přecházejí na tejskové drony. Čili Evropská unie zase vymyslela, zaplatila nesmysl, vyházeli se peníze, nic, Trump, americký prezident se nenadarmo Evropanům celý rok vysmíval, že mají Američané lepší drony, protože Američané myslí dopředu. Velké firmy myslí dopředu. Lidé, kteří chtějí na válce zbohatnout, chtějí dodat hned a mít peníze hned. To je výsledek té Ukrajiny. Takže Ukrajina bude zlikvidována, rozdělena a ruský přístup k Ukrajině po té, co provedli Rusku, protože Rusko také bude mít 100 000 mrtvých, kolik to se dozvíme za rok, za dva. Po té, co způsobili Ukrajinci tyto ztráty ruskému národu, tak ruský národ už nikdy nepřipustí, aby existovala z Ukrajiny hrozba. Přesně tak jako Řím, když ve třetí punské válce, když Římani dobili a porazili Kartágo, tak ho srovnali se zemí a 100 let uplynulo od té doby, myslím, že ho srovnali se zemí snad v roce 146 před naším letopočtem. A třeba v roce 44 našeho letopočtu Gaius Julius Caesar povolil to město obnovit. Proč? To Římani udělali, odpovídá pokus významného politika římského Gracha, který chtěl asi v roce 65 před naším letopočtem obnovit Kartágo a oni mu to zakázali, jako římské Kartágo chtěl obnovit, chudejma Římanama. A oni mu to zakázali a v senátní debatě tenkrát zaznělo, měl by příliš velkou moc. Čili Římani srovnali se zemí Kartágu po té, co prodali všechny jeho obyvatele, aby tam už nevzniklo žádné nové Kartágo. Protože to místo bylo tenkrát ve starověku natolik geniální, že když ho po 100 letech Cezar nechal obnovit, tak za dalších 50 let to už bylo druhé největší město v západním Římu, tedy v té západní části Středozemního moře. Čili takhle Římani měli strach ty punské války, protože byly nároční a vyhráli je. A proto už nepřipustili do té doby, než ovládli celý prostor. Víte, když zbourali Kartágo, tak Římani ovládali pouze Itálii, území, které dneska znáte jako Katalánsko. A co to ještě? Katalánsko? Jo, a Tunisko a Sicílie je Itálie. Čili malou část. No ale když ho Gaius Julius Caesar nařídil obnovit, tak už ovládali celé Středomoří, včetně Egypta. Už tam nebyl nikdo, kdo by se do toho prostoru mohl nastěhovat a využít jeho geografické polohy. Čili Ukrajina představuje pro Rusko hrozbu. Zbigněv Břežinsky si to náramně uvědomil, že Rusové budou reagovat na každý pokus postavit silnou Ukrajinu v Evropské unii. A Rusové nepřipustí, aby taková Ukrajina byla a existovala. Poměrně přesně to teď definoval Andy Barham, nový britský premiér, který slíbil, že Velká Británie bude s Ukrajinou na věčné časy. Úplně stejně, jako byla za premiéru Borise Johnsona, Liz Trussové, Rishiho Sunaka nebo Keira Starma. A to znamená, jaká byla ta podpora Velké Británie v Ukrajině? Pouze tak velká, jako Rusko dovolilo. Kdykoliv Velká Británie dodala raket víc a Ukrajinci je vystřelili, tak Rusko zahrozilo a Velká Británie přestala dodávat. Britové dodávají jenom tolik zbraní, aby to vypadalo, že Ukrajinu podporují, aby na tom jejich zbrojovky vydělávali, ale zároveň, aby tím nikdy neohrozili Rusko. To je To je evropská politika. No a tato politika povede pouze k tomu, že Ukrajinci zemřou. A ještě jich zemře několik desítek tisíc asi. Ukrajinci zemřou a samozřejmě ruské generalitě, která vede válku proti Ukrajincům, to vyhovuje. Proto se stáhli na Donbasku Surobikovinovou linii v roce 22, protože potřebovali všechny ukrajinské vlastence, bandeovce, kteří se přihlásili dobrovolně k obraně Ukrajiny, taky potřebovali postřílet, likvidovat.

Ale dřív, protože by to nedosáhli kýženého efektu. Kdyby v roce 22 nebo 23 zmobilizovali a obsadili celou Ukrajinu, což by technicky za to mohli, tak mají problém, že ti vojáci, že tam proti nim by byla teroristická partizánská válka. A to je velmi nepříjemný způsob války, kterou můžete potlačit pouze nějakýma koncentračníma táborama, to je politicky nepřijatelné. Naopak, když je necháte, aby na vás útočili, aby s váma bojovali, tak když máte více děl, více dronů, více raket, více bomb, tak jich více postřílíte a ještě jich vás víc. To je matematika. Když řada lidí přemýšlí a nadává, že Putin je neschopný, proč v roce 2022 nezablokoval oděské přístavy, tak protože by Ukrajinci nemohli dodávat obilí, odpověď je jednoduchá. Kdyby je v roce 22 zablokoval, tak Severoatlantická aliance a Evropská unie vybuduje nové dálnice a cesty na Ukrajinu a bude ji zásobovat železnicí novou až novýma kamionama. Jenže když jim je nechal volný, tak je nevybudovali, protože je to tak. No a teďko nejsou, takže teďko je málo přechodů, ale Rusové na rozdíl od roku 22 už mají rakety a drony, které jsou schopny tyto přechody zablokovat. Takže Rusové můžou uškrtit celou Ukrajinu. Jenom abyste si to představili, ukrajinští analytici odhadují, že budou obrovské problémy se zásobováním kyjevské aglomerace potravinama, protože 60 až 70% potravin do kyjevské aglomerace nebo i do těch velkých aglomerací rozdělují velké řetězce. A když vypálíte sklady velkých řetězců, což Putin teď Gerasimovem dělají ve velkým, tak zničíte zásobování. Pokud byste válčili, pokud by Česká republika byla vystavena nějaký válce, tak je velmi jednoduché vypálit sklady okolo Prahy, Modletice, všichni okolo co jezdíte, všechny ty sklady a okolo Olomouce, tam jsou druhý sklady, a rázem nastane pro Pražáky problém. Nejsou malé sklady, není malá distribuce, není dostatek řidičů dodávek, aby zásobovali malé prodejny. Čili lidi budou mít hlad. A v Kyjevě jsou normálně prázdné regály. Ale co to znamená? Teď místo několika kamionů a dodávek to budete muset dodávat tisícovkami dodávek. Ale to znamená, že budete potřebovat další lidi, řidiče, to je všechno drahé. Čili moderní válka se vede řadou moderních způsobů, které jsou pro lidi značně nepochopitelné, ale sleduje jeden a ten samý cíl od samého počátku. Putin v roce 21 řekl to, co kdysi Zeman asi 6 měsíců předtím nazval finlandizací Ukrajiny, což byl jediný možný způsob existence Ukrajiny. Evropská unie přesvědčila Ukrajince, že je třeba válčit s Rusama, tak to odmítli, Rusko vtrhlo na Ukrajinu a tady máte výsledek. Až se spočítají stovky tisíc mrtvých, tak na konci bude totálně zničená Ukrajina, zadlužená evropským bankám, se zničeným průmyslem, se spoustou mrtvých a ta Ukrajina bude plně podřízená Rusku. Rusové jsou dneska v tak výhodné pozici, že Ukrajině letos na podzim, nebo příští rok na jaře, nebo příští rok na podzim nadiktují bezpodmínečnou kapitulaci, stejně jako ji nadiktovali hitlerovskému Německu v roce 1945. Takže Ukrajina bude donucena k bezpodmínečné kapitulaci, i když to bude trošku jinak, budou tam nějaké kapituly. V podstatě to bude bezpodmínečná kapitulace. Pro Evropskou unii to znamená konec snu o porážce Ruska, o rozparcelování Ruska, konec snu o tom, že budou mít nějaký ukrajinský trh, nebo všechno to je konec. A výsledkem toho je, že tento týden už několik nejvyšších představitelů německého průmyslu a politiky
tajně odjelo do Azerbajdžánu, kde pod ochranou Azerbajdžánu